0: Moskvu překvapivě navštívil šéf americké CIA John Ratcliffe. Ruská strana potvrdila, že jednal s šéfem ruské civilní rozvědky Sergejem Naryškinem, o čem ale není známé. Americká diplomatická snaha o ukončení ruské války proti Ukrajině se zastavila poté, co Spojené státy a Izrael začaly v únoru společně útočit na Irán. Na letošním mezinárodním festivalu Design Block v Praze se mezi vystavovatele zařadí i Znojmo. Představí na něm vizuální identitu a předměty vzniklé k příležitosti 800 let od povýšení Znojma na Královské město. Kolekce uměleckých předmětů a grafického designu jsou inspirované třeba znojemskými okurkami. Vysvětluje ředitel městské kulturní organizace Znojemská beseda Jaroslav Chalupecký.
1: Na té kolekci se podíleli výhradně čeští autoři a tou asi nejikoničtější je svíčka v podobě okurky, jsou to ponožky, jsou to placky a brože ze zavařovacích víček, plátěná taška, sklenice na víno a na vodu, vázy a další.
0: 28. ročník festivalu Design Block se letos uskuteční na více místech v Praze od 7. do 11. října. Fotbalisté Slávie vyhráli v derby pražských Jesen na Letné 3-0 a vrátili se na první místo tabulky šance ligy. Sparta naopak prohrála už třetí ligové utkání ze šesti v této sezóně a patří 7. místo.
2: Skóre derby otevřel v 11. minutě Novak, který se dostal k odraženému míči ve vápně Sparty a propálil gólmana Surovčíka. V 59. minutě navýšil vedení Slávie po samostatném úniku Šturm a o výsledku 3-0 rozhodl v závěru Ajaosi. Největší šance domácí Sparty měl kapitán Adam Karabec, ale ani jednu z nich neproměnil. Slávia tak vyhrála derby na Letné 3-0, vede neúplnou tabulku šance ligy a na svého rivala má pětibodový náskok. Z Letné Pavel Tilšar, Radiožurnál.
0: A v dalších zápasech 6. kola Liberec porazil Hradec Králové 2-0, Teplice Jablonec 2-0 a Plzeň hrála se Slováckem nerozhodně 1-1.
3: Překážka na D3 u Dolního Dvořiště a na D6 u Chebu. Na dálnici D3 z Kaplice do Rakouska před sjezdem na Dolní Dvořiště počítejte s překážkou. Na 172. kilometru odstavený kamion označený šipkou silničářů. Na D6 z Karlových Varů do Pomezí nad Ohří na exitu 159 Cheb Sever čekejte omezení. Ve sjezdu nehoda osobního vozidla, policie na místě. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Úvaly dejte pozor. Na 6. kilometru šipka silničářů a kužely v odstavném pruhu po porouchaném kamionu. Na silnici 38 na výjezdu z Havlíčkova Brodu do Čáslavy pracují silničáři na několika místech. Projíždí se kyvadlově a zdržení je v jednotkách minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes čekáme zpočátku převážně oblačno, kolem poledne se začne od západu vyjasňovat a teploty 21 až 28 stupňů. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Arméni věří, že pravé kopí osudu střeží právě oni. Grassmayerovi vyrábí v Innsbrucku zvony už přes 400 století. Jejich rodinná dílna přežila 30-letou válku, napoleonské tažení i dvě světové války. V okolí zámku Fontainebleau u Paříže už dávno francouzští králové neloví zvěř. Dnes v rozlehlých lesích spíš lidé lezou po skalách nebo chodí na procházky. A my vás tam zavedeme v závěru dnešního putování s našimi zahraničními zpravodaji a reportéry. Příjemný poslech vám přeje Lubica Bergmanová.
4: Reportáže zahraničních zpravodajů.
5: Kopí osudu, někdy také označované jako svaté kopí, patří k těm nejposvátnějším křesťanským relikvím. Kopí má být obdařeno mimořádnou silou a v minulosti ho vlastnili císařové Karel Veliký i Karel IV. Toužil po něm i Adolf Hitler. Takzvané Longinovo kopí je uloženo v klenotnici vídeňského hradu Hofburg. Výzkum z roku 2003 ale zjistil, že vzniklo až v 9. století. Kde je tedy originál? Arméni věří, že právě v jejich zemi. Po stopách kopí osudu se vydal reportér Jaromír Marek.
6: Prastarý klášter je přitisknutý ke skalisku, však také jeho nejstarší části jsou přímo ve skále vytesané. Klášter Gegard je skrytý na konci divokého údolí Azad. Navíc od pradávna je obehnán vysokou zdí. Není divu, po staletí totiž ukrýval cenou relikví.
7: Izначально ho nazývali Ayrivank.
8: Původní název kláštera je Ayrivank, tedy jeskyní klášter. Později byl přejmenován na Geghardavank, tedy klášter kopí, zkráceně Geghard. Tady bylo po staletí uchováváno takzvané Longinovo kopí.
6: Říká můj průvodce Sargis. Kopí osudu, výjimečnou křesťanskou relikví, měl do Arménie přinést snad už 30 let po Kristově smrti apoštol Juda Tadeáš. Samotný klášter byl založen ve 4. století. Mnohokrát byl přestavěn a mnohokrát vyrabován.
8: Kopí bylo odvezeno do města Ečmiadzin. To je pradávné centrum křesťanství v Arménii. Je uložené v tamní katedrále a můžeš ho tam vidět i ty.
6: Říká mi Sargis a tak se další den vydávám do města Ečmiadzin. Na rozdíl od kláštera Geghard stojí Ečmiadzinská katedrála v centru města. Obklopuje ji rozsáhlý klášterní areál. I tento kostel je starý. Jeho stavba začala už ve 4. století.
9: Tato katedrála je považována za vůbec první v křesťanském světě. Jsou zde uloženy cenné relikvie jako kousek Noemovy archy nebo úlomek Ježíšova kříže. Sem bylo v 18. století přemístěno i kopí osudu.
6: Vysvětluje mi Arevik z katedrálního muzea. Procházím kostelem a mířím do klenotnice. A tady je. Ve stříbrném, bohatě zdobeném pouzdru je asi 35 cm dlouhé ostří, vyrobené z tmavého kovu. Má kosočtvercový tvar, v jeho středu je vyříznutý kříž.
9: Ten kříž byl přidán samozřejmě později. Upřímně řečeno, ale nevíme kdy a kde.
6: Říká Arevik a skálopevně tvrdí, že toto je to pravé Longinovo kopí.
9: V roce 2001 kov zkoumali angličtí vědci a potvrdili, že pochází z 1. století.
6: Takže je šance, že tohle je to pravé kopí osudu.
9: Samozřejmě, protože tohle je z 1. století a Kristus žil v 1. století, proto je pravé.
6: Nenechá se vyvést z míry Arevik. Nutno říci, že jiný průzkum datoval železo kopí do 3. až 4. století. Nicméně kopí uložené ve Vídni, které chvíli patřilo i Karlu IV., je ještě o 500 let mladší. Z Arménie Jaromír Marek, Český rozhlas.
5: Z několika tun bronzu potřebují dostat přesně takový zvuk, jaký hledají. A když se netrefí, několik měsíců práce může přijít vniveč. Grassmayerovi tohle umění v Innsbrucku pilují už přes 4 století. Odlévají malé zvonce pro alpské krávy na pastvinách i obří zvony pro kostelní věže. Jejich nástroje ale uslyšíte třeba v koncertních sálech. A zatímco výroba zvonů zabere pár měsíců, výsledek může vydržet stovky let, jak říká naše zpravodajka Bára Vránová.
10: Johannes Grassmayer teď zkouší nově odlitý zvon. Ty vibrace jsou tak silné, že mi úplně brní chodidla. No a pokud zvon projde touto Johannesovou poslední zkouškou, tak už brzy bude takto krásně znít na jedné z pražských zvonic klidně několik staletí.
11: Musí ladit s historickými zvony, které už na věži visí. Proto si je nejdřív nahrajeme, rozebereme jejich zvuk a teprve potom navrhneme nový. Je to stejné jako v orchestru. Na začátku první housle udají tón a všechny ostatní nástroje se podle něj naladí.
10: Jenže než se nový zvon vůbec rozezní, čekají Johannese a jeho kolegy minimálně 3 měsíce tvrdé ruční práce.
11: V principu je to trochu jako pečení dortu. Potřebujete formu a těsto, v našem případě roztavený kov. Jenže zatímco formu na dort můžete použít znovu, tady musíme pokaždé vyrobit novou. Každý zvon má totiž jiný tón a jinou výzdobu.
10: Na bronzovém plášti vystupují reliéfy světců, různé drobné ornamenty a taky české nápisy. Tohle všechno nejdřív vznikne z vosku, potom se to otiskne do hliněné formy a nakonec do bronzu. A dokonce ani háčky a čárky, tedy prý pro rakouské zvonaře, nepředstavují nepotřebují žádnou speciální výzvu.
11: Čeština je pro nás ještě jednoduchá. Používá stejnou abecedu. Mnohem složitější je odlévat zvony třeba pro Egypt s arabským písmem nebo pro Čínu a Myanmar.
10: Když nový zvon poslouchá Johannes, tak rozhodně neslyší to stejné, co já. Já vnímám jediný hluboký úder. On v něm ale hledá desítky různých tónů, které pak nakonec dají ten jediný harmonický celek.
11: Ve zvonu dokážeme rozlišit zhruba 200 tónů. A ten hlavní, který lidé slyší, vlastně vůbec neexistuje. Vzniká spojením všech ostatních. Říkáme mu úhozový tón.
10: Johannes je už 14. generací zvonařů. Rodina Grassmayerů odlévá zvony nepřetržitě od roku 1599. A přesto říká, že největší chybou by bylo myslet si, že už není co zlepšovat.
11: Zvon je především hudební nástroj. Naším cílem je dosáhnout stejné kvality, jakou představují stradivárky ve světě houslí. Ale zároveň si nikdy nesmíme říct, že už tam jsme. V tu chvíli bychom totiž přestali hledat nové cesty a přestali bychom se zlepšovat.
10: A po dnešní kontrole už zbývá jen jediné, tedy naložit těchto několik tun bronzu na kamion a poslat je do Česka. Z dílny rodiny Grassmayerů tak vlastně odjíždí další zvon, který možná přežije i své tvůrce.
5: Jestli se z naší zpravodajky Báry Vránové stala odbornice na zvony, tak na to se jí můžu zeptat právě teď. Báro, já ti přeji hezký den.
12: Dobrý den.
5: Stala a ty prý možná jeden z těch zvonů dokonce denně posloucháš.
12: Odbornice určitě ne, protože pokud někdo, jako je Johannes Grassmayer, který má vlastně za sebou i za celou svou rodinou, tak obrovský odkaz nejstaršího zvonařství v Rakousku, jednoho z nejstarších v Evropě, a on sám o sobě, tenhle člověk, není schopen říct, že je expertem, protože je velmi pokorný a velmi skromný, tak já rozhodně nebudu ta, co bych mohla říct, že se tomu jenom blíží. Poslouchám je často, protože vlastně spousta z nás, aniž bychom si to uvědomovali, slyšíme zvony nebo výsledky práce rodiny Grassmayerů prakticky denně, protože oni dodávají zvony po celé Evropě. V České republice jsou například v Praze jeden z těch nejznámějších, tam vlastně doputoval před 4 lety, byl to zvon 9801, což je jeden z největších zvonů v České republice a vznikl vlastně jako připomínka zvonů, které za války rozstavili Němci. Že to byl takový odkaz. A ten zvon nemohl být vyrobený nikde jinde v Evropě, protože je tak velký, že to zkrátka nikdo jiný neumí. Pak jsou také na Slovensku, v Maďarsku, v Rakousku, dokonce do Česka dodával Johannes zvony taky pro orchestry, pro orchestr v Praze a pro orchestr v Ostravě. V Českých Budějovicích můžeme slyšet výsledky jejich práce. A brzy možná uslyšíme ještě jeden výsledek, ale v tomhle případě jsem musela svatosvatě slíbit, že neprozradím to město, ale bude v České republice, protože jedno z našich měst poslalo svůj pokažený zvon na opravu do této dílny a on je tak poškozený, že prakticky se ze začátku zdálo, že je nemožné, aby ještě někdy zvonil. Nicméně Johannes a jeho parta slíbili, že to zvládnou, dělají opravdu všechno. A tam je problém v tom, že na tom zvonu chybí jedna velká podstatná část a nedochovalo se, jak vlastně vypadala. A tím, že on musí být opravený jedna ku jedné, aby správně zněl, tak hledají způsob, jak to vlastně spravit.
5: Báro, jak vlastně taková zvonařská dílna vypadá? Kolik lidí tam pracuje?
12: Ona je překvapivě malá, v podstatě je to takový ateliér, který má v přízemí, přirovnala bych to k takové větší garáži nebo pneuservis pro dvě auta, kde jsou všechny uložené formy na to odlévání, nebo respektive ty části, ve kterých se vlastně může odlévat ten zvon, pak je tam jedna ta veliká pec a celkově tam pracuje, myslím, že se zaznělo kolem 20 lidí, že je to opravdu úzký okruh a největší část samozřejmě patří Johannesově rodině, jeho příbuzným, ale v prvním patře třeba mají také takovou kuchyňku na vosk, protože vlastně všechny ty negativy se nejprve vyrábějí z vosku a modelují, pak tam mají taky sochařský ateliér, tak to nazývají, protože některé ty části se vlastně nejdříve musí i vysochat. A kromě toho tam mají takové roztomilé muzeum všemožných zvonů, i těch, co už prostě nejde opravit, a taky obchůdek, ve kterém si lidé můžou koupit prakticky cokoliv od malých zvonečků přes kravské zvonce až po různé všelijaké zvonkohry, všechno, a to vše vlastně vzniká v té dílně Grassmayerů.
5: Báro,
9: ta rodinná dílna přežila 30-letou válku, napoleonské tažení i dvě světové války? Přežije i další generace?
12: Johannes je v tom velmi optimistický. On sám má dva syny, jeho bratr má taky děti a všechny mají samozřejmě o ten rodinný odkaz zájem, vědí vlastně, co v podstatě leží na jejich bedrech, ale současně Johannes mi několikrát zdůrazňoval, že jeho cílem není donutit své děti k tomu, aby tu firmu přebrali. On by chtěl, aby ji přebrali, protože ji chtějí přebrat a minimálně jeho děti vlastně už teďka jsou to teenageři a už na letních brigádách se učí a sami chtějí se učit, jak se takové zvony vyrábí, takže tam pomáhají, učí se i od těch mistrů zvonařských, co vlastně pracují v té dílně, nebo začínají v tom obchodě. A Johannes tady řekl vlastně jednu velmi krásnou větu, že on by byl hrozně rád, kdyby se jeho děti naučili jeho řemeslo a nesli to jméno a tu tradici dál, ale nejdůležitější pro něj je, aby v nich zažehl, jak on řekl, vnitřní zápal pro tu práci. To znamená, že on je nenutí, ale opravdu čeká, až přijdou za ním a sami se zeptají, jestli by mu mohli pomoct v práci, jestli by se mohli podívat, co táta dělá a jestli by si to mohli zkusit.
9: Říká naše zpravodajka Bára Vránová. Já ti děkuji za rozhovor a někdy příště naslyšenou.
12: Naslyšenou.
4: Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: Ručně vyráběné mídlo, voná svíčka nebo vyšívaná peněženka. Oblíbené suvenýry, které jste si možná i vy letos přivezli z dovolené. V Jordánsku se vyrábí například v organizaci Zarqa Life Center, která podporuje místní ženy a palestinské a syrské uprchlice. Západních turistů ale v Jordánsku kvůli válce na Blízkém východě ubylo. A podobně jako další malí tvůrci se i v tomto centru snaží najít nové cesty, jak dostat své produkty na trh. Mídla v českých barvách tam teď vyrábí pro českou ambasádu, jak říká naše blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová.
13: Dostala jsem zástěru a Amal, která je tady hlavní mídlo vyráběčka, nehned zapojila do práce. Teď Amal přinesla všechny ty oleje, které budeme na mídlo potřebovat.
14: Bambucké a kakaové máslo, olivový, kokosový a palmový olej a olej ze sladkých mandlí.
13: Tyčový mixer.
15: Soda. Umoj.
13: Do těch jemně promíchaných, smíchaných olejů teď přijde kombinace jedlé sody s vodou. Nalejeme do nálevky a znovu promícháme. Teď si tady dáme lekci arabštiny v barvách.
15: Oběd.
13: Barva číslo 2 je červená.
15: Ahmar.
13: A ještě modrá. Azrak?
15: Azrak.
13: Ta výroba mídel, jak mi připomíná projektová koordinátorka Maha, tak tady má docela dlouhou tradici. A jedním z těch pomyslných zákazníků je i česká ambasáda v Jordánsku, jak mi popisuje velvyslankyně Andrea Kučerová.
16: Jedná se o projekty, kterými podporujeme zaměstnávání žen. Mídla mají sice za normálních okolností relativně dobrý odbyt, ale zároveň, když nemáte turisty, tak se vám samozřejmě velmi jako těžko dostává k zákazníkům, kteří jsou většiny samozřejmě turisté. Takže my tímto projektem se snažíme vlastně tuto těžkou dobu překonat tím, že jim vlastně umožňujeme pro nás vyrobit velký počet mídel, které zároveň jsou pro nás i jako propagací České republiky.
13: Jak Amal připomíná, tak to zadání od české ambasády nebylo úplně snadné.
14: Několikrát jsme to zkoušeli, než jsme přišli na správné množství barev. A navíc, protože musíme mít tři různé barvy, tak potřebujeme tři lidi na jednou. V jednom člověku by se to mídlo vyrobit nepodařilo.
13: Máme tady před sebou silikonové formičky ve tvaru srdce a to je ta náročná operace. Přišel ještě na pomoc dobrovolník Štěpán. Každý teď máme v ruce jeden z těch kelímků.
17: Není to taková sranda, co?
13: Není. Když to člověk nenalije správně, tak z toho je fialová.
18: To soustředění by se dalo
13: krájet.
15: Bravo.
13: Tak myslím, že jsme se docela sehráli. Teďka ty další tři už vypadají dobře. Teď se musí nechat mýdlo tady ještě vyschnout a nejméně jeden měsíc uležet, aby nebylo na kůži agresivní. A potom se už jenom zahladí pomocí takové velké škrabky, kterou tady mají, pak už může do krabiček a zamířit k zákazníkům. Z Jordánské Zarky, Jana Karasová, Český rozhlas.
5: Spojené státy letos slaví 250 let od svého vzniku a Washington k oslavám minulý víkend přidal další unikát. Opravdový pouliční závod rychlých vozů IndyCar. Trasa americké verze Formule 1 vedla kolem hlavních památek a auta se proháněla rychlostí až 300 km v hodině. Naše americká zpravodajka Jana Ciglerová si tuhle událost nenechala ujít.
18: Tak tohle Washington ještě nikdy nezažil. Centrem města zní burácení závodních vozů. Stojím v centru Washingtonu, dívám se směrem ke Kapitolu a tady na těch místech je většinou slyšet pouze chůze turistů. Dneska je to ale všechno úplně jinak. Část Pensylvánské Avenue je zatarasená. Členka Národní gardy ukazuje turistům, kudy se dostanou na místo, odkud je vidět, i když nemají koupené lístky. Závod pořádá Bílý dům na počest 250. výročí nezávislosti Spojených států. Turisté jsou tím překvapení.
19: Hello, I'm Tony.
18: Ne všichni vědí o tom, že se to tady pořádá.
19: I haven't got a clue about it. I'm just walking down to explore.
18: Metro do centra dnes jezdí v posíleném režimu, protože podle organizátorů se sem za celý víkend chystá přes milion lidí. Co si o takovém závodě myslí Washingtoniané? Zkusím se zeptat tady paní vedle mě v modrém tričku.
20: Washington DC from First Street.
21: Celý Washington je od první ulice až do 12. uzavřený. Přijet do města, kde nejsou žádná auta, to je prostě úžasné.
18: Trať vede po Pensylvánské a Independence Avenue a cílem je třetí ulice přímo před Kapitolem. Tady na rohu East Street a 9. ulice je takový úsek, kde i navzdory těm plotovým zátarasům je vidět na ta auta, takže se tady shromáždili lidé, kteří se nechtějí závodu zúčastnit, ale přeci jen je zajímá, jak to vypadá, když jezdí závodní auto 300-kilometrovou rychlostí v hodině po centru Washingtonu. Okruh měří necelé 3 kilometry, má 7 zatáček a ten hlavní má 147 kol. A diváci, kteří se sjeli ze všech koutů Spojených států, tu čekají dlouhé hodiny. Teda aspoň ti, na které se usmálo štěstí a vyhráli lístek zdarma v loterii.
22: My first name is Salvadora.
23: Why is it so special, tell me?
22: Why is it so special? This is the first time in history.
18: Paní Salvatora mi říká, že je nadšená, že se taková věc odehrává v centru Washingtonu.
22: Grand Prix in the city.
21: Je to poprvé, co se takové závody Grand Prix konají uvnitř města. O spoustě věcí lidé tvrdili, že nebudou možné, ale 250. narozeniny slavíte jen jednou. Tak proč bychom neudělali tu nejúžasnější oslavu 4. července? Tak si řekli, co kdybychom přivezli Grand Prix? No a teď si to poslechněte.
18: Na startu je 25 nejlepších jezdců série. Je to druhý nejdelší pouliční okruh v historii IndyCar. Ne každý je ale nadšený. Tady pán říká, že je to příliš nahlas.
24: Na auta nevidím, takže mě to moc nezajímá. Radši si půjdu dát něco k jídlu.
18: Kousek závodu si také projel prezident Trump, a to ve svém prezidentském voze The Beast. Ze závodící metropole Washington Jana Ciglerová, Český rozhlas.
5: Pískovcové skály, lesy, ale i krásný zámek kombinující několik architektonických stylů. To všechno nabízí město Fontainebleau ve Francii. Leží zhruba hodinu a půl vlakem od hlavního města a je tak oblíbeným výletním cílem Pařížanů. Asi desetinu lesa ale v létě zachvátil rozsáhlý požár. Teď se ale les částečně znovu otevřel veřejnosti a lidé se tam podle našeho zpravodaje ve Francii Marcela Faltise pomalu vrací.
25: Naplánoval jsem si okruh tak na 2 hodiny. Nekoukal jsem, kde je to uzavřené, tak zkusím štěstí, kam až se dostanu a koho potkám.
0: Jsem z Essonne, to je u Paříže. Dřív jsem sem chodil často, ale když tu hořelo, tak jsem byl zrovna v zahraničí. Když jsem se vrátil domů a slyšel jsem v rádiu, že se to tu otevírá, tak jsem sem chtěl zajít. Je to tu skvělé, krásné místo na procházky se psem. Máme krásnou přírodu.
25: Pro Guillauma, který sebou vzal svého retrievera, představuje les Fontainebleau únik z civilizace. Na dovolenou jsem přejel z Německa Tom, a to hlavně kvůli balvanům, které jsou mezi lesci vyhlášené. Sebou má bouldermatku a lezečky.
0: Přijeli jsme sem kvůli boulderingu. Skály tady jsou na to ideální. Ale máme sebou hodně dětí, takže nemáme na lezení tolik času. Zároveň nás překvapilo, že je tu tak málo lidí. Mysleli jsme, že se sem lidé hned vrátí, ale všude, kam jdeme, jsme skoro pořád sami. Taky jsme narazili na nějaké spálené oblasti nebo místa, kde bylo vidět velké sucho. Je to smutné. Chtěli jsme navštívit ještě další místa. Ta jsou ale uzavřená.
25: Uprostřed lesa je mezi dvěma stromy natažená červeno-bílá páska a upozornění, že dál už lidi nesmí, protože požáry tu poničily stromy a hrozí teď jejich pád, tak to budeme muset obejít.
1: Snažím se tu být aspoň jednou týdně. Jezdíme sem na takové malé rodinné výlety. Bylo to náročné, když to tu uzavřeli, protože to bylo uprostřed léta a snažím se, aby děti trávili čas v přírodě. Jinak by seděli doma a hráli videohry.
25: OK, merci. Je vous en prie. Ervan bydlí s rodinou asi 10 minut jízdy autem od Fontainebleau. Zahradu nemají a tak je pro něj a jeho tři děti pobyt v lese důležitý. Rozlehlé jezírko lemují fontány, lidé jsou na lodičkách. Pěšky se dá z lesa totiž dojít na zámek Fontainebleau, což je jeden z nejvýznamnějších francouzských zámků zapsaný na seznamu světového dědictví UNESCO a využívali ho i králové, třeba Ludvík 14. nebo Napoleon.
2: Když jsem byla uvnitř zámku, tak jsem byla unešená. Nikdy jsem neviděla něco tak krásného. Každá místnost byla úplně jiná a ty zahrady jsou tak rozlehlé.
25: Podobně jako Carmen z Mexika navštíví zámek každoročně kolem 500 000 lidí, Fontainebleau totiž spolu s okolními lesy nabízí ideální výlet jenom kousek od Paříže. Z Fontainebleau Marcel Faltis, Český rozhlas.
5: A to už byla poslední z dnešních reportáží zahraničních zpravodajů. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Lubica Bergmanová.
4: 14:30. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Sněmovní volby by teď vyhrálo hnutí ANO s podporou kolem 30% voličů, vyplývá to z průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi. Druhé hnutí STAN se polepšilo na 17%, třetí je ODS s podporou přes 15%. Do sněmovny by se dostali ještě Piráti, SPD a motoristé. Průzkumu se od 3. do 21. srpna zúčastnila zhruba tisícovka lidí. U severního Kypru se odpoledne převrátil trajekt, na palubě bylo téměř 270 lidí, včetně posádky. Úřady hlásí už 17 mrtvých a podle posledních dostupných informací hledají 17 nezvěstných. Plavidlo mířilo ze severokyperského města Kyrenia do tureckého přístavu. Příčina neštěstí zatím není známá. Turecká státní agentura Anadolu napsala, že loď začala hned po vyplutí z přístavu v Kyrenii nabírat vodu. České ministerstvo zahraničí nemá informace, že by mezi pasažéři byli Češi. Švýcarské úřady dál pátrají po pachateli nebo pachatelích noční střelby na párty ve městě Aarau. Incident nepřežila 22-letá žena. Do nemocnice záchranáři převezli 5 lidí, některé z nich s těžkými zraněními. Informovala o tom švýcarská policie. Ta zároveň vyšetřuje motiv činu. A studující rodiče můžou od úterý požádat o novou státní podporu. Dostanou až třetinu minimální mzdy, letos tedy necelých 7,5 tisíce korun. Podpora je určená studentům, kteří pobírají rodičovský příspěvek a studují denní formou na české vysoké nebo vyšší odborné škole. Žádat můžou online přes Jendu nebo osobně na úřadu práce. Žadatelé musí doložit potvrzení školy o studiu. Devátou etapu cyklistické Vuelty vyhrál domácí Španěl Enric Mas a pojistil si červený dres pro celkového lídra závodu. Mas, který se do čela dostal po sobotním odstoupení Slovince Tadeje Pogačara, vede Vueltu o minutu a 18 sekund před dalším Slovincem Primožem Rogličem. Jediný Čech ve startovním poli Jan Hirt dojel na 35. pozici a je ve třetí desítce průběžného pořadí.
6: Omezení na D11 u Úval a na D3 u Dolního Dvořiště. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Úvaly dejte pozor. Na 6. kilometru tam po odstaveném kamionu

0: nezdržíte. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Přes den čekáme zpočátku převážně oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přeháníky, lokálně i bouřky. Kolem poledne se začne od západu vyjasňovat, většinou až na polojasno, přeháníky pak už jen ojediněle. Nejvyšší pondělní teploty 21 až 25 stupňů, na jihovýchodě a východě naměří až 28 stupňů. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Jak vypadá politika podle Martina Kuby? Jaké jsou ruské šance na výhru ve válce na Ukrajině? Co můžou změnit důležité regionální volby v Německu? Těmto, ale i dalším tématům se budou věnovat naši renomovaní komentátoři v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
1: Názory a argumenty.
3: Jmenování politiků do správních rad podniků s účastí státu má v Česku dlouhou tradici. Přesto ale nedávná nominace jihočeského hejtmana Martina Kuby do dozorčí rady Budějovického Budvaru vyvolala značnou pozornost. Proč? Nad tím se zamýšlí publicista Jan Vávra.
4: Pokud u významnější části společnosti narůstá nespokojenost se stavem politické scény, zákonitě se vyrojí strany nebo hnutí, které slibují změnu. Tak také jihočeský hejtman Martin Kuba, když založil hnutí Naše Česko, sliboval vůči vládě i vůči opozici jinou politiku. Tvrdil, že chce přivést konkrétní řešení v bydlení, ve sportu, ve školství, v důchodech a nechat veřejnost posoudit, jestli dávají smysl. Prý žádné modré z nebe a žádné sliby, které se vypaří den po volbách. Zatím s žádným konkrétním řešením ani v bydlení, ani ve sportu, ani ve školství, ani v důchodech hnutí Naše Česko nepřišlo. Naproti tomu teď o sobě dal Martin Kuba výrazně vědět, když se nechal dosadit do dozorčí rady národního podniku Budějovický Budvar. Účast politiků ve statutárních orgánech státních podniků není v České republice nic mimořádného. Je to ale pro nové hnutí s nemalými ambicemi dělat jinou politiku ten správný začátek. Budějovický Budvar plní pro vládní politiky podobný účel jako jiné státní podniky. Jeho statutární orgány slouží nezřídka jako trafiky pro politiky, které je třeba z nějakého důvodu ocenit. V dozorčí radě Budvaru dosud seděl bývalý volební manažer ODS Jan Kočí nebo člen TOP 09 Miroslav Nosek. Ti museli odejít a s Kubou do ní nově zasednou i dva politici vládních stran. Bývalý poslanec ANO Jan Volný a radní Olomouckého kraje za SPD Dan Chromec. Kubu jmenoval, údajně po vzájemné domluvě, ministr zemědělství Martin Šebestián, který ve vládě formálně zastupuje SPD, ale ve skutečnosti je Babišovým člověkem. Už jako ředitel státního zemědělského intervenčního fondu trval na tom, že se na organizaci nevztahuje zákon o střetu zájmů. Úřad tak společnostem z holdingu Agrofert vyplácel miliardy na dotacích. Tyto postupy později soudy i Evropská komise označily za nezákonné a stát by nyní měl vymáhat po Agrofertu až 7 miliard. Šebestián zároveň prosazuje zákon o předkupním právu při prodeji zemědělské půdy, který vyhovuje velkým agrokoncernům. Kuba se tedy zařadil mezi kandidáty na podporu vlády Andreje Babiše a jednoznačně prokázal, že se v zákulisních politických obchodech vyzná. Nakonec se o něm hovoří jako o přičinlivém učedníkovi Pavla Dlouhého z Hluboké nad Vltavou, kterého svého času Mirek Topolánek označil za kmotra. Mají-li být tyto ozvěny nejtemnějších tradic ODS onou slibovanou jinou politikou pro ty, kteří nejsou spokojeni se současnou politikou, jak stojí na stránkách hnutí Naše Česko, musí být voliči hodně zmatení. Naděje veřejnosti, spojené s každým novým hnutím, se v takových případech rychle obrátí do zklamání z poznání, že všichni politici jsou stejní, jako se to stalo u Věcí veřejných, nebo do značné míry už i u motoristů. Pokud se ptáme, proč česká veřejnost místo politické opozice volí opozici vůči politice, máme zde ukázkový příklad.

0: byl publicista Jan Vávra. Když v lednu letošního roku premiér Andrej Babiš oznámil, že ruší odbor strategické komunikace, vysvětlil to tím, že jednoduše není potřebný. Odbor měl přitom na starosti posilování odolnosti společnosti, budování důvěry mezi státem a občany a ochranu veřejného prostoru před manipulací. Jak se teď projevují důsledky tohoto premiérova rozhodnutí, nad tím uvažuje komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk.
1: Oblíbené rčení, že karma je zdarma, si ověřil na vlastní kůži Andrej Babiš. Jeho vláda zlikvidovala strategickou komunikaci, jak na úřadu vlády, tak na jednotlivých ministerstvech. A nyní běduje, že stát nedokázal rychle reagovat na dezinformační operaci zaměřenou proti němu. O co šlo? Kdo si rozšířil zprávu, že se Polsko chystá zabrat část území na Českém Těšínsku? Byla to profesionální práce. Zahrnovala falešný profil českého velvyslance ve Varšavě, falešné stránky Českého rozhlasu, návazné facebookové profily svolávající proti polskou demonstraci. Je tedy skoro jisté, že ten kdosi není nějaký Pepa z Depa, ale specialista, který má frčky, prostředky a tým. A že sídlí někde v Petrohradu. Česká reakce na útok byla zoufale pomalá. Babiš se o nebezpečné provokaci, která měla potenciál rozeštvat Čechy a Poláky, dozvěděl až z médií. A v obraně mu nezbylo, než využít repost z účtu polského ministra zahraničí Radoslava Sikorského, který sdílel obrázek populárních kreslených postaviček českého krtečka a polského psa Rexíka, jasně ukazující, že Polsko a Česko jsou přátelé. Babiš se nyní stěžuje, že ho české tajné služby včas neinformovaly. Což jasně ukazuje, že událost nepovažuje za prkotinu. A konečně si začíná uvědomovat, že dezinformace jsou součástí hybridní války, která se proti Západu vede. Zároveň je jeho stížnost ale z kategorie chucpe. Byl to on, kdo udělal vše proto, aby náš stát uprostřed informační války likvidací strategické komunikace státu odzbrojil. Kdo pak asi způsobil, že náčelník vydával tak zvrácené rozkazy, že ano? Součástí strategické komunikace je mimo jiné permanentní vyhodnocování hrozeb šířících se v kyberprostoru a reakce na ně, pokud možno v reálném čase, tak, aby narativ útočníka nezískal převahu. Přesně to udělali v tomto případě Poláci. Nejenže o hrozbě věděli a mohli tedy reagovat okamžitě. Ale ani aranžmá postaviček Krtečka a Rexíka, podávajících si ruce v srdíčkovém gestu na hranicích, si Sikorsky nevytvořil v mobilu během obědové pauzy. Byl to dokonalý expertní protitah, který působil nejen jasně, ale i jemně a úlevně. Rozeštvávači dostali psychologický šachmat. Přesně tohle je profesionální strategická komunikace státu, která se ale neudělá sama. Jsou na to potřeba experti, politická podpora a odpovídající zdroje. My nyní nemáme nic z toho. Samozřejmě je třeba připustit, že za minulé vlády Petra Fialy se strategická komunikace nedělala dobře. Mimo jiné proto, že byla zoufale podfinancovaná. Nejrůznější brožurky a komunikační kartičky pro zákonodárce tak byl jen pro smích. Ale přece, když se něco nedaří, neznamená to, že zbytečná je věc sama. Například, když má fotbalový tým mizernou obranu, tak majitele klubu také nenapadne, aby ji zrušil a hrál bez ní. Naopak seženou lepší hráče. Babiš a spol to neudělali, obranu zrušili a teď se diví, že prohrávají. Jako ze světa fantasmagorie pak působí fakt, že místo toho, aby se okamžitě chytili za nos, v likvidaci schopností zaměřených proti hybridním hrozbám vesele pokračují. Úřad vlády nyní prosazuje, aby v příštím období nemohly být evropské peníze použity na boj s dezinformacemi a na zvyšování společenské odolnosti. To už se nedá nazvat jinak než jako ideologická zaslepenost. Zatímco jiné státy NATO rychle budují kapacity, aby obstály v informační válce, český premiér si na úřadu vlády štědře platí poradkyni, která bojuje proti neexistujícímu deep state a pod líbivým krytím svobodou slova otevírá skutečnému nepříteli dveře. Z toho plyne krajně nepříjemný závěr. Informační útoky, kterým jsme ze strany Ruska vystaveni, budou nepochybně zintenzivňovat. Takže karma, kterou si usilovně buduje Babišova vláda, nakonec nedopadne jen na ni, ale na celou naši společnost.
0: Tolik komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk. Už dlouhou dobu se spekuluje o tom, jakou má několik let trvající ruská vojenská agrese proti Ukrajině ještě podporu mezi klíčovými aktéry ruské ekonomiky, třeba bankami. Díky hackerům unikla před časem na veřejnost analýza jedné z nich. Podrobnosti má komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup.
2: Analytici největší ruské finanční instituce Sberbank oceňují šance na vítězství Ruska ve válce na Ukrajině na 7%. Takové titulky dala většina médií, která se seznámila s materiálem, který získala hackerská skupina Black Mirror. Rozeslal ho German Greff, šéf této instituce. Je to klasický korporátní dokument, který obsahuje 8 scénářů možného konce války na Ukrajině, včetně propočtu procentní pravděpodobnosti a časového rámce, kdyby k tomu mělo dojít. Dokument je z dubna letošního roku. Podle analytiků Sberbank je nejpravděpodobnějším scénářem zmrazení konfliktu spolu s uvolněním některých sankcí. Vychází z toho, že americký prezident bude tlačit na konec války, ideálně do listopadových voleb ve Spojených státech. Analytici dávají takovému scénáři pravděpodobnost 32%. O 10% pravděpodobností méně má podle nich scénář, který nazývají korejským. Tedy ukončení války bez mírové smlouvy, jako se to stalo po skončení bojů na korejském poloostrově v 50. letech minulého století. Tyto dva scénáře mají tedy dohromady více než 50%. Naopak možnost, že by Ukrajina zvítězila a osvobodila všechna svá okupovaná území, včetně Krymu, má v dokumentu jen 2% pravděpodobnosti. Podobně jako kompromisní scénář, při kterém by Rusko vrátilo část okupovaných území výměnou za uznání anexe Krymu a Donbasu. Pro takové scénáře by podle analytiků muselo dojít k výraznému oslabení pozice Vladimira Putina či dokonce k palácovému převratu. Což, jak sami autoři dokumentu přiznávají, je krajně nepravděpodobné vzhledem k vertikále moci, kterou Putin budoval čtvrt století. Což je achillova pata celé analýzy. O tom, zda a kdy Rusko bude ochotno jednat o míru, bude rozhodovat jeden jediný člověk a ten se jmenuje Vladimir Putin. Co jemu se honí v hlavě, to nevědí ani analytikové ze Sberbanku. Proto asi nejzajímavější část dokumentu nejsou scénáře, ale krátké shrnutí stavu ruské ekonomiky. Protože od počátku velké války je stále více ekonomických statistik neveřejných. Závěry analytiků Sberbanku jsou očekávané. Upozorňují na rostoucí deficit rozpočtu a vysoké úrokové sazby, které dusí ekonomiku. Píší o poklesu příjmů z ropy a plynu o 45%. Také o tom, že ukrajinské útoky vyřadily z provozu 15% kapacit ruských rafinérií. A to připomínám, že dokument vznikl v dubnu a od té doby se situace viru nezlepšila. Nejzajímavější jsou pasáže o obranném průmyslu, který se podle analytiků potýká s problémy a výroba munice v září loňského roku dokonce začala klesat. Chybí totiž kvalifikovaní pracovníci. Podle analýzy by jich totiž bylo potřeba až 400 tisíc. Ovšem na možný konec války zrovna tohle vliv mít nebude. Vladimir Putin zatím dává najevo, že vše pokračuje podle plánu a není třeba nic měnit. I když pravděpodobnost jeho plánu analytici Sberbank hodnotí 7%.
0: Vysvětluje komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Kurdské ozbrojené jednotky v Sýrii, stejně jako civilní instituce spravující severovýchod země, předali své pravomoci centrální vládě v Damašku. Skončil tím jeden významný pokus o kurdskou samosprávu, který chvílemi vypadal téměř jako samostatnost. Pro mnohé Kurdy je to hořký okamžik. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
4: Syrští Kurdové za režimu Bašára Asada utlačovaní si vydobili autonomii během občanské války a upevnili si ji během vzestupu Islámského státu. Vypadalo to jako naplnění snu o téměř úplné nezávislosti. Jenže paradoxně po Asadově pádu a oslabení ISIS nastaly nové časy. Kurdská samospráva se ocitla pod tlakem nové vlády Ahmada Šary a po ozbrojených střetech s armádou letos v lednu se jí struktura téměř úplně zhroutila. Kurdové nedokázali udržet kontrolu nad ropnými vrty a hraničními přechody, uchovat si věrnost místních Arabů, kteří přešli na stranu vlády, a asi ani dostatečně moudře spravovat oblasti pod svou kontrolou. A teď bude jejich oblast znovu řízena z Damašku. Je příznačné, že sice oblast Hasaka, kde žije Kurdů nejvíc, bude spravovat kurdský guvernér, ale vybraný byl v metropoli. Jednotky kurdských SDF budou plně začleněny do armády a odevzdají jí zbraně. Snaha Ahmada Šary je logická. Části Sýrie byly nebo stále jsou v rukou jiných sil než je syrská vláda. Sever ovládají Turci, jih Izraelci a Drůzové, na severovýchodě do letošního ledna vládli Kurdové. Teď tedy Damašek udělal krok ke konsolidaci jednotného státu. Má v tom nejen podporu Turecka, které rozhodně žádnou kurdskou samosprávu nechce vidět, ale i Spojených států. Trump si Šaru oblíbil a velký podporovatel syrských Kurdů Lindsey Graham nedávno zemřel. Přichází i jiné zprávy o upevnění centra. Justice odsoudila už řadu představitelů starého režimu, USA odstranili Sýrii ze seznamu zemí podporujících teror, státy zálivu investují miliardy dolarů a v tomto týdnu jednal Šara s Putinem o osudu ruských základen v zemi. Všichni sázejí na dvě věci. Za prvé, že Ahmad Šara je skutečně vyléčený džihadista, a za druhé, že bude schopen mít pod kontrolou všechny ty, kdo možná tak úplně vyléčeni nejsou. Tento vývoj bedlivě sledují i další skupiny, například Drůzové na opačné straně Sýrie. Celá věc má paradoxní aspekty. Pád kurdské samosprávy umožnil přechod arabských kmenů na stranu vlády. Arabové byli nespokojeni s tím, že Kurdové nedostatečně zohledňovali jejich zájmy. Jenže teď i tamní Arabové dávají najevo úplně stejnou nespokojenost, jen tentokrát s centralizovanou správou Damašku. Syrská vláda totiž opakuje stejný model jako Asad, Islámský stát i Kurdové, tedy že zaprvé neumožňují dostatečnou místní samosprávu, nanejvýš spolupracují s některým z vlivných místních kmenů. A za druhé, nedělí se o zisky z prodeje ropy a plynu s obyvateli oblasti, kde se tyto komodity těží. Místní si všímají, že peníze jdou opět jen do Damašku, Alepa nebo na pobřeží, případně jsou investovány jen do těžby. Například se tady staví mosty pro export surovin, ale mosty přes Eufrat, které by používali obyvatelé zmíněných oblastí, zůstávají v rovině slibů. Tato oblast je důležitá nejen kvůli ropě a plynu, ale jako obilnice Sýrie. Nedávno pěstitelé pšenice protestovali proti nízké výkupní ceně a dosáhli částečné nápravy, totiž změny finanční náhrady, ale nikoli principu, podle kterého se o ceně rozhoduje jinde. Také skutečnosti, že vláda je ochotna ustupovat, ale ne dělit se o pravomoci. Ahmad Šara se v očích některých Syřanů stává dalším autokratem v řadě, který od menšin nebo obyvatel periferie přijímá jejich suroviny a produkty, ale ne jejich názory.
0: Dodává komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland. Největší členskou zemi Evropské unie, Německo, čekají během příštích několika dní důležité regionální volby. Ty by mohly výrazně proměnit tamní politickou scénu. Co všechno je v sázce a jaké to může mít dopady na celostátní politiku, nad tím se zamýšlí politoložka Kateřina Smejkalová, která působí v nadaci Friedricha Eberta.
5: Sousední Německo se během okurkové sezony příliš politicky neoddechlo a i nadcházející podzim se čeká na jedno velké zemětřesení. Připomeňme, že současná vláda křesťanských demokratů z CDU, CSU a demokratů sociálních z SPD pod vedením kancléře Friedricha Merce vzešla z předčasných voleb začátkem minulého roku jako určitá znouzectnost. Velké koalice jsou z principu nevděčné, ale jiná možnost nebyla. Ačkoliv si obě strany přece vzaly konstruktivní spolupráci ve hmatatelný prospěch země, aby ta konečně zastavili vzestup pravicově extremistické AfD, která se ve volbách umístila druhá, dosavadní bilance jejich vládnutí je nevalná. Historicky ojedinělý debakl, kdy si Friedrich Merz napoprvé nezvládl vyjednat většinu ani na své zvolení kancléřem, ostatně nesnáze již celkem výstižně předznamenal. Do vysloveně prekérní situace se Merz dostal letos v létě, kdy byl donucen rezignovat šéf poslaneckého klubu CDU Jens Spahn. Osudným se mu stalo, když spolu se svým manželem využili náhradního mateřství v zahraničí, zatímco jako politik se Spahn vždy stavil proti jeho legalizaci v Německu. Pohoršení z takového pokrytectví politik, který už přežil nejednu kontroverzi, neustál. Merz však příležitost polepšit si zbavením se vnitrostranického rivala a šikovného zákulisního hráče, o kterém se v posledních měsících tvrdilo, že je ve skutečnosti už mocnější než kancléř, neproměnil. Spolu s nahrazením Spahna totiž rozjel rozsáhlejší personální rošádu, kterou si však dostatečně nepředjednal, takže skončila naprostým fiaskem. V rámci něhož se proti sobě poštval ve vlastní straně kde koho a místo mocenského posílení spíš respekt ztratil. Vře to ale i u sociálních demokratů, kde má stranická základna pocit, že se naplno potvrdily obavy z účasti na velké koalici, tedy že musí dělat příliš velké obsahové kompromisy a nezvládnou se dostatečně profilovat. Soudruhy a soudružky, jak si členové SPD říkají, nejvíc pálí restriktivní kroky vlády v oblasti azylu a migrace a také z jejich pohledu asociální podoba důchodové reformy a změny v sociálním systému. Zejména se spolupředsedkyní strany a ministryní práce a sociálních věcí Berbl Bás, původně sekretářkou z hornického Porúří, si přitom spojovaly zcela opačné naděje. Pod vedením obou vládních stran se tak opovážlivě třesou křesla. Intenzita kritiky, která z partají a poslaneckých klubů proniká do médií, je nebývale četná a masivní. Zdá se, že vše drží ještě jakž takž pohromadě kvůli trojím volbám do zemských parlamentů v září, a sice ve spolkových zemích Sasko-Anhaltsko, Mecklenbursko-Přední Pomořansko a Berlín. S největším napětím se čeká na výsledek těch prvé jmenovaných, první neděli v měsíci. V krajním případě, kdyby větší počet etablovaných stran vůbec nepřekročil 5% hranici, hrozí to mimo jiné i SPD, by extremisté mohli získat i absolutní většinu a sestavit jednobarevnou vládu. I při méně dramatickém výsledku by je nadále mohla udržet od moci jen mimořádně široká koalice, která by se neskládala snadno, CDU si prozatím zakazuje vládnout s levicovou Die Linke, což by zde ale bylo třeba, a nebyla příliš stabilní ani produktivní. Ať tak či tak, nezůstane to bez důsledků pro politický Berlín. Aktuálně není moc scénářů, které by vedení obou stran mohlo vydávat za úspěch a utišit tak současnou kritiku. Není tím pádem vyloučené, že budeme na podzim sledovat bezprecedentní zemětřesení na zemské úrovni s následnými otřesy ve vedení vládních stran, což by se nutně projevilo přinejmenším ve složení vlády, včetně postu samotného kancléře, ne-li rovnou v jejím pádu. Jedno je tak uprostřed veškeré nepřehlednosti situace jisté. U našich západních sousedů je dlouhé období obdivuhodné politické stability zřejmě definitivně u konce.
0: Míní politoložka z Friedrich Ebert Stiftung Kateřina Smejkalová. Mnoho let byl polský spisovatel Mariusz Czigieł neoficiálním ambasadorem české kultury a zejména literatury ve své vlasti. Jeho nakladatelství vydávalo nejenom velká jména české literatury, ale i ta méně známá. Po 12 letech ovšem Czigielovo nakladatelství končí. Podrobnosti dodává bývalý diplomat a politický komentátor Petr Janiška.
6: Většina posluchačů nejspíš zná jméno Mariusz Czigieł. Polský novinář a spisovatel, který píše hodně o Češích, o české mentalitě, českých dějinách. Jeho knihu Gotland, kde se na některých postavách české minulosti snaží podat svoji představu o specifičnosti naší povahy a historie, četl snad kdekdo. Nemáme v Polsku lepšího ambasadora české literatury. Nikdo nerozšířil v tak velkém měřítku a v tak zajímavých barvách obrázek Čechů jako on. U našich sousedů platí za Čechovila numer jeden, jak by se řeklo polsky, a proto nás musí zajímat jeho osud a jeho knihy. Czigieł je ovšem především vynikajícím polským autorem a velkým příznivcem a propagátorem reportáže. O různých polských tvářích, příbězích a tajemstvích jich napsal celou řadu. Léta se už živí na volné noze, vydělává si psaním a prodejem knih. Spolu založil také školu, kde vyučuje, jak psát dobrou reportáž. Vedle reportážní školy Czigieł spolu založil také nakladatelství pojmenované Dovody, tedy Důkazy. Vyšlo tam přes 100 skvělých reportáží. Jeho výběr českých autorů a titulů byl zcela subjektivní. Vesměs díla, která měl zvlášť rád. Nejrůznější žánry, nejrůznější jména, třeba i málo známá. Czigieł jim svým jménem ručil a otevřel cestu polskému čtenáři. Když je vybral on, musí to být dobrá literatura. Vydal tak řadu jmen, třeba Kláru Vlasákovou, Ivanu Miškovou, Vlastimila Třešňáka, Otu Pavla, Jakuba Demla, z nejznámějších Josefa Škvoreckého nebo Karla Čapka a jeho továrnu Na absolutno. Celá tahle edice měla nezvyklé, na první pohled rozpoznatelné obálky hýřící barvami, to všechno práce české malířky, spisovatelky a překladatelky Kateřiny Sidonové. Tohle všechno zní krásně, ale má to teď bohužel konec. Nakladatelství Dovody, unikátní podnik svého druhu, založený na srdcařích a lásce ke knížkám, přestává po 12 letech vydávat. Končí tím také jeho série českých autorů. Důvodem je marketing, reklama a distribuce, které vyžadují velké peníze a kdy není v silách malého nakladatele ovlivnit cestu knihy ke čtenáři. Z hlediska české literatury to je vážná rána, nicméně tím vydávání českých autorů v Polsku nekončí. Mají tam velmi dobrý zvuk, prakticky vše, co u nás vyjde zajímavého, se tam do 2 let přeloží. Opačně tomu bohužel zdaleka není. A někteří se dokonce specializují jen na české autory. Mariusz Cigieł bude nadále provozovat svoji školu reportáže a v centru Varšavy také velmi příjemné literární knihkupectví spojené s kavárnou nazvané Vřava světa, Vředně švěta. Lepší titul pro reportážní žánr asi nejde vymyslet.
0: A slova bývalého diplomata Petra Janišky nás dovedla na závěr dnešních názorů a argumentů. Mistryní zvuku byla Ivana Braunerová, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
3: Poslouchejte Plus, když potřebujete. Vraťte si vysílání o hodinu, den nebo o rok. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz. Také online jdeme dál než ostatní. Český rozhlas Plus. Tři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Ministryně financí dnes představí návrh státního rozpočtu na příští rok. Schodek bude vyšší než letos. Island neobnoví přístupová jednání s Evropskou unií, oznámila to premiérka po referendu. Tenisté Lehečka a Plíšková postoupili do druhého kola dvouher na US Open. A dnes bude zpočátku až zataženo, většinou s deštěm. Postupně se začne od západu vyjasňovat a teploty až 28 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Ministryně financí dnes na vládě představí návrh státního rozpočtu pro příští rok. Alena Schillerová z Hnutí ANO v televizi Prima potvrdila, že schodek bude vyšší než letos. Nepřekročí ale 400 miliard korun. Prioritou rozpočtu budou zdravotnictví a dopravní infrastruktura.
8: Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO v České televizi označil sestavování rozpočtu 2027 za nejnáročnější za posledních několik let.
9: Jsme svázáni ad jedna našimi závazky vůči NATO. Jsme svázáni mimořádnými výdaji, které budou do nových elektráren, a jsme svázáni poměrně velkými výdaji na dopravu.
8: Vyšší zadlužení státu podle něj rozpohybuje ekonomiku a přinese Česku vyšší příjmy. To rozporoval předseda starostů Vít Rakušan.
10: My se přeci musíme bavit i o tom, jestli nemá přijít nějaká velká výrazná daňová reforma.
8: Plánovanou výši schodku opozice kritizuje kvůli zadlužování země, které vysokými úroky zatíží budoucí generace. Prezident Petr Pavel na CNN Prima News řekl, že nový rozpočet bude vetovat jen v případě nízkých výdajů na obranu. Adéla Burešová, Radiožurnál.
7: Islandská vláda v tomto volebním období neobnoví přístupová jednání s Evropskou unií, oznámila to premiérka Kristrúðrn Frostadóttirová po vyhlášení výsledků referenda. Islanděné v něm rozhodli, že nechtějí, aby kabinet rozhovory s Evropským blokem obnovil. Šéfka vlády nicméně dodala, že ostrovní stát bude i dál posilovat vztahy v rámci evropského hospodářského prostoru. Výsledek lidového hlasování podle ní není neúspěchem, ale vítězstvím demokracie. Už dřív řekla, že ho bude respektovat. Rakouská policie vyšetřuje horského vůdce, který na hřebenu Grossglockneru minulý týden napadl polského horolezce. Spolupráce s ním ukončilo i Sdružení horských a lyžařských vůdců alpské obce Kals. Rakouská média zveřejnila video z incidentu. Vedoucí lezeckého družstva se dvěma klienty na úzkém exponovaném místě předbíhá polskou horolezkyni. Když se proti tomu její partner ohradil, tak ho horský vůdce nejdřív verbálně a pak i fyzicky napadl. Roztržka se stala ve výšce zhruba 3000 metrů nad mořem. 24-letá pacientka utrpěla v úterý při císařském řezu v pražské fakultní nemocnici Bulavka popáleniny. Informoval o tom deník N. Nemocnice Událost Radiožurnálu potvrdila, že má popáleniny 2. a 3. stupně na 15% těla. Podle informací deníku N přistoupili lékaři k císařskému řezu kvůli akutní komplikaci, která ohrožovala dítě. V závěru zákroku chtěli zastavit krvácení, ale od chirurgického přístroje vzplála dezinfekce na těle pacientky. Podle mluvčí Bulovky Evy Stolejdy Libigerové je zdravotní stav matky stabilní a nevyžaduje intenzivní péči.
11: Pacientka zůstává na standardním oddělení spolu se svým dítětem. Nemocnice Událost šetří v souladu s nastavenými postupy kvality a bezpečí poskytované péče a na základě závěrů šetření přijmeme odpovídající opatření.
7: Další informace o zdravotním stavu pacientky kvůli jejímu soukromí nemocnice neposkytla. Tenista Jiří Lehečka prošel na US Open do 2. kola. Španěla Karena Bustu zdolal 3-1 na sety a oplatil mu tak porážku z 1. kola letošního Roland Garros. Dále jde i Karolína Plíšková, která otočila zápas proti Belgičance Van der Winklové a zvítězila ve 3 sadách. A v New Yorku naopak končí Barbora Krejčíková, ta prohrála s Rachimovou z Uzbekistánu 0-2 na sety, když udělala celkem 41 nevynucených chyb. Po zápase vysvětlovala, proč se jí aktuálně nedaří.
12: Celá ta americká šňůra se mi úplně jako nevyvedla a i prostě přes to, že jsme se připravovali a trénovali jsme a prostě makali jsme na tom, aby se to zlepšilo, tak se to prostě nepodařilo ani v jednom zápase. No. Je to prostě kombinace víc jakoby aspektů a asi jakoby ten největší je to, že prostě baterie je vybitá. No.
7: Na US Open končí v singlu taky Tomáš Macháč a Vít Kopřiva.
13: Omezení na D11 Úval a na D3 u Dolního Dvořiště. Na dálnici D11 Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Úvaly dejte pozor, na 6. kilometru tam po odstaveném kamionu zůstala šipka silničářů a kužely v odstavném pruhu. A dobrá zpráva z D3 z Kaplice do Rakouska před sjezdem na Dolní Dvořiště na 172. kilometru již nepojízdný kamion neblokuje odstavný pruh. Pozor, v místě nyní hustě prší. Všechny dálnice a silnice první třídy jsou nyní plynule průjezdné. V okrese Kladno mezi Klobuky a Lotouší pozor v obci Neprobylice. Došlo tam k nehodě vozidla s nutností vyproštění řidiče, na místě hasiče a záchranáři. Průjezdné s opatrností Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
14: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Teď v noci se ochladilo na 18 až 14 stupňů, při vyjasnění až na 12 a přes den pak čekáme zpočátku převážně oblačno až zataženo. Na většině území déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Kolem poledne se začne od západu vyjasňovat. Většinou až na polojasno, přehánky pak čekejte už jen ojediněle. Nejvyšší odpolední teploty 21 až 25 stupňů na jihovýchodě a východě naměří v pondělí až 28 a na horách bude většinou kolem 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Škola by neměla být pouze místem pro předávání znalostí, ale v duchu myšlenek Jana Amose Komenského také dílnou lidskosti, říká jeden z nejvýznamnějších současných českých pedagogů a filozofů výchovy Jan Hábl. Jak moc se české školy věnují výchově charakteru a učení dobru? O tom budeme mluvit v dnešním Leonardo Plus. K poslechu zve Renata Kropáčková.
3: Leonardo Plus.
8: Do studia Českého rozhlasu Hradec Králové zdravím svého dnešního hosta, kterým je profesor Jan Hábl z Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, komeniolog, zakladatel Broumovského centra rozvoje charakteru. Vítejte, dobrý den.
15: Dobrý den, díky za pozvání.
8: Scházíme se krátce před začátkem nového školního roku. Mnozí učitelé využívají prázdniny tradičně ke svému dalšímu vzdělávání. Co si odnášíte z letních škol, na kterých jste lektoroval?
15: Samé dobré pocity, ačkoliv je jasné, že jakmile jedete na letní školu, tak se potkáváte s lidmi, kteří jsou nadšení a vědí, co chtějí od svého povolání. Nicméně odnáším si to, že učitelé nechtějí jenom předávat znalosti, nechtějí být jenom jako někým, kdo je tam jako dozor nebo dohled, nebo občas vtipkujeme někdo, kdo je krotitelem, ale chtějí také formovat osobnost a charakter dětí.
16: Vy se věnujete odkazu Jana Amose Komenského, učitele národů. Česká společnost se k němu, myslím, ráda hlásí. Co by on říkal podle vás na české školství?
15: Já myslím, že by z mnohého byl nadšen, protože jsme udělali ohromný pokrok. Máme některé nástroje, prostředky, vychytávky, o kterých se mu ani nesnilo. Když on například musel přesvědčovat své kolegy, že by bylo dobré, aby do školy chodili urození i neurození, bohatí i chudí, chlapci i dívky, tak se mu za to trošičku posmívali a nevěřícně kroutili hlavou. Taky by žasnul nad tím, jaké máme didaktické prostředky, jaké máme technologie, možnosti, jak uskutečňovat některé ty jeho sny o tom, aby vzdělání bylo radostné, příjemné, spolehlivé, účinné a tak. Tak to by určitě koukal, kam jsme se dostali, ale myslím, že by měl také nějakou tu námitku.
16: Kam by směřovala podle vás?
15: Na základě posledního RVP, kdyby si ho Jan Amos přečetl, tak by řekl, no, tak to je docela dobrý pokrok, protože posledních nějakých 100-150 let jste ve vzdělávání tak nějak tiše předpokládali, že čím více bude člověk vědět, tím více bude člověkem, že jak si to poznání, věda a technika budou jakýmsi automatickým humanizačním faktorem. A to koukám, že se teď začíná měnit, protože najednou čtu v RVP veliký důraz na formování osobnosti. Máme tam osobnostní a sociální výchovu, máme tam péči o člověka, jeho svět, jeho prostředí, dokonce i o přírodu. To myslím, že by jako nás pochválil. Otázka zní, jestli to budeme opravdu dělat, jestli se to z toho RVP propíše do pedagogické reality.
16: Vy se soustředíte na výchovu charakteru a návrat pojmu cnost do českého vzdělávání. Proč je to důležité?
15: Děkuji za tu otázku. Takhle já se obvykle ptám pedagogů, když jsem někam pozván do sborovny nebo na tu letní školu, tak já kladu tu otázku. Konstatuji, že Komenský říká, že na charakteru člověka záleží téměř všechno a já se pak ptám, proč. A teď tu otázku dostávám já, tak to je roztomilé. Je tu Komenského odpověď stará, odpozorovaná, intuitivní, že totiž člověk učený, ale nemravný, jest břemenem země. Kdyby měl člověk všechny znalosti, informace, dovednosti, kompetence, ale neměl by dobrý charakter, tak vlastně čím více toho ví, čím více toho umí, tím je víc na obtíž, pokud prostě to není dobrý člověk. Takhle jaksi prostě jednoduše, intuitivně. No a pak jako taková druhá rodina důvodů se dá nazvat empirická nebo výzkumná. My už dlouho zkoumáme, když říkám my, tak tím myslím ten pedagogický diskurs, co vlastně činí společnost funkční a jedince šťastného. Ono to sahá už zpátky k Aristotelovi a do antiky, kdy tenkrát se dost zabývali prostě touhle velikou otázkou, co je to vlastně eudaimonia, jako dobrý život, zdařilý život, štěstí životní, naplněnost lidského života. A prostě z těch výzkumů nám vyplývá překvapivě to samé, co říkal Komenský, nebo Akvinský, nebo ten Aristoteles, totiž, že není možné být skutečně šťastný bez cností, tedy bez dobrého charakteru. Můžu mít všechno ostatní, můžu mít majetek, můžu mít dostatek, můžu mít vše, na co si vzpomenu, ale skutečné štěstí prostě není možné, pokud jsem zlý člověk, nebo pokud nemám vypěstované dobré sklony, dobré návyky, nežiji podle dobrého řádu životního. Takhle o tom tenkrát mluvili a my to dnes zkoumáme. Zmíním třeba jenom rychle velikou studii z Harvardu z roku 2025, která zahrnula přes 200 000 respondentů z 22 zemí světa a kladli všem kulturám, všem zemím podobnou otázku. V čem vlastně spočívá štěstí? A výpovědi jsou úplně přemáhající. Jsou tam samozřejmě různé faktory, ale jeden z klíčových je, že prostě není možné být šťastný a zároveň u toho bezcharakterní, zlý člověk.
16: Poznají to na sobě lidé, kteří jsou bezcharakterní a zlí, že nejsou šťastní, nebo jak vlastně v dnešní společnosti moderní rozlišit teda charakter?
15: A to je námět na román. Já nemůžu mluvit za nikoho jiného než za sebe. Já to na sobě poznám. Samozřejmě se mnohokrát mýlím, takže mé poznání jako není spolehlivá instance. Častokrát naprosto přesně vím, co je dobré, nebo co bych měl udělat v té či oné konkrétní situaci, anebo naopak neměl. Pokud mám schopnost cílu to udělat, co je správné, tak vím přesně, jak se cítím. A pokud to neudělám, tak taky.
16: Vy z Komenského díla čerpáte inspiraci pro moderní charakterovou výchovu a taky prevenci etické krize ve společnosti. Co si představit pod těmito pojmy? Jsme už v krizi?
15: Já myslím, že jsme od jak živa pořád ve stejném stavu. Někdy to teda vypadá krizověji, kritičtěji a někdy ne, ale ty velké pojmy jako dobro a zlo, tu jsou s námi, co je člověk člověkem. Když se podíváme do literatury a do nejstarších textů, které prostě vypovídají o nás, kdo jsme, jaký jsme, jací jsme a jak žijeme, tak to vypadá, že jsme pořád stejní. Jo? Není to tak, že nalevo jsou ti charakterní a napravo bezcharakterní, ale všichni jsme taková jako zvláštní směsice. No, Komenský říká, že všichni toužíme po dobrém, pravdivém a krásném, ale ne vždy se nám to prostě daří uskutečňovat. A když se povedou podmínky, že mi přijde do cesty někdo, kdo mě třeba pomůže s mojí vůlí nebo s mými emocemi nebo s mým jednáním, tak se může stát, že za určitých podmínek jako se spíš daří dobru a za jiných podmínek naopak se z nás dostává na svět spíš to horší.
16: Má hodnotová výchova, o které mluvíme, souvislost s hodnotovou politikou? Současná česká vláda se od ní odvrací, od té hodnotové zahraniční politiky, tedy abych byla přesná, s tím, že vlastně nepřinesla podle ní žádné výsledky. Nedává tím společnosti nějaký signál, že vlastně hodnoty se nevyplácejí?
15: No, já bych chtěl tady udělat jedno drobné, ale zásadní rozlišení v pojmech. Slovo hodnota a slovo ctnost není totéž. Hodnota je relativně mladý pojem v morální filozofii. Člověk na základě buď nějaké individuální preference nebo společenské preference nebo vlivu, že si sociální skupina jako něco odhlasuje nebo prosadí, nebo tak můžou vznikat hodnoty. A my máme hodnoty samozřejmě. Je to něco, co považujeme za vzácné, důležité, hodnotné. Ale problém s hodnotami je, že jsou notoricky sporné a vágní. Řeknete nějakou hodnotu, například svoboda projevu, a každý si do ní dosadí jiný význam. A ten jiný význam si tam dosazujeme právě na základě toho, jakého jsme charakteru. A charakter je soubor osobnostních rysů. Ctnost, na rozdíl od hodnoty, která tvoří charakter, je cosi osvojeného. Jo? S tím se nerodíme. Já jsem se nenarodil jako trpělivý a spravedlivý a sebeovládající, ale od prvního okamžiku, co jsem na světě, tak mi s tím někdo buď pomáhá, nebo nepomáhá. A buď dobře, nebo špatně. A pokud se to povede ve výchově, tak se může vypěstovat docela dobrý charakter. Asi nikdy ne dokonalý, ale čím je lepší charakter, tak tím lepší hodnoty obvykle potom takový jedinec volí. A my máme v českém prostředí takový zajímavý pojmoslovný chaos, že totiž, když říkáme o něčem, že je to hodnotové, tak my rovnou tím myslíme jako morální, jako cnostné, jako dobré. Ale to tak prostě není. Představte si úplně toho nejhoršího, nejodpornějšího člověka, kterého znáte, a já vám garantuji, že ten člověk má nějaké hodnoty. Vy s nimi nemusíte souhlasit, ale on je má, jsou jeho, a on by reagoval na tu bezhodnotovost asi jinak než my. Takže prostě říct, že něco je hodnotové a něco bezhodnotové, není prostě úplně, nedává to smysl. Hmm.
16: Tak v čem by tahle ta výchova charakteru, dejme tomu, abychom se trošku dostali ke konkrétnějším věcem, měla spočívat? Máme hudební výchovu, výtvarnou, tělesnou, kde si většina lidí asi představí, co je náplní hodiny, v souvislosti tedy s výchovami. Co se učí dělá v téhleté výchově hodnotové, nebo jak by se ten předmět mohl nazývat?
15: Výchova charakteru, já bych to možná radši ani nenazýval hodnotovou výchovou, protože dítě od první do deváté třídy je vystaveno možná nějakým 30 různým učitelům, učitelkám, 30 různým lidem, a každý ten učitel má svůj vlastní hodnotový balíček. Ale teď bez ohledu na ten balíček, učitel, ať už je to tělocvik nebo matematika, jakmile stoupí do hodiny, tak vším, co dělá, nějak ovlivňuje, formuje osobnost, charakter toho dítěte. Takže tady by Komenský asi řekl třeba matikářům nebo jazykářům, vy nejste učitelé matematiky, vy jste učitelé charakteru a děláte to při matematice. A to znamená, že se jako samozřejmě dál učí počty a logaritmické funkce, ale jak se učí, jaký prostor kolem sebe vytváří ten učitel, jak komunikuje, jak reaguje na chybu, jakým způsobem se doslova někdy tváří v různých výchovných situacích. Není to tak, že by škola potřebovala zavést jednu hodinu nějaké výchovy navíc týdně, protože ta nic nezařídí. Ale v češtině taky máme malinko v tom chaos, protože těch výchov je tady mnoho a někdy se právě říká etická výchova, někdy hodnotová výchova. Ten koncept, na který my nasedáme a který je rozšířený i v zahraničí, character education, my to překládáme jako výchova charakteru, to je něco, co prostě prostupuje celým tím pedagogickým procesem ve všech hodinách, ve všech předmětech.
3: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
16: Dnešním hostem je komeniolog profesor Jan Hábl z Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Vy už jste to zmínil v úvodu, v novém rámcově vzdělávacím plánu se klade větší důraz na kompetence, dovednosti, emoční učení. Někdo je s těmi plány spokojen, někdo je spíš kritizuje, že jsou nepromyšlené, šité horkou jehlou v mnoha ohledech. Ostatně jejich zavedení bylo o rok odloženo. Odborná veřejnost říká, že pokud stojíme o změny, tak musí s RVP souznít především sami učitelé. Vnímají pedagogové, lidé z praxe, aspoň co můžete posoudit, potřebu výchovy k charakteru?
15: Tak jak jsem řekl, já jsem malinko v bublině, protože ty sborovny, do kterých já jezdím, tak mě zvou obvykle, protože o to mají zájem. Ale když malinko od toho podstoupím, zdá se mi, že ten zájem narůstá. Že jak si učitelé opravdu cítí, že to není jenom o znalostech a většinou, když já někam přijedu, tak všichni mi to odsouhlasí, o to usilují. Samozřejmě je v Čechách asi 330 tisíc učitelů a neumím vám říct přesné procento těch, kteří s tím souhlasí nadšeně, těch, kteří s tím souhlasí a něco v tom dělají a těch, kteří to nějak nevnímají. Ale tak, jak mně se to jeví, tak ten zájem o to opravdu narůstá, protože je to zřetelné, že čím více je ve společnosti lidí prostě s dobrým charakterem, ať už je to váš soused, nebo váš lékař, nebo váš premiér, čím více lidí dobrého charakteru, tím lépe se žije.
16: Já jsem se na to ptala i proto, že zkušení učitelé říkají, že vlastně na dětech se nejvíce poznají jako prvně ty změny ve společnosti celospolečenské. Tak jestli třeba i letití učitelé říkají, že tohle to se trochu z českých škol vytratilo a je to potřeba tam vrátit, že právě převážely ty znalosti, že je to vidět na dětech, které teď do škol přicházejí, že jsou prostě jiné než ty předchozí generace, právě třeba v tom ohledu hodnot, cností a podobně.
15: Ano, ano, přesně to pozoruji. My jsme si prodělali, když tak jako si proletíme v jedné větě dějiny pedagogiky posledních možná 50 let v České republice nebo v Československu. My jsme tu měli totalitní režim, který více či méně pěstoval žáka poslušného. Pak ten režim padl a začali jsme pěstovat žáka úspěšného, který tedy ví hodně, umí se prosadit, vyzná se na trhu práce, má k tomu ty vhodné kompetence, znalosti, dovednosti. A to není špatné, ale zdá se mi opravdu, že se poslední dobou skutečně objevuje zájem o tyhle jemnější, měkčí a etičtější rozměry výchovy, protože prostě jsme učinili zkušenost na právě té porevoluční generaci, že žák úspěšný, tedy schopný, vybavený ve škole poměrně jako obstojně, ještě nemusí té společnosti prospívat. To může být díky všem těm kompetencím prostě dobře vybavený manipulátor nebo někdo, kdo umí dobře obcházet zákony nebo tunelovat banky. To jsme si zažili a teď si myslím, že vnímáme, že kromě té úspěšnosti, kterou dětem přejeme, bychom také chtěli žáka prospěšného. Takže nejenom poslušného, to má své místo taky ve výchově, nejenom úspěšného, i to je žádoucí, ale také žáka prospěšného.
16: Pak je otázka, jestli vlastně je charakter důležitý na cestě k úspěchu v životě, i když o tom by se také dalo vést asi dost dlouho debat, co je to tedy ten úspěch. Jestli vlastně tedy ten nějaký hmatatelný úspěch, mít nějakou pozici, postavení, být zajištěn finančně, tak jestli není v dnešním světě zaměřeném na ten výkon vlastně charakter kolikrát na překážku?
15: A právě, že se ukazuje z výzkumu, že není. Že člověk, který má vypěstované ctnosti, já možná jenom pro pořádek řeknu, že rozlišujeme nějaké kognitivní nebo znalostní ctnosti, jako schopnost kriticky myslet, vyhodnocovat informace, pracovat se zdroji a tak. Pak jsou morální ctnosti, to jsou takové ty jako klasické právě už od antiky, jako spravedlnost, sebeovládání, mírnost a tak. Potom jsou občanské cnosti a nakonec performativní cnosti nebo výkonové. A to je jenom takové jako rozdělení, když chceme pojmenovat, co vlastně tvoří dobrý charakter, tak to jako není nějaká jedna věc, ale je to souhrn něčeho, co člověk dlouhodobě v sobě pěstuje, respektive někdo to v něm pěstoval až do okamžiku, kdy člověk za sebe přebírá odpovědnost a pěstuje to sám u sebe, na sobě. A lidé, kteří mají vypěstované cnosti a úplně jako logicky a intuitivně člověk, který má třeba cnost vytrvalosti, pravdomluvnosti, poctivosti, čestnosti, spravedlnosti, tak takový člověk se prostě lépe uplatňuje nejenom jako ve škole pro nějaký ten školní výkon, ale i v životě. Existují na to výzkumy, které to potvrzují, že ve školách, kde se to daří, jo, kde to není jedna hodina týdně nebo jeden srdcař, který to tam prostě dělá za všechny, ale kde to má škola jako systémový prvek, který prostupuje celým kurikulem, tak tam děti prostě lépe prospívají. A v rámci té odborné terminologie školní úspěšnosti chci říct, že právě nejen ve školní úspěšnosti, ale pak i později, to právě odhalila ta harvardská flourishing studie, která říká, která sledovala je dlouhodobě ty respondenty a ukazuje se, že i v životě prostě se člověk lépe uplatní, pokud má tyto cnosti, spíš než když je nemá.
16: Co byste přál tedy do nového školního roku ředitelům, učitelům, žákům, studentům, ale i rodičovské veřejnosti? Na co by se mohli zaměřit letos?
15: Tak jak jinak, než aby škola byla jak pro učitele, tak pro děti dílnou, nebo někdy Komenský říká zahrádkou, nebo také líbezničkou, aby to bylo dílnou lidskosti spíše než mučírnou ducha.
16: Tolik dnešní díl Leonarda Plus, kde byl hostem profesor Jan Hábl, komeniolog z Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. V další části se zaměříme na to, jestli je vůbec možné dobru naučit, co k tomu říká Komenský a další myslitelé a co je pro dnešní společnost největším pokušením. K poslechu na webu a v podcastových aplikacích zve Renata Kropáčková.
14: Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se domluvili na pravidelných schůzkách. Týkat se budou zahraniční i domácí politiky. Poprvé se sešli už ve čtvrtek po jednání Bezpečnostní rady státu. Podle Pavla byla schůzka věcná a konstruktivní. Některé spory mezi Hradem a vládou ale pokračují. Prezident třeba nechce stáhnout kompetenční žalobu kvůli účasti na summitu NATO. Ničivé povodně v Nepálu a Tibetu mají už přes 790 potvrzených obětí. Tisíce lidí se dál pohřbívají. Úřady nestíhají stotožňovat a pohřbívat mrtvé. Naplňují se tak kapacity tamních márnic. Nepálská vláda proto na jihozápadě země začala pohřbívat neidentifikované oběti na provizorním hřbitově. Pracovníci na pohřebišti za poslední dva dny pochovali skoro 200 neidentifikovaných obětí, kterým odebrali vzorky DNA a zanesli je do databáze. Spojené státy naplní své strategické zásoby ropou z Venezuely. Oznámil to americký prezident Donald Trump s tím, že celý proces začne brzy. Trump už v pátek informoval, že Washington s Caracasem uzavřel dohodu. Díky ní si zajistí kontrolu nad více než 65 miliardami barelů z prokázaných venezuelských zásob. A cílem dohody je oživit venezuelský ropný průmysl. Budou ale nutné investice a práce na infrastruktuře. A některé státní hrady, zámky a další památky byly v neděli přístupné zdarma. Nabídku připravil Národní památkový ústav. Zdarma se mohli návštěvníci podívat třeba na hrady Žebrá, Katočník nebo zámek Hrádek u Nechanic. Na vybrané prohlídky bylo ale potřeba předem rezervovat bezplatnou vstupenku. Akce se zopakuje 27. září. Motocyklista Filip Salače nedokončil v kategorii Moto2 velkou cenu Aragonie. Ze závodu odstoupil kvůli zranění v 7. kole. Potíže s palcem levé nohy mu znemožňovaly řazení. Salač tak nenavázal na předcházející triumf v britské Grand Prix na okruhu v Silverstoneu ze začátku srpna.
13: Omezení na D11 Úval a na 50 u Starého Hrozenkova. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Úvaly dejte pozor. Na 6. kilometru tam po odstaveném kamionu zůstala šipka silničářů a kužely v odstavném pruhu. Kamiony vybočují do levého pruhu. Na silnici 50 z Uherského Brodu na Slovensko čekejte omezení ve Starém Hrozenkově. Na výjezdu z obce pracují silničáři na opravě mostu. Kyvadlový provoz je řízen semaforem a ve směru ze Slovenska se zdržíte do 5 minut. Na silnici 55 mezi Hulínem a Tlumačovem za Záhlinicemi pozor na odstavené vozidlo. V jízdním pruhu zastavilo auto pro poruchu, projíždí se Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
14: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Rozhovory s mladými vědci a vědkyněmi, kteří mění svět, to jsou Žárovky. Populárně vědecký pořad Českého rozhlasu Dvojka, který si právě teď můžete poslechnout i na Plusu.
1: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
2: Dnes s Pavlou Hubálkovou.
3: Jak si hrají čmeláci, čeho se bojí tuhýci a proč je papoušek kakadu velký gurmán? I o tom si dnes budu povídat s Ondřejem Fischerem, který zkoumá chování a rozhodování zvířat, hlavně ptáků. Sám o sobě říká, že je ptačí psycholog. Mě na něm fascinuje, že je přímo chodící sbírkou zajímavostí ze světa zvířat. Takže se už moc těším, co nového se dnes zase dozvím. A probereme třeba i to, že ve vědě neexistují hloupé otázky. Ondro, vítej.
4: Ahoj, moc děkuji za pozvání.
1: Žárovky.
3: Jak slyšíte, tak my dneska stojíme před ptačí voliérou v botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Já vidím několik ptáků, kteří tady tak různě posedávají, pobíhají, koukají na nás, koukají na sebe. Co vidíš ty jako odborník na chování zvířat?
4: Vidím spoustu spokojených kakadu bílých a myslím, že tam jsou i nějaký africký papoušci a myslím si, že jsou tady hodně spokojení a zrovna nám dávají najevo něco o svojí přítomnosti, že tady s náma jsou a poslouchají nás.
3: Jak už jsem zmínila, tak ty jsi tedy něco jako ptačí psycholog. Jak jsi se k výzkumu chování zvířat dostal, protože ty nejsi úplně typický ornitolog?
4: Od dětství mě zajímala příroda, hodně jsem chodil na vycházky s dědou. Potom na gymnáziu se mi hrozně líbila biologie, protože jsme měli fajn učitele. A tak nějak jsem se rozhodl, že biologie je něco, s čím se chci zabývat na vysoké škole. No a potom, když došlo vlastně na výběr bakalářského tématu, tak jsem absolvoval takové to úvodní kolečko s profesorem Frintou, profesorem etologie, který se mě různě vyptával na různá témata, která by mě mohla bavit a já jsem si pořád nebyl schopen vybrat, ale najednou se rozrazily dveře a přišel můj školitel, pan docent Fuchs, a začal mi vyprávět o chování ptáků a o tom, jaký mají různý nálady, jak se chovají, jak jsou agresivní, co je na nich zajímavého ke zkoumání, a to mě velice jako nadchlo a v tu chvíli jsem ptačí etologii propadnul a i ptačí psychologii, protože to je s tím dost spojený. Studuju to v podstatě i teď během doktorátu. Zabývám se teda tím, jak ptáci přemýšlí, jak se chovají, jak vnímají okolní svět a porovnávám to s dalšími živočichy i s námi lidmi.
3: Mají zvířata emoce? Jak se to zkoumá?
4: To je dobrá otázka. Já určitě nejsem někdo, kdo by měl teď nám všem jasně odpovědět, ano, zvířata mají emoce, ale určitě já i další kolegové si myslíme, že to tak je. A pokud se to týká například strachu, radosti, smutku, bolesti, tak tyhle všechny emoce u zvířat pravidelně pozorujeme a samozřejmě potom je otázka, jestli mají nějaký ty další komplexnější emoce, které třeba pozorujeme u nás lidí, ale určitě ty základní emoce u každého zvířete v podstatě můžeme najít.
1: Žárovky.
2: Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
3: My tu dnes s Ondřejem Fischerem stojíme před ptačí voliérou. Jeden papoušek nás tu pozdravil ahoj a další zvedl na hlavě chocholku. Co přesně to znamená?
4: Vidíme tady velkou skupinu kakadů, velice nadšených a velice komunikativních, který nám dávají najevo, že jsou tady, že jsou tady s námi, že nás poslouchají a vypadají opravdu, že se mají dobře a oni si takhle hrozně nahlas rádi povídají.
3: A třeba ta zvednutá chocholka, co to signalizuje?
4: Zvednutá chocholka většinou nějaký zájem, nějaký vzrušení. Často je to nějaký kontakt právě mezi jednotlivými papoušky, třeba po příletu na nějaký místo se takhle zdraví spolu, že vlastně tu chocholku zvednou a nějakým způsobem dávají si nějaký signál na pozdrav.
3: Co třeba nějaké další emoce? Jak papoušci prožívají lásku? Nebo jak to vy vědci poznáte?
4: To je asi jedna z nejtěžších otázek v etologii zvířat. Emoce, láska, protože tu nejsme schopni skoro ani detekovat přesně u lidí. U zvířat je to ještě těžší. A u těch papoušků třeba jsme úplně na začátku, takže když vidíme pár papoušků, samce a samici, spolu někde na bydílku, tak většinou projev takzvané jako ozobávání peří na hlavě je něco, co si dovolí pouze partneři. Na hlavu jinak si ptáci v podstatě nešahají a můžou se normálně třeba kulovat do křídla nebo různě jako do pařádku, ale peří na hlavě, tak to je pouze jenom pro samičku se samcem a je to teda nějaký projev toho svazku a i utužování toho svazku a můžeme to teda nazvat jako nějaký projev lásky, ale samozřejmě na to je ještě dlouhá cesta k výzkumu.
3: Já jsem taky nedávno četla, že někteří papoušci

0: konkrétně kakadu, jsou taky docela velcí gurmáni.
1: Ano, kolegové ve Vídeňské veterinární univerzitě nedávno publikovali studii, která ukazovala, že kakadu gofinovi, velice oblíbený papoušci i dochovů, jsou schopni při konzumaci potravy nějaké části té potravy ponořit do sojového borůvkového jogurtu. Tak to přišlo jako těm vědcům velice podivný, proč zrovna, když jim nabídli náhodou v těch chovech sojovej borůvkový jogurt, který jim jako nemůže nějak uškodit, tak jim nabídli třeba i jinou verzi jogurtu, nebo třeba jenom vodu, a ty papoušci cíleně preferovali vždycky borůvkový sojový jogurt, namáčeli si do něj nejčastěji těstoviny, nechali je tam vždycky velice dlouho, aby se pěkně ponořili a potom je konzumovali. Takže je to vlastně nějaký první důkaz sofistikované přípravy potravy.
0: Mají k tomu nějaké vědecké vysvětlení, proč to ten papoušek dělá?
1: Může to být opravdu tím, že mu to zlepšuje tu chuť, protože byla vlastně ještě předtím jiná studie, kdy bylo zjištěno, že když papouškům byly předkládány nějaké suchary, tak papoušek si ten suchar vzal, ponořil ho do vody na 20 sekund a pak ho snědl, což bylo potom prokázáno, že je to teda proto, aby se mu to lépe jedlo, aby to bylo snažší, aby to nebylo tak suché pro tu konzumaci, což je tedy považováno, že je to opravdu nějaké ochucování potravy a že ty papoušci si to jako víc užívají, víc jim to chutná, když si to nějak jako připraví.
0: Co jsou další novinky právě na poli té psychologie a emocí u zvířat? Asi všichni známe psí oči, takže určitě ptáci a zvířata umí prožívat smutek, ale co nějaké další emoce?
1: Určitě, jak jsi říkala, smutek je něco, co už považujeme, že když třeba zemře, že jo, nějaké mládě, nějakému jedinci, tak právě vidíme nějaké chování, které je se smutkem spojené, v podstatě jako nějaká forma truchlení, třeba že osahávají to zemřelé mládě nebo u něj prostě stojí v kroužku a v podstatě třeba přestanou konzumovat potravu, takže je to nějaká jako forma truchlení. Ale pozorujeme radost právě jako třeba tady u těchto papoušků, že zvedají tu chocholku a jsou třeba spokojení na jezení. Dále strach, který vlastně já studuju při svém doktorském studiu, to znamená, že pták je třeba schopen různě reagovat na nebezpečí, má nějakou jako míru a intenzitu strachové reakce. Jsou třeba druhy predátorů, které v něm ten strach nevyvolají, chová se úplně jako běžně, ale když mu ukážeme nějaký model, nějakou vycpaninu, něčeho, co je pro něj velmi nebezpečné, tak najednou vidíme, jak ten pták změní chování a schová se někam do křoví.
0: K tvým výzkumům se ještě určitě dostaneme. Mě by ale zajímalo hmyz, protože se dlouho bralo tak, že hmyz nemá žádné emoce, nic necítí, ale nejnovější výzkumy ukazují něco jiného, je to tak?
1: To je strašně zajímavé, vlastně aktuální téma výzkumu, kdy vědci v Anglii zjistili, že čmeláci si hrozně rádi jako hrají, když je pustí do nějaké arény, kde jsou poházené různé míčky, tak čmeláci si samovolně s těmi míčky začnou různě kopat a posouvat si je po té aréně a není to vlastně vůbec motivováno žádnou potravou, žádnou odměnou. A když ten čmelák třeba má na výběr mezi dvouma arénama, jedna aréna je bez míčků a jedna aréna je s míčkama, tak si vybere vždycky radši tu arénu s míčkama, aby tam prostě trávil čas a hrál si různě s těmi předměty, takže je to nějaký jako první projev hry u hmyzu, což je vlastně docela zajímavý, protože hra samotná u zvířat je strašně studované téma a známe, že jo, hru u mláďat, u mladých štěňat nebo u koťátek, tak právě se zjišťuje, že je to jako chování, které je přítomné u spousty dalších zvířat, nejenom právě u savců nebo i u těch ptáků. Takže určitě hra. A dokonce bylo prokázáno třeba i stres, kdy vlastně strašně slavná studie, kdy jeden druh raka byl vložen do arény a měl na výběr světlý tunel a tmavý tunel. Vždycky preferoval světlý tunel, protože měl prostě nějaký jako strach ze tmy. Ale když mu ve světlém tunelu byly udělovány elektrošoky, tak v tu chvíli si vždycky vybral radši tmavší tunel, protože toho světlého se bál. To znamená, byl mu vyvolaný nějaký stres pomocí těch elektrošoků. No a v momentě, kdy se mu píchla injekce něčeho, co vlastně působí proti stresu i například i u lidí, tak v tu chvíli se mu snížily stresové hormony a zase zpátky se vracel do toho světlého tunelu a už neměl vůbec žádnou obavu. Takže tohle je vlastně jeden jako z experimentů, jak třeba se dají emoce studovat i u takových zvířat, jako jsou bezobratlí, korýši, třeba raci.
0: Vypráví nám ptačí psycholog Ondřej Fischer. Co se teďka děje?
1: Tak teď tady vidíme skupinu docela spokojených kakadů, kteří nám dávají najevo svou přítomnost svým silným hlasem, což je pro ně velice typické, že oni takhle nahlas spolu komunikují a je to pro ně vlastně přirozený styl komunikace, že si navzájem dávají vědět, že tu jsou, nějakým způsobem se zdraví a podobně, ale co si přesně myslí, to je ještě bohužel velká otázka.
0: Myslíš, že třeba jednou díky umělé inteligenci porozumíme řeči zvířat?
1: Kolegové na tom velice intenzivně pracují, snaží se spolupracovat s umělou inteligencí a snaží třeba jí předložit nějaké nahrávky zvířat a říkají, aby ta inteligence rozpoznala jednotlivé jedince podle hlasu, protože my lidé jsme schopni nějakým delším tréninkem a analýzou ptačího hlasu rozpoznat jednotlivé jedince. A to samé vlastně teď se trénuje umělá inteligence, která to dělá mnohem rychleji, ale tento výzkum je ještě na začátku. Ale v momentě, kdyby umělá inteligence uměla sama rozpoznat podle hlasu jednotlivé jedince, tak by nám to strašně pomohlo a byli bychom pak schopni právě začít jako zkoumat nějakou jako formu ty jejich řeči a podobně, ale stále nejsme ani zdaleka schopni říct, co přesně zvířata myslí tím, když něco třeba křičí a podobně.
2: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
0: My jsme se teďka o kousek vzdálili a jeden papoušek, mám pocit, jako by nás volal zpátky. Je to možné?
1: Je určitě možné, že tyhle papoušci, jak jsou vlastně tady už docela dlouho, tak jsou oblíbení u lidí a taky mají lidi rádi, protože se tady k ním určitě všichni návštěvníci chovají hezky, takže se hrozně rádi předvádí, nějakým způsobem na lidi volají nebo se různě ukazují a jsou to přece jenom také zvířata, který mají rádi pozornost a jsou rádi středem pozornosti a když se jim věnujeme a třeba na ně různě mluvíme, tak jim to vlastně hrozně dělá dobře, než kdyby se někde jako museli nudit v koutě a být sami. Papoušci jsou extrémně sociální zvířata, kteří jsou celý život vlastně zvyklí žít většinou v hejnech. Závisí to samozřejmě teda na konkrétním druhu, ale zrovna tady ty kakadu jsou opravdu jako hejnový druhy, takže si užívají přítomnost a v tu chvíli asi moc nerozliší, jestli je to další papoušek nebo člověk, protože jsou na nás velice zvyklí, což ale neplatí v divoké přírodě samozřejmě.
0: Ty jsi zmiňoval, že jsou nesmírně inteligentní, tak co o tom víme?
1: V současnosti tenhle ten výzkum je taky na počátku a když se třeba kolegové podívali do mozku papoušků Ara, tak tam našli až 2 miliardy neuronových buněk, základních buněk nervové soustavy, což je ohromné číslo. Pro porovnání slepice má těch neuronálních buněk asi 150 milionů v mozku napočítáno, ale papoušek je schopen až do těch 2 miliard, krkavec třeba přes miliardu, takže krkavcovití a papoušci jsou jedni z nejchytřejších vlastně skupin ptáků na světě a vidíme to i v tom jejich každodenním životě, jak prostě se chovají, jak řeší různě problémy, jak jsou vynalézaví, jsou schopni se naučit spoustu slov, spoustu předmětů používat a podobně.
0: My jsme právě přešli do skleníku, který připomíná tropický prales a to krásně navazuje na terénní výzkumy chování papoušků v indonéské džungli, kde si strávil více než 3 měsíce. Jaké to bylo? Co jste tam zkoumali?
1: To byla asi jedna z nejlepších etap mého vědeckého života, protože vlastně jsem měl možnost díky Jihočeské univerzitě vyrazit na doktorskou stáž na 3 měsíce s kolegy z veterinární Vídeňské univerzity. Oni tam mají vlastně dlouhodobě výzkumnou stanici na ostrově Tanimbar, což je takový malý ostrov mezi Papou Novou Guineou a Austrálií. Tam jsme vlastně 3 měsíce pozorovali hejna místních endemických kakadů gofinových, tedy vzácných papoušků, které tam žijí v hojných počtech. A zkoumali jsme jejich ekologii, zkoumali jsme jejich sociální interakce, ale i třeba, jak vnímají různé nebezpečí, což jsem tam zkoumal hlavně já. Bylo to fascinující vlastně každý den se vydávat do džungle, najít si vždycky nějaký to hejno, pozorovat ho. Potom jsme tam vlastně měli nějaké výzkumné platformy, kam jsme jim házeli potravu, pozorovali jsme, jak se chovají ve skupině. A k té platformě jsme jim třeba dávali různé atrapy predátorů. Dívali jsme se na to, jak na to reagují, jak vlastně vnímají různé druhy nebezpečí.
0: Pojď nám ještě víc popsat to, jak ty výzkumy probíhají, co k tomu používáte, jestli používáte třeba nějaké moderní technologie, nebo je to opravdu o tom, že sedíte, koukáte a s tuškou a papírem pozorujete?
1: Tak nejtěžší je samozřejmě v džungli ty papoušky najít, ale naštěstí tyhle papoušci jsou velice hluční, takže většinou jdeme jako po hlase. A k tomu pozorování samozřejmě používáme dalekohledy, máme nějaké kamery, dokonce i třeba co natáčí ve 4K, máme nějaký nahrávadla hlasu, abychom měli zaznamenané to jejich volání. Potom se třeba používá dron na mapování toho okolí a tvorby terénních map. Samozřejmě máme GPS lokátory, abychom se v džungli nestratili, což je velice snadné. A sebou máme třeba v batohu 3D vytisklého orla jestřábího, protože proč ne? A jedna z výzkumných otázek je, jak třeba právě na místního predátora ty papoušci reagují a podobně. Ale i třeba vyrážíme za místní komunitou, komunikujeme různě s náčelníky těch vesnic a mluvíme vlastně s nimi, proč vstupujeme do toho lesa, proč hledáme ty papoušky, proč je zkoumáme. A opravdu mě jako překvapilo, že ta odezva je strašně fajn. Ale není to vlastně zadarmo. Když jsem tam poprvé v životě přijel, tak jsem musel podstoupit takový vstupní rituál, kdy mě vlastně místní stařešina přijal, představil mě místním duchům a ty mě potom dovolili vstoupit do toho pralesa a všichni ty stařešinové z okolní vesnice mě upozorňovali, že kdybych ten vstupní rituál neabsolvoval, tak by mi potom hrozilo třeba nějaké onemocnění, protože ta džungle je vlastně zrádná, je to docela jako nebezpečný prostor a je proto potřeba mít nad sebou ochranou ruku předků těch duchů. Takže to bylo jako hrozně fajn vlastně se o tom s nima bavit a během toho s nima řešit, proč vlastně děláme výzkum na ptácích a tak.
0: Přibliž nám, jak to probíhalo a jak jsi to prožíval ty jako vědec, který většinu života potřebuje empirická data?
1: Antropologie a etologie člověka je mi taky velice blízká. Hrozně rád se jako čtu různé rituály a tradice jiných národů. Tohle jsem bral jako jejich prostě kulturní dědictví, kdy jsme se vlastně posadili do jedné z chyší na kraji džungle a ten určený stařešina k nám promlouval, uváděl nás do děje, představoval nám jednotlivé duchy a pak promlouval i k těm duchům, kterým vlastně vysvětoval, kdo jsem, že jsem přijel z Českých Budějovic, že jsem tady na vědecké stáži, že tady plánuju zkoumat papoušky a potom se ten stařešina vlastně odebral na kraj džungle, kde obětoval pár mincí jako dar vlastně těm předkům a potom se vrátil a řekl mi, že duchové mě přijímají a v tu chvíli jsem mohl vstoupit vlastně do lesa a už jsem byl vlastně chráněný tím kouzlem.
0: Komunikovali jste v angličtině, nebo byly tam nějaké bariéry, že jsi musel mít tlumočníka?
1: Je fakt, že indonéský jazyk není úplně jako jednoduchý. Je to vlastně smíšení na těch různých etnických jazyků, kde vlastně na každém ostrově že jo, je specifický podjazyk. Kolegové indonésky uměli, takže já jsem vždycky s nima komunikoval anglicky a oni to překládali do indonéštiny, ale jsem tam někteří ty vlastně místní anglicky uměli a hlavně teda děti.
0: Dokážeš nám něco říct indonésky?
1: Tak třeba selamat pagi, neboli dobré ráno, nebo kupu kupu, to je v indonéštině motýl, a burung kakatua znamená papoušek.
2: Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
0: Dnes si povídám s ptačím psychologem Ondřejem Fischerem. Už jsme probrali řadu zajímavostí ze světa zvířat, také jeho výzkumy v indonéské džungli. A nyní bych se chtěla dostat k tvým aktuálním výzkumům. Co přesně zkoumáš?
1: Já zkoumám na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity ptáky, vnímání nebezpečí u ptáků. Takže během svého doktorátu se zabývám ťuhýkem obecným. To je takový hrozně sympatický ptáček s páskou přes oko. Vypadá jako Zoro. A potom síkoru koňadru, to asi všichni posluchači dobře znají. A vlastně zkoumáme to, jak tyhle dva docela rozdílný druhy ptáků reagují na nebezpečí, reagují na různé predátory a jak vlastně vnímají to nebezpečí, jestli má cenu třeba riskovat, jak na to krmítko třeba doletět, jestli má cenu riskovat vlastně hledání té potravy, i když hrozí nebezpečí od predátora. To je v případě té síkory koňadry, ale v případě toho ťuhýka obecného je to zase trošku jiná situace. Zkoumáme situaci, kdy on má mláďata v hnízdě během jeho hnízdní sezóny a před to hnízdo dáme právě nějaký model predátora a díváme se na to, jak ten ťuhýk obecný na toho predátora reaguje. Takže když je tam třeba predátor, který ohrožuje přímo jeho hnízdo a mláďata, tak on se ho snaží velice agresivně fyzicky odehnat, začne ho různě jako napadat zobákem, klovat, nalétávat na něj, hrozně nahlas varovat, ale když je to třeba predátor, který ohrožuje přímo toho dospělého ťuhýka, tedy toho dospělce, tak ťuhýk se radši schová někam do křoví, vůbec se neukazuje a to vlastně nám dokazuje nějakou jako inteligenci a schopnost toho ptáka zvážit ty rizika, jestli se vyplatí na toho predátora zaútočit a dát vlastně tu svoji kůži v šanc, anebo být někde jako v křoví schovaný a dělat, že tam nejsem a doufat, že ten predátor mě vlastně nespatří. Takže tohle je jedna z těch základních otázek.
0: Může to pomoci třeba k ochraně přírody, nebo proč zkoumáte něco takového?
1: Tahle ta otázka je velice důležitá a podle mě je taky velice zajímavá, protože jde vlastně o to, z jaké perspektivy se na to díváme. Když se na to podíváme jako z perspektivy zvědavého člověka, tak je určitě strašně zajímavý zjišťovat víc a víc informací o našem okolním světě, o zvířatech a podobně. To teda většinou zobrazuje nás vědce, kteří pořád chceme někde jako chodit do džungle a zkoumat další a další informace o zvířatech. Ale pro člověka, který třeba tolik jako věda nezajímá a tolik ho nezajímají ty různé výsledky, tak je to vlastně o nějaké změně náhledu na svět, kdy v tu chvíli, kdy my vlastně dokážeme popsat třeba ty jednotlivé druhy zvířat, jak se chovají, co cítí, jak vnímají okolní svět, tak potom jsme třeba schopni se k ním i lépe chovat. Takže to potom má přímý dopad na ochranu těchto jedinců, ale i ochranu na to celého třeba prostředí, že jo, potom začneme chránit třeba džungly nebo další ekosystémy a zachráníme vlastně i sami sebe, což je vlastně docela aktuální téma. Ale kdybych si měl dovolit říct praktické využití tady toho výzkumu, tak když třeba tady ty výsledky, které zkoumáme my s kolegy na Jihočeské univerzitě, přeneseme třeba do laboratoře a podíváme se do ptačího mozku. V tu chvíli vlastně zjistíme, která ptačí centra v tom mozku reagují na další stimuly, na různé nebezpečí a porovnáváme to třeba s mozkovými centry člověka, takže třeba emoční centrum známe u člověka amygdala, tak potom můžeme využít v léčbě psychických poruch člověka i poznatky z té ptačí říše, protože tam to vlastně zkoumáme na více druzích najednou s různými přístupy a můžeme tom potom přenést i do lidské medicíny.
2: Žárovky. Dotazník Pavly Hubálkové.
0: Takže síkora nebo papoušek?
1: Papoušek.
0: Při práci hudba nebo ticho?
1: Hudba.
0: Slepice nebo vejce?
1: Slepice.
0: Bilbo nebo Frodo?
1: Bilbo.
0: A proč?
1: Je mi jako bližší tím, že je takový hodně přemýšlivý, hodně takový vyprávěcí typ a Bilbo mi přijde takový jako víc vědecký typ.
2: Žárovky.
0: Ty se také hodně angažuješ v iniciativě Zeptej se vědce. Co je vaším cílem?
1: To je vlastně skupina hrozně nadšených vědců, už je nás přes 400 a jsme skupina, která odpovídá na otázky veřejnosti. Snažíme se nějakou popularizační formou odpovědět v podstatě na cokoliv, co veřejnost napadne. Projekt založili za covidu 3 kolegyně a rozrostlo se to ze skupiny pár lidí až do mnoha stovkového projektu, který má vlastní strukturu, proces nějakých jako recenzí, editory a i další věci. Je to podle mě jako jedna z nejlepších platform popularizace vědy momentálně v České republice.
0: Jste hodně aktivní na sociálních sítích, ale loni jste také vydali knížku, kde je takový výběr těch nejlepších otázek. Je nějaká, která ti utkvěla v paměti?
1: Mě fascinovala naposledy otázka, jestli může být člověk spolknutý velrybou. A vlastně kolegyně z přírodovědecké fakulty na to odpovídala jako odbornice na velryby a bohužel teda musím zklamat posluchače, že velryba nás spolknout nemůže, protože nemá tak velký jícen, ale bylo vtipné, že za pár týdnů od vydání této odpovědi se opravdu na internetu objevilo video, jak nějaký jako kajakář byl spolknut velrybou a pak zase ale byl okamžitě vyplivnut, takže to byl vlastně i ten důkaz, že naše odpověď byla správná.
0: Já mám na tebe ještě úplně poslední otázku, protože ty jsi zarytý fanoušek Tolkiena fantasy, tak kdyby se zasnil a mohl bys změnit jednu věc na vnímání a využití vědy veřejností, co by to bylo?
1: Já bych určitě založil vlastní televizní a rozhlasový kanál, který by byl jenom pro popularizaci vědy, pro různé věkové skupiny a s různými vědci, aby se ta popularizace vědy dostala opravdu do každodenního života člověka, protože si myslím, že je to něco, co je krásné na poslech, vzdělávací, ale může to být i relaxující a má to i prostě zajímavé třeba efekty, když začneme dělat nějaké experimenty, takže to prostě naplňuje všechno, co by tak jako člověk mohl od televize v dnešní době chtít nebo rádia.
0: Říká Ondřej Fischer, který se zabývá chováním zvířat.
1: Děkuju, na shledanou.
0: Mé jméno je Pavla Hubálková a budu se na vás těšit zase příště.
2: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky. Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
3: Ernst Gombrich se proslavil jako jeden z nejoriginálnějších a nejinvenčnějších historiků a teoretiků umění 20. století.
4: Narodil se v roce 1909 ve Vídni. Pocházel z dobře situované židovské rodiny. Dějiny umění studoval na univerzitách ve Vídni a v Berlíně. V roce 1936 emigroval do Londýna. Od té doby je jeho jméno spjato s ústavem Abbyho Warburga, který byl do Británie přemístěn z Hamburku.
3: Za války pracoval pro BBC a monitoroval německé vysílání. Mimochodem, to byl právě on, kdo předal Winstonu Churchillovi zprávu o Hitlerovi smrti.
4: Za války navázal blízké vztahy s dalšími intelektuály, kteří prchali před nacismem, například s Karlem Poprem a Friedrichem von Hayekem.
3: Po válce vedl Warburgův ústav, stal se členem Britské akademie věd a v roce 1972 byl povýšen do šlechtického stavu. Jeho stěžejním dílem byl Příběh umění, který vyšel poprvé v roce 1950. Gombrich se stavěl ostře proti tehdejší tendenci jisté libovůle v interpretaci děl klasického umění.
4: Ve zmiňované monografii nepřináší jen suchá data, ale snaží se čtenáře seznámit s tím, jakými prostředky obrazy na diváka působí. Takto otevřel dveře nové disciplíně – psychologii umění.
3: Ernst Gombrich zemřel v Londýně v roce 2001. Tomu bylo 92 let. Jeho dílo se hojně překládá i do češtiny, a to od roku 1939 až do dnes.
2: 4 hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Petr Pavel nechce stáhnout žalobu kvůli summitu, na to chce počkat na rozhodnutí soudu. Rusko a Ukrajina hlásí další noční útoky. Fotbalisté Slávie ovládli ligové derby na Letné, vyhráli nad Spartou 3-0. A dnes bude zpočátku až zataženo, většinou s deštěm, postupně se začne od západu vyjasňovat a teploty až 28 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Prezident Petr Pavel neplánuje stáhnout kompetenční žalobu kvůli červencovému summitu NATO, řekl to v rozhovoru pro CNN Prima News. Chce počkat, až ústavní soud kompetence vlády a prezidenta vyjasní. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů prezidenta vyzval ke stažení žaloby. Podle Pavla je ale postoj ministra jiný než vlády.
6: Kompetenční žaloba byla důsledkem neschopnosti se dohodnout a je vlastně snahou vyjasnit ty problémy, které z obou stran byly vnímány rozdílně. Já si myslím, že i vláda to vnímá stejně, že tedy chce, aby to bylo vyjasněno a že to potom bude respektováno z obou stran.
5: Podle prezidenta se teď jeho vztahy s vládou zlepšují. Ve čtvrtek se sešel s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Domluvili se, že schůzky budou častější. Vláda původně prezidenta zařadit do delegace na summit nechtěla. Nakonec do Ankary jel díky předběžnému opatření ústavního soudu. Po ruském útoku v Záporoží na jihovýchodě Ukrajiny jsou nejméně 2 zranění, informoval o tom náčelník oblastní správy Ivan Fedorov, podle kterého tam dron zasáhl výškovou budovu. Naopak ruské úřady hlásí 2 mrtvé a 16 zraněných po ukrajinském ostřelování Bělgorodu na západě země. Rakety tam zasáhly blíže neupřesněný komerční objekt a v 7 skladech vypukly požáry. Ukrajina, která se více než 4,5 roku brání ruské agresi, pravidelně míří na vojenské a průmyslové cíle v Rusku. Islandská vláda bude respektovat výsledky sobotního referenda, řekla to premiérka Kristrún Frostadóttirová. Islanďané odmítli pokračování přístupových rozhovorů s Evropskou unií.
7: Podle premiérky Frostadóttirové jsou Islanďané spokojeni s členstvím v Evropském hospodářském prostoru a nechtějí situaci měnit. Úkolem vlády proto teď bude tato pouta s Unií upevnit. To, že voliči odmítli znovu spustit kroky pro vstup do 27, podle ní není neúspěch, ale důkaz funkční demokracie. Zda Island formálně stáhne svou žádost o vstup podanou v roce 2010, podle ní rozhodne zahraniční výbor parlamentu. V referendu, kterého se zúčastnili asi 4/5 všech voličů, získali odpůrci jednání s Unií necelých 53% hlasů. Z Reykjavíku Jakub Lucký, Radiožurnál.
5: Koupaliště v Česku letos hlásí vyšší návštěvnost než loni. Víc lidí přišlo například do pražského Podolí, na koupaliště v Mladé Boleslavi nebo v Jindřichově Hradci. Zájem o koupání výrazně ovlivnilo hlavně počasí.
8: Z vedoucí plaveckého stadionu Alicí Henzlovou procházíme areálem venkovního koupaliště ve Strakonicích.
9: Od června do srpna tady prošlo zhruba 30 000 platících návštěvníků. Ta návštěvnost byla ohromná.
8: Loňská sezóna byla kvůli deštivému počasí velmi špatná, potvrzuje ředitel Asociace bazénů a saun Pavel Košnar.
10: 70% venkovních koupališť skončilo v červených číslech, tak sezóna roku 2026, i přesto, že byly ty vedra, je hodnocená s námi pozitivně.
8: Například koupaliště ve Strakonicích kvůli dobré předpovědi prodlouží i letošní sezónu. Otevřené bude až do 6. září. Ze Strakonic Kristýna Baršíny, Radiožurnál.
5: Fotbalisté Slávie vyhráli v 6. kole šance ligy na Letné nad domácí Spartou 3-0. O vítězství týmu se denu rozhodli Novák, Šturm a Ajosi. Slávisté tak vedou neúplnou tabulku nejvyšší soutěže o bod před Libercem a na svého pražského rivala mají 5-bodový náskok. Kapitán Sparty Adam Karabec byl z domácí porážky o 3 góly v pražském derby hodně zklamaný.
11: Ten výsledek je pro nás jako doma neakceptovatelný. Bohužel jako to dopadlo tímhle stylem, což se doma stát prostě nemůže. Dokázali jsme si vytvořit šance, ale který jsme prostě neproměnili. Byli jsme neefektivní, to mě na tom mrzí asi nejvíc.
5: V dalších zápasech Liberec porazil Hradec Králové 2-0, Teplice Jablonec taky 2-0 a Plzeň remizovala se Slováckem 1-1.
12: Omezení na 37 u Kocbeře a na 38 u Havlíčkova Brodu. Na silnici 37 mezi Dvorem Králové nad Labem a Trutnovem za Kocbeřemi čekejte omezení. Probíhají tam stavební práce a kyvadlový provoz je řízen semaforem. V kratší koloně se zdržíte do 5 minut. Na silnici 38 na výjezdu z Havlíčkova Brodu do Čáslavy pracují silničáři na několika místech. Projíždí se kyvadlově a zdržení je v jednotkách minut. Na silnici 50 z Uherského Brodu na Slovensko čekejte omezení ve Starém Hrozenkově. Na výjezdu z obce pracují silničáři na opravě mostu, kyvadlový provoz je řízen semaforem a ve směru ze Slovenska se zdržíte do 5 minut. V okrese Kladno mezi Klobuky a Lotouší pozor v obci Neprobylice. Došlo tam k nehodě vozidla s nutností vyproštění řidiče, na místě hasiči a záchranáři, průjezd s opatrností kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: A dnes čekáme zpočátku převážně polojasno, kolem poledne se začne vyjasňovat a teploty až 28 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: Ukrajinu čeká obzvlášť těžká zima.
14: Rusko se snaží oslabit podporu pro Kyjev falešnými útoky.
13: Donald Trump nemá před doplňujícími volbami žádné zahraničně politické úspěchy.
14: Německá ultrapravicová AFD možná vyhraje zemské volby v Sasku a Nálcku.
13: Nový francouzský prezident může stáhnout Francii z NATO.
14: Taková jsou témata následujícího pořadu.
13: Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Gita Zbavitelová.
14: Od mikrofonu vás vítají
13: Šárka Feniková
14: a Ladislav Dvořák.
2: Svět ve 20 minutách.
13: S blížící se zimou Západ podceňuje hrozby Ukrajině i možnost, že se konflikt přeleje do Evropy. Ruský prezident Vladimír Putin se každou zimu snažil Ukrajinu zlomit bombardováním elektrické infrastruktury, ale nikdy se mu to nepodařilo. Ukrajinci posílili obranu, solární panely, generátory, akumulátory i podzemní školy. Na začátku války zase Putin blokoval ukrajinské přístavy a ničil zemědělství, aby poškodil tamnější ekonomiku a znemožnil Ukrajině další boj, ale i tato strategie byla neúspěšná, píše komentátor agentury Bloomberg Mark Champion.
14: Letos je to jinak. Ukrajina může poprvé ruské útoky oplácet vlastními drony s dlouhým doletem. Rusko ale vyrábí mnohem víc raket a Kyjev ztrácí možnost je sestřelovat. Moskva navíc vyvíjí nové drony, které umějí přerušit elektrické vedení a montuje proudové motory na bezpilotní letouny Šáhyd, takže jsou příliš rychlé a ukrajinské stíhací drony je vždy nezachytí.
13: Přestože Evropa zajistila Ukrajině peníze na příští rok, mohly by volby ve Francii, Řecku, Itálii, Polsku a na Slovensku narušit politickou schodu, která je nutná k pokračující podpoře Kyjeva.
14: Na začátku války dělalo Rusku potíže doplňování zásob balistických raket. Ukrajinci navíc opevnili celou řadu velkých elektrických rozvodem betonem a sítěmi z oceli, kvůli kterým drony explodovaly ještě před dopadem. Většinu balistických raket likvidovaly protiletadlové střely Patriot a další systémy protivzdušné obrany ničily řízené střely a roje dronů.
13: Tlak globálního jihu přiměl Putina uzavřít dohodu o obilí, ale když zjistil, že mu nevyhovuje, neměl už kontrolu nad Černým mořem, kterou potřeboval k blokádě ukrajinských přístavů. A když Donald Trump loni zastavil americkou pomoc Ukrajině, Evropská unie ji nahradila částí zmrazených rezerv ruské centrální banky, aniž by jí hrozilo právní riziko jejich zabavení.
14: Letos se však zdá, že zima bude pro Kyjev mnohem méně příznivá. Rusko vyrábí přes 220 raket měsíčně, z toho 65 balistických a podle náměstka ukrajinské vojenské rozvědky Vadima Skibického má dalších 130 balistických střel v zásobě. Ukrajině však došly rakety do obranného systému Patriot, takže Rusku stačí k zásahu cíle jediná balistická střela. Putin by tak letos mohl připravit ukrajinská města o teplo a světlo. Může to vyvolat novou vlnu uprchlíků, ale ochota Evropy přijímat další slábne.
13: Kyjev ve vzdušné válce dělá, co může a nově vyvinutými drony bombarduje ruské přístavy a energetickou infrastrukturu. Nemá však dost stíhaček, které by chránily černomořské přístavy, zajišťující 90% vývozu obilí a ty jsou proto od konce července zavřené. Po ukrajinských úderech v Azovském a Černém moři však klesl i ruský export obilí. Prezident Volodymyr Zelenský navrhl Rusku vzájemné zastavení útoků na obilnou infrastrukturu, ale Rusko to odmítlo s tím, že příměří musí platit i pro energetiku.
14: Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová se snaží pomoct tak, že hledá systémy Patriot. Řešením by bylo, kdyby ukrajinští spojenci pomáhali ničit ruská odpaliště balistických raket a továrny.
13: Ukrajina údajně požádala Elona Muska o souhlas napojit drony na jeho síť Starlink, ale to Musk už jednou odmítl kvůli riziku eskalace. Rusko však válku eskaluje a Putin nemá důvod souhlasit s příměřím, když ví, že může beztrestně zasáhnout kterýkoliv ukrajinský cíl. Napadl sousední zemi, aby zvítězil a s dohodou bude souhlasit, až mu dojde, že zvítězit nemůže.
14: Podle nového návrhu by měl Brusel zajistit převod správy zmrazených ruských peněz v hodnotě 185 miliard eur uložených u belgické společnosti Euroclear na Evropskou unii. Má to uklidnit obavy Belgie, že by musela nést následky využití těchto prostředků sama. Rozhodnutí by mohlo být schváleno ještě letos, než je znemožní případná vítězství populistů ve volbách v roce 2027.
13: Pro Ukrajinu však bude zima těžká. Minulý týden varovala, že už probíhá mobilizace ruských vojsk, protože Putin se snaží zvítězit dříve, než se zhroutí ruská ekonomika i společnost. Teď je na Evropě i Spojených státech, aby zajistili, že tato zima bude pouze těžká a ne katastrofální, zdůrazňuje Mark Champion v analýze pro agenturu Bloomberg.
14: Ukrajina zesílala útoky na ruské cíle v okolí Petrohradu a nejméně 10 dronů se následkem elektronického boje od března ocitla ve vzdušném prostoru Lotyšska, Estonska, Litvy a Finska. Jeden v Lotyšsku minulý týden sestřelil italský stíhací letoun v rámci mise NATO. Dron tam vletěl z Běloruska a lotyšská armáda potvrdila, že pocházel z Ukrajiny. Zatím nejsou hlášeny žádné oběti a došlo jen k několika případům povrchového poškození energetické infrastruktury v Estonsku a Lotyšsku, píše britský deník The Times.
13: Panují obavy, že tyto incidenty záměrně řídí ruské systémy s falešnou GPS a mohou být předehrou k závažnější agresi. Polsko a Litva varují, že Moskva hromadí zachycené ukrajinské drony a chystá se podniknout útok na některého člena NATO pod falešnou vlajkou. Podle estonského ministra zahraničí Marguse Cakhny jde o eskalující nepřátelskou činnost Ruska vůči evropským státům, kam patří i sabotáže, kyberútoky a organizovaná migrace.
14: Některé z těchto aktivit mohou chtít otestovat naše slabá místa nebo připravit půdu pro další kroky, vysvětlil ministr. Podle něj bychom však neměli každou takovou akci považovat za přípravu k vojenskému útoku na NATO. Musíme ruské útoky brát vážně, ale není třeba je zveličovat. Rusko chce vyvolat zmatek a nejistotu, kdo vlastně incident vyvolal, ale NATO disponuje schopnostmi zjistit skutečný stav věcí, vysvětluje ministr.
13: Rusko už skoro 4 roky zahlcuje východ a jih Pobaltí elektronickým rušením. Nedávno se zjistilo, že může vyvolat zmatek i nasměrováním dronů do východního křídla NATO. Kvůli jednomu takovému incidentu v květnu rezignoval v Lotyšsku ministr obrany a nakonec padla i tamnější koaliční vláda. Tato taktika umožnila Rusku prověřit protivzdušnou obranu aliance, čas reakce, postupy velení i politické rozhodování. Působí chaos, protože analýza incidentu může trvat i několik dní a snaží se vrazit klín mezi Ukrajinu a její nejvěrnější spojence v NATO.
14: Incidenty s drony vyvolávají vojenské poplachy, zásahy stíhaček NATO, omezení a nouzové stavy. V celém pobaltském regionu naruší provoz letišť, škol a dopravu. Polsko a pobaltské státy letos dvojnásobili úsilí vybudovat u hranic s Ruskem a Běloruskem zeď proti dronům, kterou tvoří rušičky, radary, kulomety a bezpilotní letouny zachycující nepřátelské stroje. Podle expertů však tato opatření nejsou 100%.
13: Po pokusu vyhodit do vzduchu ukrajinské transportní letadlo pomocí dronu na letišti v Lipsku před 2 týdny se znovu rozhořela debata, jestli evropští spojenci nemají na takové incidenty reagovat asertivněji. Když rumunský stíhací letoun ve čtvrtek zničil námořní dron s výbušninami nedaleko místa, kde se v Černém moři těží zemní plyn, předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová prohlásila, že Evropská unie bude na eskalující hrozby reagovat.
14: Nervozitu prohlubuje také postupné stahování části amerických vojáků z Evropy. A ta proto musí být lépe připravena řešit problémy sama. Podle deníku Wall Street Journal chce Pentagon přemístit zbytky své specializované strategické jednotky k prolomení ruské obrany z Evropy do Jižní Koreje.
13: Někteří evropští představitelé podporují model hybridního odstrašení, který by Moskvě ukázal, že po provokaci může přijít odveta i v nesouvisející oblasti, například kyberútok za sabotáž. Podle Cákny se sice na ruské činy ještě nevztahuje článek 5 smlouvy NATO o vzájemné obraně, ale to neznamená, že nemají důsledky, citují estonského ministra zahraničí Londýnské Timesy.
2: Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
14: Americký prezident Donald Trump tvrdil, že bude mírotvorcem, ale k listopadovým doplňujícím volbám směřuje v situaci, kdy nákladná válka s Íránem uvázla ve slepé uličce a vyřešeny nejsou ani krize na Ukrajině a v pásmu Gazy. Republikánům tak hrozí, že kvůli nevyřešeným zahraničním konfliktům a jejich ekonomickému dopadu na domácí půdě přijdou o většinu v kongresu, píše agentura Reuters.
13: Trump usiloval o diplomatické řešení krize s Íránem už nějaký čas. Minulý týden mu vyhlásil hospodářskou válku a přiznal tak, že několik měsíců útoků nepřineslo požadované ústupky. Spojené státy se stále potýkají s vysokou inflací a rostoucími cenami benzínu a podle nejnovějšího průzkumu Reuters a agentury Ipsos Trumpova popularita klesla na pouhých 33%, což je historické minimum.
14: Trumpův zeď a vyjednavač Jared Kushner se vrátil z jednání o míru v pásmu Gazy s prázdnou a nebylo obnoveno ani jednání o ruské válce proti Ukrajině. Po několika zahraničně politických úspěších, jako je příměří v Gaze, nebo zajetí venezuelského prezidenta Nicolase Madura, stíhá Trumpa jeden diplomatický neúspěch za druhým. Iránský konflikt prezidenta velmi trápí, ale v Bílém domě nepanuje shoda na jeho řešení, řekl jeden nejmenovaný Trumpův spojenec.
13: Tlak by mohl ještě zesílit, jestli investoři usoudí, že se válka protáhne. To by vedlo ke zvýšení nákladů na půjčky ve Spojených státech a ještě víc by to omezilo Trumpovu domácí agendu. Prezident ale tvrdí, že ekonomické náklady stojí za zajištění, že Irán nezíská jadernou zbraň.
14: Mluvčí Bílého domu Anna Kellyová připomněla, že Trump ukončil 9 válek, dosáhl osvobození izraelských rukojmích ze zajetí Hamásu, nastavil spravedlivější cla a zabrání Íránu ve výrobě atomové zbraně. A podle jednoho nejmenovaného činitele ochromily americké sankce a námořní blokáda Hormuzského průlivu íránskou ekonomiku tak, že zcela na dně.
13: Někteří odborníci chválí Trumpa za ochotu zabývat se problémy, které jiní prezidenti neuměli nebo nechtěli řešit, a za snahu urovnat i konflikty mezi Rwandou a Demokratickou republikou Kongo nebo Thajskem a Kambodžou. Trump také změnil diplomatická pravidla jednání o míru a využívá americké hospodářské a vojenské síly, a to i v jednání s americkými partnery. Tento neobvyklý styl má však smíšené výsledky.
14: Trump inicioval jednání s cílem ukončit ruskou invazi na Ukrajině, ale konec války je stále v nedohlednu. V pásmu Gazy zase Izrael i Hamás odmítají podmínky Trumpova mírového plánu. Jednoznačným úspěchem bylo jen zajetí venezuelského prezidenta bez amerických ztrát. Tato operace podle analytiků Trumpa přesvědčila, že společný útok s Izraelem na Irán proběhne stejně hladce.
13: Tam se však přepočítal. Příliš spoléhal na nátlak, jenže Írán v podstatě nemá důvod ustoupit a otevřít Hormuzský průliv, přestože ekonomika oslabuje. Trump nebere v úvahu strategické cíle Teheránu ani íránskou domácí politiku, a proto se mu nedaří dosáhnout cíle. Popularita šéfa Bílého domu tak klesá a jeho republikáni by mohli v nadcházejících volbách ztratit většinu v jedné či dokonce obou komorách kongresu a s ní i schopnost prosazovat Trumpovy cíle v příštích 2 letech.
14: Podle analytiků sice Trumpův nátlak může přivést protivníky k jednacímu stolu, ale často nevede k trvalému výsledku. To může povzbudit protistranu, aby počkala, až Trumpovi skončí mandát. Vladimír Putin, Xi Jinping i Irán tak možná budou chtít počkat, až jeho prezidentství skončí. Po listopadových volbách bude touha čekat na Trumpův odchod ještě větší, soudí agentura Reuters.
13: Německé centristické strany odmítají spolupracovat s Alternativou pro Německo, jejíž části jsou označovány za pravicově extremistické. Tento přístup však čelí sílícímu tlaku. Soudy zatím nerozhodly, jestli je AfD skutečně nedemokratickou stranou. O tom, zda jako celek jedná v rozporu s německou ústavou, by musel rozhodnout spolkový ústavní soud v rámci řízení o zákazu strany. Padla už řada výzev k zákazu AfD, ale oficiální návrh zatím nikdo nepodal, vysvětluje server německé stanice Deutsche Welle.
14: Když se v prosinci 2021 stal předsedou středopravicové křesťansko-demokratické unie Friedrich Merz, prohlásil, že jeho strana bude vůči AfD uplatňovat politickou firewall, tedy politickou izolaci. CDU už v roce 2018 přijala usnesení o neslučitelnosti, v němž odmítla koalice i podobné formy spolupráce jak s AfD, tak se socialistickou stranou levice. CDU záměrně usilovala o většinu bez podpory AfD a představitelé unie odmítali být voleni do politických funkcí díky hlasům právě AfD.
13: V lednu 2025 se CDU od této politiky odklonila a její návrh požadující odmítnutí žadatelů o azyl prošel v Bundestagu s podporou AfD. Kritici to Mercovi dodnes vyčítají. Dnes se kancléř výrazu firewall vyhýbá a otázky na toto téma ho čím dál víc rozčilují. Středolevá sociálně demokratická strana a strana zelených však odmítají s AfD spolupracovat, přestože to oficiálně neschválili.
14: Sára Wagenknechtová, zakladatelka levicového populistického spojenectví Sáry Wagenknechtové, je naopak proti vyloučení AfD a dokonce projevila ochotu umožnit vládu pod vedením populistů v Sasku a Nálcku po nadcházejících zemských volbách. Ty proběhnou 6. září.
13: Skutečnost, že se Merzova CDU v lednu 2025 spolehla na hlasy AfD, vyvolala pobouření, ale nebylo to poprvé, kdy byl politik, který oficiálně podporoval politickou izolaci AfD, zvolen díky jejím hlasům. Thomas Kemmerich z liberální svobodné demokratické strany se tak stal v roce 2020 premiérem Durinska. Tehdejší kancléřka Angela Merklová tehdy požadovala zrušení výsledků voleb a Kemmerich odstoupil.
14: Na místní úrovni však politická izolace občas nefunguje. V městských a obecních zastupitelstvech politici často hlasují s AFD a tvrdí, že například výstavba mateřské školky není špatný nápad jen proto, že ji podporuje i tato strana. Kritici však varují před postupnou normalizací. Podle nich taková spolupráce dělá s AFD společensky přijatelnou stranu, takže by mohla proniknout i do spolkové či dokonce federální politiky.
13: Zdá se však, že politika izolace AFD nijak neškodí. Její preference v průzkumech rostou, možná právě díky ní. V části východního Německa, kde je AFD obzvlášť silná, musí strany v zemských parlamentech často spojit síly, aby zabránili vzniku místní vlády pod vedením AFD. Wagenknechtová však nedávno prohlásila, že je nedemokratické trvale vylučovat stranu, kterou podporuje až 40% voličů.
14: Důvody politické izolace AFD zpochybňují také někteří východoněmečtí politici CDU. Saský premiér Michal Krečmer z této strany nedávno prohlásil, že strana musí hovořit se všemi, kdo jsou ochotni hovořit s námi.
13: CDU by takové debaty na federální úrovni nejraději ukončila. Thorsten Frey, nový předseda konzervativní frakce v Bundestagu, jejíž součástí je i křesťansko-sociální unie, prohlásil, že nebude odchylky zemských organizací od oficiální politiky strany tolerovat. Prohlásil, že zákaz spolupráce s AFD je základním usnesením CDU a nelze ho v jednotlivých spolkových zemích vykládat odlišně.
14: I kancléř Merz zastává nekompromisní postoj. Navzdory obrovskému tlaku a náročné politické situace ve východním Německu dál trvá na usnesení o neslučitelnosti s AFD i se stranou levice. Není tak jasné, jak bude v budoucnu možné sestavit vládní většinu bez účasti AFD, uzavírá Deutsche Welle.
13: Severoatlantická aliance se připravuje na reálnou možnost, že z ní s novým prezidentem či prezidentkou vystoupí Francie. V době, kdy NATO pochybuje, zda Washington dodrží závazky vůči Evropě a zároveň se připravuje na možný útok Ruska, se podle průzkumů zhruba polovina francouzských voličů chystá v prezidentských volbách v příštím roce podpořit kandidáty, kteří mají vůči alianci výhrady, píše evropská odnož z zpravodajského serveru Politico.
14: Marine Le Penová z ultrapravicového národního sdružení chce Francii stáhnout jen z integrovaného velení aliance. Ale levičák Jean-Luc Mélenchon chce, aby Francie z NATO vystoupila úplně. Odchod jediné jaderné velmoci v Evropské unii by aliancí otřásl. Omezil by přístup k důležité bojové výzbroji, oslabil by vojenskou koordinaci mezi 32 členskými státy a Rumunsko a Estonsko by přišli o francouzské vojáky.
13: Odchod Francie by přišel v nejhorší možnou dobu. Trumpovy Spojené státy začaly snižovat počet amerických jednotek v Evropě a spojenci v reakci posilují obranu kvůli varování, že by Rusko mohlo alianci ještě v tomto desetiletí napadnout. Odchod z integrovaného velení NATO by způsobil problémy spojencům i Francii. Tamnější prezidentské volby se však budou konat až za 8 měsíců a výsledek není zdaleka jistý. Je také šance, že zvolený prezident zmírní nároky tak, jako by to udělala italská premiérka Giorgia Meloniová. Vzhledem k tomu, že francouzské vztahy s aliancí byly vždy napjaté, je však hrozba pro NATO závažná.
14: Francie už z integrovaného velení aliance odstoupila v roce 1966 za prezidenta Charlese de Gaulle, podle kterého země potřebovala větší suverenitu. Stáhl asi 26 tisíc vojáků a přiměl alianci, aby se přestěhovala do Belgie. Rozhodnutí přehodnotil až prezident Nicolas Sarkozy v roce 2009. Kdyby to příští prezident udělal znovu, asi by nepřerušil vztahy úplně, ale bylo by pošetilé předpokládat, že bude udržovat vztahy současné.
13: Podle průzkumu aliance v ní chce zůstat jen 54% francouzských voličů, což je druhý nejnižší počet po Černé hoře. Oba hlavní kandidáti se vyjádřili jasně. Mélenchon chce z NATO vystoupit, ale pro alianci by to mělo závažné následky, protože Francie je jejím zakládajícím a významným členem, a to nejen kvůli svému jadernému arzenálu. Z vystoupení Francie by měli prospěch pouze nepřátelé aliance.
14: Francouzský generál poručík a bývalý zástupce náčelníka štábu velitelství aliance Michel Jakovlev vysvětluje, že rozhodnutí vystoupit z NATO by teoreticky mohlo nabýt platnosti okamžitě. Prezident nemusí žádat o souhlas parlament a ustanovení o jednoroční výpovědní lhůtě v Severoatlantické smlouvě se vztahuje jen na země, které opouštějí politické struktury aliance, což by nemusela chtít Le Penová. V praxi by to nicméně i tak trvalo zhruba rok. Bylo to tak i za de Gaulle.
13: I tehdy však Francie s NATO dál udržovala těsné vztahy a často se účastnila vojenských akcí. To ale může být za příštího prezidenta jinak. Největší obavy vzbuzuje budoucnost 1200 francouzských vojáků v Rumunsku, neformální jaderná spolupráce Francie s NATO a její speciální schopnosti jako satelity a zpravodajství. Vojenští plánovači aliance by například ztratili přístup k jediné letadlové lodi s jaderným pohonem v Evropě, k obojživelnému loďstvu, včetně vrtulníkových výsadkových plavidel Mistral, k zpravodajským satelitům Ceres a k námořnictvu, které dokáže nasadit až 65% své flotily, což je vyšší podíl než v případě Američanů, uvedl Jakovlev.
14: Podle něj by odchod Francie měl i rozpočtové důsledky, protože země dnes přispívá 10% celoročního operačního rozpočtu NATO. Odchodem ze struktur velení by si však uškodila i sama Francie. Zůstalo by jí sice místo v politických orgánech NATO, včetně práva rozhodovat o uplatnění klauzule o vzájemné obraně aliance, ale měla by výrazně omezené pravomoci v oblasti vojenských návrhů, upozornil Jakovlev.
13: Francie by také přišla o vysoké funkce v alianci. A kdyby Paříž ukončila sdílení informací, mohlo by to omezit její přístup k informacím o dění v NATO. Odchod by pro ně zkrátka znamenal ztrátu vlivu v politické, technologické, operační i strukturální oblasti. Vystoupení Francie a stahování Američanů by také mohlo znamenat, že vedoucím členem NATO se stane Německo.
14: Podle expertů by představitelé aliance měli začít vysvětlovat poslancům Národního sdružení a Mélenchonovy strany Nepodrobená Francie, jaké negativní důsledky by vystoupení z NATO mělo.
2: Sledujeme politiku, biznis, společnost i vědu. 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Náš tým je tu pro vás non-stop. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. Půl páté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: O návrhu státního rozpočtu na příští rok bude dnes jednat vláda. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO už dřív řekla, že deficit bude vyšší než letos plánovaných 310 miliard korun, nepřekročí ale 400 miliard. Plánovaný schodek kritizuje opozice, obává se hlavně výrazného zadlužování země. Až kabinet návrh rozpočtu schválí, musí ho do konce září poslat sněmovně. Ve Slovensku dnes začíná dvoudenní Bledské strategické fórum. Každoroční konference se letos zaměří mimo jiné na rychlý technologický rozvoj, kybernetické hrozby a regionální konflikty. Za Česko na akci míří premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Dorazit mají taky třeba maďarský předseda vlády Peter Maďar a slovenský prezident Peter Pellegrini. Dětské domovy musí dětem s vadami chrupu hradit rovnátka v plné výši. Vyplývá to ze stanoviska dětského ombudsmana Martina Beneše. Obrátila se na něj 17-letá dívka z Moravskoslezského kraje, po které domov chtěl polovinu ceny rovnátek, tedy 25 tisíc korun. Federace dětských domovů nový jednotný postup vítá. A přesně před 29 lety zemřela po autonehodě v Paříži britská princezna Diana. Byla první manželkou současného krále Karla III. A matkou jejich dvou synů Williama a Harryho. A po rozvodu se zaměřovala hlavně na charitu. Okolnosti její smrti dodnes provázejí spekulace a konspirační teorie. Bratr zesnulé princezny Earl Spencer plánuje letos v září vydat knihu o jejím životě. První ligové derby pražských Jas v nové sezóně vyhrála na Letné Slavia 3-0. V prvním poločase otevřel skóre Novak, ve druhé půli skórovali Šturm a Ajaosi. Slavia je v tabulce šance ligy na prvním místě o bod před Libercem, který porazil Hradec Králové 2-0. Teplice zvítězili nad Jabloncem 2-0 a Plzeň v prvním ligovém zápase pod vedením trenéra Kováče remizovala se Slováckem 1-1.
12: Překážka na pražském okruhu u Ořechu a omezení na 37 u Kocbeře. Na pražském okruhu z letiště na D1 za sjezdem na Ořech opatrně. Na 18,5 kilometru stojí v odstavném pruhu neosvětlené vozidlo na dělící čáře. Kamiony vybočují do levého pruhu. Na silnici 37 mezi Dvorem Králové nad Labem a Trutnovem za Kocbeřemi čekejte omezení. Probíhají tam stavební práce a kyvadlový provoz je řízen semaforem. V kratší koloně se zdržíte do 5 minut. Na silnici 38 na výjezdu z Havlíčkova Brodu do Čáslavy pracují silničáři na několika místech. Projíždí se kyvadlově, zdržení je v jednotkách minut. A na silnici 50 z Uherského Brodu na Slovensko čekejte omezení ve Starém Hrozenkově. Na výjezdu z obce pracují silničáři na opravě mostu. Kyvadlový provoz je taktéž řízen semaforem a ve směru ze Slovenska se zdržíte do 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Teď nad ránem se uchladilo na 18 až 14 stupňů, při vyjasnění až na 12. Přes den čekáme zpočátku převážně oblačno až zataženo. Na většině území déšť nebo přeháňky, lokálně i bouřky. Kolem poledne se začne od západu vyjasňovat, většinou až na polojasno. A nejvyšší odpolední teploty 21 až 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy.

0: profesor Tomáš Kozák. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den, dobrý den.
0: A hezký den z Plusu přeje Barbora Techecí.
2: Osobnost Plus.
0: Já si to představuju tak, pane profesore, že se vám stane tu a tam, netroufám si odhadnout, jak často, že někomu změníte život jednou větou. Ta věta zní, máte leukémii. Já se ptám, co je na takovém okamžiku, ze kterého mi jde mráz po zádech i po těch letech pro vás nejtěžší.
1: Tak ono záleží na tom, o jakou leukémii jde, téhle hnedka ta druhá věta, kterou tomu pacientovi musíme říct. Takže máme dvě takové skupiny, akutní a chronické. U těch chronických leukémií toho pacienta často uklidňujeme tím, to jsou takové typy leukémie, že ho vůbec nemusíme léčit. A Bůh ví, jestli ho někdy léčit budeme, že to třeba ta leukémie, že se to sice tak děsivě jmenuje, ale že to nepotřebuje. Takže to jsou.
0: A samo to zmizí?
1: A dokonce nezmizí to, ale ten pacient s tím žije a kolikrát ani opravdu
0: bez potíží.
1: A pokud ty potíže nastanou, tak teprve potom musí být léčen. To je jeden typ a to je vlastně nejčastější leukémie. Čili v tomhletom ta naše pozice, pokud jde o tuto leukémii, je celkem snadná, ale samozřejmě ten pacient se s tím nějak musí s naší pomocí umět zžít. No a pak jsou ty jiné leukémie, některé taky chronické, které se ale musí léčit, a to je krásná elegantní tabletková léčba dneska. A pak jsou ty akutní, které se musí léčit teď hned a je ta léčba poměrně intenzivní a jsou i vylečitelné, dokonce 50% z nich jsou vylečitelné někdy s pomocí transplantace kostní dřeně. A tam samozřejmě si jaksi s tou zprávou a s tím, jak to tomu pacientovi podat, musíme vyhrát.
0: Tak a to by mě zajímalo, tahle hra o slova. Jak to, nebo kde se to učíte, podle čeho se to učíte, jak to pacientovi říct, že má tu nejrizikovější formu leukémie?
1: Jo, to je dobře, že jste položila tento dotaz, protože já jsem končil vlastně medicínu na konci 80. let a tenkrát ještě se to přelilo trošku do těch 90. se na onkologických, hemato-onkologických pracovištích dokonce před pacienty zakazovalo mluvit o jejich nádorových chorobách. Vůbec vyslovit slovo nádor na onkologickém oddělení bylo někdy zakázané. Sám jsem toho byl svědkem, byť jsem původem internista. A pouze na sesternách a na lékařských pokojích se tedy mohla vyslovovat jaksi diagnóza konkrétního pacienta. Čili dneska vám to připadne jako absurdní, mě taky. Ale chci se dostat k tomu vaší otázce, že naše studenty dnes samozřejmě už od začátku učíme, jak si komunikovat s pacientem.
0: Jak to říct?
1: No obecně, jak komunikovat s pacientem a jak sdělovat takzvané špatné zprávy. Mm-hmm. Takže jo.
0: Je tam nějaký speciální fígl, který by se mohl hodit i nám nelékařům?
1: Zaprvé to musí být v nějakém vhodném prostředí. Takové věci, i já jsem to zažil kdysi dávno, kdy se takové věci sdělovaly na chodbě ve stoje nakonec příbuzným a tak dále, tak to samozřejmě už taky jsme naštěstí někde jinde. A je potřeba prostě dopředu toho pacienta a nejenom pacienta, i jeho rodinu, příbuzné nebo blízké, kteří s ním v tu chvíli jsou, odhadnout a některé věci, jak si říct, naplno, ale zároveň říct, že proč tady jsou, to je to nejdůležitější sdělení, je, že jim můžeme pomoct a že to onemocnění je nějakým způsobem ovlivnitelné, léčitelné a v řadě případů i vylečitelné, takže toho se samozřejmě potřeba chytat.
0: Víte, jenom mě maně napadá, když vlastně připomínáte, jak to před pár dekádami bylo, myslíte někdy na to, co všechno, a to se netýká jen medicíny, to se týká vlastně všech oborů, co všechno v minulosti bylo, abych to řekla kulantně, zvoráno a muselo to být posléze přeoráno?
1: No, samozřejmě, si myslíte vůbec ve společnosti, tak ano, v souvislosti třeba s medicínou, pochopitelně ano. Ono teda zase, já jsem strávil,

0: Bavil nějakou dobu pracovně, tehdy v 90. a ve Spojených státech, potom v Anglii, v Irsku, předtím ještě ve Francii. A musím říct, že vlastně tahle ta doba, kdy se pacientům ty diagnózy nezdělovaly, ona zase nebyla tak vzdálená ani tam od té doby, kdy já jsem je, když jsem měl tu možnost se tam vyskytnout, ale tak v Americe to byly desítky let, ale v Evropě to byly skoro jednotky let, takže měli jsme zpoždění, ale řekl bych, že nebylo to, bylo vidět, že ta medicína v tomhletom směru vlastně se vyvíjí i tam, no. Akorát, že rychleji.
1: Když jste použil to slovo zpoždění, tak by mě zajímalo, jak velké zpoždění v tuhle chvíli máme v léčení tohoto typu leukémie, nebo řekněme těch nejrizikovějších, jak velké zpoždění máme za Bostonem, za Londýnem?
0: Tak za Bostonem, já si myslím, že žádné teda, jo. Dovolte mi to teda říct, že teda žádné. Jsou tady velké rozdíly jedině snad v managementu, jak řekněme ta pracoviště, která se tím zabývají, manažovat tak, aby se tam ten pacient cítil dobře. Jo,
1: A co je ten základní rozdíl? Co dělá pacienta nepohod, že se cítí nepohodlně?
0: Aby, a to já vám řeknu, tím se zabývám už řadou let a pořád přemýšlím, jak to vylepšit, aby pacient odcházel nebo byl po, řekněme, konverzaci nebo po kontaktu s lékařem, aby měl pocit, že mu byl věnován dostatek času a že se dozvěděl všechno, co chtěl. Ono to druhé, to poslední, co jsem říkal, je objektivně těžké, protože když myslím to, aby ten pacient měl pocit, že se všechno dozvěděl. Jo? Protože jedna z nejčastějších odpovědí po první návštěvě je řek, já vlastně nevím, co mi říkal, anebo on mě nic neřekl. A nebo manželka se ptá pacienta, tak co? Říkali, já nic nevím, on mi nic neřekl.
1: To je ze šoku.
0: To je ze šoku, no. To je často právě ze šoku a chyba je taky na straně nás, lékařů, že se snažíme chybně, a to právě mediky odnaučujeme, těm pacientům v první minutě, dvou říct úplně všechno. To nejde. Zahltit pacienta novými informacemi je prostě chyba.
1: A kdybyste řekl, vemte si papír, tušku a pište si.
0: Tak, to nejlépe, a to třeba v těch západních nemocnicích je celkem standard, je, že ten pacient málo kdy zcela vzácně přichází sám. Vždycky je s ním jeho partner, partnerka, manžel a tak dále. A že těch uší je tam víc, což u nás zatím zas tak nebývá často, bohužel. Takže ano, i na ten papír někdy dojde a samozřejmě to je správné. Ale to první vlastně, že ten pacient má pocit, že mu byl věnován čas, to je taky hrozně důležité a to bohužel u nás zatím ne tak úplně je splněno těm pacientům. No.
1: Pane profesore, když jste řekl, že poté, nebo naznačil, že po té kvalitativní úrovni léčba je velmi srovnatelná tady a třeba v Bostonu, tak mě zajímá, kde v těch posledních více než třech dekádách, kdy začala tady existovat normální společnost, jsme to vlastně dohnali všechno, to, co v té Americe trvalo dekády.
0: Jasně. No tak v našem oboru jsou to hlavně nové léky, že jsme měli možnost jaksi k přístupům k novým těm lékům, které my jsme tady zpočátku třeba mohli považovat ještě za experimentální a už se třeba v Americe používali relativně standardně a tady bych si dovolil říct jednu vsuvku na Ameriku, ale ne pro každého pacienta. Standardně, ale ne pro každého pacienta. To je důležité si uvědomit. A tak to je jedna skupina teda, nebo jedna důležitá věc, nové léky a potom nové postupy a také nakonec i ten hardware, že ty nemocnice se tomu těm našim hematologickým pacientům, kteří potřebují speciální, třeba potřebovali při transplantacích kostní dřeně a tak dále, postavit speciální místnosti a vzduchotechniku a tak dále, tak to všechno se v těch 90. letech celkem dohnalo.
1: Navedl jste mě na další otázku těmi novými léky. Mě by zajímalo, stalo se vám někdy, že jste před sebou měl pacienta s jakoukoliv prostě tou rizikovou formou leukémie a prostě jste ho nemohl léčit, protože se to nevešlo do rozpočtu, nebo pojišťovna vám řekla, že to nejde, nebo nemocnice to regulovala, něco takového. Stalo se vám to? Hmm.
0: Paní redaktorko, dneska už můžu říct, že ano. Už jsem přeci ve věku, kdy si můžu dovolit koukat se dozadu a i na sebe něco špatného prozradit. Ano, ano, stalo se mi to. Stalo se mi to rozhodně minimálně dvakrát nebo třikrát. A bylo to v jednu chvíli, nebyly to už devadesátky, bylo to už v novém miléniu, ale už je to víc než 15 let, možná 20 nakonec, kdy jeden nejmenovaný minister dokonce prohlásil, jsme spolu osobně mluvili, že pacienti v Angole taky nemají všechny léky. Šlo o tablety.
1: Třeba měl pravdu.
0: Ano. Ale pozor, to nebyly devadesátky, ale to už jasně, bylo jasně. To už bylo nové milénium. A potom, že jsme tedy měli ten rozpočet, to bylo také za dávného vedení naší nemocnice, že jsme já jsem byl čerstvě, relativně čerstvě ve vedoucí pozici, ve kterým jsem už dneska vlastně 25. rok, takže už je to hodně dlouho. A tam skutečně hrozilo, že tam byly výhrušky ze strany managementu, že kromě toho, že mě vzali osobní ohodnocení dobře, tak já jsem si zadotoval naše pacienty, tak, že se prostě zruší naše oddělení. Tak to bylo, ta hemato-onkologie tehdy, tak ono to trošku jaksi přetrvává do dneška, byla shledána tak nákladným oborem, že prostě pro ředitele bylo lepší nemít, než mít. No. Takže to jsou takové dvě moje...
1: Takové tristní. Ale no. Mě by zajímalo, jak je to právě dneska. Jo, to, že to někdy v historii takhle jasně. nastalo, už je to za námi. Ale je to opravdu za námi?
0: Já takhle, tohleto brutální, co já jsem musel zažít, přežít, prožít, tak už je za námi. Chvála Bohu, i co mám zprávy tedy z ostatních pracovišť v republice. A nějak se to posunulo. Takovým zvláštním předělem byl COVID. Já to vnímám jako velmi zvláštní předěl, kdy já to řeknu společnost, ale ty, kdo to o tom rozhodovali, si uvědomili, ten COVID byl taková rána mezi oči pro ně, kdy si uvědomili, že ty peníze do toho zdravotnictví nějaký je potřeba fakt dát, jo, když je potřeba. A od té doby, alespoň u nás na pracovišti, vlastně my s tímto nějaké úplně razantní problémy nemáme takovéhle a už vůbec ne ty brutální, které byly před 20 lety. Nicméně ten tlak, ale tomu já rozumím, ten tlak s pojišťovem tady je pořád, ale tomu já rozumím, protože kdyby nám opravdu dali volné ruce ve všem, tak ta příslovečná černá díra se objeví. To, jako kontrola toto být musí a třeba se v tom ještě dneska dostaneme. Ale ta administrativa s tím spojená, ta je teda pořád brutální, to teda jo. Čili, abych odpověděl na vaši otázku, už nejsme pod tak šíleným finančním tlakem, jako jsme bývali. I pojišťovny, i managementy nemocnic si uvědomují, že hematologický pacient není jenom drahý pacient, ale že to je vylečitelný pacient, který se vrátí zpátky do práce a platí daně. A tak to je, zkrátka dobře, ne všichni pochopitelně, ale hodně z nich.
1: Staří pacienti právě, to chci říct, tak. Ty se do práce
0: ano,
1: nevrátí.
0: Ano, staří ne. Ale jaksi změna v tom myšlení a náhledu na tu hematologii, hemato-onkologii proběhla. Já teda jsem rád, že jsem to celý před těma 20 lety přežil nějak tak ve zdraví, ale mám tam určité jizvy a záseky, o kterém jsem před chvíli mluvil. No.
1: Kdo nemá? Ale pane profesore, jak jste zmínil ten COVID a vlastně relativně pozitivně, že to byl ten předěl, kdy začaly tec větší peníze do zdravotnictví, ale tak zároveň v průběhu té pandemie se začaly poprvé ve velkém objevovat takové ty zlehčovací řeči pro vědu. Takové nezajímají nás fakta, zajímají nás, že v Německu roušky, neroušky a tak dále. Víte, co myslím? Že najednou jakoby pro ty lidi přestalo být důležité, co je prokázaná pravda a co není. To jste spozoroval?
0: Ano, To bylo naprosto, to bylo pro mě, já jsem možná o covidu zbytečně mluvil pozitivně, prostě na všem špatném je něco dobré, to na tom se asi shodneme, na tomhle rčení. A to, co bylo špatné teda na covidu, kromě tedy samotné ta infekce a hrozně mrtvých, které stála ta infekce, tak bylo i to, že se stalo tady v naší společnosti, že cenami ověnčení kolegové se začali vyjadřovat, myslím lékaři, se začali vyjadřovat k něčemu, čemu nerozuměli. Někdy byste
1: myslíte
0: se zeptala...
1: Myslíte třeba zubaři.
0: Zubaři, chirurgové, tak. Slovutní a tak dále, kteří asi o nějaké podrobní molekulární genetice možná někdy slyšeli naposledy na, a teď se jich nechci dotknout, opravdu na, ještě na fakultě, kdy byla v plenkách. No tak začali, oni trošku podlehli, já to jim opravdu vyčítám, ale takhle, abych byl spravedlivý, já jsem část covidu prožil v Anglii a tam to bylo lehce podobné, jo, lehce podobné, ne tak zase brutálně jako u nás, ale lehce podobné. A tam teda, těmto lidem já vyčítám, že opravdu podlehli tomu, že jim ti novináři, vy s prominutím, že jste jim vnukli, že oni rozumí úplně všemu. Jo? A když má člověk nějaké ego a podlehne tady tomuhle, no tak pak je výsledek už takový, jaký byl, jaký jsme zažili. No.
1: Já jenom tady se chci na místě na tři vteřiny obhájit, protože já jsem dávala slovo akorát profesoru Konvalinkovi.
0: Výborně.
1: A ten je docela, bych řekla, erudován.
0: To bylo V s malým V, tak ale vás z toho vyjmu teda.
1: A vy jste řekl, a já jsem to zmínila v tom úvodu, že české nemocnice jsou pořád řízené trochu podle Rakouska-Uherska, že by měl přijít velký řez. Tenhle váš citát je starý 2 roky. A no. Já se ptám, platí to stále?
0: Ano, ano, ano. Tak já bych neřekl nemocnice, ale spíš ty jednotky na těch v nemocnicích, které se v třeba krajských okresních jmenují oddělení a tady ve fakultních kliniky. Prostě ty subjekty podle oborů takhle rozdělených, tak oni jsou to vlastně taková, ona jsou to taková malá knížectví, se kterými, a teď se zase těch ředitelů musím zastat, se kterými oni často jako špatně hýbou, prostě protože je ta knížata, my k ním patřím taky, knížata, hrabata a tak dále, s těma všichni jaksi jsou nějakým způsobem mocní a vážení a nějaké, řekněme, dramatické manažerské změny, které by vedly k tomu, že třeba bude míst pro pacienty v té dané nemocnici výst více při stejném počtu lůžek například, jo, tak se dělají velmi obtížně. Takže to je taková ta manažerská, ten manažerský pohled a ten odborný pohled je, že od toho šéfa, od toho knížete hrabata šéfa se čeká, že v tom svém oboru rozumí úplně všemu. A to je taky dneska už nesmysl. Takže to, co třeba já jsem zažil v Anglii, v Irsku, ve Spojených státech, ten spíš horizontální vedení, tam třeba v Anglii nebo i v Irsku, tam se ty lidi hádají, kdo bude dělat toho vedoucího. Myslím, hádají, kdo ho ne, nikdo to nechce dělat. Dokonce jsem zažil tahání sirek. Jo. A protože to je velice nevděčná tam role, ale ono to zase souvisí trošku i s ekonomickými podmínkami a tak.
1: Ale víte, co by mě zajímalo, jestli kdyby zítra vám Adam Vojtěch nabídl, že můžete udělat 3 bez kompromisů zásadní změny, ano, v českém zdravotnictví, ano, tak které byste udělal?
0: Já nemám rád Harryho Pottera v podstatě, ale tu jeho hůlku, vím, že nosil hůlku takovou jako kouzelnou. Jo? Čili takhle asi myslíte, kdybych najednou byl Harry Potter, díky našemu panu ministrovi a
1: přesně,
0: on mi dal tu hůlku. Nevím, jestli 3, ale rozhodně bych propojil všechna zdravotnická zařízení digitálně. To je to, co nám dělá a ušetřil bych tak 5-10 miliard, možná víc, digitálně. A vám pak řeknu,
1: na čem byste to ušetřil?
0: Na zbytečných vyšetřeních. Vy to zažíváte určitě taky, nebo ve svém okolí, tak mám ultrazvuk, jedu tamhle zase, před 14 dny jsem měl ultrazvuk, jedu na nové vyšetření, protože se tam něco našlo, anebo nenašlo právě, a já mám pořád obtíže, tak přijdu na nemocnice a co mám hned? ultrazvuk další. Jo. Měl jsem před 14 dny krevní odběry. No jo, no, Bůh ví, kde to bylo. Uděláme další a větší.
1: Já jsem si, Mani, vzpomněla při tom, co říkáte, že to byl taky hlavní problém hygienických stanic v době covidu. Oni vůbec nebyli propojené, ne, jakkoliv.
0: Čili, a my teď jenom takový triviální příklad, k nám se dostane, třeba dostává starší pacient, populace stárne, není to žádné tajemství, tak jaké, že užíváte léky? No, pane doktore, ty modré.
1: Jasně.
0: A jednou týdně si mám vzít ten hnědej.
1: Jasně.
0: Je odpověď. Donutit například, a teď já si jich nechci dotknout, donutit praktické lékaře, aby nám poslali kompletní, nemyslím kompletní dokumentaci, ale kompletní seznam léku, například, které pacient užívá, je nad lidský úkon. Já dokonce u sebe na klinice jsme dali dohromady takový objednávací systém, kde teda může lékař na konkrétní hodinu a den objednat pacienta, praktický lékař nebo specialista, to je jedno, ale má za úkol tam napsat, vypsat nebo nakopírovat, prostě oskenovat veškerou medikaci, který ten pacient bere. No myslíte si, že toho využívají? 1 z 10, opravdu. Jo? Čili to je velká bolest, která ale ve finále nešetří jenom čas těm specialistům, ale hrozný peníze na všech těch zbytečných laboratorních a zobrazovacích duplicitních metodách. To jsou miliardy, podle mě jsou to miliardy.
1: A sekundo, druhá záležitost, kterou byste změnil Harry Potterovským proutkem?
0: Asi bych vedení těch oddělení a klinik, nemyslím rozpustil, ale horizontalizoval.
1: Jak se to dělá? Jak se to dělá?
0: Že každý, a to je možná to třetí, co bych vymyslel, že bych jednotlivé atestované specialisty, čili to je hotový lékař. Jo? Tady si řekněme, že absolvent medicíny po 6 letech je nositel titulu MUDr. To není lékař v mých očích. S prominutím, tak ne. Ten se tu medicínu učí teprve jaksi potom a za 5, za 10 let podle oboru je opravdu, když má štěstí a je na dobrém pracovišti, je z něho opravdu tedy vzdělaný, erudovaný lékař, kterého v tom oboru můžete postavit kamkoliv a on dělá dobrou práci. Jo. Čili tento lékař by byl, nebo tyto lékaři by byli na stejné úrovni, měli by svoje prostě dané kompetence a ten jejich šéf, ten profesor, primář a tak dále, ten by je pouze koordinoval.
1: Úplně na závěr, pane profesore, řekněte mě, věříte české stávající vládě, že udělá, já se neptám celkově, jo, to bych si netroufla, ale že udělá ve zdravotnictví to, co nahlásila, že bude restrukturalizovat nemocnice, dál centralizovat specializovanou péči. Vy sám vedete špičkové centrum, tak se ptám, radujete se z toho, kdo má to české zdravotnictví v danou chvíli v rukou, anebo jste spíš opatrný?
0: Ne, takhle, já jsem ze zásady spíš opatrný, ale myslím si, že to, jak teď mluvím, jak jsem poslouchal, a nevím, neposlouchal jsem všechny jeho výroky našeho pana ministra, jak jsem ho poslouchal, tak ten směr je správný. Jo. Ten směr by mohl být správný, ale ta vláda má 4 roky, nebo prostě každá vláda má 4 roky. A já pochybuju, že za 4 roky se to všechno dá stihnout, i kdyby, řekněme, zákonodárci a tak dále byli úplně všichni na stejné vlně.
1: Tak to je bohužel bolest každého oboru, ve kterém by měly přijít zásadní změny, že se to nedá stihnout. Mým hostem byl přednosta hematologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Královské Vinohrady profesor Tomáš Kozák. Moc vám děkuju, že jste přišel. Díky.
0: Já děkuju za pozvání a přeju hezký den.
1: A hezkou sobotu, ale i neděli vám taky přeje Barbora Tachecín.
2: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
3: Lidé, kteří tvrdí, že studiem věd se člověk stane ateistou, musí být dost hloupí, prohlásil prý jednou držitel Nobelovy ceny za kvantovou mechaniku Max Born.
4: Born se narodil v roce 1882 do židovské rodiny ve Vratislavi, která tehdy náležela Německu. od počátku se zajímal nejen o technické, ale také o humanitní obory.
3: Po první světové válce se stal profesorem na univerzitě v německém Göttingenu, kde se věnoval především kvantové teorii. Tam napsal svoji zásadní práci o kvantové mechanice, v níž mimo jiné lépe popsal a vysvětlil chování elektronů.
4: Stejně jako mnoho dalších významných osobností musel Born opustit Německo kvůli svému židovskému původu. Usídlil se ve Velké Británii, kde přednášel v Cambridge a Edinburghu. Odmítal se ovšem podílet na využívání vědy pro vojenské účely.
3: Do Německa se Max Born vrátil až v roce 1953 a už o rok později obdržel Nobelovu cenu za práci o statistické teorii vlnové funkce. Born zemřel v roce 1970 ve věku 87 let. Jako zajímavost můžeme zmínit fakt, že byl dědečkem populární americké zpěvačky Olivie Newton-John.
2: 5 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Prezident Petr Pavel bude s premiérem Andrejem Babišem koordinovat zahraniční i domácí politiku. Írán v odvetě zaútočil na americké základny v Jordánsku. Do druhého kola US Open prošli Plíšková s Lehečkou, končí naopak Krejčíková, Macháč a Kopřiva. Dopoledne bude zataženo s přeháňkami, později až polojasno a teploty do 26 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se domluvili na společných schůzkách. Potvrdili to oba politici. Vztahy mezi Pražským hradem a Strakovou akademií v poslední době poznamenalo několik konfliktů.
6: Prezident Pavel řekl v televizi Prima, že budoucí společná jednání se budou týkat zahraniční i domácí politiky.
7: A já to považuji za dobrý začátek ke změně, která, jak věřím, nastane.
6: Premiér ve videu na sociálních sítích řekl, že se s Pavlem setkal už ve čtvrtek po jednání Bezpečnostní rady státu. Mluvili spolu třeba o bezpečnosti a zahraničních cestách.
8: Tady není žádný boj, pan prezident mě požádal, já jsem ho přijal.
6: Pavel se s vládou v poslední době dostal do sporu třeba kvůli jeho účasti na summitu NATO v Ankaře. K tomu na Primě řekl, že neplánuje stáhnout kompetenční žalobu, kterou na kabinet podal k ústavnímu soudu. David Šalek, Radiožurnál.
5: A v ranním Radiožurnálu se k tomu vrátíme před 6:15. Íránské revoluční gardy zaútočily na 2 americké vojenské základny v Jordánsku. Reagovali tak na americký úder na ostrov Larak v severní části Hormuzského průlivu. Spojené státy tam zasáhly 2 íránská zařízení pro odpalování raket. Teherán tvrdí, že útok nepřežilo několik vojáků. Podle americké stanice Fox News se skoro všechny íránské střely mířící na Jordánsko podařilo zneškodnit a žádné větší škody útok nezpůsobil. Dlouhotrvající sucho komplikuje sezónu půjčovnám lodí i na jihočeských řekách. Některé jsou téměř nesjízdné. Nejhorší situace je na Otavě nebo na Lužnici. Jedinou sjízdnou řekou je tak Vltava.
9: Měli jsme jet z Otavu, protože Vltavu jezdíme jako každoročně. Chtěli jsme něco jiného, jenomže na Otavě nebyla voda.
10: Lucii Benešové přivezl vybavení Dušan Jakubec. Ten za svoji půjčovnu zhodnotil sezónu na Vltavě jako velmi dobrou. Úplně opačnou zkušenost ale zažívají vodáci a půjčovny na jiných jihočeských řekách. Podle Dušana Jakubce, který půjčuje lodě taky na Sázavu, Otavu a Lužnici, je v nejhorším stavu řeka Lužnice.
11: Konkrétně úsek z Tábra do Bechyně, na kterém je asi 14 jezů na 20 kilometrech, tak byl sjízdnej pouze jeden jez. Letos to sucho bylo extrémní, řekl bych asi nejhorší za tu dobu, co půjčuju lodě.
10: Na Vltavu každoročně vyrazí kolem 350 tisíc lidí. Z Vyššího Brodu Eliška Kotlínová, Radiožurnál.
5: Fotbalisté Slavie porazili v derby domácí Spartu 3-0 a vedou ligovou tabulku o bod před Libercem. Slovan zvítězil nad Hradcem Králové 2-0, Teplice nad Jabloncem taky 2-0 a Plzeň hrála se Slováckem 1-1. Tenista Jiří Lehečka prošel na US Open do druhého kola. Proti Španělu Careňovi Bustovi uspěl 3-1 na sety a měl radost. Soupeři oplatil porážku z Roland Garros.
12: Tu hru má dobře promyšlenou, je to chytrý hráč. I tady se mu dřív dařilo podle mě v New Yorku. Má i Masters z Montrealu pár let zpátky. Určitě to je nepříjemný soupeř do prvního kola. Vždycky tady ti zkušení hráči ví, jakým způsobem mají k tomu zápasu přistoupit. O to cennější to pro mě samozřejmě je.
5: Do druhého kola prošla taky Karolína Plíšková, která porazila Belgičanku Van de Winklovou 2-1 na sety. Vypadly Tomáš Macháč, Barbora Krejčíková a Vítko Přiva.
13: Překážka na pražském okruhu u Ořechu a omezení na 37 u Kocbeře. Na pražském okruhu z letiště na D1 za sjezdem na Ořech opatrně. Na 18,5 kilometru stojí v odstavném pruhu neosvětlené auto na dělící čáře. Nákladní vozidla vybočují do levého pruhu. Na silnici 37 mezi Dvorem Králové nad Labem a Trutnovem za Kocbeřemi čekejte omezení. Probíhají tam stavební práce a kyvadlový provoz je řízen semaforem. V kratší koloně se zdržíte do 5 minut. Na silnici 50 z Uherského Brodu na Slovensko čekejte omezení ve Starém Hrozenkově. Na výjezdu z obce pracují silničáři na opravě mostu. Kyvadlový provoz je řízen semaforem a ve směru ze Slovenska se zdržíte do 5 minut. Všechny dálnice jsou nyní plynule průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Ráno čekáme od západu zataženo s deštěm nebo přeháňkami, lokálně i bouřkami. Kolem poledne začne srážek a oblačnosti ubývat na polojasno. Na Moravě a ve Slezsku se vyjasní až později. Teploty 22 až 26 stupňů, na jihovýchodě až 28 a na horách kolem 17. Foukat má slabý, postupně mírný jihozápadní až západní vítr. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
14: Ondřej Soukup,
15: Josef Mazderka, míříme na východ. Tentokrát do světa tajných služeb, konkrétně programu nelegálních agentů, tedy sovětských, respektive ruských občanů, kteří byli vycvičeni k tomu, aby se vydávali za občany cizích zemí a přitom pracovali pro Kreml.
14: Žádná jiná tajná služba podobný program nemá. A přestože efektivita takového získávání informací se ukázala jako sporná, Moskva za výcvik těchto lidí utrácela a nejspíš ještě utrácí obrovské prostředky. Proč?
15: Vítejte u podcastu Na východ, který vzniká na Českém rozhlase Plus.
16: O programu takzvaných ilegálů se širší veřejnost poprvé dozvěděla více v roce 2010, kdy americká FBI pozatýkala 10 lidí kvůli špionáži ve prospěch Moskvy. Prokazovali se pasy cizích zemí, používali falešná jména, ale všichni se narodili v Rusku. Prozradil je plukovník ruské rozvědky SVR Alexandr Potějev, který měl na starost právě nelegální agenty ve Spojených státech. Tehdy se ukázalo, že tento program běžel ve skutečnosti od prvních okamžiků vzniku Sovětského svazu a funguje dodnes. Jak?
14: Josefe, viděl jsi seriál The Americans? A nebo vůbec viděl jsi o existenci programu nelegálních agentů?
15: Na druhou otázku odpovídám ano. O nelegálech jsem lecos četl a to téma mě velmi zajímá, ale The Americans jsem neviděl. They tell us what to do and
14: we do it. To je americký seriál, který vlastně zpracovává příběh několika rodin právě ruských ilegálů ve Spojených státech. Is there anything I should know about the Jennings family?
15: I guess you never really know a person, do you? A to je ta výměna 2010.
14: Je to inspirováno jím, protože ten seriál je rok 2013. Nicméně časově ten seriál se jakoby odehrává v 80. letech. A tam jsem si říkal, myslím, že někde ve 4. nebo 5. díle, tak ti manželé, kteří jsou ti agenti, tak prostě v noci zapípá ta vysílačka a přijde zpráva, že z ústředí musíte naverbovat svoji 14-letou dceru. Tak jsem si říkal, no tak tohle to je teda opravdu jako moc. No ale pak jsem si vzpomněl na to při četbě knihy britského novináře Shauna Walkera The Illegals, Russia's Most Audacious Spies and the Plot to Infiltrate the West. Protože tam je popsán vlastně velmi podobný případ. A ještě s vazbami na Československo. No a protože Sean byl nedávno na pár dní v Praze, tak jsem si říkal, že byla škoda si s ním nepopovídat.
17: I first heard about it in 2010. I was at that time working for the Independent newspaper in Moscow.
15: Skvělý, že s ním nabral rozhovor, který si krátce projdeme, ale ještě než to uděláme, tak si to pojďme nějak zarámovat. Jo? Každá vyspělá nebo aspoň trochu vlivná země po celém světě má svoje výzvědné služby, ty většinou fungují na principu nějakých tedy tajných agentů, kteří jsou ale profesionálové, tedy jako vyškolení, jako agenti, to je jakoby jedna kategorie. A ta specifická, o které se chceme bavit, jsou to lidé s falešnou identitou, kteří jsou dost často dlouho připravováni, odjíždějí někam pod úplně falešnou identitou do zahraničí, většinou tedy na západ, a dlouho žijí úplně bez jakékoliv aktivity, získávají kontakty, infiltrují se do určitého prostředí a teprve poté, možná na základě nějakého svého signálu, už mám přístup někam, začínají posílat konkrétní informace a jsou tedy směrováni tím ústředím do určitých oblastí, anebo je to naopak, spousta z nich žije vlastním životem a je naopak na pokyn toho ústředí teprve aktivována a to může být třeba desítky let.
14: To jsou ty takzvaní spící agenti, ale vlastně většina z těch lidí, o kterých Sean Walker píše, tak tam to prostě probíhalo tak, že vás někde většinou na vysoké škole si vyberou, pak jste dlouho, ten průměrný výcvik mohl trvat klidně 8 let, jo, tak vás učí základy té špionské práce, sledovačka a tak dále. Samozřejmě máte brutální výcvik jazykový a pak nějakým způsobem, pak třeba odjedete do Kanady, to bylo velmi časté, nebo do Latinské Ameriky, tam vystupujete třeba jako Němci a během pár let se přemístíte do té cílové země, což teda většinou byly Spojené státy. A tam se už potom uvidí, máte za cíl se dostat k nějakým lidem. Často ty úkoly byly jako naprosto nerealistické a když to nešlo, no tak vás třeba využívali jako pro výběr mrtvých skránek.
15: Takže jsou to jakoby na první pohled občané cizích států, tu nevím, Španělé, tu Argentinci, tu Kanaďani, kteří se přistěhují třeba do New Yorku a otevřou si tam galerii nebo pracují jakoby IT a vedle toho skrytě sbírají nějaké informace konkrétního druhu. Co je na tom samozřejmě vždycky nejbizarnější, když to potom praskne, jsou dost často děti, které vyrůstají v vlastně prostředí třeba jako cizojazyčném, dost často ani nevědí, že jejich rodiče jsou původem z Ruska a že provádějí takovou činnost, nevědí už vůbec, což je teda podle mého i příklad, kterým se začal z té knížky Shona Walkera.
18: Those 10 lived entirely double lives, completely concealing their ties to Russia. And two of them lived right here in Canada.
19: Some of the children are now with friends, some staying with family. Others, like 16-year-old Alex Foley and his brother Tim, faced a crush of cameras to see their parents in court.
20: Yes, they can't come here, and that's their punishment. But for me, why should I suffer for anything they have done? Especially when I wasn't even knowing of this.
14: Sean vlastně říkal, že to byl ten důvod, proč se o to začal zajímat. On žil v Moskvě, když proběhla ta výměna v roce 2010. Snažil se...
15: Tam jenom tedy, řekněme, 10 ruských nelegálů vyměněných za 4, tedy špiony zadržené v Rusku, pracující údajně pro západní rozvědky, takže velká špionská výměna pak následovala ještě.
14: A jeden z těch manželských párů měl dva syny, kterým bylo nějakých 16 a 12, něco takového, který absolutně nevěděli, kde jsou. Prostě oni se domnívali, že jsou Kanaďani.
21: Jakou dobu jsem jednal s jejich právníkem, abych je přesvědčil k rozhovoru. Nakonec souhlasili. Tenhle šílený příběh jejich rodiny mě do tématu ilegálních agentů naprosto vtáhl.
15: Což je teda mimochodem taky případ třeba Artyoma Dulceva a Anny Dulcevové, toho ruského páru zadrženého v roce 2022 ve Slovinsku a později o 2 roky vyměněný v rámci té velké takzvaně špionské, ale nejenom špionské výměny do Ruska, tak opět tam jsou, oni vystupovali jako španělsky mluvící nebo argentinský pár mluvící španělsky a ty jejich děti mluvili jenom španělsky, vůbec nevěděli, jako která by je.
14: A kde se to ocitlo?
4: přišli.
0: A najednou je vítá Vladimír Putin na letišti a děkuje jejich rodičům za skvělé služby. Ten Sean a jeho knížka začíná někde, tedy v těch 20. 30. letech v sovětských dobách. My jsme tak trošku odvážně řekli, že ilegály nemá žádná jiná země, jenom ti Rusové, lépe řečeno Sověti. Trochu se mi tomu nechce věřit, ale minimálně jako známý rozsáhlý program ilegálů má skutečně jenom ta sovětská, potažmo ruská tajná služba. Z čeho to jako vlastně vyrostlo? Jako, co ti ten Sean k tomu řekl?
14: No, Sean vlastně argumentuje v té knížce, že ono to tak trochu bylo v DNA celého toho bolševického režimu.
0: A možná trochu znouzecnost.
14: No tak protože samozřejmě, ale protože ta bolševická strana ještě před revolucí tak byla v hluboké ilegalitě. Ti všichni lidi, ti vůdci vlastně neustále žili pod cizími jmény a tak dále. Oni to prostě znali. A když potom přišli k moci, tak samozřejmě jednak problém byl, že Sovětský svaz neměl diplomatická zastoupení v celé řadě zemí, takže tam
0: Lepo
14: prostě...
0: Lepo Rusie postupně otevírala až...
14: Až do těch 30. let. A současně měl celou řadu lidí, kteří zcela fanaticky a ideologicky byli ochotni mu sloužit a byli to lidé často právě ani Španělé, Francouzi, Němci, prostě ti agenti Kominterny, kteří na to byli zvyklí taky. Oni uměli prostě, jak se mají převlékat, jak prostě se vyhýbat policii a tak dále. Takže tohle to jako vlastně fungovalo. A paradoxně, tenhle ten program prakticky končí v druhé půlce 30. let, kdy drtivá většina z těch, jak těch agentů, tak jejich řídících důstojníků prostě zahyne během velkého teroru, protože paranoidní Stalin prostě usoudí, že když jsou schopni se pohybovat takhle na západě, tak prostě musí být špioni.
0: A po druhé světové válce uvádí aspoň Sean Walker jako paradoxně, je ten režim nebo ten program ilegálů vlastně obnoven.
21: Se začátkem studené války získala FBI masivní financování. Byla to éra McCarthyismu. Američané důkladně sledovali všechny zahraniční diplomaty. Sovětské zpravodajské důstojníky pak napadlo. Co kdybychom obnovili ten náš skvělý program z 30. let? Tehdy tedy vznikla myšlenka ten program zrecyklovat.
0: Nějaké ty linky se v té Seanově knížce dotýkají České republiky Česka. Já jenom teda uvedu příklad, který v té knížce není, ale který mě svého času neuvěřitelně dostal. To je případ Václava Jelínka alias Ervina van Haarlema, což byl pseudonym falešná identita, který tento člověk narozený 1944 v Modřanech, tehdy ještě předměstí Prahy, dneska součástí Prahy, kde žiju i já, proto mě to taky zaujalo, že ty Modřany tam někde figurovaly, tak to byl 13 let špion ve Velké Británii, který opravdu jako fungoval jako ilegál v tom, že ta STB a s její pomocí poté sovětská KGB, byl to jako velmi ceněný člověk, získala falešnou identitu zmizelého, neznámého holandského dítěte Ervina van Haarlema, kterého porodila matka na základě znásilnění nějakým polským vojákem a nacistou, který se posléze ztratil, tak oni získali tu falešnou identitu. Tomuto vytrénovanému špionovi zadali základní zadání, že se má dostat k nějakým tajným informacím ohledně britské jeho námořnictva a ponorek a technologií a také pro pronikat třeba do nějaké kulturní sféry. A ten člověk se skutečně objevuje pod tou falešnou holandskou identitou v roce 75 v Londýně, vystupuje jako Nizozemec, pracuje někde jako v hotelu a v takových různých podřadných profesích, ale dokonce, a to je na tom úplně bizarní, pod tím jménem ho vypátrá ta Ervina van Harlema biologická matka, která si myslí, jako on je, ten syn je po smrti, ale ona si myslí, že se skutečně našel. On dokonce na pokyn STB a KGB s ní vstoupí do kontaktu a hraje toho syna. Jede za ní, navštěvuje i to příbuzenstvo. A teprve v 80. letech, pravděpodobně na základě typu jednoho z přeběhlíků, jako poté ho začne monitorovat a pak zjistí a on na konci 80. let je odhalen při odesílání nějakých kódovaných zpráv, zatčen, odsouzen a pomůže mu až sametová revoluce a poté končí po odpykání části trestu v Československu. Umírá v roce 2022. Úplně neuvěřitelný příběh. Biologická matka hledající zoufale svého syna a věřící, že ten Václav Jelínek alias Ervin van Harlem, její údajný syn, jako je skutečně reálný.
14: To je strašný. Sean má v knize příběh Dalibora Valouška, což je taky neuvěřitelný. Člověk, který pocházel z Moravy, studoval v Praze vysokou školu a někdy v roce 55 byl naverbován přímo KGB. Možná na základě nějakého typu od československých kolegů a poslali ho na výcvik do Německé demokratické republiky. Tam si našel manželku, právě tu svoji učitelku němčiny, která ovšem samozřejmě byla také pečlivě prověřena, tudíž jim to ty odpovědné úřady schválili a následně je vyslali pod identitou bývalého vojáka Wehrmachtu Rudy Hermana, který se právě vrátil ze sovětského zajetí a tak dále. A je to velký prostě antikomunista a nacista a tady tím způsobem ta rodina se ocitne v Kanadě.
0: Která nabírá nejrůznější přistěhovalce, takže se tam do toho kotle těch cizinců přicházejících do Kanady zamíchají.
14: Naprosto, dokonce se tam u něj scházejí nějaký jako bývalí právě nacisté a zpívali nějaké válečné písničky a tak dále. No a pak přijde ovšem rozkaz, musíte se přestěhovat do New Yorku a infiltrovat Hudson Institute, jeden z takových těch jako velkých think tanků. Že? No, takže on se tam sice přestěhuje, ale on má samozřejmě vysokoškolské vzdělání, že? No, ale úplně na jiné jméno a na jiné univerzitě. Takže on je vlastně frustrovaný z toho, že sice funguje jako filmař na volné noze, točí nějaké prostě reklamy, svatební filmy a tak dále, no ale prostě nemá šanci.
0: A tam je i taky nějaký případ jako s jeho synem, ne?
14: Přesně, a on má tehdy vlastně 16-letého syna Petra, který si myslí, že prostě ano, on je kanadský Němec a tatínek má malinko nahnědlou minulost a tak dále. No a on v roce 74 dostane schvolení od teda KGB a v roce 74 mu to celé řekne.
0: Že on to konzultuje s tím ústředím.
14: Ano, tomu to schválí, protože on říká, podívejte se, tady máte, já vám tady dávám svého syna, člověka, který může mít obrovskou budoucnost, ten se může dostat kamkoliv. No a on ho skutečně naverbuje a oni jedou spolu asi na měsíc do Sovětského svazu, tajně teda přes různé země.
0: Což je mimochodem ten rok 75, pravděpodobně, kdy FBI poprvé zaznamená, že se asi neděje něco úplně v pořádku a ta cesta od toho roku 75...
14: Už začíná být monitorován a co mě na tom vlastně úplně nejvíc pobavilo, že ten Peter tam jede ještě jednou sám a oni mu dělají takovou prostě krásnou cestu, jako a odvez ho na Bajkal, tam loví ryby a odvezou ho prostě do Ermitáže, kde má prostě svoji osobní prohlídku a tak dále. A když se vrátí, tak tedy starý pan Valoušek napíše nesmírně naštvaný telegram, že jako jak je možné, že prostě s ním jenom prostě někde cestovali a chlastali a vůbec se nevěnovali jeho ideologické výchově. Že jako on furt neví pořádně, co je ten marxismus, leninismus. Jo.
0: Což ale končí dost potom rychle, že ty americké úřady ho napřed naverbují jako dvojitého agenta a už to v roce 76, ale posléze koncem 70. let vlastně úplně kompletně uzavírají celý ten případ, protože je pro jejich účely nepoužitelný. A to mě vede k tomu finálnímu jako otazníku. Jo. My o těch ilegálech slyšíme neuvěřitelné jako bizarní historky, je to strašně zajímavé, ty falešné identity a kdo co věděl a nevěděl a děti a syn naverbovaný a tak dále. Jo. Ale vlastně málo kdo si troufne vyhodnotit ten jejich reálný přínos. Jo. Myslím, že Sean v některých z těch rozhovorů také o tom mluví, jako že je to skutečně s otazníkem, proto možná také ty západní a jiné rozvědky takovýhle rozsáhlý program ilegálu nemají, protože ho možná nepotřebují nebo si ho vyhodnotili jako problematický z hlediska nějakého přínosu. Řekl ti Sean něco i o tomhle?
14: No právě, protože jsem říkal, jestli 8 let vy utrácíte obrovské peníze na výcvik těch lidí, který potom skončí jako nějaký kameraman na volný noze, tak jestli se to vyplatí.
21: Velkým problémem pro ilegální agenty bylo to, že to byli většinou velice chytří lidé, ale nemohli se prokázat vzděláním na západě. Jak pak můžete infiltrovat think tank, když nemáte titul ze západní univerzity? Je to ale možná neintuitivní, ale lidé ze Sovětského svazu skoro nemohli cestovat. Ani diplomaté a důstojníci KGB s diplomatickým krytím ne. Takže i když pracovali na ambasádách na západě, moc nerozuměli tomu, jak to tam chodí. Naproti tomu těch zhruba 100 ilegálů, kteří působili v 200 milionové Americe v 70. letech, mohli volně korzovat po ulicích Manhattanu, mluvit s obyčejnými lidmi a pak o tom posílat domů politické zprávy. Manhattan, talk to
0: people and they sent their reports back. No a myslím si, že do toho jako vstoupila velmi intenzivně taky nová doba, tedy rozpad Sovětského svazu.
14: Kdy vlastně většina těch agentů je skutečně uložena téměř k ledu. Oni v zásadě měli být ekonomicky soběstační, jo? Že centrum jim nevyplácelo nějaký jako pravidelný plat, oni jim třeba mohli pomoci s něčím, ale opět kvůli udržení té legendy oni se museli tvářit, že si na to všechno vydělávají sami. A samozřejmě tohle je vlastně třetí okamžik, kdy ten program je v zásadě jako na hranici uzavření, protože jako no tak co, tak můžete jezdit, takže to je v pořádku. A právě Sean to vysvětluje, proč se program obnovil.
21: V roce 2012 se vytvořila nová skupina ilegálů. Jedním z důvodů je ideologie takzvané ruské výjimečnosti, tedy přesvědčení, že Rusové jsou morálně čistší než lidé na západě. Právě s tím potom rezonuje ten koncept ilegálů, kteří se odstěhují do zahraničí a obětují vše pro svoji vlast. V posledních letech si všímám skoro až kultu ilegálů. Vysílají o nich v ruské televizi, vycházejí knihy, staví se pomníky. A samozřejmě, že při těchto prezentacích se nezmiňuje, že ilegálové toho vlastně moc nedokázali, nebo že se řada z nich z té práce zbláznila.
0: Je to jako specifická linka té ruské, potažmo sovětské špionáže, která určitě bude přitahovat obrovskou pozornost, popsal jí britský novinář Sean Walker ve své knížce. V bonusu k tomuto dílu vám určitě doporučíme řadu dalších. Je to jako velké košaté téma. Každý z příběhů těch jednotlivých lidí by byl knížka nebo příběh sám o sobě. Tak to je pro dnešek všechno. Tento i již odvysílané díly najdete v plné verzi v audioarchivu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
14: Oceníme vaše postřehy, připomínky, opravy či tipy na další díly. Pište nám na rozhlasové e-maily, osobní účty na sociální síti X, Facebooku nebo Blue Sky.
0: Děkujeme za vaši přízeň, opatrujte sebe
14: i své blízké.

0: Následující pořad vysíláme v repríze.
1: Jak vypadá politika podle Martina Kuby? Jaké jsou ruské šance na výhru ve válce na Ukrajině? Co můžou změnit důležité regionální volby v Německu? Těmto, ale i dalším tématům se budou věnovat naši renomovaní komentátoři v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
0: Názory a argumenty.
1: Jmenování politiků do správních rad podniků s účastí státu má v Česku dlouhou tradici. Přesto ale nedávná nominace jihočeského hejtmana Martina Kuby do dozorčí rady Budějovického Budvaru vyvolala značnou pozornost. Proč? Nad tím se zamýšlí publicista Jan Vávra.
2: Pokud u významnější části společnosti narůstá nespokojenost se stavem politické scény, zákonitě se vyrojí strany nebo hnutí, které slibují změnu. Tak také jihočeský hejtman Martin Kuba, když založil hnutí Naše Česko, sliboval vůči vládě i vůči opozici jinou politiku. Tvrdil, že chce přivést konkrétní řešení v bydlení, ve sportu, ve školství, v důchodech a nechat veřejnost posoudit, jestli dávají smysl. Prý žádné modré z nebe a žádné sliby, které se vypaří den po volbách. Zatím s žádným konkrétním řešením ani v bydlení, ani ve sportu, ani ve školství, ani v důchodech hnutí Naše Česko nepřišlo. Naproti tomu teď o sobě dal Martin Kuba výrazně vědět, když se nechal dosadit do dozorčí rady národního podniku Budějovický Budvar. Účast politiků ve statutárních orgánech státních podniků není v České republice nic mimořádného. Je to ale pro nové hnutí s nemalými ambicemi dělat jinou politiku ten správný začátek. Budějovický Budvar plní pro vládní politiky podobný účel jako jiné státní podniky. Jeho statutární orgány slouží nezřídka jako trafiky pro politiky, které je třeba z nějakého důvodu ocenit. V dozorčí radě Budvaru dosud seděl bývalý volební manažer ODS Jan Kočí nebo člen TOP 09 Miroslav Nosek. Ti museli odejít a s Kubou do ní nově zasednou i dva politici vládních stran. Bývalý poslanec ANO Jan Volný a radní Olomouckého kraje za SPD Dan Chromec. Kubu jmenoval, údajně po vzájemné domluvě, ministr zemědělství Martin Šebestián, který ve vládě formálně zastupuje SPD, ale ve skutečnosti je Babišovým člověkem. Už jako ředitel státního zemědělského intervenčního fondu trval na tom, že se na organizaci nevztahuje zákon o střetu zájmů. Úřad tak společnostem z holdingu Agrofert vyplácel miliardy na dotacích. Tyto postupy později soudy i Evropská komise označily za nezákonné a stát by nyní měl vymáhat po Agrofertu až 7 miliard. Šebestián zároveň prosazuje zákon o předkupním právu při prodeji zemědělské půdy, který vyhovuje velkým agrokoncernům. Kuba se tedy zařadil mezi kandidáty na podporu vlády Andreje Babiše a jednoznačně prokázal, že se v zákulisních politických obchodech vyzná. Nakonec se o něm hovoří jako o přičinlivém učedníkovi Pavla Dlouhého z Hluboké nad Vltavou, kterého svého času Mirek Topolánek označil za kmotra. Mají-li být tyto ozvěny nejtemnějších tradic ODS onou slibovanou jinou politikou pro ty, kteří nejsou spokojeni se současnou politikou, jak stojí na stránkách hnutí Naše Česko, musí být voliči hodně zmatení. Naděje veřejnosti, spojené s každým novým hnutím, se v takových případech rychle obrátí do zklamání z poznání, že všichni politici jsou stejní, jako se to stalo u Věcí veřejných, nebo do značné míry už i u motoristů. Pokud se ptáme, proč česká veřejnost místo politické opozice volí opozici vůči politice, máme zde ukázkový příklad.
1: To byl publicista Jan Vávra. Když v lednu letošního roku premiér Andrej Babiš oznámil, že ruší odbor strategické komunikace, vysvětlil to tím, že jednoduše není potřebný. Odbor měl přitom na starosti posilování odolnosti společnosti, budování důvěry mezi státem a občany a ochranu veřejného prostoru před manipulací. Jak se teď projevují důsledky tohoto premiérova rozhodnutí, nad tím uvažuje komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk.
3: Oblíbené rčení, že karma je zdarma, si ověřil na vlastní kůži Andrej Babiš. Jeho vláda zlikvidovala strategickou komunikaci, jak na úřadu vlády, tak na jednotlivých ministerstvech. A nyní běduje, že stát nedokázal rychle reagovat na dezinformační operaci zaměřenou proti němu. O co šlo? Kdo si rozšířil zprávu, že se Polsko chystá zabrat část území na Českém Těšínsku? Byla to profesionální práce. Zahrnovala falešný profil českého velvyslance ve Varšavě, falešné stránky Českého rozhlasu, návazné facebookové profily svolávající proti polskou demonstraci. Je tedy skoro jisté, že ten kdosi není nějaký Pepa z Depa, ale specialista, který má frčky, prostředky a tým. A že sídlí někde v Petrohradu. Česká reakce na útok byla zoufale pomalá. Babiš se o nebezpečné provokaci, která měla potenciál rozeštvat Čechy a Poláky, dozvěděl až z médií. A v obraně mu nezbylo, než využít repost z účtu polského ministra zahraničí Radoslava Sikorského, který sdílel obrázek populárních kreslených postaviček českého krtečka a polského psa Rexíka, jasně ukazující, že Polsko a Česko jsou přátelé. Babiš se nyní stěžuje, že ho české tajné služby včas neinformovaly, což jasně ukazuje, že událost nepovažuje za prkotinu a konečně si začíná uvědomovat, že dezinformace jsou součástí hybridní války, která se proti Západu vede. Zároveň je jeho stížnost ale z kategorie chucpe. Byl to on, kdo udělal vše proto, aby náš stát uprostřed informační války likvidací strategické komunikace státu odzbrojil. Kdo pak asi způsobil, že náčelník vydával tak zvrácené rozkazy, že ano? Součástí strategické komunikace je mimo jiné permanentní vyhodnocování hrozeb šířících se v kyberprostoru a reakce na ně, pokud možno v reálném čase, tak, aby narativ útočníka nezískal převahu. Přesně to udělali v tomto případě Poláci.

0: nyní nemáme nic z toho. Samozřejmě je třeba připustit, že za minulé vlády Petra Fialy se strategická komunikace nedělala dobře. Mimo jiné proto, že byla zoufale podfinancovaná. Nejrůznější brožurky a komunikační kartičky pro zákonodárce tak byl jen pro smích. Ale přece, když se něco nedaří, neznamená to, že zbytečná je věc sama. Například, když má fotbalový tým mizernou obranu, tak majitele klubu také nenapadne, aby ji zrušil a hrál bez ní. Naopak, sežene lepší hráče. Babiš a spol to neudělali, obranu zrušili a teď se diví, že prohrávají. Jako ze světa fantasmagorie pak působí fakt, že místo toho, aby se okamžitě chytili za nos, likvidaci schopností zaměřených proti hybridním hrozbám vesele pokračují. Úřad vlády nyní prosazuje, aby v příštím období nemohly být evropské peníze použity na boj s dezinformacemi a na zvyšování společenské odolnosti. To už se nedá nazvat jinak než jako ideologická zaslepenost. Zatímco jiné státy NATO rychle budují kapacity, aby obstály v informační válce, český premiér si na úřadu vlády štědře platí poradkyni, která bojuje proti neexistujícímu deep state a pod líbivým krytím svobodou slova otevírá skutečnému nepříteli dveře. Z toho plyne krajně nepříjemný závěr. Informační útoky, kterým jsme ze strany Ruska vystaveni, budou nepochybně zintenzivňovat. Takže karma, kterou si usilovně buduje Babišova vláda, nakonec nedopadne jen na ni, ale na celou naši společnost.
1: Tolik komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk. Už dlouhou dobu se spekuluje o tom, jakou má několik let trvající ruská vojenská agrese proti Ukrajině ještě podporu mezi klíčovými aktéry ruské ekonomiky, třeba bankami. Díky hackerům unikla před časem na veřejnost analýza jedné z nich. Podrobnosti má komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup.
2: Analytici největší ruské finanční instituce Sberbank oceňují šance na vítězství Ruska ve válce na Ukrajině na 7%. Takové titulky dala většina médií, která se seznámila s materiálem, který získala hackerská skupina Black Mirror. Rozeslal ho German Greff, šéf této instituce. Je to klasický korporátní dokument, který obsahuje 8 scénářů možného konce války na Ukrajině, včetně propočtu procentní pravděpodobnosti a časového rámce, kdyby k tomu mělo dojít. Dokument je z dubna letošního roku. Podle analytiků Sberbank je nejpravděpodobnějším scénářem zmrazení konfliktu spolu s uvolněním některých sankcí. Vychází z toho, že americký prezident bude tlačit na konec války, ideálně do listopadových voleb ve Spojených státech. Analytici dávají takovému scénáři pravděpodobnost 32%. O 10% pravděpodobností méně má podle nich scénář, který nazývají korejským. Tedy ukončení války bez mírové smlouvy, jako se to stalo po skončení bojů na korejském poloostrově v 50. letech minulého století. Tyto dva scénáře mají tedy dohromady více než 50%. Naopak možnost, že by Ukrajina zvítězila a osvobodila všechna svá okupovaná území, včetně Krymu, má v dokumentu jen 2% pravděpodobnosti. Podobně jako kompromisní scénář, při kterém by Rusko vrátilo část okupovaných území výměnou za uznání anexe Krymu a Donbasu. Pro takové scénáře by podle analytiků muselo dojít k výraznému oslabení pozice Vladimira Putina či dokonce k palácovému převratu. Což, jak sami autoři dokumentu přiznávají, je krajně nepravděpodobné vzhledem k vertikále moci, kterou Putin budoval čtvrtstoletí. Což je Achillova pata celé analýzy. O tom zdá a kdy Rusko bude ochotno jednat o míru, bude rozhodovat jeden jediný člověk a ten se jmenuje Vladimir Putin. Co jemu se honí v hlavě, to nevědí ani analytikové ze Sberbanku. Proto asi nejzajímavější část dokumentu nejsou scénáře, ale krátké shrnutí stavu ruské ekonomiky. Protože od počátku velké války je stále více ekonomických statistik neveřejných. Závěry analytiků Sberbanku jsou očekávané. Upozorňují na rostoucí deficit rozpočtu a vysoké úrokové sazby, které dusí ekonomiku. Píší o poklesu příjmů z ropy a plynu o 45%. také o tom,

0: že ukrajinské útoky vyřadily z provozu 15% kapacit ruských rafinérií. A to připomínám, že dokument vznikl v dubnu a od té doby se situace viru nezlepšila. Nejzajímavější jsou pasáže o obranném průmyslu, který se podle analytiků potýká s problémy a výroba munice v září loňského roku dokonce začala klesat. Chybí totiž kvalifikovaní pracovníci. Podle analýzy by jich totiž bylo potřeba až 400 tisíc. Ovšem na možný konec války zrovna tohle vliv mít nebude. Vladimír Putin zatím dává najevo, že vše pokračuje podle plánu a není třeba nic měnit. I když pravděpodobnost jeho plánu analytici Sberbank hodnotí 7%.
1: Vysvětluje komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Kurdské ozbrojené jednotky v Sýrii, stejně jako civilní instituce spravující severovýchod země, předali své pravomoci centrální vládě v Damašku. Skončil tím jeden významný pokus o kurdskou samosprávu, který chvílemi vypadal téměř jako samostatnost. Pro mnohé Kurdy je to hořký okamžik. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
3: Syrští Kurdové za režimu Bašára Asada utlačovaní si vydobili autonomii během občanské války a upevnili si ji během vzestupu Islámského státu. Vypadalo to jako naplnění snu o téměř úplné nezávislosti. Jenže paradoxně po Asadově pádu a oslabení ISIS nastaly nové časy. Kurdská samospráva se ocitla pod tlakem nové vlády Ahmada Šary a po ozbrojených střetech s armádou letos v lednu se jí struktura téměř úplně zhroutila. Kurdové nedokázali udržet kontrolu nad ropnými vrty a hraničními přechody, uchovat si věrnost místních Arabů, kteří přešli na stranu vlády, a asi ani dostatečně moudře spravovat oblasti pod svou kontrolou. A teď bude jejich oblast znovu řízena z Damašku. Je příznačné, že sice oblast Hasaka, kde žije Kurdů nejvíc, bude spravovat kurdský guvernér, ale vybraný byl v metropoli. Jednotky kurdských SDF budou plně začleněny do armády a odevzdají jí zbraně. Snaha Ahmada Šary je logická. Části Sýrie byly nebo stále jsou v rukou jiných sil než je syrská vláda. Sever ovládají Turci, jih Izraelci a Drůzové, na severovýchodě do letošního ledna vládli Kurdové. Teď tedy Damašek udělal krok ke konsolidaci jednotného státu. Má v tom nejen podporu Turecka, které rozhodně žádnou kurdskou samosprávu nechce vidět, ale i Spojených států. Trump si Šaru oblíbil a velký podporovatel syrských Kurdů Lindsey Graham nedávno zemřel. Přichází i jiné zprávy o upevnění centra. Justice odsoudila už řadu představitelů starého režimu, USA odstranili Sýrii ze seznamu zemí podporujících teror, státy zálivu investují miliardy dolarů a v tomto týdnu jednal Šara s Putinem o osudu ruských základen v zemi. Všichni sázejí na dvě věci. Za prvé, že Ahmad Šara je skutečně vyléčený džihadista, a za druhé, že bude schopen mít pod kontrolou všechny ty, kdo možná tak úplně vyléčeni nejsou. Tento vývoj bedlivě sledují i další skupiny, například Drůzové na opačné straně Sýrie. Celá věc má paradoxní aspekty. Pád kurdské samosprávy umožnil přechod arabských kmenů na stranu vlády. Arabové byli nespokojeni s tím, že Kurdové nedostatečně zohledňovali jejich zájmy. Jenže teď i tamní Arabové dávají najevo úplně stejnou nespokojenost, jen tentokrát s centralizovanou správou Damašku. Syrská vláda totiž opakuje stejný model jako Asad, Islámský stát i Kurdové, tedy že zaprvé neumožňují dostatečnou místní samosprávu, nanejvýš spolupracují s některým z vlivných místních kmenů. A za druhé nedělí se o zisky z prodeje ropy a plynu s obyvateli oblasti, kde se tyto komodity těží. Místní si všímají, že peníze jdou opět jen do Damašku, Alepa nebo na pobřeží. Případně jsou investovány jen do těžby. Například se tedy staví mosty pro export surovin, ale mosty přes Eufrat, které by používali obyvatelé změněných oblastí, zůstávají v rovině slibů. Tato oblast je důležitá nejen kvůli ropě a plynu, ale jako obilnice Sýrie. Nedávno pěstitelé pšenice protestovali proti nízké výkupní ceně a dosáhli částečné nápravy, totiž změny finanční náhrady, ale nikoli principu, podle kterého se o ceně rozhoduje jinde. Také skutečnosti, že vláda je ochotna ustupovat, ale ne dělit se o pravomoci. Ahmad Šara se v očích některých Syřanů stává dalším autokratem v řadě, který od menšin nebo obyvatel periferie přijímá jejich suroviny a produkty, ale ne jejich názory.
1: Dodává komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland. Největší členskou zemi Evropské unie, Německo, čekají během příštích několika dní důležité regionální volby. Ty by mohly výrazně proměnit tamní politickou scénu. Co všechno je v sázce a jaké to může mít dopady na celostátní politiku, nad tím se zamýšlí politoložka Kateřina Smejkalová, která působí v nadaci Friedricha Eberta.
4: Sousední Německo se během okurkové sezony příliš politicky neoddechlo a i nadcházející podzim se čeká na jedno velké zemětřesení. Připomeňme, že současná vláda křesťanských demokratů z CDU, CSU a demokratů sociálních z SPD pod vedením kancléře Friedricha Merce vzešla z předčasných voleb začátkem minulého roku jako určitá znouzectnost. Velké koalice jsou z principu nevděčné, ale jiná možnost nebyla. Ačkoliv si obě strany přece vzaly konstruktivní spolupráci ve hmatatelný prospěch země, aby tak konečně zastavili vzestup pravicově extremistické AfD, která se ve volbách umístila druhá, dosavadní bilance jejich vládnutí je nevalná. Historicky ojedinělý debakl, kdy si Friedrich Merz napoprvé nezvládl vyjednat většinu ani na své zvolení kancléřem, ostatně nesnáze již celkem výstižně předznamenal. Do vysloveně prekérní situace se Merz dostal letos v létě, kdy byl donucen rezignovat šéf poslaneckého klubu CDU Jens Spahn. Osudným se mu stalo, když spolu se svým manželem využili náhradního mateřství v zahraničí, zatímco jako politik se Spahn vždy stavil proti jeho legalizaci v Německu. Pohoršení z takového pokrytectví politik, který už přežil nejednu kontroverzi, neustál. Merz však příležitost polepšit si zbavením se vnitrostranického rivala a šikovného zákulisního hráče, o kterém se v posledních měsících tvrdilo, že je ve skutečnosti už mocnější než kancléř, neproměnil. Spolu s nahrazením Spahna totiž rozjel rozsáhlejší personální rošádu, kterou si však dostatečně nepředjednal, takže skončila naprostým fiaskem. V rámci něhož se proti sobě poštval ve vlastní straně kde koho a místo mocenského posílení spíš respekt ztratil. Vře to ale i u sociálních demokratů, kde má stranická základna pocit, že se naplno potvrdily obavy z účasti na velké koalici, tedy že musí dělat příliš velké obsahové kompromisy a nezvládnou se dostatečně profilovat. Soudruhy a soudružky, jak si členové SPD říkají, nejvíc pálí restriktivní kroky vlády v oblasti azylu a migrace a také z jejich pohledu a sociální podoba důchodové reformy a změny v sociálním systému. Zejména se spolupředsedkyní strany a ministryní práce a sociálních věcí Bärbel Bas, původně sekretářkou z hornického porůří, si přitom spojovaly zcela opačné naděje. Pod vedením obou vládních stran se tak opovážlivě třesou křesla. Intenzita kritiky, která z partají a poslaneckých klubů proniká do médií, je nebývale četná a masivní. Zdá se, že vše drží ještě jakž takž pohromadě kvůli trojím volbám do zemských parlamentů v září, a sice ve spolkových zemích Sasko-Anhaltsko, Mecklenbursko-Přední Pomořansko a Berlín. S největším napětím se čeká na výsledek těch prvejmenovaných, první neděli v měsíci. V krajním případě, kdyby větší počet etablovaných stran vůbec nepřekročil 5% hranici, hrozí to mimo jiné i SPD, by extremisté mohli získat i absolutní většinu a sestavit jednobarevnou vládu. I při méně dramatickém výsledku by je nadále mohla udržet od moci jen mimořádně široká koalice, která by se neskládala snadno, CDU si prozatím zakazuje vládnout s levicovou Die Linke, což by zde ale bylo třeba, a nebyla příliš stabilní ani produktivní. Ať tak či tak, nezůstane to bez důsledků pro politický Berlín. Aktuálně není moc scénářů, které by vedení obou stran mohlo vydávat za úspěch a utišit tak současnou kritiku. Není tím pádem vyloučené, že budeme na podzim sledovat bezprecedentní zemětřesení na zemské úrovni s následnými otřesy ve vedení vládních stran, což by se nutně projevilo přinejmenším ve složení vlády, včetně postu samotného kancléře, ne-li rovnou v jejím pádu. Jedno je tak uprostřed veškeré nepřehlednosti situace jisté. U našich západních sousedů je dlouhé období obdivuhodné politické stability zřejmě definitivně u konce.
1: Míní politoložka z Friedrich Ebert Stiftung Kateřina Smejkalová. Mnoho let byl polský spisovatel Mariusz Czigieł neoficiálním ambasadorem české kultury a zejména literatury ve své vlasti. Jeho nakladatelství vydávalo nejenom velká jména české literatury, ale i ta méně známá. Po 12 letech ovšem Czigielovo nakladatelství končí. Podrobnosti dodává bývalý diplomat a politický komentátor Petr Janiška.
5: Většina posluchačů nejspíš zná jméno Mariusz Czigieł. Polský novinář a spisovatel, který píše hodně o Češích, o české mentalitě, českých dějinách. Jeho knihu Gotland, kde se na některých postavách české minulosti snaží podat svoji představu o specifičnosti naší povahy a historie, četl snad kdekdo. Nemáme v Polsku lepšího ambasadora české literatury. Nikdo nerozšířil v tak velkém měřítku a v tak zajímavých barvách obrázek Čechů jako on. U našich sousedů platí za Čechovila numer jeden, jak by se řeklo polsky, a proto nás musí zajímat jeho osud a jeho knihy. Czigieł je ovšem především vynikajícím polským autorem a velkým příznivcem a propagátorem reportáže. O různých polských tvářích, příbězích a tajemstvích jich napsal celou řadu. Léta se už živí na volné noze, vydělává si psaním a prodejem knih. Spolu založil také školu, kde vyučuje, jak psát dobrou reportáž. Vedle reportážní školy Czigieł spolu založil také nakladatelství pojmenované Dovody, tedy Důkazy. Vyšlo tam přes 100 skvělých reportáží. Jeho výběr českých autorů a titulů byl zcela subjektivní. Vesměs díla, která měl zvlášť rád. Nejrůznější žánry, nejrůznější jména, třeba i málo známá. Czigieł jim svým jménem ručil a otevřel cestu polskému čtenáři. Když je vybral on, musí to být dobrá literatura. Vydal tak řadu jmen, třeba Klaru Vlasákovou, Ivanu Miškovou, Vlastimila Třešňáka, Otu Pavla, Jakuba Demla, z nejznámějších Josefa Škvoreckého nebo Karla Čapka a jeho továrnu na absolutno. Celá tahle edice měla nezvyklé, na první pohled rozpoznatelné obálky hýřící barvami, to všechno práce české malířky, spisovatelky a překladatelky Kateřiny Sidonové. Tohle všechno zní krásně, ale má to teď bohužel konec. Nakladatelství Dovody, unikátní podnik svého druhu, založený na srdcařích a lásce ke knížkám, přestává po 12 letech vydávat. Končí tím také jeho série českých autorů. Důvodem je marketing, reklama a distribuce, které vyžadují velké peníze a kdy není v silách malého nakladatele ovlivnit cestu knihy ke čtenáři. Z hlediska české literatury to je vážná rána, nicméně tím vydávání českých autorů v Polsku nekončí. Mají tam velmi dobrý zvuk, prakticky vše, co u nás vyjde zajímavého, se tam do 2 let přeloží. Opačně tomu bohužel zdaleka není. A někteří se dokonce specializují jen na české autory. Mariusz Czigieł bude nadále provozovat svoji školu reportáže a v centru Varšavy také velmi příjemné literární knihkupectví spojené s kavárnou nazvané Vřava světa, Vředně švěta. Lepší titul pro reportážní žánr asi nejde vymyslet.
1: A slova bývalého diplomata Petra Janišky nás dovedla na závěr dnešních názorů a argumentů. Mistryní zvuku byla Ivana Braunerová, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
2: Slavní hoštaplezi.
6: Víme-li dnes něco o Viktoru Lustigovi, jsou to zpravidla věci, které vyšly najevo při projednávání padělání peněz v roce 1935 ve Spojených státech amerických. Desítky dalších podvodů, které tuto postavu dokreslují, mohou být jen výsledkem legendy, kterou o sobě Lustig šířil. Zjistit po letech pravdu je složité, jak připustil i novinář Stanislav Motl. Na Lustigovo jméno poprvé narazil v 90. letech při návštěvě obávaného Alcatrazu. Když se pak v Čechách pustil do pátrání, došlo mu, že třeba ani legenda o narození Viktora Lustiga v Hostinném v rodině váženého obchodníka, který byl načas dokonce starostou, nemusí být pravdivá.
7: On měl 47 men, zhruba se udává, jo. Měl desítky pasů a i na tom Alcatrazu mimochodem ho znali hlavně ze začátku pod jménem Miller. On vystupoval nejvíc pod jménem Robert Miller. A já jsem ve svém prvním dokumentu to říkal, že je z Hostinného. A to vůbec nemusí být pravda, protože v Hostinném je badatel, historik, je to vedoucí muzea, jmenuje se pan Tomáš Anděl. No a ten teda fakt prošel všechny tam matriky, který měl možnost jako vidět a nenašel nikde. Ani to, že on teda jeden čas tvrdil, že tatínek tam byl starostou, to taky jako nenašel nikdy.
6: Lustig všelijak měnil výpovědi i před americkým soudem, který mu nakonec prokázal padělání bankovek za nejméně 134 milionů dolarů a poslal ho na 20 let do vězení. Dobrat se ale toho, kým skutečně Lustig je, to se nejspíš ani soudu tak úplně nepovedlo.
7: Pravda je, že on ze začátku, když čtete výpovědní dokumenty, mimochodem jeho vězeňský spis, já jsem ho viděl, je v Národním archivu v Americe, má 13 stran. Včetně tam jsou úžasné fotografie, otisky prstů, to fakt je autentický. A takže on trošku mění výpovědi. Takže on skutečně připouští nebo říká, že tatínek byl teda starosta v tomto městě, že celkem je z bohaté rodiny, že mohl vystudovat. Ovšem pak za 4 roky říká, že je sice z Československa, ale je z chudé rodiny. Tatínek byl chudý rolník, maminka taky, měl 2 sourozence, tvrdí, a že žili v nějakém skoro chlívku, v nějakém kamenném baráku. Ve 12 letech musel ukončit školní docházku a musel se starat sám o sebe. Takže já vám řeknu na rovinu, že čím víc jako se třeba tou osobností nebo osobou zabývám, tak mám pocit, že vůbec neznám.
6: Lustig se proslavil zejména prodejem Eiffelovy věže v Paříži. Pár let po první světové válce, když se ve zbídačené Francii psalo o vysokých nákladech na její údržbu, si Lustig, který do té doby okrádal v kartách pasažéry lodí mezi Evropou a Amerikou, vymyslel historku o prodeji Eiffelovky do šrotu. Vydával se za státního úředníka a od jednoho ze zájemců vylákal úplatek, aby výběrové řízení ovlivnil v jeho prospěch. S penězi Lustig zmizel a podnikatel ve strachu z ostudy raději mlčel. Druhý pokus o stejný trik už Lustigovi po zásahu policie nevyšel a tak zmizel do Spojených států. Tam pro změnu v řadě Američanů prodal kouzelný strojek, o kterém je přesvědčil, že dokáže vyrobit kopie bankovek. Podle Stanislava Motla Lustig nemohl bez podvodů žít.
7: Ono ho to vysloveně bavilo, to byl sport, jsem pochopil, a on taky doslova řekl, to je jeden z jeho výroků, že nemůže pochopit čestné muže, protože jejich život je naprosto prázdný a nudný. Jo. Takže on vlastně vytvořil i desatero podle něj, jako podvůr, jak se to dělá, byl nesmírně šaramantní, takže to byl normálně pro ně národní sport a jemu hrozně pomáhlo to, i tehdy podvodníci, třeba jeho souputník, často Harry Jelínek, mají společno to, že byli vzdělaní, byli jazykově bavení, o Lustigovi se mluví, že mluvil 5-6 jazyky, a byli strašně okouzlující.
6: Dodám, že Harry Jelínek se před druhou světovou válkou proslavil prodejem hradu Karlštejna a stejně tak prodejem jedné z pražských tramvajových linek. Viktor Lustig měl pro změnu připravit o 5 000 dolarů slavného mafiánského bose Al Caponeho. Několikrát podvedl a o spoustu peněz připravil různé americké banky, provozoval falešnou sázkovou kancelář nebo se vydával za broadwayského filmového producenta a scháněl peníze na natáčení velkofilmu v Hollywoodu. Jeho podvody zkrátka nikdy nepostrádaly určitou úroveň.
7: A on byl schopen třeba s vámi mluvit o biologii, o chemii, o fyzice. Dokonce on si nečas živil výtečím, že padělal třeba dopisy třeba Marie Curie a to prodával. Nebo normálně napsal báseň a normálně fakt přesvědčil nějaký galeristy, že to je báseň Maxe Wittmana. A prodali. Měl i velmi dobrý všeobecný vzdělání, ale to já si přičítám tomu, jak jezdil v té první fázi, když dělal podvody tím, že hrál pokr na těch parnicích. Takže tam potkal prostě spoustu zajímavých lidí a byl učen levej, tak to hodně nějak vstřebal, jo.
6: Říká o Viktoru Lustigovi Stanislav Motl.
2: Všechny historické pořady Českého rozhlasu Plus najdete na webu plus.rozhlas.cz. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
8: Clarence Leonidas Fender proslul jako výrobce elektrických kytar.
9: Narodil se v roce 1909 v kalifornském Anaheimu a už od 13 let se zajímal o rádia a elektrotechniku. Svou roli v tom sehrály jeho časté návštěvy strýcova obchodu s automobilovými doplňky.
8: V roce 1938 si otevřel opravnu rádií a zesilovačů. V té době se už zajímal o hudební nástroje. Později začal spolupracovat s hudebníkem Freddym Tavarézem a odborníkem na marketing Donem Rendlem a společně vytvořili elektrickou kytaru.
9: Od 50. let dominovaly jeho kytary, baskytary i zesilovače populární hudbě. Spolu s kytaristou Lesem Paulem patřil k největším inovátorům těchto hudebních nástrojů.
8: Za svůj úspěch vděčil i změně vkusu. Velkým swingovým big bandům odzvonilo a do módy se dostaly menší kapely, které hrály rock and roll nebo blues.
9: I slavná společnost Marshall, která vyrábí proslulé zesilovače, vyráběla napodobeniny Fenderových výrobků. Fender sám je pak autorem hned několika typů kytar.
8: Ten nejznámější je Fender Stratocaster. Hráli na něj Jimi Hendrix, Eric Clapton, George Harrison nebo Kurt Cobain.
9: Leo Fender byl dvakrát ženatý a i přesto, že prodělal několik mrtvic, věnoval se výrobě kytar až do roku 1991, kdy zemřel na Parkinsonovu chorobu. V roce 2009 mu byla in memoriam udělena cena Grammy v kategorii technika.
2: Nejen události, ale i různé pohledy, plus různá témata, plus různé žánry. Jediná česká stanice mluveného slova. Český.
3: Šest hodin pondělí 31. srpna, živé vysílání Ranního plusu se vrací do předprázdninových kolejí. U poslechu vás vítají Martina Mašková
7: a Tomáš Pavlíček.
2: Český rozhlas Plus.
7: A první hodinu věnujeme těmto tématům. Spojené státy obnovily po měsíci údery na iránská zařízení v Hormuzském průlivu. Kde útočili a jak vypadala iránská odpověď?
3: Proč se premiér s prezidentem rozhodli vrátit ke společným schůzkám?
7: A jaké výdaje můžou školy žádat po rodičích na začátku školního roku?
10: Učebnice a učební texty musí dle zákona dostávat všichni žáci základních škol zdarma. Platbou rodičů nelze podmiňovat nic přes součástí povinné výuky.
3: A do dění doma i ve světě vás ve zprávách uvede Martin Matějka.
11: Schodek státního rozpočtu na příští rok bude podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO pod 400 miliardami korun. Potvrdila to v televizi CNN Prima News. Jeho návrh představí dnes po jednání vlády. Schillerová uvedla, že při sestavování rozpočtu se řídila novými rozpočtovými pravidly, které poslanci schválili tento týden. Odchýlit se od rozpočtových rámců, jak umožňuje tzv. Únikové doložky, a plánuje pouze v jediném případě, pokračuje Schillerová.
12: Bude to poctivý rozpočet, bude to můj návrh. Vláda samozřejmě ho může v průběhu září ještě změnit a pravděpodobně tam nějaké změny budou. Budu se řídit evropským strukturálním plánem a unikovou doložku, kterou uplatnila jsem v tom návrhu, tak je evropská uniková doložka Evropské komise na obranu.
11: Schodek státního rozpočtu na příští rok hrubě pod 400 miliardami korun očekává prezident Petr Pavel. Vetovat ho bude pouze, když budou výrazně podfinancované výdaje na obranu. Podle místopředsedy sněmovny Jana Skopečka je jakýkoliv schodek vyšší než současných 310 miliard korun špatný. Počet obětí ničivých povodní v Nepálu a Tibetu dál stoupá. Podle nové bilance zemřelo na obou stranách hranice nejméně 790 lidí, většina z nich v Nepálu. Záchranáři dál pátrají po nezvěstných, těch jsou podle úřadu tisíce, jsou mezi nimi i cizinci.
13: Podle čínských úřadů se v Tibetu pohřešuje přes 260 zahraničních turistů z 23 zemí, mimo jiné Indie, Litvy, Spojených států nebo Velké Británie. Pátrací a záchranné akce na obou stranách hranice dál komplikuje mimo jiné monzunové období a s tím spojené deště. Stoupá například hladina nepálské řeky Trišuly a hrozí tak další povodně. Záchranáři i tamní obyvatelé se proto znova přesouvají do vyšších poloh. Úřady v Číně i Nepálu taky varují před hrozícími sesuvy podmáčených svahů. Opadlo už ale nebezpečí kolapsu jednoho z horských jezer. Voda z přeplněné nádrže se totiž začala rovnoměrně přelévat do okolí. Matěj Kolář, Český rozhlas.
11: Islandská vláda bude respektovat výsledky sobotního referenda, řekla to premiérka Kristofer Frostadottirová. Islanděné odmítli pokračování přístupových rozhovorů s Evropskou unií.
14: Podle premiérky Frostadottirové jsou Islanďané spokojeni s členstvím v Evropském hospodářském prostoru a nechtějí situaci měnit. Úkolem vlády proto teď bude tato pouta s Unií upevnit. To, že voliči odmítli znovu spustit kroky pro vstup do 27, podle ní není neúspěch, ale důkaz funkční demokracie. Zda Island formálně stáhne svou žádost o vstup podanou v roce 2010, podle ní rozhodne zahraniční výbor parlamentu. V referendu, kterého se zúčastnili asi 4/5 všech voličů, získali odpůrci jednání s Unií necelých 53% hlasů. Z Reykjavíku Jakub Lucký, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
11: Dětské domovy zaplatí rovnátka dětem, které mají problémy se zuby. A postup sjednotil ochránce práv dětí, na kterého se obrátila dívka z dětského domova v Moravskoslezském kraji. Rovnátka za 50 tisíc korun potřebovala ze zdravotních důvodů, dětský domov po ní chtěl polovinu částky zaplatit. Jak ale Českému rozhlasu řekl dětský ombudsman Martin Beneš, domovy musí dětem hradit zdravotní péči v plném rozsahu.
15: My jsme v tom případě zjistili pochybení dětského domova, a to z toho důvodu, že dětský domov je povinen hradit děti zdravotní péči, indikovanou zdravotní péči, a to vlastně v plném rozsahu, pokud se jedná o nějaké běžné nutné úkony. Vyplývá to prostě ze zákona, není to nějaký náš subjektivní pohled.
11: Dívka už rovnátka má dětský domov, který kvůli ochraně soukromí dívky nezveřejňujeme, situaci odmítl blíž komentovat. Jeho vedení vzkázalo, že věc vyřešilo ve prospěch dítěte. Federace dětských domovů podle předsedkyně Jany Koubové nový jednotný postup vítá. V minulosti se objevily sbírky na rovnátka pro děti v dětských domovech, třeba i na dárcovských webech. Podrobnosti najdete na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz. Zájmové kroužky pro děti budou v tomto školním roce dražší podle České rady dětí a mládeže průměrně až o 300 korun za pololetí. Rada má data od zhruba stovky poskytovatelů volnočasových aktivit napříč Českem. Tradičně velký zájem je o skauta, kam rodiče hlásí děti i několik let dopředu. Popisuje mluvčí skauta Barbora Trojak.
16: Někteří rodiče k nám hlásí děti už po narození, ale to spíš není nutné. Ve větších městech je lepší ozvat se 2-3 roky předem. A zároveň je dobré to nevzdávat. Když se to nepovede v mladším školním věku, tak mnohem víc kapacit máme ve věku od 11 let dál, tedy pro starší děti.
11: Rodiče, kteří na zaplacení kroužků pro své děti nemají peníze, můžou využít třeba projekt Darujeme kroužky dětem. O peníze bude možné žádat od 16. září. Další možností jsou programy zdravotních pojišťoven nebo příspěvky měst nebo různých nadací. Česká vědecká expedice dokončuje výzkum v jihozápadním Kyrgyzstánu. V lokalitě Rabat pátrala po stopách lidí, kteří tam před tisíci lety obdělávali půdu a zpracovávali železo a hospodařili s nedostatkem vody. Jejich způsoby můžou podle odborníků inspirovat i k dnešnímu boji se suchem.
17: Naším hlavním zájmem byly jednak tedy místní doklady zpracování a produkce železné rudy.
18: Říká Attila Vattensever ze Západočeské univerzity a Společnosti pro výzkum Střední Asie. Dále zkoumali původní způsoby zavlažování.
17: K tomu ještě jsme se zabývali výzkumy zaniklých polních systémů.
18: Vědci chtějí propojit minulost se současností. Výzkum by mohl ukázat, jak zacházet se vzácnou vodou i dnes. Doplňuje jeho kolegyně z Geologického ústavu Akademie věd Lenka Lisá.
19: Ta práce s tou vodou, to mě překvapilo, jak vlastně mnohem složitější je, než jsme si původně představovali.
18: Vědce nyní čeká několik měsíců analýzy vzorků a nálezů. Marek Gensl, Český rozhlas.
11: Na tahu 7 z Chomutova směrem do Prahy komplikace u Slaného. U odbočky na Mělník odtahují autobus po nehodě a tvoří se kolona asi na 10 minut. Na silnici 3 z Benešova do Prahy silný provoz u Senohra. Pomaleji se jede před nájezdem na dálnici D1 a zdržení je kolem 5 až 10 minut. V Praze je zatím klidný provoz, pouze menší kolona v Českobrodské na příjezdu do Běchovic. Zdržení asi na 5 minut. A dobré zprávy z magistrály, po opravách je opět lépe průjezdný Hlávkův most směrem do Holešovic, už se projíždí směrem z centra dvěma pruhy. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Teď nad ránem se ochladilo na 18 až 14 stupňů, při vyjasnění až na 12 a přes den čekáme převážně oblačno, kolem poledne se začne vyjasňovat a teploty až 28 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
2: Posloucháte Ranní plus
20: s Tomášem Pavlíčkem a Martinou Maškovou. Ničivé povodně v Nepálu a Tibetu nepřežilo minimálně 794 lidí. Pohřešovaných jsou další tisíce. Nejhorší je situace kolem podél řeky Trišul. Její přívalová vlna smetla tisíce domů, mosty a několik hydroelektráren. V Nepálu je i náš asijský zpravodaj David Jakš. Davide, pokud možno, dobrý den.
21: Přeji hezké ráno, dobrý den.
20: Jaké máš aktuální informace, jak to v oblasti vypadá?
21: No tak já jsem se konečně dostal do té nejzasaženější oblasti, do města Kalikasan, tady v severním Nepálu. Ta včerejší cesta trvala 100 kilometrů 14 hodin. Nakonec jsme tedy dorazili i s těmi záchrannými týmy a s nadací Člověk v tísni. Ta řeka Trišulí má mít teď od sebe nějakých 15-20 metrů. Voda opadává, nicméně pořád je to v téhle chvíli obrovský veletok a co je nejhorší, tak tu zkázu, kterou za sebou zanechává, tak ta je opravdu nepředstavitelná. Tady to město, o kterém mluvím, tak vlastně úplně zmizelo. To už neexistuje, jsou pouze základy, kamenné obvody, kamenné základy. Místní lidé mi tady před chvílí vyprávěli, ukazovali, tamhle stál buddhistický chrám, tamhle stála škola, tamhle stálo ústředí místní provinční vlády. Není z toho vůbec nic. Ptal jsem se, kde jsou ti lidé, kteří přežili. Tak záchranné týmy je odvezly asi 3 kilometry dál po proudu, ale samozřejmě nahoru do těch kopců, tam mají provizorní takové stany, stanová města, no a ta pomoc sem tedy proudí, jak se dá, ale ta cesta, po které ta jediná cesta nezaplavená z Katmandu sem do těch postižených oblastí, tak je v katastrofálním stavu.
20: Je tady stále složité se dostat do řady oblastí v Nepálu. Jak pokračují ty záchranné práce?
21: Pokračují pomalu, ale proto, že prostě Nepál je to jedna z nejchudších zemí světa a má málo techniky. Naopak, čeho má hodně, tak jsou lidské ruce, lidské odhodlání, také to vzepětí toho národa je neskutečné. Pomáhají si tu lidé obdivuhodným způsobem, pomáhají cizinci, ale jak říkám, dostat sem tu pomoc, pomoc vlastně je velmi obtížné, nejrychlejší, nejsnadnější cesta je vzduchem, vrtulníky. Nepálská armáda jich má aktuálně nasazeno bezmála 20, nicméně většina té pomoci musí po silnici a to jsou vlastně vedlejší silnice a dokážete si představit, jak asi vypadá vedlejší silnice v Nepálu na úpatí Himalájí. Jsou to totálně rozbité cesty, navíc řadu z nich už zase přehradili půdní sesuvy. Každé odpoledne tady prší, protože vrcholí podzimní monzun, takže je to velmi složité pro místní lidi.
20: Jaký typ pomoci teď Nepálci potřebují nejvíc?
21: V podstatě takovou tu klasiku, to znamená pitnou vodu, jídlo, trvanlivé jídlo, také stany, deky, teplé oblečení, protože pomalu se blíží podzim a ten už v těchto nadmořských výškách bývá studený. Takže taková ta klasická skladba té první pomoci, která je všude na světě stejná a já jenom připomínám, že i české humanitární organizace už vypsaly sbírky na pomoc obětem záplav tady v Nepálu.
20: Existují přece nějaké dobré zprávy v této situaci?
21: Existují dobré zprávy, jednak ta asi nejdůležitější je ta, že se ten národ znovu neskutečně semkl i přes ty politické problémy, které v Nepálu jsou léta letoucí, tak to je velmi pozitivní sledovat. Přibývá příběhů, kdy lidé přežili s neuvěřitelnou dávkou štěstí, příběh muže, který té povodňové vlně doslova ujel autem do kopce, říkal, že už měl tu vodu vlastně na zadních kolech, tu obrovskou vlnu, ale přežil, dostal se z toho. Ve vedlejší vesnici zase muže odnesla ta voda na elektrické kabely, zaizolované tedy, on se jí chytil a přežil. Přežil přes hodinu nad tím bouřícím živlem a potom ho zachránila helikoptéra vojenská. Příběhy dětí, které šly ráno do lesa vlastně a naštěstí přežili. Bohužel třeba nepřežili jejich rodiče, ale oni jenom proto, že byli o 10-20 metrů výš nad tím bouřícím živlem, tak přežili. Takže je třeba si prostě hledat i ty dobré zprávy tady.
20: David Jakš, náš asijský zpravodaj, který je aktuálně v Nepálu, kde sleduje následky ničivých povodní a záchranné práce. Děkujeme za rozhovor.
21: Díky, naslyšenou.
3: 6 hodin, 12,5 minuty se přesuneme do domácí politiky. Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO chtějí obnovit pravidelné společné schůzky. Jednat spolu chtějí jak o domácí, tak i zahraniční politice. Jejich vztahy přitom v poslední době poznamenalo několik sporů.
0: První společnou schůzku už mají politici na žádost hlavy státu za sebou. Prezident Petr Pavel se s premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO sešel minulý týden ve čtvrtek po jednání Bezpečnostní rady státu. Rozebírali například kybernetickou bezpečnost nebo zahraniční politiku. Věnovali se ale taky rozpočtu na příští rok. Právě kolem něj mezi hradem a vládou v poslední době panovalo napětí. Prezident vetoval změnu rozpočtových pravidel, sněmovna ale jeho veto minulý týden přehlasovala. Babiš potom ve videu na sociálních sítích řekl, že si s prezidentem celý spor vyjasnili.
4: No a s prezidentem nemáme žádný problém. Tady není žádný boj. Pan prezident mě požádal, já jsem ho přijal. samozřejmě, a probrali jsme věci, které samozřejmě podléhají kontrasignaci, zahraniční cesty, koordinaci. No a mimochodem na tom setkání, když pan prezident jsme diskutovali o tom vetu, tak jsem mu řekl, že se mýlí.
0: Prezident Petr Pavel označil společné jednání za věcné a korektní. V televizi Prima řekl, že obnovení pravidelných schůzek vítá, protože konflikt mezi Hradem a vládou Česku neprospívá.
1: Z mé strany vůle k jednání zaznívala opakovaně a dlouhodobě. A já jsem rád, že pan premiér už se vyjádřil ve stejném duchu. Jsem rád, že jsme se po delší době sešli. Pan premiér souhlasil s tím, že je potřeba, abychom se scházeli, abychom spolu koordinovali nejenom zahraniční politiku, ale i tu domácí, abychom se bavili o připravované legislativě.
0: Vztahy premiéra a prezidenta poznamenal taky několik měsíců trvající spor o účast na červencovém summitu NATO v Ankaře. Třeba v květnu přišel premiér na domluvenou schůzku k summitu pozdě a neomluvil. Prezident kvůli sporu ohledně pravomocí před časem podal kompetenční žalobu k ústavnímu soudu. K jejímu stažení ho podle serveru Novinky.cz vyzval ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Pavel se k takovému kroku ale nechystá a Macinkovu výzvu nepovažuje za názor vlády jako celku.
1: Stanovisko vlády je takové, že naopak chtějí, aby kompetenční žaloba byla projednána ústavním soudem. Já to považuji taky za důležité, protože kompetenční žaloba nebyl nástroj, jak poškodit vládu. Kompetenční žaloba byla důsledkem neschopnosti se dohodnout.
0: Prezident je kromě jednání s premiérem otevřený taky komunikaci s jednotlivými ministry. Například i kvůli připravovanému státnímu rozpočtu na příští rok. Na Primě řekl, že ho neplánuje vetovat.
1: Zatím, přestože jsem k rozpočtu výhrady měl, tak jsem žádný rozpočet zatím nevetoval. A nepočítám, že by tomu mělo být jinak i v případě tohoto rozpočtu.
0: Obnovení schůzek mezi prezidentem a premiérem vítá například i ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Šéf motoristů a ministr zahraničí Macinka včera v České televizi naopak řekl, že by se Pavel měl přestat vymezovat vůči vládě.
5: Já kritizuji pana prezidenta, že on vstupuje do pozice nebo vstupuje do roviny, která mu nepřísluší. V naší době pan prezident Pavel konkrétně se prostě chová jako opozice.
0: Zlepšení komunikace mezi politiky oceňuje i šéf opoziční ODS Martin Kupka. Ideální by podle něj bylo, aby se začali společně scházet všichni nejvyšší ústavní činitelé. Zároveň by ale měli motoristé zmírnit své výroky vůči prezidentovi, protože ty podle Kupky vztahům mezi Hradem a kabinetem škodí nejvíc. Lucie Špetová, Český rozhlas.
20: 6 hodin 16,5 minuty shrneme hlavní události, kterým věnujeme pozornost dnes ráno. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO dnes ráno sdělí vládě přesnou výši schodku státního rozpočtu na příští rok. Potvrdila, že bude pod 400 miliardami korun. Vicepremiér Karel Havlíček z toho hnutí řekl České televizi, že vláda v tomto ohledu splní unijní kritéria s deficitem kolem 2,9% hrubého domácího produktu. Iránské revoluční gardy uvedly, že zaútočili na americké základny v Jordánsku, a to v odplatě za americký útok na odpalovací zařízení iránských raket v Hormuzském průlivu. A pražský vrchní soud se dnes začne zabývat odvoláním europoslankyně Jany Naďové proti rozsudku kauze dotace na kongresový areál Čapí hnízdo.
22: Tak my jsme to dnešní vysílání otvírali rozhovorem s naším zpravodajem v Nepálu a otvírat tímto tématem budeme i zahraniční tisk, a to, když se podíváme na stránky amerického deníku New York Times, tak tam se píše o tom, že Nepál začíná s hromadnými pohřby obětí ničivých povodní z minulé středy, kdy se voda prohnala horskými průsmyky země. Těla jsou často natolik znetvořená, že zůstávají neidentifikovaná. Některé obce navíc nemají kapacity na jejich další uchování.
20: Mezi mrtvými se objevuje jenom zlomek pohřešovaných, což podle listu New York Times podtrhuje ponurou realitu. A sice, že počet obětí bude zřejmě dál stoupat. Do nedělního večera tamního času bylo nalezeno téměř 800 těl a více než 2,5 tisíce lidí se stále pohřešuje. List připomíná, že za kritické období pro záchranu přeživších se považuje prvních 72 hodin po katastrofě.
22: Britská BBC doplňuje, že lidé nadále procházejí seznamy přeživších a zoufale hledají informace o svých blízkých. Záchranné a humanitární práce pokračují, počet obětí ale dál roste. Mezi pohřešovanými jsou také stovky cizinců, cizinců, včetně více než 300 Indů, 90 Američanů nebo 30 Britů.
20: Agentura Reuters připomíná, že nepálská vláda požádala o zahraniční pomoc. Minister zahraničí zdůraznil hlavně potřebu odborné asistence při záchraně lidí uvězněných v tunelech, při obnově dopravních a komunikačních tras, při identifikaci těl, provádění testů DNA nebo při dlouhodobém skladování ostatků.
22: Tak teď se přesuneme k jinému zdroji a také do jiné oblasti. Agentura Bloomberg se věnuje Sasku-Anhaltsku. Německý kancléř Friedrich Merz varuje, že tato východoněmecká spolková země utrpí ekonomické škody, pokud příští neděli získá kontrolu nad zemskou vládou krajně pravicová strana Alternativa pro Německo. Právě takový výsledek zemských voleb naznačují průzkumy veřejného mínění.
20: Volby v Sasku-Anhaltsku, jedné z nejchudších německých spolkových zemí, se mají konat 6. září, jak připomíná agentura Bloomberg. Mohly by vést právě k první zemské vládě vedené krajní pravice od konce druhé světové války. Podle průzkumu by AfD mohla získat přes 40% hlasů. Křesťansko-demokratická unie pod vedením kancléře Merce, CDU mimochodem Sasku-Anhaltsku vládne přes dvě dekády, ta má zhruba 20% podporu, pokračuje agentura Bloomberg.
22: Ze slabého postavení CDU v Sasku-Anhaltsku kritici částečně viní právě Merce. Jehož popularita je nejnižší v historii poválečných německých kancléřů. Dnes se Merz má poprvé objevit na předvolební kampani v této spolkové zemi po boku zemského premiéra za CDU Svena Schulzeho. Ten se přitom snažil udržovat si od kancléře odstup, podotýká Bloomberg.
20: Po Sasku-Anhaltsku budou následovat zemské volby v Mecklenburgsku, před ním Pomořansku a v Berlíně, který je jak spolkovou zemí, tak hlavním městem. Mercova CDU si ve všech zmíněných krajích vede oproti AfD neválně, dočteme se na stránkách agentury Bloomberg a Autotextu ještě dodává, že všechny mainstreamové německé strany vládní koalici s AfD vyloučily.
22: Britský deník Guardian si všímá, že spor mezi Kanadou a americkým prezidentem Donaldem Trumpem o název Ontárijského jezera se vyostřuje. Kanaďané k jezeru postavili obří nápis s původním názvem. Šéf Bílého domu mezitím zveřejnil video vytvořené s pomocí AI, na kterém odkopne nápis Lake Ontario nyní a navždy a nahradí ho nápisem Lake America.
20: Přestřelka ohledně názvu jezera Ontario je podle Guardianu projevem eskalujícího obchodního sporu mezi Spojenými státy a Kanadou. Trumpova administrativa chce na Kanadu ulovit 50% clo a Ottawa chystá odpověď v podobě odvetných cel, ale jednání zatím uvízla na mrtvém bodě.
22: Tak tolik přehled zahraničního tisku a teď se podíváme také na jednu zahraniční událost úplně aktuální. Po více než měsíci znovu vzájemné útoky Spojených států a Íránu. Americká armáda v noci zasáhla íránský ostrov Larak v Hormuzském průlivu. Informovalo o tom americké centrální velitelství, které vojenské operace na Blízkém východě řídí. Írán v reakci na americké údery útočil na americké základny v regionu. Rakety muselo sestřelit třeba Jordánsko. Víc už ví Jiří Chábera ze zahraniční redakce. Dobré ráno.
6: Dobré ráno.
22: Tak jaké jsou aktuální informace?
6: Americký prezident Donald Trump, o kterém si před malou chvílí mluvil, tak on v noci napsal na svoji sociální síti, že ostrov Chark je rozmetán na kousky. Ostrov Chark to je ostrov, který je pro Irán důležitý, zejména pro tedy export ropy a před válkou tam tudy vlastně proudila valná většina 90% iránského exportu. Trump k tomu na sociálních sítích taky přidal několik AI umělou inteligencí vygenerovaných videí, jak vlastně dopadají rakety. Američané ale na ostrov Chark neútočili, ale aspoň tady podle těch dosavadních informací.
22: To jsem rád, že jsi to vysvětlil, protože já jsem si říkal tak Larak nebo Chark.
6: Místo toho právě útočili na ostrov Larak. Ony, ty ostrovy ani nejsou od sebe úplně blízko, jsou od sebe asi 600 kilometrů daleko, ale ostrov Larak, na který tedy Američané útočili, tak je jen několik desítek kilometrů od oblíbené turistické destinace od Dubaje.
22: No ale proč tady Američané vůbec útočili?
6: No tak podle toho amerického centrálního velitelství Irán vlastně vytvořil bezprostřední hrozbu pro Hormuzský průliv. V tom vyjádření na sociálních sítích doslova stojí, že americké síly podnikly omezenou přesnou akci proti silám iránských revolučních gard, které kladením min vytvářely bezprostřední ohrožení v Hormuzském průlivu. Dál tam stojí, že američtí vojáci tedy hrozbu zlikvidovali, aby ochránili civilní námořníky, lodní dopravu a volný tok světového obchodu. Podle serveru Axios. Byly na tom zasaženém ostrově Larak dva raketomety vlastně pro dálkové odpálení námořních min. Píše to tedy Axios s odvoláním na jednoho nejmenovaného amerického činitele. Při tom americkém úderu na ten ostrov Larak potom tedy zemřelo podle iránských revolučních gard několik vojáků a taky civilistů.
22: No, on útočil v reakci taky Irán. Podařilo se americkým spojencům ty střely sestřelit?
6: Tak zdá se, že většinou ano, největší práci mělo Jordánsko. Na jeho území jsou dvě americké základny, na které tedy Irán mířil. Ozbrojené složky Jordánska, Jordánského království ve svém vzdušném prostoru tedy sestřelili nejméně 8 raket, které na ty dvě americké základny měly mířit. Informace o tom, zda ty rakety nebo jejich trosky dopadly nebo o nějakých škodách tedy zatím nemáme. Ale iránské revoluční gardy píšou, že údery cílily na technickou infrastrukturu, zázemí a pozice nepřátelských stíhaček. Alespoň tak to tedy přeložila AFP.
22: No, ty americké údery na Irán jsou vlastně první po několika týdnech konfliktu. Přece jenom v poslední době Spojené státy tlačily na Irán hlavně pomocí sankcí, ne?
6: Pomocí ekonomických sankcí. Naposledy vlastně Američané útočili na konci července. A zdá se, že ty ekonomické sankce vlastně pokračují i dál. Bílý dům stupňuje ekonomický tlak na Teherán. Americké ministerstvo financí potom uvalilo sankce na téměř 60 velkých firem a jednotlivců, hlavně těch, které jsou napojené na iránský raketový a jaderný program. Amerika taky plánuje sankcionovat třeba banky a finanční instituce a taky vlastně iránské spojence, včetně třeba, a to je zajímavé, včetně poboček jedné egyptské banky, která se jmenuje Bank Misr ve Spojených arabských emirátech, právě kvůli vlastně jejímu údajnému napojení na Irán a ty finanční instituce.
22: No a my vlastně na tenhle rozhovor s Jiřím Cháberou ze zahraniční redakce navážeme v 7 hodin 20 minut, kdy se budeme bavit o šangajském summitu Šangajské organizace pro spolupráci, kde by se mohlo řešit i také to, jak by Irán mohl obcházet ty americké sankce pomocí třeba Ruska nebo dalších účastníků toho summitu. Tak pro tuhle chvíli děkuji Jirkovi Cháberovi a přeji hezký den.
6: Naslyšenou.
20: Ještě něco přes 4 minuty zbývá. Do 6:30 stále jste v ranním plusu. V příbězích o Harrym Potterovi je Basil Shepard, který zabíjí pohledem, ale ve skutečnosti jde spíš o míru milovného ještěra. Zoopark Zájezd na Kladensku poprvé odchoval vzácného bazilička Chuliova, a to dokonce 3 mláďata. Právě rozmnožování tohoto druhu je mimořádné. Samice k němu nepotřebují samce.
7: Tady máme schovaný všechny poklady, které teda bohužel návštěvníci nevidějí.
8: Kurátor chovu zvířat Jiří Marek mě vzal do zázemí zooparku Zájezd. Jedno z těch terárií, které tu okolo sebe máme, tu teď nově patří 3 čerstvým přírůstkům.
7: Máme v malém prostoru, a to z důvodu, že kdybychom dali do větší nádrže, tak by se jim daleko hůř scháněla potrava. Nejsou tu dokonce sami. Když se podíváte tamhle na zem, tak tam jsou s nima ve školce mláďata pralesniček.
8: Takový žabiček.
7: Takových žabiček drobných, barevných, nějak si neškodějí, každý si obývá svoji část terárka a tváří se spokojeně. Když se podíváme tady na jedno z těch mláďátek, já ho zkusím vyndat.
8: Mě mrštné takové.
7: Vidíte, že je to pěkný bojovník. Když bych posluchačům řekl, že to mláďátko má skoro 15 cm, tak si řeknou, že je to možná jako na mládě docela hodně, ale ono 2/3 z toho je ocásek, který je u tohohle druhu opravdu velmi, velmi dlouhý. Takže to mláďátko bez ocasu má nějakých 5 cm.
8: Vy jste říkal, že teď mají zhruba těch 15 cm. Jak je to pak v dospělosti?
7: V dospělosti měří až 70 cm, což je celkem úctyhodný rozměr, ale i u toho dospělce platí, že prostě 2/3 toho těla je ocas.
8: Ten dlouhý ocas není žádná ozdoba. Pomáhá baziliškovi držet rovnováhu při pohybu ve větvích. Jde totiž o stromového ještěra s dlouhými štíhlými prsty. Bazilišek Chuliův je navíc zbarvený tak, že mezi zelení snadno splyne s okolím. Možná i proto si jeho mláďat chovatelé všimli úplnou náhodou, popisuje Jiří Marek.
7: Tyhle mláďátka se vylíhly v tropickém skleníku, kde žije jejich matky. Objevili jsme víceméně náhodou, že když jsme šli zalívat skleník, tak jsem ze stromečku vodou sestřelil mláďátko na zem. Říkám, to je ale malý bazilišek. Pak jsem začal hledat a dohledal jsem ještě tam další 2 sourozence.
8: 3 mláďata tedy od začátku žila přímo v expozici. Další vejce už ale chovatelé raději hlídají v inkubátoru.
7: Když se podíváte, tak ty vajíčka nejsou úplně malá. Na délku jsou skoro 3 cm dlouhá a víc než centimetr široká. Během inkubace ještě trošičku vyrostou.
8: Další mláďata se tak můžou vylíhnout už během několika týdnů. A u bazilišků chuliových navíc není k vytvoření takového vejce potřeba předchozí páření, vysvětluje zoolog Daniel Koleška.
9: Má schopnost partenogeneze, což je vlastnost, která u plazů zas až tak častá, vzhledem k našemu poznání, není. Ta partenogeneze, to znamená, že samička nepotřebuje samce. Ona vlastně snese neoplozené vejce a z toho se vylíhne další samička. To vlastně dává tomu druhu určitou schopnost jako snáze přežít, ale zase na druhou stranu jim to bere nějakou genetickou variabilitu.
8: Baziliška chuliova najdeme ve volné přírodě jen v Hondurasu a vzácný je i v evropských zoologických zahradách. Podle Daniela Koleškyho v Evropě chovají jen 4 zoo.
9: U nás se jedná o první odchov, takže je to velká událost pro nás. V Evropě se chovu baziliška chuliova věnují, pokud víme, pouze 4 zoologické zahrady. U nás v Čechách to jsou 2, v Polsku taky 2.
8: Díky odchovu 3 mláďat teď můžou chovatelé získat další informace o biologii baziliška chuliova. A i to patří k roli zoologických zahrad, přispívat k poznání málo prozkoumaných druhů. Ze zooparku Zájezd Karolína Burdová, Český rozhlas.
20: A co uslyšíte popůl, kolik rodiny bude stát fotbal či keramika pro jejich potomky v novém školním roce?
22: No a kvůli mrazům a suchu se urodilo méně ovoce, jak vzácná může být pálenka z jablek.
20: Tak to je aspoň výběr z našich námětů popůl.
22: A zprávy Martina Matějky.
2: Český rozhlas Plus.
11: O návrhu státního rozpočtu na příští rok bude dnes jednat vláda. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO už dřív řekla, že deficit bude vyšší než letos plánovaných 310 miliard korun, nepřekročí ale 400 miliard. A plánovaný schodek kritizuje opozice. Obává se hlavně výrazného zadlužování země. Až kabinet návrh rozpočtu schválí, musí ho do konce září poslat sněmovně. Víc než 900 lidí může být po ničivých povodních v Nepálu a Tibetu uvězněných v okolí vodních elektráren. Podle agentury Reuters to předpokládají nepálské úřady a ty dál pohřešují tisíce lidí. Bleskové záplavy mají už nejméně 794 potvrzených obětí. Úřady nestíhají stotožňovat a pohřbívat mrtvé. Naplňují se tak kapacity tamních nemárnic. Dětské domovy musí dětem s vadami chrupu hradit rovnátka v plné výši. Vyplývá to ze stanoviska dětského ombudsmana Martina Beneše. Obrátila se na něj 17-letá dívka z Moravskoslezského kraje, po které domov chtěl polovinu ceny rovnátek, tedy 25 tisíc korun. Federace dětských domovů nový jednotný postup vítá. Súdán si dnes připomíná rok od tragického sesuvu půdy. Na západě země při něm zemřelo nejméně 1000 lidí. Ve zničené horské obci Tarasin tehdy podle súdánského osvobozeneckého hnutí přežil jediný člověk. Podle agentury AP šlo o jednu z nejtragičtějších přírodních katastrof v novodobé historii Súdánu. Sesuv půdy způsobily prudké liáky. V zemi kvůli sezónním dešťům umírají ročně stovky lidí. Zájmové kroužky pro děti v novém školním roce zdraží. Podle České rady dětí a mládeže zaplatí rodiče v průměru až o 300 korun za pololetí. Rada má data od zhruba stovky poskytovatelů volnočasových aktivit v Česku. Rodiče, kteří na kroužky nemají peníze, můžou využít třeba projekt Darujeme kroužky dětem. Přesně před 29 lety zemřela po autonehodě v Paříži britská princezna Diana. Byla první manželkou současného krále Karla III. A matkou jejich dvou synů Williama a Harryho. Po rozvodu se zaměřovala hlavně na charitu. Okolnosti její smrti dodnes provázejí spekulace a konspirační teorie. Bratr zesnulé princezny Earl Spencer plánuje letos v září vydat knihu o jejím životě. Na dálnici D1 je silný provoz na příjezdu do Brna z Vyškova před omezením na kilometru 196. Se pomalej jede od sjezdu na Slavkov z kilometru 210 a zdržení je asi 10 minut. Na dálnici D2 kolona na příjezdu do Brna z Bratislavy. Kolona je před D1, má 3 kilometry a zdržení asi 15 minut. Na silnici 3 z Benešova do Prahy čekejte silný provoz u Senohrab. Pomalej se jede před nájezdem na dálnici D1 a zdržení je kolem 10 až 15 minut. A v Praze už si provoz do centra. Komplikace jsou na jižní spojce směrem z Barandovského na Černý most. U sjezdu na Brno a magistrálu je hlášená nehoda. Kolona má asi kilometry, je to na 10 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme zpočátku převážně oblačno až zataženo, kolem poledne se začne od západu vyjasňovat, většinou až na polojasno, a nejvyšší teploty 22 až 28 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
2: Posloucháte Ranní plus.
20: A jsou s vámi také Tomáš Pavlíček a Martina Mašková. Po prázdninách se vracíme k autorskému výběru z domácích médií. Uslyšíte ho každý všední den opět touto dobou po půl sedmé. A tentokrát z novin a severu vybíral David Macháček, vedoucí redakce zpravodajství Českého rozhlasu Hradec Králové. Davide, přeji ti dobré jitro.
10: Dobré ráno.
20: Jako první si vybral téma Revý prostor s titulkem Vody ztracené a vrácené, tak to bude poetika?
10: Ne, není to vůbec poetika, je to docela vážné varování. Vybral jsem ho, protože je to taková symbolická tečka za koncem léta. Je to delší čtení, které napsala Ivana Bufková, ekoložka jak teoretická, tak praktická, protože se věnuje ekologii například i tím, že pomáhá budovat mokřady v české krajině. A ten její článek je docela přesným shrnutím toho, na co se máme dále v naší krajině připravit, aby jsme úplně nepřišli o vodu. A je tam několik zajímavých připomínacích čísel i jevů. Například, že vody je na Zemi pořád stejně v tom věčném koloběhu, ale výrazně se mění její distribuce a platí

0: a upozorňuje na jedno nebezpečí, že u nás pořád převládá tendence budovat nádrže a vodní tělesa nebo zdroje s dobře viditelným objemem zadržované vody. To jsou takové ty klasické velké přehrady, ale to je pouze krátkodobé zadržení vody a připomíná, že bychom se měli stále více a více soustředit na to dlouhodobé zadržování vody a proměňovat krajinu, aby si ji uměla podržet jinak než v těch velkých nádržích.
1: Týdeník Respekt se vydal po stopách lídrů Alternativy pro Německo. Co tě zaujalo na této velké reportáži?
0: Tak je to druhý varovný článek a druhé dlouhé čtení, přece jenom je ještě pořád poslední prázdninový den, tak se to dá zvládnout. Reportér Respektu opravdu sledoval, jak vypadá předvolební kampaň AFD, Alternativy pro Německo, a připomíná nebo upozorňuje na to, jak se proměňuje vnější prezentace této strany, která se asi bez pochyby ujme v Německu moci, a upozorňuje na to, jak se tady ta strana poučila ze své vlastní minulosti a třeba v rétorice už se mnohem víc vyhýbá otevřeným odkazům na nacismus, navenek se prezentuje civilními, energickými a usměvavými tvářemi, které navozují pocit normálnosti, takže všechno vypadá najednou mnohem jakoby přirozeněji, vlídněji, ale zároveň kroky, se kterými se AFD netají, jsou velmi razantní a ta strana otevřeně říká, jak chce například stěžovat život migrantům a přistěhovalcům, a je to takové upozornění pro nás. Přesto Německo vidíme do budoucnosti, co se může dít v politice, a můžeme se třeba stihnout včas poučit. Proto to doporučuji k přečtení.
1: Davide, máme už opravdu jenom chviličku na třetí článek, ale také zajímavý. Školy by se měly dělat jinak, říká architekt Ondřej Pihert na webu earch.cz.
0: Tak, a není potřeba vůbec myslet na to, že on je architekt a jak vypadá fyzicky škola. On tam upozorňuje na to, že když se projektuje dobrá škola, takže to ta příprava může trvat několik let, třeba i 10 let, což znamená 2,5 volebního období v komunální politice, a na to bychom mohli myslet, až budeme v říjnu znova volit. Dobrá škola nevznikne teď hned a rychle, musí být dobře promyšlená a nějaký čas to zabere.
1: Pohledu do ranních domácích médií nás inspiroval David Macháček, vedoucí redakce zpravodajství Českého rozhlasu Hradec Králové. Davide, děkujeme a šťastnou cestu do práce.
0: Děkuji a naslyšenou.
2: Na přehled tisku dozněl 8,5 minuty po 6:30. V Česku se urodilo kvůli jarním mrazům a letnímu suchu méně ovoce, bude z něj tak méně pálenky. Některé pěstitelské palírny proto ani neotevřely, jinde jede výroba alkoholu na polovinu, třeba v Jílovém u Prahy. Unie destilatérů mluví o podprůměrném roku.
3: Otevíráme žlutou nádobu, tady je igelit, a když to takhle odhrneme, přičichneme, tak to krásně voní kvasem.
4: Je to malvazinka. Je to speciální odrůda, která odborně se nazývá teda starodávná odrůda slivoně renklody.
3: Pěstitel Bohumil Bochňák.
4: Jedná se pravděpodobně o poslední strom, který se nachází v Praze. Mám speciálně upravenou míchačku na beton, na který dole mám pilníkem vyřezaný zuby. Tím to tam strčím a rozmixuju v tom sudu prostě do úplný kaš.
3: Kolik toho je litrů?
4: 200 litrů.
3: Když to srovnáte meziročně, kolik jste sklidil?
4: A je to tak na 30%.
3: Další zákazník přivezl švestky, přebírá si je zaměstnanec palírny Radlík David. Kolik toho je?
5: 15 kilo.
3: Teďka to dáte do takového lisu, do takového šneku. Pustí se ten šnek a co se s tím teďka děje?
5: Teď se to mačká, je potřeba tu švestku namačkat, aby do toho mohly kvasinky.
3: Někdo si buď přiveze kvás, anebo si někdo přiveze ovoce. Teďka vcházíme dovnitř. Vedoucí palírny Radlík Kamil Kutina. Co se týká třeba jablek, na kolika procentech dá se odhadnout, je to letos?
6: Dá se to už odhadnout a myslím si, že bude tak pětinová úroda proti té minulé, která byla jedna z největších.
3: Co dalšího pálíte?
6: Teďka vypalujeme třešně, meruňky, lidi už začínají vozit nějaký raný hrušky, raný jabka, švestky, sem tam nějakou ringli, mirabelku.
3: Opět srovnání s tím loňském, celkově ten provoz jede také nějak jakoby na polovinu.
6: Myslím si, že to nebude ani polovina, protože na jaře toho hodně zmrzlo. A co

0: pak nezmrzlo, tak ještě popadalo suchem. Takže si myslím, že opravdu ta úroda u nás tady bude tak pětinová.
1: Dá se říct, že tedy budete mít menší obrat nebo menší zisk?
0: To určitě budeme mít, ale tím, jak my máme vlastně i ten řemeslný lihovar, tak tam dokážeme schánět ovoce vlastně po celé Evropě.
2: Ovocné lihovary obecně kupují letos pro svoji potřebu i ovoce, které nedorostlo do konzumní velikosti a pěstitelé je neudají na pulty obchodů. To se týká třeba třešní, višní nebo meruněk, potvrzuje mluvčí Unie destilatérů Jakub Gottwald.
3: V tom profesionálním sadarství se samozřejmě díky tomu, jaký byl letošní rok extrémně suchý a horký, udála neúplně tradiční věc, kdy ovoce má skvělé parametry, co se týká chuti, aromatiky, cukernatosti, ne toliko, co se týká velikosti. To je pro palírnu, ovocný lihovar, je to dobrá zpráva. Pro sadaře určitě horší, protože sadařovi tím velmi často vypadl hlavní odběratel.
2: Jakub Gottwald odhaduje letošní sezonu.
3: Z hlediska ovocné sezony, tak je ta sezona drobně podprůměrná.
2: Petra Hrabčáková z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského připomíná, kterého ovoce bude podle odhadů nejméně.
4: Procentuálně nejhorší sklizeň ze všech ovocných druhů byla hlášena u broskvoní, pouhých 88 tun.
2: To představuje pouze 33% pěti letého průměru. Z Radlíku Radek Duchoň, Český rozhlas.
5: A v čase 6 hodin a 42 minut se detailněji zaměříme na ekonomická témata. Schodek státního rozpočtu na příští rok bude pod 400 miliardami korun. Jeho přesnou výši sdělí ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Vládě dnes ráno během dneška by měla zveřejnit i podrobnosti rozpočtu.
6: Já to ještě doplním. Deficit veřejných financí bude příští rok okolo 2,9% hrubého domácího produktu. Česko tak podle vicepremiéra Karla Havlíčka splní kritéria daná Evropskou unií. Letos by měl deficit dosáhnout 2,4%.
5: Podíl čínských automobilek na celkovém prodeji nových aut na evropském trhu činil v červenci 11%. U plug-in hybridů byl dokonce třetinový. O tom, proč roste obliba čínských aut v Evropě, jak je to problém pro místní výrobce, budeme mluvit po 7:45 v našem vysílání.
6: A teď ještě jednou ekonomika, která se vztahuje k tomuto období, tedy k blížícímu se začátku školního roku. Scout, sportovní kroužky, keramika, ale taky robotika nebo programování her. To jsou některé ze zájmových kroužků, o které bývá mezi dětmi největší zájem. Za volnočasové aktivity ale můžou jejich rodiče letos zaplatit o několik stovek korun za pololetí navíc. Záleží na lokalitě, typu organizace nebo náročnosti kroužku.
7: A syn hraje florbal a k tomu chodí na kurz horolezectví. Dcera v 8. třídě chodí na basket, bude chodit ještě na kurz na přípravu na přijímačky. Za obě děti dohromady to vyjde zhruba na nějakých 20 tisíc korun na to pololetí.
8: Popisuje Petra z Brandýsa nad Labem. Za zájmové kroužky pro děti letos rodiče zaplatí až o 300 korun za pololetí víc než loni. Uvádí to Česká rada dětí a mládeže, která má data od zhruba stovky poskytovatelů volnočasových aktivit napříč Českem. Asi o 10% víc než loni zaplatí rodiče, kteří přihlásili své děti do Domu dětí a mládeže v Praze. Kroužek tam na pololetí vyjde v průměru asi na 2000 korun. Popisuje za Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy Daniel Rojek.
9: Rostou celkově náklady na provoz a na materiál, takže ta změna se více projeví právě u těch kroužků, kde je dražší ten materiál, například keramika, kde je potřeba hlína, glazury, anebo potom kroužky, jako jsou mladý kuchař nebo mladý cukr. Kde děti pracují se surovinami.
8: Kromě takovýchto tradičních kroužků mají děti v poslední době velký zájem taky o moderní technické kroužky, jako je robotika, programování, vývoj počítačových her, drony, 3D tisk nebo DJing. Klasikou mezi zájmovými aktivitami je scout, kam hlásí rodiče své děti i roky dopředu, potvrzuje mluvčí scoutu Barbora Trojak.
10: Někteří rodiče k nám hlásí děti už po narození, ale to spíš není nutné. Ve větších městech je lepší ozvat se 2-3 roky předem. A zároveň je dobré to nevzdávat. Když se to nepovede v mladším školním věku, tak mnohem víc kapacit máme ve věku od 11 let dál, tedy pro starší děti.
8: Rodiče, kteří si kroužky nemůžou z finančních důvodů dovolit, můžou využít projekt České rady dětí a mládeže nazvaný Darujeme kroužky dětem, popisuje ředitel kanceláře této organizace Ondřej Šejtka.
11: Přispíváme rodinám, které jsou ve finanční tísni a rodiče pobírají příspěvky v rámci superdávky, ty příspěvky na dítě, kde může rodič žádat až o 1500 korun na volnočasové aktivity, ať už jde o sport nebo třeba o skauta a podobné aktivity.
8: Projekt Darujeme kroužky dětem je určený pro rodiče rodiče dětí od 3 do 18 let a je potřeba podat žádost. A to už brzy, doplňuje Šejtka.
11: Nová víza startuje ve středu 16. září a on vlastně při té žádosti nám naskenuje nebo vyfotí a vloží potvrzení o tom, že pobírá tu danou dávku. A my mu na základě tohoto ověření přidělíme takové 3 vouchery po 500 korunách, takže celkem 1500 korun. A rodič v našem systému potom zvolí, kterému organizátorovi my ty peníze máme poslat.
8: Rodiče ve finanční nouzi můžou využít třeba taky programy zdravotních pojišťoven, příspěvky měst nebo různých nadací a variantou můžou být taky některé benefitní programy jejich zaměstnavatelů. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
5: V tom poslechu to... Kromě kroužku je nástup dětí do školy spojen i s dalšími výdaji. Podle průzkumu agentury Ipsos je z běžné výplaty dokáže pokrýt 58% lidí. Ostatní musí sáhnout do úspor. Podle českého práva je základní školství v rámci povinné školní docházky bezplatné. Škola většinou každý rok přijde se seznamem pomůcek. Jestli je rodič musí všechny pořídit automaticky, na to se Vladimír Kroc zeptal Nikoly Šrámkové, analytičky společnosti Edwin.
12: Určitě automaticky ne, jen bych na začátek chtěla zdůraznit, že je potřeba rozlišovat mezi běžným osobním vybavením žáka a tím, co je součástí té samotné výuky. Ono už ústavní soud v minulosti uvedl, že na rodičích mohou zůstat náklady například na aktovku, penál, psací potřeby, přezůvky nebo oblečení a tělocvik. Škola tedy může chtít, aby žák měl tyto běžné osobní školní potřeby, ale neexistuje nějaký zákonný seznam, podle kterého by škola mohla rodiči jednoduše říct nebo nařídit nějaký nákup libovolné položky nebo konkrétní značky. To jsou tedy ale věci, které pořizují zpravidla jako rodiče. Jiná situace nastává u učebních materiálů, které jsou povinnou součástí té výuky, které si pro tu povinnou výuku volí samotná škola. Učebnice a učební texty se schvalovací doložkou ministerstva školství musí dle zákona dostávat všichni žáci základních škol zdarma. Ministerstvo školství dokonce jako vysloveně uvedlo, že platbou rodičů nelze podmiňovat nic, co je součástí povinné výuky. A co se týče ještě prvňáčku, tak já bych jenom připomněla, že ti mají ze zákona dostávat zdarma základní školní potřeby v hodnotě 500 korun za školní rok. Není to ale příspěvek pro rodiče, ale tyto pomůcky poskytuje škola, tak doporučuji rodičům třeba někdy vyčkat, než jim škola třeba napíše, jaké pomůcky jim už jako zajistí, aby to zbytečně třeba nedvojili. No.
13: Takhle to zní přehledně, srozumitelně a logicky, ale možná je to trošku složitější. Třeba školy zapůjčují dětem učebnice, ale často se stává, že pracují s takzvanými pracovními sešity, do kterých se píše a kreslí. A to už si děti musí pořídit sami a třeba v případě výuky cizích jazyků to nejsou úplně levné položky. Někdy stojí několik set korun. Neměly by být tyto pracovní sešity taky distribuovány školou, pokud jsou nutnou součástí výuky?
12: U pracovních sešitů je to potřeba rozlišovat, jestli patří mezi schválené učební texty, čili mají tu doložku od ministerstva školství, tudíž škola tam nemůže jejich zaplacení pro rodičích nějak povinně vymáhat, stávají se tedy tou povinnou součástí výuky, ale u těch pracovních sešitů schvalovací doložky je ta situace trošku složitější, kdy škola ho používat může, ale pokud s ním žáci mají povinně a pravidelně s ním pracují, nemůže škola tu účast na výuce podmínit tím, že rodič sešit zaplatí. Jo, stejně bych se dívala na takový ten klasický příklad, dejte nám 500 korun na kopírování. Pokud škola pracovní listy si sama zvolila jako běžný prostředek výuky, tak se nemůže zachovat tak, že žák, jehož rodiče to nezaplatí, tak materiály nedostane. Škola to může zaplatit z ostatních neinvestičních nákladů a vlastně má se na tom domluvit se zřizovatelem školy.
13: Čili to platí i v případě těch základních pomůcek, jako jsou sešity, pracovní knihy, pokud je to dítě nemá, škola ho nemůže trestat, ale měla by mu je tedy zajistit?
12: Když se budeme bavit u těch běžných osobních potřeb, jak jsem na začátku vyjmenovávala třeba tu aktovku, tušku, pravítko a tak podobně, tak tam samozřejmě škola může legitimně očekávat, že žák bude mít. Nicméně jsou rodiny, které na to nemají dostatek finančních prostředků, tam by škola měla zjistit tu situaci rodiny a nabídnout nějakou dostupnou podporu. Ty možnosti tady pak jsou, té podpory.
13: Další položkou, kterou školy vyžadují, je příspěvek do třídního fondu, z něj se hradí různé odměny, diplomy nebo i toaletní potřeby. A potom do fondu sdružení rodičů, to jsou sice dobrovolné příspěvky, ale jejich nezaplacením můžeme dětem připravit nepříjemné chvíle, kdy čelí často dotazům před celou třídou, proč rodiče ještě nezaplatili. Jak tedy nejlépe postupovat?
12: No, škola nemůže rodiči uložit povinnost zaplatit ani teda do toho spolku sdružení rodičů přátel školy nebo ho u ní vynucovat nějaký dar té škole. Obojí je vlastně dobrovolné, to sdružení rodičů přátel školy je zpravidla samostatný spolek. Občanský zákoník vysloveně uvádí, že nikdo nemůže být ani nucen k účasti ve spolku, tedy rodič nemůže být nucen stát se členem a vlastně platit ten příspěvek. Pokud se ale dobrovolně rozhodne se stát členem, tak je legitimní, že ten příspěvek vlastně zaplatí. Nicméně je vlastně dobré se ptát, na co ten příspěvek vlastně pak bude následně vyplácen. Jo, jak už jste zmínil, opravdu za problematické považuji takovou tu praxi, kdy rodič dostane pouze zprávu typu do konce září nám zaplaťte 1000 korun na SRPŠ, aniž by bylo jasné, že jde o dobrovolný spolek, kdo je členem, na co ty peníze vlastně budou určeny. A no, tak takhle.
13: Pokud je rodina v těžké finanční situaci, existuje v případě školních pomůcek nějaká pomoc od státu?
12: Mm-hmm. Ano, existuje. Zmínila bych především dvě cesty. První je mimořádná okamžitá pomoc přes úřad práce. Ta může být poskytnutá rodině, která vzhledem ke svým příjmům nebo celkovým majetkovým poměrům nemá dostatek peněz na odvodněné náklady související se vzděláváním dítěte.
13: A promiňte, že abychom si to upřesnili, je to tady sociální dávka, která má se použít třeba i na ty školní pomůcky nebo kroužky?
12: Ano, ano. Ministerstvo právě práce a sociálních věcí vyloženě vlastně uvádí, že to dá použít na školní pomůcky, ale také třeba na školu v přírodě, nebo adaptační kurz, či kroužky, nebo lyžařský výcvik.
13: A jak velká je výše té pomoci?
12: To si teďka nejsem jistá, teďka z hlavy, to se omlouvám, ale je to vždycky posuzováno individuálně. Jo. Další možností je pak vlastně nově i přímo ve školách s vyšším zastoupením sociálně znevýhodněných žáků, kde v rámci indexového financování mohou vybrané školy získat prostředky přímo na podporu konkrétních žáků. Jde třeba o pomůcky, které škola vlastně zakoupí a zpravidla žákové zapůjčí.
5: Slyšeli jste Nikolu Šrámkovou, analytičku Eduin, mluvil s ní náš kolega Vladimír Kroc.
6: No, blížícímu se začátku školního roku se věnuje i dnešní ranní komentář. Jestli pak, Martino, víš, kdo ho napsal?
5: No, ještě jsem se nedívala, ale to je teď tvoje úloha.
6: No, ale ono je to předvídatelné, protože tomuto tématu se hodně věnuje v našem vysílání Petr Šabata a právě on upozorňuje, že začínající školní rok ovlivní nejenom ministr a pedagogové, ale také říjnové volby.
14: Nejdůležitější události nového školního roku budou, děti a vyučující prominou, říjnové komunální volby. Z nich totiž vzejdou zastupitelé a radní, kteří zásadně ovlivní chod mateřských a základních škol, protože obce jsou jejich zřizovateli. U středních plní tuto roli kraje. Kam se za nimi hrabe ministr Robert Plaga. Obce mají větší vliv na kvalitu výuky a příjemné prostředí v jejich mateřských a základních školách než ministr. I když ano, i na Plagovi záleží. Jestli má škola dobré výsledky v hodnocení žáků a její absolventi se dostávají na střední školy, které si přáli, jestli děti chodí do tříd rády nebo s obavou, jestli se dovede postarat také o chlapce a dívky z méně podnětného prostředí, na to vše a na dalších tisíc věcí mají vliv především ředitelky, ředitelé a vyučující. A o tom, kdo povede školu, rozhoduje obec. A má samozřejmě možnost pomáhat řediteli ve výběru učitelů a vytváření podmínek pro ně se zaváděním novin a samozřejmě také finančně. Od ledna přešlo na obce i placení nepedagogických pracovníků, jako jsou kuchařky, školníci a další důležité profese. Dostali na to víc peněz z daní, ale ne všude to bylo dost. Na zřizovatelích a vedení škol také hodně záleží, jak zvládnou novinky letošního školního roku. Do prvních tříd teď nastoupí i děti, které by dříve získaly odklad povinné školní docházky. Ty se ale zpřísňují. Pro podporu učitelů by proto měl být v každé první třídě s více než 15 žáky asistent pedagoga. Je to dobré řešení a pomoci s ním je i úkol pro obec. Stejně tak s využitím takzvaného indexového financování. Díky němu mohou školy získat peníze na podporu dětí se sociálním znevýhodněním. Dají se využít na školní pomůcky pro ně, na placení sociálního pedagoga. Je to krok správným směrem, vždyť Česko patří k zemím, kde školní úspěšnost dětí nejvíc záleží na rodinném zázemí. A speciální a zásadně důležitý úkol mají obce samotné. Dostali přesné zadání, jak postupně od roku 2028 školy slučovat. V Česku totiž zřizuje základní školy 2635 obcí, což je drahé, neefektivní a snižující kvalitu. S odkazem na domácí i zahraniční studie to detailně popsal sociolog Daniel Prokop v knize Spravedlivý růst. Pro příklad, každá škola má ředitele, který ale tráví 30 hodin v týdnu ne pedagogickým vedením, ale úřadováním. Nejvíc ve srovnání s kolegy v Evropě. Přitom čtvrtina vlivu na učení a jeho kvalitu závisí právě na řediteli. Jenže ten český řeší papíry. Už jen kdyby se administrativní úkoly přenesly nad úroveň dnešních zřizovatelských obcí, školám by to pomohlo, a tedy i lepšímu vzdělávání dětí. Z říjnových voleb vzejdou zastupitelé a radní, kteří by mohli školství významně zlepšovat. Samozřejmě, že úkoly má také ministr Plaga. S výší rozpočtu na rok 2027, například na platy učitelů, to pro něj a školství moc dobře nedopadlo. Zatím dostali jen sliby na další roky. Ale měl by včas, přesně a srozumitelně informovat nová vedení obcí o svých vzdělávacích záměrech do konce funkčního období vlády. A pak se jich předvídatelně držet, neměnit je každý měsíc a odvracet nápady vycucané z prstu. A na prázdniny nesahat.
15: Říká Petr Šabata v dnešním ranním komentáři. Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do půl desáté na Plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
5: A ještě 3 minuty zbývají do 7 hodiny. Ostravský dopravní podnik žádá o evropskou dotaci na výstavbu nové tramvajové trati v Porubě. A dělá to na poslední chvíli, protože dnes ministerstvo dopravy uzavírá předběžné žádosti. Dopravní podnik přitom stále nemá povolení, tedy posudek vlivu na životní prostředí. Úředníci Olomouckého kraje dokumentaci podniku v červnu vrátili a projednávání vlivu stavby na životní prostředí se vrací na začátek. Ostrava přitom trať plánuje 10 let. Na splnění podmínek dotace zbývá 8 měsíců.
16: Dostavba tramvajové trati je strategickým projektem Ostravy a její příprava pokračuje tak, abychom splnili podmínky pro získání dotace.
17: Odpovídá mluvčí dopravního podniku Ostrava Tereza Šnoblová na dotaz, jestli je možné stihnout vše potřebné do března 2027. Olomoucký kraj požaduje nové vyhodnocení hluku, vlivu na ovzduší, půdu, podzemní vodu i na rostliny a zvířata. Podle mluvčí hejtmanství Evy Knajblové se pak bude celý proces opakovat.
18: Pokud krajský úřad shledá dokumentaci úplnou, zveřejní ji s 30-denní lhůtou na vyjádření a poté předá zpracovateli posudku EIA. Pokud krajský úřad obdrží k dokumentaci odůvodněné nesouhlasné vyjádření veřejnosti, nařídí i nové veřejné projednání.
17: Při minulém pokusu o získání kladného stanoviska se sešlo téměř 3 500 námitek. Obyvatelům ze sousedství plánované trati vadí třeba kácení stovek stromů. Podle Nataši Čeka nové jsou připraveni se ozvat znovu.
19: Budeme a já budu sledovat pečlivě, jakým způsobem se vypořádají tady s tím vším. A v podstatě mají tu dokumentaci udělat znova, mají co dělat.
17: Většinou nákladů má zaplatit 2 miliardová evropská dotace. Aby ministerstvo dopravy žádost o ni přijalo, musí mít projekt kladně posouzený vliv na životní prostředí a podanou žádost o stavební povolení. To všechno je nutné stihnout do března.
20: Na základě informací předběžně deklarovaných ze strany dopravního podniku Ostrava je projekt v rámci časového rámce OPD3 nadále proveditelný. Ministerstvo dopravy nemá tedy v daný okamžik dostatek informací k tomu, aby mohlo reálnost plánovaného harmonogramu jakkoliv zpochybňovat.
17: Říká mluvčí ministerstva dopravy Alena Míl. Pokud by podnik dotaci získal, musel by pak 3-kilometrovou trať postavit zhruba za 2,5 roku. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
6: Ještě stručná pozvánka k jednomu dopolednímu pořadu. V Interview Plus bude hostem Magdalena Fajtová z týdeníku Respekt. A téma někdejší velitel vojsk bosenských Srbů, generál Ratko Mladić, odsouzený za válečné zločiny, bude podle srbského ministra spravedlnosti pohřben s vojenskými poctami.
5: O 7 hodině v poslední srpnový den se vám hlásí pondělní Ranní Plus, tentokrát s Martinou Maškovou
6: a Tomášem Pavličkem.
1: Český rozhlas Plus.
6: A tady je naše tematická nabídka pro následující čas. Vláda dnes oznámí výši schodku rozpočtu na příští rok, v jakých mezích se zřejmě bude pohybovat.
5: Které evropské město bylo v letošních vedrech nejchladnější? Napovíme, že leží nedaleko českých hranic.
6: A bude se snažit Írán na summitu Šanghajské organizace pro spolupráci najít cestu, jak obejít americké sankce.
5: Souhrn událostí pro vás nejdřív má Martin Matějka.
21: Schodek státního rozpočtu na příští rok bude pod 400 miliardami korun. V televizi CNN Prima News to řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Detaily k němu zveřejní dnes. Konečná podoba rozpočtu se ale podle ní ještě může změnit do konce září, kdy ho bude vláda schvalovat. Předseda ODS Martin Kupka v České televizi řekl, že zvyšováním schodku vláda přispěje k rychlejší inflaci.
22: Jedna z nejpodstatnějších věcí, kde vláda může mít vliv na inflaci, je právě snižování deficitu a odpovědné hospodaření. A to se promítne ve výsledku i do peněženek domácností, i do firem. A místo toho, abyste reálně přispívali k tomu, že bude nižší inflace, tak bohužel děláte dlouhodobě pravý opak.
21: Prezident Petr Pavel pro CNN Prima News uvedl, že veto připravovaného rozpočtu neplánuje, pouze pokud budou podfinancované výdaje na obranu. A další informace přidáme v Ranním Plusu hned po zprávách. Ničivé povodně v Nepálu a Tibetu nepřežilo minimálně 794 lidí, pohřešovaných jsou další tisíce. Nejhorší je situace podél řeky Trišulí. Její přívalová vlna smetla tisíce domů, mosty a několik hydroelektráren.
23: To původní koryto, které bylo široké 80, možná 100 metrů, tak má teďka půl kilometru. Utrhlo, doslova servalo všechny břehy okolo. Silnici, školu, místní lidé mi teď ukazovali bývalou kancelář provinční vlády. Doslova říkali, it was, to bylo. Teď tu není vůbec nic, nezůstaly ani základy, ani kamenné obrubníky. Ta vrstva toho bahna, která tady je, tak na některých místech má 2 metry. Přes den je tady velké teplo, takže záchranáři už se obávají toho, aby to nebyly místa, odkud se třeba bude šířit horečka dengue nebo malárie. Z nepálského okresu Rasuvat, David Jakš, Český rozhlas.
21: Spojené státy po více než měsíci znovu zaútočily na Írán. Americké letectvo zničilo 2 raketomety na ostrově Larak v severní části Hormuzského průlivu. Podle admirála Breda Coopera armáda odstranila všechny íránské námořní miny z hlavních tras, kudy proplouvají lodě. Transit routes in the strait are
24: free of Iranian sea mines. Podle něj Spojené státy minulý týden dokončily odminování hlavních mezinárodních tras průlivem a oblast teď bedlivě sledují. Šlo o první americký úder na íránské cíle od konce července, kdy centrální velitelství reagovalo na útok Gard na americkou základnu v Jordánsku. Bílý dům zároveň stupňuje ekonomický tlak na Írán. Ministerstvo financí uvalilo sankce na téměř 60 firm a jednotlivců, které jsou napojeny na íránský raketový a jaderný program. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
21: Po ruském útoku v Záporoží na jihovýchodě Ukrajiny jsou nejméně 2 zranění. Informoval o tom náčelník oblastní správy Ivan Fedorov, a podle kterého tam dron zasáhl výškovou budovu. Naopak ruské úřady hlásí 2 mrtvé a 16 zraněných po ukrajinském ostřelování Bělgorodu na západě země. Rakety tam zasáhly blíže neupřesněný komerční objekt a v 7 skladech vypukly požáry. Ukrajina, která se více než 4,5 roku brání ruské agresi, pravidelně míří na vojenské a průmyslové cíle v Rusku. Pražský vrchní soud se dnes vrátí ke kauze Čapí hnízdo, projedná odvolání europoslankyně Jany Nagyové z hnutí ANO, která nesouhlasí s rozsudkem prvoinstančního soudu. Od ní v květnu dostala 3letou podmínku a pokutu 500 000 korun. Rozhodnout o vině uložil pražskému městskému soudu právě vrchní soud v Praze. Odvolávat se k němu je proto podle advokáta Nagyové Josefa Bartoníčka paradoxní.
0: se budu v podstatě odvolávat vrchnímu soudu proti rozhodnutí vrchního soudu, což je takový paradox. Potom mám k dispozici další opravný prostředek dovolání k nejvyššímu soudu a až vyčerpám i ten, tak je v pořadí další opravný prostředek mimořádný, již netrestní ústavní stížnost.
21: Obžaloba viní Naďovu a premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO z toho, že účelově vyvedli farmu Čapí hnízdo z holdingu Agrofert, aby získali nárok na 50-milionovou dotaci z evropských peněz. Babišovo stíhání je pozastavené, poslanci ho k trestnímu stíhání nevydali. Dětské domovy musí hradit dětem s vadami chrupu rovnátka. Postup sjednotil ochránce práv dětí Martin Beneš. Právě na něj se před časem obrátila dívka z dětského domova v Moravskoslezském kraji, která potřebovala ze zdravotních důvodů rovnátka za 50 tisíc korun. Dětský domov po ní chtěl polovinu zaplatit.
2: Ty rovnátka jsem vlastně potřebovala skoro s problémy s čelistí, protože mám vlastně převracený skus.
3: Říká 17-letá středoškolačka. Její jméno a konkrétní dětský domov kvůli ochraně soukromí nezveřejňujeme. Polovinu z 50-tisícové částky si měla letos zaplatit z úspor, například z brigád. Dětský ombudsman Martin Beneš takový postup odmítá.
4: Dětský domov je povinen hradit děti indikovanou zdravotní péči.
3: Dětský domov středoškolačce rovnátka nakonec zaplatil. Věc víc nechce komentovat. Federace dětských domovů sjednocení výkladu vítá. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
21: Na dálnici D1 za výjezdem z Prahy do Brna ve sjezdu na Velké Popovice na 15. kilometru stojí nepojízdné auto. Je označené šipkou a je zkrácený odbočovací pruh. Na dálnici D2 kolona na příjezdu do Brna z Bratislavy, kolona před D1 má 4 kilometry a zdržení do omezení je asi na 15 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme zpočátku převážně oblačno a zataženo, na většině území déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. A kolem poledne se začne od západu vyjasňovat, většinou až na polojasno a přehánky už jen ojediněle a nejvyšší teploty od 22 do 28 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
1: Posloucháte Ranní plus.
5: A 7 minut po 7 hodině jsou s vámi opět Tomáš Pavlíček a Martina Mašková. Ve vysílání míříme na úřad vlády. Právě tam za necelou hodinu začnou ministři projednávat návrh státního rozpočtu na příští rok. Jeho schodek a návrhy rozpočtových kapitol jim představí šéfka státní kasy Alena Schillerová z hnutí ANO. Průběžné informace uslyšíte pochopitelně od našich reportérů, tentokrát od Adely Burešové, která už je před Strakovou akademií. Adelo, dobré jitro.
7: Hezké ráno.
5: Co zatím o připravovaném rozpočtu víme?
7: Známe třeba prioritní oblasti, do kterých příští rok půjdou peníze, jde hlavně o investice do dopravní infrastruktury, třeba do obchvatů, a docílit chce vládní koalice taky toho, aby Česko splnilo alianční závazek, tedy vydávat 2% HDP na obranu. Rozsáhlé investice by měl stát taky dávat do výstavby zdravotnických zařízení, třeba do psychiatrických nemocnic nebo onkologických center. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z ANO jde o nejnáročnější sestavování rozpočtu za posledních několik let.
25: Jsme svázáni ad jedna našimi závazky vůči NATO. Jenom bych chtěl říct, že je to o více jak 400% nárůst výdajů na obranu za posledních 10 let. Jsme svázáni mimořádnými výdaji, které budou do nových elektráren, a jsme svázáni poměrně velkými výdaji na dopravu. A teď samozřejmě v tom nějakým způsobem se snažíme balancovat.
7: A tu konkrétní podobu v jednotlivých kapitolách rozpočtu ale budeme znát až během dneška.
5: Takým tématem veřejných debat je pochopitelně schodek státního rozpočtu na příští rok. O kolik se má zvýšit oproti letošku?
7: My to konkrétní číslo zatím ještě stále neznáme. Do dnešní 8. hodiny to číslo totiž zná pouze ministryně Alena Schillerová z ANO a premiér Andrej Babiš z ANO, kteří ho teprve oznámí ostatním členům kabinetu. Nicméně víme ale, že by ten deficit měl být skutečně vyšší než ten letošní, tedy těch 310 miliard současných. Podle ministryně Aleny Schillerové ale nepřesáhne 400 miliard korun.
26: Bude to poctivý rozpočet, bude to můj návrh. Vláda samozřejmě ho může v průběhu září ještě změnit a pravděpodobně tam nějaké změny. Budu se řídit evropským strukturálním plánem a únikovou doložku, kterou uplatnila jsem v tom návrhu, tak je evropská úniková doložka Evropské komise na obranu.
7: Únikové doložky podle nově schválených národních rozpočtových pravidel umožňují odchýlení se od rozpočtových rámců v několika výjimkách, třeba v dopravní infrastruktuře. Na tu obranu ministryně Schillerová ale využije doložku, která podle evropských pravidel umožní zvýšit výdaje na obranu.
5: Plánovaný schodek kritizují opoziční poslanci. Jaké jsou jejich hlavní výhrady?
7: Ti se obávají hlavně výrazného zadlužování země, které vysokými úroky zatíží podle nich budoucí generace. Předseda starostů Vít Rakušan upozorňuje i na možné nevyrovnané příjmy státu v příštím roce, které podle něj nedoženou ty vysoké výdaje. Řešením by podle něj byla daňová reforma.
8: Jestli dostatečný počet příjmů nám doručí jenom to, že tady bude ekonomický růst, o kterém já při vašem hospodaření pochybuji. My se přeci musíme bavit i o tom, jestli nemá přijít nějaká velká, výrazná daňová reforma. Tuhle odvahu já bych od vaší vlády samozřejmě čekal.
7: A třeba podle předsedy opoziční ODS Martina Kupky vláda zvyšováním schodku přispěje k rychlejší inflaci.
5: O rozpočtu mluvil včera v televizi Prima i prezident Petr Pavel. Jaká je jeho představa o hospodaření Česka v příštím roce?
7: Státní rozpočet je podle prezidenta Pavla čistě v gesci vlády. Neočekává, že by návrh na příští rok vetoval. K vetu by ale přistoupil jedině, kdyby schodek překročil těch 400 miliard nebo kvůli nízkým výdajům na obranu.
9: Rozpočet považuji skutečně za nástroj vlády. A zatím, přestože jsem k rozpočtům výhrady měl, tak jsem žádný rozpočet zatím nevetoval. Nepočítám, že by tomu mělo být jinak i v případě tohoto rozpočtu, pokud skutečně bude v těch intencích, jak to vláda naznačuje.
7: Na závěr ještě připomenu, že o rozpočtu se v průběhu září budou bavit ještě ministři. Do konce měsíce ho pak musí schválit vláda. Na plénum sněmovny se návrh dostane během října, kde musí projít třemi čteními a až poté ho dostane k podpisu prezident.
5: My se vrátíme k okolnostem sestavování rozpočtu Populo. Jsme s naší ekonomickou analytičkou Janou Klímovou. Po 8. uslyšíte, jak na něj pohlížejí poslanci vládního hnutí ANO a opoziční ODS. Pro teď děkuji naší reportérce Adele Burešové. Zdravím tě ke Strakově akademii.
7: Díky taky, naslyšenou.
6: Co přesně znamená pro teď, to je 7 hodin, téměř 12 minut, jste na vlnách Ranního plusu, končí extrémně teplé prázdniny. Pokud hledáte, kde se příště schladit, máme tip. Nově vzniklý žebříček Cool City Index se řadil 11 000 měst Evropské unie podle toho, jak odolná jsou vůči horku a dalším projevům změny klimatu. Pořadí vychází z družicových snímků a v Česku jsou na tom nejlépe Nejdek na Karlovarsku a Rychvald u Ostravy. Celkovým šampionem se stalo malé polské město na východ od Tater.
10: Město Pivnič na Zdruji přirozeně chladí mělká, ale poměrně široká řeka Poprad. Lidé tu na ní rádi dovádějí na raftech. Jsme v zalesněném údolí v kopcovité krajině, což proti horkým dnům taky samozřejmě pomáhá. Ovšem podobné podmínky bychom asi našli i ve stovkách dalších evropských měst. A tak mě zajímá, proč se zrovna to zdejší umístilo jako číslo jedna. Žebříčku adaptability na změnu klimatu.
11: Pivnična Zdruj należy pamiętać, že właściwie cała jest chroniona programem Natura 2000.
12: Pivnična Zdruj je celá chráněná programem Natura 2000. Prakticky celá leží v chráněné oblasti Popradského krajinného parku. Oproti jiným lázeňským městům máme výhodu, že Pivnična není tolik zastavěná. Nestratili jsme atmosféru kvůli mnoha pěším zónám a betonu, jako jinde v Polsku nebo Evropě. Jakmile tu vyjdete ven, jste obklopení lesy, horami, přírodou, divokou zvěří. Takže jde hlavně o naši polohu a přírodní podmínky, ale jejich ochraně věnujeme velkou pozornost. Nějaké nedostatky v infrastruktuře vám turisté odpustí, ale čistota a ochrana přírody musí být naprosto prvořadé.
11: Vlastně čistost, ochrana přírody musí být absolutně na prvním místě.
10: Říká mi Tomáš Michalovský, starosta města Pivnična, které v žebříčku exceluje hlavně v kategoriích propustnosti povrchů a vegetace. Jinými slovy, málo betonu a hodně zeleně. Ta pokrývá tady v Pivničné 92% povrchu, což je úplně nejvíc z 11 000 evropských měst v žebříčku.
11: Máme ponad 2000 hektarů vlastních lesů. Staráme se o to.
12: Máme přes 2000 hektarů vlastních lesů. Snažíme se o ně pečovat a respektovat je. Naše prvenství neodráží jen množství zelených ploch, které tu máme, ale taky jejich kvalitu, která dokazuje, že vegetace a životní prostředí jsou tu ve velmi dobrém stavu. Snažíme se naši obec nebetonovat, nehledat nová místa k rozvoji, ale spíše starat o ta stávající. Třeba teď začneme s revitalizací našeho náměstí, po které tu bude ještě víc rekreačních a zelených ploch, než vidíte teď. Obyvatelé hledají místa, kde si mohou skutečně odpočinout.
13: Čekají takového vypočinku, míst, kde mohou opravdu odpočinout.
10: Se starostou Michalovským teď zhlížíme na Rynek, tedy hlavní náměstí tohoto okresního města. Teoreticky největší tepelný ostrov ve městě, ale jako dlažbu tu mají kameny, kterými prorůstá tráva. A vidíme tady zhruba 20 vzrostlých stromů. Takže i když je poledne a dnes má být až 30 stupňů Celsia, dají se tady i horké dny docela dobře přežít. Zvlášť, když si dáte ve stánku na náměstí zmrzlinu, anebo tak jako místní utečete do okolních lesů a kopců.
14: Teraz šególně, jak máme vlastně také bardzo gorące lato.
15: Obzvlášť teď ve velmi horkém létě, když slunce nemilosrdně praží, tak nás stromy a listí chrání.
10: Padesátnice Malgořata bydlí v Pivničné skoro celý svůj život.
15: Pivničná je pěkné město s příjemnou atmosférou i okolím. Buď se jdeme před horkem schovat přímo do lesa, který máme často hned za domem, nebo máme zelená prostranství i přímo v ulicích a na náměstí. Máme tu řeku, potoky a to všechno dohromady tu i v horkých dnech udržuje chladivé mikroklima. Celé sadecké beskydy jsou krásné a my jsme na naše prvenství velmi hrdí.
14: Jsme bardzo dumní z toho, že Pivničná zostala okřiknięta tím numerem 1.
10: Skoro polovina obyvatel zkoumaných měst žije na místech zranitelných vůči horku, suchu či povodním. Naopak přes 800 měst Evropské unie má podle Cool City Indexu velmi dobrý potenciál se na projevy člověkem způsobené změny klimatu adaptovat. Týká se to i 30 českých sídel, ale ne těch největších nad 100 000 obyvatel. Nejlépe z nich je na tom Ostrava, naopak Praha, Brno, Plzeň i Olomouc patří k českému i evropskému průměru až pod průměru. Z polského města Pivnična Zdruj, Jan Kaliba, Český rozhlas.
5: 7:16 máme prostor pro souhrn hlavních zpráv, hlavních událostí dnešního rána. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO sdělí právě ještě dnes ráno vládě přesnou výši schodku státního rozpočtu na příští rok. Podoba rozpočtu by se ještě mohla změnit během září. Vicepremiér Karel Havlíček rovněž z hnutí ANO České televizi řekl, že vláda splní unijní kritéria s deficitem kolem 2,9% hrubého domácího produktu. Počet obětí ničivých povodní, které minulý týden zasáhl severní Nepál, vzrostl na nejméně 903. Podle agentury Reuters to uvedl tamní úřad pro zvládání katastrof. A iránské revoluční gardy uvedly, že zaútočili na americké základny v Jordánsku. Reagovali tak na americký útok na odpalovací zařízení iránských raket na ostrově Larak v Hormuzském průlivu.
6: Tak a po reportáži z města Pivnična Zdruj, kterou jste slyšeli před chvílí, ještě jiné lokální téma s celospolečenským přesahem. Polanka nad Odrou zažívá spor nových obyvatel se zemědělci. Zemědělské družstvo v ostravském obvodu se totiž rozhodlo, že část svého areálu poskytne k chovu prasat. Jenže přímo naproti vyrostla rezidenční čtvrť nových domů se světlými fasádami a jejich majitelé proti záměru sepisují petici. Podle sociologů jde o typický příklad toho, jak se prstence obcí kolem velkých měst proměňují.
16: Chov prasat ve velmi velké blízkosti rodinných domů by byl příšerný. Velké množství much, zápach. Vzniklo tady 35 nových domů, takže už to prostě není kompatibilní s tím, aby tady byl velkochov. Prostě se jednáme v tisících kusů prasat, což není málo.
18: S Lukášem Krestou a jeho pejskem jdem teď na procházku. Už jsme tady na té hlavní cestě. Před náma už je ten areál toho družstva.
16: Pár kroků, nová cesta a hnedka areál družstva, vjezd.
18: A kde by měla ta prasata být?
16: Když vidíte tam tu budovu, tu velkou,
18: jo.
16: Tak pod ní.
18: Nastěhovali jste se na vesnici, k vesnici traktory a zemědělství patří.
16: Abych jenom reagoval, jsme se nenastěhovali na vesnici, ale do městského obvodu.
18: Jan Rediš, šéf družstva vlastníků, na mikrofon mluvit nechtěl kvůli zdravotním obtížím. Mimo záznam řekl, že zemědělské družstvo tam je 70 let a domy vyrostly teprve nedávno. Ekonom družstva Vít Suder reagoval na dotaz Českého rozhlasu takto.
19: Nezlobte se, ale já s Českou televizí, Českým rozhlasem, ani s Novou, ani s jinýma médiama, které nemluví pravdu, nehovořím. Vy jste všechny jeden pytel, tak? Protože mám 54 let a už vím hodně věcí. Naschle.
18: Chov prasat v areálu družstva plánuje obnovit firma CBS Trading. Její zástupce Filip Offenbartl prostor pro vyjádření nevyužil.
0: Na dědině jsem vyrůstal a vždycky bylo JZD a vždycky tam byly pravci.
18: A bydlíte kousek?
0: Jo.
18: Jiří Lokaj, že je taky naproti družstva a schovu prasat obavy nemá.
0: Co mohli čekat? Tamhle je pole, tam se vyvažejí exkrementy, takže to tu vždycky smrdělo. Je to zemědělská výroba. Když se vedle toho nastěhuju, co od toho můžu čekat?
18: Podle ostravského sociologa Lubora Hrušky je spor o prasečinec typickou ukázkou toho, jak se mění vesnice v okolí velkých měst. Potvrdil mu to i nedávný výzkum.
2: Tam se jakoby ukazovalo, že samozřejmě ti novousedlíci přinášejí jakoby určitou změnu do těch tradičních vesnic. Prostě ta funkce toho venkova, tohoto zemědělství na tom venkově se upozorňuje oproti té rezidenční funkce v tom zázemí těch velkých měst. Ale jako je třeba ty konflikty prostě řešit. Ano, jsou na to data, u té je dopravdě vidět jakoby kolem toho prstence těch velkých měst okolo Prahy, okolo Brna a tady samozřejmě i okolo Ostravy.
18: Odpůrci chovu prasat teď chtějí prozkoumat, jestli jsou veškerá povolení družstva platná. Z Polanky nad Odrou, Andrea Bartníková, Český rozhlas.
6: Máme 20 minut po 7. hodině, posloucháte Ranní plus. Někteří z nejmocnějších vůdců asijských a evropských zemí, včetně ruského čínského prezidenta, se scházejí v kyrgyzské metropoli Biškeku na summitu tzv. Šanghajské organizace pro spolupráci. Desetičlenný blok zastupuje skoro 3,5 miliardy lidí a zhruba čtvrtinu světového HDP. A mezi jeho členy patří kromě Číny a Ruska také třeba Indie nebo Irán. Čtvrtstoletí existující uskupení postupně nabývá na síle a významu navzdory dlouhodobé soupeření mezi svými členy a regionálním konfliktům a snaží se působit jako protiváha Západu. My zveme do vysílání Kateřinu Kováč, analytičku z Centra asijsko-pacifických studií CEVRO univerzity. Vítejte.
17: Dobré ráno a děkuji za pozvání.
6: Tak jak vlastně Šanghajská organizace pro spolupráci vznikla? Ono to asi ze začátku bylo jenom takové regionální uskupení Číny, Ruska a těch středoasijských zemí, ne?
17: Přesně tak, oni kořeny této organizace sahají právě už do roku 1996 a v té době tam tedy, jak jste už říkal, byla Čína, Rusko a Kazachstán, Kyrgyzstán a Tádžikistán. A tehdy vlastně ten cíl té organizace bylo posílení hlavně důvěry ve vojenské oblasti, jelikož vlastně po rozpadu Sovětského svazu zůstala mezi těmito státy řada otázek, které se právě týkaly hranic a vzájemné důvěry. Potom vlastně v roce 2001 se tedy připojil Uzbekistán a tím se formálně založila. To je vlastně už dnešní šanghajská organizace. V následujících letech se pak připojily ostatní státy a dnes je jich už 10.
6: No a jak moc je ta organizace dnes vlivná a nakolik je nástrojem prosazování čínské moci?
17: Dnes, já bych řekla, že je vlivná rozhodně dost, je dost důležitá pro ty státy, hlavně pro ty menší. Čína má v šanghajské organizaci bez pochyby velmi silnou pozici, to zejména vlastně ekonomicky, protože ekonomicky je ta její váha obrovská. Ta organizace jí poskytuje vlastně prostor pro rozvoj, ale zároveň bych rozhodně organizaci jednoduše nenazvala nástrojem čínské moci. To by podle mě dost podceňovalo autonomii ostatních členů, protože například Indie, ta rozhodně nechce být součástí čínské sféry vlivu a ty středoasijské státy, ty se rozhodně snaží balancovat mezi Čínou, Ruskem a dalšími aktéry. Takže řekla bych, že Čína má největší ekonomickou váhu, své zájmy chce prosazovat v organizaci, ale vlastně v té organizace prosazují tam ostatní státy své vlastní cíle, takže rozhodně to není jen čínská moc.
6: No ale proč je tam zrovna třeba Indie v téhle společnosti, když ona je často označovaná za největší demokracii na světě a tam je spousta takových režimů, které rozhodně se takhle označovat nedají?
17: Indie se právě snaží balancovat mezi Ruskem, Čínou a Západem a rozhodně organizace je pro ní důležitá právě kvůli obchodu a ekonomické spolupráce mezi ostatními státy, také rozhodně kvůli obranné spolupráci a pro ní jsou důležité rozhodně i vztahy právě Ruska a Indie. Takže Indie jako současně rozhodně není spojencem Ruska v klasickém smyslu, ona má velmi silné vztahy i s Amerikou a s dalšími západními státy, takže a zároveň se ale zachovává strategické partnerství s Moskvou, takže pro ty státy vlastně v té organizaci se snaží diverzifikovat svoje zájmy.
6: Na tom fóru bude také iránský prezident Masoud Pezeškian a jeden expert na mezinárodní vztahy Mohammad Hassan Najmi řekl agentuře AFP, že Teherán v tomhle případě věří, že to jeho členství a vlastně aktivní účast v této alianci a v dalších mu umožní obejít americké a evropské sankce. Může se to stát?
17: Já bych asi úplně neřekla obejít, spíš možná snížit ten jejich dopad, protože samozřejmě to členství neznamená, že by ty americké nebo evropské sankce přestaly úplně platit, ale právě díky této organizaci může Irán získat prostor pro ekonomické vztahy mimo Západ, právě může víc obchodovat s Čínou, s Ruskem a dalšími členskými státy, takže to může rozhodně část dopadu sankcí zmírnit. Na druhou stranu bych neočekávala, že státy organizace budou kvůli Iránu riskovat své vlastní ekonomické vztahy s USA nebo s Evropou, ale rozhodně můžou se ty sankce zmírnit tím členstvím.
6: A nakolik platí, že se ve střední Asii ty zájmy mocností jako Rusko, Indie, Čína, Irán, Turecko vlastně potkávají a nakolik na druhou stranu se tam projevuje nějaká rivalita a snaha ten region ovládnout pro sebe?
17: Tam se rozhodně nesotěší jen o politický vliv, právě tam jde konkrétně dost o to, kdo bude mít přístup k energiím a surovinám a kdo bude ten investor do infrastruktury a také především, kudy povedou nějaké budoucí obchodní nebo dopravní koridory. V té střední Asii se rozhodně potkává několik různých typů zájmů. Čína tam má, jak už jsem řekla, obrovský ekonomický zájem. Rusku jde především o udržení tradičního takového bezpečnostního a hlavně politického vlivu. Turecko se pak například rozhodně snaží posilovat nějaké kulturní a obchodní vazby. Je pro ně důležitý takzvaný middle corridor, který by mohl vést z Číny přes střední Asii. Irán má rozhodně zájem na energetice a Indie, ta se snaží právě rozšiřovat svůj vlastní ekonomický strategický vliv, takže rozhodně tam jde právě o to, kdo bude mít přístup k energiím a surovinám a kdo bude ten investor.
6: No a může být skutečně ta šanghajská organizace protiváhou Západu?
17: Já bych řekla, že může být takzvanou protiváhou Západu, ale nikoliv rozhodně v tom smyslu, že by vznikla nějaká nová verze, například Evropské unie nebo NATO. Ten její význam spíš rozhodně spočívá v tom, že se snaží vytvořit nějaký alternativní prostor pro politickou nebo ekonomickou spolupráci, také bezpečnostní, mimo právě ty tradiční západní instituce. Čína a Rusko v ní právě prosazují představu multipolárního světa a některé státy se snaží rozhodně snižovat svou závislost právě prostřednictvím této organizace. Zároveň je právě velmi heterogenní, takže rozhodně může být, ale ne v pravém slova smyslu rozhodně.
6: Tolik Kateřina Kováče, analytička z Centra asijsko-pacifických studií CEVRO univerzity. Děkuji vám za rozhovor. Mějte se hezky.
17: Já moc děkuji, mějte se krásně.
5: V Kyrgyzstánu, kde se koná probíraný summit, ještě zůstaneme, ale tematicky se posuneme dál. Na jihozápadě Kyrgyzstánu totiž dokončuje výzkum česká vědecká expedice. V lokalitě Ravat pátrá po stopách lidí, kteří tam před tisíci lety obdělávali půdu, zpracovávali železo a hospodařili. A to s nedostatkem vody. Jejich způsoby hospodaření můžou inspirovat i k dnešnímu boji se suchem. Jak vypadá výzkum v téhle dosud málo probádané oblasti střední Asie, zaznamenali členové expedice pro Český rozhlas přímo v terénu.
3: Zdravíme z cesty do kyrgyzského Ravatu.
4: Popisuje Lenka Lisa z Geologického ústavu Akademie věd cestu do Ravatu, který se nachází v jižním Kyrgyzstánu.
3: Jsme namačkaný v takový malý maršrutce, to je minibus. Okolo je krásná kyrgyzská step, potom se začnou zdvíhat hory.
4: 11členná expedice Společnosti pro výzkum střední Asie, složená z archeologů, geologů, biologů i dalších profesí, se vydala po stopách lidí, kteří zdejší krajinu po staletí přetvářeli. Zkoumali také místa, kde se zpracovávala železná ruda.
20: Vyměříme si nad pecí sondu, zatím metr krát metr.
4: Archeolog Attila Vatansever ze Západočeské univerzity v Plzni pracuje na odhalení pecí na na železo.
1: Vidíme pozůstatky konstrukce, a to v podobě malých vypálených cihel, které tvořily jakousi kopuli, zakrývaly celou tuto strukturu.
4: Další skupina se zabývala studiem, jak se v tehdejší krajině dříve hospodařilo. Rabat je suchý region a bez důmyslného zavlažování by tu zemědělství jen těžko fungovalo, říká Lenka Lisá.
21: Je tady totiž v téhle krajině množství kanálů, které přivádějí tu nezbytnou vodu na některá pole.
4: Vědci chtějí propojit minulost se současností. Výzkum by mohl přinést inspiraci k tomu, jak zacházet se vzácnou vodou i dnes. A další kapitola příběhu krajiny je ještě mnohem starší.
21: Dneska se jedeme podívat na lokalitu se skalním uměním.
4: Tým dorazil do úzké vápencové rokle se skalními malbami.
21: Po těch vápencích stýká pravidelně voda, tvoří jakousi krustu a do ní jsou vyškrábány výjevy koz, pravděpodobně gravidních.
4: Na skalních stěnách ale nejsou jen kozy. Botanika Libora Petra z Masarykovy univerzity a geologa Aleše Bajera z Mendlovy univerzity zaujaly i další výjevy.
22: Tady člověk krásný.
23: Jakože nakreslený člověk?
22: No, člověk, podívej se. Ale jak vypadá dost dětsky.
23: Jo, no to takhle vypadají.
22: Tady má něco v ruce, víš?
23: To bude nějaká zbraň.
22: No.
23: Určitě. A kam míří? Tady na to.
22: Nahoru, no.
4: Nyní se většina expedice vrací do republiky. Někteří členové ale ještě zůstávají. Čeká je další zkoumání skalního umění a objevování nových lokalit. A po návratu zpět dlouhé analýzy a zpracování vzorků. Marek Hensl, Český rozhlas.
6: No a těsně po půl osmé vás do krajiny zpráv zavede Martin Matějka.
24: Český rozhlas Plus.
25: Vláda dnes projedná návrh státního rozpočtu na příští rok. Výši schodku a jednotlivé rozpočtové kapitoly představí ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. A to už dřív řekla, že deficit bude vyšší než letos plánovaných 310 miliard korun, zůstane ale pod 400 miliardami. Opozice plánované zvýšení schodku kritizuje a varuje před dalším zadlužováním země. Počet obětí ničivých povodní v Nepálu a Tibetu dál stoupá. Podle nové bilance zemřelo na obou stranách hranice nejméně 790 lidí, většina z nich v Nepálu. Záchranáři dál pátrají po nezvěstných, těch jsou podle úřadu tisíce, jsou mezi nimi i cizinci. Íránské revoluční gardy zaútočily na dvě americké vojenské základny v Jordánsku. Reagovali tak na americký úder na ostrov Larak v severní části Hormuzského průlivu. Spojené státy tam zasáhly dvě íránská zařízení pro odpalování raket. Teherán tvrdí, že útok nepřežilo několik vojáků. Podle americké stanice Fox News se skoro všechny íránské střely mířící na Jordánsko podařilo zneškodnit a žádné větší škody útok nezpůsobil. Dětské domovy musí dětem zaplatit rovnátka, pokud je potřebují ze zdravotních důvodů. Jasná pravidla teď stanovil dětský ombudsman Martin Beneš. Obrátila se na ně dívka z dětského domova v Moravskoslezském kraji. Za rovnátka měla zaplatit 50 000 korun a domov po ní chtěl polovinu částky. Podle ombudsmana ale musí takové náklady uhradit dětský domov. Ve Slovensku dnes začíná dvoudenní Letské strategické fórum. Každoroční konference se letos zaměří mimo jiné na rychlý technologický rozvoj, kybernetické hrozby a regionální konflikty. A za Česko na akci míří premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Dorazit mají taky třeba maďarský předseda vlády Péter Maďar a slovenský prezident Peter Pellegrini. Za zájmové kroužky pro děti zaplatí rodiče v novém školním roce víc. Podle České rady dětí a mládeže ceny vzrostou až o 300 korun za pololetí. Pomoc rodinám s nízkými příjmy nabízí třeba projekt Darujeme kroužky dětem. O jeho podporu bude možné žádat od 16. září. Další příspěvky poskytují taky zdravotní pojišťovny, města nebo nadace. Na dálnici D1 je silný provoz na příjezdu do Brna z Vyškova. Před omezením na kilometru 196 se pomaleji jede od sjezdu na Slavkov z kilometru 210. Celkově je to na 10 minut. Na dálnici D2 kolona na příjezdu do Brna z Bratislavy. Kolona je před D1, má 4 kilometry a zdržení do omezení je asi na 15 minut. Na silnici 3 z Benešova do Prahy kolony u Synohrab. Pomaleji se jede před nájezdem na dálnici D1 a zdržení u Synohrab je kolem 10 minut. V Praze už je silný provoz. Spává se třeba Liberecká do centra na příjezdu do Holešoviček a zdržení z Letňan je 15 až 20 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme zpočátku převážně oblačno až zataženo, kolem poledne se začne od západu vyjasňovat, většinou až na polojasno a přehánky už jen ojediněle. Nejvyšší teploty od 22 do 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
7: Posloucháte Ranní plus.
5: Dnes s Tomášem Pavličkem a Martinou Maškovou. Jak bude vypadat rozpoření Česka příštím roce? O tom už za chvíli začne rozhodovat vláda. Návrh státního rozpočtu představí ministrům šéfka rezortu financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Jasné je, že schodek bude v roce 2027 vyšší, než bylo letošních 310 miliard korun, ale přesné číslo zatím neznáme. Co rozpočet přinese a proč stát plánuje další zadlužování, rozeberu teď s naší ekonomickou analytičkou Janou Klímovou. Jano, dobré jítro.
8: Dobré ráno.
5: Vláda má návrh rozpočtu schválit už dnes. Je obvyklé, že do poslední chvíle neznáme přesnou výši schodku?
8: Tak dříve jsme základní návrh příjmů, výdajů a tedy i případné výše schodku státních financí znali už v květnu nebo červnu, alespoň nějaký odhad. Pak ale minulá vláda Petra Fialy z ODS v rámci konzolidačního balíčku platného od roku 2024 změnila v rozpočtových pravidlech harmonogram přípravy rozpočtu tak, že zveřejnění těch hlavních parametrů se posunulo a vlastně až celého rozpočtu nejpozději na 31. srpna a tento termín, vzhledem k tomu, jaké je dnes datum a nevíme přesnější čísla, tak samozřejmě využívá i ta současná vláda. Takže zatím se bavíme jenom o odhadech ekonomů 350 miliard nebo i víc.
5: Letos má stát hospodařit se schodkem ve výši 310 miliard korun. Příští rok má být deficit vyšší. S čím to souvisí?
8: No, souvisí to s tím, že státu prostě rostou výdaje rychleji než příjmy. Tenhle problém se prohlubuje zhruba od roku 2020. Z velké části i kvůli tomu, že se snížily daně z příjmů kvůli zrušení superhrubé mzdy a příjmy státu reálně klesly o zhruba 100 miliard korun. A druhá věc je, že tady prostě chybí větší reformy a státu a stále se zvyšuje tlak na výdaje.

0: snižovat některé příjmy, třeba daně pro firmy a nebo DPH na pití v restauraci, to je v rámci balíčku EET.
1: Z toho, co zatím víme o návrhu rozpočtu, kam půjde příští rok víc peněz, komu a na co chce vláda přidat nejvíc?
0: Určitě to bude Ministerstvo práce a sociálních věcí vzhledem k pravidelným valorizacím důchodu, jak jsem říkala, na ně půjde o víc než 20 miliard korun více a také se mají výrazně zvýšit tarify platů pro státní zaměstnance, zatím nevíme o kolik. Naopak teda v této kapitole, jak jsme se nedávno dozvěděli, má klesnout podpora v nezaměstnanosti. Další výrazný růst ale bude v kapitole Ministerstva obrany. Jak jsem říkala, tam už víme, že vláda by měla rezortu přidat 36 miliard korun proti letošku, aby Česko plnilo ten závazek vůči na to dávat alespoň 2% HDP přímo na obranu. Přidáno má dostat také ministerstvo školství a také o 24 miliard korun. Už víme, že dá vláda víc do zdravotního pojištění za státní pojištěnce. Víc peněz v rámci těch investic by také mělo jít do dopravy a dalších infrastrukturních staveb. Tam se ale zřejmě přímo ve státním rozpočtu objeví jen nějaká část, protože sněmovna minulý týden schválila ta nová rozpočtová pravidla, přehlasovala tím veto prezidenta a rozvolnila některá kritéria, právě třeba ty investice do takzvaných strategických staveb v dopravě a energetice, tedy mají být mimo rozsah toho oficiálního schodku.
1: Vláda argumentuje tím, že chce víc investovat, tím rozhýbat ekonomiku a v dalších letech schodky snižovat. Je tohle reálné?
0: Zatím spíš ne, říkají to i ekonomové, kteří se tím zabývají, protože ten růst by musel být dvojnásobný ekonomický, tedy než si jakým sama vláda počítá ve finančních plánech až do roku 2030. Uvidíme dnes v tom návrhu rozpočtu, o kolik se skutečně zvýší třeba ty často uváděné investice, protože vláda avizovala jejich navýšení z národních zdrojů ve výhledu toho svého fiskálního plánu, ale ministerstvo financí připouští, že příští rok klesne příliv evropských peněz, takže ten celkový objem na investice se má dokonce snížit. A pokud jde o ekonomický růst, tak ten má být až do roku 2029 fakticky stejný jako ten příští rok, tedy kolem 2,4% za rok. Připomenu, že v roce 2025 byl 2,6% vyšší dokonce, takže žádné velké zrychlení se nekoná a zhruba na stejné úrovni má zůstat i to zadlužení státu vůči HDP v příštích letech. Bez reform se tedy výrazné snížení schodku určitě neobejde.
1: My se i k tomuhle tématu vrátíme, protože po 8. hodině budeme mluvit se dvěma poslanci, jak za vládní tábor, tak za opozici. Co všechno se vlastně v tom schodku tedy příští rok neobjeví?
0: Ministryně financí Alena Schillerová už potvrdila, že využije tu únikovou doložku z limitu schodku ve výdajích na obranu a bezpečnost, tedy nad 2% HDP, může jít stejně jako loni opět o nějaké peníze do dopravy, kyberbezpečnosti třeba a tak dále. Nebude tam také plánovaná půjčka na dostavbu Dukovan a také by tam podle těch nových pravidel tedy neměla být velká část rozpočtu státního fondu dopravní infrastruktury.
1: Ještě prosím závěrem připomeň, co bude s rozpočtem po dnešku dál.
0: Půjde do poslanecké sněmovny, po prvním čtení bude sněmovna rozhodovat, jestli ho pustí dál do druhého čtení, což vzhledem k vládní většině se dá očekávat a v tom druhém čtení se budou podávat pozměňovací návrhy. Vždycky dojde ještě k nějakým úpravám a potom ho sněmovna schválí zřejmě definitivně ve třetím čtení. Zákon o rozpočtu pak už jde jen k podpisu prezidentovi, protože Senát o něm nerozhoduje a jak víme, tak Petr Pavel včera v televizi CNN Prima řekl, že nepočítá s tím, že by rozpočet vetoval.
1: Jana Klímová, naše ekonomická analytička, děkujeme.
0: Děkuji také.
1: Po 8. budu tady mluvit s poslanci Patrikem Pařilem z hnutí ANO, Janem Skopečkem z ODS.
2: No a 4,5 minuty před 7:45 vás zveme na krátkou mediální cestu na sever. Kdo dnes ráno otevře noviny z těchto zemí, tak zjistí, že každá z nich je zmítaná svou vlastní politickou krizí a taky dominuje tamním titulkům. Zatímco ve Švédsku se blíží mimořádné a mimořádně napínavé volby, v Dánsku se štěpí jedna z významných politických stran. Do všech těchto novin a zpravodajských serverů se začetl náš zvláštní zpravodaj na Islandu Jakub Lucký. Dobrý den, Jakube.
3: Dobré ráno.
2: Tak začněme v tom Švédsku. O čem se tam píše v souvislosti s blížícími se parlamentními volbami?
3: No, oni celé ty volby budou velmi zajímavé. Zdá se, že to bude vítězství levicové opozice, ale ta je rozhádané a není tak jasné, jaké vláda vznikne.

0: Carter se zabývá tou nejlevicovější stranou, která se doslova jmenuje Levicová. Oni se vydali s její předsedkyní Noši Dadgostarovou na přesvědčování voličům a ona přesvědčuje voliče, aby volili jí spíš než tu největší levicovou stranu sociální demokracii, právě proto, aby přesvědčili tím šéfku sociálních demokratů, že musí být levicovější. O několik článků dál člověk zjistí proč, protože se objevují spekulace, že by šéfka sociální demokratů byla ochotná spolupracovat s křesťanskými demokraty, což tedy ve Švédsku je malá a taky silně pravicová strana a to zase vyvolalo potom krizi mezi současnými koaličními pravicovými partnery, dokonce takovou krizovou schůzku, i když premiér říká, že je všechno v pořádku. No a zaujal mě ještě jeden titulek, hlavně podle toho, jak je napsaný, a to je titulek v deníku Svenska Dagbladet, který píše o tom, že do švédské politiky míří satan. Je to konkrétně článek o Markusi Allardovi, což je zakladatel strany Örebro, nebo strany z města Örebro, což je taková levicová etnonacionalistická strana, která, jak ona se sama označuje, je silně protimigrační. Ona sice do parlamentu kandiduje, ale asi se tam nedostane, ale pravděpodobně posílí v regionálních volbách.
1: Teď pojďme do Dánska. Pod kterým tamním politikem se pomyslně houpe stranická židle?
0: Je to předseda liberální strany a bývalý ministr obrany Trelslund Poulsen. On je jeden z významných členů tady téhleté strany. Plánuje hlasovat proti své vlastní straně. Je to takový spor o regulaci pro vypouštění dusíkatých hnojiv do moře. On změnu nechce, ale Trelslund Poulsen trvá na tom, že by jeho strana měla dál jednat s vládou a řešit ústupky. No a to spustilo velkou debatu a hrozbu téměř rozpadu té strany a politologové varují, že už pro tak rozštěpenou pravici tady tyhle spory v téhle straně jsou další komplikace.
1: No, norské noviny, předpokládám, stále plní témata spojená se smrtí krále Haralda a nástupu jeho syna Hákona na trůn. Je to tak?
0: Je to tak. Obecně ty články se teď hodně orientují na královnu Mette Marit, na ten její příběh. Ona je to byla vlastně rozvedená žena s jedním dítětem, která si později vzala dnes už krále Håkona. Ale já bych tady možná vyzdvihl bulvár, poměrně výjimečně. Sverdens Gang norským našel velmi zajímavý příběh, velmi zajímavou vzpomínku ještě na krále Haralda, muže, kterému před 60 lety jako dítěti lavina zničila dům. On přišel o bratra při tom incidentu a tehdy za ním přijel mladý korunní princ Harald a on vypráví, že se o něj velmi zajímal, že poslouchal jeho příběh a že mu to tehdy dalo naději fungovat dál v životě a dodneška si tady ten zážitek nese. Ten příběh mě zaujal, protože on vlastně koresponduje s tím, jak Norové Haralda vnímali a jak on se zapsal hlavně po teroristickém útoku na Utøya do norských srdcí.
1: No a islandští novináři, ti se mezi tím snaží zjistit, co přesně pro zemi bude znamenat výsledek sobotního referenda o obnovení přístupových rozhovorů s Evropskou unií. Tak k čemu dospěli?
0: No, Moron Bládet přináší zajímavé takové povídání s šéfem Konfederace islandského průmyslu, který říká, že to, že jsme hlasovali proti vstupu do Evropské unie, neznamená, že chceme si nechat všechno tak, jak je a vláda teď musí zavádět reformy, vlastně mimo jiné proto, aby udělala radost těm 47%, které chtěli do Evropské unie. V dalším článku deník varuje docela zajímavě před tím, že Evropská unie podle nich začne teď víc kontrolovat, zda Island, ale taky Norsko, dodržují pravidla evropského hospodářského prostoru. Zde zavádí všechny ty reformy, které musí, doslova se tam píše, že komise odloží rukavice.
1: Dokonce. No a na závěr, co tě zaujalo ve finských médiích, tam mají také nějaké politické, velké politické téma?
0: Tam ho právě nemají, to by je jeden z zajímavých postřehů, ale ten článek, který mě zaujal, má takovou roztomilou symboliku. Je to článek o pohraničním plotě s Ruskem, který Finsko teď velmi aktivně staví, aby bránilo nějakému instrumentálnímu využití migrace. No a pod tímto plotem si teď začal stavět svůj berloch medvěd. Novinářům tedy ta symbolika...
1: To ještě
0: ano,
1: nevědí.
0: Přesně tak. Ta symbolika v tom článku zmíněná teda není, ale pohraniční stráž už prý podniká vybrané kroky, které odmítla úplně do detailu komentovat.
1: To bych snad ani nechtěl vědět. Tak tolik náš zvláštní zpravodaj na Islandu a jeho pohled do severských médií. Jakub Lucký, děkuji. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Minutu po 7:45 připojíme hlavní zprávy dnešního rána. Ministryně financí Alena Schillerová hnutí ANO ještě dnes ráno sdělí vládě přesnou výši schodku státního rozpočtu na příští rok. Vicepremiér Karel Havlíček řekl České televizi, že vláda splní unijní kritéria s deficitem kolem 2,9% hrubého domácího produktu. Podle odhadu ekonomů by se schodek mohl pohybovat kolem 350 miliard korun. Nejvyšší kontrolní úřad ve svém stanovisku ke státnímu závěrečnému účtu za loňský rok uvedl, že česká ekonomika loni sice rostla rychleji, než byl průměr zemí Evropské unie, zároveň se ale výrazně prohloubilo zadlužení státu. Podle úřadu se nepodařilo odstranit slabiny, které ohrožují budoucí konkurenceschopnost země. Počet obětí ničivých povodní, které zasáhly minulý týden severní Nepál, vzrostl na nejméně 903. Plyne to z vyjádření nepálských úřadů, které citovala agentura Reuters.
1: Panamský průplav omezí svůj provoz. Od září se sníží počet lodí, které budou moci touto lodní cestou proplout, a to ze současných 36 na 34 denně, od poloviny září na 32 denně. Příčinou této změny je nedostatek vody a méně srážek. Způsobuje je klimatický jev El Niño, který je letos silnější než jindy. Podle meteorologů se v nejbližší době srážková situace zlepšovat nebude. Panamský průplav funguje na principu plavebních komor, do kterých se pouští voda z umělých nádrží. Jejich hladina je letos nízká. O situaci v panamském průplavu teď budeme mluvit s Davidem Knoblochem, výkonným ředitelem a partnerem společnosti NTG R&Ocean. Dobrý den.
3: Dobré ráno.
1: Tak jak velký zásah bude znamenat tohle omezení? Nakolik se může dotknout logistiky na mořní dopravy? Mně tedy laicky připadá, že to zas tak velká změna není, když to srovnám s Hormuzem, ale třeba mě přesvědčíte o opaku.
3: Ano, přesně tak. Tam je problém v tom, že vlastně méně proplutí znamená delší doby čekání, kumulace lodí na kotvách a následně i kongrese v přístavu. Samozřejmě největší problém je i ta hladina té vody, která vlastně plní ty zdymadla. Když si vezmete, že vlastně budou snižovat hladinu vody na nějakých 76 cm na těch 14 metrů, tak to znamená, že každý centimetr vody znamená tisíce tun nákladů, to znamená několik set kontejnerových jednotek například.
1: A dá se odhadnout třeba u jakého zboží můžou nastat komplikace s dodávkami?
3: Tak určitě jsou to tankerové lodě, které převážejí ropu, stlačený nebo zkapalněný plyn, anebo jsou to samozřejmě kontejnerové lodě, které vozí zboží z Atlantiku do Pacifiku, z Asie do Evropy nebo z Asie do Ameriky. A jsou to vlastně veškerý náklady, které se tam proplouvají, ať jsou to strojní zařízení, obilí a tak dále.
1: No, zpráva panamského průplavu v rámci šetření vodou před časem snížila maximální ponor pro největší lodě. Jaký mělo tohle opatření efekt?
3: No, jak jsem uvedl, znamená to, že vlastně se tam dostává méně vody, to znamená, že lodě musí buď část nákladů nechávat v přístavu, v terminálu složený, než vplujou přímo do té Panamy, do toho průplavu, do toho kanálu, a nebo vůbec to zboží nenaloží, takže jezdí jakoby ne s prázdný, ale samozřejmě tři čtvrtě naložený. Tam vlastně máte problém v tom, že musíte vystoupat tu hladinu 26 metrů, kdy vlastně je rozdíl 26 metrů mezi Atlantikem a tím jezerem, kam se vlastně dostanou ty lodě kaskádově.
1: No a jak moc je dnes pro námořní dopravu panamský průplav důležitý?
3: Tak z hlediska obchodu je to velice důležitá součást té linky, co se týká toho tradu přes Pacifik na Atlantik. Je to důležitý v tom smyslu, že zkracuje strašně dobu přepravy. Vemte si, že vlastně ta loď přeplouvá nebo proplouvá z Atlantiku do Pacifiku za 8 až 10 hodin, když využije panamský průplav, a když vlastně musí obeplouvat Ameriku tou starou cestou před rokem 1914, než otevřeli a zprovozili Panamu, tak je to vlastně 20 000 km navíc, což znamená 14 až 16 dní navíc. Ale tam je problém s tím počasím u toho mysu Horn, který vlastně se využíval dříve a využívá se teda jako alternativní cesta, kde vlastně panují obrovské vichřice a orkány, dokonce jsou tam vlny až 20 metrů vysoký, takže to je velice nebezpečný.
1: No a mění se nějak role panamského průplavu vzhledem k problémům na jiných námořních trasách, třeba v Suezu, ale samozřejmě i v poslední době hojně citovaném Hormuzu?
3: No tak samozřejmě díky tomu, že je zablokovaný Hormuz a Suez, tak se je větší tlak na tu Panamu, protože se to proplouvá přes ten panamský kanál do Asie a ne na druhou stranu, takže určitě je tam větší poptávka. Ta alternativní cesta ještě je, že vlastně třeba tam příklad dánský rejdař Maersk otevřel nedávno vlakový koridor, který vlastně převáží kontény z jedné strany na druhou u panamského průplavu a tím vlastně trošku odlehčuje té Panamě, kdy vlastně dostává kontény na druhou stranu.
1: No, o změnách klimatu a o suchu se mluví už delší dobu. Jak silně tenhle problém zasáhl námořní dopravu?
3: Tak to je takový never ending story. To už tohleto vlastně počasí, nebo tyhle ty tepla už v minulosti byly v roce 2015, 2016, 2023, 2024, kdy to bylo nejvyšší, kdy vlastně i ta hladina byla daleko nižší, než teď v současnosti byla kolem 12 metrů. A vždycky to samozřejmě zasahuje do toho globálního řetězce.
1: Tolik David, určitě... děkuji vám za rozhovor. Tolik David Knobloch, výkonný ředitel a partner NTG Air and Ocean. Díky a naslyšenou.
3: Taky děkuji za pozvání, naschledanou.
2: Věnujete pozornost Radnímu plusu, máme necelých 8 minut před 8 hodinou. Výrobcům čínských automobilů se čím dál častěji daří dostávat na evropský trh podle údajů analytické společnosti Dataforce. Se v červenci čínské automobilky podílely na celkovém prodeji nových aut v Evropě z 11%. Čínské plug-in hybridy v červenci tvořily třetinu všech nových registrací v této kategorii. Detaily teď proberu s Michalem Razimem, to je odborník na automobilový průmysl ze společnosti PVC. Dobrý den.
4: Dobrý den.
2: S čím podle vás souvisí ten aktuální nárůst prodejů čínských aut v Evropě?
4: Čínští výrobci se výrazně snaží pronikat vlastně na všechny různé světové trhy, zejména z důvodu toho, že vlastně na domácím čínském trhu probíhá intenzivní cenová válka a zároveň došlo k určitému ochlazení prodejů, to znamená počty prodaných kusů na čínském domácím trhu jsou slabší a oni se snaží stále udržet vysokou úroveň výroby tím, že ta vozidla vlastně exportují do různých míst vlastně na světovém trhu.
2: Nastávají větší prodeje čínských automobilů i v Česku. Jaký podíl mají na nových registracích u nás?
4: Vlastně data jsou k dispozici za leden až červenec a skutečně i v České republice dochází k výraznému nárůstu registrací čínských vozidel. Ten podíl je kolem 5 nebo přes 5%, ale minulý rok to třeba bylo kolem 3%, to znamená ten nárůst je třeba 60-70% za rok.
2: A souvisí to s plug-in hybridy? Jsou cenově dostupnější?
4: Plug-in hybridy jsou velice populární vlastně z důvodu, že evropští a typicky také čeští zákazníci nejsou ještě možná úplně připraveni přepnout na plně elektrická vozidla, čemuž se Číňané velice rychle přizpůsobili. A zároveň to má také důvod, že vlastně na plug-in hybridy Evropská unie neuvalila ještě ta vyrovnávací cla, takže vlastně pro čínskou stranu je mnohem výhodnější prodávat v Evropě plug-in hybridy i z důvodu celního režimu.
2: Volkswagen, jako o tom často vysíláme tady v tomto pořadu Ranním plusu, se snaží snižovat náklady na výrobu. Jak uvedené posiluje tu konkurenci pro evropské automobilky?
4: Určitě výrazně, je to jeden z klíčových faktorů, ale obávám se, že ta nákladová základna čínských výrobců je natolik jiná, natolik nižší, že to pravděpodobně nebude úplně stačit evropským výrobcům, protože oni jsou schopni snižovat náklady v řádu jednotek procent, možná desítek procent, ale ta základna čínská je opravdu, jako řekl bych, třeba poloviční, takže tady opravdu ještě mají evropští výrobci velký, velký kus práce před sebou.
2: A pomůže evropským automobilkám dobrá pověst, kvalita vozů, se kterými mají zákazníci tady v regionu zkušenosti?
4: Pardon, teď jsem...
2: Do jaké míry může pomoci to, že zákazníci prostě znají ty evropské značky víc než třeba ty čínské a přece jenom už i probíhá debata o kvalitě těch čínských vozů?
4: Ano, to samozřejmě pomáhá. Do velké míry, zejména u těch prémiovějších čínských značek, tak ta pověst a vybudovaná dealerská síť a dostupnost náhradních dílů a dobré reziduální hodnoty, to samozřejmě velice, velice pomáhá. Jenže tato výhoda se výrazně jako eroduje s tím, jak lidé nebo klienti vlastně vidí více a více těch čínských aut, tak se tomu otvírají. To znamená, tady ta možnost skutečně, jakoby tato zákaznická výhoda existovala a existuje, ale postupně bude také vlastně erodovat. A nezapomínejme na to, že kvalita čínských aut sama o sobě. Číňané se učili od těch nejlepších, to znamená, oni se učili od Tesly, od BMW, od Mercedesu, od Apple. To znamená, schopnost čínských výrobců vyrobit velice kvalitní výrobky je nespochybnitelná.
2: Michal Razim, odborník na automobilový průmysl ze společnosti PVC. Děkuju.
4: Také děkuji za pozvání. Naschranou.
5: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do půl desáté na plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
1: Takže 3 minuty před 7 hodinou něco o společnosti. Ochránce práv dětí se zastal dívky z dětského domova, která se na něj obrátila kvůli platbě za zubní rovnátka. 17-letá středoškolačka z Moravskoslezského kraje pomůcku potřebovala kvůli ortodontické vadě. Vedení dětského domova jí ale letos řeklo, ať si polovinu z 50-tisícové částky zaplatí sama. Podle dětského ombudsmana Martina Beneše ale musí dětské domovy zaplatit za rovnátka plnou cenu.
6: Středoškolačka, které budeme říkat kvůli zachování anonymity Luciem, žije v dětském domově od 11 let. Ze strany otce zažila týrání, matka se o ni nemohla starat, dnes je dívce 17 a studuje střední školu hotelnictví a služeb.
7: Chtěla bych se zatím zaměřovat na tenhle ten obor, co se týká gastronomie a obsluhy.
6: Problémy se zuby Lucie řeší už delší dobu. Čeká ji operace čelisti.
7: Ty rovnátka jsem vlastně potřebovala skoro s problémy s čelistí, protože mám vlastně převracený skus, bradu mám posunutou dopředu, takže vlastně můj skus není pravidelný. Takže vlastně to byl základ těch rovnátek.
6: Na ortodoncii se dověděla, že rovnátka vyjdou na 50 tisíc korun. Vedení dětského domova v Moravskoslezském kraji pak Lucii řeklo, že si má na základě vnitřního řádu zaplatit půlku částky, tedy 25 tisíc.
7: Ze sirotčího důchodu nebo z vlastních úspor.
6: Lucie i přes brigády v kavárně na úhradu rovnátek peníze neměla. Zkusila se obrátit na dětského ombudsmana a uspěla. Celá rovnátka jí nakonec dětský domov zaplatil. Podle ochránce práv dětí Martina Beneše je to zákonná povinnost.
8: Dětský domov je povinen hradit děti indikovanou zdravotní péči a to vlastně v plném rozsahu. Vyplývá to prostě ze zákona, není to nějaký náš subjektivní pohled.
6: Vedení konkrétního dětského domova situaci nechtělo blíž komentovat. Federace dětských domovů podle předsedkyně Jany Koubové ale nový jednotný postup vítá.
9: Ten zákon 109 je tak složitý, že mnohdy je tam i dvojí nebo trojí výklad. Ale je třeba přihlédnout k tomu, že to jsou opravdu vysoké náklady, protože když zaplatíte za 50 tisíc rovnátka jednomu dítěti, tak třeba nemáte peníze pro 8 dětí na letní tábor.
6: 17-letá Lucie je ráda, že téma proplácení rovnátek v dětských domovech otevřela a že další děti budou mít už situaci jednodušší.
7: Měla jsem z toho obavy, akorát, že potom mi vlastně došlo, že právě to je ten moment, kdybych jsem tohle mohla u nás v dětském domově zastavit.
6: V Česku žije v dětských domovech přes 4300 dětí. V minulosti se objevily sbírky na rovnátka pro děti v ústavní péči, třeba i na dárcovských webech. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
2: V 8 hodin v pondělí 31. srpna jste ve vysílání Ranního plusu spolu s Martinou Maškovou
1: a Tomášem Pavlíčkem.
5: Český rozhlas plus.
1: No a nejdřív odcitujeme několik bodů ze scénáře této hodiny. Čím vládní koalice zdůvodňuje předpokládaný hluboký schodek rozpočtu na příští rok?
2: Soud projedná odvolání Jany Naďové v kauze Čapí hnízdo, nakolik je to případ srozumitelný veřejnosti?
1: A jak moc zdražují na začátku školního roku kroužky pro děti?
2: Tomu všemu předsadíme zprávy s Martinem Matějkou.
10: Ministři projednají návrh státního rozpočtu na příští rok. Jeho podrobnosti odpoledne zveřejní ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Prioritami podle ní zůstávají zdravotnictví nebo dopravní infrastruktura. A Česko by také mělo poprvé splnit alianční závazek vydávat 2% HDP na obranu. A v novém rozpočtu počítá Schillerová s vyšším schodkem než současných 310 miliard korun. Deficit by ale podle ní neměl překročit 400 miliard, pokračuje Schillerová.
11: Bude to po 400 miliardami, je to v souladu s fiskálním strukturálním plánem, je to v souladu s tím plánem, který nám byl schválen Evropskou komisí. Únikové doložky podle národních rozpočtových pravidel, které vstoupily v pátek v účinnost, neuplatním, protože budu uplatňovat únikovou doložku KOFOK na obranu.
10: Schodek státního rozpočtu na příští rok výrazně pod 400 miliardami korun očekává prezident Petr Pavel. Rozpočet by vetoval pouze v případě, že by byly výrazně podfinancované výdaje na obranu. Právě plánovanou výši schodku kritizuje opozice. Ekonomika podle jejich představitelů v příštím roce poroste a zvyšovat deficit proto podle nich nedává smysl. Předseda Starostů Vít Rakušan v České televizi varoval také před možným nesouladem mezi příjmy a výdaji státu. Řešením by podle něj byla daňová reforma.
12: Jestli dostatečný počet příjmů nám doručí jenom to, že tady bude ekonomický růst, o kterém já při vašem hospodaření pochybuji. My se přeci musíme bavit i o tom, jestli nemá přijít nějaká velká, výrazná daňová reforma. Tuhle odvahu já bych od vaší vlády samozřejmě čekal.
10: Zvýšit by se podle něj mohlo třeba zdanění nikotinu nebo majetku. A téma podrobně rozebereme v Ranním plusu hned po zprávách s poslanci z řad vlády i opozice. V Nepálu a Tibetu pokračují po ničivých povodních záchranné a pátrací akce. Práce ale komplikují monzunové deště. Po středeční přívalové vlně je také v oblasti poničená klíčová infrastruktura. Neštěstí v obou zemích nepřežilo už na 900 lidí, tisíce dalších se pohřešují. Úřady ze zasažených oblastí zároveň přemisťují obyvatele. Jak to vypadá v jednom z evakuačních center Českému rozhlasu popsala koordinátorka humanitární organizace Člověk v tísni v Nepálu Sajana Šresta.
13: Lidé teď žijí ve školních táborech. Nejde o klasické uprchlické tábory, ale o školy, různé přístřešky a útočiště pro vysídlené osoby, kterým poskytujeme pomoc. Včera tam bylo asi 450 lidí. Jsou tam například čerstvé maminky nebo 19-denní miminko. Kromě toho jsou tam děti, které jsou odloučené od svých rodin, které jsou v jiných oblastech.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
10: Referendum o obnovení přístupových rozhovorů s Evropskou unií mělo na Islandu rekordní účast. K urnám přišlo nejvíc voličů od vzniku samostatného Islandu. Vyplývá to ze zveřejněných dat volební komise. Islanďané v hlasování odmítli, aby země znovu začala jednat o členství v 27.
0: K volebním urnám se při referendu dostavilo 82,6% islandských oprávněných voličů. Počet hlasů se podle volební komise může ještě změnit. V případě hlasů označených za neplatné, totiž může úřad na základě odvolání verdikt přehodnotit. Vysokou účast v referendu vyzdvihla také premiérka Kristín Frosta-Dottirová, podle které voliči ukázali, že dokážou převzít zodpovědnost za svou zemi. Větší účast než při tomto referendu mělo v dějinách Islandu jen jedno, ještě před vznikem samostatného státu. K hlasování o ústavě nově vznikající republiky tehdy dorazilo 98% všech Islandanů. Z Reykjavíku Jakub Lucký, Český rozhlas.
10: Šéf automobilky Volkswagen Oliver Blume dnes v Hanoveru zakončí cestu po německých závodech koncernu. Zaměstnancům od minulého týdne vysvětluje, proč automobilka musí dál výrazně šetřit. Ve hře je další propouštění a nejistá je i budoucnost některých továren. O úsporném plánu bude následně jednat dozorčí rada.
14: V hanoverském závodu pracuje zhruba 11 000 lidí, ale ředitel Blume už dříve informoval, že koncern nebude mít pro tuto továrnu a ještě 3 nebo 4 další od příštího desetiletí pořádné využití. Zástupci zaměstnanců zavírání továren odmítají. V Hanoveru tvrdí, že by jim pomohlo, kdyby mohli znovu vyrábět oblíbené dodávky Volkswagen Transporter. Jejichž nejnovější modely se od předminulého roku montují v Turecku. V pátek se sejde dozorčí rada Volkswagenu a bude řešit situaci celého podniku. Z Berlína Tomáš Pavlín, Český rozhlas.
10: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Ukrajinská vláda chce změnit pravidla pro práci při leteckém poplachu a zákazu vycházení. Oznámil to premiér Serhii Korecký. Reaguje tak na změnu taktiky Ruska při útocích na Ukrajinu.
15: Rusko už nevede masivní útoky na ukrajinské cíle v nočních hodinách. Místo toho vytrvale ostřeluje města, průmyslová a obchodní zařízení a kritickou infrastrukturu v průběhu celého dne. Například jenom v Kyjevě od páteční půlnoci oznámili sirény balistický nebo dronový útok 20krát. Dlouhodobé výstrahy před nebezpečím útoku ovlivňují nejen bezpečnost lidí, ale také chod úřadů a podniků, logistiky, dopravy a vzdělávacích institucí. Z dlouhodobého hlediska to ohrožuje ekonomickou aktivitu ve městech, hlavně v Kyjevě. Nové postupy pro konkrétní typy hrozeb chce mít ukrajinská vláda hotové tento týden. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
10: Poslední srpnové dopoledne bude v Česku deštivé, po zbytek týdne už má pršet, jen výjimečně vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Oproti minulému týdnu se mírně ochladí a denní teploty se budou pohybovat kolem 23 stupňů Celsia. Oteplit se má až ke konci týdne, v pátek teploty vystoupají až k 27 stupňům. Na dálnici D1 je silný provoz na příjezdu do Brna z Vyškova. Před omezením na kilometru 196 se pomaleji jede od sjezdu na Slavkov z kilometru 210 a celkově je to asi na 10 minut. Na dálnici D2 kolona na příjezdu do Brna z Bratislavy je před D1, má 4 km a zdržení do omezení je asi na 15 minut. Na dálnici D7 na výjezdu z Prahy do Chomutova kolona před letištěm je to asi na 10 minut. V Praze je silný provoz, ucpává se Liberecká do centra, na příjezdu do Holešoviček je zdržení z Letňan 15 až 20 minut. 15 minut se popojíždí i v Povltavské od Prosecké k Bulovce. Popojíždí kolona po Štěrboholské spojce od Hradecké dálnice k Průmyslové. Zdržení je 15 až 20 minut a čtvrt hodiny naberete i v Průmyslové od Českobrodské k jižní spojce. Silný provoz je na příjezdech k Barandovskému mostu směr Smíchov, na jižní spojce pomalu od sjezdu na Podolí ve Strakonické od Lahovic a v ulici k Barandovu do sídliště. Je to na zhruba 20 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme zpočátku převážně oblačno a zataženo, na většině území déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Kolem poledne se začne od západu vyjasňovat, většinou až na polojasno a přehánky už jen ojediněle a nejvyšší teploty od 22 do 28 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
5: Posloucháte Ranní plus
2: s Tomášem Pavlíčkem a Martinou Maškovou. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO sdělí dnes vládě přesnou výši schodku státního rozpočtu na příští rok. Je zřejmé, že schodek bude v roce 2027 vyšší než letos. Letos je to 310 miliard korun. Během dne bychom mohli znát detaily rozpočtu. Do konce září by se ale podle ministryně ještě jeho podoba i schodek mohli měnit, tak jak se bude projednávat. Naším hostem je teď Patrik Pařil, to je místopředseda rozpočtového výboru sněmovny za hnutí ANO. Přeju vám dobrý den.
16: Krásné ráno vám i posluchačům.
2: Vyšším zadlužením chcete, aspoň tak se vyjádřil vicepremiér Karel Havlíček, z vašeho hnutí rozpohybovat ekonomiku, přinést do rozpočtu vyšší příjmy. Je prohlubování schodku cesta ke zdravým veřejným financím, které jste měli v programu?
16: Prvním rokem určitě ano. Já bych připomněl, že je připraveno mnoho infrastrukturálních staveb, především dálnice, a je potřeba dostavit tu naši konečně silniční síť, která je potřeba pro všechny. A jak jsem řekl na začátku, ty investice přinesou rozpohybování té ekonomiky a přinesou ty vyšší příjmy.
2: Resort financí ve výhledu fiskálního plánu uvedl, že příští rok klesne přísun evropských prostředků, takže ten celkový objem peněz na investice se sníží. Takže rozumím tomu správně, že to navýšení investic bude čistě z národních zdrojů?
16: Ano, je to tak, protože vlastně dobíhá období evropských peněz, poslední volební období, finanční plán Evropské unie a další peníze v novém období právě přijdou až v roce 2028. Takže je potřeba zafinancovat víc investic z národních peněz, protože ty dotace příští rok už nebudou, už se dočerpávají poslední peníze.
2: I růst ekonomiky by měl zůstat na tom tempu 2,4 do roku 2029. Znovu, jak chcete splnit tu představu, že byste schodky za těchto okolností postupně snižovali?
16: My určitě přijdeme s nějakými zákony, které přinesou i nebo opraví se především výdaje. My jsme už v roce 2026, když jsme vlastně opravili rozpočet po minulé vládě, tak jsme na provozu ušetřili více než 10 miliard korun. Takže určitě ty výdaje budeme snižovat a dodržíme ten strukturální plán, který nám vlastně teďka schválila Evropská komise.
2: Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula v tomto pořadu v ranním plusu navržený deficit označil za naprosto neakceptovatelný, cituji tedy jeho vyjádření, podle něj je nutné sáhnout do daní. Vy se chcete bez téhle změny obejít?
16: Vím, že se připravuje nějaká daňová úprava, ale tyto informace ještě nejsou veřejné.
2: Ale podle vašich představ, kdybyste by měl možnost přispět svým pohledem, svým názorem, jako tedy místopředseda rozpočtového výboru, tak do kterých daní by bylo vhodné sáhnout?
16: Určitě se budeme bavit o spotřebních daních a za mě osobně bych se bavil i o daních nemovitostí.
2: Ministrině financí Alena Schillerová z vašeho hnutí ANO uvedla, že takzvané unikové doložky pro ten návrh rozpočtu na příští rok nepoužije. To znamená, že ten příští rok nepředpokládá vládní většina ty mimořádné výdaje na obranu ani na strategickou infrastrukturu, nebo nějakým způsobem to tam bude zahrnuto?
16: Přesně tak, jak říkáte, ty důložky byly, nebo ten zákon, když jsme museli přihlasovat prezidenta, tak byl proto, protože nebyl schválen ten nový strukturální plán v Evropské komisi, ten už teďka ale je před schválením, takže nebudou muset být ty důložky, ty výjimky použity a na tu obranu, tam včera paní ministryně řekla, že tu možná použije, ale to je takzvaná KOFO výjimka, to je evropská výjimka, kdy vlastně na 2% HDP se to nebude počítat do rozpočtu.
2: Nejspíš jste vy už četl už zprávu NKÚ ke státnímu závěrečnému účtu za loňský rok. On mimo jiné říká, že se nepodařilo odstranit slabiny, které ohrožují budoucí konkurenceschopnost země. Opět mě to vrací k té úvaze o prohlubování schodku rozpočtu. Je to za téhle situace na místě?
16: Já si myslím, že opravdu ano, jak jsem řekl na začátku, ty investice nás nakopnou a je potřeba opravdu dostavět tu dálniční síť, především ten státní fond dopravní infrastruktury v posledních letech opravdu masivně investuje a bylo by hloupé ty masivní investice dostavit, protože jsme ještě prostě tu síť nedostavili.
2: Otázka je, jestli budete moci naplnit všechny předvolební sliby vlády, protože tam bylo jak navyšování platů státních zaměstnanců, také více peněz do zdravotnictví, dotování energii přes poplatky za obnovitelné zdroje. Tohle všechno je za současného stavu státních financí reálné?
16: Určitě ano, já bych jenom připomněl, že vlastně všechny státy okolních v Evropě se zadlužují ještě více než my, takže opravdu někdy mě ta debata přijde až moc drasticky vyhrocená, protože opravdu ty naše finance jsou na tom dobře, taky potřeba teďka zainvestovat a nebát se toho, že si schodek trošku navýší, ale určitě to přinese lepší ekonomický růst.
2: Patrik Pařil, místopředseda rozpočtového výboru za hnutí ANO. Děkujeme za rozhovor.
16: Já vám děkuji, krásný den.
2: Ve vysílání Plusu je teď Jan Skopeček, to je místopředseda sněmovny a stínový ministr financí za opoziční Občanskou demokratickou stranu. Dobrý den i vám.
17: Dobré ráno vám i posluchačům.
2: Vy jste řekl, pokud vím, že cokoliv nad 310 miliardami korun, tedy nad letošním schváleným schodkem, nemá logiku. Ale v kterých kapitolách byste ušetřil? Na jakých výdajích?
17: Já myslím, že by měli šetřit všechny kapitoly, vyjma kapitol, které si určí vláda jako prioritu. My jsme si určili jako prioritu obranu. A tuším, že asi by nebylo dobré úplně škrtat ve školství, jakkoliv ten nárůst v kapitole školství v posledních letech byl enormní, ale všechny ostatní kapitoly podle mého názoru mají šetřit a mají se pokoušet o úspory. To je prostě, to by mělo být pravidlo, které se kterým každý ministr do vlády má nastoupit.
2: Asi nejspíš kromě té zmíněné obrany, ne? Protože abychom splnili ty závazky z Euroatlantické aliance.
17: Ano, říkal jsem, že třeba pro nás byla priorita i v současné geopolitické situaci bezpečnost. Konec konců my jsme navrhovali pro letošní rozpočet vyšší objem finančních prostředků, než který vláda Andreje Babiše ve finále schválila.
2: Jan Hrnčíř z SPD a rozpočtového výboru poukazuje na to, že v prvním roce vlády Petra Fialy z ODS byl schodek kolem 361 miliard. Není to oprávněná námitka, že ten deficit vláda z části zdědila?
17: Vláda se mohla vymlouvat na ten letošní rozpočet, na ten letošní schodek, jakkoliv si myslím, že těch 310 miliard nebylo nutných a že jsme se mohli dostat pod číslo 300 miliard, ale tento rozpočet, rozpočet na rok 2027 se stavuje od první vteřiny, ale hlavně od první do poslední koruny nová vláda, takže tam už žádné výmluvy na tu předešlou vládu neplatí a opravdu není žádný důvod ve chvíli, kdy ekonomika roste, inflace je nízká a stabilní, stejně jako nezaměstnanost, která je minimální, tak není jakýkoliv důvod navyšovat schodek rozpočtu oproti tomu schodku letošnímu, který, jak jsem říkal, byl schválen ve výši 310 miliard korun.
2: Vláda říká, že chce dát ekonomice prorůstový impuls. Není šance, že se to stane, když více dá právě na dopravu, na obchvaty, další kapitoly?
17: Prorůstový impuls vláda a české ekonomice ze strany fiskální politiky dávat nemusí. V příštím roce má ekonomika růst tempem 2,7% podle prognózy České národní banky, což je v posledních letech poměrně v České republice slušný růst, když se podíváme na nějaké průměrná čísla za poslední roky. A v takové chvíli, kdy je ekonomika na svém potenciálu, což také říká Česká národní banka a nezávislé analýzy, tak jakékoliv další fiskální impulzy, jakákoliv další expanzivní fiskální politika, respektive česky přeloženo další výdaje na dluh, budou znamenat, že už se ekonomika, respektive růst nezvýší, ale že ty peníze budou působit pouze na přehřátí ekonomiky, to znamená na růst inflace. Pokud by vláda chtěla dát růstový impuls české ekonomice v době, kdy je ekonomika na svém potenciálu a využívá všechny své zdroje, tak by musela dělat něco ze strukturou ekonomiky, deregulovat jí, snažit se snižovat byrokracii, dát prostor investicím zejména v soukromém sektoru, ne v tom veřejném. To by byla cesta, jakým způsobem zvýšit ten ekonomický růst, který se odhaduje na příštím roce na 2,7. Ale ve chvíli, kdy vláda říká, že v tuto chvíli chce dávat ekonomický impuls, to prostě nedává žádnou logiku. Ekonomika roste a v takové chvíli je samozřejmě potřeba veřejné finance konsolidovat, protože v takové době je to jednodušší, než ve chvíli, kdy přijde někdy recese.
2: Ex-ministr práce Marian Jurečka z KDU-ČSL uvedl, že bez zásadních změn na příjmové straně, především v oblasti daní, nelze zlepšit situaci rozpočtu. Takže není na čase teď sáhnout do daní.
17: Já jsem přesvědčen, že nikoli, když se podíváte na to, co způsobuje deficity, dlouhodobě deficity v české ekonomice a podíváte se na nějakou delší časovou řadu, co se týče příjmu státního rozpočtu a výdajů státního rozpočtu, tak vidíte, že nezvládnutý vývoj je na straně výdajů. Ty výdaje prostě každoročně rostou rychlejším tempem, než který si prostě dlouhodobě ekonomika může dovolit, ať už to porovnáváme s růstem příjmů nebo s růstem ekonomiky jako takové. Takže ten nezvládnutý vývoj, ta nezvládnutá křivka není na straně příjmů, ale je na straně výdajů. Navíc se obávám, že ve chvíli, kdybychom zvýšili jakékoliv daně, tak, že by to nevedlo současnou vládu k tomu, že by ty vybrané peníze navíc uspořila. Konec konců i ten zmíněný ekonomický růst ve výši 1,7% přinese vládě v příštím roce oproti tomu roku letošnímu desítky miliard korun navíc. Sám ten ekonomický růst přináší tím, že ekonomika vyrobí více, přináší vyšší daňové příjmy. A ušetří tato vláda, neušetří.
2: Ale záleží také i na tom, že budou tady nižší příjmy z evropského rozpočtu. To je také podstatné.
17: Ano, to je podstatné, protože když se vláda zaklíná investicemi, tak je potřeba říci, že kapitálové výdaje ve státním rozpočtu jsou financovány přibližně něco přes 40% prostředky z Evropské unie. A tím, jak se bude pozice České republiky změnit z čistého příjemce v čistého plátce, tak jak česká ekonomika bohatne v kontextu okolních zemí, respektive členských států Evropské unie, tak samozřejmě budou ubývat národně, budou ubývat evropské prostředky právě na ty kapitálové výdaje. O to víc já nechápu, proč vláda v době ekonomického růstu nepokračuje v konsolidaci veřejných financí, kterou započala Fialova vláda. Nejen proto, aby bylo na investice, mluvil, rozumím, ale ano. I proto, aby bylo třeba na zdravotnictví.
2: Jan Skopeček, místo předseda sněmovny, stínový minister financí za Občanskou demokratickou stranu. Děkuju vám.
17: Já vám také děkuju a přeju krásný den.
1: Necelých 6 minut po 8:45 posloucháte Ranní plus. Miliony Ukrajinců můžou před další zimou znovu čelit výpadkům elektřiny a tepla. Rusko totiž oznámilo, že chystá rozsáhlé útoky na ukrajinskou energetiku. Moskva tvrdí, že jde o odvetu za ukrajinské útoky na ruské rafinérie a sklady. Ve spojení jsme s naší zvláštní zpravodajkou v Kyjevě Kateřinou Havlíkovou. Dobré ráno.
18: Hezké ráno.
1: Rusko útočilo na ukrajinskou energetiku už minulou zimu. Jak časté jsou tyhle útoky teď?
18: Rusko sice oznámilo, že ten masivní útok na energetickou infrastrukturu, to znamená na kotelny, teplárny, elektrárny, rozvodny, plynové stanice a vodárny, teprve připravuje, ale pravda je taková, že Rusko už v tuto chvíli masivně taková místa ostřeluje. Ve středu například znovu zasáhlo tepelnou elektrárnu, která je hlavním distributorem tepla pro celý Cherson. Z toho důvodu starosta města vyzval obyvatele, aby se raději evakuovali do bezpečnějších částí Ukrajiny, protože ta bezpečnostní situace, ale i ta energetická ve městě je velmi složitá a pravděpodobně se nebude lepšit. Vlastně ta elektrárna nebo teplárna byla zasažená kabem, tedy naváděnou leteckou pumou. V sobotu zasáhlo prostřednictvím rakety Iskander Rusko, tedy energetické zařízení v Mykolajivské oblasti a odřízlo od elektřiny dočasně 300 000 obyvatel. Problémy s rozvody elektřiny má i Oděská oblast a to po ruských útocích z 21. na 22. srpna. Takže ty ruské útoky na energetickou infrastrukturu trvají už nyní. Stejně jako Rusko záměrně cílí na čerpací stanice ve městech i podél cest v okolí Charkova, Iziumu, Dnipra, aby narušilo dopravu i logistiku v oblasti.
1: No a daří se Ukrajině ty škody napravovat, aspoň částečně?
18: Snaží se, ale problém představuje jednak doba oprav, ale také dostatečné finance a také to, že často ta poškození přibývají, buď od přímých zásahů, nebo šrapnelů, nebo tlakových vln. Například starosta Kyjeva Vitalij Kličko před týdnem řekl, že Kyjev je na nadcházející topnou sezónu připravený na 90%, stále ale nemá třeba dostatečně rozbudovaný a zabezpečený náhradní systém pro zajištění dodávek tepla v případě zničení klíčových energetických zařízení. To se baví víme o 3milionovém městě.
1: No a jak Ukrajina chrání svou energetickou infrastrukturu?
18: Tak například už teď má Ukrajina nashromážděno v podzemních zásobnicích dostatek plynu, aby pokryla zimní spotřebu, a to i v případě, že by byla vyšší kvůli výpadkům jiných zdrojů. Dokonce se jí podařilo nashromáždit ten plyn o měsíc dřív, než byl původně stanovený termín. Nashromáždila ale také kogenerační jednotky za miliardy korun, objednávala je třeba také od českých výrobců, ale dostávala je třeba také ty vyřazené od evropských spojenců. Kromě toho Ukrajina nutně potřebuje a snaží se získat prostředky pro protivzdušnou obranu. Potřebuje hlavně střely PAK-3 do Patriotů, které jsou určené k sestřelování určitých typů balistických raket vysílaných Ruskem na energetická zařízení. V současnosti také Ukrajina testuje nové interceptory, tedy protistřely proti proudovým bezpilotním letounům a šáhidům, které Rusko znovu používá k útokům na energetickou infrastrukturu. Musí také vytvořit výrobní kapacitu pro vlastní protistřely a pro drony. Na mnoha místech ale Ukrajina také používá k zabezpečení těch infrastrukturních projektů konstrukční ochranné prvky. Používá více betonu, používá speciální sítě, odolné izolace, nad menšími zařízeními staví takové sarkofágy, které právě mají vytvářet takový jakýsi stan z kořápku, vlastně chránící to samotné zařízení, ale jsou to velmi drahé konstrukce, které potřebují velké investice. A konečně Ukrajina už také dostává zahraniční pomoc pro energetický sektor. Nyní dostává třeba od Finska, Finsko vysílá na Ukrajinu například turbíny, další záložní jednotky, kterými je možné nahradit ty při útocích poškozené. No a podařilo se také získat, jak už jsem říkala, několik těch kogeneračních operačních jednotek vyřazených z provozu z evropských států.
1: Vysvětluje z Kyjeva naše zpravodajka Kateřina Havlíková. Děkuji, Katko, hezký den.
18: Naslyšenou.
2: Máme 8 hodin 25 minut. Před námi je stručný přehled hlavních událostí. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO ráno sdělí na vládě vyšší schodku státního rozpočtu na příští rok. Podle odhadu ekonomů by se mohl schodek pohybovat kolem 350 miliard korun. Kvůli obnoveným vojenským úderům mezi Spojenými státy a Íránem rostou ceny ropy. Cena ropy Brent si připisuje zhruba 3%, vrátila se na $90 za barel. Íránské revoluční gardy zaútočily na americké základny v Jordánsku. A počet obětí ničivých povodní, které zasáhly severní Nepál, vzrostl na nejméně 903.
1: Před základními školami by se ráno už nemusely tvořit dlouhé kolony aut. Na bezpečnější cestu dětí do škol myslí projekt Školní ulice. Od nového školního roku se do něj zapojila další místa. S více informacemi je teď ve studiu Martin Fischer z domácí redakce. Hezké ráno.
19: Dobré ráno.
1: Tak jak tedy ten projekt funguje?
19: Jeho organizátoři cílí na to, aby děti chodili do školy častěji pěšky nebo třeba na kole. To nejen proto, aby měli víc pohybu, ale hlavně kvůli tomu, aby pro ně cesta do školy byla bezpečnější. Většinu dětí, převážně těch na prvním stupni, totiž do škol vozí rodiče autem. Před školami se tak vytvářejí dlouhé kolony, situace je často nepřehledná a mezi těmi všemi auty se doslova motají děti. Pro auta se díky projektu proto ta dotčená ulice přímo u školy před zvoněním dočasně uzavírá. Vysvětluje mluvčí projektu z organizace Pěšky městem Eliška Vidomus.
20: Je to opravdu jenom ta nejvíce frekventovaná doba mezi 7:30 a 8:00 ranní, kdy před českými školami bývá opravdu velký dopravní nápor. A cílem je vlastně to největší přetížení dopravy nějakým způsobem rozptýlit do okolí.
19: V ulicích tak ráno přibývá dopravní značení, které je doplněno mobilními zábranami, třeba dopravními kužely. Omezení se ale netýká těch, kteří v dané ulici bydlí a samozřejmě se nevztahuje ani na integrovaný záchranný systém.
1: Tak my jsme třeba jezdili do školy s dětmi na koloběžce, to je také jedna z možností, ale kolik měst už takové školní ulice zavedlo?
19: Ten projekt funguje už 3 roky, během kterých vzniklo 30 školních ulic. U všech 4 základních škol je má například město Žďár nad Sázavou. Podle jeho starosty Martina Mrkose z hnutí STAN se opatření vyplatilo a ubylo rizikových situacích před školou. Na bezpečnost a případné porušení ranního zákazu vjezdu před školy dohlížejí ve Žďáře pravidelně policisté, pokračuje Mrkos.
21: Vždycky, když ta ulice byla zavedena nově, tak řekněme ten měsíc fakt tam ta policie permanentně stála s cílem teda řidiče především jako edukovat. Dneska ty kontroly probíhají nadále, už mají spíše ten represivní charakter, takže pak už se to řeší samozřejmě tak, aby si to ten řidič pamatoval.
19: Omezení vjezdu podle něj ale řidiči dodržují. Kromě Žďáru se takzvané školní ulice osvědčily taky třeba v Praze, Brně, Mladé Boleslavi, Hradci Králové nebo Dobříši.
1: No, nový školní rok, jak víme, začíná už zítra. Zapojí se v něm některé další školy do projektu?
19: Podle mluvčí projektu Elišky Vidomus má ulic na řadě míst přibývat. Upravit prostory před základními školami plánují například v Ostravě nebo na několika místech v Praze. Třeba na Praze 8 před základní školou Hovořovická. Tam půjde konkrétně o uzavření úseku mezi ulicemi Mirovickou a Neratovickou, a to v čase mezi 7:30 a 8:00 ráno. Pouze ve dnech vyučování, říká radní Prahy 8 Martin Jedlička z TOP 09.
22: Řidiči budou informováni tím, že tam je dopravní značka zákaz vjezdu, tedy s tím časovým omezením, a bude tam vždy člověk z té základní školy, který bude jak si na to dohlížet.
19: Situaci u škol bude podle Jedličky monitorovat i městská policie. Vzniknout měla školní ulice i na Praze 3 před základní školou Perunova. Místostarosta Prahy 3 Ondřej Rut ze strany Zelených uvedl, že ale školní ulice připravit nestihla a zavede je nejdřív za rok.
1: Tolik Martin Fischer z domácí redakce. Díky, naslyšenou.
19: Díky, naslyšenou.
2: A o 8:30 se opět ujímá slova Martin Matějka. Jsou to další zprávy.
5: Český rozhlas Plus.
10: Počet obětí po bleskových povodních na tibetsko-nepálské hranici nepřestává stoupat. Podle nejnovějších informací nepálského úřadu pro zvládání katastrofy jich aktuálně 903. I přes pokračující záchranné práce se stále pohřešují tisíce lidí. Mezi nimi je taky více než 900 pracovníků nepálských vodních elektráren. Ti jsou pravděpodobně uvězněni v tunelech vodní elektrárny na řece Trišuli. Záchranářům se o víkendu podařilo do jednoho z tunelů potrubím začít dodávat vzduch. Pomocí výbušnin taky vytvořili prostor pro spuštění záchranářů. Íránská armáda podnikla dronový útok na americkou leteckou základnu ve Spojených arabských emirátech. Podle íránských médií jde o reakci na noční americký úder na íránský ostrov Larak v severní části Hormuzského průlivu. Íránské revoluční gardy v rámci odvety útočily taky na americké základny v Jordánsku. Současně informovali o požáru tankeru, který v Hormuzském průlivu narazil na dvě námořní miny. Podle íránských revolučních gard proplouval tanker průlivem nelegálně. Stejný osud podle nich čeká všechny lodě, které poruší jejich pravidla. O návrhu státního rozpočtu na příští rok bude dnes jednat vláda. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO už dřív řekla, že deficit bude vyšší než letos plánovaných 310 miliard korun, nepřekročí ale 400 miliard. A plánovaný schodek kritizuje opozice, obává se hlavně výrazného zadlužování země. Až kabinet návrh rozpočtu schválí, musí ho do konce září poslat sněmovně. Dětské domovy musí dětem s vadami chrupu hradit rovnátka v plné výši, vyplývá to ze stanoviska dětského ombudsmana Martina Beneše. Obrátila se na něj 17-letá dívka z Moravskoslezského kraje, po které domov chtěl polovinu ceny rovnátek, tedy 25 tisíc korun. Federace dětských domovů nový jednotný postup vítá. Súdán si dnes připomíná rok od tragického sesuvu půdy. Na západě země při něm zemřelo nejméně 1000 lidí. Ve zničené horské obci Tarasin tehdy podle súdánského osvobozeneckého hnutí přežil jediný člověk. Podle agentury AP šlo o jednu z nejtragičtějších přírodních katastrof v novodobé historii Súdánu. Sesuv půdy způsobily prudké lijáky v zemi, kvůli sezónním dešťům umírají ročně stovky lidí. Na dálnici D1 je silný provoz na příjezdu do Prahy z Brna. Pomaleji se jede od 20. kilometru až ke sjezdu na Opatov na druhý kilometr. Zdržení celkově asi 15 minut. Na dálnici D7 z Chomutova do Prahy kousek za Slaným. Hromadná nehoda, v dešti se srazilo 5 aut, vybočuje se za snížené viditelnosti. Na dálnici D2 kolona na příjezdu do Brna z Bratislavy. Kolona je před D1, má 4 kilometry a zdržení do omezení je asi na 15 minut. V Praze je teď silný provoz, navíc teď komplikuje i bouřka. Ucpává se třeba Liberecká do centra na příjezdu do Holešoviček. Zdržení z Letňan 20 až 25 minut, plná je i Povltavská k Bulovce a také Zenklova směr Palmovka. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme převážně oblačno i zataženo, kolem poledne se začne od západu vyjasňovat, většinou až na polojasno, a nejvyšší teploty od 22 do 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
5: Posloucháte Ranní plus.
1: A to v 8 hodin téměř 34 minut. Dnes vás tímto pořadem provázejí Martina Mašková a Tomáš Pavlíček. Vrchní soud v Praze už za pár desítek minut začne projednávat odvolání europoslankyně Jany Naďové z hnutí ANO v kauze Čapí hnízdo. Na začátku května jí městský soud v Praze uznal vinou a udělil 3letou podmínku a 500 000 pokutu. Soudní jednání bude znovu sledovat naše reportérka Františka Rohlíčková. Dobrý den.
3: Dobré ráno. Vrchní soud se vrátí ke zmíněnému rozsudku ze 4. května letošního roku. Trestní senát rozhodl tehdy o vině Jany Naďové za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie. Předseda senátu Jan Šot ale ve zdůvodnění řekl, že nemohl rozhodnout jinak.
4: Nadále jsme plně přesvědčeni po mnoha dnech hlavního líčení, po mnoha dnech dokazování, desítkách svědků, po tom, co jsme probírali spis velice podrobně. Nadále jsme přesvědčeni, že paní obžalovaná Naďová neměla být odsouzena, že o její vině jsou důvodné pochybnosti.
3: Šot dodal, že k tomu byly zavázání předchozím rozhodnutím právě Vrchního soudu v Praze a že podle něj jde rozsudek proti zásadě presumpce neviny.
1: Na to ukazují, se bude Vrchní soud v Praze znovu zabývat kvůli odvolání Jany Naďové a ta, jak víme, tak s nepravomocným trestem nesouhlasila, je to tak?
3: Je to přesně tak. Sama Naďová si sice rozsudek v květnu nevyslechla osobně, odešla před jeho vynesením. Její advokát Josef Bartončík ale po skončení řekl, že s vinou nesouhlasí a proti rozhodnutí je připravený postupovat i dalšími prostředky.
7: Potom mám k dispozici další opravný prostředek dovolání k nejvyššímu soudu a až vyčerpám i ten, tak je v pořadí další opravný prostředek mimořádný, již netrestní ústavní stížnost.
3: Soudní jednání v kauze proto podle něj může trvat ještě několik let. Tady na pražském vrchním soudu odvolání budou projednávat pravděpodobně ještě zítra.
1: Já bych ještě připomněl, že obžalobě čelilo původně 11 lidí, teď už kromě Naďové pouze premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Jak bude soud postupovat v jeho případě?
3: Kvůli poslanecké imunitě Babiše je jeho stíhání pozastavené, o tom rozhodl Městský soud v Praze letos v březnu. Imunitu Babiš získal totiž znovu po loňských volbách do poslanecké sněmovny. Jestli se i rozhodnutí v jeho případě dá odvodit od rozhodnutí o Janě Naďové, ale nejde úplně předvídat, to ostatně řekl v květnu i advokát Naďové Josef Bartončík. Sám Babiš květnové rozhodnutí Městského soudu v Praze označil

0: veřejného mínění Jana Hercmana. Dobrý den.
1: Dobré dopoledne přeji.
0: Jaké interpretace se s tou kauzou Čapí hnízdo nejčastěji pojí?
1: V zásadě jenom dvě. Jedna říká, že Andrej Babiš a možná několik lidí kolem něj jsou podvodníci a měli by být potrestáni. Druhá říká vlastně to, co tvrdí i Andrej Babiš, to jest, že nějakým způsobem objednaná kauza má poškodit jeho politickou kariéru. A vlastně tyhle dvě interpretace hodně rozdělují českou společnost.
0: No a ten přibližný poměr jednoho nebo druhého vysvětlení je jaký? Tak půl na půl?
1: Je to 50-50 téměř. Na jedné straně je zhruba 40% lidí, kteří, jestli to tak mohu říct, fandí Andreji Babišovi a s ním v závěsu i paní Naďové, a přibližně 40% lidí naopak má pocit, že to je všechno špatně a Andrej Babiš by měl být potrestán. A tak přibližně pětina populace k tomu nemá názor nebo se o to vůbec nezajímá.
0: No, my tady ale máme platné, i když, jak jsme slyšeli, nepravomocné rozhodnutí soudu o vině, které potvrzuje tu verzi o dotačním podvodu. A možnosti tenhle verdikt zvrátit jsou podle odborníků relativně nízké. Čili jak si vyložit, že u veřejnosti pořád přetrvává i ten druhý pohled?
1: Já si myslím, že to vysvětlení je spojeno s tím, co řekl pan soudce Schott, který, mám-li to parafrázovat, řekl co si v tom smyslu, že paní Naďovou odsoudil, protože musel, a ne protože by byl přesvědčen, že je vina. A to vlastně podporuje tu část populace, která fandí Andreji Babišovi, v názoru, že celá ta kauza je nějakým způsobem zmanipulovaná nebo zneužitá.
0: No, my máme k dispozici analýzu vrchního státního zastupitelství, které zkoumalo třeba, co ten případ tak protáhlo, a podle ní to byla sice některá pochybení dozorujícího státního zástupce Jaroslava Šarocha, ale ten případ protahovali podle analýzy také firmy z holdingu Agrofert a opakované vydávání Babiše a Naďové, pandemie COVID-19 a tak dále. Myslíte si, že přece jenom na tu nedůvěru vůči tomuto případu, tak že mělo vliv i to, že se ten soud vlastně tak dlouho táhl, i když, jak jsme řekli, tak to mělo nějaké důvody i na straně obžalovaných?
1: Určitě to je jeden z faktorů, které ovlivňují postoje veřejnosti k celé té kauze. To, že se nějaký případ dlouho táhne, to do jisté míry nahrává těm obžalovaným, protože veřejnost je o něco více lituje. Lituje, že jsou v tak těžké situaci dlouhou dobu, ale asi to není ten zásadní problém nebo ta zásadní linie, která štěpí názory na to, zda Andrej Babiš a případní další, původně jich bylo 11, jak u vás v rádiu před chvilkou zaznělo, tak jestli jsou v uvozovkách ti špatní, anebo v uvozovkách ty oběti.
0: No a vnímá veřejnost jinak kauzu Čapí hnízdo, která se skutečně objektivně táhne už dlouhou řadu let, a třeba aktuální diskusi o údajném střetu zájmu Andreje Babiše, který, jak víme, zkoumají evropské orgány?
1: Já bych řekl, že to spolu velice úzce souvisí. Nemluvím o těch kauzách, ale o vnímání celé té záležitosti, protože veřejné mínění se vyvinulo tak, že jsou tady ty přibližně dvě pětiny populace, které jsou na straně Andreje Babiše a pak jsou na jeho straně téměř ve všech případech, tedy i tady v těch dvou záležitostech. Jsou tady asi dvě pětiny populace, které jsou proti Andreji Babišovi a pak jsou proti němu zase v obou těch kauzách. Ale momentálně, jak se vyčnívá ta kauza Čapího hnízda, až trošku odezní to, co se teď děje, a po dnešku to bude samozřejmě velice podstatná

0: informace, tak až to trochu odezní, tak pravděpodobně zase vystoupí více do popředí z pozice veřejného mínění záležitost střetu zájmu Andreje Babiše.
1: Tak to byl analytik Jan Hertzmann. Děkuji vám za vaše odpovědi i za čas. Mějte se hezky.
0: Děkuji za pozvání, naslyšenou.
2: A na ní plus posloucháte v 8 hodin 42 minut. Po prázdninách se vracíme k autorskému výběru z domácích médií. David Macháček, to je vedoucí redakce zpravodajství Českého rozhlasu Hradec Králové, který byl dnešním autorem přehledu tisku, do něj vybral mimo jiné článek, který otiskla Revue Prostor s názvem Vody ztracené a vrácené.
3: Není to vůbec poetika, je to docela vážné varování. Vybral jsem ho, protože je to taková symbolická tečka za koncem léta. Je to delší čtení, které napsala Ivana Bufková, ekoložka jak teoretická, tak praktická, protože se věnuje ekologii například i tím, že pomáhá budovat mokřady v české krajině. A ten její článek je docela přesným shrnutím toho, na co se máme dále v naší krajině připravit, aby jsme úplně nepřišli o vodu. A je tam několik zajímavých připomínacích čísel i jevů. Například, že vody je na Zemi pořád stejně v tom věčném koloběhu, ale výrazně se mění její distribuce a platí to i pro naši krajinu. Ona tam připomíná, že třeba nad územím Česka prší v souhrnu nebo padá z nebe voda stále stejně, ale mění se ty způsoby. Ubývá sněhových srážek, které pomáhají jemně doplňovat zásoby podzemní vody tím, že sníh odtává postupně. A i ty klasické deště mají jinou podobu. Mnohem více zažíváme suší období a potom výrazně prudší deště. Takže vody spadne pořád stejně, ale krajina si s tím neumí poradit. Autorka tam připomíná právě význam mokřadu a upozorňuje na jedno nebezpečí, že u nás pořád převládá tendence budovat nádrže a vodní tělesa nebo zdroje s dobře viditelným objemem zadržované vody. To jsou takové ty klasické velké přehrady, ale to je pouze krátkodobé zadržení vody a připomíná, že bychom se měli stále více a více soustředit na to dlouhodobé zadržování vody a proměňovat krajinu, aby si ji uměla podržet jinak než těch velkých nádržích.
2: Týdeník Respekt se vydal po stopách lídrů Alternativy pro Německo. Co tě zaujalo na této velké reportáži?
3: Tak je to druhý varovný článek a druhé dlouhé čtení, přece jenom ještě pořád poslední prázdninový den, tak se to dá zvládnout. Reportér Respektu opravdu sledoval, jak vypadá předvolební kampaň AFD, Alternativy pro Německo, a upozorňuje na to, jak se proměňuje vnější prezentace této strany, která se asi bez pochyby ujme v Německu moci, a upozorňuje na to, jak se tady ta strana poučila ze své vlastní minulosti a třeba v rétorice už se mnohem víc vyhýbá otevřeným odkazům na nacismus, navenek se prezentuje civilními, energickými a usměvavými tvářemi, které navozují pocit normálnosti, takže všechno vypadá najednou mnohem jakoby přirozeněji, vlídněji, ale zároveň kroky, se kterými se AFD netají, jsou velmi razantní a ta strana otevřeně říká, jak chce například stěžovat život migrantům a přistěhovalcům. A je to takové upozornění pro nás. Přesto Německo vidíme do budoucnosti, co se může dít v politice a můžeme se třeba stihnout včas poučit. Proto to doporučuji k přečtení.
2: Davide, máme už opravdu jenom chviličku na třetí článek, ale také zajímavý. Školy by se měly dělat jinak, říká architekt Ondřej Pihert na webu earch.cz.
3: Není potřeba vůbec myslet na to, že on je architekt a jak vypadá fyzicky škola. On tam upozorňuje na to, že když se projektuje dobrá škola, takže to ta příprava může trvat několik let, třeba i 10 let, což znamená 2,5 volebního období v komunální politice a na to bychom mohli myslet, až budeme v říjnu znova volit. Dobrá škola nevznikne teď hned a rychle, musí být dobře promyšlená a nějaký čas to zabere.
2: Z domácích médií dnes vybíral David Macháček, vedoucí redakce zpravodajství Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: A teď stručně čerstvá informace z domova i ze světa. Česká ekonomika podle stanoviska Nejvyššího kontrolního úřadu loni rostla rychleji, než byl průměr zemí Evropské unie. Zároveň se ale výrazně prohloubilo zadlužení státu. Nepodařilo se odstranit slabiny, které ohrožují budoucí konkurenceschopnost země, uvedl NKÚ. Počet obětí ničivé povodně, která ve středu zasáhla severní Nepal, vzrostl nejméně na 903, uvedl podle Reuters nepalský úřad pro zvládání katastrof. A ceny ropy rostou kvůli obnoveným vojenským úderům mezi Spojenými státy a Íránem. Brent si připisuje zhruba 3%, vrátil se nad $90 za barel.
2: A na Nipus posloucháte 8 hodin téměř 8 a 40 minut. Co se děje v hlavě dítěte, když zjistí, že pohybem ruky dokáže změnit svět kolem sebe? Čeští vědci potvrdili, že podstatné je překvapení a zvídavost. A k tomu výzkumu využili i humanoidní roboty, kterým naprogramovali v uvozovkách dětský mozek. Výsledky výzkumu publikoval prestižní vědecký časopis Science Robotics. Vysílání Českého rozhlasu Plus postup vědců osvětlí Matěj Hofman, který je vedoucím laboratoře humanoidní robotiky na katedře kybernetiky Fakulty elektrotechnické ČVUT. Dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Jak jste ty roboty nastavili, aby věrohodně simulovali chování novorozenců?
4: No tak náš humanoidní robot iCup má velikost asi 4letého dítěte a běžně je u nás v laboratoři ve vzpřímené poloze, ale náš výzkum vývoje dětí se zaměřuje hlavně na první měsíce po narození, kdy je dítě přirozeně v poloze na zádech. Takže opora vůči podložce, orientace vzhledem ke gravitaci, pohled ze spodu, to všechno je charakteristické pro toto období. A chceme-li vývoj zkoumat pomocí robota, musíme ho tedy dát do postýlky. A to jsme právě udělali.
2: Co přesně ten experiment ukázal, nebo co nejpodstatnějšího ten experiment ukázal z vašeho pohledu?
4: Tak ten původní experiment s dětmi proslavila americká psycholožka Caroline Rovi-Collierová, kde dítě leží v postýlce a jedna jeho končetina je propojena se zavěšenou hračkou. A postupně zjišťuje, že jejím pohybem dokáže, vlastně svým pohybem některou z těch končetin dokáže hračku rozhýbat. Takže učí se tak jeden ze základních vztahů mezi vlastní akcí a jejím následkem. A novorozenci a několik měsíců staré děti většinou ten vztah objeví, ale nespecificky. To znamená, hýbou všemi končetinami, rukama i nohama, i když s hračkou je spojená jen jedna. A až okolo půl roku děti více hýbou tou jednou končetinou, která skutečně na hračku má vliv. A tím experimentem v různých obměnách od 60. let prošly stovky dětí, ale mechanismus se objasnit nepodařilo. A tam právě tam směřuje ten náš experiment s humanoidním robotem, který také leží v postýlce, má nad sebou hračku a jedna z jeho nohou je propojena pružným lankem s tou hračkou. A náš model vlastně v tom umělém mozku toho robota pracuje se základními kognitivními mechanismy, právě jako je predikce, překvapení, zvídavost. To znamená, robot očekává určitý následek svého pohybu, ten se učí předvídat. A když se stane něco neočekávaného, je to pro něj zajímavé. Zkusí to udělat znovu a právě tím se postupně učí vztah mezi tím svým tělem a co může způsobit v okolním světě. A výhodou toho, že to máme v robotu, je vlastně to, že to máme kompletně pod kontrolou, můžeme jednotlivé mechanismy v tom jeho mozku zapínat, vypínat, sledovat, co se změní a izolujeme, co přesně za daným chováním stojí. A to samozřejmě s lidským mozkem udělat nemůžeme, takže v tom je výhoda tohohle způsobu modelování.
2: Když pro dítě nějaká věc není nová, tak směřuje pozornost jinam. Tohle jsou závěry expertů z Psychologického ústavu Akademie věd, kteří studují novorozence. Tohle jste také mohli potvrdit na humanoidních robotech?
4: Ano, tak ty právě tyhle ty mechanismy jako zvědavost a snaha předpovídat, co se stane, jsou nějakými obecnými motory lidského vývoje a učení. A kolegové z Psychologického ústavu se zaměřují hlavně na jazykový vývoj. A naše úloha, ta propojuje pohyby a vnímání jejich následků. A abychom tohle mohli věrně modelovat, tak my potom potřebujeme opravdu toho fyzického robota s odpovídajícím tělem a smysly. To znamená, ten kognitivní mechanismus může být podobný, ale ten kontext, ten senzoricko-motorický, který je důležitý, tak ten my tady máme jiný.
2: K čemu budete směřovat dál?
4: Tak tohle je zase jako jenom jeden dílek do té skládačky, na které můj tým pracuje. Tady vlastně šlo o nějaké propojení, řekněme, té motoriky a toho, co ten robot vidí. V mé laboratoři se hodně zabýváme například i chmatem. Vlastně náš humanoidní robot má i citlivou kůži na celém těle. V tomto raném vývoji je právě chmat vlastně ještě důležitější. Takže naše další experimenty se právě potom propojují s tím chmatem a s tím, co robot může vlastně dotykem, třeba že se naučí sáhnout si pro věc, tak jako se to děti učí třeba ve 3 měsících života.
2: Matěj Hofman, vedoucí laboratoře humanoidní robotiky na Českém vysokém učení technickém. Děkuji za rozhovor.
4: Děkuji, nashledanou.
1: No, my plynule navážeme robotika, o které teď byla řeč, ale třeba také programování her, scout, sportovní kroužky, keramika, to jsou některé ze zájmových kroužků, o které bývá největší zájem mezi dětmi. Za volnočasové aktivity ale můžou jejich rodiče letos zaplatit o několik stovek korun za pololetí víc. Záleží na lokalitě, typu organizace anebo náročnosti kroužku.
5: A syn hraje florbal a k tomu chodí na kurz horolezectví. Dcera v 8. třídě chodí na basket, bude chodit ještě na kurz na přípravu na přijímačky. Za obě děti dohromady to vyjde zhruba na nějakých 20 tisíc korun na to pololetí.
6: Popisuje Petra z Brandýsa nad Labem. Za zájmové kroužky pro děti letos rodiče zaplatí až o 300 korun za pololetí víc než loni. Uvádí to Česká rada dětí a mládeže, která má data od zhruba stovky poskytovatelů volnočasových aktivit napříč Českem. Asi o 10% víc než loni zaplatí rodiče, kteří přihlásili své děti do Domu dětí a mládeže v Praze. Kroužek tam na pololetí vyjde v průměru asi na 2000 korun, popisuje za Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy Daniel Rojek.
7: A zdražovali jsme, protože rostou celkově náklady na provoz a na materiál, takže ta změna se více projeví právě u těch kroužků, kde je dražší ten materiál, například keramika, kde je potřeba hlína, glazury, provoz keramických pecí a tak dál. A nebo potom kroužky, jako jsou mladý kuchař nebo mladý cukrář, kde děti pracují se surovinami.
6: Kromě takovýchto tradičních kroužků mají děti v poslední době velký zájem taky o moderní technické kroužky, jako je robotika, program, vývoj počítačových her, drony, 3D tisk nebo DJing. Klasikou mezi zájmovými aktivitami je scout, kam hlásí rodiče své děti i roky dopředu, potvrzuje mluvčí scoutu Barbora Trojak.
8: Někteří rodiče k nám hlásí děti už po narození, ale to spíš není nutné. Ve větších městech je lepší ozvat se 2-3 roky předem. A zároveň je dobré to nevzdávat. Když se to nepovede v mladším školním věku, tak mnohem víc kapacit máme ve věku od 11 let dál, tedy pro starší děti.
6: Rodiče, kteří si kroužky nemůžou z finančních důvodů dovolit, můžou využít projekt České rady dětí a mládeže nazvaný Darujeme kroužky dětem, popisuje ředitel kanceláře této organizace Ondřej Šejtka.
9: Přispíváme rodinám, které jsou ve finanční tísni a rodiče pobírají příspěvky v rámci superdávky, ty příspěvky na dítě, kde může rodič žádat až o 1500 korun na volnočasové aktivity, ať už jde o sport, právě nějaké umělecké vzdělávání nebo třeba o skauta a podobné aktivity.
6: Projekt Darujeme kroužky dětem je určený pro rodiče dětí od 3 do 18 let a je potřeba podat žádost, a to už brzy, doplňuje Šejtka.
9: Nová výzva startuje ve středu 16. září a on vlastně při té žádosti nám naskenuje nebo vyfotí a vloží potvrzení o tom, že pobírá tu danou dávku. A my mu na základě tohoto ověření přidělíme takové 3 vouchery po 500 korunách, takže celkem 1500 korun, a rodič v našem systému potom zvolí, kterému organizátorovi my ty peníze máme poslat.
6: Rodiče ve finanční nouzi můžou využít třeba taky programy zdravotních pojišťoven, příspěvky měst nebo různých nadací a variantou můžou být taky některé benefity programy jejich zaměstnavatelů. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
2: A posloucháte Plus 4 minuty před 9. hodinou. Pokud se vydáte někdy třeba budoucnu na cestu do hlavního města amerického státu Tennessee, Nashville, možná přistanete na mezinárodním letišti Dolly Parton. Guvernér Bill Lee totiž oznámil, že letiště chce nechat přejmenovat na počest nedávno zemřelé zpěvačky, která z Tennessee pocházela. Víc si řeknu s Jiřím Cháberou ze zahraniční redakce. Ještě jednou vítej.
10: Dobré ráno. Guvernér Tennessee Bill Lee, on vlastně řekl, že zpěvaččin život je s Tennessee navždy spojený. Mimochodem, fanoušci vlastně letiště v Nashville chtěli chtěli pojmenovat na její počest už dřív v lednu 2025, kvůli tomu založili petici. Ta Dolly Parton, ta petice v minulém týdnu poté, co právě zpěvačka zemřela, dostala vlastně takový nový impuls a tedy k dnešnímu dni má asi 170 tisíc podpisů.
2: A v té souvislosti jsem se chtěla zeptat, kdy se tím bude správa letiště zabývat.
10: Mělo by to být asi za dva týdny, 17. září. Kromě samotného přejmenování by ale vedení mělo řešit jeden zásadní krok. List New York Times napsal, že stávající předpisy správy mezinárodního letiště v Nashvillu zakazují pojmenovávat objekty po osobě, která není mrtvá alespoň dva roky. Pokud by se ale tedy letiště přejmenovalo, tak by vlastně nebylo prvním ve Spojených státech pojmenované po osobnosti z hudebního průmyslu. Třeba v New Orleans ve státě Louisiana tak nese mezinárodní letiště jméno jazzového hudebníka Louise Armstronga. Podle agentury AP by se ale Dolly Parton stala vlastně vůbec první ženou. Jejíž jméno ponese jedno z těch tedy 50 nejrušnějších letišť v Americe.
2: Není na škodu, i přesto, že jsme slyšeli už některé nekrology, ještě připomenout Dolly Parton posluchačům, co by legendu country.
10: Zpěvačka, písničkářka a filantropka se do paměti nejen hudebních fanoušků zapsala jako královna country. Natočila 50 studiových alb, prodala přes 100 milionů desek a je taky vlastně jednou z nejúspěšnějších umělkyn všech dob. K nejznámějším písním patří Jolene nebo 9 to 5. Stojí ale taky třeba za skladbou I Will Always Love You. Tu ale vlastně proslavila jiná zpěvačka, Whitney Houston. Parton ale kolegiálně uznala, že v podání Whitney Houston zní I Will Always Love You o něco lépe.
2: Dolly Parton ale nebyla jen zpěvačkou, byla známá i kvůli charitě.
10: Přesně tak, celý svůj život Dolly Parton sponzorovala taky třeba boj proti HIV nebo veřejné knihovny, rozdala miliony knížek pro děti, kterým se co nejvíce snažila zpřístupnit vzdělání. A velké téma z gramotnosti udělala taky třeba její nadace Dollywood Foundation, která vlastně doteď poskytuje dětem ze znevýhodněných studijní stipendia. Podporu vzdělání ukázala taky tím, že na začátku 90. let řekla, že každému dítěti od 12 do 14. v okrese Sevier v Tennessee, kde vlastně sama vyrůstala, dá $500, pokud dokončí střední školu. Míra předčasného ukončení studia se potom podle tedy nadace Dollywood změnila z 35% jenom na 6%. Charitativně Dolly Parton taky podporovala medicínský výzkum nebo se snažila zachránit zvířata a navracet je do volné přírody. Povedlo se jí například vytvořit útočiště pro orly bělohlavé, které vlastně i díky ní a tedy její nadaci už nejsou od roku 2007 na seznamu ohrožených druhů. Dolly Parton, ale jak už jsem říkal, zemřela tedy minulý týden po vlastně krátkém boji s rakovinou ve věku 80 let.
2: Tolik Jiří Chábera ze zahraniční redakce. Děkujeme.
10: Naslyšenou.
11: Radioservis představuje
12: audioknihu Pavlíny Křivánkové Příbuzní.
13: Víš, proč tě nikdo nebere vážně? Proč do té vaší super rodinky nezapadáš?
12: Mia chce vědět, odkud pochází. Olina by raději zapomněla, odkud odešla.
13: Pozoruju žíly na svém zápěstí a dojde mi, že mám vadnou krev, že z celé poloviny jsem z růda.
12: Anna Kameníková a Anita Krauzová v příběhu ohledání kořenů. Příbuzní. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
1: A jenom vás pozveme na pořad Osobnost Plus. Dnes bude hostem po půl jedenácté Hynek Moníček, diplomat. Po 7 měsících opouští post poradce Andreje Babiše pro národní bezpečnost a míří do New Yorku, aby se stal českým velvyslancem při OSN.
2: 9 hodin od mikrofonu Ranního Plusu zdraví Martina Mašková.
1: A Tomáš Pavlíček.
14: Český rozhlas Plus.
1: Tady jsou titulky závěrečné půl hodiny. Počet potvrzených obětí nedávné ničivé povodně v Nepálu roste. Jak se s jejími následky lidé a úřady vyrovnávají?
2: Proč ke konci prázdnin roste počet rozvodů?
1: A jak může čtenář poznat, že literární dílo vzniklo s pomocí AI?
2: Zprávy dnes má na starosti Martin Matějka.
15: Počet obětí po bleskových povodních na tibetsko-nepálské hranici nepřestává stoupat. Podle nejnovějších informací Nepálského úřadu pro zvládání katastrof jich aktuálně 903. I přes pokračující záchranné práce se stále pohřešují tisíce lidí. Mezi nimi je taky více než 900 pracovníků nepálských vodních elektráren. Ti jsou pravděpodobně uvězněni v tunelech vodní elektrárny na řece Trišuli. Záchranářům se o víkendu podařilo do jednoho z tunelů pod trubím začít dodávat vzduch. Pomocí výbušnin taky vytvořili otevřeli prostor pro spuštění záchranářů. Spojené státy a Irán na sebe v noci znovu útočili. Po týdnech klidu Washington nejdřív zasáhl ostrov v Hormuzském průlivu. Podle iránských revolučních gard při úderu zemřelo několik vojáků a civilistů. Teherán pak v odvetě mířil na americké vojenské základny ve Spojených arabských emirátech a Jordánsku.
14: Americká armáda zasáhla podle zpravodajského serveru Axios dvě iránská zařízení pro odpalování raket na ostrově Larak. Ten leží v severní části Hormuzského průlivu, ve kterém se iránské revoluční gardy údajně chystaly klást námořní miny. Iránské gardy tvrdí, že nad úžinou sestřelili americký dron. Tehrán v odvětě cílil na leteckou základnu nedaleko Dubaje ve Spojených arabských emirátech a na dvě vojenské základny na severu a východě Jordánska. Zdejší armáda přes noc sestřelila 8 iránských raket. Z Jordánska Jana Karasová, Český rozhlas.
15: Česká ekonomika minulý rok rostla rychleji, než byl průměr zemí v Evropské unii. Hrubý domácí produkt se zvýšil o 2,6%, průměr Evropské unie byl asi o procento nižší. Vyplývá to ze stanoviska Nejvyššího kontrolního úřadu ke státnímu závěrečnému účtu za loňský rok. Podle něj se ale loni zároveň výrazně prohloubil státní dluh. Nepodařilo se taky odstranit slabiny, které ohrožují konkurenceschopnost země. A podle prezidenta NKÚ Miroslava Kaly jde třeba o nízkou produktivitu práce.
16: Česká ekonomika loni rostla spíše díky vyšší spotřebě domácností a počtu odpracovaných hodin, než vlivem vyšší produktivity práce. To není model, na kterém je možné dlouhodobě stavět, zvlášť při tempu stárnutí populace.
15: Hospodaření státu v loňském roce plánovala a schvalovala minulá vláda Petra Fialy z ODS.
12: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
15: Po ruském útoku v Záporoží na jihovýchodě Ukrajiny jsou nejméně dva zranění, informoval o tom náčelník oblastní správy Ivan Fedorov, podle kterého tam dron zasáhl výškovou budovu. Naopak ruské úřady hlásí 2 mrtvé a 16 zraněných po ukrajinském ostřelování Bělgorodu na západě země. Rakety tam zasáhly níže neupřesněný komerční objekt a v 7 skladech vypukly požáry. Ukrajina, která se více než 4,5 roku brání ruské agresi, pravidelně míří na vojenské a průmyslové cíle v Rusku. Dětské domovy musí platit dětem s vadami chrupu rovnátka. Vyplývá to ze stanoviska dětského ombudsmana, na kterého se letos obrátila 17-letá středoškolačka z Moravskoslezského kraje. Její jméno kvůli ochraně soukromí nezveřejňujeme. Dívka rovnátka potřebovala kvůli ortodontické vadě. Dětský domov po ní chtěl zaplatit polovinu z celkem 50 tisíc korun. Takový postup dětský ombudsman Martin Beneš odmítá. Dívka je za rozhodnutí ráda i kvůli ostatním dětem.
17: Jsem otevřela něco, co bylo tak dlouhodobě zavřené, protože tam byly děti přede mnou, které rovnátka taky měly a platili si to právě z toho sirotčího důchodu anebo takhle. Měla jsem z toho obavy, akorát, že potom mi vlastně došlo, že právě to je ten moment, kdyby jsem tohle mohla u nás v dětském domově zastavit.
15: Dívka už rovnátka má dětský domov, který kvůli ochraně soukromí dívky taky nezveřejňujeme, situaci odmítl blíž komentovat. Jeho vedení vzkázalo, že věc vyřešilo ve prospěch dítěte. Federace dětských domovů podle předsedkyně Jany Koubové nový jednotný postup vítá. A v minulosti se objevily sbírky na rovnátka pro děti v dětských domovech, třeba i na dárcovských webech. Podrobnosti najdete na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. V Česku přibývá takzvaných školních ulic. Do projektu organizace Pěšky městem se zapojuje čím dál víc měst. Jejich radnice tak omezují ranní provoz bezprostředně u škol. Zákaz vjezdu mají auta při ranní špičce, například u všech 4 základních škol ve Žďáře nad Sázavou. Od nového školního roku je zavádí taky třeba radnice Prahy 8 u základní školy Hovořovická. Cílem projektu je zajistit větší bezpečnost dětí. Pokračuje mluvčí organizace Pěšky městem Eliška Vidomus.
18: Jedná se o opatření, které je dočasné, to znamená, že je to opravdu jenom ta nejvíce frekventovaná doba mezi 7:30 a 8:00 hodinou ranní, kdy před českými školami bývá opravdu velký dopravní nápor. A cílem je vlastně to největší přetížení dopravní nějakým způsobem rozptýlit do okolí.
15: Omezení se týká jen dnů vyučování, nevztahuje se na ty, kteří v daných ulicích bydlí, nebo na integrovaný záchranný systém. A ostravský dopravní podnik musí získat klíčové povolení pro novou tramvajovou trať do března. Jinak hrozí, že nedostane 2miliardovou dotaci. Dnes ministerstvo dopravy uzavírá předběžné žádosti. Ostravskému dopravnímu podniku přitom olomoučtí úředníci nařídili, aby vypracovali novou dokumentaci k posouzení vlivu stavby na životní prostředí.
19: Příprava pokračuje tak, abychom splnili podmínky pro získání dotace.
20: Říká mluvčí dopravce Tereza Šnoblová. Olomoucký krajský úřad přitom chce podle mluvčí Evy Knajblové doplnit řadu studií.
21: Pokud krajský úřad obdrží k dokumentaci odůvodněné nesouhlasné vyjádření veřejnosti, nařídí i nové veřejné projednání.
20: Ministerstvo dopravy teď připravenost projektu hodnotit nechce. Do března musí dopravní podnik stihnout taky žádost o stavební povolení. Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
15: Na dálnici D1 je silný provoz na příjezdu do Prahy z Brna. Pomalej se jede od 20. kilometru až ke sjezdu na Opatov. Na druhý kilometr zdržení celkově asi 15 minut. Na D1 je kolona i na příjezdu do Brna z Vyškova. Je od prvního sjezdu na Brno z kilometru 203 až do omezení na 196. Celkové zdržení asi 10 minut. Na dálnici D7 z Chomutova do Prahy kousek za Slaným. Hromadná nehoda, v dešti se srazilo 5 aut, vybočuje se tam zatím bez kolon. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně u Loděnice na 10. kilometru je hlášená nehoda a kolona z 9. kilometru je asi na 10 minut. V Praze je silný provoz, navíc teď komplikuje i bouřka. Ucpává se třeba Liberecká do centra, popojíždí kolona po Štěrbohlovské spojce od Hradecké dálnice k Průmyslové. Je to zdržení asi na 30 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme převážně oblačno až zataženo, kolem poledne se ale začne od západu vyjasňovat, většinou až na polojasno. Nejvyšší pondělní teploty 22 až 26 stupňů, na jihovýchodě naměří až 28 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
22: Posloucháte Ranní plus.
2: 8 minut po 9 hodině. Provázejí vás jim než Tomáš Pavlíček a Martina Mašková. Ničivé povodně v Nepálu a Tibetu nepřežilo už více než 900 lidí. Pohřešovaných jsou další tisíce. A nejhorší je situace podél řeky Trišulí. Její přívalová vlna smetla tisíce domů, mosty a několik vodních elektráren. Do těch nejvíc zasažených míst v Nepálu se dostal i náš asijský zpravodaj David Jakš. Zeptala jsem se ho, jak to v těchto místech v údolí řeky Trišulí vypadá.
23: No tak já jsem se konečně dostal do té nejzasaženější oblasti, do města Kalikasan, tady v severním Nepálu. Ta včerejší cesta trvala 100 kilometrů 14 hodin. Nakonec jsme tedy dorazili i s těmi záchrannými týmy a s nadací Člověk v tísni. Ta řeka Trišulí má mít teď od sebe nějakých 15-20 metrů. Voda opadává, nicméně pořád je to v téhleté chvíli obrovský veletok a co je nejhorší, tak tu zkázu, kterou za sebou zanechává, tak ta je opravdu nepředstavitelná. Tady to město, o kterém mluvím, tak vlastně úplně zmizelo. To už neexistuje, jsou pouze základy, kamenné obvody, kamenné základy. Místní lidé mi tady před chvílí vyprávěli, ukazovali, tamhle stál buddhistický chrám, tamhle stála škola, tamhle stálo ústředí místní provinční vlády. Není z toho vůbec nic. Ptal jsem se, kde jsou ti lidé, kteří přežili, tak záchranné týmy je odvezly asi 3 kilometry dál po proudu, ale samozřejmě nahoru do těch kopců, tam mají provizorní takové stany, stanová města, no a ta pomoc sem tedy proudí, jak se dá, ale ta cesta, po které ta jediná cesta nezaplavená z Katmandu sem do těch postižených oblastí, tak je v katastrofálním stavu.
2: Je tady stále složité se dostat do řady oblastí v Nepálu. Jak pokračují ty záchranné práce?
23: Pokračují pomalu, ale proto, že prostě Nepál je to jedna z nejchudších zemí světa a má málo techniky. Naopak, čeho má hodně, tak jsou lidské ruce, lidské odhodlání, také to vzepětí toho národa je neskutečné. Pomáhají si tu lidé obdivuhodným způsobem, pomáhají cizinci, ale jak říkám, dostat sem tu pomoc, pomoc vlastně je velmi obtížné, nejrychlejší, nejsnadnější cesta je vzduchem, vrtulníky. Nepálská armáda jich má aktuálně nasazeno bezmála 20. Nicméně většina té pomoci musí po silnici a to jsou vlastně vedlejší silnice a dokážete si představit, jak asi vypadá vedlejší silnice v Nepálu na úpatí Himalájí. Jsou to totálně rozbité cesty, navíc řadu z nich už zase přehradili půdní sesuvy. Každé odpoledne tady prší, protože vrcholí podzimní monzun, takže je to velmi složité pro místní lidi.
2: Jaký typ pomoci teď Nepálci potřebují nejvíc?
23: V podstatě takovou tu klasiku, to znamená pitnou vodu, jídlo, trvanlivé jídlo, také stany, deky, teplé oblečení, protože pomalu se blíží podzim a ten už v těchto nadmořských výškách bývá studený. Takže taková ta klasická skladba té první pomoci, která je všude na světě stejná, a já jenom připomínám, že i české humanitární organizace už vypsaly sbírky na pomoc obětem záplav tady v Nepálu.
2: Existují přece nějaké dobré zprávy v této situaci?
23: Existují dobré zprávy, jednak ta asi nejdůležitější je ta, že se ten národ znovu neskutečně semkl i přes ty politické problémy, které v Nepálu jsou léta letoucí, tak to je velmi pozitivní sledovat. Přibývá příběhů, kdy lidé přežili s neuvěřitelnou dávkou štěstí, příběh muže, který té povodňové vlně doslova ujel autem do kopce, říkal, že už měl tu vodu vlastně na zadních kolech, tu obrovskou vlnu, ale přežil, dostal se z toho. Ve vedlejší vesnici zase muže odnesla ta voda na elektrické kabely, zaizolované tedy, on se jí chytil a přežil. Přežil přes hodinu nad tím bouřícím živlem a potom ho zachránila helikoptéra vojenská. Příběhy dětí, které šly ráno do lesa vlastně a naštěstí přežili. Bohužel třeba nepřežili jejich rodiče, ale oni jenom proto, že byli o 10-20 metrů výš nad tím bouřícím živlem, tak přežili. Takže je třeba si prostě hledat i ty dobré zprávy tady.
2: Z Nepálu, z oblasti, kterou postihly ničivé povodně, jsme slyšeli Davida Jakše, zpravodaje Českého rozhlasu v Asii.
1: A teď máme 9 hodin 12,5 minuty, jste stále v Ranním plusu. Konec prázdnin je pro rodiny náročný v mnoha směrech, nejenom kvůli nástupu dětí do školy, ale také kvůli tomu, že právě v tomto období narůstá, představte si, počet rozvodů. Ty bývají často důsledkem dovolených, na kterých rodina tráví delší čas společně a během kterých se mohou zvýraznit partnerské neschody. Na souvislost mezi rozvody a dovolenými upozornili už před časem sociologové z Washingtonské univerzity, kteří ve své studii přišli na to, že rozvodovost nepohání tolik náhlé finanční propady, ale spíš kalendář dovolených. I o tom teď budeme mluvit s psychoterapeutkou Eliškou Remešovou. Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: My jsme v úvodu citovali studii, která je už přece jenom nějaký ten rok stará. Odpovídají tomu i vaše zkušenosti z praxe?
0: Jo, já myslím, potřebuji tam ještě jako trochu upravit, že to ani tolik není důsledkem těch dovolených, ale spíš, že právě na těch dovolených je, možná tam je to velký očekávání k těm dovoleným, jo? Proto ty píky bývají po prázdninách letních a pak často po Vánocích, protože do té doby ty partnerské dvojice, které prochází třeba nějakou krizí, nějakým náročnějším obdobím, tak nechtějí kazit to léto, nechtějí kazit ty Vánoce a říkají si, ještě to zkusíme, ještě ta jedna dovolená, jestli náhodou se to nespraví, nezachrání, a pak právě přichází spíš to jako poprázdninová deziluze, kdy jako tím narušeným režimem si říkají, tyjo, tak asi už to nemá smysl pokračovat.
1: No a můžou v tom hrát roli i jiné faktory, dejme tomu, samozřejmě vy jste to i naznačila, že tak jsme v jiném rytmu, vidíme se třeba daleko víc spolu v jiných situacích, ale může v tom být, dejme tomu, třeba i nějaký finanční stres, protože ty dovolené, co si budeme říkat, bývají drahé.
0: Jo, tak myslím, že na to ještě nemáme data, abychom tohle mohli takhle říci. To, co já pozoruju z té terapeutické praxe, tak je spíš to jako to pnutí a ta zvláštnost toho režimu, kde už toho všichni mají trochu jako plný zuby, kde prostě nefungují žádný pravidla, žádný režim, všechno se to rozvolňuje. Máme na sebe velký tlaky a očekávání od sebe, od druhých, od těch dětí kolikrát. Tak ono to dohromady potom vytváří ten výbušný koktejl, který nevždycky prostě končí pro ten pár dobře.
1: Když už jste na to narazila, tak je rozvodovost na konci prázdnin výrazně jiná u vztahu s dětmi a bez dětí?
0: Zase, my úplně nezbíráme, nebo ani Český statistický úřad nezbírá jako takhle podrobně ta data. Na druhou stranu pořád vidíme, že vy jste se ptali na ten trend v Česku, že? Tak v Česku do 23 to klesalo, teď to zase začíná jako pomalinko stoupat, takže předchozí dva roky byly zase větší a samozřejmě ta rozvodovost s nezletilými dětmi pořád jako je nadpoloviční. Jo? Tak ono určitě ten právě ten jako režim v kombinaci s péčí, výchovou dětí, hlídáním, tak samozřejmě podléhá jako většímu tlaku. A tam to léto prostě funguje jako zvětšovací sklo. Jo, to znamená, to, co nefunguje přes ten režim běžnej školní rok, tak to se možná ještě nějak tak jako ztratí, možná i ten každý rodič jede trochu víc nějak na sebe, nebo už mají nějaký zajetý systém, ale přes to léto může spoustu věcí víc vybublat.
1: No, ale dá se tomu nějak předcházet, jak ten vztah třeba předtím, ale nebo i teď ještě v té poprázdninové situaci zachránit, co všechno se proto dá dělat, aby ta krize se stala, jak se říká, příležitostí k posunu a transformaci a ne k jeho rozpadu.
0: Jo, říkáte moc hezky. Tak já myslím, že taky jako je dobrý nespoléhat na to, že léto to spasí, tak ani nenasedat na tu radikální vlnu pesimismu, jo? Že hned po létě je jasný, že musíme jít od sebe. Já myslím, že taky dobrý, když člověk si dá trochu prostor se zase do toho režimu vrátit, taky si trochu říct vlastně, co je pro něj důležitý, co není. Myslím, že ve chvíli, kdy už ti partneři jako přemýšlí nad tím, že se rozejdou, že se rozvedou, tak je taky fajn jako v tom směru přemýšlet, jako co potřebuju já pro sebe, co potřebuju naše děti, co potřebuje ten vztah, proč to vlastně nefunguje nějakou dobu a ještě tomu třeba dát šanci v podobě nějakých, ať už intervencí, ať už je to, že si zajdou do poradny, že si zajdou na terapii, že zjistějí, jestli opravdu to je důsledek nějaký jako dlouhodobýho nefunkčního vztahu, anebo s tím ještě něco udělat můžou, ale myslím, že to, co je tam často problematický, že jeden to vidí jinak než ten druhý.
1: No a jak se vlastně vyhýbat trendu, kterému se říká šedé rozvody? My už jsme na to trošičku narazili. Jde o partnery, kteří se vnitřně rozejdou už dřív, skutečný rozchod odkládají na dobu, až děti vyrostou. Tak jaký příklad těhle rodiče dávají dětem, které vyrůstají ve vztahu bez lásky, ale zároveň plní jakousi základní funkci?
0: Já odpovím trochu bokem. Já vlastně z té terapeutické praxe, když pracuju jako s dospělými klienty, tak zjišťuju, že ani rozvedení rodiče, ani rodiče, co spolu zůstali, i když jejich děti dospělé si myslí, že by se rozvést měli, není optimální případ. Jo? To znamená, vlastně jsme vždycky nějakým způsobem tím ovlivnění jako děti a pak jako dospělí děti se snažíme samozřejmě nenásledovat příklad těch rodičů, takže někteří děti říkají, no my se rozhodně nechceme rozvést a zůstávají v tom vztahu daleko déle, protože jejich rodiče se rozvedli a bylo to pro ně nějakým způsobem náročné. A pak je tam ta druhá skupina, která říká, no my se radši se přece rozvedu, než abych žila to, co žili ti naši rodiče, co spolu byli tak dlouho a rozvést se měli. Tak já myslím, že se to vlastně nedá úplně říct, ale jako celospolečensky myslím, že prostě ten jako je důležitý přemýšlet o důležitosti těch vztahů, důležitosti toho, co nám dávají, že to není jenom o tom pobláznění, o té lásce, o tom, jako že najdu spřízněnou duši, ale že je to taky nějaký jako proces, cesta, vztah, který ne vždycky funguje, ale může ve chvíli, kdy my se v něm nějak rozvíjíme, jako pokračovat dál, tak myslím, že to je jako dlouhodobý plán, který bychom měli mít všichni jako prioritu.
1: Tak musí se o ten vztah pečovat, zalíňovat ho jako kytičku nebo něco podobného, dávat na světlo a tak dále. Taklik psychoterapeutka Eliška Remešová, děkuji vám moc krát, mějte se hezky.
0: Mějte se, naslyšenou.
2: Shrneme hlavní dění dnešního rána a dopoledne. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO na probíhajícím zasedání sdělí vládě přesnou výši schodku státního rozpočtu na příští rok. Podle odhadu ekonomů by se schodek mohl pohybovat kolem 350 miliard korun. Kvůli obnoveným vojenským úderům mezi Spojenými státy a Iránem rostou opět ceny ropy. Iránské revoluční gardy uvedly, že zaútočili na americké základny v Jordánsku. Mělo jít o reakci na americký útok na odpalovací zařízení iránských raket v Hormuzském průlivu. Počet obětí ničivých povodní, které zasáhly severní Nepál, vzrostl už na více než 900. Uvedl to tamní úřad pro zvládání katastrof. A stále ještě jsme v ranním vysílání na Plusu a teď rozvedeme první uvedené téma, které jsem před chvilkou zmínila. Vláda se zabývá návrhem státního rozpočtu na příští rok. Mezi priority patří investice do infrastruktury nebo třeba zdravotnictví a také obrana. Na obranu chce kabinet vynaložit 2% HDP v souladu s aliančními závazky. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO kolegům, kteří sdělí přesnou výši schodku, jisté je, že schodek bude přesahovat letošních 310 miliard korun.
3: Bude to poctivý rozpočet, bude to můj návrh. Vláda samozřejmě ho může v průběhu září ještě změnit a pravděpodobně tam nějaké změny budou. Budu se řídit evropským strukturálním plánem a únikovou doložku, kterou uplatnila jsem v tom návrhu, tak je evropská úniková doložka, Evropské komise na obranu.
2: Stranický kolega Aleny Šlerové, místopředseda rozpočtového výboru za ANO Patrik Pařil v našem vysílání argumentoval tím, že investice a prohlubování schodku jsou cestou k ozdravení veřejných financí, které mělo hnutí v programu.
4: Je připraveno mnoho infrastrukturálních staveb, především dálnice, a je potřeba dostavit tu naši konečně silniční síť, která je potřeba pro všechny. Ty investice přinesou rozpohybování té ekonomiky a přinesou ty vyšší příjmy. My jsme už v roce 2026, kdy jsme vlastně opravili rozpočet po minulé vládě, tak jsme na provozu ušetřili více než 10 miliard korun. Takže určitě ty výdaje budeme snižovat. Vím, že se připravuje nějaká daňová úprava, ale tyto informace ještě nejsou veřejné. Určitě se budeme bavit o spotřebních daních. Za mě osobně bych se bavil i o daních nemovitostí. Všechny státy okolních v Evropě se zadlužují ještě více než my, takže opravdu někdy mě ta debata přijde až moc drasticky vyhrocená, protože opravdu ty naše finance jsou na tom dobře. Taky potřeba teďka zainvestovat a nebát se toho, že si schodek trošku navýší, ale určitě to přinese lepší ekonomický růst.
2: Řekl nám Patrik Pařil, místopředseda rozpočtového výboru z hnutí ANO. Jan Skopeček, místopředseda sněmovny a stínový ministr financí za ODS, uvedl rovněž v našem Ranním plusu, že vláda by měla šetřit na výdajích. Námitku, že deficit kabinet z části zdědil, odmítl. Na rozdíl od někdejších vládních kolegů z KDU ČSL by před daňovými reformami upřednostnil úpravy právě na výdajové stránce rozpočtu.
5: Není žádný důvod ve chvíli, kdy ekonomika roste, inflace je nízká a stabilní, stejně jako nezaměstnanost, která je minimální, navyšovat schodek rozpočtu oproti tomu schodku letošnímu. Prorůstový impuls vláda české ekonomice dávat nemusí. V příštím roce má ekonomika růst tempem 2,7% podle prognózy České národní banky a v takové chvíli, kdy je ekonomika na svém potenciálu, tak jakékoliv další fiskální impulzy, další výdaje na dluh budou znamenat, že ty peníze budou působit pouze na přehrátí ekonomiky, to znamená na růst inflace. Nezvládnutý vývoj je na straně výdajů. Ty výdaje prostě každoročně rostou rychlejším tempem, než který si prostě dlouhodobě ekonomika může dovolit. Navíc se obávám, že ve chvíli, kdybychom zvýšili jakékoliv daně, že by to nevedlo současnou vládu k tomu, že by ty vybrané peníze navíc uspořila. Konec konců i ten zmíněný ekonomický růst přinese vládě v příštím roce oproti tomu roku letošnímu desítky miliard korun navíc. A ušetří tato vláda, neušetří.
2: Jan Skopeček, místopředseda sněmovny a stínový ministr financí za Občanskou demokratickou stranu. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO předpokládá, že se mu postupně podaří zvyšovat příjmy státu a schodky rozpočtu budou moci v příštích letech klesat. Ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová nám ale představuje kabinetu, že rekordními investicemi zrychlí ekonomický růst, řekla následující.
7: Zatím spíš ne, říkají to i ekonomové, kteří se tím zabývají, protože ten růst by musel být dvojnásobný ekonomický, tedy než s jakým sama vláda počítá ve finančních plánech až do roku 2030. Uvidíme dnes v tom návrhu rozpočtu, o kolik se skutečně zvýší třeba ty často uváděné investice, protože vláda avizovala jejich navýšení z národních zdrojů ve výhledu toho svého fiskálního plánu, ale ministerstvo financí připouští, že příští rok klesne příliv evropských peněz, takže ten celkový objem na investice se má dokonce snížit. A pokud jde o ekonomický růst, tak ten má být až do roku 2029 fakticky stejný jako ten příští rok, tedy kolem 2,4% za rok. Připomenu, že v roce 2025 byl 2,6% vyšší dokonce, takže žádné velké zrychlení se nekoná a zhruba na stejné úrovni má zůstat i to zadlužení státu vůči HDP v příštích letech. Bez reform se tedy výrazné snížení schodku určitě neobejde.
2: Jana Klímová, ekonomická analytička Českého rozhlasu.
1: Umělá inteligence se dostává mimo jiné i do literatury a někdy o tom čtenář vůbec nemusí vědět. AI pomáhá spisovatelům s nápady, textem i překlady a její stopa se začíná objevovat také v českém literárním prostředí.
6: Jsou naopak někteří, kdo s podivínstvím jim vlastním smíchají malířskou barvu s krví svého srdce.
8: U Idiota od Dostojevského nebo u Dášenky Karla Čapka o autorství pochybovat nemusíme. U dnešních českých knih ale už to tak jednoznačné být nemusí. Zatímco před několika lety bylo využití AI v literatuře spíše experimentem, dnes je podle Karla Pioreckého z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd problém jinde.
9: Podíl AI na vzniku textu je spíše něco, o čem se nemluví. Profesionální spisovatelé se AI spíše straní a když se svěří, byť s dílčí spoluprací, je to vnímáno v literární komunitě stále velice citlivě.
8: Kolik publikací na českém trhu bylo vygenerováno, přitom není jednoduché zjistit. Autoři ani nakladatelé totiž podle Pioreckého často nemají důvod svůj postup zveřejňovat.
9: Objevují se ale příklady, které bijí do očí a podle řady indicí svědčí o tom, že i do českého prostředí dorazil trend literárního AI slopu, tedy nekvalitní, narychlo vygenerované, ale za to chytlavě nabízené produkce, která má jediný cíl nachytat nepozorného zákazníka a vytáhnout z něj peníze. Tyto pokusy je možné potkat například na webu distribuční sítě Kosmas a mají většinou formu levných e-knih.
8: Vodítkem mohou být také vyhlazené grafické obálky nebo jazyk samotné knihy. V některých případech ale po sobě umělá inteligence zanechá i mnohem nápadnější stopy.
9: Jako třeba v případě knih podepsaných jménem Facial Biroš. Pod tímto zvláštním evidentně pseudonymem je na Kosmasu zveřejněno 12 titulů od začátku tohoto roku. Tady tu situaci rozpoznání usnadňuje skutečnost, že ten skutečný lidský výrobce těchto, nebojím se říct, zmetků si nedal práci ani s odstraněním technických značek, typických pro generátory textů, různých hvězdiček, čtverečku, které se tam zprů objevují. A korunu všemu dává titul Změň svůj život teď, kde byl ponechán překlep rovnou v názvu knihy i na obálce knihy. Mělo tam být samozřejmě Změň svůj život teď, protože je to taková ta kniha, která má napomáhat osobnímu růstu.
8: Ne každou knihu, na které se podílela AI, bychom měli ale hned odsoudit. Rozhodující je podle literárního vědce to, aby čtenáři věděli, co kupují.
9: Generovaný text nemusí být automaticky horší nebo dokonce automaticky bezcenný. Například u konzumního čtiva toto opravdu může být leckomu lhostejné a je to v pořádku. Ale bylo by fér od nakladatelů, aby čtenáře informovali, že jim poskytují generovaný obsah a že jméno autora je fiktivní.
8: Už dnes si někteří lidé pomáhají právě s velkými jazykovými modely při překládání. Jestli bude zahraniční texty pro český trh převádět už jenom umělá inteligence, záleží i na samotných čtenářích, dodává překladatelka Anna Štádlerová.
10: Jestli se ta situace do budoucna změní, záleží třeba právě na tom, zda čtenáři dají dostatečně najevo svou preferenci kvalitního lidského překladu, třeba i tím, že budou ochotní si za něj připlatit. A jestli autoři budou dál trvat na lidských překladatelích a vymáhat si je ve smlouvách, a to bez ohledu na pokročilost existujících technologií, prostě čistě z eticko-estetických důvodů.
8: Sama ale sem tam s AI také pracuje.
10: Třeba jako názorového oponenta k již zvoleným řešením, případně ke generování víc variant, třeba synonym, z nichž pak vybírám. Ale řekla bych, že mezi kolegy jsem spíš výjimka, že ačkoliv nikomu nechci AI vnucovat a zcela chápu, když ji nikdo používat nechce, tak bych ji určitě nepodceňovala. Myslím si, že do budoucna bude naopak naprosto klíčový zkoumat její dopady na jazyk, literaturu i další oblasti kulturní sféry a stejně tak zkoumat přínosy lidských umělců pro společnost oproti AI.
8: Americký národní úřad pro ekonomický výzkum analyzoval vzorek 50 000 anglicky psaných e-knih z nabídky jednoho online prodejce. Podle této studie vzniklo v roce 2025 s pomocí velkých jazykových modelů více než 60% publikací. Britský svaz spisovatelů ve svém průzkumu zjistil, že generativní AI už při práci využila zhruba pětina tamních spisovatelů, ilustrátorů a překladatelů. A právě více než třetina překladatelů kvůli umělé inteligenci přišla také o zakázky. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
24: Bylo 9:30.
22: Český rozhlas Plus.
24: Vláda Vláda dnes projedná návrh státního rozpočtu na příští rok. Výši schodku a jednotlivé rozpočtové kapitoly představí ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Ta už dřív řekla, že deficit bude vyšší než letos plánovaných 310 miliard korun, zůstane ale pod 400 miliardami. Opozice plánované zvýšení schodku kritizuje a varuje před dalším zadlužováním země. Počet obětí ničivých povodní v Nepálu a Tibetu dál stoupá. Podle nové bilance zemřelo na obou stranách hranice nejméně 900 lidí, většina z nich v Nepálu. Záchranáři dál pátrají po nezvěstných, těch jsou podle úřadu tisíce, jsou mezi nimi i cizinci. Íránské revoluční gardy zaútočily na dvě americké vojenské základny v Jordánsku. Reagovali tak na americký úder na ostrov Larak v severní části Hormuzského průlivu. Spojené státy tam zasáhly dvě íránská zařízení pro odpalování raket. Teherán tvrdí, že útok nepřežilo několik vojáků. Podle americké stanice Fox News se skoro všechny íránské střely mířící na Jordánsko podařilo zneškodnit a žádné větší škody útok nezpůsobil. Zájmové kroužky pro děti letos podraží, a to až o 300 korun za pololetí. Uvádí to Česká rada dětí a mládeže, která má data od zhruba stovky poskytovatelů volnočasových aktivit napříč Českem. Rodiče, kteří na zaplacení kroužků pro své děti nemají peníze, můžou využít třeba projekt Darujeme kroužky dětem, popisuje ředitel kanceláře České rady dětí a mládeže Ondřej Šejtka.
11: Přispíváme rodinám, které jsou ve finanční tísni a rodiče pobírají příspěvky v rámci superdávky, ty příspěvky na dítě, kde může rodič žádat až o 1500 korun na volnočasové aktivity, ať už jde o sport, právě nějaké umělecké vzdělávání nebo třeba o skauta a podobné aktivity.
24: O peníze z projektu Darujme kroužky dětem bude možné žádat od 16. září.
22: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
24: Dětské domovy musí dětem zaplatit rovnátka, pokud je potřebují ze zdravotních důvodů. Jasná pravidla teď stanovil dětský ombudsman Martin Beneš. Obrátila se na ní dívka z dětského domova v Moravskoslezském kraji. Za rovnátka měla zaplatit 50 tisíc korun a domov po ní chtěl polovinu částky. Podle ombudsmana ale musí takové náklady uhradit dětský domov. Ve Slovinsku dnes začíná dvoudenní Bledské strategické fórum a každoroční konference se letos zaměří mimo jiné na rychlý technologický rozvoj, kybernetické hrozby a regionální konflikty. Za Česko na akci míří premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Dorazit mají taky třeba maďarský předseda vlády Peter Maďar a slovenský prezident Peter Pellegrini. Přesně před 29 lety zemřela po autonehodě v Paříži britská princezna Diana. Byla první manželkou současného krále Karla III. A matkou jejich dvou synů Williama a Harryho. A po rozvodu se zaměřovala hlavně na charitu. Okolnosti její smrti dodnes provázejí spekulace a konspirační teorie. A bratr zesnulé princezny Earl Spencer plánuje letos v září vydat knihu o jejím životě. Jen pár dní před tragickým výročím se do Velké Británie ze Spojených států tento měsíc vrátil princ Harry s rodinou. Odstěhovali se před 6 lety, když se vzdali královských povinností. Stále víc měst zakazuje ráno vjezd aut před základní školy. Takzvané školní ulice mají dětem zajistit bezpečnější cestu do školy. V Česku jich je už zhruba 30, třeba v Praze, Brně, Mladé Boleslavi nebo Hradci Králové. Od září přibudou další třeba v Ostravě nebo hlavním městě. Omezení se netýká rezidentů ani integrovaného záchranného systému. A pražská MHD se po prázdninách vrací do plného provozu. Většina tramvajových linek ve špičkách jezdí každých 8 minut místo dosavadních 10. Častěji jezdí také metro, říká Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a okolí.
12: V metru se intervaly zkracují jak v ranní odpolední špičce, tak i během dopoledne a víkendů, takže ve špičkách jsou intervaly na linkách metra mezi 2 a 3 minutami.
24: Zítra začnou jezdit také školní autobusové linky. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy za Benátkami na 23. kilometru nehoda osobního auta mimo vozovku. Hasiči a policie jsou na místě a kolona je asi na 10 minut. Na D1 je kolona i na příjezdu do Brna z Vyškova. Je od prvního sjezdu na Brno z kilometru 203 až do omezení na 196. Celkové zdržení je asi 10 minut. Na dálnici D7 z Chomutova do Prahy kousek za Slaným hromadná nehoda. V dešti se srazilo 5 aut. Zpomaluje se tam. V Praze je silný provoz, navíc teď komplikuje i bouřka. Ucpává se Liberecká do centra na příjezdu do Holešoviček. Zdržení z Letňan je 20 až 25 minut a plná je i Povltavská k Bulovce a také Zenklova mezi Bulovkou a Palmovkou obousměrně. Po pojíždí kolona Pošťadoboholské spojce od Hradecké dálnice k Průmyslové je zdržení asi 30 minut. 20 minut se pak stojí v Průmyslové od Českobrodské k jižní spojce a silný provoz je na příjezdech k Barandovskému mostu směr Smíchov. Na jižní spojce pomalu od sjezdu na Pankrác se jede 20 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme převážně oblačno až zataženo, kolem poledne se ale začne od západu vyjasňovat, většinou až na polojasno, přehánky už jen ojediněle a nejvyšší pondělní teploty 22 až 26 stupňů, na východě naměří 28 stupňů. Tolik zprávy, teď začíná pořad Pro a proti, ptát se bude Lukáš Matoška.
13: Odbory i zaměstnavatelé v zásadě souhlasí s vládním návrhem na změnu platových tabulek ve veřejné sféře. Zdá se ale, že ďábel se skrývá v detailech a ty ještě nejsou úplně známé. Jisté je, že nejnižší tarify by od ledna měly začínat na minimální mzdě. Opravdu si státní zaměstnanci polepší nebo půjde spíš o papírovou změnu? Bude mít vláda z čeho nové platové tabulky financovat? A jaký bude mít reforma vliv na soukromou sféru?
14: Pro a proti Lukáše Matošky.
13: Našimi hosty po linkách k tomuto tématu jsou prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, kandidát v komunálních volbách v Táboře na kandidátce Společně pro Tábor, Jiří Horecký. Dobrý den.
16: Hezké ráno.
13: A předseda

0: Spolky propadávaly do situace, kdy příští rok hrozilo, že by více než 85% všech tarifů ve veřejné správě bylo pod úrovni minimální mzdy a zaručených platů. A to je samozřejmě zcela neakceptovatelné. Je to věc, která je protisměrná a tady v tomto se shodujeme dlouhodobě se zaměstnavateli a musím to také ocenit, protože pokud má být platový systém něčím motivační, tak rozhodně ne tím, že se doplácí do minimální mzdy a do minimálního zaručeného platového tarifu, ale že je to skutečně motivační a má smysl ve veřejné správě pracovat a neohýbá se tento systém nějakým způsobem jenom proto, aby se naplnila litera zákona.
1: Pane Horecký, vy za zaměstnavatele jste tu chystanou reformu označil za odvážnou. Je tedy podle vás taky zapotřebí? Nemáte vůči ní zásadnějších výhrad?
2: Nemáme proti ní zásadnější výhrady. Je potřeba také říct, že většinu té reformy jsme za zaměstnavatele kraje, města, obce a tajemníky městských úřadů odpracovali, protože jsme chodili poslední rok a půl na Ministerstvo práce a sociálních věcí, posléze na Ministerstvo financí a představovali jsme a diskutovali, jak tento problém, který vlastně odevřel pan předseda Středula, opravit, jak změnit to nastavení odměňování v těch platových třídách a stupních a v těch jednotlivých takzvaných tabulkách, tak aby vlastně nebyla většina z těch tarifů zbytečná a zaměstnavatel to nějakým způsobem nemusel pravidelně dorovnávat právě do té minimální mzdy nebo zaručeného platu. Ten poslední návrh, který byl předložen, je trochu jiný, ale parametricky jiný než ten, na kterém jsme se domlouvali. To znamená, že v zásadě nebo většinu z toho, co bylo představeno, jsme vyslovili souhlas a to nejenom my jako zaměstnavatele, ale i zřizovatele.
1: V zásadě tedy ta reforma platových tabulek, pánové, podle vás obou jde správným směrem. Zaměřme se teď víc na detail, protože předpokládám, že tam se můžete v určitých věcech lišit. Ono, už jsme na to narazili, doposavat to často je tak, že když je plat v nejnižší skupině pod úrovní minimální mzdy, tak se pak, aby to bylo podle zákona, doplácí zaměstnanci to, co chybí přes osobní hodnocení nebo přes prémie. Nemáte, pane předsedo Středulo, obavu, že ta reforma dopadne tak, že tabulkově platy sice stoupnou, ale o tolik míň budou zaměstnanci dostávat na tom osobním hodnocení nebo na prémiích?
0: My máme obavy ze všeho. Já řeknu, jak by měl vypadat ideální stav, abychom si uvědomili, jak velký rozdíl to zatím je. Ideální stav je takový, že vláda v rámci návrhu státního rozpočtu do platových prostředků dá nemalý objem finančních prostředků, který právě vyřeší celý ten problém toho odměňování a toho, co jste pojmenoval, že se to potom řeší buď to osobním příplatkem nebo nějakou jinou formou. A to bude záležet na tom, co dnes paní ministryně financí předloží vládě a co bude obsahem. Na tom celém je vlastně velmi nebezpečné několik věcí. Za prvé, my vůbec neznáme objem. Paní ministryně financí ani minister práce nám nezdělili při jednání minulý týden jedinou částku, ze které bychom mohli vypozorovat, či si vypočítat, do jaké míry je to míněno seriózně nebo dochází pouze k matematickému posunu. Věřím tomu, že ty finanční prostředky tam budou a tudíž to nebude pouze matematická hra s čísly a vymazání nějaké hodnoty, která dosud zaměstnanci přináležela.
1: Za další jsme upozorili. Promiňte, že vás přerušu, ale ministr práce Juchelka už se vyjádřil v tom smyslu, že změna tarifu automaticky neznamená, že všichni dostanou přidáno. Tedy podle vašich představ, podle představy odboru to asi nebude.
0: Bude záležet opravdu na tom, jak to bude konkrétně vypadat. Dnešní den bude pro mnohé z tohoto zlomový a to proto, protože se nejenom dozvíme, zda vláda podpoří změnu zákoníku práce tak, jak byla dohodnuta, ale taky to, kolik finančních prostředků tam bude. Protože udělat z takovéto zásadní změny zcela jalovou změnu, tak k tomu bohužel směřovaly všechny vlády předtím, kdy vlastně se k tomu vůbec neodhodlali. A tady, když se to odhodlání již ze strany vlády stává realitou, tak v tom případě tam musí být doloženy finanční prostředky. A já na jaro letošního roku, když se jednalo o přidání pro rok 2027, tak jsem zmínil, že případné vyrovnání by mohlo stát pokud je uděláno seriózně, tak 20 až 25 miliard korun. Takže uvidíme po dnešním jednání vlády, pokud obdržíme státní rozpočet i včetně rozpočtový kapitol, tak se na to samozřejmě soustředíme.
1: Pane prezidente Horecký, předpokládám, že vy už určitý odhad toho, jakým směrem se to dnešní

0: Jednání vlády ubírat bude máte, protože jste před pár dny řekl, že po schválení té reformy platových tabulek bude možné jednorázově po dobu jednoho roku snížit ten osobní příplatek bez souhlasu zaměstnance, tedy přesunout ten osobní příplatek do základního tarifu, jak se toho, jak jsme slyšeli, obávají odbory. Máte potvrzeno, že to takhle opravdu dopadne?
1: To byla podmínka nejenom naše, ale i ministerstva financí, protože byť nemáme ty dopady, tak máme ty dopady těch jednotlivých návrhů, o kterých jsme jednali, a ten návrh, který vlastně znemožňoval použití toho osobního příplatku, tak vycházel někde okolo 100 miliard korun, což by byla reforma odměňování, která vzhledem ke stavu veřejných financí by byla nemyslitelná. Ten nárůst těch jednotlivých platů při započtení toho osobního příplatku a samozřejmě to, kolik započte nebo využije to odečtení zaměstnavatel, bude záležet na každém zaměstnavateli, bude to posuzovat podle toho, kolik bude mít zdrojů, a také samozřejmě ta data, která máme, vycházejí z průměrných osobních příplatků, to znamená po započtení ten nárůst může být nižší, ale ještě tady nezaznělo, že ten nárůst se bude pohybovat mezi 0 až 9 tisíc korun. Tyhle ty hodnoty jsou extrémní, to znamená velmi málo zaměstnanců tam je v té horní nebo v té nulové hodnotě. Průměrně to navýšení bude u většiny těch zaměstnanců, kterých se bude týkat 4 až 6 tisíc korun zhruba, a ty průměrné osobní příplatky jsou třeba 2 až 3 tisíce korun.
0: Počkejte, promiňte, já se vás taky doptám, aby to bylo úplně jasné. Znamená to tedy, že si většina zaměstnanců ve veřejné sféře od ledna polepší, nebo ne?
1: Ano, drtivá většina zaměstnanců si ve veřejné sféře polepší.
0: A promiňte, nejenom papírově, ale reálně. Opravdu si polepší, ano, budou mít víc peněz. Ano.
1: Přesně tak. Mým odhadem to bude určitě víc než 3/4, když znám nastavení těch jednotlivých osobních příplatků a zvyšování těch základních platových tarifů. Ale když si vezmeme příklad, když k někomu by to vycházelo, například v sociálních službách pečovatelce nárůst meziroční o nějakých 4-5 třeba tisíc korun, ta pečovatelka měla osobní příplatek 2, tak ten daný zaměstnavatel, pokud na to nebude mít zdroje, tak může ten jeden rok 2027 ten osobní příplatek v úvozovkách vzít a přesunout do toho základu, ale i taky tam třeba v tomto případě navýšení těch 2-3 tisíce korun meziroční, což je nějakých 10-90%.
0: Pane předsedo Středulo, to by vám jako odborům dostačovalo, kdyby si polepšili 3/4 zaměstnanců ve veřejné sféře?
2: Otázka zní, proč navýšení nedostanou ti ostatní? Protože jestliže osobní příplatek byl z významné části věnovaná doplatek, tak neznamená, že on k tomu je určen. On totiž je určen výkonnostně a my budeme hlídat, a to byla jedna z našich velmi důležitých poznámek k tomu materiálu, na který jsme měli na jeho připomínkování 20 hodin, včetně noci, tak nesouhlasíme s tím, aby nad rámec toho, co bude znamenat navýšení tarifu, tak aby na ten rámec byl odebrán zaměstnanci ten osobní příplatek. A budeme si to skutečně hlídat u jednotlivých rezortů, na jednotlivých pracovištích tak, aby k tomu nedošlo. Neboli nechceme, aby došlo k zneužití tady této změny k tomu, aby někdo odebral zcela v zájmu úspor tento osobní příplatek zaměstnance.
0: Ale s tím principem, který jsem tady zmiňoval a který mi potvrdil pan Horecký, že je i něčím, co zaměstnavatelé požadovali, že tedy bude možné jednorázově jeden rok snížit osobní příplatek bez souhlasu zaměstnance, s tím máte potíž taky?
2: Ale jen do výše toho doplatku do minimální mzdy, respektive minimálního platového tarifu. Pokud by to bylo nad, není proto důvod. Takže nesouhlasíme se zcela odebráním tam, kde to je vyšší částka, než je ta výše doplatku, protože osobní příplatek je určen k jiným účelům, ne pouze a jen k doplatku do minimálního platového tarifu.
0: Pane Horecký, nebude ta dojednaná změna i vámi dojednaná snadno zneužitelná?
1: Já si myslím, že ne, protože tam je ta pojistka toho, že ten zaměstnavatel nesmí snížit to osobní ohodnocení více, než došlo k navýšení. To znamená nejenom k dorovnání v rámci zaručeného platu, který vlastně touto změnou i zaniká, a minimální mzdy, ale když si to představíte, tak to, co se stává, je, že ten nejnižší plat se stanoví ve výši minimální mzdy 24 900 a podle toho pak vláda vlastně upraví úplně všechny ty platové tarify až do těch nejvyšších tříd, protože musí mít mezi sebou nějaké rozdíly 4 až 6% třídní a v rámci stupňů třeba 3%. Takže vlastně to zvýšení se bude týkat i těch zaměstnanců, kteří teď nejsou dopláceni do minimální mzdy nebo zaručeného platu. A jestliže někde to navýšení je 9 tisíc a ten zaměstnanec má osobně příplatek 5, tak ano, ten zaměstnavatel může na těch 5 si sáhnout, ale znovu říkám, víme, jaké jsou průměrné osobní příplatky, víme, jaké bude to navýšení, a v významné většiny zaměstnanců dojde k navýšení. U těch, kteří tam budou mít mohou mít tu nulovou částku, tak to je opravdu velmi malý zlomek těch zaměstnanců.
0: Tahle odpověď, pane Středulo, vás uklidňuje?
2: Ne, nikoli, protože ta právní je rozdíl mezi tím, co vláda v tom materiálu říkala v teoretické rovině, a něco jiného je napsáno v tom právním textu. A ten právní text umožňuje odebrat celý. A to nám samozřejmě, to jsme samozřejmě jako naši připomínku okamžitě vznesli vládě pro to dnešní jednání a věříme, že to bude zohledněno. Ale není to bohužel jediná brána, ještě jedna, a ta se týká snižování počtu let, respektive počtu těch tříd podle věku, délky praxe, kterou zaměstnanec má, odpracoval pro veřejnou správu. A tam my požadujeme, zejména u těch, kteří nastupují do veřejné správy, aby ta doba nebyla až po 5 letech, kdy se automaticky navyšuje, ale rozdělila se na první 2 roky a potom 3 roky. Je to důležité proto, aby byla motivace pro práci veřejné správy. Pokud tomu tak nebude, tak to znamená velkou úsporu na straně státu, ale nevýhodu pro zaměstnance a v tomto případě snížení ty motivační složky, kterou zaměstnanec veřejné správy má.
0: Pane Horecký, kdybyste se na to díval očima státu, nedává tato změna, kterou navrhují odbory, smysl? Nepřilákala by do státní správy víc lidí, protože by posílila princip motivace v celém systému odměňování zaměstnanců?
1: Já se dovolím ještě jednu větu k tomu předchozí tématu. Samozřejmě pokud by byla navrhována jakákoliv pojistka, aby ten zaměstnavatel nemohl snížit ten osobní příplatek nad ten růst, aby to tak nezneužil, tak to samozřejmě se tomu nebráníme, ať je to tam jakkoliv napsáno, protože to není náš záměr. A to ještě k tomu.
0: Co se týká toho věkového automatu... Zareagoval i na to, prosím, teď k té mojí otázce.
1: Děkuju. Co se týká toho věkového automatu, tam my dlouhodobě ho vnímáme jako problematický a máme tam na něj jiný názor než odbory. On předpokládá, byl tenkrát nastaven někdy v těch 90. let, že čím déle někdo pracuje, tak tím kvalitnější ta práce je a měl by mít vyšší úroveň toho platu. Už došlo částečně k přehodnocení, že se může to navýšit u těch méně odborných a kvalifikovaných profesí nebo v oblasti kultury tady, a to tady také nezaznělo, se ještě navrhuje, že od 11. platové třídy ten zaměstnavatel, pokud je to nějaká odborná činnost, tak může vlastně dát úplně nejvyšší ten platový stupeň, a to znamená i nabídnout vyšší plat v těch veřejných službách a v té sféře. A my se dovíváme, že to snížení z těch 12 na 8 a to je 5letý interval, že je dostatečný, protože opravdu jsou profese, a není jich málo, kdy v doba strávená na tom pracovišti a v té práci nereflektuje to, jestli člověk dělá tu práci lépe, kvalitněji a nebo ne. A těch profesí bude je přibývat.
0: Pane Středulo, tak nebude ten pozměněný systém, pokud skutečně projde tato reforma, o které tady dnes diskutujeme, dostatečně motivační pro všechny?
2: Ne, nebude. Právě ta úspora, která je cílem toho snížení, nebude mít dobrý efekt, právě proto, že to první navýšení bude až po 5 letech. Pokud bychom spekulovali nad tím, že někdo dodělá delší dobu pro veřejnou správu a veřejné služby, tak je nekvalitní, tak na to má zaměstnavatel jiné nástroje, aby to vyřešil, a na to. A jinak v případě, když je ten zaměstnanec kvalitní a tu práci ovládá, tak v tom případě není důvod, aby nepovýšil do dalšího stupně. Je tam ale ještě jedna věc, která je plusová rozhodně, a to je záležitost, kdy po dosud to bylo tak, že kdo pracoval pro stát do 32 let, tak potom po těch 32 letech už nedostal žádné navýšení. A jsem rád, že se tady ta hranice prolomila a že to bude ještě v 35 nebo po absolvování 35 let, což si myslíme, že je velmi dobrá zpráva. Ale to snížení těch stupňů v tomto případě znamená jednoznačnou úsporu a není důvod, aby se právě v té prvních 5 letech nerozdělala ta část ještě na první 2 roky a potom na 3 roky a potom už po 5 letech.
0: Pane Horecký, vaše reakce? Nedává to smysl?
1: On je potřeba také říct, že to zúžení z těch třeba jednoho roku, dvou roku a na těch pět je tam v té vyšší hladině a úrovni. To znamená, to, co by ten zaměstnanec měl po těch pěti letech, tak ta částka se neorientuje podle té nižší. Ono je to složité vysvětlit, když by někdo neviděl ty tabulky a řekněme tu změnu. Takže to navýšení tam je, ten zaměstnanec si ten první rok, dva bude čekat trošku déle, ale nepřijde o ty peníze, protože pak ten skok bude v té vyšší hladině.
0: Než budeme pokračovat a než se posuneme, tak připomenu, že našimi hosty zůstávají prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Jiří Horecký a předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.
3: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Vy, pane předsedo Středulo, za odbory celkem pochopitelně tady mluvíte v tom smyslu, že ta reforma by měla být ještě vstřícnější vůči zaměstnancům ve veřejné sféře. Je ovšem jasno, z čeho se to, o čem tady dnes hovoříme, zaplatí? Začíná se to vyjasňovat?
2: Vyjasňovat, já myslím, že je zřejmé, že v tomto případě z veřejných rozpočtů.
0: To je jisté, jestli, to asi někdo, ani jiná možnost není, někdo, ale kde se ty peníze vezmou?
2: Jestliže někdo chce zaměstnance, chce agendu, chce, aby ta agenda byla zvládnutá, chce, aby pracovali hasiči, aby pracovali sociální služby, tak ji musí zaplatit. Jestli toho není schopen, tak si musí přehodnotit v tomto případě stát, zejména daňovou politiku. A jestliže jsme teď svědky obrovských deficitů a dnes se dozvíme obrovskou částku deficitu, tak v tomto případě za to může politik, že je tak obrovský deficit a že je špatná skladba daní oproti jiným zemím. Takže v tomto případě my rozhodně nebudeme zastát hledat, kde toto zaplatí, protože jestliže chce, aby pro stát byly odváděny služby a my jako občané chceme, aby tyto služby byly poskytovány, tak ty finanční prostředky nalézt musí.
0: Pane Horecký, ani vy za zaměstnavatele nepovažujete za svoji povinnost hledat za stát, kde by měl najít tyto prostředky na reformu tabulek platů ve veřejné sféře?
1: Je potřeba zmínit dvě docela důležité věci. Ta první je, že my tady nejsme před tím, jestli se něco navýší nebo nenavýší. Protože i kdyby tato reforma neprošla nebo jsme ji neudělali, tak se poměrně zásadně zvýší zaručený plat a dorovnání do té minimální mzdy, protože minimální mzda poroste od 1. ledna 2,5 tisíce korun a prostě to bude mít dopady na veřejné rozpočty.
0: 900 korun, tedy jak už tady zaznělo, připomínám ještě jednou.
1: Za doplnění.
0: A vaše představa o tom, kde na to stát vezme, protože vy jste u těch jednání byl taky stejně jako pan Středula?
1: A ty dopady budou na tři zdroje, jednak na státní rozpočet, pak na samosprávné rozpočty, to znamená něco a dokonce trochu větší část zaplatí samosprávy, kraje, města, obce a pak je to fond veřejného zdravotního pojištění, protože on se to netýká jenom úředníků, ale zaměstnanců v kultuře, ve školství, ve zdravotnictví a v dalších sociálních službách a v dalších sektorech, takže to nejsou jenom ty úředníci. To, že by vláda stejně navýšila nějakým způsobem platy, protože mzdy porostou 6-7%, takže k tomu bude chtít tak, aby i to veřejné služby, nejenom ta správa, ale ty služby byly konkurenceschopné, to je jasné. Nějak s nějakým dopadem by musela počítat, počítá se s ním třeba i v tom fondu veřejného zdravotního pojištění tady bude ten dopad trochu vyšší, než se předpokládá.
0: Když, pane Horecký, hovoříte o rozložení těch nákladů, nedopadne to tak, že stát část těchto nákladů hodí, abych tak řekl, na samosprávy?
1: To ale je každý rok, když se zvyšují platové tarify, tak někde je to kompenzováno těmi zdroji, například ve školství téměř 100%. Teď je to trochu jinak u nepedagogických pracovníků a u těch dalších, třeba v kultuře, je to pak minimálně, a protože ty státní zdroje kofinancují kulturu z nějakých 4-5%. To znamená, to je každoročně, že vlastně všechny ty veřejné rozpočty se na jakémkoliv navýšení nějakým způsobem podílí. To, že v tom není úplně systém a to, že to se o tom v minulosti ne zcela jako třeba debatovalo s těmi zřizovateli, to je pravda.
0: Pane předsedo Středlo, vy když jste tady před chviličkou narážel na výši deficitu státního rozpočtu, přesto si myslíte, že bude prosaditelné, aby všichni zaměstnanci ve veřejné sféře dostali od ledna přidáno, jak vy jakožto odbory požadujete?
2: Já si myslím, že o tom by neměla být navíc ani žádná debata, protože to jsou zaměstnanci, kteří tu rozpočtovou situaci, kterou teď máme, v žádném případě nezpůsobili. Ta je způsobená politickým rozhodnutím politiků, nikoli zaměstnanci jako takovými. A oni mají zcela jednoznačně právo požadovat navýšení, obzvláště když v letech 2022 až 2023 přišli o významnou část svých příjmů, co se týká jejich kupní síly. Díky zcela nezvládnuté inflaci, díky právě špatnému rozhodování státu, v tomto případě vlády České republiky. Takže tady hledat viníka, tak ten sedí buď to poslanecké sněmovně nebo ve Strakově akademii a teď bez ohledu na to, jak se ta vláda jmenuje a kdo byl jejím šéfem. Takže z tohoto pohledu my v žádném případě nehodláme za politickou reprezentaci tuto situaci řešit tím, že budeme hledat. My už jsme to totiž udělali. Udělali jsme to v době, kdy vládla vláda Petra Fialy. Navrhli jsme přibližně 150 miliard korun, které je možno na stranu příjmu státního rozpočtu získat. Nikdo neslyšel, takže nevidíme důvod, proč se dále zabývat
0: hledáním
2: zdrojů. Tato vláda pokračuje v tom stejném, to znamená prohlubování schodku díky dalším snižování daní, nikoli na straně zaměstnanců, těm se zvyšují daně, ale na straně firem a to považujeme za zcela špatné a systémově zcela mimo.
0: Pane Horecký, nebylo by fér zvýšit platy ve veřejné sféře plošně, už jenom proto, aby se dorovnal ten propad reálných příjmů z inflačních let? Poprosím o odpověď v jedné stručné větě, protože končíme.
1: My jsme dostali na tom jednání, kde jsme byli společně s panem předsedou Středou, informaci, že až se dohodneme na této změně, takže vláda přijde s dalším jednáním o tom, jak a o kolik by případně po této změně ještě plošně navýšila platy. A samozřejmě důležité jsou pro nás i ty dopady, nejenom kolik to bude stát, ale kde se na to veme a jestli ty peníze doputují k těm jednotlivým zaměstnavatelům, aby mohli navýšit.
0: Tolik prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Jiří Horecký diskutoval s předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů Josefem Středulou. Pánové, oběma vám děkuju.
1: Díky za pozvání, naslyšenou.
0: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
3: 10 hodin. Český rozhlas Plus.
4: Povodně v Nepálu a Tibetu nepřežilo přes 900 lidí. Ministryně Schillerová představí návrh státního rozpočtu na příští rok a Spojené arabské emiráty popřeli íránský útok na vojenskou základnu. Zprávy a Martin Matějka. Ničové povodně v Nepálu a Tibetu nepřežilo minimálně 900 lidí, pohřešovaných jsou další tisíce. Nejhorší je situace podél řeky Trišulí. Její přívalová vlna smetla tisíce domů, mosty a několik hydroelektráren.
5: To původní koryto, které bylo široké 80, možná 100 metrů, tak má teďka půl kilometru. Utrhlo, doslova servalo všechny břehy okolo, silnici, školu. Místní lidé mi teď ukazovali bývalou kancelář provinční vlády, doslova říkali, it was, to bylo. Teď tu není vůbec nic, nezůstaly ani základy, ani kamenné obrubníky. Ta vrstva toho bahna, která tady je, tak na některých místech má 2 metry. Přes den je tady velké teplo, takže záchranáři už se obávají toho, aby to nebyly místa, odkud se třeba bude šířit horečka dengue nebo malárie. Z nepálského okresu Rasuvat, David Jakš, Český rozhlas.
4: Ministři předjednají návrh státního rozpočtu na příští rok. Jeho podrobnosti odpoledne zveřejní ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Prioritami podle ní zůstávají zdravotnictví nebo dopravní infrastruktura. Česko by také mělo poprvé splnit alianční závazek vydávat 2% HDP na obranu. V novém rozpočtu počítá Schillerová s vyšším schodkem než současných 310 miliard korun. Deficit by ale podle ní neměl překročit 400 miliard, pokračuje Schillerová.
6: Bude to pod 400 miliardami, je to v souladu s fiskálním strukturálním plánem, je to v souladu s tím plánem, který nám byl schválen Evropskou komisí. Únikové doložky podle národních rozpočtových pravidel, které vstoupily v pátek v účinnost, neuplatním, protože budu uplatňovat únikovou doložku KOFOK na obranu.
4: Schodek státního rozpočtu na příští rok výrazně pod 400 miliardami korun očekává prezident Petr Pavel. Rozpočet by vetoval pouze v případě, že by byly výrazně podfinancované výdaje na obranu. Právě plánovanou výši schodku kritizuje opozice, ekonomika podle jejich představitelů v příštím roce poroste a zvyšovat deficit proto podle nich nedává smysl. Předseda starostů Vít Rakušan v České televizi varoval také před možným nesouladem mezi příjmy a výdaji státu. Řešením by podle něj byla daňová reforma.
7: Jestli dostatečný počet příjmů nám doručí jenom to, že tady bude ekonomický růst, o kterém já při vašem hospodaření pochybuji. My se přeci musíme bavit i o tom, jestli nemá přijít nějaká velká, výrazná daňová reforma. Tuhle odvahu já bych od vaší vlády samozřejmě čekal.
4: Zvýšit by se podle něj mohlo třeba zdanění nikotinu nebo majetku. Spojené arabské emiráty popřely zprávu o íránském útoku na leteckou základnu Al-Minhad. Tamní ministerstvo obrany tak reagovalo na informaci Íránu o dronovém útoku na vojenskou základnu z dnešního rána. Spojené arabské emiráty zároveň oznámily zneškodnění íránského dronu nad svými vodami. Útoky mezi Íránem a Spojenými státy se po několika týdnech klidu opět obnovily. Spojené státy v noci zaútočily na íránský ostrov Larak v Hormuzském průlivu. Írán odpověděl útokem na americké základny v Jordánsku.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Šéf automobilky Volkswagen Oliver Blume dnes v Hanoveru zakončí cestu po německých závodech koncernu. Zaměstnancům od minulého týdne vysvětluje, proč automobilka musí dál výrazně šetřit. Ve hře je další propouštění a nejistá je i budoucnost některých továren. O úsporném plánu bude následně jednat dozorčí rada.
8: V hanoverském závodu pracuje zhruba 11 000 lidí, ale ředitel Blume už dříve informoval, že koncern nebude mít pro tuto továrnu a ještě 3 nebo 4 další od příštího desetiletí pořádné využití. Zástupci zaměstnanců zavírání továren odmítají. V Hanoveru tvrdí, že by jim pomohlo, kdyby mohli znovu vyrábět oblíbené dodávky Volkswagen Transporter. Jejichž nejnovější modely se od předminulého roku montují v Turecku. V pátek se sejde dozorčí rada Volkswagenu a bude řešit situaci celého podniku. Z Berlína Tomáš Český rozhlas.
4: Vláda dnes projedná návrh státní kulturní politiky na roky 2026 až 2030. Dokument připravil rezort kultury a obsahuje třeba plány, investice, legislativních změn a rozpočtových priorit. Jeho podobu a způsob vzniku ale kritizují kulturní organizace, instituce nebo odbory. Vadí jim, že strategie vznikla s vyloučením veřejnosti a připravila ho mluvčí ministerstva Barbora Šťastná. Šéf rezortu Otto Klempíře za motoristy si za dokumentem stojí, jak řekl včera v pořadu dnes Moravcem.
9: My děláme státní kulturní politiku, z který padají akční plány a každý ten akční plán bude široce diskutován se všemi organizacemi, se všemi umělci, se všemi asociacemi, aby jsme ho posadili tam, kam oni chtějí, aby byl.
4: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Dětský ombudsman sjednotil pravidla pro platbu zubních rovnátek pro děti v dětských domovech. Obrátila se na něj 17-letá dívka z Moravskoslezského kraje s ortodontickou vadou, po které chtěl dětský domov za rovnátka 25 000 korun. Měla tak zaplatit polovinu z celkové částky. Podle ochránce práv dětí Martina Beneše ale musí dětské domovy platit kompletní indikovanou zdravotní péči. Federace dětských domovů sjednocení postupu vítá, říká předsedkyně Jana Koubová.
10: Je dobře, že jednotný výklad, jak máme postupovat, protože opravdu ten zákon 109 je tak složitý, že mnohdy je tam i dvojí nebo trojí výklad. Ale je třeba přihlédnout k tomu, že to jsou opravdu vysoké náklady. Když zaplatíte za 50 000 rovnátka jednomu dítěti, tak třeba nemáte peníze pro 8 dětí na letní tábor.
4: Dívka už rovnátka má, dětský domov, který kvůli ochraně soukromí dívky nezveřejňujeme, situaci odmítl blíž komentovat. Jeho vedení vzkázalo, že věc vyřešilo ve prospěch dítěte. Federace dětských domovů podle předsedkyně Jany Koubové nový jednotný postup vítá. V minulosti se objevily sbírky narovnátka pro děti v dětských domovech, třeba i na dárcovských webech. Podrobnosti najdete na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz. Národní ústav duševního zdraví otevře v lednu v Klecanech u Prahy stacionář pro náctileté. Informoval o tom mluvčí ústavu Jan Červenka. Péče a terapie mají pomáhat dospívajícím od 14 do 18 let, například s úzkostmi, depresivními stavy nebo sebepoškozováním. Kapacita stacionáře bude přibližně 200 klientů ročně a péče bude bezplatná. Zájemci se můžou hlásit přes web ústavu a po podání přihlášky je čeká vstupní pohovor. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy za Benátkami na 23. kilometru nehoda osobního auta mimo vozovku. Hasiči a policie jsou na místě a kolona je asi na 10 minut. Na D1 je kolona i na příjezdu do Brna z Vyškova, je od Slatiny z kilometru 201 až do omezení na 196. kilometru. Celkové zdržení je asi 10 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes čekáme zpočátku převážně oblačno, na většině území déšť, kolem poledne se začne od západu vyjasňovat a nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na východě naměří až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď je na řadě aktuální epizoda zpravodajského podcastu Českého rozhlasu Vinohradská 12.
11: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
12: Nejbližší poradkyně amerického prezidenta se ocitla v centru pozornosti.
13: Her name is Natalie Harp.
14: Je přesvědčená, že jí Donald Trump zachránil život.
12: Doprovázela Donalda Trumpa dva víkendy po sobě do jeho golfového klubu v New Jersey.
15: Měla pracovat v Bílém domě rok bez prověrky.
14: Její vliv na prezidenta bude ale zřejmě ještě posilovat.
16: Oddaná, nápomocná, loajální, extrémně pracovitá a dosud skoro neviditelná Natalie Harpová. Proč se o Trumpově asistentce teď tolik mluví? Kde se vzala? A co všechno má na starosti? Ptám se amerikanisty Jana Beneše z Ostravské univerzity. Dnes je pondělí 31. srpna. Dobrý den, díky, že jste si udělal po nějaké době čas na Vinohradskou 12.
17: Díky za pozvání k tak výživnému příběhu.
16: Kdy jste poprvé slyšel mimochodem o Natalie Harpové?
17: Já se trošku poklepu po ramenu. Já jsem o ní četl už v listopadu 2024, kdy v New York Times o ní konkrétně vznikl článek, který ukazoval na to, že ona bude jedním z těch lidí, které si Donald Trump vezme do toho svého blízkého okolí, do toho nejbližšího kruhu, do Bílého domu, až se stane podruhé americkým prezidentem.
16: Tak amerikanisti ti se vyznají, nicméně k širší veřejnosti i ke mně se tohle jméno dostalo teprve v posledních dnech. Ve Spojených státech budí velký rozruch, může za to teda zejména demokratický senátor John Ossoff, který se o Natalie Harpové zmínil. Proč vůbec na ní narazil?
17: John Ossoff je senátor z Georgie. V Atlantě měl velký předvolební meeting, protože na podzim nás čekají volby do kongresu, tedy i do senátu, kde on obhajuje svoji pozici za velmi jako červený republikánský stát. A v momentě, kdyby vyhrál ty volby nebo obhájil ten svůj post, tak má poměrně zajímavou šanci potom v těch primárních volbách v rámci demokratické strany na kandidaturu do Bílého domu. A samozřejmě on si vybral ten nejjednodušší terč, který mohl, to znamená Donalda Trumpa, jeho trable s ekonomikou, to, že se vlastně pořádně jako nevěnuje stavu ekonomiky nebo ji dokonce zhoršuje. A také se věnoval tomu, že Donald Trump utíkal z Ankary, z jednání NATO, ze summitu NATO jiným letadlem, než do kterého původně nastoupil. V tom letadle, které mělo být tady bezpečné a kterým nakonec odletěl, tak do toho si vzal jenom vybrané lidi, jako třeba Pete Hegseta, ministra války, a právě Natalie Harp, člověka, který je veřejnosti prakticky neznámý. A naopak v tom nebezpečném letadle, na který údajně mohli zaútočit iránští špioni nebo iránští teroristi, tak tam nechal dost význačné lidi ze své vlády, včetně ministra zahraničí Marka Rubia, nebo právě i mluvčí Caroline Levitt, která mu je taky docela blízko. Takže John Ossoff na tom meetingu tak nějak zvýraznil, že Donald Trump se místo toho, aby se věnoval opravdu stavu země, zlepšoval ekonomiku a hlavně spravil zahraniční politiku a a přestal válčit s Iránem. Tak místo toho by nejraději cestoval s Natalie Harp a stavěl nový taneční sál.
16: Je to tak, on se do něj docela pustil, on řekl: The president sleeps through his meetings. Prezident Trump spí na schůzkách, he golf. Hraje golf, jen obchoduje s akciemi, prezidentem být vlastně nechce. See, he doesn't wanna do the job. Rád by si, jak sám říkáte, postavil ten taneční sál, jakože ho staví v jednom z těch křídel Bílého domu a cestoval s Natalie v letadle, kterému dal katarský emír. A pak se strhl teda velký humbuk. Všichni na to začali reagovat, všichni začali zjišťovat, kdo je Natalie. Takže Amerika taky nevěděla, kdo je tak prezidentovi na blízku.
17: Nevěděla. Věděli o tom novináři. To je zajímavá věc. Novináři se samozřejmě všímají toho, že Natalie Harp je skoro 24 hodin denně poblíž Donalda Trumpa v Bílém domě v obálné pracovně konstantně. Ne po jeho boku, ale nedaleko od něj. Mm-hmm. I na význačných mítincích. A faktem je, že ten humbuk se strhl i kvůli tomu, že prostě šlo o kopnutí do prezidenta, šlo o kopnutí do, nebo rýpnutí do někoho, kdo je mu nesmírně blízko. Ta vaše citace vlastně ukazuje, že to mělo i nějaký sexuální podtext, takové jakési mrknutí na voliče, že tam se možná děje něco nepřístojného, že Donald Trump možná má vedle sebe mladou, blondětou, poměrně atraktivní ženu, se kterou možná tam se děje něco nekalého. Na to je Amerika už vlastně částečně zvykla, ale samozřejmě vystaly najednou otázky, jak to, že se může v okolí Donalda Trumpa pohybovat někdo, koho vlastně veřejnost vůbec nezná, nic o ní pořádně neví a novináři se toho velmi rychle chytli.
16: 35-letá Natalie Harpová, teda jedna z nejbližších poradkyň Donalda Trumpa, jak to tak vypadá, jeho tajemnice, důvěrnice, editorka sociálních sítí, tak jak jsem se dočetl, odkud pochází, jaký má background?
17: Má background kalifornský. My Kalifornii většinou spojujeme samozřejmě s nějakým liberalismem v opozici právě vůči těm červeným státům, jako je Texas, Florida nebo právě Georgie. Ale ona tam vyrůstala v dost silně konzervativní, silně náboženské evangelikálské rodině jižanských baptistů. Její otec je vystudovaný teolog, nebo byl vystudovaný teolog a pastor. A ona byla dokonce vzdělávaná doma, chodila do státní školy. To většinou, když to rodiče v Americe tuhle volbu udělají, tak tím chtějí ochránit to svoje dítě často, netvrdím, že vždy, často před tou sekularizací, ze které obvinují vlastně státní školy. A to se pak ukázalo i tak, že ona šla studovat na Liberty University ve Virginii, na jihu Spojených států, do jedné z největších vůbec křesťanských univerzit na světě, která je spojená jak s hnutím MAGA, tak vůbec tím širším evangelikálským a silně konzervativním náboženským hnutím v USA.
16: Vy jste říkal, že jste poprvé zaznamenal její jméno v roce 2024 v jednom z těch článků v amerických médiích, kdy teda potom přecházela do Trumpova týmu. A co dělala předtím?
17: Co dělala předtím je, že se léčila s rakovinou. V roce 2015 byla diagnostikovaná s rakovinou kosti. A v roce 2019 vystoupila na Fox News, oblíbeném kanálu, i když jakdy, Donalda Trumpa, velmi konzervativním kanálu, se svým příběhem o tom, jak kroky Donalda Trumpa ve vztahu ke zdravotnictví, konkrétně zákon z roku 2018, Right to Try Act, který umožnil vlastně využití experimentální léčby, takže ji údajně zachránil život. Ono to sice úplně asi není pravda, protože ten zákon Donald Trump podepsal několik měsíců poté, co ona tu léčbu experimentální získala a která jí opravdu pomohla, ale to jí nebránilo nic v tom, aby vzývala Donalda Trumpa jako člověka, který vlastně zachránil život. She talked about how they were preparing her for death. And because of Right to Try, she's now living and I think Donald Trump toho využila v roce 2020, dokonce pozval na předvolební sjezd republikánské strany, kde vystoupila vlastně s tím stejným příběhem. And without you, I'd have died waiting for them to be approved. No a potom, a to si myslím, že je velmi zajímavé, v roce 2020 vlastně dostane roli moderátorky One America Network. Because if Biden's administration is doing this poorly now, how much worse is it going to get? Což je velmi silně pro MAGA, pro trumpovská televizní stanice. A tam funguje asi dva roky. A mezi tím například v lednu 2021, 6. ledna konkrétně, kdy se ve Washingtonu dějí dost divoké věci, tak ona postuje podle CNN asi 120 postů na Twitter, dnes už tedy X, kde podporuje prezidenta, kde podporuje vlastně to tvrzení, že volby v roce 2020 na podzim neproběhly jako férově. A postupně vlastně ona se stává jedním z mála lidí, kteří chtějí být s Donaldem Trumpem v momentě, kdy ho část republikánské strany a část americké veřejnosti vlastně odvrhne po dění toho 6. ledna 2021. A postupně se dostává do jeho bližšího okruhu, stává se součástí toho jeho týmu, který se připravuje znovu převzít vládu v Bílém domě, až se vlastně dostává přímo do na začátku roku 2025 do oválné pracovny.
16: Takže to zní, že je velmi oddaná a toho si asi taky Donald Trump velmi váží, loajálních lidí, kteří s ním zůstávají i v momentě, kdy s ostatními má při.
17: Realita je taková, že můžeme nahlížet na Natalie Harp jako člověka, který představuje naprosto tu ideální maga ženu. Ženu, která je vzdělaná v té silně konzervativní větvi toho protestantského křesťanství v USA a je hlavně velmi oddaná tomu vůdci. A ta oddanost je hlavně Donaldu Trumpovi. Není to oddanost republice, není to oddanost vládě, ale přímo konkrétně té osobě vůdce Donalda Trumpa.
16: Prý mu taky psala nějaké dopisy, to je pravda. Já jsem zaznamenal, že o Trumpovi mluví jako o svém strážci, o svém ochránci a že mu nechává dopisy.
17: V těch dopisech, které zveřejnili americká média, zaznívá například, že mu chce vždy přinášet jenom radost Donaldu Trumpovi. Chce pro něj vždycky vypadat hezky, to tam zmiňuje také a říká, že se vlastně slibuje, že se o sebe bude lépe starat, aby lépe vypadala. A jsou to opravdu jako intimní dopisy a dokonce v ní říká, že má právo jí vždycky vynadat. Protože on je jediný, kdo ji zná a nikdo jiný ji nerozumí tolik jako on.
13: Jste to jediné, na čem mi záleží. Nechci vás nikdy zklamat. Děkuji vám za to, že jste v tomto životě můj strážce a ochránce.
17: Takže je to opravdu jako intimní a srdcerivné, v jednom momentě dokonce cituje z Pýchy a předsudků, což už samo o sobě myslím ukazuje, jaký ten vztah vlastně, nechci říct, že je romanticky založený, ale opravdu jako idealistický, naivní z její strany.
16: Ty dopisy prý zalarmovaly i Trumpovu ochranku, z jakého důvodu?
17: Těch důvodů je víc, ona obecně asi rok se vyhýbala tomu, aby získala bezpečnostní prověrku, to si myslím, že je dostatečně alarmující, ale faktem je, že ona opravdu je blízko Donalda Trumpa prakticky konstantně a takže mu ty dopisy nechávala na místech, kde se z toho trošičku agenti vylekali, protože má přístup prostě do místností, ke kterým běžný smrtelník přístup nemá a nechává mu tam dopisy, no tak je musí nejdřív někdo zkontrolovat.
16: No a kromě toho, že mu teda píše dopisy, že mu je nablízku, že mu je možná v některých těžkých situacích i oporou, že spolu s ním létá letadlem ze summitu na to, když členové vlády nebo jemu blízcí lidé letí tím, které může být potenciálním terčem nějakého útoku iránského, tak jak se domnívaly tajné služby, tak kromě tohohle všeho a píše teda na sociální sítě, na Truth Social, těma verzálkama předpokládám, všechny ty zprávy, které má na mysli Donald Trump, aby se dostali k široké veřejnosti, tak co všechno teda ještě dělá?
17: No na těch sociálních sítích ona ukazuje vlastně Donaldu Trumpovi, ona je mu tak nablízku z toho důvodu, aby kdykoliv, kdy on si ji zavolá, tak aby ona mu ukázala vlastně pozitivní zprávy ze světa online, ze světa zpráv a sociálních médií, aby mu ukázala memy, videa, obrázky.
16: A to přiběhne s iPhonem nebo se Samsungem a ukáže mu to na obrazovce?
17: Ona má teda notebook, to je jedna věc, ale druhá věc je, že se jí říká, vlastně ostatní lidé v Bílém domě ji už nějakou dobu označují jako takzvaný human printer, tedy lidská tiskárna. Aha. Ona to sama vlastně v těch dopisech i používá tady tu přezdívku.
16: Fakt?
17: A jde o to, že ona zhruba od roku 2023 opravdu, a jsou z toho i videa, pobíhá vlastně za Donaldem Trumpem s takovou malou tiskárnou, ze které kdykoliv na jeho zavolání vlastně vytiskne to, co on chce vidět. On, Donald Trump je velmi vizuální tvor, takže ona mu vytiskne prostě tweety, vytiskne mu články, vytiskne mu ty memy a on na ně potom reaguje, to, jak jste zmiňoval, vlastně reaguje na ně na sociální síti Truth Social, často ty posty nejspíš za něho tedy opravdu píše ona, ale myslím si, že je potřeba ještě dodat jednu věc. Není to jenom zpravování sociálních sítí, což ní tak jaksi nevině. Ale ona vlastně už dneska tím, jak má k němu blízko, tak ona komunikuje i třeba se zahraničními lídry. Oni ví, že když se k němu potřebují dostat, tak se mají ozvat jí. Což si myslím, že je znepokojující a je to, vracíme se tady na začátek, ten důvod, proč je potřeba, aby o ní veřejnost věděla co nejvíce.
16: A to, jak ona komunikuje a jaké zprávy mu předkládá, tak to přece musí velmi závažně ovlivňovat to, co si Donald Trump myslí o světě. Možná ho tím i izoluje od nějaké reality, tím, že je to ten gejzír pozitivity, jak oni píší Timesy. To je něco, co dřív nedělali Elon Musk, Steve Bannon a další lidé, kteří se pohybovali v okolí Donalda Trumpa, Stephen Miller teď aktuálně, nebo třeba jeho mluvčí právě Caroline Leavitt, o které vy už jste se zmiňoval.
17: Myslím si, že je potřeba říct, že pro Donalda Trumpa je toto téměř standardní modus operandi. On ještě, když nebyl v Bílém domě, tak se vědělo, že v Trump Tower je obklopen takzvanými the girls, tedy dívkami, které tam byly k tomu, aby mu přinesli právě nějaké občerstvení nebo pozitivní zprávy, aby se na ně krásně dívalo, aby on byl v dobré náladě. A to vlastně si nějakým způsobem přenáší jak do té první svojí administrativy, kde je obklopený různými mladými dívkami, například Hope Hicks nebo dalšími ženami, které mu dělají sekretářky nebo jakési tiskové mluvčí a tak dále, jsou v různých pozicích, konstantně se to mění. Tak potom si to přenáší právě v podobě Natalie Harp, částečně Caroline Levitt do té druhé administrativy. Nicméně podle amerických novinářů a částečně historiků nikdo nikdy nefungoval takovým způsobem, neměl k americkému prezidentovi tak intimní přístup a vlastně mu předkládal tak nefiltrované, no, naopak vlastně velmi filtrované informace a totálně ho vlastně odříznul od reality světa a od toho, jaké dopady jeho rozhodnutí mají na život lidí. Jako Natalie Harp. Nikdo takový vlastně, co víme, v americké prezidentské historii neexistoval v Bílém domě.
16: No tak není to vlastně hezké, že má s někým tak velmi blízký vztah, že se na někoho může spolehnout, že někdo tu pro něj vždycky je, že má svoji asistentku, tak to bývá asi u většiny lídrů, nebo?
17: Donald Trump tvrdí, že Natalie Harp ho miluje stejně jako jeho děti a jeho manželka. A vlastně vyčítá ostatním, co má ve svém okolí, kteří nejsou jeho rodina, a Jared Kushner, jeho zeť, tak jim říká, že ona jediná ho vlastně neopustí, zatímco oni ostatní prostě odejdou a budou pak pracovat někde jinde, využijí té blízkosti k Donaldu Trumpovi, aby pak získali lepší nějakou pozici někde, tak ona ho nikdy neopustí.
16: No a to zbylé okolí Donalda Trumpa, co na ní teda říká, když ví ty informace teď z médií, kdy CNN třeba připomíná, že už v roce 2023 s Donaldem Trumpem Natalie Harpová chtěla tak moc být, že k jednomu soudu v New Yorku s ním dokonce jela v kufru auta, protože nikam jinam by se v té koloně nevešla. Plus s ním teda letěla v tom letadle z Ankary letos ze summitu NATO a to si skutečně do toho letadla vybral jenom hrstku nejbližších.
17: No vlastně tím, jak má blízko k Donaldu Trumpovi, Natalie Harp, je s ním konstantně, vlastně nikdo k němu nemá takhle blízký přístup každý den jako ona, kromě teda jeho blízké rodiny, tak to z ní vlastně dělá skoro jedno jako z nejvlivnějších lidí v USA. A logicky tím pádem to vyvolává i nějakou žárlivost, závist ze strany těch ostatních lidí, kteří se snaží také k Donaldu Trumpovi dostat, snaží se ovlivnit jeho názory. Tam samozřejmě víme z kuloárů, že tam probíhá jakýsi souboj o moc a vlastně o vyjádření loajality, té největší oddanosti Donaldu Trumpovi mezi těmi různými kruhy, které kolem sebe Donald Trump schromáždil. A takže není náhoda, že se vlastně tolik informací o Natalie Harp dostalo velmi rychle do amerických médií, jak novina, tak lidé z Trumpova okolí, kteří úplně nemusí, se chtěli rozhodně k ní vyjádřit.
16: A když se ptám na to okolí jako takové, a aniž bych chtěl být teda bulvární, tak se na to zeptat musím, Melanie na to nějak už reagovala, nebo ta blízkost Natalie Harpové nevadí? Já vím, že se k tomu vyjadřoval například bratr Harpové na CNN, který tvrdil, že kromě té práce jako takové, tak Harpová hledá i náhradního otce a našla ho právě v Donaldu Trumpovi.
17: Aniž bych to chtěl nějak bulvarizovat, tak samozřejmě americká média si všimla, že když se v ulicích Washingtonu pořádal automobilový závod Freedom 250, vlastně k poctě nebo k té oslavě 250 let od vyhlášení dne nezávislosti a nezávislosti Spojených států, tak manželka, no, první žena Spojených států byla vidět po dlouhé době po boku prezidenta Trumpa a vlastně se ukazuje, že snad i tým sociálních sítí, který spravuje sociální sítě Bílého domu, tak se snažil na fotkách Natalie Harp tak nějak neukazovat, byť byla opět velmi blízko Donaldu Trumpovi.
16: Bílý dům, když se vrátím k těm poznámkám Johna Ossoffa, senátora demokratického, který vnesl jméno Natalie Harpové do povědomí široké veřejnosti, tak Bílý dům na ně reagoval skutečně zuřivě. MAGA je velmi naštvaná, rozzuřená, jak jsem se dočetl v The Atlantic. Schytal to Ossoff potom? Obrátila se zase pozornost k němu?
17: Schytal. Schytal, protože ta poznámka byla naprosto cíleně sexistická, misogynní, byla... Takhle, to, že se pustil do prezidenta, dává nějaký smysl. To, že do toho zapojil ženu, která mu prostě oddaně slouží a má nějakou smlouvu pracovní a je tedy úředníkem oficiálním, to, že poukazoval na to, nebo naznačoval, že by tam mohlo být něco sexuálního, samozřejmě není OK.
16: Chtěl udělat taky, pardon, to PR, ne? Vzhledem k tomu, že se o něm, a vy už jste to taky říkal, že se o něm mluví jako o potenciálním kandidátovi do Bílého domu, psali to teďka i Wall Street Journal, že je to jedna z možností, že jo?
17: To je veřejné tajemství. Samozřejmě, pokud jste senátor z Georgie, tak potřebujete, aby to vaše jméno znali lidé i v Kalifornii a v dalších částech, no v New Yorku a v dalších těch významných částech Spojených států, abyste měl vůbec šanci, že by vás mohli podpořit potom v těch primárkách. Takže jednoznačně tohle je součást jeho kampaně, jak do těch senátorských voleb, tak samozřejmě i do těch potenciálních primárek na prezidentský post.
16: A když říkáte, že to schytal, tak jak moc? Protože když se naštve Bílý dům, tak umí být... No, je to občas tornádo. I plnost prostých slov občas létá vzduchem.
17: Ano, těch urážek a těch různých men, kterými ho častovali jak Donald Trump, tak lidé z jeho okolí, to se v tom americkém ekosystému, jak na tom mediálním ekosystému, na té pravicové straně i obecně v mainstreamových médiích, tak opravdu John Ossoff to několik dní schytával, protože se samozřejmě, jak jsme se o tom tady bavili, to okolí Donalda Trumpa se chtělo ukázat jako lidé, kteří jsou loajální prezidentovi, budou obhajovat i jimi částečně nenáviděnou osobu a chtěli obhajovat prezidenta, kterého vlastně John Ossoff tak nějak vykreslil i nejenom jakože někoho, kdo by mohl chtít vztah s velmi mladou ženou, ale zároveň někoho, kdo vlastně už tak stárne a už tak kašle na tu práci, že prostě jenom lítá letadlama různě, tráví čas s tou mladou ženou a nestará se pořádně o stav země. A vlastně ta pracovní morálka jaksi upadá. Hmm. Takže tohle všechno chtěli ti lidé vyzdvihnout, že to není fair takhle k prezidentovi a k té mladé ženě chovat. A samozřejmě John Ossoff si tím, byla to velmi riskantní strategie, ale je fascinující, jak dobře mu to vyšlo.
16: A ta pobouřená vendeta od MAGA a od Donalda Trumpa a celého toho jeho okolí, ta ukazuje na jednotu toho hnutí jako takového, nebo spíš má určitou možná i zranitelnost. Protože skutečně řada těch komentátorů ve Spojených státech teď zmiňuje, že ta reakce je nebývalá i na standardy hnutí MAGA.
17: Myslím si, že Donald Trump je naštvaný, že tolik informací o Natalie Harp se vlastně najednou dostalo do toho éteru a tím pádem tam to ukazuje na nějakou neloajalitu, nějaké části toho spektra lidí, které se kolem něj pohybuje. O to intenzivnější si myslím, že ta reakce tím pádem byla, o to větší útoky na Johna Ossoffa a ne jakože úplně obrana Natalie Harp, ale spíše útoky na Ossoffa. Takže ano, může to ukazovat snahu těch lidí ukázat tu loajalitu, sešikovanost za Donaldem Trumpem, ale ukazuje to i samozřejmě nějaké trhliny v tom hnutí. Samozřejmě ty trhliny se můžou ještě rozšířit v momentě, kdy republikánská strana prohraje nějakým výrazným způsobem volby na podzim tohoto roku.
16: To, že lidská tiskárna vystoupila z anonymity, zkomplikuje jí to její práci teďka?
17: Samozřejmě ten tlak na Donalda Trumpa, aby se jí zbavil nebo jí, aby možná změnil tu její roli, aby nebyla tak moc vidět, ten tam asi bude. Přeci jenom je to nevolená osoba, která má přístup k těm nejtajnějším informacím, k těm nejdůležitějším setkáním i se zahraničními lídry. Takže umím si představit, že ten tlak tam bude, ale samozřejmě to rozhodnutí, jestli se Natalie Harp zbavit nebo ne, to je pouze a jenom na Donaldu Trumpovi.
16: A to je možné, že by k něčemu takovému došlo?
17: Představit si to umím, konec konců těch girls, jak jsem zmiňoval, už kolem Donalda Trumpa bylo v minulosti hodně.
16: No dobrá, fascinující příběh, tak díky, že jste si na něj našel chvíli.
17: Taky děkuju, ještě jednou děkuju za pozvání.
16: Tohle už je všechno z Vinohradské 12. s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska amerikanista Jan Beneš z Ostravské univerzity. Odvyprávěl velmi zajímavý příběh Trumpovy asistentky Natalie Harpové. V téhle epizodě jsme se zmínili i o současné mluvčí Bílého domu Caroline Levitové. Ta teď u Trumpa končí. Bude určitě zajímavé sledovat, kdo všechno se nadále bude pohybovat v těsné blízkosti nejmocnějšího muže světa. Naslyšenou zítra.
18: Radioservis představuje
19: Toulky první republikou.
18: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
19: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
20: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
19: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Půl jedenácté.
21: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Počet obětí po bleskových povodních na tibetsko-nepálské hranici nepřestává stoupat. Podle nejnovějších informací Nepálského úřadu pro zvládání katastrofy jich aktuálně 903. I přes pokračující záchranné práce se stále pohřešují tisíce lidí. Mezi nimi je taky více než 900 pracovníků nepálských vodních elektráren. Po ruském útoku v Záporoží na jihovýchodě Ukrajiny jsou nejméně dva zranění. Informoval o tom náčelník oblastní správy Ivan Fedorov, podle kterého tam dron zasáhl výškovou budovu. Naopak ruské úřady hlásí dva mrtvé a 16 zraněných po ukrajinském ostřelování Belgorodu na západě země. Rakety tam zasáhly blíže neupřesněný komerční objekt a v 7 skladech vypukly požáry. Ukrajina, která se více než 4,5 roku brání ruské agresi, pravidelně míří na vojenské a průmyslové cíle v Rusku. O návrhu státního rozpočtu na příští rok dnes jedná vláda. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO už dřív řekla, že deficit bude vyšší než letos plánovaných 310 miliard korun, nepřekročí ale 400 miliard. Plánovaný schodek kritizuje opozice, obává se hlavně výrazného zadlužování země. Až kabinet návrh rozpočtu schválí, musí ho do konce září poslat sněmovně. Česká ekonomika rostla loni rychleji než průměr zemí Evropské unie. Výrazně se ale zvýšil i státní dluh. Dosáhl 3,7 bilionu korun. Vyplývá to ze stanoviska Nejvyššího kontrolního úřadu ke státnímu závěrečnému účtu za minulý rok. Ekonomika meziročně vzrostla o 2,6%, zatímco evropský průměr byl o více než procento nižší. Kontrolní úřad zároveň varoval, že rozvoj hospodaření dál brzdí nízká produktivita práce, drahé energie a stárnutí populace. Dětské domovy musí dětem s vadami chrupu hradit rovnátka v plné výši. Vyplývá to ze stanoviska dětského ombudsmana Martina Beneše. Obrátila se na něj 17-letá dívka z Moravskoslezského kraje, po které domov chtěl polovinu ceny rovnátek, tedy 25 tisíc korun. Federace dětských domovů nový jednotný postup vítá. A Súdán si dnes připomíná rok od tragického sesuvu půdy. Na západě země při něm zemřelo nejméně 1000 lidí. Ve zničené horské obci Tarasin tehdy podle saudánského osvobozeneckého hnutí přežil jediný člověk. Podle agentury AP šlo o jednu z nejtragičtějších přírodních katastrof v novodobé historii Súdánu. Sesuv půdy způsobily prudké lijáky. V zemi kvůli sezónním dešťům umírají ročně stovky lidí. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy za Benátkami na 23. kilometru je nehoda osobního auta mimo vozovku. Hasiči a policie jsou na místě, kolona je asi na 10 minut. Nehoda překáží na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy u Brandýsa. Na 11. kilometru je také nehoda osobního auta. Kolona za 10. kilometr je asi na 5 minut. Na D1 je kolona i na příjezdu do Brna z Vyškova. Je od Slatiny z kilometru 201 až do omezení na 196. Celkově je zdržení asi 10 minut. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Městec na kilometru 52 je po havárii osobního auta zabraný odstavní pruh. Stojí tam hasiči, brzdí se, jeďte opatrně po dešti, je tam hodně vody na vozovce. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme převážně oblačno a i zataženo, kolem poledne se začne ale od západu vyjasňovat, většinou až na polojasno. Nejvyšší teploty od 22 do 28 stupňů. Tolik zprávy, teď už má slovo Barbora Tachecí, začíná pořad Osobnost Plus.
2: Za Zemana veřejně obhajoval jeho zbližování s Čínou a stavěl se skepticky k účinnosti protiruských sankcí. Dneska sám říká, že spolupráce s Čínou v technologiích 5G je primárně bezpečnostní problém a že, cituji, pro mě je agresor ten, kdo překročí sousedovy hranice. Bývalý poradce Miloše Zemana, ještě donedávna také poradce Andreje Babiše pro národní bezpečnost, teď míří do New Yorku jako velvyslanec při OSN a má Česku pomoci vybojovat místo v Radě bezpečnosti. Hynek Kmoníček, dnešním hostem Osobnosti Plus. Vítejte, dobrý den.
21: Dobrý den.
2: Hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
22: Osobnost Plus.
2: Tak, pane Kmoníčku, u Andreje Babiše jste pobyl 7 měsíců, spočítala jsem to dobře, 8, doufám.
21: Necelých osm.
2: A to, že už takhle brzo odcházíte, asi na posteri vás bude bavit víc, já nevím, ale má to nějaký jiný důvod?
0: Má to ten důvod, že v New Yorku teď budu potřebnější.
2: A Andrej Babiš vás tam poslal absolutně bez problémů?
0: No, absolutně bez problémů, protože tady se bude prostě nějak přerovnávat bezpečnostní aranžma všech prvků v rámci bezpečnostní struktury a prostě tam v dané chvíli jsem nebyl potřeba ve funkci Národního bezpečnostního poradce.
2: A víte, jak se bude přestavovat?
0: Já myslím, že to teprve vzniká. To záleží na tom, jak budou personální posuny a to troufal bych si říct, že to bude krok za krokem a výsledek uvidíme tak do roka.
2: Jasně, a post poradce premiéra pro národní bezpečnost zmizí?
0: Ani to není jasné. V této chvíli nezmizel, pouze má kancelář, je prázdná, takže všechny možnosti jsou otevřeny.
2: Můžete z hlavy uvést jednu bezpečnostní radu, kterou jste dával premiérovi a on ji poslechl a neposlechl?
0: Mohl bych, ale za A, ty bezpečnostní rady jsou minimálně tajné a za B, když odcházíte z pozice Národního bezpečnostního poradce, tak je to jako v Hollywoodu, že podepíšete ten non-disclosure agreement, že o tom nebudete mluvit.
2: Jasně, ale
0: takže
2: můžete,
0: mohu, nemohu.
2: Jasně, ale můžete mi říct aspoň, jestli víc bylo těch, které Andrej Babiš poslechl nebo neposlechl?
0: Každou z nich vyslechl a každou z nich si poměřil tím, jak to vyhovuje nějakému plánu, co ví on samozřejmě.
2: Jasně, že si je vyslechl, nám mnoho neřekne. Já to zkusím jinak, jo. Když za vás současná vláda zrušila odbor strategické komunikace, později i samotného koordinátora strategické komunikace, Babiš říkal, že Stratkom vláda nepotřebuje. Zdá se vám to v této době, víme, jak tahle doba vypadá, zdá se vám to jako chytré?
0: Zdá se mi to jako pragmatické a já nevím, jak moc fungoval odbor

0: slovem jakoby vysvětluje současná vláda spoustu věcí. Prostě takhle je to pragmatické, tohle nebylo pragmatické, ale jenom selský rozum nám říká, že když jsme nikdy v historii nebyli v takovém náporu, pokud jde o dezinformace a tak dále, prostě takovej ten soft boj ze strany Ruska, takže to nevypadá úplně promyšleně.
1: No jo, bych tomu, té hybridní válce, jak teďka to všichni jsou na to najednou specialisti, čelil asi tak, jak je potřeba, to znamená pomocí zpravodajských služeb. Rozhodně bych tam nezaváděl velké týmy mediálních expertů, kteří si budou hrát své války proti jiným mediálním expertům a budeme tomu říkat válka.
0: Ne, mě to nedá, teď se mi nahrál, když mluvíte o tom využití tajných služeb, to jsou ty služby, které prezident Zeman, u kterého jste také radil, neměl vůbec rád, je to tak?
1: On neměl rád jednu z těch třech služeb, abychom byli přesní.
0: Tak jenom připomeňme, kterou, BISKu, že?
1: Říkáte vy? Já říkám,
0: já
1: že jednu.
0: No,
1: já si říkám, ano, tak on byl v tomhletom docela otevřený, ano. A to je mimochodem jako normální, že čeští politici mají takový zvláštní vztah ke službám. Málo kdo ho má standardně harmonický, abych tak řekl. Vesměs se dělí na ty, kteří se tím obsesivně zabývají a ty, kteří je totálně ignorují. Obojí je blbě.
0: Mimochodem v Evropě, ta Amerika je zvláštní kapitola v tomhle jistě s Trumpem, ale v Evropě není úplně běžné, že prezident země vypráví dokola, že jsou to čučkaři a tak dále, všechno to, co řekl.
1: No, když půjdeme do historie, tak bych musel říct, že v té době v Evropě také nebylo běžné, aby domácí zpravodajská služba hodlala zasahovat do školních osnov na základce.
0: Aha. Připomeňte ten příběh, prosím, čím tam zasahovala?
1: Ale tak to jsme strašně daleko historicky dozadu, já bych to opravdu nerad znovu otevíral.
0: Jasně,
1: no.
0: ale víte, takhle...
1: Jako ta Zemanova, takhle budeme vytahovat z různých částí historie různé kousky a dohromady nebudou dávat smysl. To je, když si rýpnu já, jako ten váš úvod, jako kdybych já byl ten, kdo se zbližoval s Čínou, zejména v oblasti 5G. Kdybychom tenkrát šli do historie, tak bychom zjistili, že se to týkalo všeho možného, to nastavení nových vztahů s Čínou. Ne,
0: ale já
1: 5G.
0: Jsem neřekla, já jsem...
1: Byl to ten úvod. Dal se tak interpretovat. Říkejte.
0: Poslouchejte mě, pane Kmoníčku. Dnes sám říká, že spolupráce s Čínou v technologiích 5G je primárně bezpečnostní problém.
1: Pojďte,
0: a neříkáte to? Neříkáte to?
1: Ano, a pojďte
0: tak
1: dvě věty předtím.
0: Za Zemana veřejně obhajoval jeho zbližování s Čínou. Ale to jste dělal.
1: Ano, ale to není zbližování. To je totéž, co se bude dít teď v budoucnosti. To je návrat do normálního stavu, normálního evropského státu s první nebo druhou největší ekonomikou světa.
0: Dobře,
1: to není zbližování.
0: Ne, jestli je tohle zbližování... jako fajn zrovna v době, kdy opět ty naše tajné služby zpravodajské říkají, že odtamtud plyne nebezpečí, že je to pro nás riziková, že mě to taky zdánlivě a nedává smysl, aby řeknete, že to pragmatické, že?
1: Ne, já řeknu, že to dává smysl, protože každý velký stát má národní zájmy a ty se mohou křížit s naším národním zájmem. Ale to neznamená, že se s ním máme 10 let ignorovat, abychom o něm nevěděli nic. To znamená pravý opak. Dokonce i s potenciálním nepřátelem musíte mít poměrně živé kontakty, abyste tušila, jestli vůbec je nepřítel.
0: Ano.
1: Vy to víte dnes o Číně? Který Číňan vám to řekl?
0: Já nevím nic.
1: No?
0: Já vím to, co mě řekl ve svých reportech tajné služby. A ty
1: jestli se k vám dostanou,
0: prostě.
1: Tak to je chyba.
0: Ne, to, já to byly zveřejněné dokonce.
1: Ano, ne, tak jako je jasné, že Čína bude velká výzva do budoucnosti, vždycky byla. A taky je jasné, že není žádný důvod pro to, aby z celé Evropy neměly turistická víza do Číny jenom Litva a Česká republika. To jako sorry.
0: Pane Kmoničku, Andrej Babiš letos vysvětloval, že válku a Ukrajinu měla v programu předchozí

0: vláda a jeho programem je každodenní život Čechů.
1: Je to jeho priorita.
0: Tak. A vy jste ovšem naopak při svém nástupu řekl, že ty hrozby zůstávají stejné. Myslím, hrozby zvenku zůstávají stejné. Tak shodli jste se tady v tom, že ne, možná dnešní každodenní život Čechů je...
1: Hledáte rozpory tam, ne. Kde rozpory nejsou. Já vám to jednoduše vysvětlím. V bezpečnostní oblasti je samozřejmě největší výzvou Rusko. Je bezpečnostní oblast jedinou oblastí, kterou má řešit česká vláda?
0: Já si myslím, že... Pardon, já tady nesmím říkat, co si myslím, ale dávám šanc otázku. Není obrana to nejdůležitější, co každá země musí řešit?
1: Ano, a já vám teď z toho udělám tu krásnou smyčku. Abych mohl řešit obranu, musím na to mít peníze. Abych na to měl peníze, musím si je vydělat. Abych si je vydělal, musím mít prodejné výrobky. Abych měl prodejné výrobky, musím mít správnou cenu energií, která nebude prostě zlomkem ceny americké a evropské. Takže to nejvíc, co můžu udělat pro obranu, je v primárně co? Změnit stupní ceny energií. Nebo o obraně budu jenom hovořit.
0: Počkejte, nezlobte se, já, když říkáte na obranu, především musím mít dost peněz. Ale vždyť
1: a utrácet je rozumně.
0: Přesně, ale vždyť ta vláda rozhoduje, jaké peníze z toho rozpočtu dá kam. Zdá se vám to dnešní rozhodování, kdy my se batolíme pomalu těm 2%, ale ve většině ostatních zemí už jako diskutují o mnohem vyšších částkách, jo? Tak zdá se vám to jako pragmatické?
1: Ano, zdá se mi to jako pragmatické, protože tato vláda bude první vládou, která to dostane nad 2% a snaží, jo, opravdu,
0: ne, ale
1: žádná
0: tohle
1: jiná
0: přece,
1: to nebyla.
0: Ale tohle přece není argument v okamžiku, kdy, rozumíte mi, ano. Protože když jiné státy dávají víc, jak vysvětlíte německému, holandskému daňovému poplatníkovi, že on dává mnohem víc na obranu, než dáváme my. A přitom všichni jsme jeden celek v NATO, že?
1: Helejte, to nemá smysl říkat, že tohle je jednoduché vysvětlování. To se prostě zanedbalo, je to záležitost několika posledních vlád, žádná z nich to nedostala na 2%. Můžeme se bavit, proč dostaneme se domácí politické diskuze, která velvyslancům nepřísluší, ale principiálně máte pravdu v jedné věci. Ano, je potřeba se na to konečně zaměřit a je potřeba na to mít konečně peníze. A to se tato vláda snaží udělat. Mimochodem, já vždycky jako nejraději porovnávám ministerstvo zahraničí s ministerstvem obrany, protože teď znám oba. Tak třeba celý rozpočet ministerstva zahraničí, jako všechno, včetně platby za školky pro děti diplomatů, dá dohromady možná 2 tanky, ani jeden z nich nebude velitelský. O takovýchhle penězích mluvíme. Ta obrana, kterou jako by se dalo z toho vyvodit, že na ní jako tak kašleme, tak v této chvíli bude mít 16x vyšší rozpočet než celý ministerstvo zahraničí. Zkuste to obhajovat diplomatům.
0: Já zkusím se jenom zeptat, jestli všechny, z vašeho pohledu, všechny výdaje do ostatních projektů a plánů téhle vlády jsou úměrné, anebo by se právě v nich měly šetřit peníze na obranu. A to se ptám, nevím.
1: No já taky nevím, kde byste ušetřila.
0: No to já nevím.
1: Škrtla byste z kultury, škrtla byste rádio a koupila za to jeden tank.
0: Ne, tam nejde o škrtnutí rádia, ale to rádio si ještě na financování vzala ta vláda na sebe, což mně přijde zvlášť absurdní. Rozumím.
1: Domácí politická věc. Ano, chápu logiku, kudy na to jdete a já vám říkám, že v téhleté chvíli já nebudu nadužívat slovo pragmatický, protože pro mě je to úplně to samé jako zdravý selský rozum. S těmi penězi, co v kasičce zbyly, nakládá podle zdravého selského rozumu, postupně upravuje priority a já myslím, že upravuje správně.
0: Dobře, tak já se zdravím
1: selským rozumem.
0: Teď zeptám, jestli si myslíte, že nebo jak dlouho je pro malý stát, jako je Česko, únosné, že nectíme to pravidlo solidarity, které ctí drtivá většina ostatních zemí, že nepřispíváme na muniční iniciativu, že nejsme v tom balistickém programu a tak dále. Nakolik je to výsledek zdravého rozumu pro nás jako malou zemi?
1: Tak, já to vemu postupně. Muniční iniciativa je důležitá, proto ji vláda zachovala a zachovala ji v takovém tvaru, jak ji zachovat mohla vzhledem k vládní koalici. To oba přece pochopíme. Vždycky hrajete s takovými kartami, jaké máte.
0: Ne, ale ona se do téhle party jakoby dostala Andrej Babiš sám. Čili dneska je...
1: Je v koalici ochotných, nedostal se tam sám, pokračuje v naší účasti v koalici ochotných, ano. A mimochodem, ono totiž tohle to jsou tak krásně zaváděcí debaty. Tak jako jeden z nejvyšších procent HDP utrácí třeba Estonsko. Jo, ale ono je velký jako Praha a nemá žádný letectvo. Takže kdo je proto na to asi v konci důležitější?
0: Ale prosím vás, podívejme si jako na Německo a ne Estonsko.
1: Ale my se nemůžeme srovnávat s nejsilnější ekonomikou Evropy.
0: Tak se podívejte na Británii, podívejte se na Holandsko, to je ideál. Podívejte se na Holandsko.
1: Máte Holandsko za ideál?
0: Jaký ideál? Já se ptám, prostě všechny tyhle země dávají na tu obranu relativně
1: víc než my, a my to budeme muset dohnat z peněz, které máme, protože jinak bychom si na to půjčili a zadlužili.
0: Ne, vy to říkáte s takovým úsměvem, jako byste vážně nevěděl, že prostě na co máme a nemáme je věc priorit té vlády. To není jako...
1: Ano, ale vy se usmíváte, když říkáte, že priorita je vždycky ta, co jste si právě vybrala. Obrana. Ne, priorita je všechno další také a musíte to vážit jedno mezi druhým. A úkolem premiéra je to vyvažovat.
0: Vyvažuje to dobře podle vás?
1: Já myslím, že to vyvažuje v rámci možností, které podědil nejlíp, jak může. Nedokážu si tam představit v této chvíli jiného vyvažovače.
0: A dobře, a řekněte mi jenom, v momentu, kdy tady zachováme tu muniční iniciativu...
1: To už jsme zachovali.
0: Ano, a zároveň tam nedáváme nebo nechceme dát vůbec žádné peníze, tak není to trochu model prostě prestiž si necháme účet a ať zaplatí?
1: Tak ono to do velké míry tak bylo i od samého počátku muniční iniciativy, která prostě dává to hlavní, co má, to je české know-how a hledá pro donory za spolupráce Ukrajinců, co bychom pro ně kde nakoupili levněji, než by to dokázal někdo jiný. A v tom je české know-how. Takže to se děje dál.
0: Ne, já chápu, ale mluvím o muniční iniciativě.
1: Já taky.
0: Do té muniční iniciativy prostě nedáváme peníze.
1: No a předtím jsme tam dávali o několik milionů navíc, které teď nedáváme a to je celý rozdíl. Pocítí to Ukrajinci? Ne.
0: Ale už kvůli té prestiži. Já se ptám, já jsem amatér. Prostě když to bylo tak málo peněz podle vás, co jsme tam dávali, tak proč je nedává ten Andrej Babiš a tahle vláda dál?
1: Je to prostě daň tomu, jak se koalice dohodla. A dohodla se tak, jak se dohodnout mohla, pánbu za to zaplať.
0: A řekněte mi jenom, jako co si z tohohle kroku, podle vašeho názoru, má vzít Kyjev a co Moskva?
1: Kyjev si z toho vzal to, že radostně zatleskal, protože žádný další tlak nebo nedostatky z tohoto důvodu necítil. Co si z toho veme Moskva? No to se budeme muset zeptat v Moskvě. Asi se
0: odhad, váš odhad.
1: Odhad je, tak se nám to zase nepodařilo zaškrtit.
0: Tak Moskva zatleskala, ale ne, když od toho odpadlo Česko.
1: No jak Moskva musela zatleskat, ale jakože by radovali a stavěli slavou bránu za to, že muniční iniciativa pokračuje, to zcela jistě ne.
0: Nepřipadá vám v momentu toho percentuálního plnění HDP na tu obranu, že my jako bychom chtěli ten 5% podíl prostě, nebo takhle, článek 5 chceme 100%, 5% podíl má být o mnoho let později. My chceme 100% jakoby záruky, čekáme je od toho, od té Severoatlantické aliance, ale v podstatě tak nadšeně ten rozpočet jako sytit nechceme.
1: A myslím, že ten rozpočet nadšeně sytit nechce nikdo, ale všichni si uvědomujeme, že to prostě bude potřeba, jenom se tam každý dostaneme svou vlastní cestou.
0: A my to prostě odkládáme, to je naše cesta, že bude
1: pomalejší. Ne, my to neodkládáme, my se dostaneme konečně nad 2%. Po všech vládách, které se bušily v prsou, nic jiného nedělali, a když to tak vidím na ministerstvu zahraničí. A víte, pro mě je krásné, když ještě před rokem na ministerstvu zahraničí byla jasnou prioritou obrana, takže jsme nebyli na 2% a Ukrajina, takže tam dodnes nemáme ani budovu, jsme v nájmu u Slováku a není tam ani šifra. Geniální.
0: Víte, pojďme se bavit o té vládě, kterou máme teď.
1: No já nechci utíkat k té předtím, ale každá vláda něco podědí a my se musíme dívat na to, co s tím dělá.
0: Ne, vy říkáte, že se jako už několikrát jste zmínil tady, že bude tahle vláda první, která překročí 2%. Ale to je v době, kdy už je dávno od loňského Hágu. Prostě jako v prostoru požadavek mnohem vyšší. Takže teď se chlubí tím, že jsme udělali něco, takhle, co jsme měli udělat řadu let předtím.
1: Já bych se tím nechlubil, ani bych z toho za všechny ty minulé vlády nevinil, ale prostě popisují realisticky situaci. Není to tak, že by nastoupila tato vláda a začala kašlat na bezpečnost a poklesla bezpečnost občanů. Pravý opak.
0: Ministr Mačinka českým velvyslancům, mezi které patříte a byl jste tam na ten jeho projev, řekl, že česká diplomacie má být pragmatická, proto jsem se tak smála,
1: už jsme tam zase,
0: ano. Pragmatická, nikoli cynická, spojenecká, nikoli přitakávací.
1: Aktivní, nikoli aktivistická.
0: A teď mi řekněte jenom, vážně, je prostě pragmatické z vašeho pohledu jako tak málo plnit, to není jenom příspěvek jakoby na armádu kvůli NATO, to je o tom, že se třeba rozjel ten projekt integrované protibalistické obrany, kterého se neúčastníme. A víte, že těch případů je celá řada. Tak je to pragmatické?
1: Z našeho pohledu nebo z pohledu lidí, kteří ještě nepochopili, že do takových věcí logicky patříme a při síle našeho zbrojního průmyslu tam stejně budeme?
0: Taky jenom nebudeme teď a budeme za 5 let třeba?
1: No to může být klidně za týden, za 14 dní, za 3 měsíce, to nikdo neví. To jsou prostě věci, které se v této chvíli dojednávají. A to, že se někde něco vyhlásí a pak se o tom začne diskutovat, vůbec neznamená, v jakém časovém horizontu a v jakém formátu to vznikne.
0: Ne, víte, samozřejmě to máte obecně pravdu, ale když ministr Mačinka chce ten pragmatický jakoby přístup, ano. Tak nevím, jestli tady vlastně existuje ta úplně zásadní shoda v tom, co je pro každodenní život českého občana pragmatické. Protože jestliže český občan v tuhle chvíli je prostě mnohem, jak bych to řekla kulantně, mnohem méně chráněn proti vnějšímu nebezpečí, než, počkejte, nechte mi to doříct, jo, než kdybychom prostě už dávno do obrany dávali víc a byli jsme prostě součástí integrované protibalistické obrany, tak
1: Žádná integrovaná protibalistická ochrana v této chvíli neexistuje, takže jsme nemohli být její součástí. Jestli do budoucna bude, já si myslím, že vývoj na frontě přesně ukazuje, co jsou ty výzvy do budoucna. Nebyli jste vy všichni ti, kteří se strašně smáli Zemanovi, když pořád mluvil o dronech, jaký je to nesmysl? No vidíte, kde je dneska vojenská technologie a jak všichni mluvíme o dronech. Ale to byla taková jenom jako vedlejší poznámka. Čili já si myslím, že není pravda, že bychom byli méně chránění v této chvíli. Jsme součástí všeho toho, co Evropa je schopna v této chvíli dát dohromady. A ono to nestačí, protože to nestačí bez Spojených států a tak to bylo vždycky. Zúčastňujeme se všech jednání, která o tom jsou. Máme jeden z nejsilnějších zbrojních průmyslů v Evropě, ne-li na světě, takže nemůžete říct, že bychom prostě nebyli součástí tohodle. To je holý nesmysl.
0: Tak je... Prostě všechny informace veřejné, které o tom projektu vyšly, je, že Česko se ho neúčastní.
1: V této chvíli.
0: V této chvíli. A nevíme, v jaké jiné chvíli to začne.
1: No tak otázka je, jaký ten projekt bude, protože oni ho chtěli Ukrajinci. Ukrajinci potom začali kličkovat, mezi tím se vlastně to ukázalo jako francouzsko-anglický projekt. Náš pan premiér říkal, že by podobný projekt měl být celoevropský, jako je třeba Airbus, což si myslím, že nakonec to tak dopadne.
0: Český velvyslanec při OSN Hynek Kmoníček byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Děkuji za to.
1: To jsme té diplomacii moc nedali, protože jsme se k ní vůbec nedostali.
0: Ale dělali jsme různé jiné důležité témata, je to tak?
1: No já jsem rád, že jsem třeba aspoň některé z nich vysvětlil, i když, to jako co vy víte.
0: Děkuji vám za účast. Tak a hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
2: Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy. Počet obětí nepálských bleskových povodní stoupl na 903. Vláda jedná o návrhu státního rozpočtu a sobotní referendum na Islandu o Evropské unii mělo rekordní účast. Zprávy a Martin Matějka. Počet obětí po bleskových povodních na tibetsko-nepálské hranici nepřestává stoupat. Podle nejnovějších informací nepálského úřadu pro zvládání katastrofy jich aktuálně 903. I přes pokračující záchranné práce se stále pohřešují tisíce lidí. Mezi nimi je taky více než 900 pracovníků nepálských vodních elektráren. A ti jsou pravděpodobně uvězněni v tunelech vodní elektrárny na řece Trišuli. Záchranářům se o víkendu podařilo do jednoho z tunelů potrubím začít dodávat vzduch. Pomocí výbušnin taky vytvořil prostor pro spuštění záchranářů. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO právě představuje návrh státního rozpočtu na příští rok. Nejvíc peněz tradičně dostane ministerstvo práce a sociálních věcí. Podle šéfa rezortu Aleše Juchelky z hnutí ANO ale ještě nejsou uzavřená jednání třeba o valorizaci penzí nebo platech ve veřejné sféře.
3: Jsme představili samotný mechanismus a systém změny platu ve veřejné sféře tak, aby to bylo férové, protože začínaly platy pod minimální mzdou a dokonce pokud bychom tady tento systém nezměnili, tak v roce 2027 bude více než polovina lidí, kteří pracují ve státní sféře pod minimálně respektive zaručeným platem.
2: Odbory už návrh podpořily, ještě ale čekají další jednání s ministrem Juchelkou i šéfkou státní kasy Schillerovou. Ministři by se taky měli dozvědět výši schodku rozpočtu v příštím roce.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Vláda nebude probírat nový návrh státní kulturní politiky. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO podle informací časopisu Respekt toho stáhl z dnešního jednání. Dokument popisuje kulturní priority, kterými by se měl stát v příštích 4 letech zabývat. Tento plán ministra kultury Otto Klempíře za motoristy kritizovali už dříve pracovníci z kulturního sektoru a těm vadilo, že návrh vznikl netransparentně bez diskuze s odborníky. Referendum o obnovení přístupových rozhovorů s Evropskou unií mělo na Islandu rekordní účast a Kurnám přišlo nejvíc voličů od vzniku samostatného Islandu. Vyplývá to ze zveřejněných dat volební komise. Islanďané v hlasování odmítli, aby země znovu začala jednat o členství v 27.
5: K volebním urnám se při referendu dostavilo 82,6% islandských oprávněných voličů. Počet hlasů se podle volební komise může ještě změnit. V případě hlasů označených za neplatné, totiž může úřad na základě odvolání verdikt přehodnotit. Vysokou účast v referendu vyzdvihla také premiérka Kristín Frosta Dottirová, podle které voliči ukázali, že dokážou převzít zodpovědnost za svou zemi. Větší účast než při tomto referendu mělo v dějinách Islandu jen jedno, ještě před vznikem samostatného státu. K hlasování o ústavě nově vznikající republiky tehdy dorazilo 98% všech Islanďanů. Z Reykjavíku Jakub Lucký, Český rozhlas.
2: Na dálnici D10 na příjezdu do Prahy z Mladé Boleslavy kolona začíná na prvním kilometru a pokračuje až do Novopatské k nehodě před sjezdem do Kbelské ulice. Na D1 je kolona i na příjezdu do Brna z Vyškova, poprvé se zpomaluje u sjezdu na Slavkov na kilometru 210 a asi 15 minut naberete do omezení na kilometru 196 a zdržení asi 15 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes čekáme převážně oblačno, kolem poledne se ale začne od západu vyjasňovat a nejvyšší teploty 22 až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy a vysílání teď pokračuje pořadem a podcastem Bruselské chlebíčky.
6: Social media is not a toy. Across Europe, young people now spend 4 to 6 hours a day on screens. This adds up to 20 years of their life.
4: Tady jsou Bruselské chlebíčky, váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii.
7: Požáry, sucho i válka za hranicemi Evropské unie. Se začátkem školního roku se nabízí otázka, jaký svět vlastně dětem vytváříme. Evropská komise se navíc chystá představit návrh, který by mohl výrazně zasáhnout do jejich každodenního života. Zákaz sociálních sítí pro děti do určitého věku. Co si o takovém omezení myslí samotné děti? Jaké problémy světa je nejvíce tíží? A co pro ně vůbec znamená Evropská unie? O tom budou tyto speciální bruselské chlebíčky k začátku nového školního roku. Já jsem Zdenka Trachtová, zdravím vás z Jesenice u Rakovníka, kde táboří rozhlasový dětský soubor Dismančata. A se mnou jsou tu i dnešní speciální hosté a hostky bruselských chlebíčků. Můžu vás poprosit, abyste se představili?
8: Já jsem Viktor a je mi 11 let.
9: Já jsem Sam a je mi 7,5 let.
10: Já jsem Žovka a je mi 14.
11: Já jsem Ráchel a je mi 13.
7: Tak díky moc, že jste souhlasili, že tady předušíte své prázdninové radovánky a uděláte si takhle čas na rozhovor o Evropské unii. Moc si toho cením. A na úvod bych se vás ráda zeptala, co si vlastně představíte, když se řekne Evropská unie? Co to pro vás znamená?
8: Tak, Viktore. Pro mě to znamená nějaký společenství států, který si navzájem pomáhají a přijímají různý zákony a státy, mezi kterými se může volně cestovat.
7: Co ty, Žovko?
10: Tak Evropská unie se mi asi jako první vybaví ta vlajka s těma hvězdama do kruhu a pak prostě všechny ty státy, které se zavázaly si pomáhat a řeší společně problémy toho kontinentu.
7: Rachel, co ty si vybavíš, když se řekne Evropská unie?
11: Tak v tuhle chvíli si vybavím řešení problémů, jako je válka na Ukrajině a klimatická změna, který mě v rámci toho jako nejvíc zajímají. Ale jinak je to samozřejmě, jak tady se už řeklo, společenství nějakých států, který si pomáhají a budou si dál pomáhat, i když na tom nějaký z těch států nebude třeba nejlíp.
7: Teď bych s váma ráda probrala téma, které se vás velmi týká, a to jsou sociální sítě, jako je třeba Instagram, TikTok a tak dále. Protože v celé Evropské unii se teď mluví o možném zákazu sociálních sítí pro děti do určitého věku. Protože víme, že ty sítě způsobují závislosti, mají špatný vliv na dětskou psychiku a taky tam můžou na děti číhat různá nebezpečí. Tak mě by zajímalo, co si o tom vy osobně myslíte. Měl by být TikTok, Instagram, Snapchat, Snapchat, Facebook. Mělo by to být podle vás nějakým způsobem omezené a zakázané pro děti do určitého věku?
8: Určitě za mě by to mělo být minimálně zakázaný do 15 let, všechny tyhle sociální sítě, a prostě těm dětem to neprospívá, takže to mají úplně zbytečně a akorát jim to škodí.
7: A ty, Viktore, nepoužíváš sociální sítě?
8: Nevím, jestli se teda WhatsApp počítá jako sociální síť, pokud ano, tak používám právě WhatsApp, ale jinak ne.
7: To je spíš chatovací platforma. A co vy ostatní?
9: Tak já bych vlastně tyhle všechny sociální sítě dal asi od 20 let, aby s tím jako uměli zacházet ty děti.
7: Od 20 dokonce až? To je docela radikální názor. Myslíš si, že do té doby ještě děti a mladí dospělí nejsou na to pořádně připravení?
9: Myslím si to, ale nejsem si tím úplně jistý.
7: Chápu. A co Ráchela Žovka?
12: Já si myslím, že by to mělo být omezené věkem těch 15-16 let. Zároveň ale by se to nemělo jen tak jako zakázat. Určitě by bylo dobré, aby byly nějaký programy pro ty děti, kterých se to jako týká, což je ten podle mě druhý stupeň.
7: Aby se s tím učili zacházet?
12: No, aby se s tím učili dopředu zacházet, o tom mi ani vlastně tolik nejde. Spíš o to, aby pochopili, proč se jim to zakazuje. Protože pokud to nepochopějí, tak to budou chtít porušovat. Přestože tam určitě budou nějak jak to zjistit, že tomu člověku ještě nebylo 15 nebo 16 let. Ale obecně si myslím, že prostě pravidla se dají obcházet různýma způsobama a že určitě by se přišlo na to, jak to obcházet. Přišlo by mi dobrý, aby ty děti věděly, proč to nechtějí obcházet, ty pravidla.
7: A vy tomu rozumíte, proč by ten zákaz, tedy vy jste se tady shodli na tom, že ten zákaz by byl dobrý, tak vy teda rozumíte tomu, proč je dobré, aby děti nebyly na sociálních sítích?
13: Jo, jednak je to fakt zlá, jako návyková droga, je to prostě nebezpečný, lidi na tom dovedou trávit hodin denně a je to špatný. Pak taky třeba ten TikTok, že jo, prostě zkracuje krátký videa, zkracuje pozornost, všechno. Taky právě ten TikTok vlastní nejspíš čínská vláda trochu a je to jako fakt prostě strašně snadno se tím dají ovlivňovat lidi a když člověk přijde k tomu mobilu a neví prostě úplně, že prostě ne všechno je růžové a zalité sluncem, tak potom by mohl brát strašně moc věcí vážně a prostě by bylo lepší, aby se k tomu nejdřív dostal jinou cestou než krátkým videem na mobil.
7: Tak to vypadá, že se nám tady sešli čtyři výjimečně rozumní dětští respondenti. A vy tedy holky taky nepoužíváte sociální sítě?
12: Máme jenom WhatsApp.
13: Jo, protože...
12: Protože rodiče.
13: Ne, no jako právě my nejsme úplně vzorkoví děti, protože většina našich vrstevníků na tom právě tráví ty hodiny a je dost poznat jako, že pak třeba nedovedou celou tři čtvrtě hodiny ve škole prostě dávat pozor a je to jako špatný a je to vidět, takže...
7: A když říkáte, že většina vašich vrstevníků ty sociální sítě má, tak nemáte potom pocit, když si spolu třeba povídáte, že vám něco utíká?
13: Jo.
12: Jako ani ne u toho TikToku, ale spíš u toho Instagramu, protože tam už se zakládají třeba i skupiny, že už to není na tom WhatsAppu, ale na tom Instagramu. Nebo právě máme dysmaňácký Instagram a mě jako občas jíte, že do toho nemůžu. Zároveň máme to doma nastavené tak, že já se můžu jako, že sleduju pár lidí přes Instagram na máminým účtě a když řeknu mámě, hej, mami, můžu se podívat na Instagram, tak ona mi to většinou jako na nějakou dobu půjčí.
7: No, šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová, tak ta by teď v září měla navrhnout, jak by ten zákaz měl vypadat. A expertní skupina Evropské komise tak dá doporučila, aby to bylo zakázané ty sociální sítě od 13 let. Takže vy čtyři se shodujete na tom, že by to mělo být ještě přísnější.
13: Jo.
12: No, rozhodně. Myslím, že právě ty děti od těch 12 do těch 15 s tím mají největší problém. Moji spolužáci a spolužačky na tom tráví fakt hodiny denně, že prostě jejich scrollovací čas je třeba 5 hodin a to prostě není zdravý.
7: Teď bych se vrátila obecně k Evropské unii a chtěla bych se zeptat, jestli si myslíte, že je dobře, že je Česko v Evropské unii. Viktore?
8: No tak určitě ano, jak už jsme říkali, že si ty státy můžou mezi sebou pomáhat nebo mají nějakou dohodu, že si právě budou pomáhat, že můžeme mezi nima volně cestovat mezi těma státama.
7: No a co vy ostatní? Je podle vás dobře, že je Česko v Evropské unii, nebo se tady najde i nějaký euroskeptik?
9: No tak já si myslím, že to určitě, že to je dobře, protože vlastně když třeba v Česku bude nějaký velký požár nebo v nějaký jiný zemi, tak vlastně nám budou ty jiný státy na pomoc, aby jsme to společně uhasili, aby pak ta země nezanikla.
13: No, za mě je to jako úplně dobře. I třeba Británie teďka těžce prostě už, i když je to už docela dávno od toho Brexitu, tak furt prostě nesou ty následky. A strašně moc lidí teprve teďka došlo, co všechno to pro ně znamená prostě. Všechno to, že jakmile někam cestují, nemusí schánět 200 víz, aby prostě mohli něco někam jet, můžou studovat, kdy chtějí a je to fakt jako úplně super.
11: No, já souhlasím s Žovkou, s Viktorem i se Samíkem. Podle mě, kdyby Česko nebylo v Evropské unii, nebo kdyby jsme se teďka rozhodli, že tam vlastně už být nechcem, tak by se z toho Česká republika nespamatovala. Protože myslím, že zrovna pro nás znamená Evropská unie hodně a potřebujeme si navzájem pomáhat.
7: Lidé, kteří by s vámi nesouhlasili a třeba si myslí, že Česko by nemělo být v Evropské unii, anebo že by tam být mělo, ale kritizujete Evropskou unii, ti by vám na to řekli, že Evropská unie vnucuje pravidla a různé legislativy, které jsou třeba příliš přísné a omezují Česko a tlačí třeba Česko ke klimatické politice, která například ohrožuje české podniky. Co si o tom myslíte?
13: No, tak jestli můžu, tak jakože chápu, že ne každýho zajímá, že prostě tají ledovce, ale je to problém a je dobře, že to jako lidi, co to můžou nějak jako tomu pomoct, tak to řeší. Jako jasně, že ne vždycky prostě to, co ve výsledku vyjde, prostě nějaký ten zákon je úplně perfektní, ale jakoby pořád nám to strašně pomáhá, i když to jako není úplně vždycky super, tak jakoby furt toho pozitivního je mnohem víc.
11: Mně přijde, že země, kterých se ta klimatická změna dotkla nejvýrazněji, tak se potom i nejvíc angažujou v tom, jak zabránit klimatické změně. A že jakmile se to nás dotkne, tak budeme rádi, že v té Evropské unii jsme. Ale že bychom to měli začít řešit už teď, i když se nás to jako ještě zas tak zásadně nedotklo.
4: Posloucháte Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky.
7: A teď bych se zeptala na samotné rozhodování ve volbách, protože v některých zemích Evropské unie, třeba v Belgii, kde já žiju, tak tam se mohou některých voleb účastnit už lidé od 16 let. V Česku je to zatím od 18 let. Tak ocenili byste to taky, a nebo je to moc brzy a politika vás zatím tolik nezajímá? I když tak, jak vás poslouchám, tak většinu z vás spíše zajímá.
8: Já bych to rozhodně neocenil, i když mě politika velice zajímá, tak rád bych prostě volil a třeba i bych možná klidně kandidoval, ale myslím si, že právě by to otevřelo dveře nějakým lidem, kteří úplně nechtějí pro českou zemi to dobrý, že i právě přes ty sociální sítě, jak jsme se bavili, by mohli nějak, řekněme, zmanipulovat ty mladý voliče k tomu, aby volili jeho. Ten by pak mohl získat ve volbách hodně hlasů, protože ty mladí voliči jsou jako hodně silní, taky mají hodně velkou jako skupinu. Takže by to mohlo otevřít i dveře pro tyhle ty lidi, takže prostě od 18 let, kdy už jsou prostě zralejší ty lidi rozumově, tak tam to tolik nehrozí jako u těch mladších skupin.
9: No, tak já bych to určitě neocenil a asi bych to posunul až jako ve všech zemích těch 18 let.
13: No, jestli můžu, tak když vidím, jakým lidem už je 16, tak bych to asi neriskovala, protože znám jako fakt málo lidí ve svojí věkové kategorii, dejme tomu mimo dismaňák, který by jakoby, ne jako byli soudní, ale byli prostě 100 třeba se reálně rozhodnout podle toho, jakoby, co jim přijde dobrý a ne podle toho, co jim třeba přijde jako vtipný, protože my jsme měli třeba studentské volby ve škole jako na druhém stupni a vyhráli monarchisté. A jakože já chápu, že prostě si z toho všichni dělali srandu, jo, ale...
7: Obáváš se, že i v těch reálných volbách by si z toho dělali ty mladší voliči spíš legrace.
13: Nebo by jim to jakoby nepřišlo tak důležitý.
11: Já se nemůžu rozhodnout, protože samozřejmě je to velký jako risk, ale zároveň mi přijde, že hodně těch lidí, které mi teďka na 16 let, tak by dokázali být soudní. Určitě by to chtělo zase nějaký vzdělávací programy do škol pro ty děti, co by nově teda mohly volit.
7: Ráchel, když právě zmiňuješ ty školy a ty vzdělávací programy, tak vy se třeba ve škole bavíte o Evropské unii?
11: Jako občas, třeba na občance se bavíme, když se něco třeba stane v rámci Evropské unie, tak tomu věnujeme často třeba celou hodinu i.
13: Naše pančelka občankářka to taky dělá hodně jako, že sice bereme nějakou látku jako průběh toho ročníku, ale právě se tam skáčou různý ty politické věci a dělali jsme třeba, jak se řešily nějaký ty emisní povolenky věci, jakože i tady v Česku, že prostě nám diktují to, že to nevím co. Tak to jsme taky nějak řešili, ale jakože bychom se tam vyloženě bavili. Myslím, že jakože v primě, jakože v šestý třídě jsme o tom měli nějakou jednu celou hodinu, ale jako není to nějak zvlášť.
7: No a Samíku, ty seš tady nejmladší respondent, je ti 7,5 roku, to znamená, že chodíš do druhé třídy nebo do třetí?
9: Půjdu do třetí.
7: Půjdeš do třetí. No a vy jste se v druhé třídě už třeba bavili někdy o Evropské unii nebo ještě ne?
9: No, bavili jsme se hlavně o... Teď jsem zapomněla, jak se ta skupina... Ty to je na to? Jo, je to na to. Tak o tom jsme se bavili, že vlastně je dobrý, že v tom na to jsou nějaký země a právě, že pak si ty země pomáhají navzájem, ale přijde mi blbý, že tam není Ukrajina.
7: To máš pravdu, Ukrajina zatím není v NATO ani v Evropské unii. Co ty, Viktore, mluvíte ve škole o Evropské unii? A nebo třeba i doma s rodiči?
14: No, o Evropské unii doma s rodiči mluvíme hodně, ale ve škole moc ne. Maximálně s kamarády jsme si založili takovou skupinku 3 lidí. Jsem tam já a ještě 2 moji kamarádi, kluk a holka. A právě bavíme se tam hodně o NATO, o Evropské unii a o politice celkově. Takže ve škole leda s kamarádama, ale že by jsme se bavili jako o třídních hodinách prostě s paní učitelkou nebo s panem učitelem, to spíš ne, maximálně teďka jsme měli vlastivědu, která se ta učebnice jmenovala Česká republika jako součást Evropy, tak tam jsme se o Evropské unii jako hodně bavili, ale spíš jako jenom co to je za organizaci, co se tam dělá, ne spíš o těch politických věcech.
7: Teda v 11 letech skupina diskuzní o Evropské unii, tady cítím budoucí politický talent a rovnou navážu, protože bych se vás chtěla zeptat všech, pokud byste se na jeden den stali českým premiérem anebo českou premiérkou na jednání evropských lídrů, tak jaký nápad nebo návrh byste chtěli v Evropě prosadit? A teď neřeším, že prosazení nějakého návrhu je hrozně dlouhý proces a rozhodně netrvá jeden den, ale jenom by mě zajímalo, jaké téma byste tam chtěli otevřít. A může to být maličkost, anebo i naopak obrovská věc. Tak Viktore, začni.
14: Asi právě ty sociální sítě, no. Ty jsou jako hodně škodlivý a to se už ví hodně dlouho, ale právě v Evropě se s tím jako moc nedělá. Teďka ve Francii se zavedl nějaký zákon, ale jakoby celoplošný na celou Evropskou unii, ten zatím jako chybí a ten do těch 13 let asi není dostatečný za mě, takže třeba minimálně od těch 15 nebo 16.
7: Rozumím. Samíku, co ty?
9: No tak já bych asi zakázal úplně pití alkoholu, protože pak jsou ty lidi zblbili a když třeba jedou autem, tak to prostě z ničeho nic napalej do domu a můžou ho rozbít.
7: A to by si zakázal i pro dospělé?
9: I pro dospělé.
7: Tak radikální názor, díky moc. A co děvčata?
11: Jako já nemám nějaký určitý návrh, ale já se zajímám hodně o klimatickou změnu obecně a ráda bych to víc dostala jako do škol, takže nějak projednat, jak to dostat do škol a jestli neudělat i nějaký, jako v rámci těch škol, nějaký, jako, že by byly od určitého ročníku, by byly dostupné nějaký dobrovolnický programy, kterých by se žáci mohli účastnit. Podle mě potřebuje obecně celý svět, aby se o klimatické změně vědělo ještě víc než teď, i když teď se o ní ví hodně, ale aby neexistovaly když se vrátím do Česka, teda takový strany, který říkají, že to neexistuje, a když už by existovaly, aby jim lidé prostě nevěřili, protože je to blbost.
13: Já asi souhlasím se všema ostatníma a s Rášou, ale nebo se Samíkem tak částečně, ale určitě já myslím, že třeba daň na to víno je fakt strašně nízká a prostě je to úplně jako...
7: Taky by si omezila nějakým způsobem přístup k alkoholu.
13: Ale prostě jinak všechny ty věci, co bych hrozně chtěla, tak nejsou jako možný, protože to prostě nejde vyřešit tak, aby to fungovalo, takže jakoby...
7: A co by to bylo třeba?
13: No prostě neexistuje, že zákaz války a takové věci, takže jakoby...
7: No a když zmiňuješ tu válku, tak teď už vlastně pátým rokem probíhá válka na Ukrajině. Zároveň jsme tady zmiňovali tu klimatickou krizi, globální oteplování, požáry, povodně. Mě by zajímalo, nechci vás nijak stresovat, ale jak vy to vnímáte, jestli se tady v České republice stále cítíte bezpečně?
14: No tak v České republice se stále bezpečně cítím, jako s bezpečností jsme na tom hodně dobře, bych řekl, i v celkovém jako světovém hledisku, tak i v tom evropském jsme na tom hodně dobře, ale třeba když jsem se díval večer na zprávy na ČT24, na veřejnoprávní televizi, tak jsem tam jako úplně, mi to nepřišlo dobrý, co se s tím světem děje, že jsem slyšel, že prostě na Blízkém východě je taky válka, na Ukrajině taky stále umírají lidé i civilisté, teďka jsou ty právě požáry, tak mi to úplně nepřišlo jako dobrý a mělo by se s tím něco dělat, ale stále se v Česku cítím bezpečně a i když třeba vycestujeme někam do zahraničí, do Itálie, třeba do Německa nebo tak.
7: Rachel?
11: Já se jako v České republice se určitě bezpečně cítím. Samozřejmě mám strach z takových těch věcí, jako je válka, z toho, že se třeba rozšíří válka na Ukrajině i na další státy, vzhledem k tomu, že Ukrajina je České republice hodně blízko. Nevím, kdy přesně to bylo, ale během tohohle roku, třeba v březnu, něco takového, ruský drony přeletěly na Polsko. Nějaký se tam zřítil na dům, tak to jsem měla strach a vlastně strach mám, ale doufám, že válka nebo konflikt mezi Ukrajinou a Ruskem se brzy vyřeší a že se to nerozšíří na další státy. Taky se samozřejmě ještě i ten druhý konflikt.
7: Na Blízkém východě?
11: Na Blízkém východě, toho se taky bojím, to se upřímně, já to potkávám často, hodně se mě to týká. Já chodím na židovskou školu, takže tam je to takový téma mezi některýma učitelema. Některý učitelé se o tom naopak baví neradi a z toho mám taky strach, ale tím, jak je to dál, tak ne takový jako z toho konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem.
7: Rozumím. Samíku, co ty?
9: No, tak já se v Česku cítím bezpečně, ale když jako Rusko porazí Ukrajinu, tak už úplně nevím, jestli se budu cítit tak bezpečně, protože pak půjde na Německo a pak půjde na Slovinsko a na Slovensko a pak půjde na nás, takže je to trošku jako blbý.
7: Co Žovka?
13: Já se teda úplně necítím bezpečně, nebo jakože, ne jakože bych se bála, prostě, že na ulici mě zasáhne bomba, to ne, ale jako přijde mi, potkám lidi, který už věří různým jiným věcem než já a je to takový strašidelný trochu. Takže...
7: No, pojďme teď k trochu veselejšímu tématu. Zmiňovali jste tady na začátku, že výhodou toho, že jsme v Evropské unii, je, že se můžeme volně pohybovat po těch 27 zemí, nemusíme čekat fronty na hranicích. Chtěli byste toho třeba v budoucnu, až budete větší, využít a třeba si vyzkoušet život někde v zahraničí?
9: Tak já bych to určitě chtěl vyzkoušet v Itálii, protože jako jsem se doslechl od kamaráda, že on tam byl a říkal, že tam je strašně dobrý jídlo a dobrou komunitu, takže tam bych chtěl.
7: A výbornou zmrzlinu.
9: Jo.
14: Já bych si to určitě chtěl vyzkoušet, zatím nevím kam, asi třeba podle oboru, kterýmu bych se pak chtěl věnovat, třeba i té politice.
15: Jasně, jasně, uvidíš, kam tě vítr zavane.
13: Ano, ano. Myslím, já už mám úplně naplánovaný, já chci jet na Erasmus, buď to do Dánska nebo Švédska nebo tam někam, protože je to tam moc hezký. Byla jsem tam spousta krát a máme tam i kamarády a je to fakt super.
15: Takže tě láká Skandinávie.
13: Jo.
11: Já jich mám víc. Já určitě bych chtěla zkusit buď jenom Erasmus, anebo studovat někde v zahraničí vysokou. A to buď v Německu, v Drážďanech, to je prostě tak krásné město a přijde mi, že na ten studijní život je to fakt dobrý. Anglie, Londýn je... Já miluji Harryho Pottera hrozně moc a prostě to je takovej typ města, kde si připadám jak v tom pohádkovém světě a zároveň se mi to tam hrozně líbí a často tam prší, což se mi taky líbí.
15: Díky moc všem, hosty a hostkami bruselských chlebíčků byla Ráchel, Žovka, Sam a Viktor. Děkuju vám všem.
13: Taky děkujeme.
14: Děkujeme.
15: A o čem se v těchto dnech mluví v Bruselu? Islanďané v referendu odmítli obnovit rozhovory o vstupu do Evropské unie. Proti hlasovalo bezmála 53% lidí, pro pouze 47%. Znamená to, že tento ostrovní stát nyní nebude ani uvažovat o vstupu do evropského bloku. Odpůrci v kampani před referendem se obávali zásahu Evropské unie do islandského rybolovu a zemědělství. Naopak příznivci 27 se těšili na euro. Instituce Evropské unie se pomalu probouzejí po letní přestávce. V pondělí a v úterý se v irském městě Wicklow koná neformální zasedání unijních ministrů obrany. V úterý a ve středu se tamtéž sejdou ministři zahraničí. Na programu takzvaného Gymnichu je situace na Ukrajině, Blízkém východě i posílení zahraniční politiky Evropské unie. Od středy se v Bruselu také rozbíhají výbory Evropského parlamentu. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová společně s eurokomisařem pro mezinárodní partnerství Josefem Sikelou v neděli zamíří do Grónska. Na místě bude také dánská premiérka Mette Frederiksenová. Očekává se, že von der Leyenová oznámí detaily investic, které Evropská unie na arktickém ostrově plánuje. A to už je z těchto bruselských chlebíčků vše. Poslechnout si nás můžete zase příští pondělí po 11. na Plusu a najdete nás také ve všech podcastových aplikacích a na webech Radiožurnálu a i Rozhlasu. Loučí se s vámi Zdeňka Trachtová a těším se zase někdy příště.
4: Nejen události, ale i komentáře, plus rozhovory, plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus.
2: 11 hodin 30 minut.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Schodek státního rozpočtu by měl podle návrhu ministerstva financí příští rok vzrůst na 389 miliard korun. To je skoro o 80 miliard víc než letos, oznámila to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Šlo by o druhý nejvyšší schodek od vzniku Česka. Vláda chce podle Schillerové příští rok víc investovat třeba do zdravotnictví nebo dopravy. Na obranu pak plánuje vyčlenit celkem 195 miliard korun. Česko by tak splnilo závazek na to vydávat na obranu alespoň 2% HDP. Vláda musí návrh rozpočtu schválit do konce září, pak ho předloží sněmovně. Cena ropy po obnovených útocích Íránu a Spojených států stoupá. Dnes ráno se obchodovala o více než 2,5% výš. Cena severomorské ropy Brent se tak teď pohybuje kolem 90 amerických dolarů za barel. Spojené státy zaútočily na Írán poprvé od konce července. Írán v odvetě udeřil na americké základny v Jordánsku a na Spojené arabské emiráty. Půl roku trvající konflikt na Blízkém východě paralyzovalo lodní dopravu v Hormuzském průlivu, kterým proudila až pětina světových zásob ropy. Ukrajina se připravuje na další rozhovory se zástupci amerického prezidenta Donalda Trumpa, oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v televizním prohlášení. Další podrobnosti budou známé dnes. Minulý týden Moskvu překvapivě navštívil šéf americké CIA John Ratcliffe. Ruská strana potvrdila, že jednal s šéfem ruské civilní rozvědky Sergejem Naryškinem. O čem ale není známé, americká diplomatická snaha o ukončení ruské války proti Ukrajině se zastavila poté, co Spojené státy a Izrael začaly v únoru společně útočit na Irán. Barbora Macková ke 2. září skončí ve funkci hlavní hygieničky, dny informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. Macková odchází na vlastní žádost, dál ale zůstane ředitelkou státního zdravotního ústavu. Obě funkce vykonávala od června 2024. Svůj odchod zdůvodnila tím, že minulá vláda nepokročila ve slibované reformě systému ochrany veřejného zdraví a současné vedení ministerstva má o její podobě jiné představy. Hlavním hygienikem bude dočasně ředitel odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva Matyáš Fošum. Na dálnici D10 na příjezd do Prahy z Mladé Boleslavy nehoda v Praze v Novopatské už nepřekáží a kolona z konce dálnice D10 se rozjíždí. Na D1 je kolona na příjezdu do Brna z Vyškova. Poprvé se zpomaluje u sjezdu na Slavkov na kilometru 210 a asi 15 minut naberete do omezení na kilometru 196. Zdržení je asi 15 minut. V Praze je lepší situace v Novopatské směrem do centra před sjezdem do Kbelské už nehoda 2 kamionů nepřekáží a kolona z Černého mostu se rozjíždí. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Kolem poledne se začne od západu vyjasňovat, většinou až na polojasno, přeháníky už jen ojediněle. Nejvyšší odpolední teploty 22 až 26 stupňů, na jihovýchodě a východě naměří až 28 a na horách většinou kolem 17 stupňů. Tolik zprávy, teď začíná Interview plus Pavlíny Nečáskové.
16: Válečný zločinec, někdejší vojenský velitel bosenských Srbů Ratko Mladič má mít v Srbsku státní pohřeb. Muž přezdívaný bosenský řezník zemřel minulý týden ve vězení v nizozemském Hágu, kde si odpikával doživotní trest. Připraví mu Bělehrad skutečně rozloučení se státními poctami? Jaké by to mohlo mít politické dopady? O tom bude dnešní Interview plus. Já jsem Pavlína Nečásková.
4: Interview plus.
16: Vítám reportérku týdeníku Respekt Magdalenu Fajtovou, která se dění na Balkáně dlouhodobě věnuje. Dobrý den.
17: Dobrý den.
16: A já ještě uvedu na začátek, že Magda je naše někdejší rozhlasová kolegyně ze zahraniční redakce, tudíž si budeme tykat. Ví se, kdy bude pohřeb Radka Mladiče a jak bude vypadat?
17: Zatím se neví, kdy bude, protože se čeká na to, že v Hágu, kde zemřel, bude teď dojde k velkým procedurám, k různým zkoumáním, bude se vyšetřovat, jak zemřel, provede se pitva, takže to převezení těla do Srbska se zřejmě ještě nějakou dobu protáhne a poté bude jasné, kdy přesně by ten pohřeb měl být a zda tady opravdu bude se státními poctami.
16: No, Aleksandr Vučić už požádal nizozemské úřady o vyšetření Mladičovy léčby a okolnosti jeho smrti. Objevují se nějaké podložené pochybnosti o tamní péči?
17: Tak jeho rodina, zejména tedy jeho syn Darko Mladič, tak opakovaně dlouhodobě kritizoval tu úroveň lékařské péče ve vězení, kde tedy trávil a odpikával si Radko Mladič svůj doživotní trest.
16: A konkretizoval nějak to, co se mu přesně nelíbí na té péči?
17: Tak on mluvil o tom, že jeho otec, který už je starý a prodělal několik mrtvic a má problémy se srdcem obecně, prostě ten zdravotní stav nebyl úplně dobrý, takže by měl daleko lepší péči, kdyby byl třeba doma, nebo kdyby byl aspoň v Srbsku, kde by ta rodina ho mohla častěji navštěvovat a tak dále, ale nezaznamenal jsem žádné jiné hlasy, které by třeba na základě nějakých konkrétních důkazů nebo fotografií říkali, že Radko Mladič nějak trpí, řekněme tím, že by neměl dobrou zdravotní péči v Hágu.
16: No a získal si tento požadavek rodiny Radka Mladiče, který tedy se opakoval několikrát, podporu srbské veřejnosti?
17: Části určitě ano, protože část srbské veřejnosti věří, že Radko Mladič byl potrestán buď to příliš přísně, anebo vyloženě nespravedlivě, takže i ty obavy o jeho zdravotní stav určitě v části té společnosti rezonují.
16: A rozumím rezonovali tomu pardon. Správně, že jak si říká, že v nizozemském Hágu teď se tě rozjede procedura, aby se vše vyšetřilo. Je to přímo tedy na žádost Aleksandra Vučiče, nebo je to standardní postup?
17: Já se přiznám, že tohle přesně nevím, ale řekla bych, že to bude docela standardní postup. Myslím si, že asi je právem rodiny každého člověka i toho, který je potrestán a odsouzen na doživotí, aby jeho smrt byla vyšetřena nezávislými odborníky nebo lékaři.
16: No, pokud by skutečně došlo na pohřeb se státními poctami, co to může v Srbsku vyvolat a možná i mimo Srbsko?
17: Tak určitě to přivede, nebo reakce té části veřejnosti, o které jsem mluvila, která dlouhodobě, řekněme, zastává ten názor, že Radko Mládič buď to byl potrestán přísně, anebo neprovedl ty činy, za které byl trestán a tím pádem vlastně byl vložně nespravedlivě odsouzen, tak určitě tohle přivítá. Myslím si, že naopak bych... Já jsem v momentě, kdy jsem se rozhodla, že zemřel, tak mi bylo vlastně hned jasné, že něco takového se stane, že pokud ne státní pohřeb, takže by ten pohřeb mohl být, řekněme, organicky opravdu veliká věc, že by se tam mohli sjet lidé i nejenom z celého Srbska, ale i z okolních zemí, kde je srbská část populace etnických Srbů. Takže ti to rozhodně vítají. Já jsem zvědavá na reakci partnerů Srbska, kteří zároveň vlastně podporují činnost a práci soudního tribunálu v Hágu, kteří tohleto jednoznačně odsoudí, protože dělat státní pohřeb jakémukoliv zločinci, natož válečnému a ještě vlastně člověku, který způsobil to, co způsobil, který je zodpovědný za životy tolika lidí, jako je Radko Mládič, tak to si myslím, že nemůže západní demokracie úplně přijmout.
18: A objevují se alespoň třeba v srbských médiích nějaké spekulace o tom, kde by mohl být generál pohřben?
17: Objevují. Já jsem zaznamenala třeba předpoklad, že by mohl být pohřben vedle své dcery, která spáchala sebevraždu v roce

0: pro jeho podporovatele?
1: Myslím si, že takových míst je v bývalé Jugoslavii hrozně moc, takže nevím, jestli tohle je vlastně nějaká věc, kterou by srbské úřady vyloženě řešily, protože Ratko Mladić má spoustu různých památníků, nejenom v Srbsku, ale spíše v Bosně, třeba ve vesnici Kalinovik, která je nedaleko, asi hodinu autem od Sarajeva, tak tam má obrovskou sochu, obrovský pomník. Já jsem kolem toho několikrát projížděla, vždycky si se nestačím divit. Takže takových míst, která by se mohla potenciálně stát místem nějakého uctívání kulturu nejenom Ratka Mladiče, ale vlastně toho, co představoval, tak si myslím, že obecně na místech, která jsou nějakým způsobem spjata s jeho životem, tak jich je víc, ale samozřejmě ten hrob by mohl určitě přilákat spoustu lidí, kteří ho nějakým způsobem uctívali. A jsem sama zvědavá, jako jestli se tohle to tedy stane a bude pohřben v Bělehradě, tak jak se s tím Srbsko bude nějakým způsobem, jak se s tím popasuje.
2: Reagovalo na Mladičovu smrt také Rusko, které se, pokud vím, přimlouvalo za jeho propuštění?
1: Já jsem nezaznamenala reakci Ruska, ale přiznám se, že to může být taky moje chyba, protože v momentě, kdy zemřel Ratko Mladič, tak jsem se okamžitě vrhla do napsaní článku a poté jsem si řekla, že si dám pauzu, protože mě tohleto téma dlouhodobě dost frustruje, to, jak se, řekněme, odkaz válečných zločinců na Balkáně zveličuje v některé části toho světa, který já mám hrozně ráda, takže jsem nesledovala, jestli se ozvalo Rusko, a nebyla bych překvapená, kdyby ano, kdyby třeba i poslali nějakou delegaci na ten pohřeb.
2: Hostem Interview Plus je redaktorka týdeníku Respekt, která se dlouhodobě věnuje dění na Balkáně, Magdalena Fajtová.
3: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
2: No, když jsi říkala, že když jsi dozvěděla o smrti Ratka Mladiče, tak si okamžitě psala komentář, předpokládám, že jsi také sledovala ty reakce, kterou ta smrt vyvolala na Balkáně, tak jaké byly?
1: Myslím si, že to kopíruje vlastně tu demografickou, nebo to se asi vlastně nedá říct demografickou, ale řekněme tu skupinu, o které jsem už víckrát mluvila, řekněme lidé, kteří se cítí být nějakým způsobem zraněni tou západní justicí směrem k vojákům nebo i politikům Srbska a potažmo i třeba jiných území, která byla z bývalou Jugoslávii a s režimem Miloševiče nějakým způsobem spjata, tak samozřejmě tyto reakce mě vůbec nepřekvapily. To jsou reakce zármutku, smutku, vyjádření nějakého pocitu zranitelnosti i vlastně zároveň, kterou oni vnímají, protože celou, řekněme, válku, války, které jsou nějakým způsobem spjaty s rozpadem bývalé Jugoslávie, tak velká část Srbů vnímá jako takový podraz západních aktérů, hlavně Spojených států, ale i Evropské unie, kteří na ně vlastně podle jejich výkladu toho, jak se to celé stalo, zaútočili. Teď mluvím o útocích NATO ve válkách v Bosně a potom samozřejmě hlavně v Srbsku, které do dneška žijí v duších a srdcích mnoha těchto lidí. A naopak lidé, kteří jsou nějakým způsobem kritičtí jednak vůči tomu odkazu, ať už Slobodana Miloševiče nebo jeho blízkých partnerů, nebo přímo lidé, kteří jsou oběťmi těch činů, které tito lidé působili, tak samozřejmě odsoudili to, jak někteří lidé v tom Srbsku nebo v Republice Srbské, což je tedy část Bosny, jak se vyjadřují k smrti Mladiče.
2: No, můžou mít Srbové oprávněný pocit, že se spravedlnost a stíhání zaměřila až příliš pouze na jejich aktéry a vůči představitelům ostatních válečných stran ve válce o Jugoslávii byla benevolentní?
1: Existují konkrétní, řekněme, výzvy některých humanitárních a lidskoprávních organizací, které dlouhodobě jsou relevantní a na které se často obrací i novináři třeba v Česku, protože mají relevantní podložená data. A to je třeba Transparency International, které vyzývají k tomu, aby se prošetřovaly válečné zločiny lidí na všech stranách konfliktu. To znamená, pokud bychom se bavili o válce v Bosně, tak i na straně bosenské armády, která vznikla v průběhu války, nebo na straně Chorvatů, kteří se později vlastně přidali, ať na začátku války bojovali proti jak Bosňákům, tak proti Srbům, tak se pak přidali vlastně proti Srbům na stranu těch té bosensko-hercegovinské armády, protože existují i případy, které často dávají jako takový, řekněme, argument právě zastánci mírnějších trestů pro lidi, jako je Mladič nebo Miloševič, což byl třeba případ Násera Oriče, což byl Bosňák etnický, byl to člen právě bosensko

0: hercegovinské armády, který spáchal několik válečných zločinů a později vlastně po té, co si odseděl několik let ve vazbě, tak byl zproštěn viny, což spousta lidí dodnes vlastně moc nechápe. A je to takový hodně často zmiňovaný případ. Nicméně já si myslím, že je důležité zdůraznit, že existuje důvod, proč i těch odsouzených zločinců je více ze strany srbského lidu, protože v době, kdy vznikaly, nebo kdy začaly vznikat války v bývalé Jugoslávii, tak Srbové měli velký moc nad tím, jak vypadala tamnější armáda, jugoslavská lidová armáda. Ve vedení armády byly často Srbové a na vysokých pozicích byly často Srbové, takže v momentě, kdy se rozhořily konflikty, kdy třeba v Bosně vyhlásila část společnosti nezávislost, tak ta armáda Jugoslávie měla vlastně daleko větší moc než ti v uvozovkách, které separatisti, jak je vnímala právě ta vláda Miloševiče. A protože velkou moc v ní měli právě Srbové, tak samozřejmě i na těch pozicích těch velitelů jich bylo nejvíce z tohoto lidu.
1: Můžeš připomenout, za co poslal v roce 2017 Haagský tribunál Radka Mladiče na doživotí?
0: Haagský tribunál rozhodl, že Radko Mladič rozhodl a způsobil genocidu, respektive ono se to slovo genocida často jako napadá, protože někdo tvrdí, že se nedá říct, že události ve Srebrenici v roce 1995 jsou genocida. Nicméně mezinárodní společenství mnohokrát od té doby vlastně označilo potvrdilo tento čin jako genocidu, takže můžeme dnes říct, že Radko Mladič byl osouzen za genocidu, byť samozřejmě jeho zastánci s tím nesouhlasí a tvrdí, že šlo o, často zmiňují slovní spojení, strašný zločin, ale nechtějí právě používat to slovo genocida, protože mnoho lidí argumentuje, mnoho Srbů argumentuje tím, že je po těchto různých jako verdiktech a označení událostí ve Srebrenici jako za genocidu je vlastně svět bude vnímat jako genocidní národ, což se ale v žádné z rezolucí OSN třeba nebo právě v těch rozsudcích nezmiňuje. Není to něco, co by mezinárodní společenství kdykoliv řeklo nebo jakkoliv naznačovalo.
1: No, Mladičovi obhájci tehdy argumentovali u soudu tím, že on byl voják a nenesl tak odpovědnost za politická rozhodnutí, kterým se nemohl vzepřít. Jak na to reagoval soud? Proč tento argument neuspěl?
0: Ono to určitě takhle, jako někdo to takhle určitě bude vykládat, ono se často právě, ten trošku odbočím, ale ono se hrozně často i používá něco, s čím se vlastně těžko dá souhlasit, ale někteří zastánci právě Radka Mladiče a tehdejšího vedení Jugoslávie a té jejich armády, tak třeba poukazovali na to, že eliminace mužů ve Srebrenici byla v zásadě jako snahou o eliminaci případné vojenské síly, což samozřejmě se nedá úplně, což se absolutně nedá jako přijmout tento argument, protože kromě toho, že často umírali děti nebo jako muži, kteří už byli naprosto nebojeschopní, tak to byli opravdu civilisté, což je zase další věc, kterou lidé často napadají. A zpátky k tomu právě ono jako mít rozkazy, které zahrnují ve vraždění 8000 lidí a samozřejmě mnohem více, když nebudeme mluvit o Srebrenici, tak je samozřejmě jedna věc, ale zároveň přijmout je a vykonat je a často vlastně ještě více, vykonat je ještě důsledněji, než by bylo asi potřeba, tak to je něco, co ten soud prostě odmítal přijmout. A samozřejmě s jakou krutostí se přistupovalo k těm lidem. Místo toho, aby třeba je zadrželi jako válečné zajatce, což je běžný postup, tak ty muže po stovkách rozvozili do různých budov kolem Srebrenice, tam je postříleli, poté pohřbili a po několika letech je vykopali znovu, aby vlastně zmátli potom vyšetřovatele a ty ostatky převezli do jiných menších hrobů.
1: No, dnes se stále odhalují ostatky lidí, kteří byli zavražděni v Srebrenici. Jak si vysvětlit, že to trvá tak dlouho?
0: Právě proto, že nejsou úplně jasné záznamy a ta svědectví nejsou úplně dokonalá o tom, kde by mohly být masové hroby. Ty primární masové hroby, které vznikly nebo které srbští vojáci vytvořili těsně po těch dnech v červenci 95, tak mnohé z nich už právě neexistují, protože byly jejími samotnými později exhumovány, ostatky rozděleny na několik skupin hromad a převezeny někam jinam, aby bylo těžší je později identifikovat. A zároveň samozřejmě už je to 31 31 let, co se tohle stalo. A spousta lidí, kteří si to pamatují, tak si to buď to pamatují už velmi špatně, i třeba svědci, kteří s tím neměli nic společného, anebo někteří z nich už zemřeli, takže je stále složitější nacházet informace o tom, kde by se mohli nacházet další lidé, další zabití lidé.
1: A znamená to i to, že ještě neznáme nebo nejsou popsány všechny zločiny spáchané bosenskými Srby pod vedením Radka Mladiče?
0: To je určitě dost dobře možné, stejně jako není známé a není popsáno zločiny všech lidí, kteří se účastnili bojů nejenom v Bosně, ale samozřejmě hlavně v Bosně, pokud se bavíme o Mladičovi, protože my, myslím si, odhaduje se, že skutečně známe jenom velmi malý takovou špičku ledovce toho všeho, co se dělo, protože ty soudy, i kdyby existovaly 50-60 let a měly na vyšetřování aparát velký, jako třeba celá Evropská unie, diplomatický aparát, tak akorát samozřejmě aparát vyšetřovatelů, tak by nebyli schopni vyšetřit každý jeden váleční zločin, který se tam odehrál. Jednak se jich dělo strašně moc. Zároveň spousta z nich se nedá dokázat, protože ti pachatelé buď to nebyli třeba přímo instruováni, nebo přímo jim nebyl dán rozkaz, aby někoho zabili, anebo oni jsou mrtví, samozřejmě jejich oběti už nemohou mluvit. Celé vesnice zmizely za války v Bosně a Hercegovině. Spousta lidí se ztratila, takže ty informace se nedají už dneska bohužel dohledat a taky proto je tak těžké odsoudit a potrestat všechny, kteří páchali zločiny.
1: V loňském roce otevřela italská prokuratura vyšetřování údajného lidského safari během obléhání Sarajeva, kdy tedy měli platit bohatí turisté z celého světa bosenským Srbům za to, že mohli střílet do civilistů. Jak tento případ pokračuje?
0: Zatím právě se moc nikam neposunul. My pořád nevíme, jestli ty důkazy, které předložili ti novináři, kteří se tomu věnovali, ať už v Itálii nebo v Chorvatsku, tak jestli jsou vlastně validní. A já bych byla hodně opatrná v tomhletom případě, protože toho opravdu víme hrozně málo. A to jsou, samozřejmě pokud se něco takového dělo, tak je to jenom další z důkazu toho, že lidé jsou opravdu jako schopní úplně neuvěřitelných věcí, zrůdných věcí, ale já bych opravdu počkala, jestli se ukáže, že se to dělo a kdo s tím přímo byl spjatý, protože tady tyhle ty případy tím, jak jsou šokující, jak jsou strašlivé nebo podezření, že se děli, tak mohou skutečně mít takový ten potenciál a v tomhletom případě se to potvrdilo, že měli v podstatě takový virální potenciál, že se po letech začalo o Bosně opět mluvit i tam, kde byste to nečekali a ono to nemusí úplně přispívat k tomu, aby se ty společnosti tam s nějakým způsobem sjednotily a našly společnou řeč. Samozřejmě pokud se ukáže, že se něco takového dělo, tak se to musí vyšetřit. Je to samozřejmě úplně skandální, příšerná věc.
1: Jak se dnes o Radku Mladičovi učí v srbských školách?
0: Myslím si, že jak kde. Hodně závisí na tom, kde se asi nacházíme a nevím, do jaké míry se vlastně oficiálně může ve školství třeba v Srbsku nebo v Bosně učit o událostech 90. let, protože tam se předpokládá, že každá ta část té společnosti má jiný výklad těchto velmi nedávných dějin. My si v Česku taky málo kdy dostaneme v dějepisu dál než do druhé světové války a taky by mě zajímalo, kde všude se v Česku učí třeba o odsunu Němců na konci druhé světové války, ale pokud se učí, tak rozhodně velmi mírně, určitě se nebude mluvit takhle otevřeně o tom, že by páchal genocidu, protože, jak jsem říkal, to slovo budí hodně velké emoce mezi Srby a spousta i lidí, kteří naprosto uznávají, že to byl člověk, který spáchal úplně strašlivé věci, tak se stále bojí říct to slovo genocida, protože, jak jsem říkala, už je to nějak spjaté s tím, že lidé mimo Balkány poté budou vnímat jako ten genocidní národ. A ještě si myslím, že je důležité zmínit, že všude na Balkáně hrajou taky velkou roli v tom vytváření toho názoru, takovou tu normativní roli, nejenom učitelé, ale také představitelé různých církví, protože ti mají obrovskou moc v porovnání třeba s tím, jak si to představujeme u nás, tak ať už se bavíme o kněžích v pravoslavné církvi na straně Srbů nebo v katolické církvi na straně Chorvatů, tak i imámové mezi muslimskou populací mají obrovský vliv a obrovským způsobem vlastně formují to, jak ta společnost vnímá ty druhé vlastně, kterými sdílí tu zemi.
1: Jak se dnes k odkazu Radka Mladiče staví mladá nebo generace mladých Srbů? Říkala si, je to nedávná historie, ale přece jenom už dnes v Srbsku žijí lidé, kteří ji nezažili.
0: Tohle je hrozně těžká otázka. Já sama se snažím, když se bavím s mladými Srby, obzvlášť v souvislosti s nedávnými protesty, které sledovalo i Česko, celý svět, tak se snažím tady tato témata úplně neotvírat, protože si myslím, že v tuto chvíli je podstatné, aby se ti lidé nějakým způsobem, pokud se bavíme o Srbsku, tak aby dosáhli demokratizace toho státu. A mě to samozřejmě hrozně zajímá, ráda bych věděla, jaký postoj vůči odkazu Miloševiče a jeho partnerů, jeho podřízených, tito lidé mají. A přiznám se, trošku bojím, že by nebyl tak kritický, jak bychom čekali u mladých lidí, protože mluvili jsme o tom, že je to sice 31 let po konci války v Bosně, ale v Bosně samozřejmě nedochází k žádnému propojování, spolupráci napříč národy. V Srbsku to bude asi trošku jednodušší tím, že většina společnosti, pokud se nebavíme o Vojvodině nebo Kosovu, které někdo vnímá jako součást Srbska, Česko ne, tak tam samozřejmě ta společnost je jednotnější, takže tam se ten narrativ, řekněme, vytváří daleko s nás, ale zároveň je to větší země, která má je bohatší, má lepší i partnerské vazby, takže některá místa jsou kosmopolitnější a v Bělehradě spíše narazíte na lidi, kteří rozhodně nechtějí, aby lidé jako Mládež reprezentovali Srby, ale myslím si, že stačí popojet kousek do nějakého menšího města a ta situace bude trošku složitější.
1: Ono to zpochybňování Mládežových zločinů není omezeno jen na Srbsko nebo Balkán. Zástupce šéfredaktora serveru Parlamentní listy Radim Panenka napsal v reakci, tedy na Mládežovou smrt, na sociální sítě toto, cituji: tomuto vojenskému velikánovi jsou západními médii přepisovány činy, kterých se nikdy nedopustil, je titulován lživými nálepkami, které v den jeho odchodu nebudu ani citovat, přitom zachránil srbský národ v Bosně před genocidou. Jak by si jako odbornice na Balkán reagoval na tento text? Jak k tomu přistupovat?
0: Tak já bych nejdřív vypsala veškeré důkazy, které máme k tomu, jak Mládič a jeho vojáci zasahovali v Srebrenici, protože kromě toho, že máme dokumenty, právě ty rozkazy k dispozici, kromě toho, že máme mnohé videozáznamy, které si pořizovali přímo vojáci Radka Mládiče, tak máme samozřejmě ta těla, máme ostatky těch lidí, kteří byli zavražděni, a díky forenzním vědcům a expertům, kteří pracují na exhumaci těch ostatků, tak víme, že jsou to příbuzní těch lidí, žen většinou, které tvrdí, že jim vojáci Radka Mládiče zabili příbuzné, takže jako pokud by se nedělo to, co se dělo ve Srebrenici, tak kam všichni tady zmizeli? Jako tohle to nejde vyvrátit, my přesně víme, co se dělo ve Srebrenici, a mimochodem jedna z těch hlavních expertek na exhumaci těch těl v Tuzle, v Bosně a Hercegovině, je srbská občanka, takže jako je hodně složité v tomto najít nějakou mezeru a říct, ale co kdyby se to všechno nějak zvládlo zmanipulovat. Myslím si, že to není možné. Ale já bych reagovala na to, co právě pan Panenka řekl, hlavně tak, že mám pocit, že zastánci toho jako tvrdého nacionalismu v Srbsku z řad Česka, kteří jsou často daleko ostřejší než většina Srbů, tak by skutečně měli více dbát na to, aby se informovali nejenom o tom svém pohledu, ale aby jeli do těch míst a mluvili s těmi lidmi, protože pokud by pan Palenka, nevím, jestli to udělal, předpokládám, že ne, pokud by jel do Srebrenice a povídal si s ženami, které tam přišly o celou rodinu, třeba o 16 příbuzných, tak si myslím, že by možná nezměnil názor, ale třeba by už tohleto na ten Twitter nenapsal.
1: Jak tomu ještě dodám, že tento text Radima Panenky prošetřuje teď policie, zda nejde o potírání genocidy, ale posuníme se dál. Mohlo by mít vlastně to oficiální velebení Radka Mládiče pro Srbsko i politické dopady, třeba v podobě zastavení přístupových rozhovorů do Evropské unie?
0: To si nemyslím, i když samozřejmě možné všechno, já si myslím, že Evropská unie nemá úplně důvod je zastavovat, protože Srbsko do Evropské unie zjevně nechce a myslím si, že se do ní nedostane minimálně v následujících 10 letech, takže není proč to dělat.
1: A je tím hlavním důvodem spojenectví s Ruskem?
0: Ne, tím hlavním důvodem je to, že Srbsko nedosahuje těch, nebo nesplňuje ta pravidla, která má, a politické vedení s tím nechce nic dělat.
1: Prezident Aleksandr Vučić letos oznámil, že rezignuje ze své funkce a vyhlásí předčasné volby. Může se srbský režim k kvůli tomu to změnit?
0: Myslím, že ne. Myslím, že Alexander Vučić zůstane vedení země, stane se premiérem, možná oslabeným, ale myslím si, že je tak propojený s různými spektry té země, že je nemožná, aby prohrál.
1: A proč takový krok? On zatím neřekl, že by se chtěl stát premiérem. On zatím řekl, že jenom vyhlásí předčasné volby. Tak proč?
0: Protože prezidentem už být nemůže a protože v dobách, kdy byl prezidentem, tak stejně v podstatě rozhodoval o mnoha věcech, důležitých věcech, klíčových věcech, takže by jenom změnil budovu, ve které by zasedal, ale v zásadě by dělal tu též práci, kterou evidentně má rád.
1: Pro připojení Srbska alespoň do šengenského prostoru se nedávno přimlouval také premiér Andrej Babiš. V Bělehradě byl i na státní návštěvě. Co má se Srbskem společného?
0: Andrej Babiš má dlouhodobě dobré vazby a vztahy právě s Alexandrem Vučićem a zároveň se mu rozšiřuje i, řekněme, portfolio jeho firem a jeho biznesu, nejenom v Srbsku, ale obecně na Balkáně, takže věřím, že v tom vidí obchodní příležitost.
1: Hostem Interview Plus byla dnes reportérka týdeníku Respekt, která se věnuje dlouhodobě dění na Balkáně, Magdalena Fajtová. Děkujeme za to.
0: Díky, naslyšenou.
1: A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
2: Nejen události, ale i různé pohledy, plus různá témata, plus různé žánry. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus. Dvanáct hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Příští státní rozpočet má být 389 miliard korun v mínusu. Návrh dopoledne představila ministryně financí.
4: Pokud bychom nepřistoupili k vyššímu schodku, chytili bychom Česko do pasti ekonomické stagnace.
3: Záchranáři po povodních v Nepálu stále pátrají po více než 4000 pohřešovaných.
5: Ani když lidé věděli, že se valí voda, neměli šanci utéct.
3: Ligové derby pražských S vyhráli fotbalisté Slavie. Na hřiště Sparty zvítězili 3-0. Kolonu kamionů čekejte na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Vyškova. A zatažená až oblačná obloha se od západu postupně vyjasní a srážky ustanou. Teploty do 26, na Moravě a ve Slezsku až 29 stupňů. Dobré poledne, je pondělí 31. srpna. U hlavních zpráv vás vítá Jana Utendorfská.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Česko bude v příštím roce hospodařit se schodkem 389 miliard korun. Návrh státního rozpočtu na rok 2027 po jednání vlády oznámila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Současný deficit tak přesáhne o necelých 80 miliard korun. Víc informací přidá reportérka Adéla Burešová.
6: Ministryně Schillerová připustila, že schodek je vysoký. Bez jeho zvýšení by ale podle ní nešel sestavit nadcházející rozpočet.
7: Museli jsme se vypořádat se zdravotnictvím na hraně kolapsu, druhými nejdražšími energiemi v EU, 30% poklesem reálných platů ve veřejné sféře.
6: Hlavními prioritami rozpočtu jsou investice do dopravní infrastruktury, obrany a zdravotnictví. Úspory státu zajistí podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z ANO slučování organizací pod jednotlivé rezorty.
8: Typický příklad Czech Trade, Czech Invest, Czech Tourism. V jednom a úspora. Další příklad, 6 zkušebních ústavů, místo toho jeden zkušební ústav.
6: Ministři se o finální podobě rozpočtu budou ještě jednat v září. Vláda ho musí schválit do konce příštího měsíce. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Radiožurnál.
3: Opozice zvyšování schodku státního rozpočtu kritizuje. Reakce na návrh ministerstva financí shrnuje reportér Vojtěch Tomášek.
9: Politici opozičních stran považují za neobhajitelné navyšovat deficit schodku státního rozpočtu v době ekonomického růstu. Opakovali to už při přípravě rozpočtu. Přístup vlády často označují slovy po nás potopa. Předseda ODS Martin Kupka uvedl, že vláda vědomě zadlužuje zemi na účet těch, kteří ještě nemůžou hlasovat, ale budou platit účty. Podle šéfa Starostů Víta Rakušana s rekordním zadlužováním ještě z žádné země lepší místo k životu nestalo. A předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel označil schodek 389 miliard korun za politický zločin Aleny Schillerové. Opozice vzkázala, že teď lepí díry, které způsobili oni v minulém volebním období. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
3: Bleskové povodně v Nepálu a Tibetu nepřežilo více než 900 lidí. Po dalších tisících pohřešovaných záchranáři stále pátrají. Mezi nimi je přes 900 pracovníků uvězněných v tunelech vodních elektráren.
10: Záchranáři odkopali přístupy do tunelu elektráren na řece Tryšulí. Po koleno v bahně nebo po břiše se snaží dostat hluboko dovnitř. Vrtáním a pomocí výbušnin vytvořili do tunelu také 4 díry, kterými se mohou spustit záchranáři a pouštět dovnitř kyslík. Nepálské úřady nestíhají identifikovat oběti. Těla musí pohřbívat do mělkých hrobů a slíbili, že se k identifikaci pomocí DNA vrátí později, aby je pozůstalí mohli řádně pohřbít v souladu s hinduistickou vírou. Jiří Chábera, Radiožurnál.
3: Spojené státy a Irán po týdnech klidu hlásí opět vzájemné údery. Washington nejprve zaútočil na iránský ostrov v Hormuzském průlivu. Podle iránských revolučních gard při úderu zemřelo několik vojáků a taky civilistů. Teherán cílil na vojenské základny v regionu, na kterých jsou američtí vojáci.
11: Americká armáda zasáhla podle zpravodajského serveru Axios dvě iránská zařízení pro odpalování raket na ostrově Larak. Ten leží v severní části Hormuzského průlivu, ve kterém se iránské revoluční gardy údajně chystaly klást námořní miny. Iránské gardy tvrdí, že nad úžinou sestřelili americký dron a že v odvetě mířili na dvě vojenské základny na severu a východě Jordánska a na leteckou základnu nedaleko Dubaje ve Spojených arabských emirátech. Ty popřeli, že jejich základna Al-Minhad byla napadená iránskými raketami. Nad svými teritoriálními vodami ale zneškodnili iránský dron. Jordánská armáda nad ránem sestřelila 8 iránských raket. Z Jordánska Jana Karasová, Radiožurnál.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
3: Dětské domovy musí hradit dětem rovnátka. Postup sjednotil ochránce práv dětí Martin Beneš. Právě na něj se před časem obrátila dívka z dětského domova v Moravskoslezském kraji, která potřebovala ze zdravotních důvodů rovnátka za 50 tisíc korun. Dětský domov po ní chtěl polovinu zaplatit.
12: Ty rovnátka jsem vlastně potřebovala skoro s problémy s čelistí, protože mám vlastně převracený skus.
13: Říká 17-letá středoškolačka. Její jméno a konkrétní dětský domov kvůli ochraně soukromí nezveřejňujeme. Polovinu z 50-tisícové částky si měla letos zaplatit z úspor, například z brigád. Dětský ombudsman Martin Beneš takový postup odmítá.
14: Dětský domov je povinen hradit děti indikovanou zdravotní péči.
13: Dětský domov středoškolačce rovnátka nakonec zaplatil. Věc víc nechce komentovat. Federace dětských domovů sjednocení výkladu vítá. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.
3: Vrchní soud potvrdil europoslankyni Janě Naďové z hnutí ANO v kauze Čapí hnízdo 3letou podmínku a peněžitý trest 500 000 korun. Rozhodnutí už je pravomocné. Naďová může podat dovolání. Advokát Naďové Josef Bartončík s tím nesouhlasí a je připravený se bránit dalšími prostředky. V kauze 50-milionové dotace na farmu Čapí hnízdo je z dotačního podvodu a poškození zájmu Evropské unie obžalovaný i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Kvůli poslanecké imunitě je ale jeho stíhání pozastavené. V Říčanech u Prahy vznikla největší dřevěná škola v Česku. K provozu navíc potřebuje jen minimum energie. U slavnostního otevření je naše reportérka Laura Hájková.
15: Škola má kapacitu pro 540 žáků. Kromě 18 běžných tříd tady vznikly odborné učebny, prostorná jídelna s moderní kuchyní a společné prostory. Budova splňuje pasivní energetický standard, vytápění a chlazení zajišťuje tepelná čerpadla, na zelených střechách jsou fotovoltaické panely a vegetace má pomáhat zadržovat dešťovou vodu, ta se pak bude používat ke splachování toalet a zalévání školní zahrady. Výstavba školy začala na konci roku 2023. Město stála 701 milionů korun. Zhruba 470 milionů získalo z dotací. Dnes se dovnitř školy může podívat veřejnost, zítra v ní zasednou první žáci. Zříčan Laura Hájková, Radiožurnál.
16: Slavia vede neúplnou tabulku fotbalové šance ligy. Na Spartu má po včerejším pražském derby už 5bodový náskok. Slavisté totiž zvítězili na stadionu svého rivala 3-0 po gólech Novaka, Šturma a Ajahosiho. 3 body tam vybojovali po necelých 6 letech. Kapitán Sparty Adam Karabec byl z domácí porážky o 3 góly hodně zklamaný.
17: Tak výsledek je pro nás jako doma neakceptovatelný. Bohužel jako to dopadlo tímhle stylem, což se doma stát prostě nemůže. Dokázali jsme si vytvořit šance, ale který jsme prostě neproměnili. Byli jsme neefektivní, to mě na tom mrzí asi nejvíc.
16: Jiří Lehečka a Karolína Plíšková postoupili do druhého kola tenisového US Open. Lehečka porazil Španěla Karenia Bustu 3-1 na sety, Plíšková zvítězila nad Belgičankou Van de Winklovou 2-1 na sety. Tomáš Macháč, Barbora Krejčíková a Vít Kopřiva vypadli. V dnešním programu grandslamového turnaje se představí dalších 7 Čechů, včetně vítězky Wimbledonu Lindy Noskové. A české volejbalistky čeká osmifinále mistrovství Evropy. Večer budou v Brně hrát se Švédkami. Zápas začne v 19 hodin, v přímém přenosu ho odvysílá Radiožurnál Sport.
9: Překážka na D35 za Mladčí a nehoda na D10 u Brandýsa. Na dálnici D35 z Mohelnice na Olomouc za sjezdem na Mladeč na kilometru 247,5 pozor na kusy pneumatiky a utrženého podběhu v pravém pruhu. Na D10 z Prahy na Mladou Boleslav opatrně za exitem Brandýs na 11. kilometru dokončují tam úklid po dřívější nehodě v levém pruhu. Ve slabém provozu je to bez kolony, ale vybočuje se. A na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Vyškova už se tvoří pondělní kolona kamionů v pravém pruhu před zúžením u D2, místy roztrhaná, začíná zarousí novém teď kolem kilometru 213, chvílemi tam brzdí i osobní auta v levém pruhu, různě pomalu jedou kruhlence, rychle se to mění. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zatažená až oblačná obloha se od západu postupně vyjasní a srážky budou většinou ustávat. Teploty dnes ukáží 21 až 26 stupňů, na Moravě a ve Slezsku bude 25 až 29 stupňů. Tolik hlavní zprávy. Teď už nabízíme polední publicistiku dnes s Tomášem Pancířem.
18: Schodek státního rozpočtu na příští rok má dosáhnout 389 miliard korun. Kolik peněz získá rezort školství? Jak vojenský konflikt USA a Iránu vyčerpává americké zásoby drahých sofistikovaných zbraní? A jak se umělá inteligence prosazuje ve spisovatelské tvorbě? Už zítra začne žákům základních a středních škol nový školní rok. Do škol zamíří 115 tisíc prvňáků. Poprvé se projeví zpřísnění pravidel pro odklady nástupu do školy, ale také další pravidla, třeba plošné zavedení asistentů pedagoga v prvních třídách s alespoň 15 žáky, nebo to, že prvňáci nemohou propadnout kvůli nezvládání učiva. Oproti plánům se naopak nezmění pravidla, podle kterých musí vařit školní jídelny. Tato změna se odložila až na příští rok. Rozhovor před začátkem nového školního roku nám před hodinou poskytl ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga za hnutí ANO. Mluvili jsme spolu těsně potom, kdy vláda oznámila schodek státního rozpočtu pro příští rok ve výši 389 miliard korun. Pana ministra jsem se proto v úvodu zeptal, jestli už tedy může zveřejnit, s jakou částkou bude v příštím roce hospodařit rezort školství.
19: To přesné číslo vám nedokážu říct, ne, že bych nechtěl, ale čekáme na ten návrh ministerstva financí. Samozřejmě ta jednání probíhala v tom předminulém týdnu a celý září ještě ta jednání probíhat budou. Já předpokládám, že tam budou ještě položky k debatě, takže přesné číslo nevím. Co už vím v tuto chvíli, tak že určitě se budeme bavit, že tu debatu jsme odložili na září třeba o svazkových školách a po České republice ten speciální program a tam čekáme, že v září se o tom budeme bavit a čekáme i na rozhodnutí premiéra.
18: Když jsme spolu mluvili na konci července ve 20 minutách Radiožurnálu, tak jste říkal, že rozpočet školství musí začínat trojkou, tedy musí být nad 300 miliardami a že 300 miliard by bylo málo. Minulý týden v rozhovoru pro Hospodářské noviny jste připouštěl, že to číslo nakonec bude pod 300 miliardami, tak nebyl jste v tom vyjednávání příliš měkký?
19: Myslím si, že jsem nebyl měkký. Já jsem se vždycky vyjadřoval k tomu číslu raději v tom státním rozpočtu. Těch 300 miliard bylo včetně evropských fondů a tam je 8-miliardový pokles meziroční těch výdajů evropských, ne těch ze státního rozpočtu. Co se týká státního rozpočtu, tak tam u té největší položky, a to je nárůst platů a naplnění vládního programového prohlášení, tak máme rok 2029. A ano, tam jsem se dohodnul a to přiznávám a myslím si, že naprosto správně, že to rozložíme do těch let. Takže tam je nárůst menší, než jsem předpokládal pro 2027, ale zároveň jsem změnil za příslib těch vyšších nárůstů v letech 28-29 a potvrzení toho, že v roce 2029 naplníme vládní programové prohlášení. Nevyjednávám jenom rok, vyjednávám i ty rámce nad tím, respektive to naplnění vládního programového prohlášení. Takže byl bych spokojnější, kdyby tam ta trojka byla včetně těch evropských, ale důležitý je ten cíl po skončení volebního období a tam mám příslib i konkrétní plán z ministerstva financí, jak naplnit stejně jako v letech 17 až 21 to vládní program prohlášení pro oblast školství.
18: Na jaký růst platů se tedy mohou těšit podle toho, co jste zatím dojednal učitelé a další pedagogičtí pracovníci od 1. ledna?
19: Ten nárůst toho objemu by tam měl být zhruba 6%. Předpokládám, že o tom, jak se to konkrétně promítne do té tarifní tabulky, tak v tom září stejně jako každý rok povedeme debatu s odboráři.
18: Zítra začíná nový školní rok. Co od něj jako ministr školství očekáváte?
19: Já očekávám, že v tomto školním roce se učitelé a žáci do školy budou těšit a co pro to bude dělat ministerstvo školství, tak je samozřejmě to, že se snažím i v těch krocích, jako jsou revize rámcových vzdělávacích programů, naplňovat to, co jsem slíbil. To znamená, aby ty školy věděly, co se na ně připravuje, jaké změny je v těch následujících letech 28-29 čekají a byly náležitě na to připravení s podporou ministerstva školství, Národního pedagogického institutu a dalších přímo řízených organizací ministerstva. Takže já očekávám, že pokud ředitelé čtou dopisy, které jim posíláme, tak vidí, že se držíme přesně toho harmonogramu, který jsme třeba na konci minulého školního roku jim oznámili a že ty kroky děláme. Jsou to dlouhodobé kroky, ale to tak ve školství bývá.
18: V tom zítra začínajícím školním roce se poprvé projeví novela, která měla omezit odklady nástupů do prvních tříd základních škol. Co tohle bude znamenat pro školy? Jsou na to připravené?
19: Ta odkladová novela, která v minulém volebním období prošla sněmovnou, já jsem k ní měl odborně výhrady. Já jsem připraven se podívat na to, jak ta situace bude v těch školách fungovat konkrétně po tom prvním kroku, ke kterému dochází teď od 1.9. Samozřejmě přichází s tím i parametrizace asistentů pedagoga v prvních třídách nad 15 žáků. Tam je potřeba se podívat, jak to opatření začne ve školách fungovat. A stejně tak se hodlám zabývat i některými věcmi, které s tím souvisí, jako je třeba role přípravných tříd, které měly být zrušeny v roce 2029. A stejně tak je tady jedno téma, to jsou dodatečné odklady. Samozřejmě je potřeba řešit tu situaci odkladů z pohledu každého dítěte, které ve škole je. To kivadlo, které se teďka za mě vychýlilo extrémně, zamezení těm odkladům nemusí být, ale počkám si na čísla ve prospěch všech žáků, takže já bych to chtěl v těch následcích letech vybalancovat.
18: Už jste se zmínil o tom, že nově mají být v prvních třídách, kde je víc než 15 žáků, všude plošně asistenti pedagogů. Opravdu všechny školy jich mají dost? Bude tohleto naplněné?
19: Zaznamenal jsem teď informaci, že samozřejmě s obsazováním těch míst je problém. Typicky jsem zaznamenal Prahu. Nemyslím si, že to bude celorepublikový problém, ale samozřejmě to obsazování těch míst kvalitními lidmi tak je jedno z těch témat, které nás nečeká jenom teď, ale samozřejmě i s tou chystanou parametrizací asistentů pedagoga a jejich profesionalizací na školách, aby to skutečně v těch třídách fungovalo. Tak to je velké téma, kde samozřejmě na tom budeme společně s Národním pedagogickým institutem, ale především těmi řediteli pracovat v tom následujícím období.
18: Původně se měla od zítřka změnit také pravidla, podle kterých vaří nebo budou vařit školní jídelny. Vy jste to uplatnění nových pravidel o rok odložil. To už je definitivní termín, od příštího roku to bude, nebo ještě připouštíte nějaké debaty a nějaké další odklady?
19: Já předpokládám, že to od toho příštího roku bude, ale ten časový rámec, který jsme tomu určili, tak samozřejmě neznamená, že jsme to jenom kopli takzvaně lidově dopředu, ale zároveň probíhají nejenom školení o tom, jak vlastně moderně, nově, zdravě vařit, ale zároveň, a to je také, to bylo v tom plánu, si teď během podzimu sebereme zpětnou vazbu od těch škol, protože já sice nejsem tvůrce nutriční vyhlášky a nezodpovídám za ní to ministerstvo zdravotnictví, ale mně jde o to, aby to bylo ve školách proveditelné a realizovatelné. A to nejenom v těch moderních nových školách, ale v celé soustavě. Takže proto bude dotazníkové šetření a nějaké změny samozřejmě v té vyhlášce třeba věcné nastat mohou. To nevylučuju, ale odklad časový nepředpokládám.
18: Když jste na přelomu loňského a letošního roku nastoupil do funkce, tak krátce potom jste rozhodl o zkrácení toho minulého školního roku. Místo 30. června se končilo poslední červnový pátek, což některé školy a někteří rodiče kritizovali. Když se podíváme na organizaci nového školního roku, tak tam se vrací předání závěrečného vysvědčení na 30. června. Proč? Proč jste nezůstal u toho posledního červnového pátku, když jste to takto zavedl v minulém školním roce?
19: Záleží na tom, ta logika je zatím ta, že záleží na tom, jestli to máte ze začátku týdne, nebo to máte ke konci.
18: Pardon, to je takový rozdíl mezi úterkem a středou?
19: Je to minimálně ten jeden na rozdílu, no. Ale samozřejmě z té organizace školního roku, tak jak se na ně podíváte, tak já vaši pozornost, asi byste se na to i zeptal, upřu k těm vánočním prázdninám, které jsou od 23. a stejně jako při prodloužení o dva dny, nejvíc byli slyšet ti, kteří říkali, prodlužujete nám to o dva dny, tak teďka zase je slyšet skupina rodičů, která říká, proč to není o dva dny další. Takže stejně jako většina věcí ve školství je to rozpolceno 50-50. A vždycky se ozve ta skupinka, která v tu chvíli je hlasitější a bude to jako újmu.
18: To je definitivní, že ještě 22. prosince půjdou děti do školy?
19: Co se týká toho centrálního organizování školního roku, tak je to definitivní, žádné změny nechystám, můžu všechny uklidnit, že do toho zasahovat nebudu. Samozřejmě, a to je ta debata, kterou jsme vedli u těch letních prázdnin. Dá se očekávat, že ředitelé škol, kteří mají dostatek ředitelského volna tím, jak před x lety proběhla ta novela, která jim zvedla počet dnů ředitelského volna, tak na ty dny, pokud nemají jiný program, tak dají ředitelské volno.
18: Tolik ministr školství, mládeže a tělovýchovy za hnutí ANO Robert Plaga. Po týdnech relativního klidu USA a Irán obnovili vzájemné útoky. Americké síly v neděli zasáhly dvě iránská zařízení pro odpalování raket na ostrově Larak, ležícím v severní části Hormuzského průlivu. Podle amerického velení šlo o přesnou akci proti silám iránských revolučních gard, které kladením min vytvářely bezprostřední ohrožení v průlivu. Iránské síly podle agentury Reuters v odvetě zaútočily na americké základny v Jordánsku. Kvůli obnoveným úderům rostou ceny ropy. Brent si připisuje zhruba 3% a vrátil se nad $90 za barel. Naším dalším hostem je bezpečnostní analytik z katedry mezinárodních vztahů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Vlastislav Bříza. Dobré odpoledne.
20: Dobré odpoledne i vám.
18: O jak významnou vojenskou konfrontaci se aktuálně jedná mezi Spojenými státy a Íránem? Může to znamenat další výraznou eskalaci toho konfliktu?
20: Já bych to nechtěl dramatizovat. Není to tak, že bychom se ocitli na prahu otevřené války, té, které jsme viděli počínaje 28. únorem tohoto roku. Je to určitá další výměna vojenských zařízení, systémů mezi oběma státy, ale opravdu nevnímeme to tak, že by byla nějaká velká válka zahájena. Spíše to svědčí o tom, že ta důvěra mezi oběma stranami konfliktu nepanuje. To jsem to řekl velmi diplomaticky, prostě není prakticky žádná. Spojené státy nedocílily svých cílů. A Irán se za každou cenu snaží donutit Spojené státy k výraznějším ústupům.
18: Americký prezident Donald Trump na své sociální síti zveřejnil video vygenerované umělou inteligencí, které podle něj zobrazuje zničení iránského ostrova Chark. Iránská strana popírá, že by se ostrov stal terčem útoku. Co může být záměrem Donalda Trumpa, když zveřejňuje takovéhle video? Komu to je vlastně určené?
20: No je to především nástroj nátlaku a strategické komunikace. Víme dobře, že k útoku na Chark nedošlo. Američané zaútočili na jiný iránský ostrov, Larak, sami jste to dobře specifikovali, který je vzdálený od Charku nějakých 600-660 kilometrů. Ale Chark Trump si určitě nevybral náhodou. Před válkou přes něj procházelo přibližně 90% iránského vývozu ropy. Je to tedy jedno z ekonomicky nejcitlivějších míst celé země. Trump tak Tehránu ukazuje, co by se mohlo stát, kdyby ten konflikt dál eskaloval. Je to, jak bych to nazval, jakási hrozba převedená do obrazu. Místo dlouhého prohlášení ukáže několikasekundové video, kterému každý rozumí. No a tím adresátem, na koho se ptáte, je podle mě jednoznačně iránské vedení.
18: Jak moc ta několikaměsíční válka Spojených států s Iránem vyčerpává zásoby klíčových a často velmi drahých zbraní americké armády?
20: Velmi výrazně. A problém není v obyčejných bombách, kterých mají Spojené státy obrovské množství. Jde především o tu nejsofistikovanější munici, ty rakety, které se, a to je ten problém, obtížně a pomalu vyrábějí. Když si vezmeme ty klíčové zbraně, tak to jsou interceptory Patriot, každý posluchač asi zná, to je ta verze PAC-3, a potom systémy TAT, které Američané používají proti iránským balistickým raketám. Vedle těchto protivzdušných, protiraketových systémů jsou to ještě námořní systémy SM-3, SM-6 nebo z útočných zbraní Tomahawky, které určitě také posluchači znají. A opravdu je fakt, že u některých systémů nejde o malé snížení zásob. Ty odhady, které jsou kvalifikované, ukazují, že Spojené státy spotřebovaly více než polovinu předválečných zásob hned několika klíčových druhů munice. Především se jedná u těch patriotů, kterých v tuto chvíli Spojené státy vypadá, že mají méně než 1000. To je samozřejmě špatná zpráva i pro Evropu, partikulárně i pro Ukrajinu. A to je ten skutečný problém moderní války. Raketu vystřelíte za několik sekund, novou ale vyrábíte roky.
18: Deník New York Times s odkazem na interní odhady Pentagonu před časem napsal, že zmenšení zásob snížilo připravenost Spojených států čelit potenciálním protivníkům, jako jsou Rusko nebo Čína. Jak dlouho může trvat doplnění těch stavů vojenského arsenálu? Je to vyčerpání, tak jak jste o tom před chvílí mluvil, to vyčerpání mnohého arzenálu v tuto chvíli opravdu rizikem pro Spojené státy, respektive pro NATO?
20: No přesně, naváže na tom, kde jsem skončil. U těchto zbraní se totiž nebavíme o týdnech ani měsících, bavíme se o letech. Takže návrat zásob patriotů, tádů, tomahawků na předválečnou úroveň může při současných plánech trvat kolem 3 let. Takže vidíte, že to je prostě dlouhá doba. U těch raket SM-3, SM-6 2 roky. Když si vezmete, že samotná výroba jednoho patriotu, té nejnovější verze, pak 3 trvá přes 2 roky. U tádů a tomahawků jsou to kolem 3 let, tak vidíte, že prostě my tak úplně jednoduše nebo Spojené státy neumí ty lhůty zkrátit. Proto Američané rozhodli, že prudce navýší výrobu. Dokonce u těch tádů, abych to řekl konkrétně, má výrobní kapacita vzrůst ze současných 96 na 400 interceptorů ročně. Jenže továrnu, dodavatelský řetězec ani kvalifikované pracovníky nevytvoříte rozhodnutím prezidenta nebo administrativy přes noc.
18: Já vás musím přerušit, protože musíme stihnout ještě jedno téma, bezpečnostní analytik Vlastislav Vříza. Díky, naslyšenou.
20: Díky, pěkný den všem posluchačům.
18: Umělá inteligence proniká na knižní trh a čtenáři o tom často vůbec netuší. Analýza 50 000 v loni vydaných anglicky psaných knih v nabídce velkého amerického online knihkupectví ukázala, že s pomocí velkých jazykových modelů vzniklo více než 60% z nich. V Evropě zatím podobně rozsáhlá data chybí. Britská společnost autorů ale ve svém průzkumu zjistila, že generativní AI při práci už využila zhruba 1/5 tamních spisovatelů, ilustrátorů a překladatelů a víc než 1/3 překladatelů kvůli umělé inteligenci přišla o zakázky. Naším hostem je odborník z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd České republiky Karel Pjorecký. Dobrý den.
0: Dobrý den.
18: Existují nějaké odhady, kolik knih vytvořených umělou inteligencí nabízejí česká knihkupectví, ať už jako klasické knihy nebo e-knihy?
0: Bohužel taková data k dispozici nejsou. Ten fenomén nástupu těch rychle generovaných, komerčně zaměřených titulů, který v tom západním světě, zejména na platformě Amazon, už sledujeme delší dobu, se vlastně českému prostředí doteď docela vyhýbal, ale už se objevují první příklady takovýchto pokusů se obohatit trochu na nepozornosti lidí a nabízet i tuto produkci i v českém prostředí. Ta data, která jste zmiňoval, jsou velice zajímavá. A je v tom zajímavý takový rozpor, protože když se na druhou stranu podíváme na různé průzkumy postojů spisovatelů k AI, tak zjistíme, že ten deklarovaný postoj je většinou negativní nebo pouze se otevírají určitým pomocným funkcím AI, jako při rešeršování nebo redakci textu, ale k tomu vlastnímu psaní vlastní pouštět nechtějí, ale když se podíváme detailně třeba pomocí nějakých dobrých detektorů původu textu, tak ta realita vypadá jinak. Ani ty autoři nevědí, nakolik je dobré přiznat to, že spolupracují s AI a nakolik by si tím uškodili.
18: V jakých žánrech se umělá inteligence prosazuje nejvíc?
0: To se vyvíjelo v čase, při těch prvních literárních pokusech s tou dnešní AI, respektive ještě před nástupem ChatGPT, to byla jednoznačně poezie a ta otázka tehdy zněla, dokáže AI napsat text, který je k nerozeznání od lidského textu. Tu otázku už si dnes neklademe, protože všichni víme, že odpověď zní ano. Takže tahle vlna těch experimentů v poezii už vlastně dost opadla a dnes spíš dominuje proza a ta, o které jsem mluvil, ta, která spíš útočí na nějaké jako potřeby rychlého jaksi nabití čtiva, které je i levné na tom trhu e-knih a projevuje se to teda zejména v populárních žánrech. V té vysoké literatuře zatím ne tak silně.
18: Jak jako čtenář mohu poznat, že nečtu lidský výtvor, ale výtvor umělé inteligence?
0: No, dost obtížně. Záleží na tom, jak zdatný čtenář jste. Samozřejmě i dnešní AI zanechává po sobě určité stopy a určité nedokonalosti, ale už je jich opravdu velice málo a záleží taky na tom lidském spoluautorovi, jak sofistikovaně k jejímu nasazení přistoupí. Když jsou to takové levné AI slop literární produkty, tak to většinou poznáte snadno, protože tito v úvozovkách autoři často ty knihy vypraví do světa tak ledabile, že tam najdete i zbytky promptů, zbytky nějakých grafických značek, které dělá ten generátor, tak tam je to snadné. U trochu sofistikovanějších lidských autorů už se to poznává velice těžko. Ale jak jsem říkal, dnes jsou k dispozici stále dokonalejší a spolehlivější softwarové detektory původu textu, takže když má člověk nejistotu, tak může některý z nich využít a je to nějaká pomůcka, nějaké vodítko.
18: Ještě stručně, porušují něco vydavatelé, když vydají takovou knihu a neupozorní, že autorem je umělá inteligence?
0: Neporušují. Debatovalo se v poslední době hodně o tom evropském AI aktu, který tuto problematiku řeší pro různé formy využití AI, které směřují třeba k deepfakeům v té vizuální tvorbě. Tam to řeší Evropská unie dost přísně, ale literární texty, které prostě nesměří k nějakému ovlivňování jako společenských procesů, dejme tomu, tak ty nepodléhají této povinnosti být označovány jako AI vytvořené, takže ti nakladatelé neporušují žádný zákon, no. Ale nechovají se hezky, řekněme, ke čtenářstvu, které podle mého názoru má právo vědět, zda čte lidský nebo strojový text.
18: Říká Karel Piorecký, výzkumný pracovník Ústavu pro českou literaturu Akademie věd. Díky za rozhovor, naslyšenou.
0: Děkuji, naschledanou.
1: Dobrý den, 12:30.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Schodek státního rozpočtu by mohl příští rok vzrůst na 389 miliard korun. To je skoro 80 miliard víc než letos. Návrh představila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Deficit by byl druhý nejvyšší v historii Česka. Vláda chce peníze využít hlavně na investice do zdravotnictví anebo dopravy. Barbora Macková k 2. září skončí ve funkci hlavní hygieničky. Informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. Macková odchází na vlastní žádost, dál ale zůstane ředitelkou státního zdravotního ústavu. Obě funkce vykonávala od června 2024. Bleskové povodně v Nepálu nepřežilo nejméně 903 lidí. Po dalších více než 4000 pohřešovaných záchranáři pátrají. Mezi nimi je i skoro tisícovka pracovníků vodních elektráren, které bahno a trosky uvěznily v tunelech hluboko pod povrchem země. Spojené státy a Irán po týdnech klidu hlásí opět vzájemné údery. Washington nejprve zaútočil na iránský ostrov v Hormuzském průlivu. Podle iránských revolučních gard při úderu zemřelo několik vojáků a civilistů. Teherán cílil na vojenské základny v regionu, na kterých jsou američtí vojáci. Česká vědecká expedice dokončuje výzkum v jihozápadním Kyrgyzstánu. V lokalitě Ravat pátrala po stopách lidí, kteří tam před tisíci lety obdělávali půdu a zpracovávali železo a hospodařili s nedostatkem vody. Jejich způsoby můžou podle odborníků inspirovat i k dnešnímu boji se suchem. Tady jsou odpolední dopravní informace Českého rozhlasu Plus. Na D1 z Vyškova ve směru do Brna opatrně za sjezdem na Rousínov. Na 212. kilometru se zastavíte a nesouvislá kolona pak pokračuje až do Brna na 196. kilometr ke sjezdu na Bratislavu. Na D2 z Bratislavy směrem do Brna zastavují kamiony na 4. kilometru. Kolona pokračuje až k nájezdu na D1. Místy se zastavují i osobní auta v levém pruhu. V Praze na okruhu ve směru na letiště trvá silný transitní provoz. Kamiony se nárazově zastavují u Vesce, regulují proto vjezdy do obou tunelů, zastavuje se taky před nimi. Na Štěrboholské spojce se jede pomaleji od sjezdu na Běchovice k Europarku. A v Bělohorské směrem z centra Prahy postojíte teď před Vypichem asi 10 minut. Dobře, dojeďte. Na Českém je teď oblačno až polojasno, ojediněle s deštěm anebo přeháňkami. Místy ještě na severovýchodě doznívá vydatný déšť. Nejvyšší dnešní teploty 21 až 26 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 25 až 29 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách dnes nejčastěji kolem 17. Mírný jihozápadní až západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu bude v bouřkách přechodně zesilovat. To byly zprávy a tady jsou na Plusu pondělní názory a argumenty.
4: Nový rozpočet se blíží. Školní rok začíná. Reformy má dělat vláda, ale vždy až ta příští. Premiér a prezident spolu začnou mluvit. Putinův výnos proti dronům a závody robotů. To jsou témata názorů a argumentů, při jejichž poslechu vás zdraví Jan Fingerland.
2: Názory a argumenty.
4: $389 miliard. Takový schodek by měl mít příští státní rozpočet, který předložila ministryně financí Alena Schillerová. Letos by měl stát hospodařit s deficitem $310 miliard. Vláda ještě může při projednávání parametry rozpočtu měnit. Konečný návrh musí odeslat sněmovně do konce září. Ve studiu je se mnou kolega Petr Hartmann. Dobrý den.
21: Dobrý den.
4: Petře, rozpočet má tady deficit, jak to vláda vysvětluje?
21: Když se podíváme na tu výši 389 miliard, tak dlouhou dobu se nevědělo, jaká bude skutečně, protože představitelé vlády, především premiér a také ministryně financí, hovořili o tom, že bude hluboko pod 400 miliardami korun, tak nakonec moc hluboko není, protože 389 to asi je spíše mělčina než hlubina. Pochopitelně vláda politicky si to zdůvodní si to, jak v souvislosti s tím, že tvrdí, že předchozí vláda nechala de facto veřejné finance a různé věci v katastrofálním stavu a že pokud by rozpočet neměl takovou tu podobu, nevydávala vláda peníze více na dopravní infrastrukturu, na zdravotnictví a tak dále, tak by nic de facto pořádně nefungovalo. Je to samozřejmě věc sporná z hlediska poslanecké sněmovny, nepochybně ten návrh rozpočtu vláda prosadí, tam má pohodlnou většinu. Z hlediska ekonomů se poukazuje na to, že je to druhý nejvyšší deficit v historii České republiky a ten první byl v době, kdy Česká republika čelila zcela nečekané, nepředvídatelné okolnosti, což byla covidová krize, kdy se zastavil život v této zemi, kdy se de facto zastavila ekonomika. Tak tam to bylo pochopitelné. Nyní žijeme v době, která samozřejmě není úplně ideální. Je zde velké mezinárodní bezpečnostní napětí, rizika a tak dále, ale přesto nežijeme v době mimořádné, která by vyžadovala takto dramatický nárůst deficitu státního rozpočtu. Vláda má pravdu v tom, že těžko by se dostávala na 150 miliard, jak předpokládal původní zákon o rozpočtové odpovědnosti, ale zároveň to neznamená, že zde byl nějaký pádný důvod pro to, aby z 310 miliard deficitu, který je schválen na letošní rok, se skočilo takto vysoko nahoru i v roce příštím. Na tom je zajímavé také to, že ten rozpočet na letošní rok vláda odůvodňovala tím, že je to de facto ještě rozpočet té minulé vlády, ale že až ona bude hospodařit a bude mít šanci sestavit svůj rozpočet, tak ta čísla budou daleko lepší. Tak dá se říci, že vláda spíše jde za tímto pohodlnější cestou, to znamená vyhovět různým požadavkům na zvyšování výdajů a raději neškrtat žádné mandatorní výdaje, neupravovat zákony a tak dále, byť k tomu už má prostor i potřebnou sílu ve sněmovně.
4: Mluvíš o blízké budoucnosti, i vláda hovoří o tom, že ty příští rozpočty by byly úspornější. Je to pravděpodobné?
21: Nedá se tomu úplně věřit, pokud nedojde k něčemu mimořádnému, že by třeba česká ekonomika začala růst daleko vyšším tempem, než je předpokládáno. Zároveň si musíme uvědomit, že čím více se budou blížit sněmovní volby, tak tím méně je pravděpodobné, že by vláda měla chuť dělat nějaké razantní změny, které by se promítly pozitivně do podoby státního rozpočtu. Musela by, dejme tomu, výrazně zvyšovat různé daně, a nebo naopak snižovat různé výdaje, v uvozovkách řečeno zjednodušeně brát lidem peníze, a to asi před volbami těžko dělat bude.
4: Říká Petr Hartmann, kterému tímto děkuji. Naslyšenou.
21: Naslyšenou.
4: Tušky jsou ořezány, pera naplněna, nůžky nabroušeny, přezuvky připraveny. Už jen hodiny zbývají do začátku školního roku. Co je dobré před jeho vypuknutím vědět? Slovo má Petr Šabata, šéfredaktor Práva.
5: Nejdůležitější události nového školního roku budou, děti a vyučující prominou, říjnové komunální volby. Z nich totiž vzejdou zastupitelé a radní, kteří zásadně ovlivní chod mateřských a základních škol, protože obce jsou jejich zřizovateli. U středních plní tuto roli kraje. Tam se za nimi hrabe ministr Robert Plaga. Obce mají větší vliv na kvalitu výuky a příjemné prostředí v jejich mateřských a základních školách než ministr, i když ano, i na Plagovi záleží. Jestli má škola dobré výsledky v hodnocení žáků a její absolventi se dostávají na střední školy, které si přáli, jestli děti chodí do tříd rády nebo s obavou, jestli se dovede postarat také o chlapce a dívky z méně podnětného prostředí, na to vše a na dalších tisíc věcí mají vliv především ředitelky, ředitelé a vyučující. A o tom,

0: pro podporu učitelů by proto měl být v každé první třídě s více než 15 žáky asistent pedagoga. Je to dobré řešení a pomoci s ním je i úkol pro obec. Stejně tak s využitím takzvaného indexového financování. Díky němu mohou školy získat peníze na podporu dětí se sociálním znevýhodněním. Dají se využít na školní pomůcky pro ně, na placení sociálního pedagoga. Je to krok správným směrem, vždyť Česko patří k zemím, kde školní úspěšnost dětí nejvíc záleží na rodinném zázemí. A speciální a zásadně důležitý úkol mají obce samotné. Dostali přesné zadání, jak postupně od roku 2028 školy slučovat. V Česku totiž zřizuje základní školy 2635 obcí, což je drahé, neefektivní a snižující kvalitu. S odkazem na domácí i zahraniční studie to detailně popsal sociolog Daniel Prokop v knize Spravedlivý růst. Pro příklad, každá škola má ředitele, který ale tráví 30 hodin v týdnu ne pedagogickým vedením, ale úřadováním. Nejvíc ve srovnání s kolegy v Evropě. Přitom čtvrtina vlivu na učení a jeho kvalitu závisí právě na řediteli. Jenže ten český řeší papíry. Už jen kdyby se administrativní úkoly přenesly nad úroveň dnešních zřizovatelských obcí, školám by to pomohlo, a tedy i lepšímu vzdělávání dětí. Z říjnových voleb vzejdou zastupitelé a radní, kteří by mohli školství významně zlepšovat. Samozřejmě, že úkoly má také ministr Plaga. S výší rozpočtu na rok 2027, například na platy učitelů, to pro něj a školství moc dobře nedopadlo. Zatím dostal jen sliby na další roky. Ale měl by včas, přesně a srozumitelně informovat nová vedení obcí o svých vzdělávacích záměrech do konce funkčního období vlády. A pak se jich předvídatelně držet, neměnit je každý měsíc a odvracet nápady vycucané z prstu. A na prázdniny nesahat.
1: Soudí Petr Šabata. Vlády jsou jako děti. Raději by svačili bombóny, vařenou mrkev, ať jí někdo jiný. O tom, proč a jak politici odkládají nepříjemné věci a přesouvají je na své nástupce, hovoří Julie Hrstková, ekonomická analytička Hospodářských novin.
2: Další vláda, a to jakákoliv, bude muset podle prezidenta Petra Pavla v uvozovkách, cituji, vypít kalich hořkosti a přijít s reformami, které budou řadu lidí možná bolet. Podle něj se budou těžko prosazovat, vysvětlovat, ale nepůjde to bez nich. Zpětný pohled na historii českých vlád a jejich reformních kroků bohužel člověka nutí k jisté skepsi. Nejde o to, že se nenašly vlády, které dokázaly přinést zásadní změny. Jde o to, co z těchto změn zůstalo a k čemu vedly. Za prvé je dobré upozornit, že většinu reformních kroků přijaly vlády pod vlivem krizí. O první komplexní reformu se pokusil kabinet Vladimíra Špidly ještě před vstupem Česka do Evropské unie. Šlo o reakci na růst zadlužení. Jedním z výsledků byl konec vnitrostranické podpory premiéra, jeho následná rezignace a jmenování nové vlády. Další reforma přišla po světové finanční krizi a reagovala na dlouhodobou fiskální nerovnováhu, evropskou dluhovou krizi a domácí rozpočtové problémy. Šlápla do toho vláda Petra Nečase, která kromě úsporných opatření zavedla také druhý pilíř důchodového pojištění a prosadila postupné nekonečné navyšování věku odchodu do důchodu. I tato vláda skončila demisí premiéra v roce 2013. A konečně poslední vláda, která reagovala na krizi úspornými opatřeními, byl poslední kabinet Petra Fialy, který stabilizoval veřejné finance. Opět prosadil navýšení věku odchodu do důchodu a byl za to náležitě potrestán voliči. Na rozdíl od svých reformních předchůdců Fialova vláda skončila po volbách. Opomenout nelze premiéra Mirka Topolánka. Jeho druhá vláda v letech 2007 až 2009 přinesla hluboké reformy, jako byla snaha o zavedení rovné daně, zavedení poplatků u lékaře, snížení firemní daně či zpřísnění sociálních dávek, aniž by v první fázi reagovala na jakoukoliv krizi. Jeho konec ale přišel v průběhu světové finanční krize a jeho vláda se stala první v historii České republiky, která padla po hlasování o nedůvěře. I z tohoto stručného shrnutí je zjevné, že v posledním čtvrtstoletí, kdy se u moci vystřídalo 14 vlád, nebylo mnoho premiérů, kteří by chtěli oslnit voliče pomocí rozpočtových škrtů,

0: strukturálních změn v oblasti daní či sociálně zdravotní politiky a vůbec bojem za zachování zdravých veřejných financí. O to tragičtější je pohled na výsledky provedených reforem. Část z nich zmizela úplně a stala se varovným mementem pro všechny budoucí vlády. Výstražný červený kříž visí nad poplatky u lékaře. Zakázanou oblastí se staly penze. Druhý pilíř je zapomenutý, prodlužování věku odchodu do důchodu se vrací jak bumerang. A stejně tak je politiky tento krok odhazován a oddalován. Ještě zajímavější je pohled na daňovou politiku. Hlavní daňovou reformu provedla v roce 2008 druhá vláda Mirka Topolánka. Ideologie nízké rovné daně ale narazila na realitu rozpočtu a tak v rámci reformy hned na začátku vznikla takzvaná superhrubá mzda, což bylo v podstatě skryté zvýšení původní rovné 15% daně. Namísto toho, aby jakákoliv další vláda provedla novou rozpočtově racionálnější daňovou reformu, přikročila vláda Andreje Babiše v roce 2020 ke zrušení superhrubé mzdy. K tomu se s radostí mimo jiné přidala i ODS. Veřejné finance se dodnes výpadku zhruba 100 miliard ročně nevzpamatovaly. Zpětně za to se v české politice objevila spousta nápadů, které mohly dlouhodobě konsolidovat veřejné finance. Přinést udržitelný penzijní systém či robustní zdravotnictví připravené na stárnutí populace. Namísto toho ping-pong s veřejnými financemi vede k postupnému prohlubování deficitů v kombinaci s nepřipraveností na demografickou změnu. Vedlejším efektem je postupné zhoršování kvality veřejných služeb a rostoucí přitažlivost populistické politiky, která se jeví přijatelnější než ideologické války. Současná vláda nemá mnoho limitů ve veřejné rozpočtové politice, kterými by se musela nutně řídit. Navíc platí, že celkové zadlužení země patří v rámci EU k podprůměrným, takže než přijde skutečný dluhový náraz, prostor pro nezodpovědnou vládní politiku tu stále je. Nicméně prezident Pavel má pravdu, že jednou bude muset nějaká vláda přijít s konsolidací a celou řadu reform a výsledek bude bolet. Historie ovšem naznačuje, že konsolidační úsilí v české politice nepřežije ani jedny volby.
1: Uzavírá Julie Hrstková.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Situace na bojišti se mění každým okamžikem, dokonce i na tom politickém českém. O náhlém obratu od konfliktu ke komunikaci mezi dvěma nejvyššími ústavními činiteli uvažuje Ondřej Konrád.
3: Pan prezident mě požádal o schůzku, tak jsem mu samozřejmě vyhověl. Takovouhle větu od premiéra, a to nikoli v odpovědi během briefingu, ale o vlastní vůli vyřknutou v týdenním videu na sociálních sítích pro své voliče, bychom ještě nedávno těžko slyšeli, protože už před summitem NATO v Ankaře jakoby Andrej Babiš zcela souzněl s ministrem zahraničí a zároveň předsedou motoristů Petrem Macinkou, který už na přelomu roku prakticky vyhlásil Petru Pavlovi válku kvůli tomu, že odmítl jmenovat jakýmkoliv ministrem poslance Turka. Vůči němuž cítí motoristé vděk za vstup do sněmovny a tedy i do vlády. To mohlo být Babišovi jedno a o Turka v kabinetu ministrů viditelně nestál, ale snad postupně získal pocit, že mu ostré vyhranění vůči Pavlovi nějak prospěje. A tvářil se pak na něho ještě odmítavěji hned po rokování v Turecku, kde se snad premiér necítil dost komfortně. Politologové prorokovali celé roky vztahů pod bodem mrazu. Ale teď Babiš náhle vzkazuje médiím, aby si, cituji, změnila komunikační kartu, protože, opět cituji, tady není žádný boj s panem prezidentem, se samozřejmě budeme scházet podle potřeby. A opět užil ono za pozornost stojící slovo samozřejmě. O překvapení jistě jde, ale zase nikoli pro každého, protože přece muselo být otázkou času, kdy premiér nahlédne, že je vůči stále podle průzkumu velmi populárnímu a důvěryhodnému Pavlovi rozpoutaný džihád, jak by řekl jeden populární podcaster, ve skutečnosti kontraproduktivní. Nejen kvůli nutnosti se vzájemně domlouvat ku příkladu na jménech diplomatů a podobně, ale i proto, že mnozí voliči ANO nechápou, proč by měl měl být Babiš nepřátelsky naladěný k Pavlovi, jehož vnímají celkem pozitivně, zatímco trolící motoristé jsou jim spíš protivní a považují za přehnané, když vládní strany mluví o Pavlovi jako lídrovi opozice. Nicméně nevíme, co přesně nebo co všechno způsobilo jiný úhel, aspoň tedy momentální, Babišova pohledu směrem k Hradu, který, když už bychom mohli čekat spíš až po komunálních a senátních volbách, případně po verdiktu Ústavního soudu ohledně prezidentských kompetencí, ale nastal překvapivě už nyní. A vidíme také vstřícnost z druhé strany. Prezident nejprve prohlásí v týdeníku Reflex, že Babiše nevnímá jako protivníka a doufá, že to premiér časem pochopí, načež v rozhovoru pro CNN Prima News potvrdí, že jedna schůzka s Babišem už po rokování bezpečnostní rady státu proběhla a věří v začátek změny. Rozuměj tedy v návrat ke korektním vztahům, jaké oba politikové dávali najevo bezprostředně po sněmovních volbách, kdy věcně komunikovali a široká veřejnost to uspokojeně kvitovala. Dodejme, že Pavlovi jde hlavně o koordinaci zahraniční politiky a pokud v tomto směru nalezne i přes názorové odlišnosti s Babišem v zásadě společnou řeč, nějak se s tím bude muset vyrovnat i ministr Macinka. S nímž se prezident usmiřovat nemíní, ale rokování se nebrání. A Macinkovi mnohačetné výpady proti sobě bere jako folklor, oslovující ostatně zřejmě pouze motoristické příznivce.
1: Všímá si Ondřej Konrád. V Rusku začíná být horko a řeč není o klimatické změně. Prezident Vladimír Putin podepsal výnos, na jehož základě může stát uplatnit správu nad podniky kritické infrastruktury. Počínaje palivo-energetickou soustavou a konče logistikou. To vše v případě, pokud se nedokáží účinně bránit ukrajinským především dronovým útokům. Spekuluje se o tom, zda se nejedná o novou metodu přerozdělování majetku. Hovoří Libor Dvořák.
4: V preambuli příslušného dokumentu o patřičném bezpečnostním zajištění firem se praví, že přichází v souvislosti s rostoucími bezpečnostními hrozbami, které se objevily v průběhu speciální vojenské operace na Ukrajině a zasahují ruskou kritickou infrastrukturu. Pokud vlastníci takovýchto objektů nedokáží zajistit jejich bezpečnost nebo tak činí neefektivně, pak může vláda rozhodnout o jejich vnější správě, praví se expresí sverbí své výnosu. Dokument vysvětluje, že ke kritickým objektům infrastruktury patří především ropné rafinérie a další energetická zařízení, včetně jaderných, dopravní síť a jiné objekty, obzvláště významné pro zajištění národní bezpečnosti, ekonomické stability Ruské federace a životních podmínek jejího obyvatelstva. A jak se to tedy konkrétně má udělat? Faktem je, že poté, co ukrajinské útoky na ruský týl získaly na intenzitě, ruský stát učinil až do té doby bezprecedentní opatření. Bezpečnostní opatření podniků už se nemusí omezovat na lehké zbraně v rukou běžné ostrahy, ale je možné opatřit si i zbraně velkorážné, počínaje těžkými kulomety a konče protileteckými kanóny. Přitom se předpokládá, že výzbroj tohoto typu bude svěřena do rukou mobilních palebných skupin, což je nový typ paramilitárních jednotek, které spatřily světlo světa právě letos. Asi vás napadne, že podobnou obranu důležitých objektů by měl primárně zajišťovat stát, protože v podobných případech je to přece jedna z jeho základních povinností. Tady je odpověď. Jde především o to, aby veškeré náklady za svou ochranu nesl ruský biznis. No a když to neudělá, stát si veškerý jeho majetek jednoduše zbaví. Stát tedy říká, Koukejte si poradit sami, vážení, protože když to neuděláte, tak vám všechno seberem. Shrnuje lapidárně celý problém advokát Andrej Grivcov. Známý nezávislý ruský politolog Abbas Galyamov k tomu dodává, že zatímco dřív se nad podnikateli vznášela jen hrozba ze strany ukrajinských dronů, dnes k tomu přibylo nebezpečí, že pokud vás vybombardují, přijde ještě stát, obviní vás, že jste nedokázali svá aktiva před útokem ochránit a tak vám je pro jistotu sebere. Galyamov tomu velmi výstižně říká, hybridní znárodnění.
1: Konstatuje Libor Dvořák. Kdo jiný než Nestor české sci-fi by měl komentovat nástup robotů do ringu a na závodní okruhy? Slovo má spisovatel Ondřej Neff.
5: Je to přesně 5 týdnů, co jsem tu povídal o bojovém turnaji robotů. Konal se v čínském Shenzhenu. Šlo o sérii zápasů typu MMA, kdy do sebe 2 soupeři buší hlava nehlava v drátěné kleci, dokud jeden nepadne. Dnes to bude zase o robotech a taky o Číně. Když roboti, tak Čína, dneska je to prostě tak. V Pekingu se konal už 2. ročník světových her humanoidních robotů. Hry skončily minulou středu. Dodám ještě, že to nebyla jen čistě čínská záležitost, tak smutné to přece jen není. Přes 600 týmů ze 16 zemí tu předvedlo přes 2000 robotů. Závodili v rozmanitých sportovních i nesportovních disciplínách. Možná jste je zahledli ve zprávách. Jestli mi uvěříte, že mě roboti mimořádně zajímají, takže zájem médií mě potěšil. Všiml jsem si, že ve zpravodajství hodně často se objevovala videa, na kterých robot upadl, narazil do zdi, spadl z bedny a museli ho odnášet na nosítkách. Kdepak nebudu se nad tím pohoršovat, není to nic nového. Že robot běžel rychleji než Usain Bolt? To je pěkné, ale že si natloukl kokos, to budí největší zájem. Vzpomněl jsem si přitom na Cité de l'Automobile. To je automobilové muzeum v alsaském městě Mulhouse. Zřejmě nejlepší sbírka na světě, musíte vidět. Zaujala mě tam maličkost. Měli tam v koutku obrazovku a na ní pořád dokola promítali záběry ze starých automobilových závodů. Jenom bouračky. Auto jede a bum, vyletí do vzduchu. Auto jede a bum, narazí do stromu. Jede a začne dělat kotrmelce. Lidi na to koukali a řezali se smíchy. Mně přitom tuhla krev v žilách. Představoval jsem si ty lidi za volantem, jaké to asi bylo, vysekat se v autě bez střechy, o nějakých pásech ani pomyšlení, za zády bandasku s 20 litry benzínu. A lidi se smáli a smáli. Zpátky k těm robotům. Robot běží a bum, narazí do zdi nebo spadne z bedny. Vypadá to komicky a právě kvůli tomu to editoři dávají do zpravodajství. Taky se tomu nedokážu smát, jako jsem se nesmál v tom muzeu automobilů. Oni ti roboti padali, ale hlavně, že běhali a skákali a dělali to docela sami, nikdo je neřídil. V roce 1942 americký spisovatel Isaac Asimov vymyslel 3 zákony robotiky a ten první, nejdůležitější, zněl: robot nesmí ublížit člověku nebo svou nečinností dopustit, aby mu bylo ublíženo. Kdybych se inženýrů z těch robotických týmů zeptal, jestli má některý z těch 2000 robotů v sobě zakódované Asimovovy zákony robotiky, smáli by se. Asi tak, jako se lidi smějí autu v kotrmelcích nebo robotovi s natlučeným kokosem. Smáli by se mé naivní otázce.
1: Uzavírá Ondřej Neff nejen své robotí zamyšlení, ale celé toto vydání názorů a argumentů. Za zvukovým pultem byla Markéta Bidžovská. Za všechny kolegy se od mikrofonu loučí Jan Fingerland.
6: Studium učitelství dokončí každoročně zhruba 3000 lidí. Je to méně než kolik volných míst školy celkově potřebují obsadit. A tak nabírají i učitele, kteří původně o pedagogické dráze neuvažovali. Jaký nový rozměr můžou do školství přinést a v čem jim učitelská zkušenost pomáhá, pokud se po čase vrátí ke své původní profesi? O tom je nový díl pořadu Reparát. Ve vysílání Plusu v pondělí po 14:30 na webu plus.rozhlas.cz nebo v podcastových aplikacích.
7: Český rozhlas Plus.
8: Schodek státního rozpočtu navrhla ministryně financí na 389 miliard korun, šlo by o druhý nejvyšší deficit v historii Česka. Ekonomika České republiky loni rostla rychleji, než byl průměr Evropské unie. A povodně v Nepálu nepřežilo více než 900 lidí, úřady evidují dalších víc než 4 tisíce pohřešovaných. Tady je Plus a zprávy, klidné pondělí vám přeje Ondřej Látal. Schodek státního rozpočtu by mohl příští rok vzrůst na 389 miliard korun. To je o skoro 80 miliard víc než letos. Návrh představila ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Deficit by byl druhý nejvyšší v historii Česka. Vláda chce peníze využít hlavně na investice do zdravotnictví nebo dopravy, dodává Schillerová.
9: Čistý nárůst prorůstových investic ze státního rozpočtu společně s nezbytnou finanční injekcí do zdravotnictví bude dělat dohromady 100 miliard korun, tedy mnohem více, než okolik roste schodek.
8: Do zdravotnictví má podle návrhu jít o 50 miliard korun víc. Na obranu chce vláda vyčlenit celkem 195 miliard, což odpovídá 2% hrubého domácího produktu. Vláda musí rozpočet schválit do konce září, následně ho předloží poslanecké sněmovně. Česká ekonomika minulý rok rostla rychleji, než byl průměr zemí v Evropské unii. Hrubý domácí produkt se zvýšil o 2,6%. Průměr Evropské unie byl asi o procento nižší. Vyplývá to ze stanoviska nejvyššího kontrolního úřadu ke státnímu závěrečnému účtu za loňský rok. Podle něj se ale loni zároveň výrazně prohloubil státní dluh. Nepodařilo se taky odstranit slabiny, které ohrožují konkurenceschopnost země. Podle prezidenta nejvyššího kontrolního úřadu Miloslava Kaly jde třeba o nízkou produktivitu práce.
10: Česká ekonomika loni rostla spíše díky vyšší spotřebě domácností a počtu odpracovaných hodin, než vlivem vyšší produktivity práce. To není model, na kterém je možné dlouhodobě stavět, zvlášť při tempu stárnutí populace.
8: Hospodaření státu v loňském roce plánovala a schvalovala ještě minulá vláda Petra Fialy z ODS.
7: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Bleskové povodně v Nepálu nepřežilo nejméně 903 lidí. Po dalších více než 4000 pohřešovaných záchranáři pátrají. Mezi nimi je i skoro tisícovka pracovníků vodních elektráren, které bahno a trosky uvěznily v tunelech hluboko pod povrchem.
11: Záchranáři odkopali přístupy do tunelu elektráren na řece Trišulí. Po koleno v bahně nebo po břiše se snaží dostat hluboko dovnitř. Vrtáním a pomocí výbušnin vytvořili do tunelu také 4 díry, kterými se mohou spustit záchranáři a pouštět dovnitř kyslík. Nepálské úřady nestíhají identifikovat oběti. Těla musí pohřbívat do mělkých hrobů a slíbili, že se k identifikaci pomocí DNA vrátí později, aby je pozůstalí mohli řádně pohřbít v souladu s hinduistickou vírou. Jiří Chábera, Český rozhlas.
8: Řecko podepsalo s Izraelem obranou dohodu v hodnotě v přepočtu přes 72 miliard korun. Izrael pro Řecko vybuduje víceúrovňový systém protizdušné obrany, nazvaný Achillův štít. Jeho součástí budou radary, obranné systémy a zbraně od izraelských firm Rafael a Israel Aerospace Industries. Podle serveru The Jerusalem Post jde o největší exportní dohodu v oblasti obranných technologií v historii Izraele. Yeah. Přidáme taky dopravní informace. V odpolední vysílání Českého rozhlasu Plus na D1 z Vyškova ve směru do Brna opatrně za sjezdem na Rousínov na 215. kilometru se zastavíte. Nesouvislá kolona hlavně kamionů pak pokračuje až do Brna na 196. kilometr. Ke sjezdu na Bratislavu osobními auty se popojíždí k Rohlence na 207. kilometr. Na D2 z Bratislavy směrem do Brna zastavují kamiony na 4. kilometru. Kolona pokračuje až k nájezdu na D1. Nárazově se zastavuje taky v levém pruhu. Na okruhu v Praze směrem na letiště trvá silný provoz od sjezdu na Lochkov k omezení před Ořechem mezi 15. a 18. kilometrem. Na Štěrboholské spojce se pak jede pomaleji směrem na Lanový most od sjezdu na Běchovice až k Europarku a plný je taky Nuselský most od Kongresového centra do Legerovy ulice. Dobře dojďte. Je oblačno až polojasno, ojediněle s deštěm anebo přehánkami, teploty 21 až 26, na Moravě a ve Slezsku 25 až 29 stupňů, na horách kolem 17. To byly zprávy, tady je Pondělní plus.
12: Dobrý den a celý nový týden. Až do pátku vám opět nabídnu rozhovory se zajímavými hostmi. Na aktuální témata v následujících minutách dostane prostor Vladimíra Dvořáková, politoložka, ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT. Buďte vítána. Dobrý den.
13: Dobrý den.
12: Pozornost zaměříme zejména na ohlášený restart vztahů mezi premiérem a prezidentem, schopnost státu rychle reagovat na zahraniční dezinformační operace a okomentujeme také volební model agentury Kantaru, který zaznamenal pokles preferencí vládních subjektů a posílení opozičních starostů. Zita Senková přeje nerušený poslech.
7: Jak to vidí?
12: Po dlouhých měsících sporů mezi vládou a Hradem se prezident Petr Pavel i premiér Andrej Babiš domluvili na společných schůzkách. Kompetenční žalobu nicméně hlava státu stáhnout nehodlá, nevnímá ji jako útok na vládu. Byla ta eskalace vztahu paní Dvořáková mezi nejvyššími ústavními činiteli nezbytná? Co jsme si z toho odnesli?
13: Já si myslím, že nezbytná nebyla. Tam to chtělo trošku zdravého rozumu, slušnosti a prostě základní komunikace, která je vždycky potřeba mezi nejvyššími ústavními činiteli. K tomu nedošlo, byl tam samozřejmě ten základní problém, který se dotkl zejména ten motoristů, a to byla otázka pana Filipa Turka, rozhodnutí pana prezidenta, že ho jmenovat nebude. To potom vyvolalo, myslím, ty následné kroky, které byly právě zejména ze strany ministra zahraničí, což je zrovna tedy ten rezort, kde se ty určité pravomoci, které nejsou úplně přesně definovány, stýkají v té oblasti zahraniční politiky, kdy prezident reprezentuje zemi navenek a zároveň vláda nese odpovědnost za nastavení zahraniční politiky. A toto je podle mě poměrně dosti důležité, aby ta komunikace probíhala. Doufejme, byť ta komunikace teď s panem premiérem, nikoli s panem ministrem zahraničí, ale doufejme, že v těch základních otázkách prostě k té dohodě dojde a budeme se zabývat těmi otázkami a nikoli v tím, tedy kdo kde seděl při jednání, nebo jestli tam měl jet, nebo neměl jet.
12: Usmíří se prezident i s ministrem zahraničí. Petr Pavel doufá, že Petr Macinka je, cituji jeho slova, pragmatický a uvědomí si, že na konfliktech se nic stavět nedá. Podle hlavy státu rozdílnost názorů neznamená nepřátelství. Tak jak odhadujete ten celkový restart vztahu?
13: Já si myslím, že tady to bude spíš dlouhodobější problém, protože si myslím, že vlastně motoristé hodně na tomto konfliktu stavěli způsob, jak oslovují svoje voliče. Oni vlastně nemají žádné základní téma, které by je oslovili ve své podstatě to, s čím vystupovali, třeba otázka rozpočtu, tak nyní souhlasili s tím rozvolněním těch rozpočtových pravidel, což bylo výrazně vlastně proti jejich programu a proti jejich jako celkovému názoru na to, jak by měl rozpočet vypadat, respektive jak by měl stát hospodařit. Takže ono jim moc těch témat vlastně nezůstalo a ten konflikt s prezidentem byl vlastně něčím, čím jako udržovali, řekněme, tu rétoriku nebo měli o čem hovořit. jako ta jiná témata se příliš neprojevovala. Jinak ještě je tam podstatná ta žaloba k ústavnímu soudu, kompetenční žaloba, já osobně jsem velmi ráda, že je podána, protože myslím si, že měla být podána už v několika jiných případech dříve, když docházelo k těm nejasnostem ohledně jmenování nebo odvolání ministra, víme, že to bylo velice časté třeba u pana prezidenta Zemana. Já si myslím, že ta nastavení těch prezidentských pravomocí, vlastně když se měnila volba prezidenta na přímou volbu, tak experti říkali, že je potřeba upřesnit některé věci. A ono k těm zásahům vlastně skoro nedošlo, obě hlavní strany vlastně odmítly do toho vstoupit. A myslím si, že to upřesnění, které tady bude třeba i z rozhodnutí ústavního soudu, jak tyto věci interpretovat, tentokrát teda jde, půjde pouze o zahraniční cesty, protože co se týče pana jmenování tedy ministra, tak to by musel kompetenční žalobu podat vlastně pan premiér. Takže mně to přijde, že tohleto rozhodnutí může být jako důležité, že to vyčistí tu hru, vyčistí toto politické pole a bude se říkat, ano, v tomto směru se můžeme pohybovat, v tomto směru už se nemůžeme pohybovat.
14: Premiér a prezident se minulý čtvrtek sešli po mimořádném zasedání Bezpečnostní rady státu, jednali nejenom o, vy jste zmínila teď zahraniční cesty, také o rozpočtových zákonech a rovněž o kybernetické bezpečnosti. Premiér Babiš vytknul zpravodajcům, že se o dezinformacích, o údajně polských územních nárocích vůči Česku nedozvěděl od nich nýbrž z médií, což bývalý šéf naší diplomacie Jan Lipavský okomentoval slovy, že cituji, Babiš se o dezinformační kampani dozvěděl z médií proto, že vláda zrušila svůj odbor strategické komunikace jako nepotřebný. Tak jak to vidíte vy, paní Dvořáková?
13: Já nedokážu říct, jestli prostě tam ten odbor měl být nebo neměl být a co měl za úkol, to opravdu ty moje znalosti v tomhle směru nejsou tak hluboké. Já si osobně myslím, že by v takovémto případě na tu dezinformační kampáně měly tajné služby pozornit premiéra, případně další členy vlády, prostě jako věc, která může vyvolávat silné napětí a vlastně ta dezinformační kampaň je z toho důvodu, aby to napětí vyvolávala. V tomhle směru bych tu kritiku, že se nedostali k němu ty informace včas, považuji za poměrně oprávněnou. Je otázkou, jak dalece ty dezinformační kampaně byly silné, média teda se k ním dostala, oni se objevovali na sociálních sítích. Prostě toto je věc asi, na které by se měly potom tajné služby vědět a pravidelně monitorovat a případně teda vyhodnotit, že by o tom měl premiér vědět. Může to být nebezpečné, protože každopádně všechny ty vztahy, které jsou mezi členskými zeměmi NATO, jsou citlivé, mají mnoho historických konsekvencí, může se navázat na řadu historicky prošlých konfliktů a my si musíme uvědomit, že to může být otázka, všichni jsou členové NATO, Polska, Slovenska, Maďarska, to jsou věci, které jsou důležité a je vždycky důležité, aby to prostě vlády mezi sebou případně řešily nebo jasně vyjádřili svůj distanc.
7: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
14: Se svým pohledem na svět a zejména na českou politickou scénu se s námi dělí politoložka Vladimíra Dvořáková. Voliči se podle nejnovějšího volebního modelu agentury Kantar pro Českou televizi částečně odklánějí od vládního hnutí ANO. Volilo by ho 30,5% voličů, tedy o 4% body méně, než byl zisk hnutí ANO v loňských volbách. Na druhé místo poskočili Starostové se 17%, třetí se umístila ODS, získala by 15,5%, následovali by Piráti s 8,5%. Nad 5% hranici se dostalo také hnutí SPD a Motoristé, kteří by získali 6,5% respektive 5% hlasů. I těmto dvěma vládním subjektům klesly preference podle agentury Kantar. Do sněmovny by se naopak neprobojovali KDU ČSL, Naše Česko ani TOP 09. Tak jak je váš pohled na tento volební model, co z toho lze vyvodit? Sledujeme tady nějaké přelivy od vládních stran směrem k opozici.
13: Já jsem vždycky opatrná, když sleduji ten jednorázový výzkum, nebo nedívala jsem se na to, jestli existují další řady, srovnáváme to s výsledky volebními, ty jsou vždycky trošku ovlivněny tím posledním momentem před těmi volbami. Já bych příliš nedramatizovala ten pokles o ty 4% u hnutí ANO. Pro mě je to informace spíše toho druhu, že vládní strana ANO neroste. Ona může ještě v tom průběhu prvního roku bývá tradice, že ty strany jako spíše rostou, ty vládní, není to stoprocentně, ale pokud prostě začnou plnit své sliby, že mohou růst a potom k tomu poklesu dostává se vlastně až v těch dalších letech. Takže tady bych řekla, že hnutí ANO víceméně je na svém. Myslím, že ta agentura Kantar upozorňovala, že pokud teda někdo, protože oni zřejmě zjišťovali, koho jste volili a kdo je teďko vaše preference, aspoň tak z té interpretace to vyznělo. Takže to hnutí ANO vidí, že tam odcházejí někteří jejich voliči ke starostům, případně k ODS. To znamená, vždycky je část nerozhodnutých voličů, kteří v jedné volbě v jedných volbách volí toho a v druhých jako jiný. Takže to je jistý náznak, ale pořád ty 4% v momentě, kdy je to přes 30%, tak nejsou takovým velkým výsledkem a mi se dalo na tom počítat, jak na tom ta vládní koalice je. Co je problém, je myslím si, že u motoristů, kteří jsou na té 5% hranici, to je vždycky nepříjemné, protože ten volič pak přemýšlí, jestli ty hlasy má dát nebo nemá dát, jestli by se případně neztratili, ale máme 3 roky do parlamentních voleb. TOP 09 KDU ČSL je to vlastně totéž, jako když se vždycky dělali analýzy i před volbami, jako samostatně tyto strany, které se pohybují pod tou 5% hranicí. Hnutí naší Česko, uvidíme, jestli se posune dopředu po, řekněme, nějaké volební kampani. Je to teď před volbami, ale ty komunální v jižních Čechách určitě jako bude úspěšné, ale v některých krajích nemá vlastně, nebo v některých těch větších městech nemá vlastní kandidátky, někde je to společné. Tam uvidíme, jestli toto, jako ta předvolební kampaň bude využita k tomu, aby ta strana se jako jakýmsi způsobem profilovala a samozřejmě především znamená ohrožení pro výsledky ODS.
14: A čím si vysvětlujete, paní Dvořáková, že opoziční stan jako jediná strana té bývalé vládní koalice od loňských voleb posílila? Alespoň teda držíme se pořád toho konkrétního volebního modelu agentury Kantar.
13: Každopádně my vidíme, že z té opozice STAN je na tom lépe než ODS. To je, myslím, pro mě třeba ta důležitá informace, protože tam vždycky to bylo takové jakoby souběžné, někdy byla první ODS, někdy STAN. Takže tady to vypadá, že STAN je na tom výrazně lépe a roste, zase nepřeháněla bych to nějak, ale jde o to, že STAN není tak ideologicky vyhraněný. STAN je vlastně strana, která když něco prezentuje, tak to hodně prezentuje v těch pragmatických souvislostech. Více nežli třeba ODS, která je výrazně ideologizovaná a více nežli současná třeba vládní koalice, kde to vnímáme také jako prostě jakoby jasně definovanou pozici. To možná řadu voličů přitahuje, protože oni nemusí říkat, jestli ta nebo ona strana, ale spíše zajímá prostě, jak se přistupuje ke konkrétním otázkám a v tomto momentě STAN nabízí vlastně i otázky, které jinde v těch stranách nebyly akcentovány nebo nejsou akcentovány z minulého volebního období. Třeba zmiňme otázku násilí, domácího násilí a tyto věci, které jsou samozřejmě pro společnost důležité a mnohem možná pochopitelnější, než když se začne hovořit o těch obrovských miliardách a bilionech a lidé se ztrácí, protože už to ztrácí vlastně jejich tu představivost. Člověk teda o takovýchhle částkách příliš jakoby nemá. Tak myslím si, že to může být tímhle tím, že STAN není čistě ideologizovaný, ale klade takové ty otázky, které možná jsou pro společnost důležité.
14: Prezident Petr Pavel včera v rozhovoru pro CNN Prima News mimo jiné řekl, že není lídrem opozice, jak mu podsouvá strany vládní koalice, a že opozice je podle něj nevýrazná. Tak jak vy byste ji ohodnotila, jak si vede?
13: Já si myslím, že je opravdu nevýrazná. S tím lídrem opozice je to opravdu legrační, protože lídr je vždycky někdo, kdo vytváří strategie, základní koncepce a podobně, a to skutečně, ať člověk zkoumá pana prezidenta jakkoliv, tak to opravdu není. A navíc bych řekla, že byl ve vztahu k vládnutí a vetování zákonů podstatně mírnější, než byli jeho předchůdci. A zabýval se, nebo to veto se objevilo u zákonu, jako to poslední, který můžou mít dlouhodobý dopad na Českou republiku. Že to může být jako dlouhodobě, není to vládnu teďko a teď se rozhodnu, že bude to vypadat tak a tak a udělám třeba ETE, nebo prostě něco takového. Ale něco, co může prostě ovlivnit dlouhodobý vývoj, tak tam k tomu vetu přistoupil. Takže lídr opozice je opravdu legrační, je to prostě klišé, zase někdo na PR si vymyslel, že toto bude znít dobře, takže se bude říkat, je to lídr opozice a nikdo o tom nemusí přemýšlet, máme to takhle označený. Že je opozice nevýrazná, to má naprostou pravdu, protože opozice není schopná přijít třeba s alternativama, které by byly pochopitelné, které by kritizují vládu za něco, tak to vyznívá často pro běžného diváka, že to je jenom prostě vláda něco řekne A opozice řekne B. Ale neřekne už C. My bychom to udělali tímhletím způsobem. No, my si myslíme, že by takovéhle věci měly mít význam. A to je ten problém politiky, já jsem o tom nedávno mluvila někde, že už jako to vystupování těch politiků, už se na to vlastně nedá dívat, protože dopředu vy víte, jaký budou ty základní kliše, které mají teda od těch PR-istů jako nadiktovaný. Tam není žádný dialog, maximálně se prostě překřikují, ale hrozně málo kdy to jde k nějakým konkrétním věcem nebo k nějakému přemýšlení. Je to prostě jenom tak, ty budeš říkat teďko tohle je 5 bodů, které budeš neustále říkat, budeš říkat, že zadlužujeme naše děti a podobně. My je možná zadlužujeme, ale jestli to slyšíte a sledujete trochu tyto debaty a slyšíte to prostě po 10. v daném týdnu nebo po 20. nebo kamkoliv se podíváte, tak už chcete třeba vědět, proč a s jakými dopady a co se s tím dá dělat, jako jakým způsobem třeba umořovat. A tohle už tam není. To jsou prostě jenom ta hesla, prodeje, marketing, vysloveně jakoby reklamní hesla, který ztrácejí obsah. A byť někde můžou být z něčeho odvozeny, a tím, jak se to opakuje dokola, v předvolebních kampaních se toto dělá. Ale my jsme rok po parlamentních volbách. Nám by to chtělo něco jiného.
14: Mimochodem, paní Dvořáková, jak se vám líbí nový formát České televize, když jste zmínila debaty, konkrétně nedělní debata v České televizi?
13: Já si myslím, že je to do značné míry zajímavé, že se to bude muset sednout prostě i z hlediska tedy, řekněme, těch množství těch informací. Politici bych řekla, že nesklamali, takže si opět skákali do řeči a opakovali ty svoje fráze ve většině případů. Osobně bych doporučila moderátory být tvrdší ve vztahu k těm politikům. Prostě je trochu více zdisciplinovaný. Není to jednoduché, když člověk to moderuje poprvé a má tyto lídry před sebou. Jít možná i do netradičních otázek. Jako my pořád mluvíme o stejných okruhu problémů a možná si tam najít něco, co je trochu jakoby překvapí a začnou přemýšlet o tom, na co nebude se hodit ta fráze. Protože ty otázky jsou hodně předvídatelné a ty fráze jsou předem připraveny.
14: Tak schválně, paní Dvořáková, na co vy byste se třeba zeptala? Některého z politiků klidně si můžete vybrat. A nebo obecně, co by vás zajímalo? Co třeba chybí, jaká otázka, jakého typu, na co?
13: Já bych možná dávala třeba i více příkladů, co bylo minule, když teďko se kritizuje, tak jako myslím, že někde to tam zaznělo, ale že prostě politici se hlásili v době, kdy plnili jinou roli jako úplně k jiným kolům, ale možná k tomu, jak udělat to řešení, jakým způsobem přistupovat k řešení těch konkrétních problémů. Tam je, že tam samozřejmě ta sestavování rozpočtu je hrozně těžké a moje téma teda to není, abych já si odvážila k těmhle těm věcem hovořit, ale třeba opravdu k té zahraniční politice v té rovině tam zaznívaly věci, které si myslím, že úplně neodpovídaly tomu, jaké skutečné postavení toho prezidenta, odpovědnost vlády, to tam zaznělo, ale zase je reprezentant a myslím si, že třeba se vůbec nechápe, jaký význam má ten prezident. Někdo z těch politiků nechápe, že právě třeba to, že ten prezident nerozhoduje těch běžných věcí, prezident nemůže za to, že se zdražilo pivo. Když to řeknu takovou tu slavnou historku, u nás padne vláda, která zdraží pivo, což neplatí už dávno. Ale ten prezident právě tím, že nenese tu každodenní odpovědnost, přináší klid toho systému, stabilizuje ten systém, vytváří ten stát, v tomhletom směru posiluje stát.
14: Optika politoložky Vladimíry Dvořákové.
7: Jak to vidí?
14: Na základních a středních školách začne zítra nový školní rok. Tak co od něj očekáváte jako pedagožka? Vy jste také ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT. Sice vysokoškoláci ještě mají pár dní týdnu čas na návrat.
13: No, naši se teď trápí u státic, takže jim držím palce, aby jim to vyšlo. U těch škol, já si myslím, že některé změny, které teďko nebo posunutí některých rozhodnutí, které udělal pan ministr Plaga, že jsou na místě. Já osobně jsem nenesla úplně s radostí, že budou třeba rušeny přípravné třídy. Myslím si, že prostě by ty přípravné třídy sehrají svoji roli, je otázka, kolik jich má být. Já třeba souhlasím s tím, že je příliš mnoho odkladů, a které jsou jakoby zbytečné, ale jsou prostě děti, které to potřebují, které potřebují prostě do těch přípravných tříd jít. Tam mě to přišlo stejně tak jako s angličtinou od první třídy, s tím povinným druhým jazykem od sedmé třídy. Přišlo mi to jako rozumné rozhodnutí, a to především z důvodu, že pokud my chceme, aby děti se třeba učili jazyk od první třídy a mohou na to být různé názory, tak k tomu musíme mít opravdu pedagogy, kteří jsou připraveni. Jako ono to není jednoduchý, prostě ten jazyk v první, druhé třídě se učí trochu jinak, než se učí ve třídě třetí. Jako ty děti se velice rychle v tomhletom věku mění, takže bez toho, že by to bylo připravený, tak si myslím, že ty změny nejdou dělat. Já si myslím, že tohle byla třeba jeden z velkých problémů inkluze, proti které potom byly i hodně sami učitelé, ale protože to nebylo dobře připravené, protože nebylo dostatek financí na to, jak to udělalo, a ty učitelé to prostě nezvládali a zkomplikovalo to celý ten proces té výuky. Takže mě ty některé změny, které on mírní nebo posouvá, tak mi připadají rozumné, protože aby něco, co třeba i dobrá myšlenka se prosudí, jak to musí být dobře připravený. Nemůžou být naše děti experimentem, na kterém prostě zkusíme, že najednou masově se všude budou učit angličtinu od první třídy. Některé školy to nabízejí, mají, doufám, na to ty učitelé, předpokládám, že to určité množství učitelů tady existuje, ale aby to bylo masově, myslím si, že by byl velký problém.
14: A vyjednal podle vás, paní Dvořáková, ministr Plaga, dostatek peněz pro svůj rezort? Mimochodem, ministři zatím neznají ten očekávaný schodek rozpočtu.
13: Právě. Já myslím, že se snažil to říkat, snažil se prosadit, uvidíme, jak bude vypadat ten rozpočet, uvidíme, jaký bude rámec potom zejména pro ten rozpočet na příští rok, kde už ty platy se navyšují poměrně dosti silně. Nutno říci, že ty platy, o kterých se tady hovoří, tak většinou pro základní a střední školy jsou platy, na které nedosahují vysokoškolští učitelé. Protože ono to není jenom problém podfinancování tedy škol základních, středních, ale samozřejmě i škol vysokých, částky, které se dávají na učitele a podobně. Takže je to hodně komplikované v momentě, kdy vám začnou růst celkově platy, tak to jakoby rychle navyšujete. Já osobně bych k platům se nechci vyjadřovat, ale co si myslím, že je potřeba, je opravdu hodně posilovat a rozvíjet tady otázku didaktiky, výuky, způsobu výuky, i to, co nám vlastně není jasné a s těmi novými technologiemi se zhoršuje. Co vlastně se mají děti učit? jakým způsobem a co, jaký to má dopad. To není jenom o tom, jestli mají se učit data nebo ne, ale to je otázka rozvíjení myšlení. Mnoho věcí jsou na tom, učit se násobku vám umožní pochopit, že existují matematické řady, byť máte kalkulačku. Je to prostě mnoho věcí, které chtějí diskuse, chtějí podporu tohoto. I inspiraci možná někde v zahraničí, ale co vlastně ty děti máme učit? Co je ta suma? Protože nebudeme učit fakta, bezvadní, ale jak budou myslet bez toho, že nebudou mít v hlavě ta fakta, nebo která fakta potřebují. To všechno je hodně složité a já si myslím, že tomu by měla být věnována velká pozornost.
14: A věnujeme jí?
13: Já vím, že spousta školení pro učitele, spoustu věcí, učitelé jsou hodně zahlceni, myslím si, že jsou taky hodně zahlceni, že každý rok nebo s každým ministrem připravují úplně nové rámcové programy. Mám pocit, že už jako když slyší slovo reforma, tak jako ty učitelé buď to dělají, že to neslyší teda raději, nebo se začnou předem hroutit. Nemyslím si, že by to bylo úplně systémové. Máme skvělé učitele, máme učitele, kteří se pohybují váku, jsou určité principy, pro které jim mají pomoci.
14: Konstatuje Vladimíra Dvořáková, politoložka, ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT. Děkuji za váš čas, za vaše názory a přeji vše dobré. Mějte se hezky.
13: Krásný podzim, který zítra začne.
14: Příjemný další poslech pořadu Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
8: Je půl druhé.
7: Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Schodek státního rozpočtu by měl podle návrhu ministerstva financí příští rok vzrůst na 389 miliard korun. To je o skoro 80 miliard víc než letos. Oznámila to ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Šlo by o druhý nejvyšší schodek od vzniku Česka. Vláda chce podle Schillerové příští rok víc investovat třeba do zdravotnictví anebo do dopravy. Vrchní soud potvrdil europoslankyni Janě Naďové z Hnutí ANO v kauze Čapí hnízdo 3letou podmínku a peněžitý trest 500 000 korun. Rozhodnutí je pravomocné, Naďová může podat dovolání. Advokát Naďové Josef Bartončík s tím nesouhlasí a je připravený se bránit dalšími prostředky. Cena ropy po obnovených útocích Iránu a Spojených států stoupá. Dnes ráno se obchodovala o více než 2,5% výš. Cena severomořské ropy Brent se tak teď pohybuje kolem 90 amerických dolarů za barel. Spojené státy zaútočily na Irán poprvé od konce července. Irán to opětoval. Údolím řeky Colorado v americkém národním parku Grand Canyon se o víkendu přehnala blesková povodeň. Záchranáři z oblasti letecky evakuovali 62 lidí. S odkazem na správu národního parku o tom informoval server BBC. Grand Canyon je jedním z nejpopulárnějších národních parků v Severní Americe. Ročně ho navštíví až 5 milionů lidí. Švýcarská policie oznámila zadržení 43-letého muže podezřelého ze sobotní střelby na taneční akci. Neštěstí se stalo ve městě Aarau, asi 40 kilometrů západně od Curychu. Při střelbě do davu tam zemřela 22-letá žena. 5 lidí skončilo v nemocnici s různě vážnými zraněními. Motiv činu je dál předmětem policejního vyšetřování. Tady jsou odpolední dopravní informace na Plusu. Začneme na dálnici D1 z Vyškova ve směru do Prahy. Tam zpomalte za sjezdem na 216. kilometru. Je tam kolona, fronta pak pokračuje nesouvisle až do Brna na 196. kilometr. Na D2 z Bratislavy ve směru do Brna se zastavují kamiony na 5. kilometru. Kolona pak pokračuje až do Brna ke sjezdu na D1. Nárazově se zastavuje i v levém pruhu. Na Štěrboholské spojce v Praze teď počítejte se silným provozem ve směru na Lanový most, pomaleji se jede od sjezdu na Běchovice k Europarku. V Bělohorské směrem z centra Prahy se sune fronta od Břevnovského kláštera k Vypichu, zdržení asi 10 minut. Na magistrále počítejte s kolonou ve Vilznově směrem do Holešovic, postojíte před omezením u hlavního nádraží. V opačném směru se táhne fronta od hlavního nádraží k omezení u muzea. A Věčné se teď odpoledne popojíždí před náměstí IP Pavlova. Dobře dojďte. Zítra má být polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno, hlavně na horách, ojediněle přehánky, teploty 20 až 25, na jihu Moravy naměří až 27 stupňů, v 1000 metrech na horách to bude většinou kolem 16 a vát má mírný západní až severozápadní vítr. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
15: Posloucháte Český rozhlas Plus a teď už začíná pořad Věda Plus, inspirativní témata a rozhovory. A jaká témata probereme právě dnes? Zooparku Zájezd se poprvé podařilo odchovat 3 mláďata bazilišek. V čem je rozmnožování a chov těchto zvířat komplikovaný? Řada žen si myslí, že vajíčka se dají zmrazit kdykoliv. Jejich počet ale s narůstajícím věkem klesá. Jaký věk je pro zmrazení ideální a které ženy tuto metodu obvykle zvažují? A máme za sebou tropické léto a ve Vědě Plus pro vás budeme mít tip na to, kam vyrazit za nejlépe přirozeně chladným místem Evropské unie. Kde se nachází, i o tom budeme mluvit. Začíná Věda Plus dnes s Lenkou Vahalovou.
7: Věda Plus.
15: U Harryho Pottera je to had, který zabíjí pohledem. Ve skutečnosti se jedná ale o míru milovného ještěra. Řeč je o baziliškovi. Zoopark Zájezd na Kladensku teď poprvé vzácného baziliška Juliova odchoval, a to hned 3 mláďata. A právě jeho rozmnožování je na tomto druhu mimořádné. Samice totiž k němu nepotřebují samce.
16: Tady máme schovaný všechny poklady, které teda bohužel návštěvníci nevidějí.
15: Kurátor chovu zvířat Jiří Marek mě vzal do zázemí zooparku Zájezd. Jedno z těch terárií, které tu okolo sebe máme, tu teď nově patří 3 čerstvým přírůstkům.
16: Máme v malém prostoru, a to z důvodu, že kdybychom dali do větší nádrže, tak by se jim daleko hůř scháněla potrava. Nejsou tu dokonce sami. Když se podíváte tamhle na zem, tak tam jsou s nima ve školce mláďata pralesniček.
15: Takových žabiček.
16: Takových žabiček drobných, barevných, nějak si neškodějí, každý si obývá svoji část terárka a tváří se spokojeně. Když se podíváme tady na jedno z těch mláďátek, já ho zkusím vyndat.
15: Mě mrštne takové.
16: Vidíte, že je to pěkný bojovník. Když bych posluchačům řekl, že to mláďátko má skoro 15 cm, tak si řeknou, že je to možná jako na mládě docela hodně, ale ono 2/3 z toho je ocásek, který je u tohohle druhu opravdu velmi, velmi dlouhý. Takže to mláďátko bez ocasu má nějakých 5 cm.
15: Vy jste říkal, že teď mají zhruba těch 15 cm. Jak je to pak v dospělosti?
16: V dospělosti měří až 70 cm, což je celkem úctyhodný rozměr, ale i u toho dospělce platí, že prostě 2/3 toho těla je ocas.
15: Ten dlouhý ocas není žádná ozdoba. Pomáhá baziliškovi držet rovnováhu při pohybu ve větvích. Jde totiž o stromového ještěra s dlouhými štíhlými prsty. Bazilišek Juliův je navíc zbarvený tak, že mezi zelení snadno splyne s okolím. Možná i proto si jeho mláďat chovatelé všimli úplnou náhodou, popisuje Jiří Marek.
16: Tyhle mláďátka se vylíhly v tropickém skleníku, kde žijou jejich matky. Objevili jsme víceméně náhodou, že když jsme šli zalívat skleník, tak jsem ze stromečku vodou sestřelil mláďátko na zem. Říkám, to je ale malý baziliše. Pak jsem začal hledat a dohledal jsem ještě tam další 2 sourozence.
15: 3 mláďata tedy od začátku žila přímo v expozici. Další vejce už ale chovatelé raději hlídají v inkubátoru.
16: Když se podíváte, tak ty vajíčka nejsou úplně malá. Na délku jsou skoro 3 cm dlouhá a víc než centimetr široká. Během inkubace ještě trošičku vyrostou.
15: Další mláďata se tak můžou vylíhnout už během několika týdnů. A u bazilišků Juliových navíc není k vytvoření takového vejce potřeba předchozí páření, vysvětluje zoolog Daniel Koleška.
17: Má schopnost partenogeneze, což je vlastnost, která u plazů zas až tak častá, vzhledem k našemu poznání, není. Ta partenogeneze, to znamená, že samička nepotřebuje samce. Ona vlastně snese neoplozené vejce a z toho se vylíhne další samička. To vlastně dává tomu druhu určitou schopnost jako snáze přežít, ale zase na druhou stranu jim to bere nějakou genetickou variabilitu.
15: Baziliška Juliova najdeme ve volné přírodě jen v Hondurasu a vzácný je i v evropských zoologických zahradách. Podle Daniela Kolešky ho v Evropě chovají jen 4 zoo.
17: U nás se jedná o první odchov, takže je to velká událost pro nás. V Evropě se chovu bazilička chuliova věnují, pokud víme, pouze 4 zoologické zahrady. U nás v Čechách to jsou 2, v Polsku taky 2.
15: Díky odchovu 3 mláďat teď můžou chovatelé získat další informace o biologii bazilička chuliova. A i to patří k roli zoologických zahrad, přispívat k poznání málo prozkoumaných druhů. Ze zooparku Zájezd Karolína Burdová, Český rozhlas. Na téma ještě navážeme. Bazilišky chuliovy čeští vědci zkoumali přímo v Hondurasu. Na výpravu se před 4 lety vydala expedice Neuron a zvířata hledala a odchytávala v jejich přirozeném prostředí. A co při výzkumu zjistila? Na to se naše vědecká reportérka Karolína Burdová zeptala biologa z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Lukáše Kratochvíla.
18: Byli jsme dost naivní, protože jsme si představovali, jak to bude jako snadné toho baziliška najít a chytit.
15: A kolik bazilišků se vám nakonec podařilo najít?
18: Přiletěli jsme do Hondurasu a ještě ten večer jsme šli na kampusu univerzity do takového lesíčku a první večer jsme chytli baziliška. Říkali jsme si, že jsme úspěšní, první den jsme změřili baziliška, vzali mu vzorek, si ho prohlídli a zase ho pustili s tím, že teda jich nachytáme asi spoustu. Objeli jsme půlku Hondurasu a žádného dalšího baziliška jsme nenašli a nechytili.
15: A čím to je? Je bazilišek tak neviditelný?
18: Oni totiž jsou stromoví, žijí tak minimálně 5 až víc metrů nad zemí v korunách stromů, je to zelené zvíře, takže

0: Vlastně jsme získali docela dobře poskládaný genom, tedy celou genetickou informaci toho baziliška v zajetí a porovnali to s těmi, které jsme měli z přírody. A ty genomické analýzy teprve ukázaly, že bazilišci se rozmnožují klonálně, teda že ty děti jsou přesnými genetickými kopiemi svých rodičů. A taky, že se jedná o hybrida, že to je mezidruhový hybrid dvou druhů.
1: No a pojďme být konkrétnější, jak tedy ta partenogeneze u baziliška funguje? Co se děje s tím vajíčkem od chvíle, kdy ho samice snese až po vylíhnutí toho mláděte?
0: Když samice snese vajíčka, už se o ně dár nestará, dokonce jsou kanibalové, což se ví docela ze zajetí, takže malí bazilišci by si měli dávat pozor i na matku. Takže to zajímavé se vlastně děje před tím naklazením, ještě při vzniku toho vajíčka, kdy tihleti asexuální nebo partenogenetičtí nepohlavně se rozmnožující obratlovci mají takový zajímavý trik genetický, že zdvojnásobí svou genetickou informaci a potom ji zase rozdělí.
1: A rodí se tedy vždy samice nebo může vzniknout i samec?
0: U většiny těchto partenogenetických plazů se líhnou jenom samice, ale někdy dochází k výjimkám. Třeba takovou analogii k tomuhle baziliškovi je docela dobře známý gekon panenský. U nich se občas stane, že se vylíhne samec. Ti samci se páří se samicemi, ale pravděpodobně jsou neplodní.
1: Ta partenogeneze samici umožňuje obejít samce, že ho nepotřebuje. Proč tedy evoluce většinou živočichů vybavila pohlavním rozmnožováním, když ta partenogeneze může být třeba na první pohled tak výhodná?
0: Ti bazilišci nebo ti gekoni panenští dělají kopie sebe sama a to znamená, že veškeré potomstvo je geneticky uniformní a pokud přijde nějaká nemoc, třeba nějaký virus, tak je větší pravděpodobnost, že vybije všechny zvířata na dané lokalitě. Nebo to potomstvo není variabilní, takže se nemůže dobře přizpůsobovat měnícím se podmínkám prostředí.
2: Dodává evoluční biolog Lukáš Kratochvíl z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Karolína Burdová, Český rozhlas.
3: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Ve Vědě Plus nás čeká další téma. Stále více žen odkládá mateřství na pozdější dobu. Mezi nejčastější důvody patří studium, budování kariéry nebo i hledání vhodného životního partnera. S přibývajícím věkem ale plodnost žen klesá. Jednou z možností je preventivní zmrazení vajíček, takzvaný social freezing. Co o této metodě víme, jaké mýty kolem ní panují, si řekneme s vědeckým sekretářem sekce asistované reprodukce České gynekologicko-porodnické společnosti Pavlem Otevřelem. Hezký den.
5: Pěkné odpoledne.
4: Tak jak rozšířená a známá je tahle metoda?
5: V České republice se dostává do povědomí, řekněme, asi v posledních 2 až 3 letech, kdy je se informace o tom, že věk je taková nejvyšší hodnota v té reprodukci, tak tato informace se dostává do společnosti díky i médiím a všemu podobnému. To znamená, řekněme, poslední 2 až 3 roky v České republice a posledních několik let v západní Evropě a v USA.
4: Jaké povědomí o ní má česká veřejnost a panují v souvislosti s tímto tématem nějaké dezinformace, nějaké mýty?
5: Dezinformace si bych přímo neřekl, spíš je stále převažuje ten pohled na to reprodukční zdraví, to, které se předává na základních školách, středních školách, je spíš ten chraňte se před nechtěným otěhotněním, před pohlavními chorobami a ten opačný pól, že reprodukční zdraví má nějaké horní limity, se málo zdůrazňuje.
4: Jaké jsou ty horní limity? Nebo pojďme přímo k tomu věku.
5: Vidíme asi 2 zlomy v plodnosti žen. Teď už mluvíme o takových těch zásadních zlomech, jo, kdy těch vajíček opravdu ubývá a ztrácí se jejich kvalita. A to pozorujeme asi v 37 letech ženy, kdy hodně už přibývá vajíček, které jsou geneticky horší. To se vlastně v společnosti tato informace nepřímo dostává. Ve

0: formě té informace, že žena, která otěhotní ve vyšším věku, potom v těhotenství podstupuje takové ty přísnější kontroly, aby se vyloučila Downova choroba a podobně. Takže to je vlastně trošku jiný pohled na to samé. Takže asi v těch 37 letech. A potom je takový výrazný zlom asi ve 42 letech, kdy opravdu už těch vajíček ubude téměř k nule, když to trošičku zveličím, a jejich genetická kvalita už je tak špatná, že šance na otěhotnění prudce klesá.
1: A které ženy a proč tuhle metodu obvykle zvažují?
0: V současné době jsou to spíš ženy ve věku kolem těch 37 let. Není to ta cílová skupina pro to typický social freezing. V současné době, aspoň pokud mohu mluvit za Českou republiku, se k social freezingu nebo k žádosti o social freezing dostávají spíš ženy, které se dostanou do nějaké životní situace, kdy se rozejdou s partnerem, rozvod, něco spíš takového, opravdu social, kdy se o to začnou zajímat a přichází buď na hraně, nebo spíš už pozdě. Na naší klinice je průměr 36,5 roku. Ale to není ta cílová skupina, která by z této metody měla vlastně nejlépe profitovat, protože v celé té metodě jde o to zamrazit ta vajíčka co nejdříve, tak, aby bylo jich ještě dostatek a byla geneticky v pořádku.
1: A tu se dostávám k další otázce. Jaký počet zmrazených vajíček je optimální pro úspěšné otěhotnění?
0: Čím je žena mladší, tím méně vajíček potřebuje. To je ta základní premisa. Protože to je možná jedna z těch mýtů nebo z těch dezinformací, které s tím podputuje, že jedno vajíčko neznamená jedno dítě. Je to vlastně taková pyramida, kdy na začátku máme nějaký počet vajíček, když, aby to posluchačky nebo posluchači si lépe dokázali představit, tak řeknu konkrétní případ, že se podaří získat třeba 10 vajíček. Jo? Z těch 10 vajíček už na první pohled pod mikroskopem vidíme, že třeba jenom 8 vajíček je v pořádku. Takže těchto 8 vajíček ženě zamrazíme. V současné chvíli jsou ty metody opravdu po technologické stránce už tak vyvinuté, že až se pro ně vrátí za několik let, tak z těchto 8 vajíček by mělo 7 přežít. Má tedy 7 vajíček. V té chvíli má nějakého aktuálního partnera, jeho spermiemi se těchto 7 vajíček oplodní a vznikne třeba 6 embryí. Ne všechna embrya jsou zase kvalitní. To znamená, po těch 6 embryích, z těch 6 embryí zůstanou třeba 4. Pokud je třeba necháme ještě geneticky testovat, tak z nich zjistíme, že 3 z nich jsou geneticky zdravá. A šance, že se z něho narodí dítě, je asi 40%. Jo, to znamená, ona napadní začne z 10 vajíčky a ve výsledku jsou potom 2 až 3 takzvané embryotransfery a výsledkem je jedno narozené dítě. Takže my potřebujeme se zaměřit na to, aby těch vajíček na začátku, jak já jsem říkal v tom příkladu, že jich je 10, aby jich bylo určité dobré množství, aby na vrcholu té pyramidy bylo dítě. A pokud ta žena přijde v tom správném věku, zatím se na to díváme tak, že ta optimální věková skupina je 27 až 32 let, tak by mělo stačit právě kolem těch 10 až 12 vajíček, aby měla vysokou pravděpodobnost, že z toho bude to dítě. A těchto 10 až 12 vajíček, taková ta jedna skupina, jedna kohorta těchto vajíček, se dá získat jednou stimulací. Takže ty pacientky profitují jednak z toho, že mají dobrý počet vajíček a jednak z toho, že se to podaří na jeden cyklus, na jednu stimulaci. Když přijde tak pacientka pozdě, třeba v těch 37 letech, tak už jí nestačí 10 těch vajíček, ale už bych potřebovala třeba 25 na to, aby z nich bylo zdravé embryo. A takových 25 vajíček v 37 letech už musí opakovat třeba 3 stimulace. Jo, takže je to, nedá se říct nějaké konkrétní číslo, ale je to výrazně vázáno na věk a na takzvanou ovariální zásobu v době té stimulace.
1: Možná ještě krátce na závěr, chodí i mladé ženy, třeba kterým je 20 a nechají si zarazit?
0: Ne. Tady to má i trochu jako druhý pól. Opravdu, jak jsem zmínil v té předchozí odpovědi, ta cílová skupina se blíží spíš té 30. Protože pokud žena nemá zdravotní problémy...
1: Ano, už musíme končit.
0: Jde o to, aby ta vajíčka využili. Tak.
1: Mluvili jsme s vědeckým sekretářem sekce asistované reprodukce České gynekologicko-porodnické společnosti Pavlem Otevřelem. Moc vám děkujeme, naslyšenou.
0: Mějte se pěkně, naschledanou.
1: A ve Vědě Plus nás čeká další téma. Končí extrémně teplé prázdniny. Pokud hledáte, kde se příště schladit, máme tip. Nově vzniklý žebříček Cool City Index seřadil 11 000 měst Evropské unie podle toho, jak odolná jsou vůči horku a dalším projevům změny klimatu. Pořadí vychází z družicových snímků a v Česku jsou na tom nejlépe Nejdek na Karlovarsku, Rychvald u Ostravy. Celkovým šampionem se stalo malé polské město na východ od Tater.
2: Město Pivnič na Zdruji přirozeně chladí mělká, ale poměrně široká řeka Poprad. Lidé tu na ní rádi dovádějí na raftech. Jsme v zalesněném údolí v kopcovité krajině, což proti horkým dnům taky samozřejmě pomáhá. Ovšem podobné podmínky bychom asi našli i ve stovkách dalších evropských měst. A tak mě zajímá, proč se zrovna to zdejší umístilo jako číslo jedna. Žebříčku adaptability na změnu klimatu.
3: Pivnična Zdruj należy pamiętać, že właściwie cała jest chroniona programem Natura 2000.
4: Pivnična Zdruj je celá chráněná programem Natura 2000. Prakticky celá leží v chráněné oblasti Popradského krajinného parku. Oproti jiným lázeňským městům máme výhodu, že Pivnična není tolik zastavěná. Nestratili jsme atmosféru kvůli mnoha pyším zónám a betonu, jako jinde v Polsku nebo Evropě. Jakmile tu vyjdete ven, jste obklopení lesy, horami, přírodou, divokou zvěří. Takže jde hlavně o naši polohu a přírodní podmínky, ale jejich ochraně věnujeme velkou pozornost. Nějaké nedostatky v infrastruktuře vám turisté odpustí, ale čistota a ochrana přírody musí být naprosto prvořadé.
3: Vlastně čistost, ochrana přírody musí být absolutně na prvním místě.
2: Říká mi Tomáš Michalovský, starosta města Pivnična, které v žebříčku exceluje hlavně v kategoriích propustnosti povrchů a vegetace. Jinými slovy, málo betonu a hodně zeleně. Ta pokrývá tady v Pivničné 92% povrchu, což je úplně nejvíc z 11 000 evropských měst v žebříčku.
3: Máme ponad 2000 hektarů vlastních lesů. Staráme se o to.
4: Máme přes 2000 hektarů vlastních lesů. Snažíme se o ně pečovat a respektovat je. Naše prvenství neodráží jen množství zelených ploch, které tu máme, ale taky jejich kvalitu, která dokazuje, že vegetace a životní prostředí jsou tu ve velmi dobrém stavu. Snažíme se naši obec nebetonovat, nehledat nová místa k rozvoji, ale spíše starat o ta stávající. Třeba teď začneme s revitalizací našeho náměstí, po které tu bude ještě víc rekreačních a zelených ploch, než vidíte teď. Obyvatelé hledají místa, kde si mohou skutečně odpočinout.
3: Čekají takového vypočinku, míst, kde mohou opravdu odpočinout.
2: Se starostou Michalovským teď zhlížíme na Rynek, tedy hlavní náměstí tohoto okresního města. Teoreticky největší tepelný ostrov ve městě, ale jako dlažbu tu mají kameny, kterými prorůstá tráva, a vidíme tady zhruba 20 vzrostlých stromů. Takže i když je poledne a dnes má být až 30 stupňů Celsia, dají se tady i horké dny docela dobře přežít. Zvlášť, když si dáte ve stánku na náměstí zmrzlinu, anebo tak jako místní utečete do okolních lesů a kopců.
5: Teraz šťastně, jak máme vlastně také bardzo gorące lato.
6: Obzvlášť teď ve velmi horkém létě, když slunce nemilosrdně praží, tak nás stromy a listí chrání. Pivnična je pěkné město s příjemnou atmosférou i okolím. Buď se jdeme před horkem schovat přímo do lesa, který máme často hned za domem, nebo máme zelená prostranství i přímo v ulicích a na náměstí. Máme tu řeku, potoky a to všechno dohromady tu i v horkých dnech udržuje chladivé mikroklima. Celé sadecké beskydy jsou krásné a my jsme na naše prvenství velmi hrdí.
5: Jsme bardzo dumní z toho, že Pivnična zostala okřiknięta tím numerem 1.
2: Říká mi padesátnice Malgořata, která tady v Pivničné strávila prakticky celý svůj dosavadní život.
3: Máme bardzo wiele takých przypadků, že zvlášť
4: máme tu spoustu lidí, kteří se do našeho města s dobrým klimatem a krásnou přírodou přestěhovali na stáří.
2: Dodává ještě starosta Tomáš Michalovský. Z polského města Pivnična Zdruj, Jan Kaliba, Český rozhlas.
1: Jan Kaliba se projektového manažera Cool City Indexu Lukáše Slavíka také zeptal, jestli je to opravdu náhoda, že se na špici umístilo polské město, když žebříček sestavovali Poláci.
7: Byliśmy bardzo zaskoczeni, že Pivnična Zdruj byla prvým miestom v rankingu.
8: Tohle dost překvapilo i nás, že první místo v žebříčku obsadila Pivnična Zdruj, ale všimněte si druhého města v pořadí. Je to řecké město Echinos. I to může znít překvapivě a jen to dokazuje objektivitu našich výpočtů. Samozřejmě bychom chtěli, aby náš žebříček lidé vnímali jako objektivní a vědecky vypracovaný.
7: I vypracovaný v režimě naukovém.
9: Vycházíte ze satelitních snímků, v potaz berete obce Evropské unie nad 5000 obyvatel a větší než 1 km². Proč jste se do toho pustili?
7: Přigotovali jsme Cool City Index jako odpověď na potřeby měst.
8: Vyvinuli jsme Cool City Index jako reakci na potřeby měst, která nemají aktuální informace o tom, jaký mají potenciál adaptovat se na změnu klimatu. Vypracovali jsme jednotnou metodiku a žebříček budeme každoročně aktualizovat. Města ho budou moci využít k plánování dlouhodobých strategií při snaze adaptovat se na změnu klimatu a využívat přitom přírodně blízká řešení.
9: Při sestavování žebříčku posuzujete města podle 5 kritérií: propustnost povrchů, stav vegetace a vodních zdrojů, přírodní rozmanitost a tepelné podmínky. Proč právě tato kritéria a jak je skládáte dohromady?
7: Město je organismem, do kterého třeba podejít v způsob holistický.
8: Město je organismus, který potřebuje celostní přístup. Při adaptaci na změnu klimatu nejde jen o městský tepelný ostrov, ale taky o vodní podmínky, které určují zdraví rostlin. Ty zase určují, jestli má město vysoký index biodiverzity, a tedy jestli má přírodní zdroje k ochraně před vysokými teplotami nebo povodněmi. Proto nám nejde jen o vodu, stromy nebo tepelný ostrov. Třeba propustnost povrchů je významná pro posuzování škodlivé adaptace. Nepropustné povrchy urychlují odtok vody, vytlačují vegetaci a snižují biodiverzitu. Všechno na sebe vzájemně působí a tak jsme se zaměřili na těchto 5 pilířů. Velmi důležité taky bylo, aby se dali měřit a vypočítat ze satelitních dat. Naše metodika je teď vědecky recenzována. Hlavně chceme, aby ten index byl důvěryhodný, objektivní a uznávaný evropskou veřejností.
7: Byl věrygodný, objektivní i uznány přes společenstvo evropských měst.
9: Jakou roli při hodnocení měst hraje jejich poloha a tamní přirozené podmínky a jak důležitá jsou aktivní opatření těch samospráv? Ptám se i proto, že v Česku patří k nejlepším třeba Nejdek, u kterého nemáme zprávy o nějakých výjimečných adaptačních opatřeních.
7: Bardzo záleželo nám na tom, aby vzkažník Cool City Index.
8: Záleželo nám na tom, aby ten index nebyl jen nástrojem k vzájemnému srovnávání. Nemůžete srovnávat Paříž s Debrecínem, města úplně jiné velikosti, nebo město v jižní a severní Evropě. Porovnávat můžeme města z podobných oblastí a podobné velikosti. Index ilustruje, jestli jde o průmyslové město, rozvinuté po válce, pobřežní město, město ležící na řece nebo v horách. Takže ano, faktory jako geografická poloha, charakter i velikost významně ovlivňují, jestli je město v žebříčku nízko nebo vysoko. Ale index nemá ukazovat na to, že je někdo méně cenný. Nízké skóre může znamenat, že existuje potenciál pro zavedení adaptačních opatření. A náš index k tomu má městům dopomáhat a dávat jim data potřebná ke strategickým rozhodnutím.
9: Jak tedy vypadá typické město z vrcholu Cool City Indexu a typické město ze spodní části žebříčku?
7: Města, které mají největší vartosti vzkazníků.
8: Města s nejvyššími hodnotami indexu mají hodně vegetace. Mají vzrostlé stromy, rozmanitou městskou vegetaci a relativně málo uzavřených urbanizovaných oblastí. Často jimi taky protéká řeka nebo jsou tam jezera. To jsou všechno faktory, co život zpříjemňují. Naopak nejnižší hodnoty indexu mají často velká města, což je přirozené. Nevýhodu má jižní Evropa, kde bývá ve městech méně vegetace. A není to nutně tím, že jsou všude budovy nebo silnice, ale přirozeným nedostatkem vody. Tím pádem je tam i méně stínu, který by rostliny mohly vytvářet.
9: Říká Lukáš Slavík, projektový manažer žebříčku Cool City Index, který posuzuje adaptační potenciál a odolnost 11 000 měst Evropské unie vůči projevům změny klimatu.
2: Jan Kaliba, Český rozhlas.
1: Pokud se k některým vědeckým tématům budete chtít znovu vrátit, můžete jednoduše na webu+.rozhlas.cz a to už je z Vědy Plus vše. Za celý tým vám za pozornost a poslech děkuje Lenka Vahalová. Hodin začíná pondělní odpolední plus. Dnes máme 31. srpna a od mikrofonu zdraví Lenka Vahalová.
10: Český rozhlas plus.
1: Počet pohřešovaných po přívalových povodních a masivním sesuvu půdy v Nepálu stoupl na více než 4 tisíce. Jak pokračují pátrací a záchranné práce? Spojené státy zaútočily na malý iránský ostrov v Hormuzském průlivu. Tehrán odpověděl útokem proti Jordánsku a Spojeným arabským emirátům. Co stojí za novými údery? A čínským automobilkám se v Evropě čím dál víc daří. Přibývá čínských aut i na českém trhu. Podrobně o tom hned po zprávách. Teď ale zprávy s Ondřejem Látalem.
11: Přeju dobrý den. Návrh státního rozpočtu na příští rok počítá s největším navýšením u ministerstev obrany a průmyslu. Oba rezorty mají ze státní kasy získat skoro o čtvrtinu víc peněz než letos. Návrh hospodaření dnes představila ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Celkový schodek státního rozpočtu má podle dokumentů vzrůst na 389 miliard korun. Je to o skoro 80 miliard víc než letos. Šlo by zároveň o druhý nejvyšší schodek v historii Česka. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO přibližuje, na co chce jeho rezort peníze využít.
12: Navyšujeme zdroje na výzkum, který je základem pro budoucí přidanou hodnotu, jinými slovy pro kvalitní hospodářský růst. Naopak snižujeme takzvanou zelenou daň, respektive držíme ji tak, že solární tunel neplatí podnikatele a neplatí spotřebitele.
11: Vláda ještě může parametry rozpočtu měnit. Konečný návrh musí odeslat sněmovně do konce září. Platy ve veřejném sektoru by se měly příští rok zvýšit o 5-9%. Po jednání vlády to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. Přidání by se podle něj mělo lišit podle jednotlivých profesí. Kabinet zároveň schválil změnu platových tabulek. Žádný z tarifů by už neměl od ledna klesnout pod minimální mzdu anebo zaručený plat, vysvětluje Juchelka.
13: Což tuto chvíli byla zhruba 1/3 všech zaměstnanců a od roku 2027, pokud by se k tomuto systémovému kroku nepřistoupilo, tak by to byla více než 1/2 všech zaměstnanců státu.
11: Ve veřejném sektoru teď pracuje podle údajů Ministerstva práce přes 850 tisíc lidí.
10: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
11: Počet obětí po bleskových povodních na tibetsko-nepálské hranici nepřestává stoupat. Podle nejnovějších informací Nepálského úřadu pro zvládání katastrof je jich aktuálně 903. I přes pokračující záchranné práce se stále pohřešují tisíce lidí. Mezi nimi je taky více než 900 pracovníků nepálských vodních elektráren. Ti jsou pravděpodobně uvězněni v tunelech vodní elektrárny na řece Trišuli. Detaily v odpoledním plusu přidáme hned po zprávách. A budeme mluvit také o tom, že Spojené státy a Irán po týdnech klidu hlásí opět vzájemné údery. Washington nejprve zaútočil na iránský ostrov v Hormuzském průlivu. Podle iránských revolučních gard při úderu zemřelo několik vojáků a civilistů. Tehrán cílil na vojenské základny v regionu, na kterých jsou američtí vojáci.
14: Americká armáda zasáhla podle zpravodajského serveru Axios dvě iránská zařízení pro odpalování raket na ostrově Larak. Ten leží v severní části Hormuzského průlivu, ve kterém se iránské revoluční gardy údajně chystaly klást námořní miny. Iránské gardy tvrdí, že nad úžinou sestřelili americký dron a že v odvetě mířili na dvě vojenské základny na severu a východě Jordánska a na leteckou základnu nedaleko Dubaje ve Spojených arabských emirátech. Ty popřeli, že jejich základna Al-Minhad byla napadená iránskými raketami. Nad svými teritoriálními vodami ale zneškodnili iránský dron. Jordánská armáda nad ránem sestřelila 8 iránských raket. Z Jordánska Jana Karasová, Český rozhlas.
11: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Pražští radní schválili konečné názvy stanic budované linky metra D. Stanice s pracovním názvem Bratří synků se bude jmenovat Nusle. Stanice dosud přezdívaná Olbrachtová pak bude Ryšánka. Podle náměstka primátora Jaromíra Beránka z Pirátů se v těchto případech řídili doporučeními místopisné komise. Mezi stanicemi Pankrác a Libuš by linka D měla začít jezdit v roce 2032. Radní zatím definitivně nerozhodli o názvu konečné stanice Depo Písnice.
15: A naopak jsme neakceptovali návrh, že dosavadní pracovní název Nové Dvory by se měl změnit na název stanice Tempo a stanice Písnice na sídliště Písnice.
11: Dal radní Jaromír Beránek. Na dálnici D1 z Vyškova ve směru do Brna opatrně za sjezdem na Rousínov na 214. kilometru se zastavíte. Nesouvislá kolona pak pokračuje až do Brna na 196. kilometr ke sjezdu na Bratislavu. Na D2 z Bratislavy směrem do Brna zastavují kamiony na 4. kilometru. Kolona pokračuje až k nájezdu na D1. Místy se zastavují i osobní auta v levém pruhu. A v Praze na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most trvá silný provoz z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 k Europarku. Celé je to asi na 15 minut. Dobře, dojeďte. Zítra má být polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno, hlavně na horách, ojediněle přehánky, teploty 20 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů, na horách většinou kolem 16. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
10: Posloucháte Odpolední Plus.
1: Krásné odpoledne, máme 6 minut po 14. a míříme do Nepálu. Po mimořádně ničivých záplavách v Nepálu stále stoupá počet pohřešovaných, kterých je už více než 4 tisíce. Potvrzených obětí přírodní katastrofy je přes 900. Nepálská vláda posiluje záchranné složky a do těch nejzásadnějších a nejzasaženějších míst posílá specializované týmy. A podrobnosti už má Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Hezký den.
16: Dobré odpoledne.
1: Kde teď v Nepálu zasahují záchranáři?
16: Specializované týmy, které jsou teď složené hlavně z odborníků i z Číny a z Indie, míří do míst kolem řeky Trišulí, to je na nepálsko-tibetské hranici. Tam je ta situace vůbec nejhorší právě kvůli té předchozí obrovské přívalové vlně. A tu způsobilo odtržení části himalajského ledovce. Voda tam smetla tisíce domů, mosty, taky vodní elektrárny. Právě k těm vodním elektrárnám se teď upírá asi ta největší pozornost, totiž ještě záchranných prací se právě obrací k pátrání po lidech uvězněných v tamních síti tunelů. Tamní média to popisují spíš jako takový labyrint v těch hydroelektrárnách. Úřady teď pohřešují nejméně 933 jejich pracovníků. Specialisté se snaží dostat hluboko do těch tunelů pomocí takových vyvrtaných děr. Snaží se odklízet nánosy bláta a půdy a taky tam pouští potrubím kyslík. V první řadě je to právě v těchto místech podle záchranářů a podle tamních reportérů zápas s časem.
1: A co víme přesně o těch pohřešovaných?
16: Tak dnes nepálské ministerstvo zahraničí upřesnilo, že kromě bezmála 3 700 Nepálců je stále nezvěstných ještě 590 cizinců, a to z celkem 39 zemí. Nejméně 275 z nich je z Indie. Podle české diplomacie mezi těmi všemi pohřešovanými nejsou žádní Češi. V sousedním Tibetu zase potvrdili úřady 16 mrtvých. Po dalších ještě víc než 500 lidí se stále pátrá. Podle našeho zpravodaje v Asii Davida Jakše, který teď je přímo v Nepálu, se i v těch skutečně výjimečně tragické situaci stále objevují některé dobré zprávy, byť jejich v poměru k tomu neštěstí málo.
17: Přibývá příběhů, kdy lidé přežili s neuvěřitelnou dávkou štěstí. Příběh muže, který té povodňové vlně doslova ujel autem do kopce. Říkal, že už měl tu vodu vlastně na zadních kolech, tu obrovskou vlnu, ale přežil, dostal se z toho. Ve vedlejší vesnici zase muže odnesla ta voda na elektrické kabely, zaizolované tedy, on se jí chytil a přežil přes hodinu nad tím bouřícím živlem a potom ho zachránila helikoptéra. Je třeba si prostě hledat i ty dobré zprávy tady.
16: To byl zpravodaj Českého rozhlasu David Jakš, který pravidelně o důsledcích té katastrofy informuje přímo z místa. Nicméně těm špatným zprávám se vyhnout úplně nedá. Přichází také informace o tom, jak musí teď Nepálci pohřbívat stovky těl do neoznačených mělkých hrobů, protože je nestíhají identifikovat. Oni slíbili, že k jejich identifikaci pomocí DNA se později budou snažit co nejdříve vrátit tak, aby právě ti lidé byli důstojně pohřbeni, taky v souladu s hinduistickou vírou. Navzdory tomu, že teď ta voda opadává, tak to pátrání a ta pomoc je komplikovaná i kvůli špatnému počasí, protože každý den stále většinou odpoledne prší. Pro lidi zasažené povodní tak vznikají na těch vyvýšených místech stanová města a městečka s dodávkami pomoci a taky jídla, pomáhají vrtulníky. Právě ty vrtulníky poskytla, asi 20 jich poskytla nepálská armáda.
1: A ještě na závěr, co je teď v Nepálu nejvíc potřeba?
16: Vlastně už od těch prvních hodin té katastrofy zaznívá, že nejvíc potřeba je asi ta těžká technika, které tedy jednak není dostatek, taky se kvůli některým těm rozbitým, zavaleným cestám těžko dostává do těch zasažených oblastí. Právě tam celkově ty práce postupují dost pomalu, protože Nepál ostatně taky je jedna z nejchudších zemí světa. Na pomoc postižených povodní vypsali sbírky taky humanitární organizace z celého světa, včetně těch českých, takže třeba přes sbírku organizace Člověk v tísni už Češi přispěli víc než 22 milionů korun. Ta pomoc je teď na místě opravdu podle těch dostupných informací potřeba. Podle dat Červeného kříže ta povodeň přímo zasáhla víc než 90 tisíc lidí na obou stranách té hranice, takže v Nepálu i v Tibetu.
1: Říká Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Moc děkujeme. Naslyšenou.
16: Naslyšenou.
1: A u tématu zůstaneme. Naším hostem už je ředitel sekce právní a konzulární ministerstva zahraničí Pavel Pešek. Krásný den.
18: Dobrý den, ředitel konzulárního odboru. Je?
1: Ano, omlouvám se, odskočil mi tu text. Jaké máte aktuální zprávy z Nepálu?
18: Tak my jsme nejenom z Nepálu, my jsme prostě v kontaktu s oběma našimi velvyslanectvími, jak v Pekingu, tak v Dili, pod které spadá vlastně Nepál, i s naším honorárním generálním konzulátem v Katmandu. Takže ty zprávy jsou vlastně takové, že víceméně potvrzují ta čísla, která řekl váš kolega, pan reportér, s tím, že ty vrtulníky vlastně lítají nepřetržitě, bylo už uskutečněno přes 400 letů vrtulníkem. Důležité bylo zapojeno přes 20 tisíc příslušníků bezpečnostních sil, ale co je prostě zásadní a nejdůležitější informace pro nás, jako pro Čechy, je, že v této chvíli stále platí, že se nepohřešuje žádný český občan a že prostě nemáme informace o tom, že by obětí nebo jakkoliv zasažen byl nějaký český státní příslušník. A ani neevidujeme, což je taky pozitivní zpráva, žádné dotazy třeba od rodin, od příbuzných, od známých, že třeba postrádají nějakého svého kolegu nebo příbuzného.
1: Což je dobrá zpráva. Každopádně, jak pokračují pátrací a záchranné práce?
18: Tak máme informace o tom, že i ta koordinace těch informací probíhá dobře, že ty jednotlivé společné mezinárodní týmy, ať už na čínské nebo ať už na nepálské straně hranice, si navzájem jako vyměňují informace, je to hodnoceno velmi dobře a ta míra spolupráce je velmi vysoká.
1: Podle BBC se prudce zvýšil počet pohřešovaných osob. Včera nepálské úřady uváděli přes 2,5 tisíce osob, dnes už to číslo přesáhlo 4 tisíce. Čím je to způsobeno?
18: Tak tohleto otázkou se zaobírala dnešní schůzka i konzulárních pracovníků přímo v místě. A vysvětlení je zřejmě technického rázu, kdy vlastně v těch zasažených oblastech se postupně obnovuje spojení, obnovuje se elektřina, obnovuje se internetové spojení a fakticky teď do hlavního města Katmandu začínají proudit ta aktualizovaná čísla z těch zasažených oblastí. Čili není to nějaký prudký nárůst, jenom ta informace o těch skutečných počtech se až teď dostává do hlavního města.
1: A jsou nepálské úřady schopny koordinovat mezinárodní týmy během této katastrofy? Jaká je s nimi spolupráce?
18: Jak jsem již naznačil, vlastně řekl před chvíličkou, ta koordinace, ta výměna informací funguje velmi dobře a zejména, když ta informační linka od těch nepálských úřadů směrem třeba k zastupitelským úřadům členských států Evropské unie a jiným zastupitelským úřadům je plynulá a ty nepálské úřady se snaží v maximální míře své komunikační povinnosti dostat.
1: Každopádně doporučujete necestovat teď do oblasti postižené rasová u hranic s Čínou? Hrozí nějaké další sesuvy?
18: Určitě. My jsme vydali doporučení nebo vlastně varování, abych to opravdu zesílil a zdůraznil, varování před cestami do zasažených oblastí, jak na straně Čínska, na čínské, tak na nepalské straně hranice. Je to na snadě, protože neustále prostě hrozí sesuvy půdy. Tam vznikají i taková mini jezírka, nejenom to veliké nebo ta dvě veliká jezera, která byla zmíněna v médiích, ale vznikají prostě i mini jezírka a stále tam dochází k jejich protrhávání, čili dochází i k takovým jako kdyby mini záplavám, a protože ta půda je podmáčená a ta situace tam je velmi, velmi nebezpečná.
1: A ještě na závěr, já jsem tu otázku pokládala i našemu reportérovi, ale co je teď momentálně v Nepálu nejvíc potřeba? Jestli můžete znovu připomenout.
18: Připomenout, váš pan kolega zmínil těžkou techniku. Já jsem obdržel před několika minutami informaci o tom, že vlastně nepalská vláda, kromě teda finanční pomoci, byl zřízen přímo jako kdyby účet pro finanční pomoc v souvislosti s touto katastrofou, tak například prostě existuje žádost nepalské vlády třeba o poskytnutí mobilních mrazicích boxů pro uložení těl zemřelých, která čekají na identifikaci či dokončení dalších nezbytných postupů, nebo rovněž bylo zmíněno, a já to zopakuji, že ocenění nebo poskytnutí nebo žádost nepalské vlády o poskytnutí třeba sad pro testování DNA a souvisejícího vybavení a materiálu. Takže každý materiál je potřebný. Já jsem vypíchl jenom pár příkladů, které jsem dostal před chvíličkou k dispozici.
1: Říká ředitel konzulárního odboru ministerstva zahraničí Pavel Pašek. Moc vám děkujeme. Naslyšenou. Stále posloucháte Odpolední plus, teď máme 14:15, míříme na Blízký východ. Celý srpen panovala mezi Spojenými státy a Íránem jakási nevyřčená pauza v bojích. Ustaly údery, minimálně ty, o kterých by jedna z válčících stran vydala nějakou zprávu. Teď ale Spojené státy útočily na iránský ostrov v Hormuzském průlivu. Teherán na to odpověděl úderem, kterým měl mířit na vojenské základny ve Spojených arabských emirátech a také v Jordánsku. A právě tam zdravím naši zpravodajku Janu Karasovou. Hezké odpoledne.
19: Pěkné odpoledne.
1: Jak zareagovalo Jordánsko na iránské rakety, které mířily na jeho území?
19: Jordánská armáda uvedla, že sestřelila 8 iránských raket dřív, než by mohly způsobit nějakou škodu. Tady v západním Amánu nebyly slyšet žádné sirény, ani nepřišla varovná SMS zpráva, kterou například vláda v červenci testovala. Ty údery totiž mířily na vojenské základny, které hostí americké vojáky a jsou na severu a východě země a jsou přeci jen poměrně vzdálené od hlavního města, ve kterém žije většina obyvatel země. A Jordánsko ale ani při těch předchozích iránských úderech v červenci neinformovalo o zásazích těch vojenských základen. Tehrán se příliš netají tím, že se těmi útoky mimo jiné snaží tlačit na Jordánsko, aby omezilo americkou přítomnost v zemi. A v červenci tady asi 130 jordánských politických, akademických, kulturních, ale třeba taky kmenových osobností vyzvalo ke stažení zahraničních vojsk z Jordánska. Ale já jsem nezaznamenala, že by například král Abdullah II. Ani jiní zástupci země nějak naznačovali, že by Jordánsko hodlalo přehodnotit svá vojenská spojenectví. Země se dál naopak snaží zůstávat takovým mediátorem mezi různými stranami v regionu. V uplynulých dnech například hostila jednání mezi Sýrií a Izraelem a právě taky zprostředkované Spojenými státy.
1: A co Spojené arabské emiráty? Iránské revoluční gardy tvrdí, že tam cílili na leteckou základnu nedaleko Dubaje.
19: Ale Emiráty ten útok na tu leteckou základnu Al-Midhat popřeli. Řekli, že nicméně sestřelili iránský dron nad svými teritoriálními vodami a taky vzkázali, že se takové útoky nedají líbit. Ale ani v Emirátech nebyly vydané žádná nouzová varování. A podle poradce emirátského prezidenta Anvara Gargáše, který aktuální dění v podstatě každý den komentuje na svém účtu na sociální síti X, tak tento krát tomu napsal, že politika zaměřená proti arabským státům v zálivu a taky proti Jordánsku podle něj selhala.
1: Jako první v této nové přestřelce ale zřejmě útočily americké síly, a to na ostrov Larak. Co je tento ostrůvek v Hormuzském průlivu zač?
19: Je to ostrov, který má asi 50 kilometrů čtverečních a leží ve velmi strategické pozici právě v té nejužší části Hormuzského průlivu, blízko mnohem většího iránského ostrova Kešm a taky nedaleko, vlastně těsně u klíčového iránského přístavu Bandar Abbas. Irán v současné době nechává ty tankery, kterým povolí plavbu, proplout právě kolem tohoto ostrova, aby je měl jaksi pod kontrolou, a britská BBC taky píše, že Tehrán údajně nutí ta plavidla platit 2 miliony dolarů, tedy v přepočtu asi 42 milionů korun za překročení své hranice. Američané podle zpravodajského serveru Axios na tom ostrově zaútočili na dva raketomety a úder velitelství amerických sil v regionu zdůvodňovalo tím, že se podle nich Irán právě těmi raketomety chystal vystřelit hlavice, které taky nesly námořní miny. A Američané totiž tvrdí, že minulý týden dokončili odminování hlavních mezinárodních tras Hormuzským průlivem a snažili se tak zabránit, že by ta úžina byla znovu zaminovaná.
1: A ještě na závěr, dá se říci, že se vracíme k tomu červencovému stavu omezených amerických úderů na Irán a následných odvetných útoků Teheránu na země v regionu?
19: Tak Američané ten útok popsali jako přesný, limitovaný a možná opravdu souvisel jen s tou údajnou hrozbou nových min v Hormuzském průlivu. Americký prezident Donald Trump zároveň na své sociální síti zveřejnil video vytvořené umělou inteligencí, které tedy ukazuje explodující ropnou infrastrukturu na jiném iránském ostrově, a to ostrově Chark, ale už dřív jsme viděli, že Trumpovy hrozby na sociálních sítích nemusí mít mnoho společného s realitou, a třeba i agentura Reuters si to ověřovala a jeden z amerických činitelů jí potvrdil, že americká armáda během noci necílila právě na ostrov Chark. Nicméně mluvčí iránských revolučních gard Hossein Mohebi ten útok na Larak označil za podle něj strategickou a fatální chybu Trumpova režimu, a iránský prezident Masoud Pezeškian v prohlášení, které tady citovala státní televize iránská, řekl, že země na jednu stranu nehledá válku, ale na případnou agresi je připravena odpovědět.
1: Říká naše zpravodajka Jana Karasová. Děkujeme, naslyšenou.
19: Pěkný den, naslyšenou.
1: Teď máme 21 minut po 14. V odpoledním plusu už je čas na zprávy ze světa ekonomiky a biznisu. Slovensko za 465,5 milionu eur bez daně z přidané hodnoty zmodernizuje svou největší vodní elektrárnu Gabčíkovo na řece Dunaj. Součástí zakázky je postupná výměna všech 8 turbín elektrárny. Na tiskové konferenci o tom dnes informovali zástupci státního provozovatele elektrárny a slovenské vlády. Ceny ropy se dnes kvůli obnoveným vojenským úderům mezi Spojenými státy a Iránem zvyšují. Severomořská ropa Brent vykazovala téměř růst o 3% a americká lehká ropa West Texas Intermediate připisovala téměř 2,8%. A přímé zahraniční investice v Německu se v loňském roce zvýšily o 50%. Velkou měrou k tomu přispěl zvýšený příliv investic z Británie, který převážil nad výrazným poklesem investic ze Spojených států. S odkazem na výpočty Institutu německého hospodářství to dnes uvedla agentura Reuters. Oblíbenost čínských aut na evropském trhu roste, jen za červenec se podíleli na celkových prodejích z 11% a dokonce u plug-in hybridů bylo každé třetí nově registrované auto čínské. Vyplývá to z údajů analytické společnosti Dataforce a trend potvrzují i statistiky v České republice. Detaily nám teď řekne redaktor Vít Andrle. Hezký den.
20: Dobrý den.
1: Proč se čínským automobilkám daří čím dál víc pronikat na evropský trh?
20: Důvodů je několik. Ten první souvisí s tím, že se jim tolik nedaří na jejich domácím trhu, popisuje expert na automobilový průmysl ze společnosti PwC Michal Razim.
21: Na domácím čínském trhu probíhá intenzivní cenová válka a zároveň došlo k určitému ochlazení prodejů. Počty prodaných kusů na čínském domácím trhu jsou slabší a oni se snaží stále udržet vysokou úroveň výroby tím, že ta vozidla vlastně exportují do různých míst vlastně na světovém trhu.
20: Pokud jde o plug-in hybridy, tak těm se podle Razima daří mimo jiné proto, že se jich na rozdíl od elektromobilů zatím netýkají žádná cla Evropské unie. Tajemník svazu dovozců automobilů Josef Pokorný zmiňuje ale i další důvod. Číňanům se podle něj daří vyrábět kvalitní plug-in hybridy, které mají vysoký dojezd.
0: Je tam celkový dojezd přes 1000 km, 1300 km na čistě elektriku a k tomu ještě teda na spalovací motor. Čínské automobilky významně pokročily v kvalitě a technologii. Tak pochopitelně pro zákazníka je to zajímavé i tím, že je tam mnohdy nižší cena.
20: Podle Michala Razima z PVC si čínské automobilky můžou dovolit nabízet cenově dostupnější modely, protože se jim daří vyrábět zhruba za poloviční náklady než těm evropským.
1: Zmínili jsme, že čínských automobilů přibývá také v České republice. Jak výrazně?
20: Data svazu dovozců automobilů ukazují, že letos čínští výrobci v Česku prodali zhruba 7900 osobních aut a jejich podíl na trhu byl zhruba ze 6%. To sice není ještě tak výrazný podíl v porovnání s Evropou, ale loni to bylo necelých 3,5%. A navíc loni vzrostly prodeje čínských automobilek v Česku o skoro 70%. Nejúspěšnější byla značka MG. Jen pro zajímavost dodám, že česká armáda letos omezila vjezd čínských aut do svých objektů, reagovala tak na upozornění Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost před možnou špionáží.
1: A na závěr, když se vrátíme k ekonomickým důsledkům, tak mohou znamenat rostoucí prodeje čínských automobilek v Evropě ohrožení pro místní výrobce?
20: Podle Michala Razima z PVC zatím nejsou podíly tak výrazné a evropské automobilky ještě těží z toho, že jsou pro řidiče tradičními značkami.
21: Tato zákaznická výhoda existovala a existuje, ale postupně bude také vlastně erodovat. A nezapomínejme na to, že Číňané se učili od těch nejlepších, to znamená, oni se učili od Tesly, od BMW, od Mercedesu, od Apple. To znamená, schopnost čínských výrobců vyrobit velice kvalitní výrobky je nespochybnitelná.
20: Strategický poradce v automobilovém sektoru Petr Knap navíc upozorňuje, že čínských aut bude na evropském trhu nadále přibývat.
6: Dneska jsme nad 11% registrací v Evropě a to ještě nezačaly vlastně vyrábět ty závody, které tu dostavují čínští investoři a dodavatelé. Takže to opravdové ohrožení bude přicházet teprve, až začnou vyrábět ty 100 000 aut.
20: Kromě Evropy tito dodavatelé podle Knapa dokončují závody taky třeba v Maroku nebo Turecku, tedy v zemích, které mají podporovaný přístup na evropský trh.
1: Říká náš redaktor Vít Andrle, moc děkujeme, naslyšenou.
20: Naslyšenou.
1: A v odpoledním plusu u automobilového průmyslu ještě zůstaneme. Německý automobilový koncert Volkswagen čeká další horký týden. Na plány, jak se s úsporami dostat do figury a znovu obhájit místo na trhu před čínskou konkurencí, se koncem týdne podívá dozorčí rada. Ještě dnes ale škrty vysvětluje zaměstnancům předseda představenstva koncernu Oliver Blume a my si o tom všem teď řekneme s naším zpravodajem v Německu Tomášem Havlínem. Hezké odpoledne, Tomáši.
22: Dobrý den, pěkné odpoledne.
1: Tak ředitel Volkswagenu Blume navštívil za poslední týden už 8 továren. Kde je dnes a co tam má v plánu?
22: Dnes je to taková poslední zastávka toho jeho týdenního turné, kdy objížděl ty německé podniky, které spadají pod koncern Volkswagen a dnes je tedy v dolnosaském Hanoveru, tedy dá se říct v hlavním městě Dolního Saska a ve významném centru výroby v Hanoveru nebo v tom závodě, tam se vyrábí užitkové automobily, ale zároveň je to jeden ze čtyř německých závodů, jejich samotná existence je vlastně ohrožena. Oliver Blume sice dříve řekl, že úplné zavření továren by bylo poslední a taky nejdražší ze všech možných řešení, ale zároveň dodal, že pro Hanover, ale taky pro Emden, Zwickau a jednu továrnu Audi v Německu nebude mít Volkswagen od další dekády ekonomicky smysluplné využití. Čili dnes je tedy v tom Hanoveru, kde mluvil se závodní radou, tedy se zástupci zaměstnanců a dá se říct, že ta atmosféra tam asi nebyla úplně klidná, protože ten podnik je ohrožený zánikem.
1: Jak na Blumeho reagovali zaměstnanci závodu v Hanoveru?
22: Veškerá ta setkání, která Oliver Blume od minulého týdne absolvoval, tak se konají za zavřenými dveřmi a vlastně informace se dozvídáme jenom zprostředkovaně. Zástupci zaměstnanců ale už dopředu anoncovali, že podle nich se problémy toho závodu dají řešit, že vytíženost té továrny sice výrazně klesla, ale to až potom, co firma, co koncern Volkswagen z ní stáhl výrobu docela oblíbených dodávek modelu Volkswagen Transporter a tuto výrobu přestěhoval do Turecka. Tedy zaměstnanci si myslí, že ty problémy by se daly řešit, pokud by se ta výroba modelů znova vrátila právě do Hanoveru. Tam se teď vyrábí třeba obytné dodávky California nebo elektrické ID Bus, ale počet vyrobených aut v posledních letech klesl na polovinu. V současnosti je to asi 100 000 automobilů ročně a nedokáže to jaksi vykrýt ty dřívější čísla.
1: Ředitel představenstva Blume dnes uzavírá svoje turné po jednotlivých závodech. V pátek se sejde tedy dozorčí rada koncernu. Tak co od toho můžeme čekat?
22: Teď německá média, ale i hlasy třeba odboráři zevnitř koncernu Volkswagen varují před vyostřením sporu mezi akcionáři a zaměstnanci. Ta dozorčí rada, která se má sejít v pátek už jednou, bylo to v červenci, odmítla návrhy úspor Olivera Blumeho. Tam v rámci těch úspor právě je to, o čem tady mluvíme, to znamená možné uzavírání některých podniků, ale i masivní propouštění lidí a rušení míst. Nicméně v té dozorčí radě jsou různé názory. Většinu akcí koncernu Volkswagen drží rodinné klany Porsche a Piech. Ty jsou spíš pro ty radikální škrty, ale pokud se podíváme na samotnou dozorčí radu, tak tam většinu hlasů mají zaměstnanci, pokud tedy se dají dohromady s vládou spolkové země Dolní Sasko, která taky tam má své zástupce, a předseda této vlády Olaf Fries je taky kategoricky proti zavírání továren. Je možné, že se najde kompromis mezi těmito skupinami, ale opakovaně se mluví o tom, že rodiny Piech a Porsche by mohly svolat mimořádnou valnou hromadu akcionářů a tím by tu dozorčí radu, tvořenou jak zástupci akcionářů, tak zaměstnanců a zemské vlády, mohly částečně anebo i úplně obejít a prosadit ty radikálnější škrty, ale je otázka, jestli by to bylo řešení celého toho konfliktu nebo spíše o vyostření.
1: Říká zpravodaj v Německu Tomáš Havlín, moc děkujeme, naslyšenou.
22: Děkuji, hezký den.
1: Stále posloucháte Český rozhlas Plus, teď už máme 14.30 a na řadě jsou zprávy s Ondřejem Látalem.
10: Český rozhlas Plus.
3: Stát by měl v příštím roce hospodařit se schodkem 389 miliard korun. Návrh dnes představila ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Nejvíc peněz půjde do kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí přes bilion korun. Druhá největší je kapitola Ministerstva školství, které bude hospodařit s výdaji skoro 288 miliard. Podle šéfa rezortu Roberta Plagy z ANO, tak od 1. ledna porostou platy učitelů a dalších pedagogických pracovníků.
4: Ten nárůst toho objemu by tam měl být zhruba 6% a předpokládám, že o tom, jak se to konkrétně promítne do té tarifní tabulky, tak v tom září stejně jako každý rok povedeme debatu s odboráři.
3: Barbora Macková k 2. září skončí ve funkci hlavní hygieničky. Informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. Macková odchází na vlastní žádost, dál ale zůstane ředitelkou Státního zdravotního ústavu. Obě funkce vykonávala od června 2024. Bleskové povodně v Nepálu nepřežilo nejméně 903 lidí. Po dalších více než 4000 pohřešovaných záchranáři pátrají. Mezi nimi je i skoro tisícovka pracovníků vodních elektráren, které bahno a trosky uvěznily v tunelech hluboko pod povrchem země. Po izraelském leteckém útoku zůstali v pásmu Gazy nejméně 2 mrtví Palestinci a několik zraněných. Informovali o tom palestinské záchranné složky. Útok se stal v hustě obydlené oblasti blízko městského parku. V pásmu Gazy platí od října 2025 příměří. Útoky izraelské armády ale i přesto pokračují. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vypíše už po 10. aukci na středočeský zámek Štiřín. Vyvolávací cenu stanovil na 720 milionů korun. Zámek z 18. století v minulosti sloužil jako hotel s restaurací, wellness centrem a golfovým hřištěm. Štiřínský zámek nabízí majetkový úřad k prodeji od podzimu roku 2024. Odpolední doprava na Plusu. Na dálnici D1 z Vyškova ve směru do Brna zpomalte za sjezdem na Rousínov. Na 215. kilometru se zastavuje, kolona pak pokračuje nesouvisle až do Brna ke sjezdu na Bratislavu na 196. kilometr. Na D2 z Bratislavy ve směru do Brna pozor za sjezdem na Slavkov u Brna. Na 6. kilometru se dojíždí do kolony kamionů v pravém pruhu. Ta se sune až do Brna ke sjezdu na D1. Nárazově se zastavuje taky v levém pruhu. Na jižní spojce v Praze směrem na Černý most se zastavuje u sjezdu na Bršovice. Kolona pokračuje až před Europark. Tam už se podařilo odklidit následky nehody z levého pruhu. Kolona se tak bude dávat pomalu do pohybu. Na Štěrboholské spojce ve směru na Lanový most se sune fronta z východní části od okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 k Europarku, zdržení 20 minut. Na okruhu směrem na letiště počítejte se silnějším provozem od sjezdu na Lochkov k omezení před Ořechem mezi 15. a 18. kilometrem. Na magistrále se popojíždí ve směru do Holešovic, před omezení u hlavního nádraží postojíte taky v opačném směru před omezením u muzea. A ucpaná zůstává Ječná ulice před náměstím IP Pavlova. Dobře dojďte. Dále je oblačno až polojasno, ojediněle s deštěma nebo přeháňkami. Teploty dnes odpoledne 25 až 29 stupňů, v Čechách 21 až 26. Zítra čekáme polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, a to hlavně na horách, ojediněle s přeháňkami. Teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy naměří až 27, v 1000 metrech na horách bude jen kolem 16. Vát má mírný západní až severozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu a k večeru bude podle meteorologů slábnout. To byly zprávy a na Plusu začíná reparát.
5: Je pondělí 31. srpna a s ním je tu nový reparát. O škole a školství jinak a lépe. U poslechu vás vítá Daniela Vrbová.
7: Hledání správného učitele je jako hledání polodrohoka. Často musíte otočit spoustu kamenů, než najdete ten svůj poklad.
8: Člověk musí opravdu s tím, že nevyučuje jenom ten svůj předmět, ale zároveň se věnuje chování těch dětí a tak a i nějaké výchově.
23: Ten člověk dokáže k tomuhle studiu motivovat a to je asi to, co Česká republika dlouhodobě potřebuje a po čem dlouhodobě volají ty kapitáni průmyslu.
24: Vytvářím těm dětem příležitosti pro to, aby oni se naučili sami. Je to za mě přemýšlení, které je vede ke zodpovědnosti za vlastní učení.
5: Poslední srpnové týdny ve školách se nesou ve znamení nových začátků. Upravené nástěnky už čekají na zvídavé děti, učitelé si chystají výukové materiály a představují si ruch, který brzy vypukne. Často se na poslední chvíli řeší ale také i zásadní věci, jako jsou výpadky v pedagogickém sboru. Je to mimo jiné šance pro nové učitele, včetně těch, kteří o takovém povolání původně vůbec neuvažovali. Jak právě oni vnímají tuto novou profesní dráhu a čím můžou díky svým odlišným zkušenostem obohatit školní prostředí. Jakub Jungwirth původně vystudoval chemii a věnoval se výzkumu v oblasti přírodních věd. Pak se ale rozhodl změnit kariéru a začal vyučovat na druhém stupni základní školy a na gymnáziu. A víc už Jakub Jungwirth sám. Vítejte ve studiu.
8: Dobrý den.
25: Co vás přimělo zkusit učit?
8: Já jsem se po střední škole chtěl stát vědcem, ale zároveň mě k té vědecké práci lákalo i to, že člověk je zároveň často vysokoškolským pedagogem. Obě tyto stránky mě lákaly a na konci doktorátu jsem usoudil, že jsem si možná vzal příliš velké sousto a že být vědcem i pedagogem jsou dvě náročná povolání a usoudil jsem, že bych si měl vybrat jedno to povolání a snad se stát aspoň dobrým pedagogem než dvěma věcmi zároveň.
25: To je ale docela rozdíl přednášet vysokoškolským studentům, kteří udělali přijímací zkoušky na obor, který je zajímá, anebo potom tedy přednášet matematiku a fyziku dětem na druhém stupni, ne?
8: Je to velký rozdíl, ale zároveň si doufám i říct, že k té výuce na těch nižších stupních člověk dostane větší průpravu, je k tomu nějaké vzdělání, zatímco na té vysoké škole člověk většinou učí bez jakékoliv přípravy.
25: Hrály tam roli i finance? Já znám lidi, kteří raději jdou učit na střední školy, že ten plat je vlastně lepší než nějaké úvazky neplné na vysoké škole.
8: V té vědě jsou ty platy velmi různé, záleží na tom, jak je člověk úspěšný v grantových soutěžích. A člověk může mít srovnatelné peníze jako středoškolský učitel, může mít i vyšší peníze než středoškolský učitel, takže tam já jsem vlastně u té vědecké práce jsem nevěděl úplně přesně, jaké finanční hodnocení bych měl, v tom školství jsem to věděl.
25: Vy jste si vybral program Učitel naživo, abyste tedy získal tu průpravu a to pedagogické vzdělání, abyste mohl vyučovat na základní a střední škole. Jak to celé probíhalo? Co ten program všechno obnáší?
8: Já bych hlavnou programu rád vyzdvihl především dvě věci. První věc je vysoká kvalita vzdělavatelů a těch výukových bloků, kdy se rozhodně nejednalo o klasické přednášky, kde bychom jako studenti poslouchali, zapisovali si, a naopak to bylo vedeno poznatky z kognitivní psychologie, kdy vždycky jsme se naučili nějaký nový krok v tom našem vzdělání. Okamžitě potom následovala kontrola porozumění, kdy vzdělavatel ověřovali, že jsme danou věc pochopili a hned jsme danou věc aplikovali. A nešlo to, že by se třeba přihlásili jen dva lidi, ale opravdu ty naši vzdělavatelé nás zapojovali, všechny studenty, všech 30 nás, což bylo nesmírně přínosné ve dvou věcech. Za prvé, že jsme se toho opravdu odnesli hodně z toho programu, a zároveň, že nám i nastavili to zrcadlo, ten model, jak by ta dobrá pedagogika měla vypadat. A druhá věc, kterou bych na tom programu rád vyzdvihl, je velký důraz na praxe. My jsme v prvním ročníku měli každý týden 2 hodiny praxe a nebylo to jenom tak, že bychom si ty hodiny otučili, ale každé hodině předcházela důkladná příprava, museli jsme mít jasně stanovené, čeho chceme v té hodině dosáhnout, jak toho chceme dosáhnout, a poté hodině následovala reflexe, kde jsme si vyhodnocovali, co se v té hodině povedlo, co se v té hodině nepovedlo. A nebyli jsme na to rozhodně sami, na každé té otučené hodině jsme byli 2 spolužáci, kteří jsme tu hodinu připravovali a učili spolu. A zároveň s námi tam byl ještě 1 nebo 2 zkušení pedagogové, kteří nás provázeli jak tou přípravou, tak potom především tou reflexí po té hodině a pomáhali nacházet, co se dařilo, co by se naopak dalo udělat lépe.
25: A chybělo vám v tom programu něco? Ukázala ta praxe, že byste ještě potřeboval lepší přípravu v nějakém směru?
8: Mně asi jenom ten program bude chybět jako celek, když jsem ho teď dokončil, takže to během toho studia nic nechybělo. Případně teda ještě čas se tomu věnovat více.
25: No a potom přišel ten první den před tabulí a třídou dětí. Jaké to bylo? Vzpomenete si na ty první okamžiky?
8: Vzpomenu si na svůj první den před těmi žáky a bylo to dokonce ještě rok předtím, než jsem začal studovat programu Učitel naživo. První den nebyl tak špatný, protože první den jsem si připravil kvíz pro celou třídu, tak to docela fungovalo. Ale od 2 hodiny dál to nebylo tak snadné. Hledal jsem způsoby, jak učit. Nejprve jsem se snažil dělat poutavé přednášky a poutavě vyprávět. A tam jsem si moc zájem a pozornost nezískal. Kolegové mi radili, že nemám pracovat já, mají pracovat i žáci.

0: špatně, ale jak bych to měl dělat.
1: Takže jak byste teď popsal svůj vyučující styl?
0: Je velmi důležité zapojit všechny žáky. Z začátku svého učení jsem si myslel, že si získám pozornost žáků tím, že ten výklad bude poutavý. A pokud já budu říkat zajímavé věci, tak žáci se budou poslouchat, budou pracovat a budou se věnovat té práci. Přesně opak je pravdou. Člověk si musí nejprve získat tu pozornost a nejprve získat ty žáky, aby v té třídě byl klid, aby se všichni mohli soustředit na tu práci a teprve potom může tu práci dobrou dělat. A já se snažím v hodinách docílit především tomu, aby se tam žáci cítili bezpečně, to znamená, aby všichni žáci věděli, že se tam nesetkají s ponižováním jako svých spolužáků, tak ode mě, a aby se tam cítili bezpečně. A druhá věc, druhý pilíř, který pro mě klíčový, je, že využíváme všechen čas pro smysluplnou práci. To znamená, před zvoněním já už jsem ve třídě a s první minutou už každá hodina začíná nějakým 5-minutovým opakováním. Potom se hned pouštíme do práce společně, například čteme nějaký text, potom žáci dostaví otázky, které vypracovávají, potom o nich diskutujeme a hodina vždycky končí poslední 2 minuty nějakým krátkým kvízem, který shrnuje hlavní otázky, které si měli z hodiny odnést.
1: Co je teď vaše přidaná hodnota učitele tím, že máte původně vystudovaný jiný obor?
0: Myslím si, že ta hlavní přednost je, že jsem mnoho let využíval poznatky matematiky, fyziky ve své vědecké práci a tudíž znám tu jejich důležitost v té praxi a dokážu žákům dát ten příklad z té praxe.
1: Nestýská se vám někdy po klidu vědecké práce?
0: Příliš ne. Jeden velký rozdíl mezi vědeckou prací a učením je, že ten čas, za který člověk dostane tu zpětnou vazbu, ve vědě člověk často se vydá nějakým směrem a třeba trvá měsíc bádá a potom měsíci zjistí, že narazil na slepou ulici. A to pro mě bylo velmi frustrující. A naopak v té pedagogice člověk dostane tu zpětnou vazbu okamžitě a pokud člověk ztratí ty žáky, ať už je to nudné nebo nesrozumitelné, tak ta reakce je okamžitá, člověk okamžitě ví, že něco dělá špatně, že musí něco změnit.
1: A naopak nevýhody učitelství?
0: Tak asi ten klid, jak jste říkala. Člověk je vlastně jako v nějakém neustáleném napětí, v nějakém, dalo by se říct, i stresu, i když to se dá vnímat i pozitivně.
1: A pokud nás teď poslouchá někdo, kdo koketuje s myšlenkou, že by zkusil jít učit, na co byste ho upozornil předtím, než třeba zkusí ten program učitele naživo? Co rozhodně tedy musí mít vyřešené, s čím musí počítat?
0: V první řadě bych řekl, že člověk musí opravdu počítat s tím, že nevyučuje jenom ten svůj předmět, ale zároveň se věnuje tomu chování těch dětí a tak a i nějaké výchově, že to k tomu neodmyslitelně patří, to je něco, co jsem si já nepřipouštěl, když jsem do té profese vstupoval. Potom si uvědomit, že ta příprava té hodiny opravdu zabere spoustu úsilí, spoustu času. Já jsem to například, když jsem byl na střední škole, přemýšlel o tom, že bych učil vůbec nedovedl představit, že by učitelé nějak trávili čas přípravou, myslel jsem, že vyjdou z kabinetu a spustí. Ale myslím, že to úsilí za to stojí. Člověk v té škole zažívá krásné chvíle, když ty žáci, studenti něco pochopí, ocení to. Takže to úsilí za to rozhodně stojí.
1: Tak to byl Jakub Jungwirth, výzkumník v přírodních vědách, nyní učitel matematiky a fyziky, který prošel programem Učitel naživo. Děkujeme, že jste přišel do studia.
0: Děkuji za pozvání a přeji všem v Českém rozhlasu mnoho sil.
2: Většina absolventů programu Učitel naživo učí na veřejných základních školách, a to i předměty, na něž se školám dlouhodobě nedaří pedagogy zajistit. Čtvrtina letos učících absolventů programu Učitele naživo tak vyučovala matematiku, pětina informatiku a podobný podíl fyziku a angličtinu. Nedostatek kvalifikovaných učitelů v Česku je totiž časovaná bomba. Podle statistik ministerstva školství dokončí každý rok studium učitelství zhruba 3000 lidí. Je to méně, než kolik volných míst školy celkově potřebují obsadit. Tím spíš, že z mezinárodní studie z loňského roku vyšlo, že mladí absolventi učitelství váhají, zda se této práci vůbec věnovat. A třetině všech stávajících pedagogů je více než 55 let. Do 10 let by tak v Česku mohlo podle ministerstva chybět dalších až 10 tisíc učitelů. Do školství přivádí nové lidi i třeba program Začni učit. A od září 2027 se chystá otevření nového programu organizace Teach for Czech. Více už s jejím zakladatelem Michalem Novákem. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Co to je Teach for Czech, nebo ta světová iniciativa Teach for All?
3: To je iniciativa, která existuje 37 let v 63 zemích světa, kterou prošlo už 114 tisíc lídrů, mladých lidí, absolventů vysokých škol, kteří jejich všechny spojuje to, že chtějí změnit to, jakým způsobem vypadají ty jejich dané země. A to tak, že potom

0: absolvování té vysoké školy jdou na 2 roky učit. I když nemají pedagogické vzdělání, tak ta iniciativa Teach for All vlastně je doučit ty techniky toho vzdělávání a oni následně po tom leadershipovém programu po těch 2 letech jdou do jdou různými směry. Někdo jde do biznisu, někdo jde do státní správy, někdo jde do nezisku, někdo zůstává ve školství a snaží se změnit to, jakým způsobem vlastně se vzdělávají mladí lidé, žáci, studenti, aby jsme se dostali k tomu, že je rovnost ve vzdělávání, že všichni ti žáci mají stejný přístup ke vzdělávání, ať jste odkudkoliv.
1: Vy jste zakladatel toho programu v Česku, nicméně první absolventi do něj budou moct vstoupit až příští rok 2027. Proč to tedy v Česku vlastně ještě není?
0: To je dobrá otázka, sám se na to ptám sám sebe, protože na Slovensku to existuje ten program přes 10 let, v Rakousku přes 15, existuje to v Německu, v Polsku a v dalších mnoha zemích světa a vlastně v České republice se o to ještě nikdo nepokusil. Vlastně přivést sem tento program, i když jinde je opravdu funguje už dlouho, je ověřen praxí a má řadu a mnoho úspěšných, velmi úspěšných absolventů.
1: A co vám na to říkají ty jednotlivé instituce, s kterými tady v Česku jednáte, aby ten program umožnili, ať už to jsou tedy školy, anebo ti zaměstnavatele, kteří potom výsledně budou uznávat tuhle tu zkušenost jako nějakou položku v životopise daných uchazečů?
0: Já jsem působil 20 let v HR oblasti, vlastně měl jsem na starosti ty leadershipové programy, takže když se bavím se zaměstnavateli, tak je o ty budoucí absolventy tohoto programu už dneska obrovský zájem, protože ten náš směr je vlastně nabrat ty úplně nejlepší vysokoškoláky technického přírodovědného vzdělání a vlastně dát je do těch lokalit, které jsou dneska znevýhodněné, tak aby ti nejlepší učili ty, kde to je nejvíce potřeba. A to je něco, co zaměstnavatelé sami oceňují, že prostě někdo investuje do společnosti do vzdělání té další generace svoje 2 roky a následně, a to je potvrzeno ze zahraničí, ti lidé obrovským způsobem rostou, protože nepřicházejí na ten pracovní trh pouze s akademickým vzděláním, ale už se 2 roky full-time práce vlastně se skupinou mladších lidí, které museli něco naučit.
1: Já si dokážu představit, že to má potenciál třeba pro ty děti nebo pro ty školy, ale co tohle dává samotným absolventům, co by je mělo přesvědčit, že mají, teď řeknu to slovo, možná to zní trošku divně, ale obětovat 2 roky svého života, když chtějí třeba jednou dělat biznis, ale proč by měli udělat ten 2letý úkrok stranu a jít učit například do nějakých sociálně znevýhodněných míst?
0: Jeden ten benefit je, že určitě to není pro každého, musíte mít nějakou tu část, jakoby, že chcete, jak to říct, udělat něco pro společnost. Není to pro někoho, kdo chce vydělávat jenom finance a nikdy nepřemýšlel nad ničím, tak to pro takového člověka není, ale dost často, a to máme příklady z těch nejlepších univerzit na světě, Harvardu, Oxfordu, Cambridge, Princetonu, že tam vlastně ta organizace dokáže přemluvit i ty lidi, kteří dneska jsou na té škole, jsou to premianti, červené diplomy, vedou sportovní týmy, staví studentské formule a oni nikdy nepřemýšleli o tom, že by do toho programu šli. Ale my v rámci toho programu obecně všude ve světě se snažíme přemluvit a daří se to. A vlastně tihleti lidé už za tu dobu, za těch 37 let, udělali takovou komunitu lidí, kde když máte takovouhle zkušenost Teach for All v jakékoliv zemi, tak vlastně máte vstupenku kamkoliv.
1: Teď se pořád bavíme o těch absolventech. Jsou to lidé, kteří nestudovali pedagogiku, tak dostanou takzvanou nějakou nalejvárnu nebo nějaký intenzivní trénink, jak předstoupit před tu třídu a učit je to, v čem jsou možná dobří, ale nemusí mít ty nástroje, ty dovednosti, jak to předat mladším dětem.
0: Je to tak, vlastně oni už jsou dobří, ti absolventi těch vysokých škol, už na té své škole, už něco prokázali, už prokázali část toho leadershipu. V rámci toho programu vlastně dostanou tu nalejvárnu v podobě letní školy, která začíná vlastně o prázdninách, 6 týdnů strávíte intenzivní prací na tom, aby vy jste mohl v tom září předstoupit před tu třídu těch malých dravců a vlastně byli schopni něco naučit. A pak samozřejmě během těch 2 let vy máte jednoho z mentorů, máte vlastně toho pedagogického lídra, který vám pomáhá, konzultuje s vámi všechno to, co v té třídě děláte. A samozřejmě po těch 2 letech ten výsledek je, že ty děcka jsou úplně někde jinde, než byly na začátku. Když se na to podívám z toho pohledu, kde a to asi budeme mít každý nějakou svoji vlastní zkušenost, že když vás učí neinspirativní učitel, který na vás akorát ve škole křičí, oproti tomu, když vás učí jakoby ten borec z té vejšky, tak vlastně je to úplně jiná situace a ty děcka potom nestrácejí zájem o ty technické přírodovědné obory, ale naopak ten člověk je dokáže k tomuhle studiu motivovat a to je asi to, co Česká republika dlouhodobě potřebuje a po čem dlouhodobě volají ty kapitáni průmyslu, že tady nám chybí to technické vzdělání a ta jeho podpora.
1: V rámci nastavování fungování tohoto programu v Česku jste se právě zaměřil na matematiku a přírodovědné obory. Je to tak? A to jste si mohl vybrat?
0: Každá ta organizace si vlastně tak trochu volí, protože je lokálně řízena. To samozřejmě dodržuje ty celosvětové principy fungování celé té organizace, ale každá země si to může přizpůsobit. Byl jsem se podívat v Kolumbii, tam si vlastně taky vybrali, že jdou tím směrem, že učí děti, žáky a studenty ve školách těm STEM oborům, protože v tom vidí ta země budoucnost.
1: A to znamená, to jsou ty přírodovědy, přesně matematika, ano, vlastně technické předměty.
0: Ano, přesně tak. A to samé severské státy, Švédsko, Dánsko, tak ti vlastně jdou úplně tím stejným směrem. A zároveň jsem se 14 dní zpátky vrátil ze Slovenska, tam taky vlastně je ten největší zájem o učitele, kteří vlastně nejvíc chybí na těch školách, a to jsou ti, kteří vystudovali matiku, fyziku, chemii, přírodní vědy a tak dále.
1: Jaký další potenciál má tenhle program Teach for All pro školy? Kromě toho, že tam tedy přivádí lidi na třeba nedostatkové učitelské obory v předmětech, jako je fyzika nebo matematika, ale řekněme na ten rozvoj těch měkkých dovedností nebo na jiné přemýšlení o vzdělávání.
0: Součástí toho programu ti absolventi realizují různé projekty, programy vlastně na to, aby sami se rozvinuli v těch soft skills dovednostech, ale zároveň, aby rozvinuli ty žáky. My to máme odzkoušeno historicky na našich projektech, které jsme dělali historicky se systémem absolventi.cz a to je něco vlastně, co ten každý z těch absolventů dostane k dispozici a na tom vidíme, tak jak ten program absolventi.cz už existují 26 let, jak fungujeme na těch školách a jak fungují ti žáci, takže během pár let se člověk, který je ve druháku na střední škole, dostane na úroveň vysokoškoláka po pátém ročníku, když těmi programy projde. A to je něco, co bychom chtěli dál rozvíjet, aby se vlastně k tomu systému dostali nejenom žáci, prostě, kteří jsou na těch vybraných exkluzivních typech škol, ale zároveň právě i v těch znevýhodněných lokalitách.
1: Je tenhle program i pro lidi, kteří uvažují o kariérní změně? To znamená, už je to pár let, co mají nějakou prestižní univerzitu za sebou, ale teď si říkají, že by rádi vstoupili do toho školství a nějak spíše zúročili a předali zkušenosti, které už nabyli ve svém oboru v praxi.
0: V České republice v Teach for Czech chceme startovat právě s těmi absolventy, ale na Slovensku jsem se potkal a mluvil jsem s řadou lidí, kteří například založili už své společnosti, IT firma, majitel IT firmy, kterému je 40 let, říká, že už tu společnost vedou za něj někdo jiný a on vlastně chce udělat ten hlubší smysl, chce zanechat nějakou stopu ve společnosti a vlastně účastní se tohohle programu taky a vlastně připravuje se na tu práci učitele, kam nastoupí teďka vlastně od září. A v těch dalších zemích, kde ten program existuje taky řadu let, tak už jsou taky zapojené tyhle ty možnosti pro kariérní změnu a že ten člověk se zkušeností jde učit do toho prostředí.
1: Když právě jste mluvil s těmi jednotlivými institucemi, zaměstnavateli, narazil jste přitom i na nějaké nepochopení nebo na nějaké překážky, protože si dokážu představit, že to potřebuje i nějak změnit to společenské uvažování. Ano, 2 roky se budu věnovat tady dětem, abych dal něco společnosti zpátky nebo abych se podílel na jejím rozvoji. Je na tohle česká společnost dostatečně připravená, nastavená?
0: Zatím nevím, zatím jsem se nesetkal s žádnou reakcí, která by mi tohle říkala. Kromě jedné, a to bylo u zakladatelky, která je absolventka Princetonu.
1: Zakladatelky čeho?
0: Zakladatelky celé vlastně sítě Teach for All, Wendy Kopp, a to je jedna z 50 nejvlivnějších lidí na světě. A ta mi říkala, když jsem se jí zeptal na tuhle osobní otázku, jak na to reagovali její rodiče, tak ona říkala, že její otec se s ní hrozně dlouho nebavil, než viděl ten dopad té její práce. Ona měla ten směr původně, že půjde po absolvování Princetonu do nějaké investiční banky, ale vlastně šla dělat a založit tenhle ten program na podporu vlastně znevýhodněných žáků, studentů té další generace, tak říkala mi, že ten otec, dokud neviděl ten výsledek, takže se s ní nebavil.
1: Tak na závěr ještě pár praktických věcí, pokud nás teď někdo poslouchá a zaujalo ho to, kdy se tady může přihlásit a ten program, jak jsme řekli, začíná v září 2027.
0: Na stránkách teachforcheck.cz máme informace, máme tam formulář, kam se může člověk se zájmem přihlásit. Uvítáme každého, kdo chce posunout Česko na trošku lepší úroveň.
1: To říká Michal Novák, zakladatel programu Teach for Czech. Děkuji, že jste si udělal čas na reparát a přišel do studia.
0: Děkuji vám za pozvání.
1: Během rozhovoru několikrát padla zmínka o slovenské zkušenosti s programem Teach for All. Víc nám ho teď na základě vlastní zkušenosti přiblíží Petr Šulák, který slovenský program Teach absolvoval v roce 2024 a dnes pracuje na slovenském ministerstvu školství. Dobrý den.
2: Dobrý den, prajem.
1: Jak vy jste se k tomuhle programu dostal, nebo co vás na něm zaujalo, že jste se do něj rozhodl vstoupit?
2: Tak já jsem se dozvěděl o programu skrz reklamu na internete a nakoliko jsem končil svou futbalovou kariéru, tak jsem mal v pláně učit na nějaké škole a tento program má zaujal svojou myšlenkou, keďže se tam pracuje aj s školami, kde jsou aj romské děti, aj kde jsou jiné problémy, takže má to zaujalo, že učit a učit aj na nějaký takéto škole, takže byla to pro mě výzva a proto jsem to rozhodl zapojit.
1: A kde jste nakonec skončil, kde jste učil?
2: Ano, já jsem učil na základné škole v Rokycanoch, to je taká malá dědinka pri Prešove, malá škola s 70 žiakmi, čiže já jsem mal na starosti prvý rok čtvrtákov a druhý rok jsem mal na starosti piatákov.
1: A ta škola byla v nějaké vyloučené lokalitě nebo měla nějaké problémy, nebo proč zrovna tahle ta škola?
2: Ano, ona byla vo vyloučené komunitě, keďže tam chodili děti iba z osady Rokycany, takže byla to čisto romská.
1: Máte dojem, že jste tam přinesl nějakou novou metodu nebo něco, na co jste hrdý, co předtím na té škole nebylo a myslíte si, že je to vaše zásluha, že se tam pak změnilo?
2: Tak asi taky největší přínos, já bych povedal, co jsem tam přinesl, bylo zapojení dětí do sportu. Dovtedy na nějaké športové soutěže, které se konají či už vo futbale alebo stolen tenis jsme byli, tak se ani chodilo. Já jsem v tomto viděl potenciál, nakoliko jsem bývalý sportovec, tak jsem se zapracoval do různých soutěží mezi školami a mali možnost děti odjít z Rokycian do Prešova, to je sice 10 km, ale veľa z nich tam nebylo dostedy, takže jsme byli na jiných školách a pozdraví, viděli velké školy, mohli si zasoutěžit s rovesníkmi z jiných škol, takže asi taky největší přínos byl v tomto.
1: Co byste doporučil nebo na co byste upozornil zájemce o program Teach nebo Teach for Czech, kteří o tom uvažují, tak na co se mají připravit? Co byste jim řekl?
2: Tak hlavně nech se připravit na intenzivné 2 roky v škole, že nie je to len ten čas za katedrou, ale je to veľa příprav na ty hodiny. Teach ponúka aj školenia 3-4 do roka, kde jsou víkendy, čo je tiež pre učiteľa náročné ten týždeň, keď strávi škole, potom ešte sa má vzdelávať, ale myslím, že je to dobrá skúsenosť do života. A hej, je to náročné, ale stojí to za to celé tie 2 roky.
1: Dokážete si predstaviť, že sa ešte do školy vrátite a budete zase učiť?
2: Áno, ja som si tento rok dorobil ešte rozširujúce štúdium na predmet telesná výchova, takže ja plánujem po projekte, keď skončím na ministerstve, ešte sa vrátiť do školy a pokračovať v učiteľskej práci, lebo ma to bavilo a verím, že tak to budem môcť vrátiť.
1: Tak děkujeme, to byl Petr Šulák, absolvent programu Teach, dnes tedy pracovník slovenského ministerstva školství. Zdravím vás.
2: Děkujeme, já. Majte se.
1: Pro reparát jsme mluvili i se současnou účastnicí slovenského programu Teach, Anou Palkych-Novotnou, která taktéž vyučuje na škole ve vyloučené lokalitě. Ta nám řekla, že díky němu roste nejen jako učitelka, ale i jako člověk. Svým žákům se snaží předat nejen jiné zkušenosti, ale hlavně přesvědčení, že každý má potenciál dokázat víc, než si teď o sobě myslí. Sága Česko hledá učitele bude podle propočtů pokračovat i v příštích letech. Jak se ale ukazuje, jejich cesty do tříd a před tabuli mohou být i naprosto nečekané a obohacující pro ně jejich svěřence a celou společnost. Jako vždy budeme rádi za vaše postřehy k tomuto tématu. Už odvysílané díly našeho pořadu najdete na adrese plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách. Daniela Vrbová se loučí, těším se na slyšenou opět za týden.
3: 11 hodin posloucháte Pondělní odpolední plus dnes s Lenkou Vahalovou.
4: Český rozhlas plus.
3: Čemu se budeme podrobně věnovat hned po zprávách? Kam se obrátit pro odbornou psychologickou pomoc? To je otázka, na kterou netuší odpověď 2/3 dětí v Česku. A Česko má z fondu obnovy po pandemii COVID-19 čerpat v přepočtu skoro 215 miliard korun, jak si vede v plnění podmínek. A do kyrgyzského Biškeku dorazili na summit státníci mocných středoasijských zemí. Jaké bude hlavní téma jednání? I o tom budeme mluvit. Teď jsou to ale zprávy a Ondřej Látal.
5: Přeju hezké pondělí. Ministerstvo financí počítá příští rok se schodkem 389 miliard korun. Vyplývá to z návrhu, který šéfka rezortu Alena Schillerová z Hnutí ANO předložila vládě. Kabinet ho musí schválit do konce září. Prioritou má být zdravotnictví a investice. Opozice zvýšení schodku ostře kritizuje. Třeba podle místopředsedy Starostů Lukáše Blčka je to v době ekonomického růstu neobhajitelné.
6: Plní se přesně to, před čím jsme varovali, tedy že vláda lidem lhala a chystá se naši zemi extrémně zadlužit. Navržený schodek je hned druhý nejvyšší v historii naší země. Ten úplně nejvyšší ve výši 420 miliard nasekala také Alena Schillerová, a to v roce 2021. Tehdy se to možná dalo obhájit covidovou pandemii.
5: Ministryně financí opozici vzkázala, že napravuje v rozpočtu problémy, které způsobila minulá vláda. Návrh státního rozpočtu na příští rok počítá se zvýšením výdajů většiny rozpočtových kapitol. Nejrychleji se zvyšují u ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva obrany. Tříletou podmínku a pokutu 500 000 korun pro europoslankyni Janu Naďovou z ANO potvrdil dnes v kauze Čapí hnízdo odvolací soud. Vrchní soud v Praze odvolání Naďové zamítl s tím, že není třeba provádět další důkazy, které navrhoval její advokát. Rozhodnutí je pravomocné, je možné pouze využít dovolání k nejvyššímu soudu anebo ústavní stížnost. S rozsudkem byl dnes spokojený státní zástupce Mojmír Frček.
7: Vrchní státní zastupitelství v Praze se plně ztotožňuje s tím dnešním rozhodnutím odvolacího vrchního soudu v Praze, když jej máme za zákonné a především formálně i materiálně zcela správné. Nyní bude samozřejmě potřeba ještě počkat na detailní písemné odůvodnění tohoto rozhodnutí.
5: V kauze 50-milionové dotace na farmu Čapí hnízdo z dotačního podvodu a poškozování zájmu Evropské unie je obžalovaný i premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. Kvůli poslanecké imunitě je ale jeho stíhání pozastavené. Vláda neprobrala na dnešním zasedání nový návrh státní kulturní politiky. Jednání bylo podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO odloženo z časových důvodů. Upravený dokument šéfa rezortu kultury Oto Klempíře z Motoristů popisuje priority, kterými by se měl stát v příštích 4 letech zabývat.
8: Klempířův návrh kritizovali už dříve pracovníci z kulturního sektoru. Těm vadilo, že dokument vznikl netransparentně bez diskuze s odborníky, dodává prezident Kulturní a kreativní federace Jakub Bakule.
9: Pan premiér skrze úřad vlády nabídl setkání se zástupci sektoru, tak budeme čekat na to, kdy a jak proběhne. Jsme za to rádi a doufáme, že od toho se odrazíme, tak aby se i naplňovalo i jejich programové prohlášení a aby se naplňovalo i to, co ta kultura zásadně potřebuje.
8: Rezort kultury dostane příští rok podle návrhu státního rozpočtu o necelou 1 000 000 000 korun více než letos. Český rozhlas požádal o vyjádření i Ministerstvo kultury. To ale nereagovalo. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
4: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
5: Bleskové povodně v Nepálu nepřežilo nejméně 903 lidí. Po dalších více než 4 000 pohřešovaných záchranáři pátrají. Mezi nimi je i skoro 1000 pracovníků vodních elektráren, které bahno a trosky uvěznily v tunelech hluboko pod povrchem.
10: Záchranáři odkopali přístupy do tunelu elektráren na řece Trišulí. Po koleno v bahně nebo po břiše se snaží dostat hluboko dovnitř. Vrtáním a pomocí výbušnin vytvořili do tunelu také 4 díry, kterými se mohou spustit záchranáři a pouštět dovnitř kyslík. Nepálské úřady nestíhají identifikovat oběti. Těla musí pohřbívat do mělkých hrobů a slíbili, že se k identifikaci pomocí DNA vrátí později, aby je pozůstalí mohli řádně pohřbít v souladu s hinduistickou vírou. Jiří Chábera, Český rozhlas.
5: Ukrajinská vláda chce změnit pravidla pro práci při leteckém poplachu a zákazu vycházení. Oznámil to premiér Serhii Korecký. Reaguje tak na změnu taktiky Ruska při útocích na Ukrajinu.
11: Rusko už nevede masivní útoky na ukrajinské cíle v nočních hodinách. Místo toho vytrvale ostřeluje města, průmyslová a obchodní zařízení a kritickou infrastrukturu v průběhu celého dne. Například jenom v Kyjevě od páteční půlnoci oznámily sirény balistický nebo dronový útok 20krát. Dlouhodobé výstrahy před nebezpečím útoku ovlivňují nejen bezpečnost lidí, ale také chod úřadů a podniků, logistiky, dopravy a vzdělávacích institucí. Z dlouhodobého hlediska to ohrožuje ekonomickou aktivitu ve městech, hlavně v Kyjevě. Nové postupy pro konkrétní typy hrozeb chce mít ukrajinská vláda hotové tento týden. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
5: Tady jsou zprávy Českého rozhlasu Plus. Dobré odpoledne. Města po celém Česku častěji zavádí takzvané školní ulice. Ty mají zajistit bezpečnější cestu dětí do škol. Při ranní špičce proto radnice některých měst uplatňují ranní zákaz vjezdu aut do ulic u základních škol. Omezení dopravy se od nového školního roku bude týkat nově třeba základní školy Hovorčovická na Praze 8. Režim takzvané školní ulice bude mezi 7:30 a 8:00 ráno v ulicích Hovorčovická v úseku mezi Mirovickou a Neratovickou. Pokračuje radní pro dopravu městské části Martin Jedlička, TOP 09.
12: Jde o to, že tam opravdu přes ty dvě křižovatky přechází stovky dětí ráno, jo? Takže je to kvůli tomu prostě, že se tam trochu sklidní ten provoz, ale opravdu jenom před tou 8:00 a pak tam po zbytek dne vlastně funguje normální dopravní režim.
5: Doprava bude omezená jenom ve dnech výuky na rezidenty a integrovaný záchranný systém se zákaz nevztahuje. Informace z dopravy v odpoledním plusu. Na dálnici D1 z Přerova ve směru do Brna zpomalte za sjezdem na Vyškov západ. Na 218. kilometru se zastavuje, fronta pak pokračuje nesouvisle až do Brna na 196. kilometr. Na D2 z Bratislavy ve směru do Brna pozor za sjezdem na Slavkov. Na 6. kilometru se dojíždí do kolony kamionů v pravém pruhu. Ta se sune až do Brna ke sjezdu na dálnici D1. Nárazově se zastavuje taky v levém pruhu. V Praze na Štěrboholské spojce ve směru na Lanový most se popojíždí z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 až k Europarku. Plná je taky jižní spojka v opačném směru od sjezdu na Strašnice. V Kbelské ulici v Praze směrem do Hloubětina teď řeší nehodu nákladního auta s osobním u sjezdu do Novopatské ulice. Kolona se táhne už od sjezdu z Cínovecké. Zdržení asi 20 minut. Na okruhu směrem na letiště trvá silný provoz za Lokovským tunelem mezi 15. a 18. kilometrem. Naberete asi 10 minut navíc. A plná je teď magistrála v obou směrech u hlavního nádraží. Dobře dojeďte. Noc bude polojasná až skoro jasná, teploty klesnou na 17 až 14 stupňů, ojediněle se vyskytnou přehánky. Zítra pak čekáme polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, hlavně na horách ojediněle s přehánkami. Teploty zítra 20 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
4: Posloucháte Odpolední Plus.
13: Krásné odpoledne, máme 8 minut po 15. a od mikrofonu Plusu vás zdraví Lenka Vahalová. Teď se budeme věnovat dětem. Špatné vztahy, osamělost, nedostatek kamarádů a také tlak na výkon. To jsou nejčastější důvody psychických potíží školáků v Česku. Vyplývá to z průzkumu UNICEF. Nesnadné je pro děti také najít samotnou pomoc s psychickými potížemi. Téměř 2/3 dětí neví, na jakou krizovou linku nebo odbornou organizaci se v případě potřeby obrátit. Navíc samotná pomoc na školách je nedostatečná, stále chybí školní psychologové i specializovaní psychiatři.
14: 2/3 dětí neví, kam se obrátit o pomoc.
15: Popisuje výsledky průzkumu výkonná ředitelka UNICEF v Česku Pavla Gomba. Podle ní je to překvapující, protože medializace a komunikace krizových služeb je poměrně značná.
14: Je tam ten rozpor mezi pohledem nás dospělých. My máme pocit, že to je na každém rohu nějaké telefonní číslo, kam se obrátit, ale k těm dětem se to nedostane. Je to na tom, nevím, TikToku, co čtou děti, co sledují děti. Je to tam, nebo je to někde jinde?
15: Zároveň často chybí odborná pomoc, která je dětem nejblíž v jejich škole, říká školský ombudsman Martin Beneš.
16: Je nedostatečná jak na úrovni školních psychologů, kde ještě zdaleka ne každá škola má školního psychologa, a samozřejmě ještě víc nedostatečná je mimo školů, kdy prostě psychologů a pak zejména teda psychiatrů, pokud je potřeba nějaká ještě specializovanější pomoc, tak je prostě zoufale málo.
15: Zároveň často chybí odborná pomoc, která je dětem nejblíž v jejich škole, říká školský ombudsman Martin Beneš.
14: tam existuje ještě jiná bariéra, že to není jenom ta dostupnost, že je to i ta poptávka, že je to i ta důvěra v toho poradce a v toho psychologa. A to si myslím, že je ta priorita, že by to mělo jít ruku v ruce, že by měla být větší dostupnost psychologů, poradců, výchovných poradců, ale na druhé straně vlastně budovat tu důvěru v ně.
15: Národní akční plán pro duševní zdraví aktualizovaný letos počítá s posílením péče o duševní zdraví dětí přímo v prostředí škol, pokračuje vládní zmocněnkyně pro lidská práva Taťána Malá z ANO.
17: Je potřeba navýšit absolventy těch oborů psychologie a psychiatrie. Myslím si, že s tím souvisí taky zákaz používání mobilu na školách. Souvisí s tím nějaká regulace času stráveného na sociálních sítích.
15: Podle školského ombudsmana Martina Beneše ale škodí například nedostatečné zapojení dětí do tvorby plánů.
16: Soustavně připomínkujeme to, aby to bylo projednáno právě s dětmi, aby děti byly zapojeny do té přípravy těch strategických dokumentů, protože se to zhusta neděje, takže my na to stále upozorňujeme, aby se to dít začalo. Samozřejmě i my tu participaci se snažíme jako nezanedbávat a dělat ji v rámci třeba toho dětského poradního týmu, který mám.
15: Podle aktualizovaného národního akčního plánu má jít do péče o duševní zdraví v příštích 4 letech asi 10 miliard korun. Jakub Vik, Český rozhlas.
13: A v tématu týkajícím se dětí pokračujeme. S posledním dnem prázdnin finišují přípravy na zítřejší zahájení nového školního roku, což se často neobejde bez velkých emocí. Na co si dát pozor? Na to se teď zeptám, nebo to probereme s dětským psychologem Václavem Mertinem. Krásný den.
18: Dobré odpoledne i vám.
13: Co bývá pro děti po prázdninách nejtěžší, když se musí znovu vrátit ke školním povinnostem?
18: Víte, ono to nebude tak hrozné, pokud my dospělí, jim to nebudeme komplikovat. Jestli jsme si nechali všechny věci, které jsou potřeba, ze kterých vyrostly a které najednou jim scházejí, a my to víme. A nechali jsme si to až na zítřek, tak možná to bude zbytečně nervózní. Jestli zítra ráno nevstaneme, my dospělí, abychom udělali, řekněme, tu snídaní a svačinu, přestože jinak už je těm větším neděláme, tak se to zbytečně jako komplikuje. Já si myslím, že bychom měli začínat vždycky těmi nejjednoduššími věcmi, které vlastně nás nic moc nestojí, jenom chtějí trošku dobré vůle a určitou vstřícnost. Jinak, vidíte, děti jako mají prázdniny, chtěli by je mít možná ještě dál, když je mají pěkné, ale to, že jdou do školy, to je nijak netěší, ale berou to jako, že prší, že zima, že zase budou prázdniny poměrně brzo.
13: Jak jsme slyšeli v předchozí reportáži, tak děti často řeší špatné vztahy, osamělost, nedostatek kamarádů. Ví děti, na koho se v případě potřeby obrátit?
18: Říkejte, já bych začal od něčeho jiného. Děláme my něco pro to, aby ty děti, řekněme, ty kamarády měly, aby ty vztahy byly dobré. Od toho se musí začít. Určitě budou vždycky nějaké děti, které budou osamělé, které budou mít komplikovaný život, komplikované vztahy. Ale ve chvíli, kdy, řekněme, rodiče jako první instituce a škola jako významná instituce odborná, pokud na tohle budeme myslet, zatím to moc neděláme, no tak to procento bude určitě větší, že jo? Ve chvíli, kdy i paní učitelka na dobré vztahy myslí ve třídě, tak je větší pravděpodobnost, že těch, kteří s tím budou mít nějaké problémy, bude minimálně.
13: Tak se rovnou zeptám, jak by k této situaci nebo k těm tématům měli přistupovat právě, ať už učitelé, anebo rodiče.
18: Víte, vy jste v těch předcházejících reportážích zmínili také jako tlak na výkon. To je v pořádku, jako všichni musíme pracovat a to je ale na druhé straně, jako pro život je důležitý, řekněme v uvozovkách, i výkon v té oblasti sociální, emocionální, mravní. A tomu myslím, že se zatím nevěnujeme. Takže vy jste se konkrétně zeptala, leckde dělají pravidelně, dokonce jednou týdně, takzvané třídnické hodiny, ne proto, aby probrali průšvihy a vybrali peníze na fotografie. To je všechno taky v pořádku, ale aby se věnovali tématům, na která třeba se jinak v matematice nebo v jiných předmětech tolik nedostává. Je to malinký krůček, ale je to jako dobrý krůček. Tam pan ombudsman zmiňoval, že a i paní Malá zmiňovali, jak scházejí psychologové, ale oni na některých školách se na ně vůbec na ně nedosáhnou, když je ta škola menší. Takže nedělejme si iluze, že už ten systém je jako propracovaný a i kdyby psychologové byli, jakože narůstají. Ty počty během 4-5 let budou podle mě docela přijatelné, protože jsou vysoké školy, které si akreditují nejenom bakalářské, ale i magisterské studium psychologie. Ale musí potom vlastně stát, musí říct, my to dovolíme i školám, které mají méně než 180 dětí, aby tam měli třeba kratší úvazek toho psychologa.
19: A já se dotknu ještě jednoho tématu, které také zaznělo v reportáži. Jak vnímáte případné omezování nebo zakazování telefonu a dalších technologií u dětí a dospívajících? Jaký to bude mít dopad na psychiku podle vás?
18: Aha, já sám si myslím, že to je v pořádku. Ne proto, že bych dětem nepřál mobily nebo tablety, ale na druhé straně, když řeknu, když řídím, tak se nemůžu věnovat něčemu jinému. Když jdu do školy, se tam jdu učit, nemohu se věnovat, pokud to paní učitelka nebo pan učitel nepotřebují k výuce, tak se nemohu věnovat něčemu úplně jinému, tedy hraní třeba her nebo pobytu na síti. Takže já za mě z těchto důvodů je to v pořádku, jenom doufám, že ten způsob, jakým to bude zakázáno, takže bude jako humánní, protože nerad bych učitelům přidělával starost o mobily, oni některý jsou docela drahý, nerad bych děti, jako jim ty mobily brál, jo, jako, myslím, že není důvod. A přestože všechna ta jiné způsoby jsou takový náročnější, že jo, když si to nechá v tašce, tak ono ho to třeba někdy bude lákat, ale já bych přesto šel do tohohle. Pan ombudsman několikrát zmínil participaci dětí, ale tady my bychom taky měli těm dětem trochu věřit s určitou mírou jako dohledu, že jo, to souhlasím.
19: A ještě závěrečná otázka. Už jste to naznačil, ale velmi důležitá je komunikace, jak mezi dětmi a rodiči, tak samozřejmě i mezi dětmi a učiteli. Tak jak s dětmi mluvit o tom, aby se nám otevřeli a řekli, co se dělo ve škole, jak se cítí a tak dále?
18: Ono to taky zaznělo. Když nám děti důvěřují, tak se zvyšuje pravděpodobnost, že s námi budou mluvit i o tématech, která tak nejsou úplně na běžný jako hovor. Druhá věc je, musíme na to mít čas, ale ne kdy my chceme. To je jako, že si řeknu, že teď si pojď sednout a budeme si povídat o životě. Musíme být připraveni na to, když dítě chce mluvit. A všichni to známe z vlastního života, že to jsou někdy takové jako chvilky, tak jak má třeba ta rodina, ale někdy i škola, takové jako určité rituály, tak je větší pravděpodobnost, že tam se dítě, jako otevře, řeknu, banální večer třeba při usínání, tak jak si tam se dají probrat, dá se probrat věci. Při vaření, při společném vaření taky se dá jako probrat lecos. Učitelé, já občas, když to sleduju, když děti jedou někam asi na koncert, nebo já nevím, kam jedou, tak vidím, že učitelky se s nima úplně normálně baví o věcech, které určitě nesouvisejí s písemkou z matiky, kterou právě psali. Takže to jsou ty chvíle, kdy musíme být připraveni na to, abychom s dětmi mluvili podle toho, co oni chtějí. No oni samozřejmě by si povídají o věcech, které třeba nás úplně nezajímají, ale pokud my je neposloucháme, tak nemáme vůbec šanci tam vnést třeba ta svoje témata nebo ta témata, která jsou důležitá i pro mě.
19: Dobře. Moc vám děkujeme. Mluvili jsme s dětským psychologem Václavem Martinem. Mějte se hezky, naslyšenou.
18: Vy taky naslyšenou.
4: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
19: Stále posloucháte Odpolední plus, teď máme 19 minut po 15. Čas se krátí, členským zemím Evropské unie dnes večer vyprší lhůta na dokončení reform a investic, které slíbily výměnou za peníze z mimořádného Evropského fondu na obnovu po pandemii COVID-19. Kdo podmínky nesplní, může o část miliardové podpory přijít. Největší pozornost se upírá k Maďarsku, které se po květnovém nástupu nové vlády Petra Maďara snaží rychle dohnat resty z minulých let. A téma teď probereme s bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Hezké odpoledne.
20: Dobrý den.
19: Tak daří se Budapešti na poslední chvíli dohnat reformy a resty z doby minulé vlády Viktora Orbána?
20: Tak podle posledních informací se to poměrně dobře daří. Minimálně maďarská vláda je optimistická. Tvrdí, že už splnila většinu závazků a zbývající opatření jsou v úplně závěrečné fázi. A zdá se tedy, že Maďarsko má reálnou šanci ty podmínky včas splnit. Připomínám, že jde o celkem 27 takzvaných supermilníků, které nová maďarská vláda po svém nástupu narychlo dojednala s Bruselem a týkají se například transparentnosti, boje proti korupci, nezávislosti justice či nakládání s evropskými penězi.
19: Česko má z fondu obnovy po pandemii čerpat v přepočtu skoro 215 miliard korun. Jak se v plnění podmínek vede? Dosáhne na celou tuhle částku?
20: Tak Česko už většinu cílů formálně splnilo a dostalo tak už většinu přislíbených peněz. Zbývá vyplacení posledních zhruba 24 miliard korun. Dnes o ně ministerstvo průmyslu formálně požádalo. Má jít už o sedmou a poslední platbu z toho postcovidového fondu. Vicepremiér Karel Havlíček z Hnutí ANO dnes taky Českému rozhlasu řekl, že věří, že se podaří všechny ty podmínky splnit a že Česko vše plní ve stanovených termínech, ale že finální posouzení a rozhodnutí o těch vyplacení peněz samozřejmě bude na Evropské komisi.
19: Jaké reformy muselo Česko pro vyplacení těchto peněz splnit?
20: Konkrétně Česko o unijní peníze žádá v rámci Národního plánu obnovy například na financování elektronického datového centra, které propojuje rozvoj komunitní energetiky v Česku, nebo na modernizaci a elektrifikaci veřejné dopravy. Ministerstvo průmyslu v dnešní tiskové zprávě uvádí, že v Praze se ta elektrifikace rozšířila na víc než 41 kilometrů linek a do čisté dopravy směřovala více než 1 miliarda korun. Modernizace se týká také železnice a internetového pokrytí sítí 5G. A významnou investicí je také Český onkologický institut ve fakultní nemocnici Motol. Další peníze pak mají směřovat na rozvoj sociálního bydlení či do školství. Jak už zaznělo, tak celkem tedy Česko má z toho Národního plánu obnovy získat skoro 215 miliard korun. Většinu ve formě grantů a menší část pak také ve formě půjček.
19: A ještě na závěr, kdy bude jasný konečný výsledek, tedy jestli některé státy Evropské unie o část peněz z postcovidového fondu přijdou.
20: Konečný obrázek nebude jasný hned po dnešku. Do dneška mohou tedy státy fakticky dokončit ty slíbené reformy. Do 30. září pak musí nejpozději Evropské komisi podat poslední žádosti o ty platby a Evropská komise potom bude mít asi 2 měsíce na posouzení, jestli ty státy skutečně podmínky splnily. Všechny platby z postcovidového nástroje pak musí být vyplacené nejpozději do konce tohoto roku. Už teď je jasné, že některé státy o část peněz přijdou. Například rumunská vláda už v pátek připustila, že kvůli nedokončené reformě platů ve veřejném sektoru Bukurešť přijde o 770 milionů eur. Během podzimu tedy uvidíme, jestli Rumunsko bude jediné, nebo jestli takových států bude víc. A možná ještě na závěr ve stručnosti připomenu, že ten nástroj pro oživení po pandemii vznikl v roce 2020, kdy ho Evropská unie schválila. Má celkovou hodnotu 750 miliard eur v grantech a půjčkách a peníze si Evropská unie musela půjčit na finančních trzích.
19: Říká bruselská zpravodajka Zdeňka Trachtová. Moc děkujeme. Naslyšenou.
20: Naslyšenou.
19: Stále posloucháte Odpolední plus a do kyrgyzského Biškeku dorazili už všichni státníci mocných středoasijských zemí, aby prosazovali své zájmy na summitu Šanghajské organizace pro spolupráci. Největší sféru vlivu vnímá tradičně Čína, která se zaměřuje na ekonomiku. Jak v našem ranním vysílání vysvětlila analytička z Centra asijsko-pacifických studií při CEVR univerzitě Kateřina Kováč. Šanghajská organizace je také velmi důležitá pro země, jako je Turecko, Irán nebo třeba Tádžikistán, u kterých se hraje hlavně o to, kdo bude mít přístup k energiím, surovinám a kdo ovládne dopravní koridory ve střední Asii. A právě na tu se specializuje Slavomír Horák, vědecký pracovník Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Přejeme vám krásné odpoledne.
21: Hezké odpoledne.
19: Jak silné postavení a šanci prosadit své zájmy proti mocnostem, jako je Čína, Rusko a Indie, mají země střední Asie?
21: No, jsou dva přístupy, které se k tomu staví. Jeden přístup je ten, že ty státy Střední Asie spíše s letěžním rozšířením té organizace o státy jako Indie, Irán nebo Pakistán vlastně ztratili své slovo. Trošku bych si řekl, že tenhle ten přístup zastávám i já. Na druhou stranu některé ty státy Střední Asie naopak říkají ne, v takovémhle uskupení prostě máme své součástí 10 států, z nich nás je 5, pardon 4 a tím pádem to naše slovo vlastně hraje větší roli. Já se říkám, přikláním spíš té první variantě, protože si myslím, že to rozšíření těch států na těch 10, včetně těch velkých mocností, spíše to slovo středoazijské ubralo a také ubralo těch středoazijských vozovka a středoazijských témat.
19: A když u toho tématu ještě zůstaneme, tak která z těch menších zemí je politicky i ekonomicky nejprogresivnější?
21: Tak pokud bych se zaměřil jenom na tu Střední Asii, tak tady můžeme mluvit o dvou zemích, což je Kazachstán, který má tradičně svoji multivektorovou politiku, zaměřuje se na všechny možné vektory, Rusko, Čína, Indie, Evropa, USA a tak dál. Druhou tou zemí, která má poměrně důležitou roli a rostoucí roli, tak je Uzbekistán, který jako provádí v poslední době poměrně zásadní ekonomické, tam samozřejmě souvisí s politikou, ale ekonomické reformy a doznačně míry se také začíná rozvíjet a vytvářet konkurenci vůči svému severnímu kazašskému sousedovi.
19: Můžete nám připomenout, jaké je hlavní téma nebo témata summitu Šanghajské organizace pro spolupráci?
21: No, to je právě, bych řekl, pro mě je velký problém, protože s tím rozmělněním té organizace tak se stále více ty témata rozmělňují a velice často bych řekl, že těžko najít nějaké jednoznačné jedno téma, protože těch témat dílčích, menších, ať už multilaterálních, ale především dvoustranných, bude poměrně hodně. Ať už to bude třeba Uzbekistán se bude zaměřovat na dopravní infrastrukturu, Kyrgyzstán také, tam je otázka třeba železnice mezi Čínou, Kyrgyzstánem a Uzbekistánem. Jiné země zase potrhují právě ten, řekněme, vojensko-ideologický charakter protizápadní a snahu zavést třeba nějakou jakousi jednotnou platební platformu, která by byla antidolarová nebo nedolarová, že těch zájmů je tam strašně moc a těžko lze vytáhnout nějaký jeden konkrétní záměr nebo jedno konkrétní téma, o kterém se bude mluvit.
19: A očekávají se i nějaké konkrétní závěry, například podpisy, memorand a tak dále?
21: Nebo... Tak ono, každý ten sam... Pardon.
19: Ano, pokračujte, chtěla jsem říct, nebo to zůstane na úrovni debat?
21: No, každý ten summit je samozřejmě uzavřený nějakými deklaracemi, se připravuje takzvaná Biškekská deklarace k 25 letům organizace, což je celkem standardní řešení, ale druhá věc je ta, že co ty memoranda obsahují a další věc je, co reálně z těch memorand se realizuje a akceptuje. A tady si myslím, že ta organizace ještě pořád má poměrně dost co dělat při té implementaci jakýchkoliv, řekněme, výsledků těch jednání, které můžou být, jak říkám, ne multilaterálně zasahující všech těch 10 zemí, respektive dalších 27 zemí, které jsou součástí, buď to jako členové nebo jako pozorovatelé, nebo partneři, a nebo to budou se záležitosti, které se týkají právě těch dvoustranných, třístranných záležitostí, jako je třeba téma do té dopravní infrastruktury, boje proti drogám, otázka Afghánistánu a podobně.
19: Projevuje se v Šanghajské organizaci pro spolupráci třeba jazyková nebo kulturní blízkost těch států, tedy že spolu lépe fungují státy, které si zkrátka rozumí?
21: Já si myslím, že to tak úplně není, že tam opravdu velice často rozhodují ty zájmy. Samozřejmě určitě, když se sejde kyrgyzský a kazajský prezident, tak mohou mít teoreticky k sobě kulturně, jazykově, historicky o něco blíže, i politickým zřízením o něco blíže, než třeba, dám příklad, Indie a Uzbekistán. Na druhou stranu obě dvě ty Indie a Uzbekistán třeba mají mezi sebou poměrně čilé zase ekonomické vztahy a není problém se tam asi domluvit nějakým jiným způsobem, takže v tomhle tom bych asi neřekl. Spíše se v té organizaci projevují ty rozpory, které známe už globálně, ať už to je rozpor mezi Indií a Čínou, Indií a Pakistánem, Ruskem a Indií a podobně, čili tam jako asi tyhle rozpory potom jsou asi nejvýznamnější roli v neimplementaci jakýchkoliv rozhodnutí.
19: A možná na závěr už jen stručně, jestli jdou některé státy ve sledování svých zájmů třeba i přes dlouhodobé konflikty, jestli to tam hraje roli?
21: Tak záleží to na tom, co myslíte za konflikty. Určitě sanghajská organizace nevyřeší konflikt mezi Indií a Pakistánem. Na druhou stranu menší konflikty třeba mezi Kyrgyzstánem a Tadžikistánem se právě mimo jiné díky minulých summitům na to, podařilo aspoň trochu vyřešit už jenom tím, že ty lidi spolu aspoň mluvili, byli spolu, sedli za jeden stůl nebo za nějaký stůl, ať dvou strany nebo více strany.
19: Říká Slavomír Horák, vědecký pracovník Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Moc vám děkujeme.
21: Naslyšenou.
19: Stále posloucháte Odpolední plus. Dnes odpoledne s Lenkou Vahalovou budeme s vámi až do 17. hodiny. Teď už máme 15.30, jsou tu zprávy a Ondřej Látal.
0: Český rozhlas plus.
5: Schodek státního rozpočtu by měl podle návrhu ministerstva financí příští rok vzrůst na 389 miliard korun. Je to skoro o 80 miliard víc než letos. Oznámila to ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Šlo by o druhý nejvyšší schodek od vzniku Česka. Vláda chce podle Schillerové příští rok víc investovat třeba do zdravotnictví anebo do dopravy. Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO vyzval ke spolupráci států Evropské 27 při vyjednávání o unijním rozpočtu na roky 2028 a 2034. Řekl to na Bledském strategickém fóru ve Slovinsku. Babiš chce v rozpočtu zachovat mimo jiné kohezní fondy, které čerpají hlavně evropské státy s méně výkonnými ekonomikami. Cena ropy po obnovených útocích Iránu a Spojených států stoupá. Dnes ráno se obchodovala o více než 2,5% výš. Cena severomorské ropy Brent se tak teď pohybuje kolem 90 amerických dolarů za barel. Spojené státy zaútočily na Irán poprvé od konce července. Údolím řeky Colorado v americkém národním parku Grand Canyon se o víkendu přehnala blesková povodeň. Záchranáři z oblasti letecky evakuovali 62 lidí. S odkazem na zprávu národního parku o tom informoval server BBC. Grand Canyon je jedním z nejpopulárnějších národních parků v Severní Americe. Ročně ho navštíví až 5 milionů turistů. Na plusu přidáme taky čerstvou dopravu. Na dálnici D1 z Vyškova ve směru do Brna zpomalte za sjezdem na Rousínov. Na 215. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje pak nesouvisle až do Brna. Konkrétně ke sjezdu na Bratislavu, tedy na kilometr 196. Na Pražském okruhu směrem na letiště trvá silný provoz za Lochkovským tunelem. Mezi 15. a 18. kilometrem regulují proto vjezdy a nárazově se tak zastavuje před tunely. V opačném směru se sune fronta od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. V Praze v Kbelské ulici ve směru do Hloubětí nastále řeší nehodu nákladního auta s osobním u sjezdu do Novopatské ulice. Kolona se táhne už z Cínovecké, popojíždí se taky z Hloubětína už od Průmyslové ulice a plná je teď odpoledne i Novopatská. Na Štěrboholské spojce trvá silný provoz směrem na Lanový most od Běchovic k Europarku. Plná je taky jižní spojka v opačném směru od Spořilova. A v Blance směrem na Břevnov opatrně před výjezdem na Letnou stojí tam porouchané nákladní auto, je v pravém pruhu. Dobře, dojďte. V noci bude polojasno až skoro jasno, na východě republiky zpočátku zataženo, při zvětšené oblačnosti se ojediněle vyskytnou přehánky. Teploty klesnou na 15 až 11 stupňů, na Moravě a ve Slezsku bude od 17 až po 14 stupňů Celsia. A zítra čekáme jasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno, místy přehánky, teploty až 27 stupňů. To byly zprávy a tady už je repríza Interview Plus.
2: Válečný zločinec, někdejší vojenský velitel bosenských Srbů Ratko Mladič má mít v Srbsku státní pohřeb. Muž přezdívaný bosenský řezník zemřel minulý týden ve vězení v nizozemském Hágu, kde si odpikával doživotní trest. Připraví mu Bělehrad skutečně rozloučení se státními poctami? Jaké by to mohlo mít politické dopady? O tom bude dnešní Interview Plus. Já jsem Pavlína Nečásková.
0: Interview Plus.
2: A vítám reportérku týdeníku Respekt Magdalenu Fajtovou, která se dění na Balkáně dlouhodobě věnuje. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: A já ještě uvedu na začátek, že Magda je naše někdejší rozhlasová kolegyně ze zahraniční redakce, tudíž si budeme tykat. Ví se, kdy bude pohřeb Radka Mladiče a jak bude vypadat?
1: Zatím se neví, kdy bude, protože se čeká na to, že v Hágu, kde zemřel, bude teď, dojde k velkým procedurám, k různým zkoumáním, bude se vyšetřovat, jak zemřel, provede se pitva, takže to převezení těla do Srbska se zřejmě ještě nějakou dobu protáhne a poté bude jasné, kdy přesně by ten pohřeb měl být a zda tady opravdu bude se státními poctami.
2: No, Aleksandr Vučić už požádal nizozemské úřady o vyšetření Mladičovy léčby a okolnosti jeho smrti. Objevují se nějaké podložené pochybnosti o tamní péči?
1: Tak jeho rodina, zejména tedy jeho syn Darko Mladič, tak opakovaně dlouhodobě kritizoval tu úroveň lékařské péče ve vězení, kde tedy trávil a odpikával si Radko Mladič svůj doživotní trest.
2: A konkretizoval nějak to, co se mu přesně nelíbí na té péči?
1: Tak on mluvil o tom, že jeho otec, který už je starý a prodělal několik mrtvic a má problémy se srdcem obecně, prostě ten zdravotní stav nebyl úplně dobrý, takže by měl daleko lepší péči, kdyby byl třeba doma, nebo kdyby byl aspoň v Srbsku, kde by ta rodina ho mohla častěji navštěvovat a tak dále, ale nezaznamenal jsem žádné jiné hlasy, které by třeba na základě nějakých konkrétních důkazů nebo fotografií říkaly, že Radko Mladič nějak trpí, řekněme tím, že by neměl dobrou zdravotní péči v Hágu.
2: No a získal si tento požadavek rodiny Radka Mladiče, který tedy se opakoval několikrát, podporu srbské veřejnosti?
1: Části určitě ano, protože část srbské veřejnosti věří, že Radko Mladič byl potrestán buď to příliš přísně, anebo vyloženě nespravedlivě, takže i ty obavy o jeho zdravotní stav určitě ve části té společnosti rezonují.
2: A rozumím tomu správně, že jak si říká, že v nizozemském Hágu teď se tě rozjede procedura, aby se vše vyšetřilo. Je to přímo tedy na žádost Aleksandra Vučiče, nebo je to standardní postup?
1: Já se přiznám, že tohle přesně nevím, ale řekla bych, že to je docela standardní postup. Myslím si, že asi je právem rodiny každého člověka i toho, který je potrestán a odsouzen do životí, aby jeho smrt byla vyšetřena nezávislými odborníky nebo lékaři.
2: No, pokud by skutečně došlo na pohřeb se státními poctami, co to může v Srbsku vyvolat a možná i mimo Srbsko?
1: Tak určitě to přivede, nebo reakce té části veřejnosti, o které jsem mluvila, která dlouhodobě, řekněme, zastává ten názor, že Radko Mladič buď to byl potrestán přísně, anebo neprovedl ty činy, za které byl trestán a tím pádem vlastně byl vlastně nespravedlivě odsouzen, tak určitě tohle přivítá. Myslím si, že naopak bych, já jsem v momentě, kdy jsem se rozhodla, že zemřel, tak mi bylo vlastně hned jasné, že něco takového se stane, že pokud ne státní pohřeb, takže by ten pohřeb mohl být, řekněme, organicky opravdu veliká věc, že by se tam mohli sjet lidé i nejenom z celého Srbska, ale i z okolních zemí, kde je srbská část populace etnických Srbů. Takže ti to rozhodně vítají. Já jsem zvědavá na reakci partnerů Srbska, kteří zároveň vlastně podporují činnost a práci soudního tribunálu v Hágu, kteří tohleto jednoznačně odsoudí, protože dělat státní pohřeb jakémukoliv zločinci, natož válečnému a ještě vlastně člověku, který způsobil to, co způsobil, který je zodpovědný za životy tolika lidí, jako je Radko Mladič, tak to si myslím, že nemůže západní demokracie úplně přijmout.
2: A objevují se alespoň třeba v srbských médiích nějaké spekulace o tom, kde by mohl být generál pohřben?
1: Objevují. Já jsem zaznamenala třeba předpoklad, že by mohl být pohřben vedle své dcery, která spáchala sebevraždu v roce 94. Tvrdí se, nebo jedno z těch vysvětlení, proč spáchala sebevraždu, právě bylo to, že se dozvěděla, co její otec spáchá za války v Bosně. Takže to by mohl být jedno z těch míst, ale samozřejmě se nabízí třeba jeho rodná vesnice na jihu Bosny, případně i nějaká jiná města i třeba v Bosně, ale já si myslím, že to bude hlavně, já si myslím, že nejpravděpodobnější bude právě Bělehrad a vedla své dcery.
2: No, budou se chtít tedy srbské úřady vystavit teoreticky tomu riziku, že by se to místo mohlo stát vlastně lákadlem pro různé protesty, happeningy, pro jeho podporovatele?
1: Myslím si, že takových míst je v bývalé Jugoslávii hrozně moc, takže nevím, jestli tohle je vlastně nějaká věc, kterou by srbské úřady vyloženě řešily, protože Radko Mladeč má spoustu různých památníků, nejenom v Srbsku, ale spíše v Bosně, třeba ve vesnici Kalinovik, která je nedaleko, asi hodinu autem od Sarajeva, tak tam má obrovskou sochu, obrovský pomník. Já jsem kolem toho několikrát projížděla, vždycky si se nestačím divit. Takže takových míst, která by se mohla potenciálně stát místem nějakého uctívání kultu nejenom Radka Mládiče, ale vlastně toho, co představoval, tak si myslím, že obecně na místech, která jsou nějakým způsobem spjata s jeho životem, tak jich je víc, ale samozřejmě ten hrob by mohl určitě přilákat spoustu lidí, kteří ho nějakým způsobem uctívali. A jsem sama zvědavá, jako jestli se tohle to tedy stane a bude pohřben v Bělehradě, tak jak se s tím Srbsko bude nějakým způsobem, jak se s tím popasuje.
2: Reagovalo na Mladičovu smrt také Rusko, které se, pokud vím, přimlouvalo za jeho propuštění?
1: Já jsem nezaznamenala reakci Ruska, ale přiznám si, že to může být taky moje chyba, protože v momentě, kdy zemřel Radko Mladič, jsem se okamžitě vrhla do napsaní článku a poté jsem si řekla, že si dám pauzu, protože mě tohleto téma dlouhodobě dost frustruje, to, jak se, řekněme, odkaz válečných zločinců na Balkáně zveličuje v některé části toho světa, který já mám hrozně ráda, takže jsem nesledovala, jestli se ozvalo Rusko, a nebyla bych překvapená, kdyby ano, kdyby třeba i poslali nějakou delegaci na ten pohřeb.
2: Hostem Interview Plus je redaktorka týdeníku Respekt, která se dlouhodobě věnuje dění na Balkáně, Magdalena Fajtová.
3: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastů.

0: která byla z bývalou Jugoslávii a s režimem Miloševiče nějakým způsobem spjata, tak samozřejmě tyto reakce mě vůbec nepřekvapily, to jsou reakce zármutku, smutku, vyjádření nějakého pocitu zranění, zranitelnosti i vlastně zároveň, kterou oni vnímají, protože celou, řekněme, válku, která je, nebo války, které jsou nějakým způsobem spjaty s rozpadem bývalé Jugoslávie, tak velká část Srbů vnímá jako takový podraz západních aktérů, hlavně Spojených států, ale i Evropské unie, kteří na ně vlastně podle jejich výkladu toho, jak se to celé stalo, zaútočili. Teď mluvím o útocích NATO ve válkách v Bosně a potom samozřejmě hlavně v Srbsku, které do dneška žijí v duších a srdcích mnoha těchto lidí. A naopak lidé, kteří jsou nějakým způsobem kritičtí jednak vůči tomu odkazu, ať už Slobodana Miloševiče nebo jeho blízkých partnerů, nebo přímo lidé, kteří jsou oběťmi těch činů, které tito lidé působili, tak samozřejmě odsoudili to, jak někteří lidé v tom Srbsku nebo v Republice Srbské, což je tedy část Bosny, jak se vyjadřují k smrti Mladiče.
1: No, můžou mít Srbové oprávněný pocit, že se spravedlnost a stíhání zaměřila až příliš pouze na jejich aktéry a vůči představitelům ostatních válečných stran ve válce o Jugoslávii byla benevolentní?
0: Existují konkrétní, řekněme, výzvy některých humanitárních a lidskoprávních organizací, které dlouhodobě jsou relevantní a na které se často obrací i novináři třeba v Česku, protože mají relevantní podložená data. A to je třeba Transparency International, které vyzývají k tomu, aby se prošetřovaly válečné zločiny lidí na všech stranách konfliktu. To znamená, pokud bychom se bavili o válce v Bosně, tak i na straně bosenské armády, která vznikla v průběhu války, nebo na straně Chorvatů, kteří se později vlastně přidali, ač na začátku války bojovali proti jak Bosňákům, tak proti Srbům, tak se pak přidali vlastně proti Srbům na stranu těch té bosensko-hercegovinské armády, protože existují i případy, které často dávají jako takový, řekněme, argument právě zastánci mírnějších trestů pro lidi, jako je Mládež nebo Miloševič, což byl třeba případ Násera Oriče, což byl Bosňák etnický, byl to člen právě bosensko-hercegovinské armády, který spáchal několik válečných zločinů a později vlastně po té, co si odseděl několik let ve vazbě, tak byl zproštěn viny, což spousta lidí dodnes vlastně moc nechápe. A je to takový hodně často zmiňovaný případ. Nicméně já si myslím, že je důležité zdůraznit, že existuje důvod, proč i těch odsouzených zločinců je více ze strany srbského lidu, protože v době, kdy vznikaly, nebo kdy začaly vznikat války v bývalé Jugoslávii, tak Srbové měli velký moc nad tím, jak vypadala tamnější armáda, jugoslavská lidová armáda. Ve vedení armády byly často Srbové a na vysokých pozicích byly často Srbové, takže v momentě, kdy se rozhořily konflikty, kdy třeba v Bosně vyhlásila část společnosti nezávislost, tak ta armáda Jugoslávie měla vlastně daleko větší moc než ti v uvozovkách, který separatisti, jak je vnímala právě ta vláda Miloševiče. A protože velkou moc v ní měli právě Srbové, tak samozřejmě i na těch pozicích těch velitelů jich bylo nejvíce z tohoto lidu.
1: Můžeš připomenout, za co poslal v roce 2017 Haagský tribunál Radka Mladiče na doživotí?
0: Haagský tribunál rozhodl, že Radko Mládič rozhodl a způsobil genocidu, respektive ono se to slovo genocida často jako napadá, protože někdo tvrdí, že se nedá říct, že události ve Srebrenici v roce 1995 jsou genocida. Nicméně mezinárodní společenství mnohokrát od té doby vlastně označilo potvrdilo tento čin jako genocidu, takže můžeme dnes říct, že Radko Mládič byl osouzen za genocidu, byť samozřejmě jeho zastánci s tím nesouhlasí a tvrdí, že šlo o, často zmiňují slovní spojení, strašný zločin, ale nechtějí právě používat to slovo genocida, protože mnoho lidí argumentuje, mnoho Srbů argumentuje tím, že je po těchto různých jako verdiktech a označení událostí v Srebrenici jako za genocidu je vlastně svět bude vnímat jako genocidní národ, což se ale v žádné z rezolucí OSN třeba nebo právě v těch rozsudcích nezmiňuje. Není to něco, co by mezinárodní společenství kdykoliv řeklo nebo jakkoliv naznačovalo.
1: No, Mladičovi obhájci tehdy argumentovali u soudu tím, že on byl voják a nenesl tak odpovědnost za politická rozhodnutí, kterým se nemohl vzepřít. Jak na to reagoval soud? Proč tento argument neuspěl?

0: Ono to určitě takhle, jako někdo to takhle určitě bude vykládat, ono se často právě, ten trošku odbočím, ale ono se hrozně často i používá něco, s čím se vlastně těžko dá souhlasit, ale někteří zastánci právě Radka Mládiče a tehdejšího vedení Jugoslávie a té jejich armády, tak třeba poukazovali na to, že eliminace mužů ve Srebrenici byla v zásadě jako snahou o eliminaci případné vojenské síly, což samozřejmě se nedá úplně, což se absolutně nedá jako přijmout tento argument, protože kromě toho, že často umírali děti nebo jako muži, kteří už byli naprosto nebojeschopní, tak to byli opravdu civilisté, což je zase další věc, kterou lidé často napadají. A zpátky k tomu právě ono jako mít rozkazy, které zahrnují ve vraždění 8000 lidí a samozřejmě mnohem více, když nebudeme mluvit o Srebrenici, tak je samozřejmě jedna věc, ale zároveň přijmout je a vykonat je a často vlastně ještě více, vykonat je ještě důsledněji, než by bylo asi potřeba, tak to je něco, co ten soud prostě odmítal přijmout. A samozřejmě s jakou krutostí se přistupovalo k těm lidem. Místo toho, aby třeba je zadrželi jako válečné zajatce, což je běžný postup, tak ty muže po stovkách rozvozili do různých budov kolem Srebrenice, tam je postříleli, poté pohřbili a po několika letech je vykopali znovu, aby vlastně zmátli potom vyšetřovatele a ty ostatky převezli do jiných menších hrobů.
1: No, dnes se stále odhalují ostatky lidí, kteří byli zavražděni v Srebrenici. Jak si vysvětlit, že to trvá tak dlouho?
0: Právě proto, že nejsou úplně jasné záznamy a ta svědectví nejsou úplně dokonalá o tom, kde by mohly být masové hroby. Ty primární masové hroby, které vznikly nebo které srbští vojáci vytvořili těsně po těch dnech v červenci 95, tak mnohé z nich už právě neexistují, protože byly jejími samotnými později exhumovány, ostatky rozděleny na několik skupin hromad a převezeny někam jinam, aby bylo těžší je později identifikovat. A zároveň samozřejmě už je to 31 let, co se tohle stalo. A spousta lidí, kteří si to pamatují, tak si to buď to pamatují již velmi špatně, i třeba svědci, kteří s tím neměli nic společného, anebo někteří z nich už zemřeli, takže je stále složitější nacházet informace o tom, kde by se mohli nacházet další lidé, další zabití lidé.
1: A znamená to i to, že ještě neznáme nebo nejsou popsány všechny zločiny spáchané bosenskými Srby pod vedením Radka Mladiče?
0: To je určitě dost dobře možné, stejně jako není známé a není popsáno zločiny všech lidí, kteří se účastnili bojů nejenom v Bosně, ale samozřejmě hlavně v Bosně, pokud se bavíme o Mladičovi, protože odhaduje se, že skutečně známe jenom velmi malý takovou špičku ledovce toho všeho, co se dělo, protože ty soudy, i kdyby existovaly 50-60 let a měly na vyšetřování aparát velký, jako třeba celá Evropská unie, diplomatický aparát, tak akorát samozřejmě aparát vyšetřovatelů, tak by nebyli schopni vyšetřit každý jeden váleční zločin, který se tam odehrál, jednak se jich dělo strašně moc. Zároveň spousta z nich se nedá dokázat, protože ti pachatelé buď to nebyli třeba přímo instruování nebo přímo jim nebyl dán rozkaz, aby někoho zabili, anebo oni jsou mrtví, samozřejmě jejich oběti už nemohou mluvit. Celé vesnice zmizely za války v Bosně a Hercegovině, spousta lidí se ztratila, takže ty informace se nedají už dneska bohužel dohledat a taky proto je tak těžké odsoudit a potrestat všechny, kteří páchali zločiny.
1: V loňském roce otevřela italská prokuratura vyšetřování údajného lidského safari. Během obléhání Sarajeva, kdy tedy měli platit bohatí turisté z celého světa bosenským Srbům za to, že mohli střílet do civilistů. Jak tento případ pokračuje?
0: Zatím právě se moc nikam neposunul. My pořád nevíme, jestli ty důkazy, které předložili ti novináři, kteří se tomu věnovali, ať už v Itálii nebo v Chorvatsku, tak jestli jsou vlastně validní. A já bych byla hodně opatrná v tomhletom případě, protože toho opravdu víme hrozně málo. A to jsou, samozřejmě pokud se něco takového dělo, tak je to jenom další z důkazu toho, že lidé jsou opravdu jako schopní úplně neuvěřitelných věcí, zrůdných věcí, ale já bych opravdu počkala, jestli se ukáže, že se to dělo a kdo s tím přímo byl spjatý, protože tady tyhle ty případy tím, jak jsou šokující, jak jsou strašlivé nebo podezření, že se děly, tak mohou skutečně mít takový ten potenciál. A v tomto případě se to potvrdilo, že měli v podstatě takový virální potenciál, že se po letech začalo o Bosně opět mluvit i tam, kde byste to nečekali. A ono to nemusí úplně přispívat k tomu, aby se ty společnosti tam s nějakým způsobem sjednotily a našly společnou řeč. Samozřejmě, pokud se ukáže, že se něco takového dělo, tak je to. Tak se to musí vyšetřit, je to samozřejmě úplně skandální, příšerná věc.
1: Jak se dnes o Radku Mladičovi učí v srbských školách?
0: Myslím si, že jak kde. Hodně závisí na tom, kde se asi nacházíme a nevím, do jaké míry se vlastně oficiálně může ve školství třeba v Srbsku nebo v Bosně učit o událostech 90. let, protože tam se předpokládá, že každá ta část té společnosti má jiný výklad těchto velmi nedávných dějin. My si v Česku taky málo kdy dostaneme v dějepisu dál než do druhé světové války a taky by mě zajímalo, kde všude se v Česku učí třeba o odsunu Němců na konci druhé světové války, ale pokud se učí, tak rozhodně velmi mírně, určitě se nebude mluvit takhle otevřeně o tom, že by páchal genocidu, protože, jak jsem říkala, to slovo budí hodně velké emoce mezi Srby a spousta i lidí, kteří naprosto uznávají, že to byl člověk, který spáchal úplně strašlivé věci, tak se stále bojí říct to slovo genocida, protože, jak jsem říkala, už je to nějak spjaté s tím, že lidé mimo Balkány poté budou vnímat jako ten genocidní národ. A ještě si myslím, že je důležité zmínit, že všude na Balkáně hrajou taky velkou roli v tom vytváření toho názoru, takovou tu normativní roli, nejenom učitelé, ale také představitelé různých církví, protože ti mají obrovskou moc v porovnání třeba s tím, jak si to představujeme u nás, tak ať už se bavíme o kněžích v pravoslavné církvi na straně Srbů nebo v katolické církvi na straně Chorvatů, tak i imamové mezi muslimskou populací mají obrovský vliv a obrovským způsobem vlastně formují to, jak ta společnost vnímá ty druhé vlastně, kterými sdílí tu zemi.
1: Jak se dnes k odkazu Radka Mladiče staví mladá nebo generace mladých Srbů? Říkala si, je to nedávná historie, ale přece jenom už dnes v Srbsku žijí lidé, kteří ji nezažili.
0: Tohle je hrozně těžká otázka. Já sama se snažím, když se bavím s mladými Srby, obzvlášť v souvislosti s nedávnými protesty, které sledovalo i Česko, celý svět, tak se snažím tady tato témata úplně neotvírat, protože si myslím, že v tuto chvíli je podstatné, aby se ti lidé nějakým způsobem, pokud se bavíme o Srbsku, tak aby dosáhli demokratizace toho státu. A já mě to samozřejmě hrozně zajímá, ráda bych věděla, jaký postoj vůči odkazu Miloševiče a jeho partnerů, jeho podřízených, tito lidé mají a přiznám, že se trošku bojím, že by nebyl tak kritický, jak bychom čekali u mladých lidí, protože mluvili jsme o tom, že je to sice 31 let po konci války v Bosně, ale v Bosně samozřejmě nedochází k žádnému propojování spolupráci napříč národy. V Srbsku to bude asi trošku jednodušší tím, že většina společnosti, pokud se nebavíme o Vojvodině nebo Kosovu, která někdo vnímá jako součást Srbska, Česko ne, tak tam samozřejmě ta společnost je jednotnější, takže tam se ten narrativ, řekněme, vytváří daleko s nás, ale zároveň je to větší země, která má je bohatší, má lepší i partnerské vazby, takže některá místa jsou kosmopolitnější a v Bělehradě spíše narazíte na lidi, kteří rozhodně nechtějí, aby lidé jako Mladič reprezentovali Srby, ale myslím si, že stačí popojet kousek do nějakého menšího města a ta situace bude trošku složitější.
1: Ono to zpochybňování Mladičových zločinů není omezeno jen na Srbsko nebo Balkán. Zástupce šéfredaktora serveru Parlamentní listy Radim Panenka napsal v reakci, tedy na Mladičovou smrt, na sociální sítě toto, cituji: tomuto vojenskému velikánovi jsou západními médii přepisovány činy, kterých se nikdy nedopustil, je titulován lživými nálepkami, které v den jeho odchodu nebudu ani citovat, přitom zachránil srbský národ v Bosně před genocidou. Jak by si jako odbornice na Balkán reagoval na tento text? Jak k tomu přistupovat?
0: Tak já bych nejdřív vypsala veškeré důkazy, které máme k tomu, jak mládeč a jeho vojáci zasahovali v Srebrenici, protože kromě toho, že máme dokumenty, právě ty rozkazy k dispozici, kromě toho, že máme mnohé videozáznamy, které si pořizovali přímo vojáci Radka Mládeče, tak máme samozřejmě ta těla, máme ostatky těch lidí, kteří byli zavražděni a díky forenzním vědcům a expertům, kteří pracují na exhumaci těch ostatků, tak víme, že jsou to příbuzní těch lidí, žen většinou, které tvrdí, že jim vojáci Radka Mládeče zabili příbuzné, takže jako pokud by se nedělo to, co se dělo ve Srebrenici, tak kam všichni tady zmizeli? Jako tohle to nejde vyvrátit, my přesně víme, co se dělo ve Srebrenici a mimochodem jedna z těch hlavních expertek na exhumaci těch těl v Tuzle, v Bosně a Hercegovině je srbská občanka, takže jako je hodně složité v tomto najít nějakou mezeru a říct, ale co kdyby se to všechno nějak zvládlo zmanipulovat. Myslím si, že to není možné, ale já bych reagovala na to, co právě pan Panenka řekl, hlavně tak, že mám pocit, že zastánci toho jako tvrdého nacionalismu v Srbsku z řad Česka, kteří jsou často daleko ostřejší než většina Srbů, tak by skutečně měli více dbát na to, aby se informovali nejenom o tom svém pohledu, ale aby jeli do těch míst a mluvili s těmi lidmi, protože pokud by pan Palenka, nevím, jestli to udělal, předpokládám, že ne, pokud by jel do Srebrenice a povídal se s ženami, které tam přišly o celou rodinu, třeba o 16 příbuzných, tak si myslím, že by možná nezměnil názor, ale třeba by už tohle to na ten Twitter nenapsal.
1: Mohlo by mít vlastně to oficiální velebení Radka Mládeče pro Srbsko i politické dopady, třeba v podobě zastavení přístupových rozhovorů do Evropské unie?
0: To si nemyslím, i když samozřejmě možné všechno, já si myslím, že Evropská unie nemá úplně důvod je zastavovat, protože Srbsko do Evropské unie zjevně nechce a myslím si, že se do ní nedostane minimálně v následujících 10 letech, takže není proč to dělat.
1: A je tím hlavním důvodem spojenectví s Ruskem?
0: Tím hlavním důvodem je to, že Srbsko nedosahuje těch, nebo nesplňuje ta pravidla, která má a politické vedení s tím nechce nic dělat.
1: Prezident Aleksandr Vučić letos oznámil, že rezignuje ze své funkce a vyhlásí předčasné volby. Může se srbský režim kvůli tomu to změnit?
0: Myslím, že ne. Myslím, že Aleksandr Vučić zůstane vedení země, stane se premiérem, možná oslabeným, ale myslím si, že je tak propojený s různými spektry té země, že je nemožné, aby prohrál.
1: A proč takový krok? On zatím neřekl, že by se chtěl stát premiérem. On zatím řekl, že jenom vyhlásí předčasné volby. Tak proč?
0: Protože prezidentem už být nemůže a protože v dobách, kdy byl prezidentem, tak stejně v podstatě rozhodoval o mnoha věcech, důležitých věcech, klíčových věcech, takže by jenom změnil budovu, ve které by zasedal, ale v zásadě by dělal tu též práci, kterou evidentně má rád.
1: Pro připojení Srbska alespoň do šengenského prostoru se nedávno přimlouval také premiér Andrej Babiš. V Bělehradě byl i na státní návštěvě. Co má se Srbskem společného?
0: Andrej Babiš má dlouhodobě dobré vazby a vztahy právě s Aleksandrem Vučićem a zároveň se mu rozšiřuje i, řekněme, portfolio jeho firem a jeho biznesu nejenom v Srbsku, ale obecně na Balkáně, takže věřím, že v tom vidí obchodní příležitost.
1: Hostem Interview Plus byla dnes reportérka týdeníku Respekt, která se věnuje dlouhodobě dění na Balkáně, Magdalena Fajtová. Děkujeme za to.
0: Díky, naslyšenou.
1: A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
2: Radioservis představuje
3: audioknihu Pavlíny Křivánkové Příbuzní.
2: Víš, proč tě nikdo nebere vážně? Proč do té vaší super rodinky nezapadáš?
3: Mia chce vědět, odkud pochází. Olina by raději zapomněla, odkud odešla.
2: Pozoruju žíly na svém zápěstí a dojde mi, že mám badnou krev, že z celé poloviny jsem z růda.
3: Anna Kameníková a Anita Krauzová v příběhu ohledání kořenů. Příbuzní. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
4: Hodin posloucháte pondělní odpolední plus a od mikrofonu zdraví Lenka Vahalová.
5: Český rozhlas plus.
4: Jaká nás čekají témata až do 17. hodiny? Stát by měl příští rok hospodařit s rozpočtovým schodkem 389 miliard korun. Jaká je reakce opozice? Nelio Biderman a jeho Lazar jsou literární senzací. Proč? A rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, který dnes v kauze Čapí hnízdo potvrdil europoslankyni Janě Naďové podmíněný a peněžitý trest, je nezákonné. Jaký bude další postup? I o tom budeme mluvit. Nejprve ale zprávy a Ondřej Látal.
6: Schodek státního rozpočtu by mohl příští rok vzrůst na 389 miliard korun. To je o skoro 80 miliard víc než letos. Návrh představila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Deficit by byl druhý nejvyšší v historii Česka. Na vláda chce peníze využít hlavně na investice do zdravotnictví anebo do dopravy, dodává Schillerová.
7: Čistý nárůst prorůstových investic ze státního rozpočtu společně s nezbytnou finanční injekcí do zdravotnictví bude dělat dohromady 100 miliard korun, tedy mnohem více, než o kolik roste schodek.
6: Do zdravotnictví má podle návrhu jít o 50 miliard korun víc, na obranu chce vláda vyčlenit celkem 195 miliard, což odpovídá 2% hrubého domácího produktu. Česko by tak splnilo závazek vůči Severoatlantické alianci. Vláda ještě může parametry rozpočtu změnit, schválit ho musí do konce září a následně ho předloží sněmovně. Podrobně se na plánovaný schodek státního rozpočtu zaměříme v odpoledním plusu hned po zprávách. Česká ekonomika minulý rok rostla rychleji, než byl průměr zemí v Evropské unii. Hrubý domácí produkt se zvýšil o 2,6%. Průměr EU byl asi o procento nižší. Vyplývá to ze stanoviska Nejvyššího kontrolního úřadu ke státnímu závěrečnému účtu za loňský rok. Podle něj se ale loni zároveň výrazně prohloubil státní dluh. Nepodařilo se taky odstranit slabiny, které ohrožují konkurenceschopnost země. Podle prezidenta NKÚ Miloslava Kaly jde třeba o nízkou produktivitu práce.
8: Česká ekonomika loni rostla spíše díky vyšší spotřebě domácností a počtu odpracovaných hodin, než vlivem vyšší produktivity práce. To není model, na kterém je možné dlouhodobě stavět, zvlášť při tempu stárnutí populace.
6: Hospodaření státu v loňském roce plánovala a schvalovala minulá vláda Petra Fialy z ODS.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Spojené státy a Irán po týdnech klidu hlásí opět vzájemné údery. Washington nejprve zaútočil na iránský ostrov v Hormuzském průlivu. Podle iránských revolučních gard při úderu zemřelo několik vojáků a civilistů. Teherán cílil na vojenské základny v regionu, na kterých jsou američtí vojáci.
9: Americká armáda zasáhla podle zpravodajského serveru Axios dvě iránská zařízení pro odpalování raket na ostrově Larak. Ten leží v severní části Hormuzského průlivu, ve kterém se iránské revoluční gardy údajně chystaly klást námořní miny. Iránské gardy tvrdí, že nad úžinou sestřelili americký dron a že v odvetě mířili na dvě vojenské základny na severu a východě Jordánska a na leteckou základnu nedaleko Dubaje ve Spojených arabských emirátech. Ty popřeli, že jejich základna Al-Minhad byla napadená iránskými raketami. Nad svými teritoriálními vodami ale zneškodnili iránský dron. Jordánská armáda nad ránem sestřelila 8 iránských raket. Z Jordánska Jana Karasová, Český rozhlas.
6: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO vyzval ke spolupráci států Evropské 27 při vyjednávání o unijním rozpočtu na roky 2028 a 2034. Řekl to na Bledském strategickém fóru ve Slovinsku. Babiš chce v rozpočtu zachovat mimo jiné kohezní fondy, které čerpají hlavně evropské státy s méně výkonnými ekonomikami. Opačný názor v jednání o rozpočtu zastávají země jako Německo, Nizozemsko nebo Švédsko. Ty chtějí v kohezních fondech škrtat a snížit celkové výdaje Evropské unie. V Nepálu se po tragických povodních podařilo zachránit přes 320 cizinců. Uvedlo to tamní ministerstvo zahraničí. Nepálské a čínské úřady v Tibetu už evidují 920 obětí. Pohřešuje se asi 5000 lidí. Práce i zásobování humanitární pomocí ale komplikuje zničená infrastruktura. Nepál do pomoci ve velkém zapojuje i letectvo.
10: Nepálská armáda se snaží tím vzdušným mostem dostat co nejvíce materiálu do těch postižených okresů, ale je to vlastně čím dál tím obtížnější. Stále větší problémy jsou také s nedostatkem pohonných hmot, protože velké zásobovací cisterny z Katmandu směrem na sever nevyjedou, takže spousta techniky, která by byla potřeba, tak vlastně stojí a čeká na to, až se po jednotlivých barelech, po jednotlivých sudech dostanou pohonné hmoty nahoru k té nepálsko-čínské hranici. Ze severního Nepálu David Jakš, Český rozhlas.
6: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Během letošních prázdnin na silnicích v Česku doteď zemřelo 98 lidí. Jde o nejtragičtější léto od roku 2021. Vyplývá to z policejních statistik. Srpen je v počtu mrtvých při dopravních nehodách nejhorším měsícem celého roku. K dnešku policie eviduje za tento měsíc 56 obětí. Meziročně je to o 3 víc. Záchranáři v Českých horách v létě vyjížděli k víc než 1600 úrazů. Meziročně je to zhruba o 200 víc. Nejméně zásahu evidovali v Orlických horách, nejvíc v Jeseníkách. Tam ošetřili téměř 400 pacientů. Nejvytíženější pro ně byl 2. srpnový týden, říká člen horské služby Jeseníky Tomáš Fabián.
11: Když jsme zaznamenali v Jeseníkách celkem 68 úrazů, souviselo to právě s horným počasím pro návštěvu hor, souviselo to také s tím, že v Polsku měli prodloužený víkend, měli tam svátek a také vlastně v polovině toho týdne bylo zatmění slunce a Perseidy, takže to přilákalo hodně návštěvníků právě na pozorování těchto jevů.
6: Tady jsou v pondělním odpoledním plusu dopravní informace. Na D1 z Přerova směrem do Brna, teď opatrně za sjezdem na Vyškov západ. Na 218. kilometru se dojíždí do fronty kamionu, ta pak pokračuje nesouvisle až do Brna. Ke sjezdu na Bratislavu na 196. kilometr nárazově se zastavuje taky v levém pruhu. Na D2 z Bratislavy ve směru do Brna pozor za sjezdem na Slavkov u Brna. Na 6. kilometru se dojíždí do kolony kamionu v pravém pruhu, ta se sune až do Brna. Ke sjezdu na D1. Na okruhu směrem na letiště stále regulují vjezdy do tunelů, je to kvůli silnému provozu mezi 15. a 18. kilometrem. Na jižní spojce směrem na Smíchov v Praze se zastavuje za sjezdem na Krč, kolona pokračuje až na Barandovský most. Tam už se podařilo odklidit následky nehody, kolona se tak bude dávat pomalu do pohybu. V Kbelské ulici směrem do Letňan počítejte se silným provozem od Poděbradské ulice k nájezdu z Novopatské. A v Blance směrem na Břevnov opatrně před výjezdem na Letnou stojí tam porouchané nákladní auto v pravém pruhu, regulují provoz vjezdů do tunelů. Dobře dojeďte. Zítřek má být polojasný až skoro jasný, během odpoledne přechodně až oblačný a hlavně na horách ojediněle s přeháňkami. Teploty zítra 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy naměří až 27, v 1000 metrech na horách to bude nejčastěji kolem 16 stupňů. Mírný západní až severozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu bude večer slábnout. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
3: Posloucháte Odpolední plus.
4: Hezké odpoledne, máme 8 minut po 16. a budeme se věnovat rozpočtu. Vláda bude pravděpodobně v příštím roce hospodařit se schodkem 389 miliard korun. Návrh státního rozpočtu na rok 2027 dnes ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO představila ostatním členům kabinetu. Podle ní se jedná o vysoce proinvestiční rozpočet, za priority označila zdravotnictví nebo bezpečnost země. Podrobnosti už nám řekne reportérka Daniela Brichtová. Hezké odpoledne.
12: Krásné odpoledne. Pokud návrh projde celým legislativním procesem, tak by mělo jít o druhý nejvyšší schodek v historii. Vyšší byl jen v roce 2021, kdy byla pandemie koronaviru. Podle ministryně financí by ale bez takového kroku Česku hrozila hospodářská stagnace. Nejvíc peněz se jde tradičně do kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí přes bilion korun. Například valorizace penzí, ale ještě není podle šéfa rezortu Aleše Juchelky z Hnutí ANO uzavřená. Naopak vláda schválila navýšení platů ve veřejné sféře od ledna. Žádný z tarifů by neměl být pod minimálním mzdou či zaručeným platem. Jednání budou pokračovat v září.
13: Taktéž tam navrhujeme přiměřené odstupňování platových tříd, mezi kterými bude 4% navýšení.
12: Česko by mělo také poprvé v historii splnit závazek NATO vydávat 2% HDP na obranu. Jak se budou výdaje navyšovat v následujících letech, Alena Schillerová nechtěla upřesnit. Do roku 2035 by měly alianční státy vydávat 3,5% přímo na obranu a 1,5% na související výdaje. Naopak nejvíc si má podle návrhu pohoršit Ministerstvo pro místní rozvoj, a to o 10 miliard korun.
4: Jaký je výhled dalších let? Chce vláda postupně snižovat schodek státního rozpočtu?
12: Vláda slibuje, že v dalších letech bude konsolidovat veřejné finance. Ministryně financí Alena Schillerová chce také otevřít otázku spotřebních daní.
7: To je v rámci toho plánu těch reform, které chceme nastartovat od roku 2028 a tak dále. Za 14 dní by na vládu měl jít lex kratom. Tam se budeme bavit ještě o sazbě spotřební daně, zda se nezvýší. Teď je tady taková novinka, to jsou nikotinové stáčky, takže to je, kde jsou velké úniky.
12: Návrh státního rozpočtu na příští rok hned po zveřejnění čelí tvrdé kritice od opozice. Například předseda hnutí STAN Vít Rakušan označil schodek za ostudný a nebezpečný. Podle místopředsedy stejného hnutí Lukáše Vlčka se naplňuje to, před čím varovali. V době ekonomického růstu a nízké inflace je taková výše schodku podle něj neobhajitelná.
14: Je navíc další vládní lží, že by šlo o investice. Celkový deficit se totiž zhoršuje o 79 miliard, zatímco nárůst národních výdajů na investice ani ne o 48 miliard. Takhle se prostě dlouhodobě hospodařit opravdu nedá a nestačí drobné škrty. Musíme prostě najít politickou odvahu zlepšit systémovou díru ve výši 120 až 150 miliard korun.
12: Jan Jakob z TOP 09 doplnil, že jde o brutálně neodpovědný deficit a politický zločin Aleny Schillerové a celé vlády. Podle bývalého ministra financí Miroslava Kalouska z návrhu vyplývá, že si Česko nebude půjčovat jen na investice, ale téměř 50 miliard si bude půjčovat na běžný provoz. Dodal, že si žádné iluze nedělal, ale tak strašné to nečekal.
15: Říká reportérka Daniela Brichtová. Moc děkujeme, naslyšenou.
12: Krásné odpoledne.
15: A u tématu zůstaneme, hostem už je ekonom a člen Národní rozpočtové rady Petr Musil. Hezké odpoledne.
16: Dobré odpoledne.
15: Je plánovaný schodek 389 miliard korun, tedy na příští rok, skutečně daný především masivními investicemi do infrastruktury a obrany?
16: No, tak já jsem tak jenom přes palec to počítal, tak zhruba ty investice představují něco přes 10% těch celkových rozpočtových výdajů a mám pocit, že to je tak plus minus stejné, jako to bylo u těch předchozích rozpočtů. Samozřejmě, že ministerstvo financí, respektive ministrině, bude prezentovat vždycky to číslo, které se jí hodí víc, a v tomto případě se jí hodí absolutní čísla, čili ona tvrdí, že tam je v absolutních částkách nárůst, ale důležitá jsou ta relativní čísla a tam je to spíš plus minus stejné, jako to bylo.
15: Já se ještě opřu o ten předchozí příspěvek. Podle tedy bývalého ministra financí Miroslava Kalouska z návrhu vyplývá, že si Česko nebude půjčovat jen na investice, ale téměř 50 miliard si bude půjčovat na běžný provoz. Má pravdu podle vás?
16: No tak má, ale já bych tady možná přece jenom varoval před tou rétorikou, že když ten deficit odpovídá plus minus, nebo tomu teďka neodpovídá, ale pokud by odpovídal objemu takzvaných kapitálových výdajů, takže je to vlastně v pořádku. No není, protože my potom čelíme riziku, že za investice začneme prohlašovat kde co a zjistíme, že vlastně nakonec investicí je i třeba investice do sociálního smíru, nebo už v minulosti jsme i zaslechli takové ty fráze typu investice do lidí, ale to prostě jako je fakt nebezpečná retorika. Takže na tohle bych to jako úplně neomlouval, i kdyby to šlo celé na investice.
15: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO říká, že bez prohloubení schodku by Česko zamířilo do ekonomické stagnace. Tušíte, o jaká konkrétní data nebo analýzy toto tvrzení opírá?
16: No to absolutně netuším. Já prostě to je jeden z příběhů, který ministryně používá pro obhájení toho, že prohlubuje nejenom schodek státního rozpočtu, ale i schodek veřejných financí jako celku. Čili my se musíme opravdu dívat na ty veřejné finance jako celek. A tady v této souvislosti bych jenom upozornil na jednu hrubou manipulaci s čísly. Když se podíváte na tiskovou zprávu ministerstva financí, tak tam najdete, že schodek veřejných financí na příští rok má být 2,8%. Je tam u toho taková malá číslovka, která odkazuje na poznámku pod čarou. A v té poznámce pod čarou je, že to je vlastně 3,5% poměru k HDP. A že ten rozdíl jsou výdaje na obranu, které chce vláda využít na takzvanou evropskou únikovou klauzuli z rozpočtových pravidel. To je jedna manipulace. A druhá manipulace je ta, že těch svých 2,8%, čili bez těch obranných výdajů, ministerstvo porovnává s plánovanými schodky okolních zemí, ale tam ty okolní země, tam už jsou používaná čísla za celkové schodky. Čili pravda je taková, že schodek, který Česká republika pravděpodobně bude mít, nebo kam cílí, je 3,5% HDP a nikoliv 2,8%.
15: A když se podíváme na české veřejné finance jako celek, je dnes větším problémem příliš vysoká úroveň výdajů anebo stále ještě nedostatečné příjmy, třeba po zrušení superhrubé mzdy?
16: No tak to zrušení superhrubé mzdy, to je taková koule na noze, kterou si vláčíme od roku 2021, čili od té doby covidu. Jenom připomenu lidem, kteří už si to nepamatují, tak původně to bylo, že to zrušení bude pouze na 2 roky a pak se vrátíme zpátky k tomu zdanění před ten rok 2021, což nikdy nenastalo. No a zároveň nám během toho covidu explodovaly výdaje. A ještě možná bych do toho zahrnul i určitou vinu minulé vlády, která nám do těch výdajů přidala další automatické valorizace. Čili vedle penzí dneska už automaticky valorizujeme obranné výdaje, protože máme zákon o financování obrany země, který počítá s tím, že výdaje na obranu budou vždycky nejméně 2% HDP. Pak valorizujeme platby ze státního rozpočtu na zdravotní pojištění za takzvané státní pojištěnce a třetí dodatečnou automatickou valorizací jsou výdaje na platy učitelů. Takže když sečteme penze, obranu, zdravotnictví a školství, tak vlastně to jsou 4 největší výdajové položky a všechny máme automaticky valorizované a tím pádem nad nimi ztrácíme kontrolu.
15: Prezident Petr Pavel řekl, že rozpočet vetovat nebude. Proč myslíte, že takhle postupuje, když vetoval ten návrh rozpočtových pravidel?
16: No, tak já jsem jenom slyšel tu jeho argumentaci, se kterou se v zásadě ztotožňuji, že jedna věc je vstupovat do zákona, kterým vláda nějak určuje svoji hospodářskou politiku. Tam chápu, že daleko víc by se o to měli zajímat voliči a zkrátka rozhodovat o tom, jestli chtějí vládu, která se chová fiskálně zodpovědně nebo méně zodpovědně. A druhá věc je, když se vláda hodla v podstatě zbavit nějakých mantinelů, které ji drží v nějakých rozumných mezích, tak tam chápu, že to prezidentské veto přišlo. V případě státního rozpočtu tam asi rozumím tomu, že to už asi i sám prezident cítí, že by vstoupil do nějakého pole, které přísluší té vládě.
15: Na závěr prosím už jen stručně, ale na druhou stranu, není současný deficit skutečně důsledkem problémů, které vláda zdědila po předchozím kabinetu?
16: Ale tak jako v té současné vládě je jedno dominantní hnutí, které rukou společnou a nerozdílnou mimo jiné také rušilo superhrubou mzdu. Pak jsou tam samozřejmě i zástupci SPD, tam teda nejsou přímo straníci, ale SPD tu vládu podporuje a ta také stála u zrušení té superhrubé mzdy. Čili v tomto bych úplně neříkal, že je to nějaké dědictví minulé vlády, spíš je to nějaké dědictví, řekněme, předminulé vlády, když už se bavíme o nějakém dědictví.
15: A my to samozřejmě budeme na Plusu i nadále sledovat. Hostem byl ekonom a člen Národní rozpočtové rady Petr Musil. Moc vám děkujeme. Naslyšenou.
16: Díky za pozvání a hezký den všem.
3: Posloucháte Odpolední Plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
15: V Odpoledním Plusu 18 minut po 16. už míříme do Spojených států. Bílý dům to označuje za největší ropnou dohodu v dějinách světa. Spojené státy podle prezidenta Donalda Trumpa získají 1/5 ropných zásob Venezuely. Dohodli se na tom se stávajícím vedením země poté, co začátkem roku zatkli a uvěznili tehdejšího venezuelského vůdce Nicolase Madura. Jedná se o 65 miliard barelů, tedy tolik, kolik by svět spotřeboval za necelé 2 roky. Co všechno dohoda obsahuje a jak na ní reagují samotní Venezuelané, tak to už probereme s naší americkou zpravodajkou Janou Cíglerovou. Hezké odpoledne.
17: Dobrý den.
15: Tak co přesně si Trump od téhle dohody slibuje a proč ji oznámil právě teď?
17: Donald Trump oznámil, že těch 65 miliard barelů sníží cenu benzínu ve Spojených státech. To je množství, které by světu vydrželo na 2 roky, jak si říkala Lenko, ale Spojeným státům na 9 let. Ale je potřeba to zavést do kontextu. Ve Spojených státech se blíží důležité listopadové kongresové volby. Donald Trump potřebuje, aby vyhrála jeho strana, tedy republikáni. A voliči obecně v Americe nedobře reagují, když je vysoká cena benzínu. Takže vždycky před volbami politici se snaží dělat, co mohou, aby cenu benzínu srazili. No a ve Spojených státech je teď průměrně cena $4 za galon, to je o dolar víc, tedy o čtvrtinu víc, než byla před začátkem války v Íránu a uzavřením průlivu Hormuz a prezident slibuje, že tu cenu to sníží. Odborníci jsou ale skeptičtí.
15: A kde se vzalo těch 65 miliard barelů a kdo bude tu ropu skutečně těžit?
17: Jde zhruba o pětinu ropných zásob Venezuely ze 17 strategických ropných polí. O těchto polích se dlouho vědělo, že tam ta ropa je, ale kvůli rokům sankcí a zanedbané infrastruktury ta pole zůstávala nevytěžena. Podle jednoho amerického úředníka, kterého citovala stanice NPR, vzniká takové nové soukromé společné podnikání mezi Spojenými státy a soukromou venezuelskou firmou, ve kterém má Washington získat 55% výnosu. Za americkou stranu vyjednávali ministr zahraničí Rubio, ministr obrany Pete Hegseth, za venezuelskou stranu ta úřadující prezidentka Delcy Rodriguezová.
15: Mohou Američané opravdu očekávat, že jim to zlevní pohonné hmoty, jak Trump slibuje?
17: Tak energetičtí analytici jsou skeptičtí, protože upozorňují na důležitý fakt. Ta ropa je zatím pořád pod zemí. K tomu vytěžení chybí infrastruktura, ta je nyní schátrala. Takže experti to odhadují asi na rok až dva, než by se vůbec cokoliv mohlo promítnout do nabídky benzínu na těch amerických benzínových stanicích. Tahle případná venezuelská ropa spíš doplní ty americké strategické rezervy, než aby okamžitě srážela ty ceny na pumpách. Nicméně podobně skepticky vlastně mluví i odborníci oslovení citovanou NPR. Oni označují ten slib prezidenta Trumpa jako přinejmenším předčasný.
15: Jak dohodu vnímá venezuelská strana a co za ní sama získává?
17: Úřadující prezidentka Rodriguezová ji označila za historický milník. Slíbila, že přinese 2 biliony korun v přepočtu soukromých investic do Venezuely a víc než 4 biliony korun zase v přepočtu na daních pro venezuelský rozpočet. Bude to všem trvat 25 let. Reakce doma jsou rozporuplné. V Caracasu se konaly takové protesty mírné. Lidé mluví o zradě. Desítky let opakovaného hesla, že venezuelské zdroje patří Venezuelanům. Já jsem mluvila sama se dvěma americkými Venezuelany. Známý Leo byl takový pragmatický, říkal, že Američané mají dostat zaplaceno za to, že pomohli svrhnout režim, ale že musí nastat i svobodné volby. A další Venezuelanka Karina zase mi řekla, že Američanům nikdy stejně o nic jiného než o tu ropu nešlo a o žádnou svobodu jim nešlo a je jim to jedno. No a harvardský ekonom Ricardo Hausmann označil tu dohodu za ostudnou a tvrdí, že Venezuelané ji neuznají jako legitimní.
15: Jani, a na závěr, jak na dohodu reaguje kongres? Panuje shoda mezi demokraty a republikány?
17: Lenko, štěpí se přesně podle té stranecké linie. Demokraté mluví o korupci obřích rozměrů, tvrdí, že Trump zneužil toho svržení Madura k tomu, aby si zajistil přístup k ropě a že z té dohody budou profitovat hlavně Trumpova rodina a velké ropné firmy, ale ne běžní Američané. Ale republikáni zase argumentují, že bez toho zásahu Spojených států by venezuelská ropa dál proudila do Číny za poloviční cenu a u moci by zůstal Maduro.
15: Mluvili jsme s naší americkou zpravodajkou Janou Cíglerovou. Moc děkujeme za informace. Naslyšenou.
17: Pěkný den.
15: Teď máme 23 minut po 16. a v odpoledním plusu už je čas na knihu dne. Rozpad habsburské monarchie, rozpad rodiny a velké dějiny, které doslova převálcují malé osudy. Celkem tradiční literární motiv teď můžeme číst z trochu méně obvyklé perspektivy, a to z té maďarské. Švýcarský spisovatel Nelio Biedermann vměstnal do svého románu Lázar příběh několika generací, úpadek maďarské šlechty i příběh nebo příběhy desítek lidí. Proč Biedermannův Lazar strhl lavinu literárního zájmu, tak o tom teď budu mluvit s Kateřinou Svátkovou z kulturní redakce a také editorkou Českého rozhlasu Plus. Vítej.
18: Dobré odpoledne.
15: Nelio Biedermann a jeho Lazar jsou literární senzací. V Česku se objevil na stránkách literárních časopisů i knižních influencerů. Proč?
18: On je to souběh asi několika faktorů. Je to opravdu dobře napsaná kniha, která má opravdu skvělý marketing a ten je založený na tom, co už tady padlo, co si říkala v těch základních charakteristikách. Nelio Biedermann je velmi mladý autor a přesto píše takovým velmi vyzrálým literárním stylem o chytlavých tématech. Používá psychologické drama, je tam průlet historií, změna světa od toho pomalého na maďarském venkově na začátku 20. století po opravdu drastický život v komunistickém Maďarsku po pokusu o tamní revoluci v roce 56. No a je to kniha, na kterou literární svět v jistém ohledu hladově čeká. čekal nebo čeká vždycky. Ale sama o sobě dobře napsaná knížka by nestačila. Tady ještě přihrává právě příběh samotného spisovatele Nelia Biedermana, který knihu vydal ve svých 21 letech, dnes je mu 23. On sám se inspiroval příběhem vlastní rodiny, která má kořeny vlastně v maďarské šlechtě a byli emigranty ve Švýcarsku. Je tady určitý exotismus, knížka je napsaná německy, ale s velkým přesahem opravdu do těch maďarských reálií a ruku na srdce v té maďarské literatuře český čtenář není většinou úplně kovaný. No a to všechno přitáhlo pozornost literárních agentů a knížka už se prodala minimálně do 25 jazyků, jestli jsem se správně dívala. A to je vlastně velký úspěch pro tak mladého autora. U nás knížku vydává nakladatelství Prostor a je to nejspíš další z dobrých tahů na bránu v rámci německojazyčné literatury. Nakladatelství ostatně v téhle jazykové oblasti za poslední roky našlo spoustu titulů, které mají mezinárodní ohlas. A co musím dodat, česky bychom si tu knížku nepřečetli, nebýt skvostného překladu Michaely Škultety.
1: Já se přiznám, že knihu už mám doma, dominuje tam velký bílý kůň, ale k čemu odkazuje název knihy Lázár?
18: Ta kniha, ta válka je velmi jako historizující. Lázár je příjmení rodiny, jejíž osud celou dobu sledujeme, možná ten začátek knížky, první zhruba třetina je vypravěčsky nejsilnější, právě proto, že se zdá, že autor má na všechno dost času, dobře rozpracovává psychologii postav, rozehrává obří rodinná dramata. Začínáme s baronem Šándorem Lázárem, to je vlastně hlava rodiny a je to takový despota, má syna, který má takové zvláštní vzezření, průsvitnou kůži a jeho rodině vzdálenou barvu očí a už se tam rozehrávají takové magické momenty. A malý Lájoš, právě tenhle ten člověk s průsvitnou pletí, se jako první z rodu pokusí vlastně prolomit nějakou tradiční roli hlavy rodu a otevřeně se vyrovnává třeba s traumaty z dětství, ale nakonec skončí ve stejném schématu jako jeho předci. On nefunguje příliš jako rodič, jako partner a to se vlastně opakuje po generacích a generacích. A my tady v tom průletu vlastně režimu a dějinami s celou tou ságou prožíváme první světovou válku, meziválečné období, druhou světovou válku, nástup právě stalinského komunismu. A Lázár odkazuje právě na to jméno rodiny, ale je to i biblický Lazar, který vždycky zázrakem vstává z mrtvých a celý ten příběh získává na čtenářské atraktivitě vlastně i vztahovými. A řekla bych, že místy i velmi explicitně erotickými popisy. A zhruba po polovině tedy knížka začne maličko zrychlovat a to vyprávění se splošťuje, ale přesto to člověk od začátku do konce přečte jedním dechem.
1: Biedermanovu knihu provázejí novinové titulky, které ho pasovaly na objev světové literatury. Je to tak?
18: Já bych v tomhle hodnocení možná byla opatrnější, ale každopádně je to něco, co se objeví opravdu jednou za čas a je to velká souhra obřího talentu, skvěle promyšlené marketingové strategie a toho, že se opravdu ta kniha potkala na správném místě se správnými literárními agenty. Tam asi není o čem mluvit. Ale vlastně bych řekla, že Nelio Biederman vlastně míchá ty realistické prvky, časovou, historickou osu s momenty, které se prolínají s tím právě mystičným tajemstvím, magickou atmosférou. To je něco, co velmi táhne současné čtenáře. No a mezi lety 1900 a 1956 se tady prosmíkne třeba Freudova psychoanalýza, odkazy na světovou literaturu, to jsou přiznané, je tam Marcel Proust, Franz Kafka, až po té, které si čtenář musí najít sám. A Nelio Biederman studuje germanistiku, studuje filmovou vědu, to všechno se tam odráží, to, že je nesmírně sečtělý, má opravdu literární styl. Ale někdy se prostě stane to, že za tím vším máme pocit, že už jsme to všechno jednou maličko četli, že jsou tam přece jenom nějaká historická literární kliše. Já jsem to možná už tady zmiňovala, ty světové parametry vlastně to naplňuje hlavně nejspíš v té první třetině, polovině. Tam objevujeme něco, co ani z literatury, ani z té historie tak úplně dobře neznáme a přitom je nám to velmi třeba regionálně blízké. Já bych řekla, že i tomu dost pomáhá tomu velkému hypu, jak se dnes říká i to, že román strašně pochválila americká zpěvačka Patti Smith, že Tom Tykwer řekl, že podle něj natočí seriál, že to je vlastně takové to nosné téma a tam si myslím, že v té multižánrovosti, že prostě se Nelio Biederman trefil do té doby, do které se trefit měl.
1: Takže by si knihu doporučila ke čtení.
18: Rozhodně.
1: To byl dnešní knižní tip. Mluvili jsme o románu Lázár od švýcarského spisovatele Nelia Biedermana. Ve studiu knihu představila Kateřina Svátková. Děkujeme.
18: Díky, hezký den.
4: 16.30 jsou tu zprávy a Ondřej Látalo.
5: Český rozhlas Plus.
6: Schodek státního rozpočtu by měl podle návrhu ministerstva financí příští rok vzrůst na 389 miliard korun. Je to skoro o 80 miliard víc než letos. Oznámila to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Šlo by o druhý nejvyšší schodek od vzniku Česka. Vrchní soud v Praze potvrdil tříletou podmínku a pokutu 500 000 korun pro europoslankyni Janu Naďovou z hnutí ANO v kauze Čapí hnízdo. Sama na dnešním jednání nebyla. Její advokát Josef Bartončík ale řekl, že proti pravomocnému rozhodnutí podá dovolání k nejvyššímu soudu. Na Plusu chystáme podrobnosti po zprávách. Po izraelském leteckém útoku zůstali v pásmu Gazy nejméně dva mrtví Palestinci a několik raněných. Informovali o tom palestinské záchranné složky. Útok se stal v hustě obydlené oblasti blízko městského parku. V pásmu Gazy má od října 2025 platit příměří. Nástroj umělé inteligence ChatGPT od společnosti OpenAI bude v Evropské unii spadat pod přísnější dohled. Oznámila to Evropská komise. Ve státech 27 už totiž ChatGPT daleko překročil hranici 45 milionů uživatelů za měsíc a spadá tak do skupiny mimořádně velkých internetových platform, na které se vztahuje unijní nařízení o digitálních službách. Doprava na Plusu na D1 z Vyškova ve směru do Prahy. Teď pozor za sjezdem na Slavkov na 206,5 kilometru. Havarovalo osobní auto, skončilo mimo dálnici, tvoří se kolona už od 211. kilometru. Na okruhu v Praze ve směru na letiště počítejte s komplikacemi za sjezdem na Jesenici. Na 0. kilometru v omezení stojí kamion a blokuje pravý pruh. Nákladní auta nemůžou projet, projíždí tak pouze osobní. Kolona se táhne už od sjezdu z D1. A na okruhu ještě jednou ve směru na letiště dejte pozor za sjezd na Karlovy Vary. Na 28. kilometru řeší hromadnou nehodu v prostředním a levém pruhu. Dobře dojďte. Zítra nás čeká polojasný až skoro jasný den. Během odpoledne bude přechodně oblačno, hlavně na horách, ojedinělé přehánky a teploty 20 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
5: Posloucháte Odpolední Plus.
15: A v Odpoledním Plusu už probereme Čapí hnízdo. Vrchní soud v Praze potvrdil vinu europoslankyně Jany Naďové z hnutí ANO v kauze Čapí hnízdo. Trest uložený v květnu pražským městským soudem je tedy pravomocný. Naďová čelila obžalobě z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie. Jednání soudu sledovala reportérka Františka Rohlíčková. Krásný den.
19: Dobrý den. Vrchní soud v Praze potvrdil 4 měsíce starý rozsudek, tedy 3letou podmínku a pokutu 500 000 korun. Podle předsedkyně soudního senátu Evy Brázdilové nebyl důvod do výše trestu zasahovat.
20: Nutno říci, že obžalovaná je opravdu osobou zcela bezúhonnou. Nejenže nemá záznam v trestním rejstříku, ale není o ní známo ani cokoliv jiného negativního.
19: Dodala, že trest je přiměřeně přísný za oba činy, tedy dotační podvod i poškození finančních zájmů EU, je možné ukládat tresty od 5 do 10 let.
15: A jak tedy rozhodnutí soud zdůvodnil? Vrchní soud v Praze posuzoval totiž případ dnes už po třetí.
19: Přesně tak, uznání viny navíc pražský městský soud zavázal právě Vrchní soud v Praze. Vznikla tak podle advokáta Naďové Josefa Bartončíka v celku absurdní situace a rozsudek hodnotil po skončení jednání jako nezákonný.
21: Jménem klientky konstatuji, že tato se cítí stále nevinná a podle mého názoru její vina nebyla prokázána a nemůže být prokázána.
19: Podle vrchního soudu ale postup byl správný. Senát se odvolával například na usnesení ústavního soudu.
15: Státní zástupce požadoval jiný trest nebo byl s rozhodnutím spokojený?
19: Státní zastupitelství odvolání ve věci ani nepodávalo a Mojmír Frček byl tedy spokojený, že vrchní soud rozhodnutí potvrdil.
22: Vrchní státní zastupitelství v Praze se plně ztotožňuje s tím dnešním rozhodnutím odvolacího vrchního soudu v Praze, když jej máme za zákonné a především formálně i materiálně zcela správné.
19: Dál je obžaloba podaná i na premiéra Andreje Babiše z ANO. Jeho stíhání je ale pozastavené kvůli poslanecké imunitě.
15: Jak bude kauza pokračovat dál?
19: Advokát Naďové Josef Bartončík řekl, že bude pokračovat dalšími mimořádnými opravnými prostředky.
21: Ústavní stížnost je další mimořádný opravný prostředek, ale nejdřív musím vyčerpat všechny předchozí opravné prostředky mimořádné, kterými dovolání. Takže až poté, co bude rozhodnuto dovolání, tak mohu zvážit ústavní stížnost.
19: Městský soud v Praze bude taky určitě pokračovat ve větvi týkající se Babiše. To bude možné, ale jen pokud ho vydá ke stíhání poslanecká sněmovna, a to se toto volební období už pravděpodobně nestane.
0: A na závěr ještě připomeň samotnou kauzu, čeho se podle soudu Naďová s Babišem dopustili.
19: V kauze jde o 50-milionovou dotaci na farmu Čapí hnízdo ve středočeských Olbramovicích. Obžaloba tvrdí, že Babiš zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo z Agrofertu a prodej akcií svým dětem a partnerce. Podle vyšetřovatelů proto, aby společnost zdánlivě splňovala podmínky k získání 50-milionové dotace pro malé a střední podniky. No a byla to právě Babišova tehdejší poradkyně Jana Naďová, kdo žádost podával. Babiš i Naďová dlouhodobě oba vinu odmítají.
0: Dodává reportérka Františka Rohlíčková. Děkujeme, naslyšenou.
19: Naslyšenou.
0: A téma teď podrobně probereme s právníkem, publicistou a komentátorem Mění v justici Tomášem Němečkem. Já vás zdravím, hezky. Den.
2: Dobrý den.
0: Tak to shrneme. Vrchní soud v Praze dnes tedy pravomocně potvrdil Janě Naďové tříletou podmínku, půlmilionový peněžitý trest. Její obhájce Josef Bartončík uvedl, že je to nezákonné, bude se tedy dovolávat k nejvyššímu soudu. Čekal jste takový vývoj?
2: Ano, čekal z obou stran. Ohledně Vrchního soudu v Praze, vzhledem k tomu, že v podstatě zavázal Městský soud v Praze k tomu, aby uznal obžalované vinnými, tak to těžko asi mohl tedy rozhodnout jinak. Ohledně trestu, tam si myslím, že ta argumentace byla srozumitelná. A to, že se obhájci pokusí využít všech možností, že možná budou nejenom podávat dovolání, ale třeba i iniciovat tu ministra spravedlnosti stížnost pro porušení zákona, to je samozřejmě také očekávatelné, udělal by to každý obhájce.
0: To nás zajímá. Proti dnešnímu rozsudku tedy lze podat dovolání k nejvyššímu soudu, jak jsme zmínili. Na jaké argumenty se může obhajoba ještě odvolat?
2: Pozor. Ta věc už je ale pravomocná, jo? Čili neberme to jako, že je to nutně nějaké jako protahování řízení. Ten Vrchní soud v Praze vlastně jako to ukončil. Sám řekl, že vlastně si nepřál nějaký nekonečný soudní ping-pong. Čili je to mimořádný opravný prostředek, to, co se podává k nejvyššímu soudu, aby posluchači neměli dojem, že ta kauza je nekonečná. To, co můžou využít, je právě to, co obhajoba opakuje, myslím, nejčastěji, tedy, že je krajně nezvyklé, aby ten odvolací soud zavazoval ten nižší soud, nalezací soud, k tomu, že má uznat přímo ty obžalované vinnými. Tím, jak si vlastně svazuje už ty ruce pro nějaké rozhodování a vlastně předseda Senátu Městského soudu v Praze, magistr Šot, v tomto směru vyjádřil tedy to, že mu nezbyla ani jiná možnost, než je odsoudit.
0: Vy jste zmínil, aby posluchači neměli dojem, že kauza je nekonečná, ale netrvá podle vás až příliš dlouho, respektive proč trvá tak dlouho?
2: Trvá tak dlouho, protože je relativně důkazně složitá. I právně složitá. Vzpomeňme, kolik bylo slyšeno svědků vlastně z průběhu té stavby Čapího hnízda. Ta věc byla komplikovaná po té právní stránce v tom, jestli opravdu byly zcela jasně stanoveny podmínky pro získávání dotací malými a středními podniky. Samozřejmě z druhého úhlu pohledu se může vidět jako velmi jednoduchá. Tedy, že Čapí hnízdo účelově vylétlo z holdingu Agrofert, získalo dotaci pro malé a střední podniky a jen co získalo, tak se zase navrátilo zpátky. Čili v tomto pohledu může být jednoduchá. Ale vzpomeňme také, že během toho řízení právě pro ty právní pochybnosti vlastně státní zástupce stopl celou tu kauzu, ta věc se musela znovu oživovat na úrovni nejvyššího státního zastupitelství. Vzpomeňme toho, že Andrej Babiš vlastně opakovaně získával poslaneckou imunitu, opakovaně to bylo projednáváno, opakovaně byl zbavován, či v posledním případě nezbaven imunity. A samozřejmě má jako proč to nepřiznat velmi zdatnou obhajobu.
0: A já se vrátím ještě do toho roku 2022. První soudní řízení tedy začalo na podzim 2022. Pražský městský soud pak 9. ledna 2023 zprostil Babiše i Naďovou obžaloby. Podle soudce Jana Šota nebyl skutek trestným činem. Vyvedení podniku z Agrofertu podle něj nebylo účelové. Důvodem byly spíše rodinné vztahy. Tak jak tento postup vnímáte?
2: Já bych chtěl zdůraznit, že ať si o případu můžu myslet cokoliv, zároveň bych chtěl opravdu vyzdvihnout osobnost soudce Jana Šota, kterého velmi dobře znám z jeho ostatních případů. Považuji ho za soudce naprosto neúplatného, spravedlivého, nepředpojatého. Čili pokud k tomuto závěru dospěl, tak je to jeho rozhodnutí podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí. Není zatím dle mého přesvědčení vůbec žádný tlak, je to v jeho případě absurdní. To jsem říkal od samého počátku. Soudce Šot dospěl k tomu závěru proto, že si myslí, že ta obhajoba nebyla zcela vyvrácena. Že sice si můžeme říkat, že to bylo celé účelově připraveno jen kvůli získání dotace, ale nelze zcela považovat za vyvrácenou tu obhajobu podle názoru soudce Šota, že opravdu tedy Andrej Babiš plánoval, aby se jeho děti naučili zde podnikat, aby to byla opravdu tedy rodinná farma. K tomu některé důkazy skutečně směřovaly. Ale jak vidíme, tady je to opravdu souboj dvou různých právních pohledů. Senát odvolacího vrchního soudu v Praze si naopak myslí, že ty důkazy tvoří už ucelený

0: nějaký mandát? Obnoví se stíhání?
1: No, mohlo by se to stát. Samozřejmě, pokud nezíská nějaký jiný mandát, prezidentský například, nebo mandát poslance Evropského parlamentu, může se stát lecos. Na druhou stranu, ano, tady jsme viděli vlastně dnešního dne určitou předzvěst toho, jak by asi řízení s Andrejem Babišem dopadlo.
0: Mluvili jsme s právníkem a také publicistou a komentátorem dění v justici Tomášem Němečkem. Moc vám děkujeme. Naslyšenou.
1: Díky a naschledanou.
0: Stále posloucháte Odpolední plus a teď máme krátce před 16:45 a míříme do Velké Británie. Britská vláda oznámila, že změní svůj plán propustit předčasně vězně. Premiér Andy Burnham chtěl ulevit přeplněným věznicím. Na jeho hlavu se ale snáší ze všech stran ostrá kritika. Podle Guardianu a dalších britských médií se jedná o první velký test Burnhama v roli předsedy vlády. I po ohlášených změnách se v příštích měsících ocitnou předčasně na svobodě tisíce odsouzených. Téma pro Jaromíra Marka ze zahraniční redakce. Hezký den.
2: Pěknou odpoledne.
0: Kolik vězňů hodlá Británie předčasně propustit a proč?
2: I po tom snížení počtu, protože to je obsah té změny, se kterou teď britský premiér přišel, tak i po tom snížení těch počtů, těch vězňů, kteří se dostanou předčasně na svobodu, bude asi 4,5 tisíce. Ten důvod je takový, že britské věznice jsou přeplněné, v tuto chvíli jsou obsazené na 98%, což je opravdu hodně a proto tedy vláda přišla s tím programem, že propustí větší počet těch vězňů předčasně na svobodu. Ale jak jsme zmínili, ono to vzbudilo opravdu veliké emoce. Posledních několik dní se toto v Británii řeší ze všech možných úhlů a proto došlo k tomu, k té změně, že místo nějakých 6 tisíc, které se předpokládaly, tak nakonec se na svobodu dostane jenom v úvozovkách asi 4,5 tisíce.
0: Řekli jsme, že britská vláda měnila pravidla pro propuštění doslova za pochodu. Kdo nakonec zůstane ve vězení dál?
2: No tak z logiky věci jsou to pachatelé těch nejzávažnějších trestných činů, jako jsou třeba s nejrůznější sexuální delikty a tak podobně. Ona ta původní verze, se kterou přišel Andy Burnham před časem, byla opravdu velmi široká. Na základě jejím by se na svobodu dostalo opravdu mnoho lidí, kteří spáchali těžké zločiny a vlastně tu mediální pozornost a pozornost veřejnosti k tomu všemu přitáhl případ dvou mužů, kteří v roce 2017 velmi brutálně zavraždili policistu a i ti by se dostali ven na svobodu, s čím proti tomu se postavil policejní sbor, samozřejmě rodiny té oběti a nakonec tedy došlo k té změně a britská vláda tu svoji koncepci musela narychlo měnit.
0: Nejen opozice, ale i běžní lidé dál britského premiéra kritizují. Proč?
2: Protože i přes tu změnu, i přes to zpřísnění, řekněme, těch pravidel, tak pořád se ven z věznic dostanou předčasně lidé, kteří by tam měli být. Jsou to často i v těchto případech pachatelé závažných trestných činů, oběti s tím pochopitelně nesouhlasí. No a je to i politická kauza, protože opozice mluví o tom, že ten krok je nekonzistentní, že je chaotický, že se prostě na jednu chvíli rozjel, potom se měnil, že Andy Burnham jednal populisticky, že prostě chtěl víc vstříc veřejnosti a potom po tlaku veřejného mínění a médií zase ucuknul. A opravdu, jak jsme zmínili na začátku, mnohá média o tom mluví jako o takovém prvním velkém testu Andyho Burnhama v roli britského premiéra a připomínají třeba to, že jeho předchůdce Keir Starmer také na úplném vlastně začátku v prvních několika málo týdnech čelil podobným závažným kontroverzním případům. No a ty se s ním potom opravdu vlekly po celou tu dobu jeho vládnutí a nikdy se jich nezbavil.
0: Říká Jaromír Marek ze zahraniční redakce. Děkujeme, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
0: Hezké odpoledne, stále posloucháte Český rozhlas Plus a teď už míříme do Francie. Francii před začátkem školního roku rezonuje několik případů obtěžování a sexuálního násilí na dětech. Před mateřskou školou v Paříži minulý týden protestovali rodiče dětí, které se

0: manželi s tím, že je jeden z vychovatelů osahával. Soud nakonec muže pro nedostatek důkazů osvobodil. Jenom v Paříži se policie zabývá více než 200 trestními oznámeními kvůli sexuálnímu násilí na dětech ze strany učitelů a vychovatelů. A detaily už nám řekne náš zpravodaj ve Francii Marcel Faltis. Krásné odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Proč rodiče nesouhlasí s osvobozujícím verdiktem v kauze učitele obviněného z obtěžování dětí?
1: Vadím to, že soudce podle nich zlehčoval výpovědi 9 dětí, které se rodičům svěřily. Když podle rodičů děti mluvily s vyšetřovateli nejasně, tak to soudce nebral vážně, a když naopak podali poměrně přesnou výpověď, tak to označil za naučené fráze. O chování vychovatele Davida Ž., jehož celé jméno francouzská média neuvádějí, před 2 lety řekl svojí matce 3,5letý syn. Postupně se o osahávání například na toaletách svěřili i další děti, a v červnu loňského roku skončil vychovatel ve vazbě. Suzanne Frugerová z organizace Movam Fan, která šíří osvětu a bojuje proti sexuálnímu násilí na dětech, francouzskému rozhlasu řekla, že se podobné případy týkají celé Francie.
2: Nejsou to jenom nějaké ojedinělé případy, děje se to po celé Francii. Sexuální násilí se objevuje v obrovské míře, je to systematické. Není to jenom záležitost škol, stává se to taky v rodinách. A když už se s tím někdo odváží svěřit, tak se nedočká spravedlnosti.
1: V případě dětí byl nakonec 35-letý muž osvobozen podle soudu kvůli vážným pochybnostem. Muž nakonec dostal ale podmínku 8 měsíců vězení za sexuální obtěžování 2 kolegyň. Sám David Jett tvrdí, že nic neudělal.
0: Protestovali i obyvatelé jedné normandské vesnice. Proč?
1: Asi 200 obyvatel vesnice Sasto-Mokondví protestovalo proti starostovi Erikovi Skaranovi poté, co dostal podmínku za držení a šíření materiálů, které zobrazují sexuální zneužívání dětí. Soud mu uložil 18-měsíční podmíněný trest se zkušební dobou 3 let. Zároveň mu taky na 10 let zakázal vykonávat placenou nebo dobrovolnickou činnost, při které by přicházelo do styku s nezletilými, a jeho jméno bylo taky zapsáno do francouzské evidence pachatelů sexuálních nebo násilných trestných činů. Erik Scarano byl 1. července postaven mimo výkon funkce 4. místopředsedy aglomeračního společenství FECAM. Z funkce starosty ale zatím neodstoupil, a to i přesto, že proti němu tedy teď o víkendu protestovali 200 lidí, a i přesto, že už ho k tomu vyzvala obecní rada. Scarano stojí v čele této malé obce od roku 2008.
0: A ještě na závěr, na začátku léta Francii otřásla vražda 11-leté dívky Liany. O co šlo v tomto případu?
1: Liana zmizela 29. května po odchodu ze školy v obci Florence na jihozápadě Francie. Její tělo bylo nalezeno až o 6 dní později v sile opuštěného zemědělského areálu. Před svým zmizením ale byla spatřena s Jeromem Barelou, otcem její spolužačky. Dívka byla před smrtí znásilněna a na jejím těle se poté našlo Barelovo DNA, a on je tak tím hlavním podezřelým. Případ vyvolal ve Francii rozsáhlé protesty po celé zemi a taky vyvolal otázky ohledně možného selhání justice. Barela totiž už v minulosti čelil několika trestním oznámením kvůli možnému sexuálnímu napadení anebo obtěžování nezletilých. Policie ho i navzdory těmto podezřením až do Lianiny smrti nikdy nevyslechla. Barelovi teď hrozí doživotní trest a případ nakonec promluvil i do legislativy, protože francouzští poslanci v červenci nakonec schválili návrh na ukládání doživotních trestů pachatelům sériového znásilnění dětí, které jsou mladší 15 let.
0: Řekl nebo dodal náš zpravodaj ve Francii Marcel Faltis. Moc děkujeme. Naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: Umělá inteligence už nepíše jen e-maily nebo reklamní texty, čím dál častěji se dostává také do literatury a nikdy o tom čtenář vůbec nemusí vědět. AI pomáhá spisovatelům s nápady, textem i překlady a její stopa se začíná objevovat také v českém literárním prostředí.
3: Jsou naopak někteří, kdo s podivínstvím jim vlastním smíchají malířskou barvu s krví svého srdce.
4: U Idiota od Dostojevského nebo u Dášenky Karla Čapka o autorství pochybovat nemusíme. U dnešních českých knih ale už to tak jednoznačné být nemusí. Zatímco před několika lety bylo využití AI v literatuře spíše experimentem, dnes je podle Karla Pioreckého z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd problém jinde.
5: Podíl AI na vzniku textu je spíše něco, o čem se nemluví. Profesionální spisovatelé se AI spíše straní a když se svěří, byť sdílčí spoluprací, je to vnímáno v literární komunitě stále velice citlivě.
4: Kolik publikací na českém trhu bylo vygenerováno, přitom není jednoduché zjistit. Autoři ani nakladatelé totiž podle Pioreckého často nemají důvod svůj postup zveřejňovat.
5: Objevují se ale příklady, které bijí do očí a podle řady indicí svědčí o tom, že i do českého prostředí dorazil trend literárního AI slopu, tedy nekvalitní, narychlo vygenerované, ale za to chytlavě nabízené produkce, která má jediný cíl nachytat nepozorného zákazníka a vytáhnout z něj peníze. Tyto pokusy je možné potkat například na webu distribuční sítě Kosmas a mají většinou formu levných e-knih.
4: Vodítkem mohou být také vyhlazené grafické obálky nebo jazyk samotné knihy. V některých případech ale po sobě umělá inteligence zanechá i mnohem nápadnější stopy.
5: Jako třeba v případě knih podepsaných jménem Facial Birouche. Pod tímto zvláštním evidentně pseudonymem je na Kosmasu zveřejněno 12 titulů od začátku tohoto roku. Tady tu situaci rozpoznání usnadňuje skutečnost, že ten skutečný lidský výrobce těchto, nebojím se říct, zmetků si nedal práci ani s odstraněním technických značek, typických pro generátory textů, různých hvězdiček, čtverečku, které se tam zprů objevují. A korunu všemu dává titul Změň svůj život teď, kde byl ponechán překlep rovnou v názvu knihy i na obálce knihy. Mělo tam být samozřejmě Změň svůj život teď, protože je to taková ta kniha, která má napomáhat osobnímu růstu.
4: Ne každou knihu, na které se podílela AI, bychom měli ale hned odsoudit. Rozhodující je podle literárního vědce to, aby čtenáři věděli, co kupují.
5: Generovaný text nemusí být automaticky horší nebo dokonce automaticky bezcenný. Například u konzumního čtiva toto opravdu může být leckomu lhostejné a je to v pořádku. Ale bylo by fér od nakladatelů, aby čtenáře informovali, že jim poskytují generovaný obsah a že jméno autora je fiktivní.
4: Už dnes si někteří lidé pomáhají právě s velkými jazykovými modely při překládání. Jestli bude zahraniční texty pro český trh převádět už jenom umělá inteligence, záleží i na samotných čtenářích, dodává překladatelka Anna Štádlerová.
6: Jestli se ta situace do budoucna změní, záleží třeba právě na tom, zda čtenáři dají dostatečně najevo svou preferenci kvalitního lidského překladu, třeba i tím, že budou ochotní si za něj připlatit. A jestli autoři budou dál trvat na lidských překladatelích a vymáhat si je ve smlouvách, a to bez ohledu na pokročilost existujících technologií, prostě čistě z eticko-estetických důvodů.
4: Sama ale sem tam s AI také pracuje.
6: Třeba jako názorového oponenta k již zvoleným řešením, případně ke generování víc variant, třeba synonym, z nichž pak vybírám, ale řekla bych, že mezi kolegy jsem spíš výjimka, že ačkoliv nikomu nechci AI vnucovat a zcela chápu, když ji nikdo používat nechce, tak bych ji určitě nepodceňovala. Myslím si, že do budoucna bude naopak naprosto klíčový zkoumat její dopady na jazyk, literaturu i další oblasti kultury sféry a stejně tak zkoumat přínosy lidských umělců pro společnost oproti AI.
4: Americký národní úřad pro ekonomický výzkum analyzoval vzorek 50 000 anglicky psaných e-knih z nabídky jednoho online prodejce. Podle této studie vzniklo v roce 2025 s pomocí velkých jazykových modelů více než 60% publikací. V Evropě zatím podobně rozsáhlá data chybí. Britský svaz spisovatelů ale ve svém průzkumu zjistil, že generativní AI už při práci využila zhruba pětina tamních spisovatelů, ilustrátorů a překladatelů. A právě více než třetina překladatelů kvůli umělé inteligenci přišla také o zakázky. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: A v odpoledním plusu nás čeká ještě jedno téma. Ochránce práv dětí se zastal dívky z dětského domova, která se na něj obrátila kvůli platbě za zubní rovnátka. 17-letá středoškolačka z Moravskoslezského kraje pomůcku potřebovala kvůli ortodontické vadě. Vedení dětského domova jí ale letos řeklo, ať si polovinu z 50-tisícové částky zaplatí sama. Podle dětského ombudsmana Martina Beneše ale musí dětské domovy zaplatit za rovnátka plnou cenu.
7: Středoškolačka, které budeme říkat kvůli zachování anonymity Lucie, žije v dětském domově od 11 let. Ze strany otce zažila týrání, matka se o ní nemohla starat, dnes je dívce 17 a studuje střední školu hotelnictví a služeb.
8: Chtěla bych se zatím zaměřovat na tenhle ten obor, co se týká gastronomie a obsluhy.
7: Problémy se zuby Lucie řeší už delší dobu. Čeká ji operace čelisti.
8: Ty rovnátka jsem vlastně potřebovala skoro s problémy s čelistí, protože mám vlastně převracený skus. Spodní zuby jsem měla vepředu, bradu mám posunutou dopředu, takže vlastně můj skus není pravidelný. Ani symetrie těch zubů. Takže vlastně to byl základ těch rovnátek.
7: Na ortodoncii se dověděla, že rovnátka vyjdou na 50 tisíc korun. Vedení dětského domova v Moravskoslezském kraji pak Lucii řeklo, že si má na základě vnitřního řádu zaplatit půlku částky, tedy 25 tisíc.
8: My právě jsme ve vnitřním řádu dětského domova měli napsané, že vlastně dítě si hradí polovinu samo. Ze sirotčího důchodu nebo z vlastních úspor na takové ty zákroky, co se týká rovnátek a takové věci.
7: Lucie i přes brigády v kavárně na úhradu rovnátek peníze neměla. Zkusila se obrátit na dětského ombudsmana a uspěla. Celá rovnátka jí nakonec dětský domov zaplatil. Podle ochránce práv dětí Martina Beneše je to zákonná povinnost.
9: My jsme v tom případě zjistili pochybení dětského domova, a to z toho důvodu, že dětský domov je povinen hradit děti indikovanou zdravotní péči, a to vlastně v plném rozsahu. Vyplývá to prostě ze zákona, není to nějaký náš subjektivní pohled.
7: Vedení konkrétního dětského domova situaci nechtělo blíž komentovat. Federace dětských domovů podle předsedkyně Jany Koubové ale nový jednotný postup vítá.
10: Ten zákon 109 je tak složitý, že mnohdy je tam i dvojí nebo trojí výklad. Ale je třeba přihlédnout k tomu, že to jsou opravdu vysoké náklady, takže samozřejmě pokud je to možné, postupujeme i my, že se snažíme schánět sponzorské peníze nejenom na ty rovnátka, ale třeba i na tábory, protože když zaplatíte za 50 tisíc rovnátka jednomu dítěti, tak třeba nemáte peníze pro 8 dětí na letní tábor.
7: Jana Koubová z Federace dětských domovů vede domov ve Staňkově v Plzeňském kraji. Setkává se s častými platbami za dioptrické brýle i zdravotní obuv.
10: Tak v našem domově nejvíce nákladů je na pořizování brýlí, protože skoro třetina dětí nosí dioptrické brýle, což jsou docela velké finanční náklady. Pak třeba máme náklady, co se týká různých ortopedických bot, co se týká plochých nohou, musí mít děti zdravotní obuv, která je taky poměrně drahá.
7: 17-letá Lucie je ráda, že téma proplácení rovnátek v dětských domovech otevřela a že další děti budou mít už situaci jednodušší.
8: Měla jsem z toho obavy, akorát, že potom mi vlastně došlo, že právě to je ten moment, kdybych jsem tohle mohla u nás v dětském domově zastavit.
7: V Česku žije v dětských domovech přes 4300 dětí. V minulosti se objevily sbírky na rovnátka pro děti v ústavní péči, třeba i na dárcovských webech. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
0: A to už je z pondělního odpoledního plusu s datem 31. srpna vše. Za pozornost a za poslech vám za celý tým děkuje Lenka Vahalová.
11: Český rozhlas plus zprávy.
12: Vláda počítá příští rok se schodkem 389 miliard korun. Opozice to ostře kritizuje. Nepál povolává další záchranáře k pátrání po stovkách lidí uvězněných v tunelech hydroelektráren. Po ničivých povodních narůstá počet pohřešovaných. Tenistky Bejlek, Bousková a Muchová už za okamžik zabojují o postup do druhého kola dvouhry US Open. Na silnici 3 z Prahy do Tábora brzdí provoz nehoda u Bystřice. A počasí i zítra bude nejdřív slunečno, během dne až oblečno, teploty většinou do 25 stupňů, na jihu Moravy až 27.
11: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
12: Schodek státního rozpočtu by mohl příští rok vzrůst na 389 miliard korun. To je o skoro 80 miliard víc než letos. Návrh dnes představila ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Deficit by byl druhý nejvyšší v historii Česka. Vláda chce peníze využít hlavně na investice do zdravotnictví nebo dopravy, dodává Schillerová.
13: Čistý nárůst prorůstových investic ze státního rozpočtu společně s nezbytnou finanční injekcí do zdravotnictví bude dělat dohromady 100 miliard korun. Tedy mnohem více, než o kolik roste schodek.
12: Do zdravotnictví má podle návrhu jít o 50 miliard korun víc. Na obranu chce vláda vyčlenit celkem 195 miliard, což odpovídá 2% HDP. Česko by tak splnilo závazek vůči NATO. Vláda ještě může parametry rozpočtu změnit. Schválit ho musí do konce září a následně ho předloží sněmovně. Politici z opozičních stran a hnutí označují plánovaný schodek za nezodpovědný. V době hospodářského růstu podle nich nedává smysl. Počet obětí ničivých povodní na nepálsko-tibetské hranici stoupl na 939. Záchranáři v Nepálu teď posilují pátrání po stovkách lidí uvězněných v síti tunelů poničených vodních elektráren. Ničivá vlna totiž po odtržení části himalajského ledovce, kromě hydroelektráren a mostů, zasáhla taky vesnice v okolí řeky Trišulí. Záchranné týmy teď na obou stranách nepálsko-tibetské hranice celkově pohřešují bezmála 5000 lidí. Podle ředitele právní a konzulární sekce Českého ministerstva zahraničí Pavla Peška souvisí rychlý nárůst pohřešovaných s postupným obnovováním připojení.
14: Obnovuje se elektřina, obnovuje se internetové spojení a fakticky teď do hlavního města Kathmandu začínají proudit ta aktualizovaná čísla z těch zasažených oblastí. Čili není to nějaký prudký nárůst, jenom ta informace o těch skutečných počtech se až teď dostává do hlavního města.
12: Zájmové kroužky pro děti budou v tomto školním roce dražší. Podle České rady dětí a mládeže průměrně až o 300 korun za pololetí. Rada má data od zhruba stovky poskytovatelů volnočasových aktivit napříč Českem. Tradičně velký zájem je taky o skauta, kam rodiče hlásí děti i několik let dopředu, popisuje mluvčí skauta Barbora Trojak.
15: Někteří rodiče k nám hlásí děti už po narození, ale to spíš není nutné. Ve větších městech je lepší ozvat se 2-3 roky předem. A zároveň je dobré to nevzdávat. Když se to nepovede v mladším školním věku, tak mnohem víc kapacit máme ve věku od 11 let dál, tedy pro starší děti.
16: České volejbalistky budou hrát proti Švédkám o postup do čtvrtfinále mistrovství Evropy. Zápas v Brně začne v 19 hodin. V přímém přenosu radiožurnálu Sport radiožurnál nabídne reportážní vstupy. Tenistky Sára Bejlek, Marie Bousková a Karolína Muchová už za chvíli rozehrají své úvodní zápasy na US Open. Bejlek čeká v prvním kole Španělka Bukšová, Bouskovou Francouzka Jean Monotová a Muchovou Rakušanka Krauzová. Do druhého kola už v noci postoupila Karolína Plíšková. Bývalá světová jednička totiž otočila souboj s Belgičankou Van de Winklovou.
17: Bylo to už dost takový ztracený jednou nohou. Zároveň měla jsem pocit, že jsem měla fakt ve strašně gemech jako gambuly a vlastně šance, že nebylo to takový, že by vás někdo úplně přijel. A měla jsem pocit, když se mi to trošku sejde nebo zahraju trošičku líp, takže bych mohla prostě to nějak třeba ještě trošku zdramatizovat, hlavně ten druhý set.
16: Do druhého kola prošel i Jiří Lehečka, naopak skončili Barbora Krejčíková, Tomáš Macháč a Vít Kopřiva.
18: Nehody v Praze, taky u Benešova. V Praze silný provoz komplikují nehody. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště bourala 3 auta u sjezdu do Evropské ulice na 28. kilometru a zdržíte se asi 10 minut v koloně. Pražský okruh je ucpaný i ve směru z letiště na D1, a to před sjezdem na Ořech. Postojíte asi 15 minut od plzeňské dálnice. Na D1 čekáme teď kolony za Prahou směrem do Brna. Na 12. kilometru za sjezdem na Pražský okruh se v levém pruhu srazila 3 auta. Přijeli i hasiči a dojíždí se do zatím krátké kolony. V Praze jinak velmi silný provoz, fronty na obvyklých místech už taky dost výrazně regulují vjezdy do tunelového komplexu Blanka. Silnice 3 z Prahy na České Budějovice je ucpaná obousměrně za Benešovem. U Bystřice se střetlo nákladní auto s osobním a projedete Kivadlově. Kolony asi na čtvrt hodiny obousměrně. A ještě do Brna, dálnice D1 na příjezdu do Brna z Ostravy popojíždí už od 223. kilometru. Je to nesouvislá fronta až k omezení v Brně. Pro osobní auta asi na půl hodiny. Dost ucpaná je i D2, příjezd do Brna z Bratislavy. Tam to jsou hlavně kamiony od 12. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
12: Zítra bude slunečno, během dne přechodně oblačno a hlavně na horách výjimečně s přeháňkami. Teploměry zítra ukážou 20 až 25 stupňů Celsia. Na jihu Moravy čekejte až 27 stupňů. Tolik zprávy. Teď už začíná 20 minut radiožurnálu, moderuje Vladimír Kroc.
19: Vláda ohlásila schodek státního rozpočtu v příštím roce ve výši 389 miliard korun. Je ekonomicky obhajitelný. Co přinese rozvolnění rozpočtových pravidel? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je někdejší vicepremiér a ministr financí Pavel Mertlík z katedry ekonomie a managementu Unicorn Vysoké školy. Dobrý den.
20: Dobré odpoledne.
19: Miroslav Kalousek byl podobně jako vy ministrem financí na síti X odpoledne napsal, že příští rok budeme podle navrhovaného rozpočtu projídat budoucnost dvakrát rychleji než letos. Souhlasíte s ním, že takový schodek by odpovídal hluboké hospodářské krizi nebo covidové pandemii?
20: Jednoznačně, navíc ta čísla, když je čteme, tak se obávám, že jsou ještě horší, než jak to bylo ministerstvem financí dneska prezentováno. A
19: nevychází vám to?
20: No, nevychází mi to, protože plánovaný schodek, který je 389 miliard, jak jste řekl, když se podíváte do srpnové makroekonomické predikce ministerstva financí, čili aktuální platné predikce, která prostě ani ne měsíc stará, pár týdnů stará, tak tam je nominální HDP odhadován na 9 bilionů 531 miliard. No a když teda vidělím těch 389 9531, tak mi vyjde 4,1, respektive to je zaokrouhlené, méně zaokrouhleno 4,8% HDP, čili více než 4%, což si myslím, že pokud to není odůvodněno skutečně masivním investičním programem, a já bych řekl, že v této době především do bezpečnosti země a její infrastruktury, včetně infrastruktury kritické, tak to je skutečně neobhajitelné. Samozřejmě to, co říkám, tohleto číslo těch 4,1 se týká státního rozpočtu úzkém, že jo, samotného státního rozpočtu. Vedle toho máme státní fondy, máme další veřejné instituce, které jsou součástí veřejných financí jako celku, v praxi tedy zejména obce a města, kraje, plus zdravotní pojišťovny, ale vzhledem k jejich dosavadnímu vývoji i vývoji jejich rozpočtů mám na mysli, tak si nemyslím, že to může ten obrázek nějakým zásadním způsobem změnit. Jo.
19: To je docela zajímavé, že vlastně levicoví sociální demokraté, si to tak mohu říci, se shodne s pravicovým rozpočtovým střábem Kalouskem. To znamená, že rozpočet je prostě špatně navržen?
20: Myslím si, že tak, jak jste to přesně řekl, naprosto neodpovídá naší makroekonomické situaci, která sice není nějak mimořádně růžová. Tempo růstu odhadované opět tedy ve stejné predikci ministerstva financí, a záměrně používám oficiální čísla, na příští rok 2,4%, si myslím, že jako asi odpovídá v současné mu potenciálu české ekonomiky, ale co si budeme nalhávat, ten potenciál je nízký a měl by být vyšší, mělo by to být někde mezi 3-4% HDP meziročního růstu, tak jak tomu bylo, řekněme, před covidem. A prostě dlouhodobě to je takové čísla směřují spíš jako k zaostávání v globálním měřítku a nehledě na to, že tedy i v předchozích letech to bylo ještě nižší. Není dobré utěšovat se s tím, že v rámci Evropy to je velmi dobré číslo.
19: Vláda chce využít.
20: Kdybych to jenom shrnul.
19: Promiňte.
20: Nic, jenom závěrečná věta k tomu prostě. Přesto, že ten růst je menší, než by měl být, tak prostě celkově ta situace je relativně dobrá. Jsme v situace nějakého pozvolného růstu, stále nízkou nezaměstnaností, do jisté míry rostoucí inflací, ale pořád prostě to není tak, že by se muselo utrácet způsobem, jakým se k tomu vláda rozhodla.
19: Chtěl jsem říct, že vláda tady chce využít takzvanou evropskou únikovou doložku pro zvýšení výdajů na obranu, ale a taky zároveň uvolňuje ta rozpočtová pravidla, k tomu se ještě dostaneme. Jak vysoký může být nakonec podle vašeho odhadu ten skutečný schodek?
20: Tak ten skutečný schodek může být vyšší nebo nižší podle toho, jak se bude dařit ekonomice a samozřejmě případně, jaké budou úpravy toho rozpočtu během roku, ale ty za normálních okolností nebývají nějak mimořádně velké. Já bych se nicméně vyjádřil k tomu, jak si nezapočítávání těch vojenských nebo dalších bezpečnostních výdajů do deficitu, tak to prostě není. Tam se to započítává. Nezapočítává se to do aktuálních výdajů pro ten konkrétní rok, kdy je nějaký ten strop, který bychom neměli překročit, a jak si otevřeli jsme si cestu k jeho překračování, nebo my, vláda nám otevřela, bohužel, tu cestu, ale do výkazu hospodaření veřejných rozpočtů jako celku, tak jak se reportuje prostě, jak její reportuje Eurostat, tak tam se všechny výdaje započítávají, včetně těch vojenských a dalších, takže prostě to je jenom taková obezlička.
19: A jak se díváte na logiku, kterou vyznává vláda, že vyšší zadlužení rozhýbe ekonomiku a tím se zvýší příjmy rozpočtu?
20: To je částečně pravda, nebo to může být pravda, ale velmi záleží na směřování těch výdajů. Mm-hmm. A pokud rozhodující část těch výdajů, jak se zdá, půjde do oblasti spotřeby, tak to prostě tenhle efekt taky má, taky, ale velmi malý, až skoro zanedbatelný. Na rozdíl od třeba těch výdajů investičních, které
19: chce multiplikovat. Že vláda argumentuje tím, že přes 100 miliard, jestli se nepletu, jde právě na ty investiční výdaje.
20: To je sice pravda, ale meziroční navýšení tam není tak velké. Navíc je tam jim pouze vykompenzován pokles příjmů, očekávaný pokles příjmů použitých na investice z fondů Evropské unie. Takže prostě částečně české peníze nahradí ty evropské, ale to není více peněz. Jo? Takže to ono tam navýšení je, ale není nějak zásadní. Ale popravdě řečeno, v situaci, kdy se staví na české poměry dálnice tempem, jaký tady několik let nebyl, celá řada dalších investičních projektů běží a nové nejsou připraveny, tak ty možnosti nejsou až tak velké. No a když si vedle toho podíváme na podivuhodné plány typu jaksi zestátnění části ČES a proti tomu privatizaci jeho další části a podobně, které nemá racionální ekonomické vysvětlení a je to velmi podivná operace, která ale zatíží veřejné rozpočty, tak jako je to celé velmi podivné. Já bych ale velmi rád upozornil ještě na jednu věc, na kterou nesmíme zapomínat, a to je cena toho zadlužení. To, co za to platíme. My dnes úroky z veřejného dluhu, nebo přesně ekonomicky řečeno výnosy z dluhopisů, máme někde kolem 5% jejich hodnoty. To není opravdu málo. 5% úrok. Každý, kdo má hypotéku a má povinnost jí splácet, tak ví, jaký je to nárůst z dob, kdy to bylo 2 až 3%. No a když se podíváte na nominální objem těch výdajů na úroky, které musíme platit věřitelům České republiky, včetně českých domácností samozřejmě, tak třeba za rok 2025, kdy je známá poslední statistika, kterou jsem alespoň dokázal nalézt, tak tehdy to bylo 112 miliard korun. Nominální HDP byl tehdy 8 bilionů 556 miliard korun. Zase, když tahle dvě čísla vydělíte, tak ten objem těch úroků představuje 1,3% HDP. Jinými slovy, z těch zhruba 4% deficitů víc než čtvrtinu, a pomalu se to může blížit třetině, sežerou jenom úroky, které platíme. A bude to čím dál horší.
19: No, ministerstvo financí očekává, že státní dluh v roce 2028 překročí hranici 4,4 bilionu korun, že náklady na jeho obsluhu se vyšplhají až na 139 miliard, přičemž v tom roce 2025 to bylo 98 miliard. Čili je tohle to ještě udržitelné?
20: No já si myslím, že to dlouhodobě udržitelné není určitě. Z krátkodobého pohledu to udržitelné je, ale zbytečně nás to zatěžuje. A v okamžiku, kdybychom museli skutečně výrazně zvýšit třeba obranné výdaje, a já si myslím, že tenhle okamžik se docela blíží, bohužel, tak prostě ta zátěž bude o to horší. Další věc, která s tím souvisí, je prostě důvěra finančních trhů v schopnost České republiky splácet. Prostě úroky rostou ve světě všeobecně a nemá smysl utěšovat se tím, že náš veřejný dluh prostě je hluboko zatím pod těmi 60% toho maastrichtského kritéria, které sice není úplně jaksi bezdůvodně zvolené, ale přece jenom je to trošičku arbitrární údaj. Máte země na světě, které se ekonomicky nehroutí, nebo já bych řekl stále nehroutí, jako třeba Japonsko, které má velké hospodářské problémy, ale prostě dokáže ufinancovat dluh ve výši přesahující 200% HDP a vedle toho máte země po světě, které zkrachovaly s dluhem hluboko pod tou naší úrovní. Nejen ten vykřičený příklad Argentiny, ale i řada dalších. Jinými slovy, může se velmi lehce stát, že prostě ze dne na den ty výnosy začnou růst z těch dnešních 5% někam směrem k 10, no a pak už je zbývá zavolat do Mezinárodního měnového fondu.
19: Hostem 20 minut Radiožurnálu je ekonom Pavel Mertlík. Jak jsem pochopil z vašich slov, asi rozumíte důvodům, proč prezident vetoval novelu rozpočtových zákonů připravenou vládou?
20: Tak je to velmi jednoduché. Prostě máme nějaká pravidla a když se nám ta pravidla nehodí, tak je odstraníme nebo nahradíme pravidly mnohem volnějšími. Jinými slovy, nehodláme ta pravidla respektovat. Protože si myslím, že to je závažná věc, která prostě umožní této vládě více, ale bohužel ne rozumně utrácet a způsobí problémy do budoucna, tak s tomu, jak si rozumím velmi dobře, stejně jako kritice vlastně všech ostatních mimo vládu, nezávislých expertů, Národní rozpočtové rady a tak dále a tak dále.
19: Podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba vidí opozice porušení dělby moci v tom, že vláda bude mít po prosazení změn rozpočtových pravidel možnost bez souhlasu sněmovny přesouvat až 10% rozpočtu. To je velká benevolence, ne?
20: Je to velká benevolence. Ono takové přesuny samozřejmě mohou být potřebné, ale pokud je země jen trošku politicky konsolidovaná, tak se prostě souhlas v parlamentu k takovým operacím, jsou-li skutečně nutné, z pravidla najde. Ale tím jsem možná se to dotkl další věci. Prostě tyhle problémy kolem státního rozpočtu, o kterých hovoříme, jsou do jisté míry jenom symptomem toho, jak se prostě hroutí liberální demokratický řád, v kterém jsme 30 let operovali. Je to prostě součást kupících se problémů v celkovém fungování naší společnosti, který se projevuje v politice, ve volbách a posléze tedy v státním rozpočtu. Nevidíme to jenom v České republice, bohužel to velmi podobně vidíme ve Spojených státech, v některých dalších zemích Evropy. Možná jich po letošních volbách v příštím roce bude ještě více, uvidíme. Prostě nejsou to pěkné perspektivy.
19: Vláda podle opozice taky dostane možnost šikanovat instituce, které jí nepůjdou na ruku zkracováním rozpočtu. Připouštíte takové riziko?
20: Tak ta možnost je vždycky, když by vláda tuhle pravomoc neměla. Prostě jistě si dokážeme najít historické případy, kdy vlády prostě z roku na rok zkrátily rozpočet jednotlivým institucím, protože ty instituce se nechovaly vždycky podle jejich představ. Prostě dát prezidentské kanceláři menší rozpočet, na to nemusela být podobná změna.
19: A umíte odhadnout, jak v té věci může rozhodnout ústavní soud?
20: To si netroufám, už protože nejsem ústavní právník, ale jako předpokládám, že se ústavní soud bude snažit interpretovat ústavu tak, jak je napsaná i jaký je očekávaný její obsah, kterému se říká duch zákona, duch ústavy, a je dost možné, že něco z toho, co vláda v této oblasti prosazuje, narazí, ale na straně druhé ne nutně všechno. A další věc také je prostě vykonatelnost rozhodnutí ústavního soudu. My dosud žijeme v blahé situaci, kdy rozhodnutí ústavního soudu jsou v zásadě respektována, ale ústavní soud nemá ani armádu, ani policii, žádné donucovací prostředky. A pokud se dostaneme do situace, kterou vidíme ve Spojených státech, kdy prostě prezident ignoruje rozhodnutí soudní soustavy, včetně nejvyššího soudu, respektive vždycky najde nějakou cestu, jak ho obejít, tak nám potom prostě ani dobře fungující ústavní soud nemusí být mnohoplatný, což nakonec najdete takováto vysvětlení i třeba v rozhovorech s Pavlem Rychetským. Prostě to není žádná mimořádná moudrost. My máme velké štěstí z hlediska celkové konstrukce naší ústavnosti, že za prvé máme dvoukomorový parlament a za druhé máme ústavní soud. Nebýt toho, byli bychom mnohem blíže než Slovensku a Maďarsku, možná bychom byli dál než oni.
19: Ten zákon obsahuje nový způsob financování výstavby jaderných zdrojů. Stát by je mohl platit pomocí půjček poskytovaných z mimo rozpočtových účtů. Co by to fakticky znamenalo?
20: No tak já to řeknu takhle. Veřejné finance nejsou tvořeny jenom státním rozpočtem a jenom rozpočty měst a obcí, čili těch místních entit státu, abych tak řekl. Vedle toho jsou tam několik málo mimo rozpočtových fondů a vedle toho fondu dopravní infrastruktury, fondu bydlení, jsou to zejména u nás zdravotní pojišťovny, které nejsou součástí státního rozpočtu, aspoň ne bezprostředně jsou na něj napojeny, ale mají také vlastní příjmy a tak dále. V průběhu 90. let takových mimorozpočtových institucí tady byla celá řada. Vládě to tehdy umožňovalo hospodařit z pořadu let s nulovým deficitem státního rozpočtu. A pak se ukázalo tedy, když se provedla konsolidace veřejných rozpočtů v dobách někdy kolem roku 1998, 97, 98, že prostě v řadě těch roků ty deficity byly běžně 2-3%, v jednom konkrétním případě 12% HDP, dosud neopakovaných, byť to je specifický případ. Tam se započítávala jedna velká privatizační akce, která snižuje majetek státu. Takže je to do jisté míry účetnictví. Ale ta základní věc je, že když čím máte více mimo rozpočtových fondů a čím rozsáhlejší je rozsah jejich operací, no tak tím menší je přehlednost té soustavy veřejných rozpočtů jako celku a tím lépe se prostě skrývají různé výdaje, které prostě není úplně pro vládu jaksi žádoucí, aby na ně veřejnost příliš dobře viděla.
19: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu, naším hostem je docent Pavel Mertlík. Prezident Petr Pavel řekl, že neočekává od současné koaliční vlády Andreje Babiše, že by přišla s reformami povinných výdajů rozpočtu. Na tom se asi shodnete.
20: Také to neočekává.
19: Souhlasíte s tím, že to budou, nebo že ty změny mandatorních výdajů, že budou zřejmě v budoucnu nezbytné?
20: No tak ona, vláda je, abych zase byl jaksi poctivý, v nějaké míře dělá i teď v některých vybraných segmentech, viz rovněž dnešní nebo včerejší informace o snížení podpory v nezaměstnanosti, respektive úpravy té křivky vyplácení podpory v nezaměstnanosti, čili nějaké úpravy se tam dějí, ale nejsou zásadní. Na straně druhé já nevěřím na to, že je možné mandatorní výdaje nějakým podstatným způsobem osekat, aniž by to vedlo prostě k zásadním problémům ve fungování naší společnosti. Náš základní problém není jenom na příjmové straně rozpočtu a já bych řekl, že donedávna nebyl především na příjmové, ale na výdajové.
19: Obráceně.
20: A já jsem to řekl obráceně, ano. Není na výdajové straně rozpočtu, i když rychle se k tomu posouváme také, jak už jsem o tom vlastně mluvíme celou dobu, ale na té příjmové straně rozpočtu. Tam prostě je společný jaksi hřích prvotní ODS, ano, a také SPD, ale zejména jde o ty dvě velké strany, kdy v roce 2020 zrušili takzvanou superhrubou mzdu, což nebyla zrovna šťastná konstrukce. Já osobně bych byl plně pro, že byla zrušena, ale nebyla kompenzována ničím jiným.
19: Čili ne jí vracet, ale
20: udělat komplexní reformu příjmové strany veřejných financí, to znamená zejména daní a také sociálního pojištění a zdravotního pojištění.
19: Třeba Vít Rakušan mluví přímo o daňové reformě. S tím souhlasíte?
20: Rozhodně. Rozhodně a máme na celou řadu výborných textů na tohle téma. Stačí se podívat třeba na různá doporučení expertů kolem třeba pana Prokopa, tak dále. Výborné texty na tohle téma měla paní kolegyně Nerudová. Prostě ten náš daňový systém vždycky vykazoval různé nedostatky, ale tak, jak se v zásadě nemění spoustu let, tak se ta situace zhoršovala, protože se prostě mění ekonomika, mění se společnost. A součástí našeho problému není jenom nízká úroveň výběru daní. Jsme dlouhodobě někde kolem 35% HDP, což podle mého hlubokého přesvědčení neodpovídá potřebám naší ekonomiky. ale také máme velmi nešťastně, řekl bych docela brutálně dneska rozložené to daňové břemeno, kdy prostě ty daně v zásadě platí pracující a například daně z kapitálové se blíží kriticky nule. Jo. To je prostě situace, která je absolutně neudržitelná dlouhodobě. Odporuje situaci, jaká je běžná nejenom v západní Evropě, ale i ve Spojených státech a v dalších vyspělých zemích. A bohužel žádná z předchozích vlád s tímhle nic neudělala. Respektive ne tak významného. A mimochodem minulá vláda Petra Fialy, která takovou opatrnou reformu ve smyslu zdanění kapitálu zavedla s platností od tuším loňského roku, tak po několika měsících to bylo opět zrušeno. Tehdy to prošlo, byl to návrh Pirátské strany a ODS posléze se rozhodlo hlasovat jinak. Takže to neplatilo ani celý rok. Jo. Čili ta nechuť prostě zdanit kapitál je u nás dlouhodobá. A bohužel má závažné makroekonomické a potažmo následně společenské dopady.
19: Ministryně financí Schillerová připustila, že by mohlo dojít ke zvýšení majetkových daní, jak nám tedy doporučuje Evropská komise a Mezinárodní měnový fond, protože máme relativně malé.
20: Ne relativně malé, máme malé? Absolutně nejmenší v Evropě.
19: No a takže je to správná cesta. Tohle.
20: To je určitě jedna z dílčích věcí, které třeba udělat. Nemůžeme zase žít v představě, že daně z nemovitosti nám tu situaci vytrhnou. Ale dneska jsou někde u 0,1% HDP. Hluboko pod 20%, no a kdyby se přiblížili postupnými kroky, to podtrhuji, postupnými kroky, to je vždycky u daní potřeba postupně, byť může jít o radikální reformu, tak někam k těm 3%, které jsou obvyklé v Evropské unii jako celku, tak to samozřejmě do té mozaiky těch příjmů pomůže. Já si nemyslím, že Česká republika by měla mít daně na úrovni někde kolem 50% jako skandinávské země, 50% HDP nebo taky. Nám by bohatě stačilo, kdybychom se z těch našich 35% zhruba posunuli někam na úroveň 38-39, prostě směrem ke 40%, ale pod ně. A celá řada věcí by pak fungovala úplně jinak. Ale není dobré prostě tohle dosáhnout úpravou jedné daně. Tam je potřeba celou řadu z nich upravit a to oběma směry. Prostě už mluvil jsem o zaměstnancích především. Velká část z nich má prostě disproporcionálně vysoké daně v porovnání s to, k tomu, jaký mají příjem v srovnání s jinými skupinami obyvatelstva a tak dále.
19: Koaliční vláda v programovém prohlášení slibovala konsolidaci veřejných financí, zatím prohlubuje schodek státního rozpočtu. Věříte, že s tou konsolidací začne v roce 2028, jak teď slibuje?
20: Nevěřím z řady důvodů, ale jeden z nich je také to, že pokud nebudou předčasné volby do té doby, tak prostě nebývá to tak v důsledku politického cyklu, že by konsolidaci veřejných financí vlády, a to i ty, které mají za sebou podporu, řekněme, voličů, kteří proti ní nejsou v principu, prováděli krátce před koncem volebního období. Takže tohle si myslím, že opravdu nehrozí.
19: Ministryně Schillerová připouští, že ještě dojde k nějakým úpravám. Jak velkým odhadujete? Teď se ptám samozřejmě na státní rozpočet, na ten návrh, který jsme se dnes dozvěděli.
20: Rozumím. Moc si nedovedu představit, že by se už nějak dále hýbalo s tím celkovým číslem. Je možné, že třeba ministerstvo financí přijde s novými odhady HDP a promítne je tam, ale to by neměly být velké rozdíly. Spíš bude asi docházet k přesunu mezi kapitolami, což je folklor každoroční.
19: Uvidíme. To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s bývalým ministrem financí, dnes docentem na katedře ekonomie a managementu Unicorn Vysoké školy Pavlem Mertlíkem. Děkuji, nashledanou.
20: Děkuji za pozvání.
19: Přijím poslední dalších pořadů, přeje Vladimír Kroc.
2: Je 17:30.
21: Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Schodek státního rozpočtu by měl podle návrhu ministerstva financí příští rok vzrůst na 389 miliard korun. Je to skoro o 80 miliard víc než letos. Oznámila to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Šlo by o druhý nejvyšší schodek od vzniku Česka. Vláda chce podle Schillerové příští rok víc investovat třeba do zdravotnictví anebo dopravy. Platy ve veřejném sektoru by se měly příští rok zvýšit o 5 až 9 % po jednání vlády, to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Přidání by se podle něj mělo lišit podle jednotlivých profesí. Kabinet zároveň schválil změnu platových tabulek. Nepálské úřady vydaly na příští dny varování před srážkami. Informuje o tom zpravodajská stanice BBC. Oblast aktuálně čelí monzunovým dešťům. Podmáčený terén a zničená infrastruktura komplikuje taky záchranné a humanitární práce. Ničivá povodňová vlna má v Nepálu a Tibetu už na 920 potvrzených obětí. Řecko podepsalo s Izraelem obranou dohodu v hodnotě v přepočtu přes 72 miliard korun. Izrael pro Řecko vybuduje víceúrovňový systém protizdušné obrany nazvaný Achillův štít. Jeho součástí budou radary, obranné systémy a zbraně od izraelských firem Rafael a Israel Aerospace Industries. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vypíše už po desáté aukci na středočeský zámek Štiřín. Vyvolávací cenu stanovil na 720 milionů korun. Štiřínský zámek nabízí majetkový úřad k prodeji od podzimu roku 2024. Na Plusu pro vás máme taky čerstvé dopravní informace. Začínáme na D1, konkrétně z Vyškova ve směru do Brna. Opatrně za sjezdem na Rousínov, tedy na 212. kilometru. Zastavíte se tam, nesouvislá kolona pak pokračuje až do Brna na 196. kilometr ke sjezdu na Bratislavu. Navíc na 207. kilometru zasahují u nehody osobního auta. To skončilo mimo dálnici. Na D1 z Prahy směrem do Brna opatrně za sjezdem na Průhonice. Na 7. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až na 12. kilometr. Tam je po nehodě blokovaný levý pruh, zdržení teď asi 20 minut. A plný je i nájezd od Pražského okruhu. Na okruhu směrem na D1 se sune fronta od sjezdu na Plzeň k Ořechu. Mezi 23. a 19. kilometrem celé je to asi na čtvrt hodiny. Ve směru na letiště se zastavuje u sjezdu na Lochkov. Na 15. kilometru kolona pokračuje až k omezení na 18. kilometr. Na jižní spojce v Praze směrem na Smíchov se sune nesouvislá kolona od sjezdu na Vídeňskou před Barandovský most až před Mrázovku. A na Štěrboholské spojce trvá silnější provoz směrem na Lanový most od Běchovic k Europarku. Popojíždí se taky v opačném směru na jižní spojce od Lanového mostu. Dobře dojďte. Zítra bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno, hlavně na horách ojediněle přehánky, teploty 20 až 25, na jihu Moravy naměří až 27 stupňů Celsia. To byly zprávy a tady je repríza Osobnosti Plus.
2: Za Zemana veřejně obhajoval jeho zbližování s Čínou a stavěl se skepticky k účinnosti protiruských sankcí. Dneska sám říká, že spolupráce s Čínou v technologiích 5G je primárně bezpečnostní problém a že, cituji, pro mě je agresor ten, kdo překročí sousedovy hranice. Bývalý poradce Miloše Zemana a ještě donedávna také poradce Andreje Babiše pro národní bezpečnost teď míří do New Yorku jako velvyslanec při OSN a má Česku pomoci vybojovat místo v Radě bezpečnosti. Hynek Kmoníček, dnešním hostem Osobnosti Plus. Vítejte, dobrý den.
22: Dobrý den.
2: Hezký den z Plusu přeje Barbora Techecí.
21: Osobnost Plus.
2: Tak, pane Kmoníčku, u Andreje Babiše jste pobyl 7 měsíců, spočítala jsem to dobře, 8, doufám.
22: Necelých osm.
2: A to, že už takhle brzo odcházíte, asi na post, který vás bude bavit víc, já nevím, ale má to nějaký jiný důvod?
22: Má to ten důvod, že v New Yorku teď budu potřebnější.
2: A Andrej Babiš vás tam poslal absolutně bez problémů?
3: No, absolutně bez problémů, protože tady se bude prostě nějak přerovnávat bezpečnostní aranžma všech prvků v rámci bezpečnostní struktury a prostě tam v dané chvíli jsem nebyl potřeba ve funkci Národního bezpečnostního poradce.
2: A víte, jak se bude přestavovat?
3: Já myslím, že to teprve vzniká. To záleží na tom, jak budou personální posuny a to troufal bych si říct, že to bude krok za krokem a výsledek uvidíme tak do roka.
2: Jasně, a post poradce premiéra pro národní bezpečnost zmizí?
3: Ani to není jasné. V této chvíli nezmizel, pouze má kancelář, je prázdná, takže všechny možnosti jsou otevřeny.
2: Můžete z hlavy uvést jednu bezpečnostní radu, kterou jste dával premiérovi a on ji poslechl a neposlechl?
3: Mohl bych, ale za A, ty bezpečnostní rady jsou minimálně tajné a za B, když odcházíte z pozice Národního bezpečnostního poradce, tak je to jako v Hollywoodu, že podepíšete ten non-disclosure agreement, že o tom nebudete mluvit.
2: Jasně, ale
3: takže
2: můžete,
3: mohu, nemohu.
2: Jasně, ale můžete mi říct aspoň, jestli víc bylo těch, které Andrej Babiš poslechl nebo neposlechl?
3: Každou z nich vyslechl a každou z nich si poměřil tím, jak to vyhovuje nějakému plánu, co ví on samozřejmě.
2: Jasně, že si je vyslechl, nám mnoho neřekne. Já to zkusím jinak, jo. Když za vás současná vláda zrušila odbor strategické komunikace, později i samotného koordinátora strategické komunikace, Babiš říkal, že Stratkom vláda nepotřebuje. Zdá se vám to v této době, víme, jak tahle doba vypadá, zdá se vám to jako chytré?
3: Zdá se mi to jako pragmatické a já nevím, jak moc fungoval odbor strategické komunikace na vládě, ale mohli soudit z toho, jak krásně fungoval na ministerstvu zahraničí, kde byl za ministra Lipavského největším odborem a měl něco přes 30 zaměstnanců. Mimochodem na ambasády na jednom kontinentu ten jeden odbor má takových, řekněme, 8, 9, 10 lidí. Takže to bylo jako 3 teritoriální odbory a výsledek byl tak prediktabilní, že bych ho zrušil taky, takže se nedivím takovému kroku, že se to vlastně rušilo napříč státní správou.
2: Mě se hrozně zaujalo to vaše slovo pragmatické, protože za to slovo, tím slovem jakoby vysvětluje současná vláda spoustu věcí. Prostě takhle je to pragmatické, tohle nebylo pragmatické, ale jenom selský rozum nám říká, že když jsme nikdy v historii nebyli v takovém náporu, pokud jde o dezinformace a tak dále, prostě takový ten soft boj ze strany Ruska, takže to nevypadá úplně promyšleně.
3: No jo, abych tomu té hybridní válce, jak teďka to všichni jsou na to najednou specialisti, čelil asi tak, jak je potřeba, to znamená pomocí zpravodajských služeb. Rozhodně bych tam nezaváděl velké týmy mediálních expertů, kteří si budou hrát své války proti jiným mediálním expertům a budeme tomu říkat válka.
2: Ne, mě to nedá, teď se mi nahrál, když mluvíte o tom využití tajných služeb, to jsou ty služby, které prezident Zeman, u kterého jste také radil, neměl vůbec rád, je to tak?
3: On neměl rád jednu z těch třech služeb, abychom byli přesní.
2: Tak jenom připomeňme, kterou, BISKu, že?
3: Říkáte vy? Já říkám,
2: já
3: že jednu.
2: Já říkám,
3: ano, tak on byl v tomhletom docela otevřený, ano. A to je mimochodem jako normální, že čeští politici mají takový zvláštní vztah ke službám. Málo kdo ho má standardně harmonický, abych tak řekl. Vesměs se dělí na ty, kteří se tím obsesivně zabývají a ty, kteří je totálně ignorují. Obojí je blbě.
2: Mimochodem v Evropě, ta Amerika je zvláštní kapitola v tomhle jistě zvláštní, s Trumpem, ale v Evropě není úplně běžné, že prezident země vypráví dokola, že jsou to čučkaři a tak dále, všechno to, co řekl.
3: No, když půjdeme do historie, tak bych musel říct, že v té době v Evropě také nebylo běžné, aby domácí zpravodajská služba hodlala zasahovat do školních osnov na základce.
2: Aha. Připomeňte ten příběh, prosím, co je, čím tam zasahovala?
3: Ale tak to jsme strašně daleko historicky dozadu, já bych to opravdu nerad znovu otevíral.
2: Jasně,
3: no.
2: Ale víte, takhle...
3: Jako, ta Zemanová, takhle budeme vytahovat z různých částí historie různé kousky a dohromady nebudou dávat smysl. To je, když si rýpnu já, jako ten váš úvod. Jako kdybych já byl ten, kdo se zbližoval s Čínou, zejména v oblasti 5G. Kdybychom tenkrát šli do historie, tak bychom zjistili, že se to týkalo všeho možného, to nastavení nových vztahů s Čínou. Ne,
2: 5G.
3: Byl to ten úvod. Dal se tak interpretovat. Říkejte.
2: Poslouchejte mě, pane Kmoníčku. Dnes sám říká, že spolupráce s Čínou v technologiích 5G je primárně bezpečnostní problém.
3: Pojďte,
2: a neříkáte to? Neříkáte to?
3: Ano, a pojďte dvě věty předtím.
2: Za Zemana veřejně obhajoval jeho zbližování s Čínou. Ale to jste dělal.
3: Ano, ale to není zbližování. To je totéž, co se bude dít teď v budoucnosti. To je návrat do normálního stavu, normálního evropského státu s první nebo druhou největší ekonomikou světa. Dobře, to není zbližování.
2: Ne, jestli je tohle zbližování... jako fajn zrovna v době, kdy opět ty naše tajné služby zpravodajské říkají, že odtamtud plyne nebezpečí, že je to pro nás riziková, že mě to taky zdánlivě a nedává smysl, aby řeknete, že to pragmatické, že?
3: Ne, já řeknu, že to dává smysl, protože každý velký stát má národní

0: jasné, že není žádný důvod pro to, aby z celé Evropy neměly turistická víza do Číny jenom Litva a Česká republika. To je jako sorry.
1: Pane Kmoničku, Andrej Babiš letos vysvětloval, že válku a Ukrajinu měla v programu předchozí vláda a jeho programem je každodenní život Čechů.
0: Je to jeho priorita.
1: Tak. A vy jste ovšem naopak při svém nástupu řekl, že ty hrozby zůstávají stejné. Myslím, hrozby zvenku zůstávají stejné. Tak shodli jste se tady v tom, že ne možná dnešní každodenní život Čechů je...
0: Hledáte rozpory tam, kde rozpory nejsou. Já vám to jednoduše vysvětlím. V bezpečnostní oblasti je samozřejmě největší výzvou Rusko. Je bezpečnostní oblast jedinou oblastí, kterou má řešit česká vláda?
1: Já si myslím, že... Pardon, já tady nesmím říkat, co si myslím, ale dávám šanc otázku. Není obrana to nejdůležitější, co každá země musí řešit?
0: Ano, a já vám teď z toho udělám tu krásnou smyčku. Abych mohl řešit obranu, musím na to mít peníze. Abych na to měl peníze, musím si je vydělat. Abych si je vydělal, musím mít prodejné výrobky. Abych měl prodejné výrobky, musím mít správnou cenu energií, která nebude prostě zlomkem ceny americké a evropské. Takže to nejvíc, co můžu udělat pro obranu, je v primárně co? Změnit vstupní ceny energií.
1: Počkejte, nezlobte se, já, když říkáte na obranu, především musím mít dost peněz. Ale vždyť
0: a utrácet je rozumně.
1: Přesně, ale vždyť ta vláda rozhoduje, jaké peníze z toho rozpočtu dá kam. Zdá se vám to dnešní rozhodování, kdy my se batolíme pomalu k těm 2%, ale ve většině ostatních zemí už jako diskutují o mnohem vyšších částkách, jo? Tak zdá se vám to jako pragmatické?
0: Ano, zdá se mi to jako pragmatické, protože tato vláda bude první vládou, která to dostane nad 2% a snaží, jo, opravdu,
1: ne, ale žádná jiná přece, to nebyla. Ale tohle přece není argument v okamžiku, kdy...
0: Rozumíte
1: mi, ano. Prostě když jiné státy dávají víc, jak vysvětlíte německému, holandskému daňovému poplatníkovi, že on dává mnohem víc na obranu, než dáváme my. A přitom všichni jsme jeden celek v NATO, že?
0: Helejte, to nemá smysl říkat, že tohle je jednoduché vysvětlování. To se prostě zanedbalo, je to záležitost několika posledních vlád, žádná z nich to nedostala na 2%. Můžeme se bavit, proč dostaneme se domácí politické diskuze, která velvyslancům nepřísluší, ale principiálně máte pravdu v jedné věci. Ano, je potřeba se na to konečně zaměřit a je potřeba na to mít konečně peníze. A to se tato vláda snaží udělat. Mimochodem, já vždycky jako nejraději porovnávám ministerstvo zahraničí s ministerstvem obrany, protože teď znám oba. Tak třeba celý rozpočet ministerstva zahraničí, jako všechno, včetně platby za školky pro děti diplomatů, dá dohromady možná dva tanky, ani jeden z nich nebude velitelský. O takovýchhle penězích mluvíme. Ta obrana, kterou jako by se dalo z toho vyvodit, že na ní jako tak kašleme, tak v této chvíli bude mít 16x vyšší rozpočet než celý ministerstvo zahraničí. Zkuste to obhajovat diplomatům.
1: Já zkusím se jenom zeptat, jestli všechny, z vašeho pohledu, všechny výdaje do ostatních projektů a plánů téhle vlády jsou úměrné, anebo by se právě v nich měly šetřit peníze na obranu. A to se ptám, nevím.
0: No já taky nevím, kde byste ušetřila.
1: No to já nevím.
0: Škrtla byste z kultury, škrtla byste rádio a koupila za to jeden tank.
1: Ne, tam nejde o škrtnutí rádia, ale to rádio si ještě na financování vzala ta vláda na sebe, což mně přijde zvlášť absurdní. Rozumím.
0: Domácí politická věc. Ano, chápu logiku, kudy na to jdete a já vám říkám, že v téhleté chvíli já nebudu nadužívat slovo pragmatický, protože pro mě je to úplně to samé jako zdravý selský rozum. S těmi penězi, co

0: v kasičce zbyly, nakládá podle zdravého selského rozumu, postupně upravuje priority a já myslím, že upravuje správně.
1: Dobře, tak já se zdravím
0: selským rozumem.
1: Teď zeptám, jestli si myslíte, že nebo jak dlouho je pro malý stát, jako je Česko, únosné, že nectíme to pravidlo solidarity, které ctí ty drtivá většina ostatních zemí, že nepřispíváme na muniční iniciativu, že nejsme v tom balistickém programu a tak dále. Nakolik je to výsledek zdravého rozumu pro nás jako malou zemi?
0: Tak, já to vemu postupně. Muniční iniciativa je důležitá, proto ji vláda zachovala a zachovala ji v takovém tvaru, jak ji zachovat mohla vzhledem k vládní koalici. To oba přece pochopíme. Vždycky hrajete s takovými kartami, jaké máte.
1: Ne, ale ona se do téhle party jakoby dostala Andrej Babiš sám. Čili dneska
0: v koalici ochotných, nedostal se tam sám, pokračuje v naší účasti v koalici ochotných, ano. A mimochodem, ono totiž tohle to jsou tak krásně zaváděcí debaty, tak jako jeden z nejvyšších procent HDP utrácí třeba Estonsko. Jo, ale ono je velký jako Praha a nemá žádný letectvo. Takže kdo je proto na to asi v konci
1: ale
0: důležitější?
1: Ale prosím vás, podívejme si jako na Německo a ne Estonsko.
0: Ale my se nemůžeme srovnávat s nejsilnější ekonomikou
1: totiž,
0: Evropy.
1: Tak se podívejte na Británii, podívejte se na Holandsko, to je ideál. Podívejte se na Holandsko.
0: Máte Holandsko za ideál?
1: Jaký ideál? Já se ptám, prostě všechny tyhle země dávají na tu obranu relativně
0: víc než my,
1: a my to
0: budeme muset dohnat z peněz, které máme, protože jinak bychom si na to půjčili a zadlužili.
1: Ne, vy to říkáte s takovým úsměvem, jako byste vážně nevěděl, že prostě na co máme a nemáme je věc priorit té vlády. To není jako...
0: Ano, ale vy se usmíváte, když říkáte, že priorita je vždycky ta, co jste si právě vybrala. Obrana. Ne, priorita je všechno další také a musíte to vážit jedno mezi druhým. A úkolem premiéra je to vyvažovat.
1: Vyvažuje to dobře podle vás?
0: Já myslím, že to vyvažuje v rámci možností, které podědil nejlíp, jak může. Nedokážu si tam představit v této chvíli jiného vyvažovače.
1: A dobře, a řekněte mi jenom, v momentu, kdy tady zachováme tu muniční iniciativu...
0: To už jsme zachovali.
1: Ano, a zároveň tam nedáváme, nebo nechceme dát vůbec žádné peníze, tak není to trochu model prostě prestiž si necháme účet, ať zaplatí?
0: Tak ono to do velké míry tak bylo i od samého počátku muniční iniciativy, která prostě dává to hlavní, co má, to je české know-how a hledá pro donory za spolupráce Ukrajinců, co bychom pro ně kde nakoupili levněji, než by to dokázal někdo jiný. A v tom je české know-how. Takže to se děje dál?
1: Ne, já chápu, ale mluvím o muniční iniciativě.
0: Já taky.
1: Do té muniční iniciativy prostě nedáváme peníze.
0: No a předtím jsme tam dávali o několik milionů navíc, které teď nedáváme a to je celý rozdíl. Pocítí to Ukrajinci? Ne.
1: Ale už kvůli té prestiži. Já se ptám, já jsem amatér. Prostě když to bylo tak málo peněz podle vás, co jsme tam dávali, tak... Proč nedává ten Andrej Babiš a tahle vláda dál?
0: Je to prostě daň tomu, jak se koalice dohodla. A dohodla se tak, jak se dohodnout mohla, pánbu za to zaplať.
1: A řekně tam jenom, jako co si z tohohle kroku, podle vašeho názoru, má vzít Kyjev a co Moskva?
0: Kyjev si z toho vzal to, že radostně zatleskal, protože žádný další tlak nebo nedostatky z tohoto důvodu necítil. Co si z toho veme Moskva? No to se budeme muset zeptat v Moskvě. Asi
1: ne,
0: se
1: odhad, váš odhad.
0: Náš odhad je, tak se nám to zase nepodařilo zaškrtit.
1: Tak Moskva zatleskala, ale ne, když od toho odpadlo Česko.
0: No jak Moskva musela zatleskat, ale jakože by radovali a stavěli slavou bránu za to, že muniční iniciativa pokračuje, to zcela jistě ne.
1: Nepřipadá vám v momentu toho percentuálního plnění HDP na tu obranu, že my jako bychom chtěli ten 5% podíl prostě, nebo takhle, článek 5 chceme 100%, 5% podíl má být o mnoho let později. My chceme 100% jakoby záruky, čekáme je od toho, od té Severoatlantické aliance, ale v podstatě tak nadšeně ten rozpočet jako sytit nechceme.
0: A myslím, že ten rozpočet nadšeně sytit nechce nikdo, ale všichni si uvědomujeme, že to prostě bude potřeba, jenom se tam každý dostaneme svou vlastní cestou.
1: A my to prostě odkládáme, to je naše cesta, že bude
0: malejší. Ne, my to neodkládáme, my se dostaneme konečně nad 2%. Po všech vládách, které se bušily v prsou, nic jiného nedělali, a když to tak vidím na ministerstvu zahraničí. A víte, pro mě je krásné, když ještě před rokem na ministerstvu zahraničí byla jasnou prioritou obrana, takže jsme nebyli na 2%, a Ukrajina, takže tam dodnes nemáme ani budovu, jsme v nájmu u Slováku a není tam ani šifra. Geniální.
1: Víte, pojďme se bavit o té vládě, kterou máme teď.
0: No já nechci utíkat k té předtím, ale každá vláda něco podědí a my se musíme dívat na to, co s tím dělá.
1: Ne, vy říkáte, vy se jako už několikrát jste zmínil tady, že bude tahle vláda první, která překročí 2%. Ale to je v době, kdy už je dávno od loňského Hágu. Prostě jako v prostoru požadavek mnohem vyšší. Takže teď se chlubí tím, že jsme udělali něco, takhle, co jsme měli udělat řadu let předtím.
0: Já bych se tím nechlubil, ani bych z toho zas všechny ty minulé vlády nevinil, ale prostě popisují realisticky situaci. Není to tak, že by nastoupila tato vláda a začala kašlat na bezpečnost a poklesla bezpečnost občanů. Pravý opak.
1: Ministr Mačinka českým velvyslancům, mezi které patříte a byl jste tam na ten jeho projev, řekl, že česká diplomacie má být pragmatická, proto jsem se tak smála.
0: Už jsme tam zase, ano.
1: Pragmatická, nikoli cynická, spojenecká, nikoli přitakávací.
0: Aktivní, nikoli aktivistická.
1: A teď mi řekněte jenom, vážně, je prostě pragmatické z vašeho pohledu jako tak málo plnit, to není jenom příspěvek jakoby na armádu kvůli NATO, to je o tom, že se třeba rozjel ten projekt integrované protibalistické obrany, kterého se neúčastníme. Víte, že těch případů je celá řada. Tak je to pragmatické?
0: Z našeho pohledu nebo z pohledu lidí, kteří ještě nepochopili, že do takových věcí logicky patříme a při síle našeho zbrojního průmyslu tam stejně budeme?
1: Taky jenom nebudeme teď a budeme za 5 let třeba?
0: No to může být klidně za týden, za 14 dní, za 3 měsíce, to nikdo neví. To jsou prostě věci, které se v této chvíli dojednávají. A to, že se někde něco vyhlásí a pak se o tom začne diskutovat, vůbec neznamená, v jakém časovém horizontu a v jakém formátu to vznikne.
1: Ne, víte, samozřejmě to máte obecně pravdu, ale když ministr Mačinka chce ten pragmatický jakoby přístup, ano, tak nevím, jestli tady vlastně existuje ta úplně zásadní shoda v tom, co je pro každodenní život českého občana pragmatické. Protože jestliže český občan v tuhle chvíli je prostě mnohem, jak bych to řekla kulantně, mnohem méně chráněn proti vnějšímu nebezpečí, než, počkejte, nechte mi to doříct, jo, než kdybychom prostě už dávno do obrany dávali víc a byli jsme prostě součástí integrované protibalistické obrany.
0: Žádná integrovaná protibalistická ochrana v této chvíli neexistuje, takže jsme nemohli být její součástí. Jestli do budoucna bude, já si myslím, že vývoj na frontě přesně ukazuje, co jsou ty výzvy do budoucna. Nebyli jste vy všichni ti, kteří se strašně smáli Zemanovi, když pořád mluvil o dronech, jaký je to nesmysl? No vidíte, kde je dneska vojenská technologie a jak všichni mluvíme o dronech. Ale to byla taková jenom jako vedlejší poznámka. Čili já si myslím, že není pravda, že bychom byli méně chráněni v této chvíli. Jsme součástí všeho toho, co Evropa je schopna v této chvíli dát dohromady. A ono to nestačí, protože to nestačí bez Spojených států a tak to bylo vždycky. Zúčastňujeme se všech jednání, která o tom jsou. Máme jeden z nejsilnějších zbrojních průmyslů v Evropě, ne-li na světě. Takže nemůžete říct, že bychom prostě nebyli součástí tohodle. To je holý nesmysl.
1: Tak je... Prostě všechny informace veřejné, které o tom projektu vyšly, je, že Česko se ho neúčastní.
0: V této chvíli.
1: A nevíme, v jaké jiné chvíli to začne.
0: No tak otázka je, jaký ten projekt bude, protože oni ho chtěli Ukrajinci. Ukrajinci potom začali kličkovat, mezi tím se vlastně to ukázalo jako francouzsko-anglický projekt. Náš pan premiér říkal, že by podobný projekt měl být celoevropský, jako je třeba Airbus, což si myslím, že nakonec to tak dopadne.
1: Český velvyslanec při OSN Hynek Kmoníček byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Děkuji za to.
0: To jsme té diplomacii moc nedali, protože jsme se k ní vůbec nedostali.
1: Ale dělali jsme různé jiné důležité tématy, je to tak?
0: No já jsem rád, že jsem třeba aspoň některé z nich vysvětlil, i když, to jako co vy víte.
1: Děkuji vám za účast. Tak a hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
2: V září vás zveme do Galerie Vinohradská 12 na výstavu fotografií s názvem Hlasy a naděje autora Pavla Němečka. Za svoje práce získal cenu Radiožurnálu v rámci soutěže Czech Press Photo. Přináší reportáže z míst válečných konfliktů, zachycuje boji s mítanou Sýrii i atmosféru istanbulských demonstrací. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Vláda počítá příští rok se schodkem 389 miliard korun. Opozice to ostře kritizuje.
5: To je opravdu jako mejdan, který se tady pořádá na účet našich dětí vnoučat.
4: Záchranné práce v Nepálu a Tibetu komplikuje zničená infrastruktura. Týmy pátrají po pohřešovaných v tunelech vodních elektráren.
6: Pátrání rozhodně nekončí a se stejným nasazením v tom úsilí pokračujeme dál.
4: Fotbalista Lionel Messi ukončil reprezentační kariéru. S Argentinou vyhrál mistrovství světa. Na dálnici D1 brzdí provoz nehoda za Prahou směrem do Brna. A počasí zítra bude nejdřív slunečno, během dne až oblačno. Teploty většinou do 25 stupňů, na jihu Moravy až 27. Jsou tu hlavní zprávy a Anna Horáčková vám přeje dobrý večer.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Ministerstvo financí dnes zveřejnil návrh státního rozpočtu na příští rok. Nejvíc si pohorší Ministerstvo pro místní rozvoj. Oproti letošku má dostat o 10 miliard korun méně. Letos hospodaří se zhruba 30 miliardami.
7: Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO je rozpočet rezortu nižší, třeba kvůli přesunu agent pod rezort průmyslu a obchodu.
8: Je to dílem i, že končí programovací období a nejsou tam vlastně evropské peníze.
7: O zhruba 700 milionů méně dostane rezort životního prostředí a s větším objemem peněz původně počítal ministr školství Robert Plaga za ANO. Rozpočet se mu meziročně zvýší, ale méně než původně předpokládal.
9: U té největší položky, a to je nárůst platů, tam je nárůst menší, než jsem předpokládal, ale zároveň se změnil za příslib těch vyšších nárůstů v letech 28-29.
7: Státní rozpočet má mít podle návrhu příští rok schodek 389 miliard. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
4: Opozice navyšování schodku státního rozpočtu kritizuje. V době ekonomického růstu to považuje za neobhajitelné.
10: Tenhle rozpočet míří proti podnikatelům. Míří proti tomu, aby se česká ekonomika mohla dobře rozvíjet.
11: Říká předseda občanských demokratů Martin Kupka. Vláda podle něj vědomě zadlužuje zemi na účet těch, kteří ještě nemůžou hlasovat, ale budou za to platit. Místopředseda Starostů Lukáš Vlček zkritizoval, že schodek má být druhý nejvyšší v historii Česka, přestože ekonomice se teď daří.
12: Je navíc další vládní lží, že by šlo o investice. Celkový deficit se totiž zhoršuje o 79 miliard, zatímco nárůst národních výdajů na investice ani ne o 48 miliard.
11: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO opozičním politikům vzkázala, že lepí díry, které způsobili oni v minulém volebním období. Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
4: Nepálské úřady vydaly na příští dny varování před srážkami. Oblast aktuálně čelí monzunovým dešťům. Podmáčený terén a zničená infrastruktura komplikují záchranné práce. Středeční povodeň má podle úřadů v Nepálu a Tibetu už nejméně 950 potvrzených obětí.
13: Začínají být čím dál tím větší problémy s doručováním humanitární pomoci z těch níže položených údolí směrem na sever Nepálu, protože ta silnice jedna jediná, která je pořád ještě průjezdná, je podemletá, je tam spousta půdních sesuvů a všechno to brzdí to zásobování. Ze severního Nepálu David Jakš, Radiožurnál.
4: Ve Volkswagenu se podle šéfa dolnosaských odborů schyluje ke konfliktu mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci. Spor by se podle Thorstena Grögera mohl vyhrotit, pokud vedení bude špatně komunikovat tvrdá úsporná opatření. O těch má v pátek jednat dozorčí rada automobilového koncernu.
14: Současné spory a debaty o úsporách nebo přímo o zavírání továren nevysílají dobré signály směrem k zákazníkům. Šéf dolnosaské pobočky odboru IG Metall Thorsten Greger to řekl deníku Neue Osnabrücker Zeitung. O nutnosti úspor přesvědčuje zaměstnance Volkswagenu poslední týden přímo šéf představenstva Oliver Blume. Okružní jízdu po německých továrnách zakončil dnes v Hanoveru. I tamnímu závodu hrozí uzavření. Blume už dříve řekl, že je to nejzazší a taky nejdražší řešení, ale že provozovat tento závod zaměstnávající asi 11 000 lidí nebude mít v příštím desetiletí ekonomický smysl. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
3: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
4: Vrchní soud v Praze potvrdil europoslankyni Janě Naďové z hnutí ANO tříletou podmínku a taky peněžitý trest 500 000 korun. Zamítl totiž její odvolání v kauze Čapí hnízdo, ve které byla obžalovaná z dotačního podvodu a poškození zájmů Evropské unie.
15: Rozsudek je pravomocný. Nesouhlasí s ním advokát Naďové Josef Bartončík, který chce podat dovolání k nejvyššímu soudu.
16: Jménem klientky konstatuji, že tato se cítí stále nevinná. A podle mého názoru její vina nebyla prokázána.
15: S rozhodnutím odvolacího soudu se ztotožnil státní zástupce Mojmír Frček.
17: Když jej máme za zákonné a především formálně i materiálně zcela správné.
15: Obžalobě v kauze čelí i premiér Andrej Babiš z ANO. Jeho stíhání je ale pozastavené kvůli poslanecké imunitě. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
4: V Česku se mění charakter malých obcí kolem velkých měst. Noví obyvatelé často odmítají jejich původní zemědělský ráz a preferují rezidenční bydlení. Ukazuje to výzkum ostravských sociologů. Příkladem je ostravský obvod Polanka nad Odrou, kde chce družstvo obnovit velkochov prasat.
18: Chov prasat by byl příšerný, velké množství much, zápach.
19: S Lukášem Krestou a jeho pejskem jdem teď na procházku.
18: Vzniklo tady 35 nových domů, takže už to prostě není kompatibilní.
20: Ekonom družstva Vít Suder reagoval na dotaz Českého rozhlasu takto.
21: S médiama, které nemluví pravdu, nehovořím.
20: Jiří Lokaj, že je taky naproti.
22: Tamhle je pole, tam se vyvažejí z exkrementy, takže to tu vždycky smrdělo.
20: Z chovu prasat obavy nemá.
22: Když se vedle toho nastěhuju, co od toho můžu čekat?
20: Odpůrci chovu prasat teď chtějí prozkoumat, jestli jsou veškerá povolení družstva platná. Z Polanky nad Odrou, Andrea Brtníková, Radiožurnál.
4: Nástroj umělé inteligence ChatGPT od společnosti OpenAI bude v Evropské unii spadat pod přísnější dohled, oznámila to Evropská komise. Ve státech 27 už totiž ChatGPT daleko překročil hranici 45 milionů uživatelů za měsíc a spadá tak do skupiny mimořádně velkých internetových platform, na které se vztahuje unijní nařízení o digitálních službách.
23: Přísnější pravidla budou nově platit také pro internetové diskuzní fórum Reddit a platformu Roblox, na níž mohou uživatelé hrát a vytvářet vytvářet vlastní hry a virtuální světy. Všechny tři platformy musí nově důsledněji bojovat proti šíření nelegálního obsahu či ohrožování základních práv, jako je svoboda projevu. V opačném případě jim hrozí vysoké pokuty. Přísná unijní pravidla na základě nařízení o digitálních službách už platí celkem pro 28 platform, včetně společností Apple, Google či Amazon. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
0: Osminásobný vítěz zlatého míče fotbalista Lionel Messi už dál nebude hrát za Argentinu. Reprezentační kariéru ukončil v 39 letech, měsíc poté, co se svou zemí podlehl ve finále mistrovství světa Španělsku. Před 4 lety v Kataru s Argentinou vyhrál světový šampionát. Dvakrát taky ovládl mistrovství Jižní Ameriky. Messi bude nadále pokračovat na klubové úrovni v dresu amerického Interu Miami. Tenistka Karolína Muchová se snaží postoupit do druhého kola Grand Slamu US Open. Nedávná wimbledonská finalistka nastoupila v New Yorku proti Rakušance Krauzové a je u toho David Prouza.
1: Karolína Muchová právě teď bodem z podání ukončila svůj zápas s Rakušankou Krauzovou, kterou zdemolovala 6-3 a 6-0, slaví postup do druhého kola US Open. První sadu ovládla také Marie Bousková v souboji s francouzskou Jacquemotovou, získala jí 6-2. Sára Bejlek naopak se Španělkou Bukšavou prohrává 0-1 na sety. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
0: České volejbalistky zabojují o postup do čtvrtfinále mistrovství Evropy. V Brně za necelou hodinu nastoupí proti Švédkám. Radiožurnál Sport odvysílá zápas živě. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
2: Ucpaná D1 za Prahou a taky u Brna. Na dálnici D1 po pojíždí kolona za Prahou směrem do Brna. Na 11,5 kilometru v levém pruhu odtahují auta po hromadné nehodě. Zdržíte se asi 20 minut od průhonic. Pozor, objíždět se to moc nevyplatí, určitě ne přes ucpaný Šeberov nebo po Kunratické spojce. Kolony i na Pražském okruhu popojíždějí v obou směrech před sjezdem na Ořech. Delší fronta směrem z D1 na letiště musí i regulovat vjezdy do tunelů. Ucpává se i městský okruh v okolí tunelu, tam regulují vjezdy do tunelového komplexu Blanka. Silnice 35 z Liberce do Žitavy je za Bílým kostelem stále zavřená po hromadné nehodě. Ucpává se i objížďka přes Grabštejn. A ještě do Brna na D1 na příjezdu do Brna z Ostravy se poprvé brzdí u sjezdu na Rousínov na 216. kilometru. Je to nesouvislá fronta až k omezení v Brně pro osobní auta asi na 20 minut. Dost ucpaná je i dálnice D2, příjezd do Brna z Bratislavy, od 12. kilometru a hlavně kamiony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Zítra bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno a hlavně na horách výjimečně s přeháňkami. Teploty v úterý 20 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy čekejte až 27 stupňů. Tolik zprávy. Teď už nabízíme publicistiku, moderuje Tomáš Pancíř.
5: Která ministerstva mohou počítat s navýšením financí z nového rozpočtu a která nikoliv? Jak efektivní je pomoc povodněmi zasaženým oblastem v Nepálu a Tibetu? A jak zabránit používání pyrotechniky nebo vulgárním pokřikům na fotbalových stadionech? Výdaje státního rozpočtu by měly být v příštím roce o 389 miliard korun vyšší než příjmy. Počítá s tím návrh státního rozpočtu, který dnes předložilo ministerstvo financí. Šlo by tak o druhý nejvyšší deficit v historii Česka. Letos stát hospodaří se schodkem 310 miliard. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO by bez prohloubení schodku hrozila Česku ekonomická stagnace. Opozice návrh kritizuje jako nezodpovědný, takto vysoký deficit podle ní nedává smysl v době hospodářské růstu. Návrh předložený ministerstvem financí už samozřejmě detailně prostudovala naše hlavní ekonomická analytička Jana Klímová, která je ve studiu. Hezký podvečer.
24: Dobrý večer. Odpoledne.
5: Před měsícem premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš řekl, že schodek rozpočtu bude významně pod 400 miliardami. Dnes jsme se tedy dozvěděli, že to bude 389 miliard. Odpovídá to slovům pana premiéra a mohl být ten schodek výrazně nižší?
24: Tak upřímně, schodek o 11 miliard korun nižší než 400 miliard si asi nikdo nepřekládal jako výrazně nižší nebo hluboko pod 400 miliardami. Jistě mohl ten schodek být menší, asi ne o 100 stovky miliard, ale o nějaké nižší desítky miliard korun určitě mohl. Vláda by musela ale třeba slevit z plošných dotací, poplatku za obnovitelné zdroje nebo z navýšení peněz do zdravotnictví nebo z navýšení peněz na platy státních zaměstnanců. A to zjevně udělat nechce, považuje to za svoje priority. A druhá možnost by byla, že by vláda během letoška nachystala nějaké opatření, když chtěla zachovat všechny ty priority svoje, aby nějak výrazněji zvýšila příjmy státu, aby ten schodek byl tedy nižší, a to by musela udělat ale něco jiného, než jen zavedení EET 2.0 od ledna, protože to přinese jenom několik miliard, když se odečtou výdaje, co jdou vlastně samosprávám, a pak nějaké daňové úlevy, které s tím souvisejí, takže žádná taková reforma nepřišla, takže pak asi se nemůžeme divit tomu schodku.
5: Ministerstvo financí v dnešní tiskové zprávě tvrdí, že ten navrhovaný schodek představuje 2,8% HDP a že je pod očekávaným průměrem zemí Evropské unie, ten je podle ministerstva financí 3,6% a také hluboko pod úrovní všech našich sousedních zemích. Ale těch 389 miliard v poměru k HDP, to přece není 2,8%, jak uvádí ministerstvo financí. Tak jak to ministerstvo počítá?
24: Je to tak, jak píše samo ministerstvo v tiskové zprávě, tak těch 2,8% HDP, co jsme také slíbili v rámci toho fiskálního plánu Evropské komisi, tak to odpovídá schodku jenom ve výši 319 miliard korun. A ten ohlášený deficit 389 miliard je ve skutečnosti tedy 3,5% HDP, tedy nad těmi evropskými limity, a blíží se to také tomu zmíněnému průměru EU. A jenom abych vysvětlila, nebo pokusím se vysvětlit ten rozdíl 70 miliard korun, který tedy vláda nezapočítala jakoby do toho vykazovaného schodku vůči HDP, je ten rozdíl 70 miliard, jsou výdaje na obranu na základě takzvané únikové doložky podle evropských pravidel COFOC, o kterých opakovaně mluví ministryně Schillerová, určitě to posluchači už slyšeli v éteru, a tyto pravidla se vztahují podle Centra veřejných financí, aspoň podle jejich vysvětlení, k hladině výdajů na obranu z roku 2021. A to, co je na to, co my vydáme v roce 2027, tak tam vlastně vzniká určitá mezera, která se může dát na ten evropský povolený výdajový rámec. A MF to tedy dopočítalo na 70 miliard, kterou nemusí v tom schodku vykazovat. No a pokud jde o to, že ty okolní státy mají vyšší schodky vůči HDP, tak to je opravdu pravda, takový je předpoklad na rok 2027 podle výkazu Evropské komise, ale to neznamená, že to je v pořádku. Ty země s výjimkou Německa, která uváděla Alena Schillerová v té tiskové zprávě, ty naše sousedy, tak také už jsou v režimu, že s nima vede Evropská komise řízení o nadměrném schodku veřejných financí a musí předkládat plány konsolidace. A když si vezmeme Německo, který má tedy 4,1 plánovaný schodek vůči HDP na rok 2027, tak to bojuje zvýšenými veřejnými výdaji s obrovskou recesí, s kterou se potýkalo v minulých letech, jak asi víme. A vlastně i na ten rok 2027 předpokládá jenom minimální růst o 0,9% HDP, zatímco Česko je na hranici svých možností, předpokládá si 2,4%, tak proč dohánět Německo v zadlužování.
5: Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO jsou hlavními prioritami toho navrhovaného rozpočtu prorůstové investice, stabilizace zdravotní péče, obrana země a prorůstová opatření. Když to vezmu od začátku, vládní politici mluví o rekordních investicích. Jak výrazně ty investice mají růst a do čeho mají mířit?
24: Pravda je, že v té absolutní výše ty celkové investice opravdu rostou, když to vezmeme jak z národních, tedy tak evropských zdrojů, tak je to asi o více než 20 miliard proti letošku na celkovou částku skoro 290 miliard, protože se ale příští rok výrazně sníží právě ten příliv evropských peněz, tak vláda to skutečně dorovnává velkým navýšením z národních zdrojů. Asi meziročně ty investice mají celkově celkově vzrůst o 48 miliard meziročně víc, což je tedy mimochodem i víc, než sama vláda uváděla v těch fiskálních dlouhodobých plánech. Nevíme, kde to tedy, je to zjevně na úkor schodku. Podíváme-li se ale na ta reálná čísla, tak těch necelých 290 miliard korun na investice vůči celkovým výdajům státu je pro příští rok asi 11,2%. A když to posuneme s tím, jaké byly výdaje v letošním roce plánované a investice, tak je to také kolem 11%, čili bylo to mírně pod, čili ten posun není nějaký enormní, že by se úplně měnilo tady najednou přístup a všechno, a ty investice byly řádově nějak vyšší. Co všechno do toho spadá, zatím není jasné, víme jenom třeba, že o 10 miliard má být vyšší rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury, navýšit se má podle Aleny Schillerové i rozpočty ředitelství silnic dálnic, čili dopravní stavby, obrana pochopitelně a další.
5: Když mluvíš o obraně a paní ministryně mluvila o zdravotnictví, tam ty výdaje rostou jak výrazně?
24: Na obranu půjde 195 miliard, celkem z toho 191 jde přímo do kapitoly ministerstva obrany a to je opravdu velké navýšení o 36 miliard a velký růst čeká i to zdravotnictví, které si zmiňoval, tam má jít asi o 50 miliard korun víc z toho. Je to díky prostě navýšení pojištění, jak státu, tak i díky růstu platu a mest.
5: Samozřejmě v tom návrhu je ještě řada dalších věcí, které by stály za rozebrání. My se k tomu budeme vracet, ale možná to podstatné, co to vrátí do nějakého kontextu a použiji citaci ministra školství z dnešní polední publicistiky. Robert Plaga z Hnutí ANO říkal, že ještě o některých položkách chce debatovat, že ještě bude chtít některé věci navýšit. Tak jak definitivní je to, co dnes rozebíráme? Jak velká je pravděpodobnost, že se ta čísla ještě změní?
24: Určitě se nějak změní, Alena Schillerová to avizovala, že třeba ještě energetický regulační úřad dopočítává, kolik bude potřeba jako dotace na ty poplatky za obnovitelné zdroje, protože ona roste na příští rok cena elektřiny a tím se ty dotace na ty obnovitelné zdroje většinou snižují, takže možná, že tam dostane ještě nějakou miliardu navíc, kterou bude moci přerozdělit, ale jinak s tím schodkem jsou prostě na limitu a myslím si, že se může jednat o nějaké přesuny v rámci toho schváleného schodku, ale rozhodně ne o nějaké, jakože by se tam najednou někde vykouzlilo 10 miliard nebo něco takového.
5: Hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová, díky, naslyšenou.
24: Děkuji také, naschranou.
5: V Nepálu pokračují záchranné práce při hledání přeživších po ničivých bleskových povodních vzniklých odtržením části himalajského ledovce, který způsobil škody také sousedním Tibetu. Potvrzených obětí je nejméně 939, další stovky lidí jsou zraněny, pohřešováno je na obou stranách hranice zhruba 4,5 tisíce lidí, z toho je několik stovek cizinců. Voda zničila 19 mostů, téměř 40 kilometrů silnic, poškozeny jsou také tamní vodní elektrárny. Nepálské ministerstvo zahraničí dnes požádalo mezinárodní společenství o pomoc, mimo jiné o specialisty a vybavení umožňující vyhledávání lidí pohřbených v sutinách. A naším dalším hostem je Šimon Pánek, výkonný ředitel společnosti Člověk v tísni. Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Jaké informace máte o situaci přímo z těch postižených míst?
6: V podstatě podobné, jako přináší média, tak dnes v tom čase, kdy se informace a obrazy přenáší rychle a prakticky každý může být kameramanem, tak se to moc neliší. Možná zajímavé je podívat se trošku pod povrch toho, jak vypadají ty potřeby na místě. My v okrese Rasuva jsme dlouhá léta působili, dokonce jsme tam měli dva sklady předpřipravené pomoci, což v těch horských oblastech je jakási příprava na ty katastrofy. Jeden voda vzala, druhý jsme okamžitě distribuovali a teď tam na místě působíme v řadě rolí, jedna z nich je i podpora místních samospráv, které přece jen nikdy nic takového nekoordinovaly, to znamená moji kolegové Nepálci z emergency týmu sedí v těch krizových štábech, jak se to dá nazvat, v Dunčí, v Rasuvě, v Utargáje, to jsou všechno části toho okresu. Samozřejmě vozíme, jde to pomalu, protože silnice jsou zaplněné, cesty poničené, distribuujeme hygienické balíčky, potraviny pro stovky rodin v jakýchsi přechodných táborech, pomáháme zorganizovat fungování těch táborů, například volbu jakéhosi táborového výboru, který pak rozhoduje o tom, jak se bude vařit, jestli budou vařit dobrovolníci, nebo jestli se zaplatí síly na to, aby lidé dostali aspoň jedno teplé jídlo denně. Je tam prostě spousta drobných věcí, které na dálku vidět nejsou a které pomáháme řešit. Řekl bych, že jsme jedna ze dvou, tří jaksi nejpřítomnějších mezinárodních organizací na místě. Navíc máme dlouholeté vztahy s nepálskou vládou, s tím výborem pro prevenci katastrof, protože jsme začínali za zemětřesení, takže jsme tam vlastně dobře známí jako někdo, kdo katastrofy umí spolu řešit.
5: Vy jste už minulý týden vyhlásili sbírku SOS Nepal. Kolik aktuálně je na účtu a jak probíhá využívání těch peněz? Už z těchto peněz pomáháte přímo na místě nebo kdy plánujete, že je využijete?
6: Ano, je to tak. Ty dary, které přišly ve čtvrtek, pátek, když to zjednoduším, oni samozřejmě se nedají rozdělit, pak už na účtě sbírky SOS Nepál, ale tak už jsou v Nepálu. My jsme sice uvolnili 1 000 000 korun z vlastních zdrojů klubu Přátel člověka v tísni, ale ten byl pryč hned. Takže v podstatě to, co lidé před 3-4 dny přispěli, tak za to se teď nakupuje v Nepálu pomoc a dopravuje a distribuje. Sbírka probíhá úžasně, pro mě je to vždycky jako ne, skoro až zázrak, neuvěřitelná jakási podpora a motivace, když vidím, jak se lidé v Česku, když mají pocit, že to je opravdu potřeba a věří tomu, že se tam pomoc dostane, tak jak dokáží reagovat v přepočtu stejně nebo ještě solidárněji než třeba veřejnost západních zemí od nás. Takže do této chvíle se sešlo přibližně 30 milionů korun na tu naši výzvu, což je úžasné na to, že vlády po světě zatím uvolňují první miliony euro, tak česká veřejnost, Češky a Češi už sebrali podobnou částku. Doufáme, že ta sbírka bude úspěšně pokračovat. Už teď k tomu vlastně dostáváme nabídky například evropských peněz a z dalších zdrojů, protože prostě jsme v terénu a zatím co úředníci, byť jsou to lidé z evropské delegace, neumí nakupovat, vozit, distribuovat, organizovat tábory, tak naše týmy to umí a máme v Nepálu 60 kolegyň a kolegů, čili poměrně silnou kapacitu, která je teď celá napřená do toho, abychom pomohli těm, kteří přežili.
5: Výkonný ředitel společnosti Člověk v tísni Šimon Pánek, díky za rozhovor, naslyšenou.
6: Děkuji.
5: Světlice, rachejtle, závěrečný fanouškovský ohňostroj, ale také otevřený oheň, transparent oslavující válečného zločince nebo vulgární pokřiky. To všechno provázelo včerejší ostře sledované fotbalové derby mezi Spartou a Slávií. Šlo o první střet obou týmů od květnového zápasu v Edenu, který se kvůli výtržnostem slavistických diváků nedohrál. Situací na stadionech se následně začali zabývat politici, mimo jiné ministr pro sport z motoristů sobě Boris Šťastný a také první místopředseda poslanecké sněmovny Hnutí ANO Patrik Nacher a právě on je teď naším hostem. Dobrý den.
7: Pěkný den.
5: Soudě podle fotografií na vašem Facebooku jste byl včera na stadionu Sparty na Letné. Rozumíte tomu, jak je možné, že fanoušci obou týmů dokázali přinést na stadion tolik světlic a rachejtlí, kolik jich potom odpálili?
7: No, ty, co chodí na fotbal, tak vidí, že těch cest, jak dostat pyro na stadion, je nespočet a určitě to není ta, že by to někdo pronesl v té chvíli, když jde na stadion a kdy je tam někdy důkladně, někdy méně důkladně prohlížen. Těch cest je mnohem víc a je to hodně o těch klubech, jakým způsobem jsou schopni zajistit, aby to pyro, pokud ho tam nechtějí, tak aby se na ten stadion nedostalo.
5: Minulé úterý po setkání pracovní skupiny bezpečí na stadionech ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů sobě řekl, že použití pyrotechniky na stadionech by nově mohlo být místo přestupku trestným činem. Berete ten včerejší zápas a to, co se dělo na tribunách, jako další argument pro takovéto zpřísnění zákonu?
7: Tak my jsme se tam o tom bavili jako o nějaké variantě. Myslím si, že to takhle nedopadne, protože ten úkol dostal Robert Králíček, aby ve spolupráci s ministerstvem spravedlnosti zjistil, jaké jsou možnosti, pokud jde o některé přesuny přestupků do trestných činů s tím, že to je, řekněme, druhá noha těch změn. Ta první je, se týká věcí, které jsou komunikace mezi policií a kluby a takzvaný chytrý stadion. A tohle je jakoby další část případných změn. Já osobně si myslím, že to stejně tímhle s tím neskončí ve smyslu, že by se z toho stal trestný čin. Ten včerejšek si myslím, že k tomu moc neposunul. Naopak třeba já osobně si myslím, že od toho derby, kdy vnikli fanoušci na trávník, což samo o sobě tak hrozné nebylo, co bylo hrozné je, že měli ty světlice v ruce a začali je házet po jiných lidech, to považuji za velmi, samozřejmě velmi nebezpečné, tak v momentě, kdy se zástupci Slávie, Sparty, pan ministr Šťastný nebo já jsme začali jakoby hledat ta řešení, tak kde kdo, jakékoliv vlastně z těch řešení od chytrého stadionu počínaje přes nějakou větší regulaci a kontrolu, pokud jde o to pyro, tak permanentně kritizují. A ono už to pak jako skutečně teďka dospívá do fáze, kdy my takzvaně pácháme dobro. My chceme něco jakoby změnit. Já za sebe, který chodím na ty stadiony 40 let, aby tam ta atmosféra byla bouřlivá, ale zároveň, aby to bylo bezpečné. Pokud opravdu
5: To znamená, jestli dobře rozumím tomu, co říkáte, tak z vašeho pohledu, z pohledu politiků i na základě reakcí veřejnosti, konec konců včera oba tábory se shodly, že pyro není největší problém českého fotbalu, tak budete v tomto ustupovat a naopak si myslíte, že pyro by v nějaké podobě mělo zůstat na stadionech?
7: Já říkám od začátku, že tam k tomu pyru je potřeba, jsou dvě možné cesty. Buď mít totální zákaz, ale pak to mít skutečně velmi přísné, od výše pokud přes možnost uzavřít části těch stadionů, kde to pyro je. To znamená, jsou ty jakoby nejtvrdší tresty, dokonce tuším ve Francii je možné i odejmout body tomu klubu, který to nezajistí na jedné straně, anebo mít řízené pyro, jako je třeba v Norsku, nebo se o to pokouší v Kodani. To je druhá cesta. To, co je u nás, je tak jako něco mezi. A není to vždy o legislativě, je to i o těch klubech, měla by to být nějaká kombinace těch opatření. Dám jako příklad, když máte evropský pohár, ať už je to Liga mistrů nebo Evropskou ligu, tak si všimněte, že na českých stadionech to pyro není, protože ty tresty od UEFA jsou jako dryáčnické. Tam já to všude uvádím jako příklad, že tam se trestají i za to, když ten člověk stojí na schodech, jakože blokuje jakoby východ. A naproti tomu potom přijde mnohem méně atraktivnější soupeř z České ligy a najednou tam to pyro je. Takže tam je prostě za mě jakoby zjevné, že to je i nejen, jo, samozřejmě je i po nějaké dohodě v rámci těch klubů a i o nějakém respektu těch fanoušků k tomu, jaké následky to může vyvolat. Ono přece jenom, když pak máte pyro a přijde vám ještě atraktivnější soupeř v Lize mistrů při dalším utkání, abyste měli mít zavřený stadion od UEFA, tu část té tribuny, tak vás to mrzí, tak to možná pro někoho je větší motivace to v té chvíli nemít ani v tom zápase předtím.
5: Tak nevím. Já vás budu muset přerušit, protože se blíží další zprávy, ale zjevně je to tedy téma, o kterém ještě budeme mluvit.
7: Já chci naplánovat seminář na tohleto téma do poslanecké sněmovny, protože skutečně nechci sebe.
5: A my o něm budeme informovat. Patrik Nacher, místopředseda sněmovny z hnutí ANO, naslyšenou.
7: Mějte se, naschledanou.
3: Český rozhlas plus zprávy.
8: Česká ekonomika rostla loni rychleji než průměr zemí Evropské unie. Výrazně se ale zvýšil i státní dluh. Vyplývá to ze stanoviska nejvyššího kontrolního úřadu ke státnímu závěrečnému účtu za minulý rok. Ekonomika meziročně vzrostla o 2,6%, zatímco evropský průměr byl o víc než procento nižší. Kontrolní úřad zároveň varoval, že rozvoj hospodaření dál brzdí nízká produktivita práce, drahé energie a stárnutí populace.
4: Švýcarská policie oznámila zadržení 43-letého muže podezřelého ze sobotní střelby na taneční akci. Neštěstí se stalo ve městě Aarau, asi 40 kilometrů západně od Curychu. Při střelbě do davu tam zemřela 22-letá žena. 5 lidí skončilo v nemocnici s různě vážnými zraněními. Motiv činu je dál předmětem policejního vyšetřování. Stále víc měst v Česku zakazuje ráno vjezd aut před základní školy. Takzvané školní ulice mají dětem zajistit bezpečnější cestu na vyučování. V Česku jich je už zhruba 30, třeba v Praze, Brně, Mladé Boleslavi nebo Hradci Králové. Od září přibudou další třeba v Ostravě nebo právě hlavním městě. Omezení se netýká rezidentů ani integrovaného záchranného systému. A Národní ústav duševního zdraví otevře v lednu v Klecanech u Prahy stacionář pro náctileté. Informoval o tom mluvčí ústavu Jan Červenka. Péče a terapie mají pomáhat dospívajícím od 14 do 18 let, například s úzkostmi, depresivními stavy nebo sebepoškozováním. Kapacita stacionáře bude přibližně 200 klientů ročně a péče bude bezplatná. Zájemci se můžou hlásit přes web ústavu a po podání přihlášky je čeká vstupní pohovor. Wimbledonská finalistka tenistka Karolína Muchová prošla do druhého kola US Open. Rakušanku Krauzovou přehrála 6-3 a 6-0. Zopakovat úspěch krajanky se snaží právě teď taky Sára Bejlek a Marie Bousková. Bousková nastoupila proti Jacques Monnetové z Francie. Zápas vidí přímo v New Yorku reportér David Prouza.
1: Aby napodobila právě Karolínu Muchovou nad Jacquemotovou, získala první set 6-2, v tom druhém už vede s náskokem jednoho breaku 4-1. Sára Bejlek bojuje se Španělkou Bukšahovou, první set ztratila 5-7, v tom druhém je to aktuálně 4-4. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
2: Překážka na D3 u Kaplice a v Praze nepojízdné auto ve Strahovském tunelu. Na D3 ve směru z Rakouska na České Budějovice dejte pozor na začátku dálnice u Kaplice. Na kilometru 158 hlásíte v pravém pruhu předmět na vozovce.
9: V tom pomalejším pruhu uprostřed leží něco kemíko, plastové nebo já nevím, železné a v podstatě rychle se musí vybočit, aby se to nepřejelo.
2: Na D1 stále po pojíždí kolona na výjezdu z Prahy směrem do Brna. Na 11,5 kilometru odstraňují v levém pruhu auta po nehodě a zdržíte se od pruhonic asi 20 minut. Fronty i na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště po pojíždějí před sjezdem na Ořech a musí kvůli tomu regulovat vjezdy do tunelu. 15 minut se zdržíte od sjezdu na Vestec. A velké kolony čekáme na městském okruhu ve směru z Barandovského mostu na Holešovice. Ve Strahovském tunelu stojí auto, došlo mu palivo, blokuje pravý pruh, výrazně kvůli němu regulují vjezdy do tunelu a fronta se natáhla až na Barandovský most. Dost ucpaná je taky ulice k Barandovu směrem z centra a na začátku i na konci ulice. A z Prahy ještě do Brna D1 příjezd z Ostravy, kolona aktuálně od 211. kilometru a hlavně kamiony v pravém pruhu.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Nový rozpočet se blíží. Školní rok začíná. Reformy má dělat vláda, ale vždy až ta příští. Premiér a prezident spolu začnou mluvit. Putinův výnos proti dronům a závody robotů. To jsou témata názorů a argumentů, při jejichž poslechu vás zdraví Jan Fingerland.
3: Názory a argumenty.
10: $389 miliard. Takový schodek by měl mít příští státní rozpočet, který předložila ministryně financí Alena Schillerová. Letos by měl stát hospodařit s deficitem 310 miliard korun. Vláda ještě může při projednávání parametry rozpočtu měnit. Konečný návrh musí odeslat sněmovně do konce září. Ve studiu je se mnou kolega Petr Hartmann. Dobrý den.
11: Dobrý den.
10: Petře, rozpočet má tady deficit, jak to vláda vysvětluje?
11: Když se podíváme na tu výši 389 miliard, tak dlouhou dobu se nevědělo, jaká bude skutečně, protože představitelé vlády, především premiér a také ministryně financí, hovořili o tom, že bude hluboko pod 400 miliardami korun, tak nakonec moc hluboko není, protože 389 to asi je spíše mělčina než hlubina. Pochopitelně vláda politicky si to zdůvodní si to, jak v souvislosti s tím, že tvrdí, že předchozí vláda nechala de facto veřejné finance a různé věci v katastrofálním stavu a že pokud by rozpočet neměl takovouto podobu, nevydávala vláda peníze více na dopravní infrastrukturu, na zdravotnictví a tak dále, tak by nic de facto pořádně nefungovalo. Je to samozřejmě věc sporná z hlediska poslanecké sněmovny, nepochybně ten návrh rozpočtu vláda prosadí, ta má pohodlnou většinu. Z hlediska ekonomů se poukazuje na to, že je to druhý nejvyšší deficit v historii České republiky a ten první byl v době, kdy Česká republika čelila zcela nečekané, nepředvídatelné okolnosti, což byla covidová krize, kdy se zastavil život v této zemi, kdy se de facto zastavila ekonomika, tak tam to bylo pochopitelné. Nyní žijeme v době, která samozřejmě není úplně ideální, je zde velké mezinárodní bezpečnostní napětí, rizika a tak dále, ale přesto nežijeme v době mimořádné, která by vyžadovala takto dramatické nárůst deficitu státního rozpočtu. Vláda má pravdu v tom, že těžko by se dostávala na 150 miliard, jak předpokládal původní zákon o rozpočtové odpovědnosti, ale zároveň to neznamená, že zde byl nějaký pádný důvod pro to, aby z 310 miliard deficitu, který je schválen na letošní rok, se skočilo takto vysoko nahoru i v roce příštím. Na tom je zajímavé také to, že ten rozpočet na letošní rok vláda odůvodňovala tím, že je to de facto ještě rozpočet té minulé vlády, ale že až ona bude hospodařit a bude mít šanci sestavit svůj rozpočet, tak ta čísla budou daleko lepší. Tak dá se říci, že vláda spíše jde za tím tou pohodlnější cestou, to znamená vyhovět různým požadavkům na zvyšování výdajů a raději neškrtat žádné mandatorní výdaje, neupravovat zákony a tak dále, byť k tomu už má prostor i potřebnou sílu ve sněmovně.
10: Mluvíš o blízké budoucnosti, i vláda hovoří o tom, že ty příští rozpočty by byly úspornější. Je to pravděpodobné?
11: Nedá se tomu úplně věřit, pokud nedojde k něčemu mimořádnému, že by třeba česká ekonomika začala růst daleko vyšším tempem, než je předpokládáno. Zároveň si musíme uvědomit, že čím více se budou blížit sněmovní volby, tak tím méně je pravděpodobné, že by vláda měla chuť dělat nějaké razantní změny, které by se promítly pozitivně do podoby státního rozpočtu. Musela by, dejme tomu, výrazně zvyšovat různé daně, a nebo naopak snižovat různé výdaje, v uvozovkách řečeno zjednodušeně brát lidem peníze, a to asi před volbami těžko dělat bude.
10: Říká Petr Hartmann, kterému tímto děkuji. Nasledanou.
11: Naslyšenou.
10: Tušky jsou ořezány, pera naplněna, nůžky nabroušeny, přezuvky připraveny. Už jen hodiny zbývají do začátku školního roku. Co je dobré před jeho vypuknutím vědět? Slovo má Petr Šabata, šéfredaktor Práva.
12: Nejdůležitější události nového školního roku budou, děti a vyučující prominou, říjnové komunální volby. Z nich totiž vzejdou zastupitelé a radní, kteří zásadně ovlivní chod mateřských a základních škol, protože obce jsou jejich zřizovateli. U středních plní tuto roli kraje. Tam se za nimi hrabe ministr Robert Plaga. Obce mají větší vliv na kvalitu výuky a příjemné prostředí v jejich mateřských a základních školách než ministr, i když ano, i na Plagovi záleží. Jestli má škola dobré výsledky v hodnocení žáků a její absolventi se dostávají na střední školy, které si přáli, jestli děti chodí do tříd rády nebo s obavou, jestli se dovede postarat také o chlapce a dívky z méně podnětného prostředí, na to vše a na dalších tisíc věcí mají vliv především ředitelky, ředitelé a vyučující. A o tom, kdo povede školu, rozhoduje obec. A má samozřejmě možnost pomáhat řediteli ve výběru učitelů a vytváření podmínek pro ně se zaváděním novinek a samozřejmě také finančně. Od ledna přešlo na obce i placení nepedagogických pracovníků, jako jsou kuchařky, školníci a další důležité profese. Dostali na to víc peněz z daní, ale ne všude to bylo dost. Na zřizovatelích a vedení škol také hodně záleží, jak zvládnou novinky letošního školního roku. Do prvních tříd teď nastoupí i děti, které by dříve získaly odklad povinné školní docházky. Ty se ale zpřísňují. Pro podporu učitelů by proto měl být v každé první třídě s více než 15 žáky asistent pedagoga. Je to dobré řešení a pomoci s ním je i úkol pro obec. Stejně tak s využitím takzvaného indexového financování. Díky němu mohou školy získat peníze na podporu dětí se sociálním znevýhodněním. Dají se využít na školní pomůcky pro ně, na placení sociálního pedagoga. Je to krok správným směrem. Vždyť Česko patří k zemím, kde školní úspěšnost dětí nejvíc záleží na rodinném zázemí. A speciální a zásadně důležitý úkol mají obce samotné. Dostali přesné zadání, jak postupně od roku 2028 školy slučovat. V Česku totiž zřizuje základní školy 2635 obcí, což je drahé, neefektivní a snižující kvalitu. S odkazem na domácí i zahraniční studie to detailně popsal sociolog Daniel Prokop v knize Spravedlivý růst. Pro příklad, každá škola má ředitele, který ale tráví 30 hodin v týdnu ne pedagogickým vedením, ale úřadováním. Nejvíc ve srovnání s kolegy v Evropě. Přitom čtvrtina vlivu na učení a jeho kvalitu závisí právě na řediteli. Jenže ten český řeší papíry. Už jen kdyby se administrativní úkoly přenesly nad úroveň dnešních zřizovatelských obcí, školám by to pomohlo, a tedy i lepšímu vzdělávání dětí. Z říjnových voleb vzejdou zastupitelé a radní, kteří by mohli školství významně zlepšovat. Samozřejmě, že úkoly má také ministr Plaga. S výší rozpočtu na rok 2027, například na platy učitelů, to pro něj a školství moc dobře nedopadlo. Zatím dostali jen sliby na další roky. Ale měl by včas, přesně a srozumitelně informovat nová vedení obcí o svých vzdělávacích záměrech do konce funkčního období vlády. A pak se jich předvídatelně držet, neměnit je každý měsíc. A odvracet nápady vycucané z prstu. A na prázdniny nesahat.
10: Soudí Petr Šabata. Vlády jsou jako děti. Raději by svačili bonbony, vařenou mrkev, ať jí někdo jiný. O tom, proč a jak politici odkládají nepříjemné věci a přesouvají je na své nástupce, hovoří Julie Hrstková, ekonomická

0: Za prvé je dobré upozornit, že většinu reformních kroků přijaly vlády pod vlivem krizí. O první komplexní reformu se pokusil kabinet Vladimíra Špidly ještě před vstupem Česka do Evropské unie. Šlo o reakci na růst zadlužení. Jedním z výsledků byl konec vnitrostranické podpory premiéra, jeho následná rezignace a jmenování nové vlády. Další reforma přišla po světové finanční krizi a reagovala na dlouhodobou fiskální nerovnováhu, evropskou dluhovou krizi a domácí rozpočtové problémy. Šlápla do toho vláda Petra Nečase, která kromě úsporných opatření zavedla také druhý pilíř důchodového pojištění a prosadila postupné nekonečné navyšování věku odchodu do důchodu. I tato vláda skončila demisí premiéra v roce 2013. A konečně poslední vláda, která reagovala na krizi úspornými opatřeními, byl poslední kabinet Petra Fialy, který stabilizoval veřejné finance. Opět prosadil navýšení věku odchodu do důchodu a byl za to náležitě potrestán voliči. Na rozdíl od svých reformních předchůdců Fialova vláda skončila po volbách. Opomenout nelze premiéra Mirka Topolánka. Jeho druhá vláda v letech 2007 až 2009 přinesla hluboké reformy, jako byla snaha o zavedení rovné daně, zavedení poplatků u lékaře, snížení firemní daně či zpřísnění sociálních dávek, aniž by v první fázi reagovala na jakoukoliv krizi. Jeho konec ale přišel v průběhu světové finanční krize a jeho vláda se stala první v historii České republiky, která padla po hlasování o nedůvěře. I z tohoto stručného shrnutí je zjevné, že v posledním čtvrtstoletí, kdy se u moci vystřídalo 14 vlád, nebylo mnoho premiérů, kteří by chtěli oslnit voliče pomocí rozpočtových škrtů, strukturálních změn v oblasti daní či sociálně a zdravotní politiky a vůbec bojem za zachování zdravých veřejných financí. O to tragičtější je pohled na výsledky provedených reforem. Část z nich zmizela úplně a stala se varovným mementem pro všechny budoucí vlády. Výstražný červený kříž visí nad poplatky u lékaře. Zakázanou oblastí se staly penze. Druhý pilíř je zapomenutý, prodlužování věku odchodu do důchodu se vrací jak bumerang. A stejně tak je politiky tento krok odhazován a oddalován. Ještě zajímavější je pohled na daňovou politiku. Hlavní daňovou reformu provedla v roce 2008 druhá vláda Mirka Topolánka. Ideologie nízké rovné daně ale narazila na realitu rozpočtu a tak v rámci reformy hned na začátku vznikla takzvaná superhrubá mzda, což bylo v podstatě skryté zvýšení původní rovné 15% daně. Namísto toho, aby jakákoliv další vláda provedla novou rozpočtově racionálnější daňovou reformu, přikročila vláda Andreje Babiše v roce 2020 ke zrušení superhrubé mzdy. K tomu se s radostí mimo jiné přidala i ODS. Veřejné finance se dodnes výpadku zhruba 100 miliard ročně nevzpamatovaly. Zpětně za to se v české politice objevila spousta nápadů, které mohly dlouhodobě konsolidovat veřejné finance. Přinést udržitelný penzijní systém či robustní zdravotnictví připravené na stárnutí populace. Namísto toho ping-pong s veřejnými financemi vede k postupnému prohlubování deficitů v kombinaci s nepřipraveností na demografickou změnu. Vedlejším efektem je postupné zhoršování kvality veřejných služeb a rostoucí přitažlivost populistické politiky, která se jeví přijatelnější než ideologické války. Současná vláda nemá mnoho limitů ve veřejné rozpočtové politice, kterými by se musela nutně řídit. Navíc platí, že celkové zadlužení země patří v rámci EU k podprůměrným, takže než přijde skutečný dluhový náraz, prostor pro nezodpovědnou vládní politiku tu stále je. Nicméně prezident Pavel má pravdu, že jednou bude muset nějaká vláda přijít s konsolidací a celou řadou reform a výsledek bude bolet. Historie ovšem naznačuje, že konsolidační úsilí v české politice nepřežije ani jedny volby.
1: Uzavírá Julie Hrstková.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Situace na bojišti se mění každým okamžikem, dokonce i na tom politickém českém. O náhlém obratu

0: konfliktů ke komunikaci mezi dvěma nejvyššími ústavními činiteli, uvažuje Ondřej Konrád.
1: Pan prezident mě požádal o schůzku, tak jsem mu samozřejmě vyhověl. Takovouhle větu od premiéra, a to nikoli v odpovědi během briefingu, ale o vlastní vůli vyřknutou v týdenním videu na sociálních sítích pro své voliče, bychom ještě nedávno těžko slyšeli, protože už před summitem NATO v Ankaře, jakoby Andrej Babiš zcela souzněl s ministrem zahraničí a zároveň předsedou motoristů Petrem Macinkou, který už na přelomu roku prakticky vyhlásil Petru Pavlovi válku kvůli tomu, že odmítl jmenovat jakýmkoliv ministrem poslance Turka. Vůči němuž cítí motoristé vděk za vstup do sněmovny a tedy i do vlády. To mohlo být Babišovi jedno a o Turka v kabinetu ministrů viditelně nestál, ale snad postupně získal pocit, že mu ostré vyhranění vůči Pavlovi nějak prospěje. A tvářil se pak na něho ještě odmítavěji hned po rokování v Turecku, kde se snad premiér necítil dost komfortně. Politologové prorokovali celé roky vztahů pod bodem mrazu. Ale teď Babiš náhle vzkazuje médiím, aby si, cituji, změnila komunikační kartu, protože, opět cituji, tady není žádný boj s panem prezidentem, se samozřejmě budeme scházet podle potřeby. A opět užil ono za pozornost stojící slovo samozřejmě. O překvapení jistě jde, ale zase nikoli pro každého, protože přece muselo být otázkou času, kdy premiér nahlédne, že je vůči stále podle průzkumu velmi populárnímu a důvěryhodnému Pavlovi rozpoutaný džihád, jak by řekl jeden populární podcaster, ve skutečnosti kontraproduktivní. Nejen kvůli nutnosti se vzájemně domlouvat ku příkladu na jménech diplomatů a podobně, ale i proto, že mnozí voliči ANO nechápou, proč by měl být Babiš nepřátelsky naladěný k Pavlovi, jehož vnímají celkem pozitivně, zatímco trolící motoristé jsou jim spíš protivní a považují za přehnané, když vládní strany mluví o Pavlovi jako lídrovi opozice. Nicméně nevíme, co přesně nebo co všechno způsobilo jiný úhel, aspoň tedy momentální, Babišova pohledu směrem k Hradu, který, když už bychom mohli čekat spíš až po komunálních a senátních volbách, případně po verdiktu Ústavního soudu ohledně prezidentských kompetencí, ale nastal překvapivě už nyní. A vidíme také vstřícnost z druhé strany. Prezident nejprve prohlásí v týdeníku Reflex, že Babiše nevnímá jako protivníka a doufá, že to premiér časem pochopí, načež v rozhovoru pro CNN Prima News potvrdí, že jedna schůzka s Babišem už po rokování bezpečnostní Rady státu proběhla a věří v začátek změny. Rozuměj tedy v návrat ke korektním vztahům, jaké oba politikové dávali najevo bezprostředně po sněmovních volbách, kdy věcně komunikovali a široká veřejnost to uspokojeně kvitovala. Dodejme, že Pavlovi jde hlavně o koordinaci zahraniční politiky a pokud v tomto směru nalezne i přes názorové odlišnosti s Babišem v zásadě společnou řeč, nějak se s tím bude muset vyrovnat i ministr Macinka. S nímž se prezident usmiřovat nemíní, ale rokování se nebrání. A Macinkovi mnohačetné výpady proti sobě bere jako folklor, oslovující ostatně zřejmě pouze motoristické příznivce.
0: Všímá si Ondřej Konrád. V Rusku začíná být horko a řeč není o klimatické změně. Prezident Vladimír Putin podepsal výnos, na jehož základě může stát uplatnit správu nad podniky kritické infrastruktury. Počínaje palivo-energetickou soustavou a končí logistikou. To vše v případě, pokud se nedokáží účinně bránit ukrajinským především dronovým útokům. Spekuluje se o tom, zda se nejedná o novou metodu přerozdělování majetku. Hovoří Libor Dvořák.
2: V preambuli příslušného dokumentu o patřičném bezpečnostním zajištění firem se praví, že přichází v souvislosti s rostoucími bezpečnostními hrozbami, které se objevily v průběhu speciální vojenské operace na Ukrajině a zasahují ruskou kritickou infrastrukturu. Pokud vlastníci takovýchto objektů nedokáží zajistit jejich bezpečnost nebo tak činí neefektivně, pak může vláda rozhodnout o jejich vnější správě, praví se expresí sverbí své výnosu. Dokument vysvětluje, že ke kritickým objektům infrastruktury patří především ropné rafinérie a další energetická zařízení, včetně jaderných, dopravní síť a jiné objekty, obzvláště významné pro zajištění národní bezpečnosti, ekonomické stability Ruské federace a životních podmínek jejího obyvatelstva. A jak se to tedy konkrétně má udělat? Faktem je, že poté, co ukrajinské útoky na ruský týl získaly na intenzitě, ruský stát učinil až do té doby bezprecedentní opatření. Bezpečnostní opatření podniků už se nemusí omezovat na lehké zbraně v rukou běžné ostrahy, ale je možné opatřit si i zbraně velkorážné, počínaje těžkými kulomety a konče protileteckými kanóny. Přitom se předpokládá, že výzbroj tohoto typu bude svěřena do rukou mobilních palebných skupin, což je nový typ paramilitárních jednotek, které spatřily světlo světa právě letos. Asi vás napadne, že podobnou obranu důležitých objektů by měl primárně zajišťovat stát, protože v podobných případech je to přece jedna z jeho základních povinností. Tady je odpověď. Jde především o to, aby veškeré náklady za svou ochranu nesl ruský biznis. No a když to neudělá, stát si veškerý jeho majetek jednoduše zbaví. Stát tedy říká, koukejte si poradit sami, vážení, protože když to neuděláte, tak vám všechno seberem. Shrnuje lapidárně celý problém advokát Andrej Grivcov. Známý nezávislý ruský politolog Abbas Galyamov k tomu dodává, že zatímco dřív se nad podnikateli vznášela jen hrozba ze strany ukrajinských dronů, dnes k tomu přibylo nebezpečí, že pokud vás vybombardují, přijde ještě stát, obviní vás, že jste nedokázali svá aktiva před útokem ochránit a tak vám je pro jistotu sebere. Galyamov tomu velmi výstižně říká hybridní znárodnění.
0: Konstatuje Libor Dvořák. Kdo jiný než Nestor české sci-fi by měl komentovat nástup robotů do ringu a na závodní okruhy? Slovo má spisovatel Ondřej Neff.
3: Je to přesně 5 týdnů, co jsem tu povídal o bojovém turnaji robotů. Konal se v čínském Shenzhenu. Šlo o sérii zápasů typu MMA, kdy do sebe 2 soupeři buší hlava nehlava v drátěné kleci, dokud jeden nepadne. Dnes to bude zase o robotech a taky o Číně. Když roboti, tak Čína, dneska je to prostě tak. V Pekingu se konal už 2. ročník světových her humanoidních robotů. Hry skončily minulou středu. Dodám ještě, že to nebyla jen čistě čínská záležitost, tak smutné to přece jen není. Přes 600 týmů ze 16 zemí tu předvedlo přes 2000 robotů. Závodili v rozmanitých sportovních i nesportovních disciplínách. Možná jste je zahledli ve zprávách. Jestli mi uvěříte, že mě roboti mimořádně zajímají, takže zájem médií mě potěšil. Všiml jsem si, že ve zpravodajství hodně často se objevovala videa, na kterých robot upadl, narazil do zdi, spadl z bedny a museli ho odnášet na nosítkách. Kdepak nebudu se nad tím pohoršovat, není to nic nového. Že robot běžel rychleji než Usain Bolt, to je pěkné, ale že si natloukl kokos, to budí největší zájem. Vzpomněl jsem si přitom na Cité de l'Automobile. To je automobilové muzeum v alsaském městě Mulhouse. Zřejmě nejlepší sbírka na světě, musíte vidět. Zaujala mě tam maličkost. Měli tam v koutku obrazovku a na ní pořád dokola promítali záběry ze starých automobilových závodů. Jenom bouračky. Auto jede a bum, vyletí do vzduchu. Auto jede a bum, narazí do stromu. Jede a začne dělat kotrmelce. Lidi na to koukali a řezali se smíchy. Mně přitom tuhla krev v žilách. Představoval jsem si ty lidi za volantem, jaké to asi bylo, vysekat se v autě bez střechy, o nějakých pásech ani pomyšlení, za zády bandasku s 20 litry benzínu. A lidi se smáli a smáli. Zpátky k těm robotům. Robot běží a bum narazí do zdi nebo spadne z bedny. Vypadá to komicky a právě kvůli tomu to editoři dávají do zpravodajství. Taky se tomu nedokážu smát, jako jsem se nesmál v tom muzeu automobilů. Oni ti roboti padali, ale hlavně, že běhali a skákali a dělali to docela sami, nikdo je neřídil. V roce 1942 americký spisovatel Isaac Asimov vymyslel 3 zákony robotiky a ten první, nejdůležitější, zněl: robot nesmí ublížit člověku nebo svou nečinností dopustit, aby mu bylo ublíženo. Kdybych se inženýrů z těch robotických týmů zeptal, jestli má některý z těch 2000 robotů v sobě zakódované Asimovovy zákony robotiky, smáli by se. Asi tak, jako se lidi smějí autu v kotrmelcích nebo robotovi s natlučeným kokosem. Smáli by se mé naivní otázce.
0: Uzavírá Ondřej Neff nejen své robotí zamyšlení, ale celé toto vydání názorů a argumentů. Za zvukovým pultem byla Markéta Bidžovská, za všechny kolegy se od mikrofonu loučí Jan Fingerland.
4: 19 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Česko by mělo příští rok hospodařit se schodkem 389 miliard korun. Je to o desítky miliard víc než letos. Irán a Spojené státy po měsíci obnovily boje na Blízkém východě. České volejbalistky hrají proti Švédkám o postup do čtvrtfinále mistrovství Evropy. Hromadná nehoda blokuje silnici 35 z Liberce do Žitavy. A počasí úterý bude nejdřív slunečné, později přibude oblačnosti a teploměry ukážou až 27 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Schodek státního rozpočtu by měl podle návrhu vlády příští rok vzrůst na 389 miliard korun. To je skoro o 80 miliard víc než letos. Oznámila to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Šlo by o druhý nejvyšší schodek od vzniku Česka. Vláda chce podle Schillerové příští rok víc investovat třeba do zdravotnictví nebo dopravy. Na obranu pak plánuje vyčlenit celkem 195 miliard. Česko by tak splnilo závazek NATO vydávat na obranu alespoň 2% HDP. Vláda musí návrh rozpočtu schválit do konce září, pak ho předloží sněmovně. Opozice už teď návrh kritizuje jako nezodpovědný. Takto vysoký deficit podle ní nedává smysl v době hospodářského růstu. Všeobecná zdravotní pojišťovna nabídne mladým lékařům stipendia až 480 tisíc korun. Oznámil to předseda její správní rady Kamil Farhan. Peníze mají pomoct přilákat lékaře do oblastí, kde jich je málo. Podmínkou bude, že po získání atestace zůstanou v dané lokalitě alespoň 5 let. Pojišťovna chce do regionu přilákat až 315 doktorů. Na nedostatek lékařů v některých regionech podle Farhana reagují taky kraje.
6: Například Plzeňský kraj vypisuje stipendia pro studenty vysokých škol, to znamená, že od 3. ročníku jim vyplácí 6 000 korun, pokud zůstanou u nás kraj měsíčně, a zdravotním sestřičkám 3 000 korun. Toto běží i v jiných krajích, samozřejmě ty částky se liší.
5: Stipendia jsou určená například pro praktické lékaře, pediatry nebo psychiatry. Spojené státy a Irán po týdnech klidu hlásí opět vzájemné údery. Washington nejprve zaútočil na iránský ostrov v Hormuzském průlivu. Podle iránských revolučních gard při úderu zemřelo několik vojáků i civilistů. Teherán cílil na vojenské základny v regionu, na kterých jsou američtí vojáci.
7: Americká armáda zasáhla podle zpravodajského serveru Axios 2 iránská zařízení pro odpalování raket na ostrově Larak. Ten leží v severní části Hormuzského průlivu, ve kterém se iránské revoluční gardy údajně chystaly klást námořní miny. Iránské gardy tvrdí, že nad úžinou sestřelili americký dron a že v odvetě mířili na 2 vojenské základny na severu a východě Jordánska a na leteckou základnu nedaleko Dubaje ve Spojených arabských emirátech. Ty popřeli, že jejich základna Al-Minhad byla napadená iránskými raketami. raketami. Nad svými teritoriálními vodami ale zneškodnili iránský dron. Jordánská armáda nad ránem sestřelila 8 iránských raket. Z Jordánska Jana Karasová, Radiožurnál.
5: Záchranáři v českých horách v létě vyjížděli k víc než 16 000 úrazů. Meziročně je to zhruba o 200 víc. Nejméně zásahů měli záchranáři v Orlických horách, nejvíc naopak v Jeseníkách. Tam ošetřili téměř 400 pacientů. Nejvytíženější pro ně byl 2. srpnový týden. Proč, popisuje člen horské služby Jeseníky Tomáš Fabian.
8: Když jsme zaznamenali v Jeseníkách celkem 68 úrazů, souviselo to právě s horným počasím pro návštěvu hor, souviselo to také s tím, že v Polsku měli prodloužený víkend, měli tam svátek a také vlastně v polovině toho týdne bylo zatmění slunce a Perseidy, takže to přilákalo hodně návštěvníků právě na pozorování těchto jevů.
9: České volejbalistky se snaží postoupit do čtvrtfinále mistrovství Evropy. Před vlastními fanoušky v Brně nastoupili proti Švédkám a je u toho reportér David Nekvinda.
10: Zápas teprve začal, jsme v úvodu prvního setu a zatím to vypadá pro Češky dobře, protože vedou 5-3 nad švédským týmem, za který hraje zatím nejproduktivnější hráčka tohoto šampionátu mistrovství Evropy Isabel Háková. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
9: Tenistka Karolína Muchová je ve druhém kole US Open. Rakušanku Krauzovou zdolala letošní wimbledonská finalistka ve dvou setech. Podrobnosti o výkonech dalších českých reprezentantů přidá z New Yorku David Prouza.
11: Sára Bejlek na pokraji vyřazení v prvním kole US Open hraje se Španělkou Bukšaovou. První set ztratila 5-7, druhý otočila, získala 6-4, ale aktuálně v tom třetím rozhodujícím prohrává 1-3 a při svém podání taky 0-40. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
12: Náda jedničkou Brna, taky Pražský okruh. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Ostravy stále popojíždějí kolony. Brzdí se na 211. kilometru a je to až k omezení u bratislavské dálnice. Platí, že osobním autem pojedete v levém pruhu rychleji. A podobné je to i na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Kolona hlavně v pravém pruhu nákladní auta od 8. kilometru až k D1. Na dálnici D5 z Prahy směrem do Plzně dejte pozor za sjezdem na Cerhovice. Na kilometru 45,5 stojí nákladní auto, podle našeho zpravodaje částečně v pravém pruhu.
13: Odstaveč nákladní auto má defekt, pán to větší dorážce, takže odbudou se tam lidi.
12: Je to označené šipkou, přesto opatrně vybočuje se. A na Pražském okruhu se zdržíte ve směru z D1 na letiště v koloně před sjezdem na Ořech. Aktuálně je to fronta od tunelů asi na 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Zítra čekejte nejdřív polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno a hlavně na horách se přidají přehánky. Teploměry zítra ukážou 20 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy bude ještě víc, tam i 27 stupňů. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
14: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
15: Nejbližší poradkyně amerického prezidenta se ocitla v centru pozornosti.
16: Her name is Natalie Harp.
17: Je přesvědčená, že jí Donald Trump zachránil život.
15: Doprovázela Donalda Trumpa 2 víkendy po sobě do jeho golfového klubu v New Jersey.
18: Měla pracovat v Bílém domě rok bez prověrky.
17: Její vliv na prezidenta bude ale zřejmě ještě posilovat.
14: Oddaná, nápomocná, loajální, extrémně pracovitá a dosud skoro neviditelná Natalie Harpová. Proč se o Trumpově asistentce teď tolik mluví? Kde se vzala? A co všechno má na starosti? Ptám se amerikanisty Jana Beneše z Ostravské univerzity. Dnes je pondělí 31. srpna. Dobrý den, díky, že jste si udělal po nějaké době čas na Vinohradskou 12.
19: Díky za pozvání k tak výživnému příběhu.
14: Kdy jste poprvé slyšel mimochodem o Natalie Harpové?
8: Já se trošku poklepu po ramenu. Já jsem o ní četl už v listopadu 2024, kdy v New York Times o ní konkrétně vznikl článek, který ukazoval na to, že ona bude jedním z těch lidí, které si Donald Trump vezme do toho svého blízkého okolí, do toho nejbližšího kruhu, do Bílého domu, až se stane podruhé americkým prezidentem.
14: Tak amerikanisti ti se vyznají, nicméně k širší veřejnosti i ke mně se tohle jméno dostalo teprve v posledních dnech. Ve Spojených státech budí velký rozruch, může za to teda zejména demokratický senátor John Ossoff, který se o Natalie Harpové zmínil. Proč vůbec na ní narazil?
8: John Ossoff je senátor z Georgie. V Atlantě měl velký předvolební meeting, protože na podzim nás čekají volby do kongresu, tedy i do senátu, kde on obhajuje svoji pozici za velmi jako červený republikánský stát. A v momentě, kdyby vyhrál ty volby nebo obhájil ten svůj post, tak má poměrně zajímavou šanci potom v těch primárních volbách v rámci demokratické strany na kandidaturu do Bílého domu. A samozřejmě on si vybral ten nejjednodušší terč, který mohl, to znamená Donalda Trumpa, jeho trable s ekonomikou, to, že se vlastně pořádně jako nevěnuje stavu ekonomiky nebo ji dokonce zhoršuje. A také se věnoval tomu, že Donald Trump utíkal z Ankary, z jednání NATO, ze summitu NATO jiným letadlem, než do kterého původně nastoupil. V tom letadle, které mělo být tady bezpečné a kterým nakonec odletěl, tak do toho si vzal jenom vybrané lidi, jako třeba Pete Hegseta, ministra války, a právě Natalie Harp, člověka, který je veřejnosti prakticky neznámý. A naopak v tom nebezpečném letadle, na který údajně mohli zaútočit iránští špioni nebo iránští teroristi, tak tam nechal dost význačné lidi ze své vlády, včetně ministra zahraničí Marka Rubia, nebo právě i mluvčí Caroline Levitt, která mu je taky docela blízko. Takže John Ossoff na tom meetingu tak nějak zvýraznil, že Donald Trump se místo toho, aby se věnoval opravdu stavu země, zlepšoval ekonomiku a hlavně spravil zahraniční politiku a přestal válčit s Iránem. Tak místo toho by nejraději cestoval s Natalie Harp a stavil nový taneční sál.
14: Je to tak, on se do něj docela pustil, on řekl: The president sleeps through his meetings. Prezident Trump spí na schůzkách, hraje golf, jen obchoduje s akciemi, prezidentem být vlastně nechce. See, he doesn't wanna do the job. Rád by si, jak sám říkáte, postavil ten taneční sál, jakože ho staví v jednom z těch křídel Bílého domu a cestoval s Natalie v letadle, kterému dal katarský emír. A pak se strhl teda velký humbuk. Všichni na to začali reagovat, všichni začali zjišťovat, kdo je Natalie. Takže Amerika taky nevěděla, kdo je tak prezidentovi na blízku.
8: Nevěděla. Věděli o tom novináři. To je zajímavá věc. Novináři se samozřejmě všímají toho, že Natalie Harp je skoro 24 hodin denně poblíž Donalda Trumpa v Bílém domě, v obálné pracovně, konstantně, ne po jeho boku, ale nedaleko od něj, i na význačných mítincích. A faktem je, že ten humbuk se strhl i kvůli tomu, že prostě šlo o kopnutí do prezidenta, šlo o kopnutí do, nebo rýpnutí do někoho, kdo je mu nesmírně blízko. Ta vaše citace vlastně ukazuje, že to mělo i nějaký sexuální podtext, takové jakési mrknutí na voliče, že tam se možná děje něco nepřístojného, že Donald Trump možná má vedle sebe mladou, blondětou, poměrně atraktivní ženu, se kterou možná tam se děje něco nekalého. Na to je Amerika už vlastně částečně zvykla, ale samozřejmě vystaly najednou otázky, jak to, že se může v okolí Donalda Trumpa pohybovat někdo, koho vlastně veřejnost vůbec nezná, nic o ní pořádně neví a novináři se toho velmi rychle chytli.
14: 35-letá Natalie Harpová, teda jedna z nejbližších poradkyň Donalda Trumpa, jak to tak vypadá, jeho tajemnice, důvěrnice, editorka sociálních sítí, tak jak jsem se dočetl, odkud pochází, jaký má background?
8: Má background kalifornský. My Kalifornii většinou spojujeme samozřejmě s nějakým liberalismem v opozici právě vůči těm červeným státům, jako je Texas, Florida nebo právě Georgie. Ale ona tam vyrůstala v dost silně konzervativní, silně náboženské evangelikálské rodině jižanských baptistů. Její otec je vystudovaný teolog, nebo byl vystudovaný teolog a pastor. A ona byla dokonce vzdělávaná doma, chodila do státní školy. To většinou, když to rodiče v Americe tuhle volbu udělají, tak tím chtějí ochránit to svoje dítě často, netvrdím, že vždy, často před tou sekularizací, ze které obvinují vlastně státní školy. A to se pak ukázalo i tak, že ona šla studovat na Liberty University ve Virginii, na jihu Spojených států, do jedné z největších vůbec křesťanských univerzit na světě, která je spojená jak s hnutím MAGA, tak vůbec tím širším evangelikálským a silně konzervativním náboženským hnutím v USA.
14: Vy jste říkal, že jste poprvé zaznamenal její jméno v roce 2024 v jednom z těch článků v amerických médiích, kdy teda potom přecházela do Trumpova týmu. A co dělala předtím?
8: Co dělala předtím je, že se léčila s rakovinou. V roce 2015 byla diagnostikovaná s rakovinou kosti
16: A v roce 2019 vystoupila na Fox News, oblíbeném kanálu, i když jakdy, Donalda Trumpa, velmi konzervativním kanálu, se svým příběhem o tom, jak kroky Donalda Trumpa ve vztahu ke zdravotnictví, konkrétně zákon z roku 2018, Right to Try Act, který umožnil vlastně využití experimentální léčby, takže ji údajně zachránil život. Ono to sice úplně asi není pravda, protože ten zákon Donald Trump podepsal několik měsíců poté, co ona tu léčbu experimentální získala, a která jí opravdu pomohla, ale to jí nebránilo nic v tom, aby vzývala Donalda Trumpa jako člověka, který vlastně zachránil život. Donald Trump toho využil a v roce 2020 ji dokonce pozval na předvolební sjezd republikánské strany, kde vystoupila vlastně s tím stejným příběhem. No a potom, a to si myslím, že jako velmi zajímavé, v roce 2020 vlastně dostane roli moderátorky One America Network. Což je velmi silně pro MAGA, pro trumpovská televizní stanice. A tam funguje asi dva roky. A mezi tím například v lednu 2021, 6. ledna konkrétně, kdy se ve Washingtonu dějí dost divoké věci, tak ona postuje podle CNN asi 120 postů na Twitter, dnes už tedy X, kde podporuje prezidenta, kde podporuje vlastně to tvrzení, že volby v roce 2020 na podzim neproběhly jako férově. A postupně vlastně ona se stává jedním z mála lidí, kteří chtějí být s Donaldem Trumpem v momentě, kdy ho část republikánské strany a část americké veřejnosti vlastně odvrhne po dění toho 6. ledna 2021. A postupně se dostává do jeho bližšího okruhu, stává se součástí toho jeho týmu, který se připravuje znovu převzít vládu v Bílém domě, až se vlastně dostává přímo do, na začátku roku 2025, do oválné pracovny.
14: Takže to zní, že je velmi oddaná a toho si asi taky Donald Trump velmi váží, loajálních lidí, kteří s ním zůstávají i v momentě, kdy s ostatními má při.
16: Realita je taková, že můžeme nahlížet na Natalie Harp jako člověka, který představuje naprosto tu ideální MAGA ženu. Ženu, která je vzdělaná v té silně konzervativní větvi toho protestantského křesťanství v USA a je hlavně velmi oddaná tomu vůdci. A ta oddanost je hlavně Donaldu Trumpovi. Není to oddanost republice, není to oddanost vládě, ale přímo konkrétně té osobě, vůdce Donalda Trumpa.
14: Prý mu taky psala nějaké dopisy, to je pravda. Já jsem zaznamenal, že o Trumpovi mluví jako o svém strážci, o svém ochránci a že mu nechává dopisy.
16: V těch dopisech, které zveřejnili americká média, zaznívá například, že mu chce vždy přinášet jenom radost Donaldu Trumpovi. Chce pro něj vždycky vypadat hezky, to tam zmiňuje také, a říká, že se vlastně slibuje, že se o sebe bude lépe starat, aby lépe vypadala. A jsou to opravdu jako intimní dopisy a dokonce v ní říká, že má právo jí vždycky vynadat, protože on je jediný, kdo ji zná a nikdo jiný ji nerozumí tolik jako on.
19: Jste to jediné, na čem mi záleží. Nechci vás nikdy zklamat. Děkuji vám za to, že jste v tomto životě můj strážce a ochránce.
16: Takže je to opravdu jako intimní a srdcerivné. V jednom momentě dokonce cituje z Pýchy a předsudků, což už samo sobě myslím ukazuje, jaký ten vztah vlastně, nechci říct, že je romanticky založený, ale opravdu jako idealistický, naivní z její strany je.
14: Ty dopisy prý zalarmovaly i Trumpovu ochranku. Z jakého důvodu?
16: Těch důvodů je víc. Ona obecně asi rok se vyhýbala tomu, aby získala bezpečnostní prověrku. To si myslím, že je dostatečně alarmující. Ale faktem je, že ona opravdu je blízko Donalda Trumpa prakticky konstantně. A takže mu ty dopisy nechávala na místech, kde se z toho trošičku agenti vylekali. Protože má přístup prostě do místností, ke kterým běžný smrtelník přístup nemá a nechává mu tam dopisy, no tak je musí nejdřív někdo zkontrolovat.
14: No a kromě toho, že mu teda píše dopisy, že mu je na blízku, že mu je možná v některých těžkých situacích i oporou, že spolu s ním létá letadlem ze summitu na to, když členové vlády nebo jemu blízcí lidé letí tím, které může být potenciálním terčem nějakého útoku iránského, tak jak se domnívaly tajné služby, tak kromě tohohle všeho a píše teda na sociální sítě, na Truth Social, těma verzálkama předpokládám, všechny ty zprávy, které má na mysli Donald Trump, aby se dostaly k široké veřejnosti, tak co všechno teda ještě dělá?
16: No na těch sociálních sítích ona ukazuje vlastně Donaldu Trumpovi, ona je mu tak na blízku z toho důvodu, aby kdykoliv, kdy on si zavolá, tak aby ona mu ukázala vlastně pozitivní zprávy ze světa online, ze světa zpráv a sociálních médií a mi ukázala memy, videa, obrázky.
14: A to přiběhne články s iPhonem nebo se Samsungem a ukáže mu to na obrazovce?
16: Ona má teda notebook, to je jedna věc, ale druhá věc je, že se jí říká, vlastně ostatní lidé v Bílém domě ji už nějakou dobu označují jako takzvaný human printer,
14: no,
16: tedy lidská tiskárna. Aha. Ona ta sama vlastně v těch dopisech i používá tady tu přezdívku. No a jde o to, že ona zhruba od roku 2023 opravdu, a jsou z toho i videa, pobíhá vlastně za Donaldem Trumpem s takovou malou tiskárnou, ze které kdykoliv na jeho zavolání vlastně vytiskne to, co on chce vidět. On, Donald Trump je velmi vizuální tvor, takže ona mu vytiskne prostě tweety, vytiskne mu články, vytiskne mu ty memy a on na ně potom reaguje, to, jak jste zmiňoval, vlastně reaguje na ně na sociální síti True Social, často ty posty nejspíš za něho tady opravdu píše ona, ale myslím si, že je potřeba ještě dodat jednu věc. Není to jenom zpravování sociálních sítí, což ní tak jaksi nevině. Ale ona vlastně už dneska tím, jak má k němu blízko, tak ona komunikuje i třeba se zahraničními lídry. Oni ví, že když se k němu potřebují dostat, tak se mají ozvat jí. Což si myslím, že je znepokojující a je to, vracíme se tady na začátek, ten důvod, proč je potřeba, aby oni veřejnost věděla co nejvíce.
14: A to, jak ona komunikuje a jaké zprávy mu předkládá, tak to přece musí velmi závažně ovlivňovat to, co si Donald Trump myslí o světě. Možná ho tím i izoluje od nějaké reality, tím, že je to ten gejzír pozitivity, jak oni píší Timesy. To je něco, co dřív nedělali Elon Musk, Steve Bannon a další lidé, kteří se pohybovali v okolí Donalda Trumpa, Stephen Miller teď aktuálně, nebo třeba jeho mluvčí právě Caroline Leavitt, o které vy už jste se zmiňoval.
16: Myslím si, že je potřeba říct, že pro Donalda Trumpa je toto téměř standardní modus operandi. On ještě, když nebyl v Bílém domě, tak se vědělo, že v Trump Tower je obklopen takzvanými the girls, tedy dívkami, které tam byly k tomu, aby mu přinesli právě nějaké občerstvení nebo pozitivní zprávy, aby se na ně krásně dívalo, aby on byl v dobré náladě. A to vlastně si nějakým způsobem přenáší jak do té první svojí administrativy, kde je obklopený různými mladými dívkami, například Hope Hicks nebo dalšími ženami, které mu dělají sekretářky nebo jakési tiskové mluvčí a tak dále, jsou v různých pozicích, konstantně se to mění. Tak potom si to přenáší právě v podobě Natalie Harp, částečně Caroline Leavitt do té druhé administrativy. Nicméně podle amerických novinářů a částečně historiků nikdo nikdy nefungoval takovým způsobem, neměl k americkému prezidentovi tak intimní přístup a vlastně mu předkládal tak nefiltrované, no, naopak vlastně velmi filtrované informace a totálně ho vlastně odříznul od reality světa a od toho, jaké dopady jeho rozhodnutí mají na život lidí. Jako Natalie Harp. Nikdo takový vlastně, co víme, v americké prezidentské historii neexistoval v Bílém domě.
14: No tak není to vlastně hezké, že má s někým tak velmi blízký vztah, že se na někoho může spolehnout, že někdo tu pro něj vždycky je, že má svoji asistentku, tak to bývá asi u většiny lídrů, nebo?
16: Donald Trump tvrdí, že Natalie Harp ho miluje stejně jako jeho děti a jeho manželka. A vlastně vyčítá ostatním, co má ve svém okolí, kteří nejsou jeho rodina, a Jared Kushner, jeho zeť, tak jim říká, že ona jediná ho vlastně neopustí, zatímco oni ostatní prostě odejdou a budou pak pracovat někde jinde, využijí té blízkosti k Donaldu Trumpovi, aby pak získali lepší nějakou pozici někde, tak ona ho nikdy neopustí.
14: No a to zbylé okolí Donalda Trumpa, co na ní teda říká, když ví ty informace teď z médií, kdy CNN třeba připomíná, že už v roce 2023 s Donaldem Trumpem Natalie Harpová chtěla tak moc být, že k jednomu soudu v New Yorku s ním dokonce jela v kufru auta, protože nikam jinam by se v té koloně nevešla. Plus s ním teda letěla v tom letadle z Ankary letos ze summitu NATO a to si skutečně do toho letadla vybral jenom hrstku nejbližších.
16: No vlastně tím, jak má blízko k Donaldu Trumpovi, Natalie Harp, jak je s ním konstantně, vlastně nikdo k němu nemá takhle blízký přístup každý den jako ona, kromě teda jeho blízké rodiny, tak to z ní vlastně dělá skoro jedno jako z nejvlivnějších lidí v USA. A logicky tím pádem to vyvolává i nějakou žárlivost, závist ze strany těch ostatních lidí, kteří se snaží také k Donaldu Trumpovi dostat, snaží se ovlivnit jeho názory. Tam samozřejmě víme z kuloárů, že tam probíhá jakýsi souboj o moc a vlastně o vyjádření loajality, té největší oddanosti Donaldu Trumpovi mezi těmi různými kruhy, které kolem sebe Donald Trump schromáždil. A takže není náhoda, že se vlastně tolik informací o Natalie Harp dostalo velmi rychle do amerických médií, jak novina, tak lidé z Trumpova okolí, kteří úplně nemusí, se chtěli rozhodně k ní vyjádřit.
14: A když se ptám na to okolí jako takové, a aniž bych chtěl být teda bulvární, tak se na to zeptat musím, Melanie na to nějak už reagovala, nebo ta blízkost Natalie Harpové nevadí. Já vím, že se k tomu vyjadřoval například bratr Harpové na CNN, který tvrdil, že kromě té práce jako takové, tak Harpová hledá i náhradního otce a našla ho právě v Donaldu Trumpovi.
16: Aniž bych to chtěl nějak bulvarizovat, tak samozřejmě americká média si všimla, že když se v ulicích Washingtonu pořádal automobilový závod Freedom 250, vlastně k poctě nebo k té oslavě 250 let od vyhlášení dne nezávislosti a nezávislosti Spojených států, tak manželka, no první žena Spojených států byla vidět po dlouhé době po boku prezidenta Trumpa a vlastně se ukazuje, že snad i tým sociálních sítí, který spravuje sociální sítě Bílého domu, tak se snažil na fotkách Natalie Harp tak nějak neukazovat, byť byla opět velmi blízko Donaldu Trumpovi.
14: Bílý dům, když se vrátím k těm poznámkám Johna Ossoffa, senátora demokratického, který vnesl jméno Natalie Harpové do povědomí široké veřejnosti, tak Bílý dům na ně reagoval skutečně zuřivě. MAGA je velmi naštvaná, rozzuřená, jak jsem se dočetl v The Atlantic. Schytal to Ossoff potom? Obrátila se zase pozornost k němu?
16: Schytal, protože ta poznámka byla naprosto cíleně sexistická, misogyní, byla... Takhle, to, že se pustil do prezidenta, dává nějaký smysl. To, že do toho zapojil ženu, která mu prostě oddaně slouží a má nějakou smlouvu pracovní a je tedy úředníkem oficiálním, to, že poukazoval na to, nebo naznačoval, že by tam mohlo být něco sexuálního, samozřejmě není OK.
14: Chtěl udělat taky, pardon, to PR, ne? Vzhledem k tomu, že se o něm, a vy už jste to taky říkal, že se o něm mluví jako o potenciálním kandidátovi do Bílého domu, psali to teďka i Wall Street Journal, že je to jedna z možností, že jo?
16: To je veřejné tajemství. Samozřejmě, pokud jste senátor z Georgie, tak potřebujete, aby to vaše jméno znali lidé i v Kalifornii a v dalších částech, no v New Yorku a v dalších těch významných částech Spojených států, abyste měl vůbec šanci, že by vás mohli podpořit potom v těch primárkách. Takže jednoznačně je tohle součást jeho kampaně, jak do těch senátorských voleb, tak samozřejmě i do těch potenciálních primárek na prezidentský post.
14: A když říkáte, že to schytal, tak jak moc? Protože když se naštve Bílý dům, tak umí být, no, je to občas tornádo. I plnost prostých slov občas létá vzduchem.
16: Ano, těch urážek a těch různých men, kterými ho častovali, jak Donald Trump, tak lidé z jeho okolí, to se v tom americkém ekosystému, jak na tom mediálním ekosystému, na té pravicové straně, i obecně v mainstreamových médiích, tak opravdu John Ossoff to několik dní schytával, protože se samozřejmě, jak jsme se o tom tady bavili, to okolí Donalda Trumpa se chtělo ukázat jako lidé, kteří jsou loajální prezidentovi, budou obhajovat i jimi částečně nenáviděnou osobu a chtěli obhajovat prezidenta, kterého vlastně John Ossoff tak nějak vykreslil i nejenom jakože někoho, kdo by mohl chtít vztah s velmi mladou ženou, ale zároveň někoho, kdo vlastně už tak stárne a už tak kašle na tu práci, že prostě jenom lítá letadlama různě, tráví čas s tou mladou ženou a nestará se pořádně o stav země. A vlastně ta pracovní morálka jaksi upadá. Takže tohle všechno chtěli ti lidé vyzdvihnout, že to není fér takhle k prezidentovi a k té mladé ženě chovat. A samozřejmě John Ossoff si tím, byla to velmi riskantní strategie, ale je fascinující, jak dobře mu to vyšlo.
14: A ta pobouřená vendeta od MAGA a od Donalda Trumpa a celého toho jeho okolí, ta ukazuje na jednotu toho hnutí jako takového, nebo spíš má určitou možná i zranitelnost. Protože skutečně řada těch komentátorů ve Spojených státech teď zmiňuje, že ta reakce je nebývalá i na standardy hnutí MAGA.
16: Myslím si, že Donald Trump je naštvaný, že tolik informací o Natalie Harp se vlastně najednou dostalo do toho éteru a tím pádem tam to ukazuje na nějakou neloajalitu, nějaké části toho spektra lidí, které se kolem něj pohybuje. O to intenzivnější si myslím, že ta reakce tím pádem byla, o to větší útoky na Johna Ossoffa a ne jakože úplně obrana Natalie Harp, ale spíše útoky na Ossoffa. Takže ano, může to ukazovat snahu těch lidí ukázat tu loajalitu, sešikovanost za Donaldem Trumpem, ale ukazuje to i samozřejmě nějaké trhliny v tom hnutí. Samozřejmě ty trhliny se můžou ještě rozšířit v momentě, kdy republikánská strana prohraje nějakým výrazným způsobem volby na podzim tohoto roku.
14: To, že lidská tiskárna vystoupila z anonymity, zkomplikuje jí to její práci teďka?
16: Samozřejmě ten tlak na Donalda Trumpa, aby se jí zbavil nebo jí, aby možná změnil tu její roli, aby nebyla tak moc vidět, ten tam asi bude. Přeci jenom je to nevolená osoba, která má přístup k těm nejtajnějším informacím, k těm nejdůležitějším setkáním i se zahraničními lídry. Takže umím si představit, že ten tlak tam bude, ale samozřejmě to rozhodnutí, jestli se Natalie Harp zbavit nebo ne, to je pouze a jenom na Donaldu Trumpovi.
14: A to je možné, že by k něčemu takovému došlo?
16: Představit si to umím, konec konců těch girls, jak jsem zmiňoval, už kolem Donalda Trumpa bylo v minulosti hodně.
14: No dobrá, fascinující příběh, tak díky, že jste si na něj našel chvíli.
16: Taky děkuju, ještě jednou děkuju za pozvání.
14: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska amerikanista Jan Beneš z Ostravské univerzity. Odvyprávěl velmi zajímavý příběh Trumpovy asistentky Natalie Harpové. V téhle epizodě jsme se zmínili i o současné mluvčí Bílého domu Caroline Levitové. Ta teď u Trumpa končí. Bude určitě zajímavé sledovat, kdo všechno se nadále bude pohybovat v těsné blízkosti nejmocnějšího muže světa. Naslyšenou zítra.
4: Posloucháte Český rozhlas Plus. Jak to bylo doopravdy?
20: Poprava Milady Horákové je temnou skvrnou v naší historii.
21: Říká právní historik Kamil Nedvědický. Otázku ale zůstává. Nepodílel se na justiční vraždě této osobnosti zcela vědomě tehdejší prokurátor Urválek?
4: Jak to bylo doopravdy? Ivany Denčevové. Dnes po 8. večer na Plusu. Bombové útoky, atentáty, únosy a vydírání. Historii zla v mnoha podobách vypráví zářijová série Terorismus.
22: The day of the jackal finally comes to an end.
23: The Unabomber. He began his reign of terror almost 18 years ago.
24: The Oklahoma City bomber was sentenced to death.
25: Die Bombe von Franz Fuchs, einem rassistischen Extremisten aus der Steiermark.
4: Kdo byl nejhledanější terorista světa? Ilič Ramirez Sanchez. Proč chtěl nadprůměrně inteligentní matematik Theo Kaczynski, zvaný Unabomber, bojovat s technickým pokrokem pomocí bomb? Kde se vzala nenávist Timothy McVeigha, kvůli které odpálil auto plné výbušniny u kancelářské budovy v Oklahoma City? A proč Franz Fuchs rozesílal dopisní bomby a odpaloval nálože v poklidném Rakousku? Cyklus Terorismus poslouchejte celé září ve čtvrtečních portrétech a sobotním tématu Plus vždy po 8. hodině večer na Plusu. A pak také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Série Kosatík, rekonstrukce dálkového výslechu. Příběh knihy, která pomohla Havlovi nahrad.
26: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě a začínám odpovídat do magnetofonu na vaše otázky. Mám trochu trému.
4: Poslouchejte celý příští týden po 1:30 na Českém rozhlase Plus. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO vyzval ke spolupráci států Evropské 27 při vyjednávání o unijním rozpočtu na roky 2028 a 2034. Řekl to na Bledském strategickém fóru ve Slovensku. Babiš chce v rozpočtu zachovat mimo jiné kohezní fondy, které čerpají zejména evropské státy s méně výkonnými ekonomikami. Opačný názor v jednání o rozpočtu zastávají země jako Německo, Nizozemsko nebo Švédsko. Ty chtějí v kohezních fondech škrtat a snížit celkové výdaje Evropské unie. Počet obětí ničivých povodní na nepálsko-tibetské hranici stoupl na nejméně 950. Vyplývá to z informací tamních úřadů. Dalších asi 5000 lidí se stále pohřešuje. Mezi nimi je taky více než 900 pracovníků nepálských vodních elektráren. Ti jsou pravděpodobně uvězněni v tunelech vodní elektrárny na řece Trišulí. Záchranné práce i zásobování humanitární pomocí ale komplikuje zničená infrastruktura. Kriminalisté prověřují případ popálené rodičky v pražské nemocnici Bulovka, potvrdil to mluvčí policie Jan Daněk. Podle něj sama pacientka trestní oznámení zatím nepodala. Policisté se ale o případu dozvěděli z médií. Podle informací deníku N chtěli lékaři po císařském řezu ženě zastavit krvácení. Chirurgický přístroj ale vzplál a oheň ženu potřenou dezinfekcí popálil. 24letá pacientka má popáleniny druhého stupně na 15% těla. Nemocnice Událost Radiožurnálu potvrdila podrobnosti, ale nechtěla říct s tím, že případ vyšetřuje. A ředitelka Muzea romské kultury v Brně Jana Horvátová rezignovala na svou funkci. Jako důvod uvedla velkou únavu z náročné pozice, kterou zastávala 23 let. Dodala, že chce místo uvolnit mladším kolegům. Zaměstnankyní muzea ale Horvátová zůstává, chce se víc věnovat práci historičky a kurátorky. Od 1. září bude řízením Muzea romské kultury dočasně pověřena dosavadní zástupkyně ředitelky Karolina Špílmanová, jak potvrdilo i Ministerstvo kultury. České volejbalistky se snaží postoupit mezi 8 nejlepších týmů evropského šampionátu. V osmifinále nastoupili před vlastními fanoušky v Brně proti Švédkám. Utkání sleduje reportér David Nekvinda.
0: První sadu české volejbalistky prohrály se Švédkami 19-25, sice měli dobrý vstup, ale pak nabrali ztrátu, kterou nedokázali dotáhnout. Teď se tedy v Brně už hraje druhý set a v něm je zatím skóre vyrovnané v úvodu 3-3. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
5: A ještě tenis. Karolína Muchová a Marie Bousková postoupily do druhého kola Grand Slamu US Open. Wimbledonská finalistka Muchová zdolala Rakušanku Krauzovou 2-0 na sety. Bousková porazila Francouzku Jacquemotovou taky ve dvou sadách. V New Yorku naopak končí Sára Bejlek, která v třísetovém souboji podlehla Bukšové ze Španělska.
12: Nebezpečí na D11 ulice nad Labem a kolony na dálnicích v Brně. Na D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové z Bystřete u sjezdu na Lysou nad Labem. Na kilometru 18,5 mezi jízdními pruhy zbytky roztrhané pneumatiky od kamionu a vybočuje se. Pozor dejte i v opačném směru z Hradce Králové do Prahy. Na 19. kilometru připravují noční omezení, zavřený je pravý pruh a dojíždí se do krátké kolony. Na dálnici D1 připomínáme kolony na příjezdu do Brna z Ostravy od 210. kilometru až k D2 v Brně a jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu. A podobné je to i na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Kolona opět hlavně v pravém pruhu nákladní auta od 8. kilometru až k D1.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
1: Teď už začíná pořad Věda plus inspirativní témata a rozhovory. A jaká témata probereme právě dnes? V zooparku Zájezd se poprvé podařilo odchovat 3 mláďata bazilišek. V čem je rozmnožování a chov těchto zvířat komplikovaný? Řada žen si myslí, že vajíčka se dají zmrazit kdykoliv. Jejich počet ale s narůstajícím věkem klesá. Jaký věk je pro zmrazení ideální a které ženy tuto metodu obvykle zvažují? A máme za sebou tropické léto a ve Vědě plus pro vás budeme mít tip na to, kam vyrazit za nejlépe přirozeně chladným místem Evropské unie. Kde se nachází, i o tom budeme mluvit. Začíná Věda plus dnes s Lenkou Vahalovou.
4: Věda plus.
1: U Harryho Pottera je to had, který zabíjí pohledem. Ve skutečnosti se jedná ale o míru milovného ještěra. Řeč je o baziliškovi. Zoopark Zájezd na Kladensku teď poprvé vzácného baziliška Juliova odchoval, a to hned 3 mláďata. A právě jeho rozmnožování je na tomto druhu mimořádné. Samice totiž k němu nepotřebují samce.
2: Tady máme schovaný všechny poklady, které teda bohužel návštěvníci nevidějí.
1: Kurátor chovu zvířat Jiří Marek mě vzal do zázemí zooparku Zájezd. Jedno z těch terárií, které tu okolo sebe máme, tu teď nově patří 3 čerstvým přírůstkům.
2: Máme v malém prostoru, a to z důvodu, že kdybychom dali do větší nádrže, tak by se jim daleko hůř scháněla potrava. Nejsou tu dokonce sami. Když se podíváte tamhle na zem, tak tam jsou s nima ve školce mláďata pralesniček.
1: Takový žabiček.
2: Takových žabiček drobných, barevných, nějak si neškodějí, každý si obývá svoji část terárka a tváří se spokojeně. Když se podíváme tady na jedno z těch mláďátek, já ho zkusím vyndat.
1: Mě mrštné takové.
2: Vidíte, že je to pěkný bojovník. Když bych posluchačům řekl, že to mláďátko má skoro 15 cm, tak si řeknou, že je to možná jako na mládě docela hodně, ale ono 2/3 z toho je ocásek, který je u tohohle druhu opravdu velmi, velmi dlouhý. Takže to mláďátko bez ocasu má nějakých 5 cm.
1: Vy jste říkal, že teď mají zhruba těch 15 cm. Jak je to pak v dospělosti?
2: V dospělosti měří až 70 cm, což je celkem úctyhodný rozměr, ale i u toho dospělce platí, že prostě 2/3 toho těla je ocas.
1: Ten dlouhý ocas není žádná ozdoba. Pomáhá baziliškovi držet rovnováhu při pohybu ve větvích. Jde totiž o stromového ještěra s dlouhými štíhlými prsty. Bazilišek Juliův je navíc zbarvený tak, že mezi zelení snadno splyne s okolím. Možná i proto si jeho mláďat chovatelé všimli úplnou náhodou, popisuje Jiří Marek.
2: Tyhle mláďátka se vylíhly v tropickém skleníku, kde žijou jejich matky. Objevili jsme víceméně náhodou, že když jsme šli zalívat skleník, tak jsem ze stromečku vodou sestřelil mláďátko na zem. Říkám, to je ale malý bazilišek. Pak jsem začal hledat a dohledal jsem ještě tam další dva sourozence.
3: Tři mláďata tedy od začátku žila přímo v expozici. Další vejce už ale chovatelé raději hlídají v inkubátoru.
2: Když se podíváte, tak ty vajíčka nejsou úplně malá. Na délku jsou skoro 3 cm dlouhá a víc než centimetr široká. Během inkubace ještě trošičku vyrostou.
3: Další mláďata se tak můžou vylíhnout už během několika týdnů. A u bazilišků chuliových navíc není k vytvoření takového vejce potřeba předchozí páření, vysvětluje zoolog Daniel Koleška.
6: Má schopnost partenogeneze, což je vlastnost, která u plazů zas až tak častá, vzhledem k našemu poznání, není. Ta partenogeneze, to znamená, že samička nepotřebuje samce. Ona vlastně snese neoplozené vejce a z toho se vylíhne další samička. To vlastně dává tomu druhu určitou schopnost jako snáze přežít, ale zase na druhou stranu jim to bere nějakou genetickou variabilitu.
3: Baziliška chuliova najdeme ve volné přírodě jen v Hondurasu a vzácný je i v evropských zoologických zahradách. Podle Daniela Kolešky ho v Evropě chovají jen 4 zoo.
6: U nás se jedná o první odchov, takže je to velká událost pro nás. V Evropě se chovu baziliška chuliova věnují, pokud víme, pouze 4 zoologické zahrady. U nás v Čechách to jsou 2, v Polsku taky 2.
3: Díky odchovu 3 mláďat teď můžou chovatelé získat další informace o biologii baziliška chuliova. A i to patří k roli zoologických zahrad, přispívat k poznání málo prozkoumaných druhů. Ze zooparku Zájezd Karolína Burdová, Český rozhlas.
7: Na téma ještě navážeme. Bazilišky chuliovy čeští vědci zkoumali přímo v Hondurasu. Na výpravu se před 4 lety vydala expedice Neuron a zvířata hledala a odchytávala v jejich přirozeném prostředí. A co při výzkumu zjistila? Na to se naše vědecká reportérka Karolína Burdová zeptala biologa z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Lukáše Kratochvíla.
9: Byli jsme dost naivní, protože jsme si představovali, jak to bude jako snadné toho baziliška najít a chytit.
7: A kolik bazilišků se vám nakonec podařilo najít?
9: Přiletěli jsme do Hondurasu a ještě ten večer jsme šli na kampusu univerzity do takového lesíčku a první večer jsme chytli baziliška. Říkali jsme si, že jsme úspěšní, první den jsme změřili baziliška, vzali mu vzorek, si ho prohlídli a zase ho pustili s tím, že teda jich nachytáme asi spoustu. Objeli jsme půlku Hondurasu a žádného dalšího baziliška jsme nenašli a nechytili.
7: A čím to je? Je bazilišek tak neviditelný?
9: Oni totiž jsou stromoví, žijí tak minimálně 5 až víc metrů nad zemí v korunách stromů. Je to zelené zvíře, takže hledá se tím, že se kouká do korun stromů, nebo v noci se hledá spící bazilišek mezi větvema. I když jsme měli přesně lokality, přesně stromy, na kterých bazilišek byl, tak jsme ho nechytli, neviděli se a po 3 týdnech jsme se vrátili znovu na ten kampus té univerzity a chytili jsme tam další 2 samice baziliška, takže celkově jsme získali 3 velmi cenné vzorky.
7: Co tedy potvrdilo se, že se partenogeneticky rozmnožují v té volné přírodě?
9: No to nám ukázali až genomické analýzy, vlastně jsme získali docela dobře poskládaný genom, tedy celou genetickou informaci toho baziliška v zajetí a porovnali to s těmi, které jsme měli z přírody a ty genomické analýzy teprve ukázaly, že bazilišci se rozmnožují klonálně, teda že ty děti jsou přesnými genetickými kopiemi svých rodičů a taky, že se jedná o hybrida, že to je mezidruhový hybrid 2 druhů.
7: No a pojďme být konkrétnější, jak tedy ta partenogeneze u baziliška funguje? Co se děje s tím vajíčkem od chvíle, kdy ho samice snese až po vylíhnutí toho mláděte?
9: Když samice snese vajíčka, už se o ně dár nestará, dokonce jsou kanibalové, což se ví docela ze zajetí, takže malí bazilišci by si měli dávat pozor i na matku. Takže to zajímavé se vlastně děje před tím naklazení, ještě při vzniku toho vajíčka, kdy tihleti asexuální nebo partenogenetičtí nepohlavně se rozmnožující obratlovci mají takový zajímavý trik genetický, že zdvojnásobí svou genetickou informaci a potom ji zase rozdělí.
7: A rodí se tedy vždy samice nebo může vzniknout i samec?
9: U většiny těchto partenogenetických plazů se líhnou jenom samice, ale někdy dochází k výjimkám. Třeba takovou analogii k tomuhle baziliškovi je docela dobře známý gekon panenský. U nich se občas stane, že se vylíhne samec. Ti samci se páří se samicemi, ale pravděpodobně jsou neplodní.
8: Ta partenogeneze samici umožňuje obejít samce, že ho nepotřebuje. Proč tedy evoluce většinou živočichů vybavila pohlavním rozmnožováním, když ta partenogeneze může být třeba na první pohled tak výhodná?
9: Ti bazilišci nebo ti gekoni panenští dělají kopie sebe sama, a to znamená, že veškeré potomstvo je geneticky uniformní a pokud přijde nějaká nemoc, třeba nějaký virus, tak je větší pravděpodobnost, že vybije všechny zvířata na dané lokalitě. Nebo to potomstvo není variabilní, takže se nemůže dobře přizpůsobovat měnícím se podmínkám prostředí.
3: Dodává evoluční biolog Lukáš Kratochvíl z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Karolína Burdová, Český rozhlas.
4: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Ve Vědě Plus nás

0: se dostává do povědomí, řekněme, asi v posledních 2 až 3 letech, kdy je se informace o tom, že věk je taková nejvyšší hodnota v té reprodukci, tak tato informace se dostává do společnosti díky i médiím a všemu podobnému. To znamená, řekněme, poslední 2 až 3 roky v České republice a posledních několik let v západní Evropě a v USA.
1: Jaké povědomí o ní má česká veřejnost a panují v souvislosti s tímto tématem nějaké dezinformace, nějaké mýty?
0: Dezinformace si bych přímo neřekl, spíš je stále převažuje ten pohled na to reprodukční zdraví, to, které se předává na základních školách, středních školách, je spíš ten chraňte se před nechtěným otěhotněním, před pohlavními chorobami, a ten opačný pól, že reprodukční zdraví má nějaké horní limity, se málo zdůrazňuje.
1: Jaké jsou ty horní limity? Nebo pojďme přímo k tomu věku.
0: Vidíme asi 2 zlomy v plodnosti žen. Teď už mluvíme o takových těch zásadních zlomech, jo, kdy těch vajíček opravdu ubývá a ztrácí se jejich kvalita. A to pozorujeme asi v 37 letech ženy, kdy hodně už přibývá vajíček, které jsou geneticky horší. To se vlastně v společnosti tato informace nepřímo dostává ve formě té informace, že žena, která otěhotní ve vyšším věku, potom v těhotenství podstupuje takové ty přísnější kontroly, aby se vyloučila Downova choroba a podobně. Takže to je vlastně trošku jiný pohled na to samé. Takže asi v těch 37 letech. A potom je takový výrazný zlom asi ve 42 letech, kdy opravdu už těch vajíček ubude téměř k nule, když to trošičku zveličím, a jejich genetická kvalita už je tak špatná, že šance na otěhotnění prudce klesá.
1: A které ženy a proč tuhle metodu obvykle zvažují?
0: V současné době jsou to spíš ženy ve věku kolem těch 37 let. Není to ta cílová skupina, proto jen typický social freezing. V současné době, aspoň pokud mohu mluvit za Českou republiku, se k social freezingu nebo k žádosti o social freezing dostávají spíš ženy, které se dostanou do nějaké životní situace, kdy se rozejdou s partnerem, rozvod, něco spíš takového, opravdu social, kdy se o to začnou zajímat a přichází buď na hraně, nebo spíš už pozdě. Na naší klinice je průměr 36,5 roku. Ale to není ta cílová skupina, která by z této metody měla vlastně nejlépe profitovat, protože v celé té metodě jde o to zamrazit ta vajíčka co nejdříve, tak, aby bylo jich ještě dostatek a byla geneticky v pořádku.
1: A tu se dostávám k další otázce. Jaký počet zmrazených vajíček je optimální pro úspěšné otěhotnění?
0: Čím je žena mladší, tím méně vajíček potřebuje. To je ta základní premisa. To je možná jedna z těch mýtů nebo z těch dezinformací, které s tím podputuje, že jedno vajíčko neznamená jedno dítě. Je to vlastně taková pyramida, kdy na začátku máme nějaký počet vajíček, když, aby to posluchačky nebo posluchači si lépe dokázali představit, tak řeknu konkrétní případ, že se podaří získat třeba 10 vajíček. Z těch 10 vajíček už na první pohled pod mikroskopem vidíme, že třeba jenom 8 vajíček je v pořádku. Takže těchto 8 vajíček ženě zamrazíme. V současné chvíli jsou ty metody opravdu po technologické stránce už tak vyvinuté, že až se pro ně vrátí za několik let, tak z těchto 8 vajíček by mělo 7 přežít. Má tedy 7 vajíček. V té chvíli má nějakého aktuálního partnera, jeho spermiemi se těchto 7 vajíček oplodní a vznikne třeba 6 embryí. Ne všechna embrya jsou zase kvalitní. To znamená, z těch 6 embryí zůstanou třeba 4. Pokud je třeba necháme ještě geneticky testovat, tak z nich zjistíme, že 3 z nich jsou geneticky zdravá. A šance, že se z něho narodí dítě, je asi 40%. Jo, to znamená, ona napadní začne z 10 vajíčky a ve výsledku jsou potom 2 až 3 takzvané embryotransfery a výsledkem je jedno narozené dítě. Takže my potřebujeme se zaměřit na to, aby těch vajíček na začátku, jak já jsem říkal v tom příkladu, že jich je 10, aby jich bylo určité dobré množství.

0: aby na vrcholu té pyramidy bylo dítě. A pokud ta žena přijde v tom správném věku, zatím se na to díváme tak, že ta optimální věková skupina je 27 až 32 let, tak by mělo stačit právě kolem těch 10 až 12 vajíček, aby měla vysokou pravděpodobnost, že z toho bude to dítě. A těchto 10 až 12 vajíček, taková ta jedna skupina, jedna kohorta těchto vajíček, se dá získat jednou stimulací. Takže ty pacientky profitují jednak z toho, že mají dobrý počet vajíček, a jednak z toho, že se to podaří na jeden cyklus, na jednu stimulaci. Když přijde tak pacientka pozdě, třeba v těch 37 letech, tak už jí nestačí 10 těch vajíček, ale už bych potřebovala třeba 25 na to, aby z nich bylo zdravé embryo. A takových 25 vajíček v 37 letech už musí opakovat třeba 3 stimulace. Takže je to, nedá se říct nějaké konkrétní číslo, ale je to výrazně vázáno na věk a na takzvanou ovariální zásobu v době té stimulace.
1: Možná ještě krátce na závěr, chodí i mladé ženy, třeba kterým je 20 a nechají si zarazit?
0: Ne. Tady to má i trochu jako druhý pól. Opravdu, jak jsem zmínil v té předchozí odpovědi, ta cílová skupina se blíží spíš té třicítce. Protože pokud žena nemá zdravotní problémy...
1: Už musíme končit.
0: Jde o to, aby ta vajíčka využili.
1: Mluvili jsme s vědeckým sekretářem sekce asistované reprodukce České gynekologicko-porodnické společnosti Pavlem Otevřelem. Moc vám děkujeme, naslyšenou.
0: Mějte se pěkně, naschledanou.
1: A ve Vědě Plus nás čeká další téma. Končí extrémně teplé prázdniny. Pokud hledáte, kde se příště schladit, máme tip. Nově vzniklý žebříček Cool City Index seřadil 11 000 měst Evropské unie podle toho, jak odolná jsou vůči horku a dalším projevům změny klimatu. Pořadí vychází z družicových snímků a v Česku jsou na tom nejlépe Nejdek na Karlovarsku, Rychvald u Ostravy. Celkovým šampionem se stalo malé polské město na východ od Tater.
2: Město Pivnič na Zdruji přirozeně chladí mělká, ale poměrně široká řeka Poprad. Lidé tu na ní rádi dovádějí na raftech. Jsme v zalesněném údolí v kopcovité krajině, což proti horkým dnům taky samozřejmě pomáhá. Ovšem podobné podmínky bychom asi našli i ve stovkách dalších evropských měst. A tak mě zajímá, proč se zrovna to zdejší umístilo jako číslo jedna. Žebříčku adaptability na změnu klimatu.
3: Pivniczna Zdrój należy pamiętać, że właściwie cała jest chroniona programem Natura 2000.
4: Pivniczna Zdrój je celá chráněná programem Natura 2000. Prakticky celá leží v chráněné oblasti Popradského krajinného parku. Oproti jiným lázeňským městům máme výhodu, že Pivniczna není tolik zastavěná. Nestratili jsme atmosféru kvůli mnoha pěším zónám a betonu, jako jinde v Polsku nebo Evropě. Jakmile tu vyjdete ven, jste obklopení lesy, horami, přírodou, divokou zvěří. Takže jde hlavně o naši polohu a přírodní podmínky, ale jejich ochraně věnujeme velkou pozornost. Nějaké nedostatky v infrastruktuře vám turisté odpustí, ale čistota a ochrana přírody musí být naprosto prvořadé.
3: Vlastně čistost, ochrana přírody musí být absolutně na prvním místě.
2: Říká mi Tomáš Michalovský, starosta města Pivnična, které v žebříčku exceluje hlavně v kategoriích propustnosti povrchů a vegetace. Jinými slovy, málo betonu a hodně zeleně. Ta pokrývá tady v Pivničné 92% povrchu, což je úplně nejvíc z 11 000 evropských měst v žebříčku.
3: Máme ponad 2000 hektarů vlastních lesů. Staráme se o to.
4: Máme přes 2000 hektarů vlastních lesů. Snažíme se o ně pečovat a respektovat je. Naše prvenství neodráží jen množství zelených ploch, které tu máme, ale taky jejich kvalitu, která dokazuje, že vegetace a životní prostředí jsou tu ve velmi dobrém stavu. Snažíme se naši obec nebetonovat, nehledat nová místa k rozvoji, ale spíše starat o ta stávající. Třeba teď začneme s revitalizací našeho náměstí, po které tu bude ještě víc rekreačních a zelených ploch, než vidíte teď. Obyvatelé hledají místa, kde si mohou skutečně odpočinout.
3: Čekají takového vypočinku, míst, kde mohou opravdu odpočinout.
2: Se starostou Michalovským teď zhlížíme na Rynek, tedy hlavní náměstí tohoto okresního města. Teoreticky největší tepelný ostrov ve městě, ale jako dlažbu tu mají kameny, kterými prorůstá tráva, a vidíme tady zhruba 20 vzrostlých stromů. Takže i když je poledne a dnes má být až 30 stupňů Celsia, Dají se tady i horké dny docela dobře přežít.
5: Mango.
2: Zvlášť, když si dáte ve stánku na náměstí zmrzlinu, anebo tak jako místní utečete do okolních lesů a kopců.
6: Teraz šególně, jak máme vlastně také bardzo gorące lato.
7: Obzvlášť teď ve velmi horkém létě, když slunce nemilosrdně praží, tak nás stromy a listí chrání. Pivnična je pěkné město s příjemnou atmosférou i okolím. Buď se jdeme před horkem schovat přímo do lesa, který máme často hned za domem, nebo máme zelená prostranství i přímo v ulicích a na náměstí. Máme tu řeku, potoky a to všechno dohromady tu i v horkých dnech udržuje chladivé mikroklima. Celé sadecké Beskydy jsou krásné a my jsme na naše prvenství velmi hrdí.
6: Jsme bardzo dumní z toho, že Pivnična zostala okřiknuta tím numerem 1.
2: Říká mi padesátnice Malgořata, která tady v Pivničné strávila prakticky celý svůj dosavadní život.
3: Máme bardzo vědě takých přepadků, že zvlášť
4: máme tu spoustu lidí, kteří se do našeho města s dobrým klimatem a krásnou přírodou přestěhovali na stáří.
2: Dodává ještě starosta Tomáš Michalovský. Z polského města Pivnična Zdruj, Jan Kaliba, Český rozhlas.
1: Jan Kaliba se projektového manažera Cool City Indexu Lukáše Slavíka také zeptal, jestli je to opravdu náhoda, že se na špici umístilo polské město, když žebříček sestavovali Poláci.
8: Byli jsme bardzo zaskočeni, že Pivnična Zdruj byla prvním městem v rankingu.
9: Tohle dost překvapilo i nás, že první místo v žebříčku obsadila Pivnična Zdruj, ale všimněte si druhého města v pořadí. Je to řecké město Echinos. I to může znít překvapivě a jen to dokazuje objektivitu našich výpočtů. Samozřejmě bychom chtěli, aby náš žebříček lidé vnímali jako objektivní a vědecky vypracovaný.
8: I vypracovaný v režimě naukovém.
2: Vycházíte ze satelitních snímků, v potaz berete obce Evropské unie nad 5000 obyvatel a větší než 1 km². Proč jste se do toho pustili?
8: Přigotovali jsme Cool City Index jako odpověď na potřeby měst.
9: Vyvinuli jsme Cool City Index jako reakci na potřeby měst, která nemají aktuální informace o tom, jaký mají potenciál adaptovat se na změnu klimatu. Vypracovali jsme jednotnou metodiku a žebříček budeme každoročně aktualizovat. Města ho budou moci využít k plánování dlouhodobých strategií při snaze adaptovat se na změnu klimatu a využívat přitom přírodně blízká řešení.
8: Do změn klimatu s zastosováním rozwiązań opartych na přírodě.
2: Při sestavování žebříčku posuzujete města podle 5 kritérií: propustnost povrchů, stav vegetace a vodních zdrojů, přírodní rozmanitost a tepelné podmínky. Proč právě tato kritéria a jak je skládáte dohromady?
8: Město je organismem, do kterého třeba podejít v způsob holistický.
9: Město je organismus, který potřebuje celostní přístup. Při adaptaci na změnu klimatu nejde jen o městský tepelný ostrov, ale taky o vodní podmínky, které určují zdraví rostlin. Ty zase určují, jestli má město vysoký index biodiverzity, a tedy jestli má přírodní zdroje k ochraně před vysokými teplotami nebo povodněmi. Proto nám nejde jen o vodu, stromy nebo tepelný ostrov. Třeba propustnost povrchů je významná pro posuzování škodlivé adaptace. Nepropustné povrchy urychlují odtok vody, vytlačují vegetaci a snižují biodiverzitu. Všechno na sebe vzájemně působí a tak jsme se zaměřili na těchto 5 pilířů. Velmi důležité taky bylo, aby se dali měřit a vypočítat ze satelitních dat. Naše metodika je teď vědecky recenzována. Hlavně chceme, aby ten index byl důvěryhodný, objektivní a uznávaný evropskou veřejností.
8: Byl věrogodný, objektivní i uznány přes společenstvo evropských měst.
2: Jakou roli při hodnocení měst hraje jejich poloha a tamní přirozené podmínky a jak důležitá jsou aktivní opatření těch samospráv? Ptám se i proto, že v Česku patří k nejlepším třeba Nejdek, u kterého nemáme zprávy o nějakých výjimečných adaptačních opatřeních.
8: Bardzo záleželo nám na tom, aby vzkažník Cool City Index.
9: Záleželo nám na tom, aby ten index nebyl jen nástrojem k vzájemnému srovnávání. Nemůžete srovnávat Paříž s Debrecínem, města úplně jiné velikosti, nebo město v jižní a severní Evropě. Porovnávat můžeme města z podobných oblastí a podobné velikosti. Index ilustruje, jestli jde o průmyslové město, rozvinuté po válce, pobřežní město, město ležící na řece nebo v horách. Takže ano, faktory jako geografická poloha, charakter i velikost významně ovlivňují, jestli je město v žebříčku nízko nebo vysoko. Ale index nemá ukazovat na to, že je někdo méně cenný. Nízké skóre může znamenat, že existuje potenciál pro zavedení adaptačních opatření a náš index k tomu má městům dopomáhat a dávat jim data potřebná ke strategickým rozhodnutím.
2: Jak tedy vypadá typické město z vrcholu Cool City Indexu a typické město ze spodní části žebříčku?
8: Města, které mají největší vartosti vzkazníků.
9: Města s nejvyššími hodnotami indexu mají hodně vegetace. Mají vzrostlé stromy, rozmanitou městskou vegetaci a relativně málo uzavřených urbanizovaných oblastí. Často jimi taky protéká řeka nebo jsou tam jezera. To jsou všechno faktory, co život zpříjemňují. Naopak nejnižší hodnoty indexu mají často velká města, což je přirozené. Nevýhodu má jižní Evropa, kde bývá ve městech méně vegetace. A není to nutně tím, že jsou všude budovy nebo silnice, ale přirozeným nedostatkem vody. Tím pádem je tam i méně stínu, který by rostliny mohly vytvářet.
8: Brakuje čenia, které mohou oni stvořit.
2: Říká Lukáš Slavík, projektový manažer žebříčku Cool City Index, který posuzuje adaptační potenciál a odolnost 11 000 měst Evropské unie vůči projevům změny klimatu. Jan Kaliba, Český rozhlas.
1: Pokud se k některým vědeckým tématům budete chtít znovu vrátit, můžete jednoduše na webu+.rozhlas.cz a to už je z Vědy Plus vše. Za celý tým vám za pozornost a poslech děkuje Lenka Vahalová.
10: Žurnál bylo 20 hodin.
11: Český rozhlas Plus. Zprávy.
10: A hezký večer vám přeje Anna Horáčková. Opozice ostře kritizuje plánovaný schodek státního rozpočtu na příští rok. Má se zvýšit na 389 miliard korun. Za nedávnou uprchlickou vlnu do Ceuty na severu Afriky stále podle španělského premiéra taky dezinformace z Ruska a Izraela. České volejbalistky bojují na domácím euru o účast ve čtvrtfinále. A počasí zítra bude nejdřív slunečno, během dne až oblačno, teploty většinou do 25, na jihu Moravy až 27 stupňů.
11: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
10: Ministerstvo financí počítá příští rok se schodkem 389 miliard korun. Vyplývá to z návrhu, který šéfka rezortu Alena Schillerová z hnutí ANO předložila vládě. Kabinet ho musí schválit do konce září. Prioritou má být zdravotnictví a investice. Opozice zvýšení schodku ostře kritizuje. Třeba podle místopředsedy Starostů Lukáše Vlčka je to v době ekonomického růstu neobhajitelné.
12: Plní se přesně to, před čím jsme varovali, tedy že vláda lidem lhala a chystá se naši zemi extrémně zadlužit. Navržený schodek je hned druhý nejvyšší v historii naší země. Ten úplně nejvyšší ve výši 420 miliard nasekala také Alena Schillerová, a to v roce 2021. Tehdy se to možná dalo obhájit covidovou pandemií.
10: Ministrině financí opozici vzkázala, že napravuje v rozpočtu problémy, které způsobila minulá vláda. Návrh státního rozpočtu na příští rok počítá se zvýšením výdajů většiny rozpočtových kapitol. Nejrychleji se zvyšují u ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva obrany. Španělské tajné služby podle premiéra Pedra Sáncheze nezjistily, že by Maroko spoluorganizovalo červencovou uprchlickou vlnu do španělské Ceuty. Sánchez španělskému rádiu Cadena Ser ale řekl, že 10 000 migrantů k překročení hranic motivovaly dezinformace cizích států.
13: Šíření falešných zpráv a dezinformací došlo prostřednictvím sociálních sítí. Jednalo se o účty spojené jak s Ruskem, tak s Izraelem a s mezinárodním ultrapravicovým hnutím, které vždy využívá migraci nejen k útokům na Španělsko, ale i na Evropu a k jejímu rozdělování.
10: Podle Sáncheze cílili dezinformace na Španělsko kvůli geopolitickým postojům jeho vlády, která kritizuje ruskou invazi na Ukrajinu. Podobně jako OSN taky označuje izraelské útoky v pásmu Gazy za genocidu. Izrael i Rusko premiérovo prohlášení odmítli. Říčany u Prahy otevřeli novou základní školu na Komenského náměstí pro 540 žáků. Je to největší pasivní dřevěná škola v Česku. K provozu spotřebovává minimum energie, vytápění a taky chlazení zajišťují tepelná čerpadla a na zelených střechách jsou fotovoltaické panely. Vybudování školy stálo přes 700 milionů korun, pokračuje ředitel školy Adam Kobr.
14: Myslím, že žáci jsou nadšení. Oni už tu tak nějak chodí v průběhu celého měsíce, tu byli několikrát se dívat okolo v budově, ale myslím, že jsou nadšení. Obzvlášť pěšní jsme na robotickou učebnu, na přírodovědnou učebnu a určitě na nahrávací studio.
15: České volejbalistky hrají o postup do čtvrtfinále evropského šampionátu. Na brněnském výstavišti nastoupili proti Švédkám. Utkání sleduje reportér David Nekvinda.
16: Zatím se ten zápas pro české hráčky nevyvíjí dobře, protože domácí volejbalistky prohrávají se Švédskem 0-2 na sety. První sada byla poměrně jasná, Švédky vyhrály 25-19, druhá podstatně dramatičtější, ale nakonec Švédky zvítězily 25-23. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
15: Fotbalista Lionel Messi ukončil v 39 letech reprezentační kariéru. S Argentinou vyhrál před 4 lety mistrovství světa a dvakrát se radoval i z titulů na šampionátu Jižní Ameriky. Messi bude nadále pokračovat na klubové úrovni v barvách amerického Interu Miami.
17: Překážka na D5 u Žebráku a kolony na příjezdu do Brna. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Zdice z Bystřete na 33. a půltém kilometru hlášeno hořící vozidlo. Na místě zasahují hasiči, jede se jedním pruhem a do pomalu jedoucí kolony se dojíždí na 32. kilometru. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna počítejte se silnějším provozem za sjezdem na Holubice. Od 210. kilometru zejména kamiony v pravém pruhu budou popojíždět až k nájezdu z D2 20 minut. A na D2 z Bratislavy do Brna fronta nákladních vozidel od 6. kilometru. Popojíždět budete 4 hodiny, osobní auta projedou bez většího zdržení. Na pražském okruhu z D1 na letiště stále hustší provoz za tunely. V pomalu jedoucím proudu vozidel se z 15. kilometru k Ořechu zdržíte 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
10: Večer a v noci bude většinou polojasno až skoro jasno, na jihovýchodě a taky severozápadě čekejte až oblačno a výjimečně se tam objeví přehánky. Ochladí se na 15 až 11 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku naměříte 18 až 14. Zítra bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno a hlavně na horách, výjimečně s přehánkami. Teploty v úterý 20 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy čekejte až 27 stupňů. Tolik zprávy.
11: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Jak to bylo doopravdy?
18: Co tedy pro Boha po mně chcete, abych udělal? Vy si myslíte, že se mám sáhnout na život? Ne, nemohu a nebudu skákat z Petřínské věže, to není možné. Kdybych to, pane redaktore, udělal, vzal bych na sebe celou vinu. Potvrdil bych svou vinu a já ji necítím, tu má někdo jiný. V tom je rozpornost celé situace tehdejších let i dneška.
19: Tak to odpověděl Josef Urválek, bylo to v roce 1968, na dotaz redaktora časopisu Reportér. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je, prokurátor Urválek se vědomně nepodílel na vraždě Milady Horákové, ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. O jaké vině, kterou, jak řekl, necítil, tehdy téměř 60-letý Josef Urválek mluvil. Otázka pro hosta pořadu, právního historika, doktora Kamila Nedvědického.
20: V roce 1968 je Josef Urválek konfrontován se svojí rolí v 50. letech, kdy byl jednou z nejvýznamnějších postav vykonstruovaných politických procesů. Političtí vězni, jejich rodiny a hlavně média se ptají povinně těch, kteří se podíleli na zločinech 50. let. A Josef Urválek, když je konfrontován, odpovídá právě tímto způsobem.
19: A Josef Urválek v té době pracuje ve vědecko-výzkumném ústavu kriminalistiky na generální prokuratuře. Jakou profesní dráhu do té doby měl za sebou?
20: Je to absolvent právnické fakulty, člověk, který vstoupil do sociálně demokratické strany, pak se stal soudcem v Českých Budějovicích. Po roce 1945 využije doby, kdy vznikly takzvané mimořádné lidové soudy a stává se velice agilním prokurátorem, veřejným žalobcem, jak se to tehdy nazývalo, mimořádných lidových soudů. A posléze po únoru 1948 dokáže dosáhnout velké kariéry, protože se stane prokurátorem v těch nejznámějších případech 50. let.
19: Je v tom jistý paradox, nejen jak jste zmiňoval, původně sociální demokrat, člověk, který začíná svou dráhu v soudním systému v období demokratického státu a je do značné míry reprezentantem tohoto principu?
20: Je to velmi paradoxní, ale není to jediný případ. Po únoru 1948 byla celá řada dalších soudců, prokurátorů, kteří byli absolventi právnických fakult v době první republiky nebo dokonce v době Rakouska-Uherska, byli zvyklí fungovat jako nezávislí soudci a přesto, a to je velmi zajímavé, se po únoru 1948 stávají těmi nejkrvavějšími a nejloajálnějšími soudci a prokurátory komunistického režimu.
19: Byla v tom touha po kariéře, bylo v tom přesvědčení, byla v tom ideologie. Jak si to můžeme vysvětlit?
20: Bylo v tom oboje. Řada z těchto lidí se snažila udělat kariéru v novém komunistickém režimu, dosáhnout těch nejvyšších met v té komunistické nově budované justici. Někteří z nich měli z minulosti Kainovo znamení, protože buď to se podíleli na nějakých soudech třeba přímo s komunisty za té první republiky demokratické, nebo byli členy jiné politické strany, případně, a to je velmi zajímavé, byli třeba židovského původu, což v té době také nebylo úplně jednoduché.
19: Takže raději servilně se zařadili, než aby na sebe jakkoliv upozornili. 27. září roku 1949 je zatčena bývalá poslankyně národních socialistů Milada Horáková. Už předtím byla v hledáčku státní bezpečnosti v akci nazvané Střed. Oč šlo?
20: Musíme si uvědomit, že komunistický režim byl postaven na násilí a také byl postaven na jedné základní premise. Vždycky musí existovat nepřátelé, které je potřeba likvidovat. Nepřátelé, kteří takzvaně brání tomu rozvoji lidově demokratického zřízení. A přesně podle těchto schémat, které měli ve svých dogmatech, komunisté vytvářeli ty takzvaně protistátní skupiny. Těch, kteří mohli být pro ně potenciálně nebezpeční.
19: Už jsem zmiňovala, že Milada Horáková byla političkou strany národně socialistické. Připomeňme si význam této osobnosti. V období druhé světové války několik let strávila jako vězenkyně v koncentračním táboře a necelé 4 roky po skončení války je zatčena komunistickou státní bezpečností. Proč právě ona se stala tou ústřední osobností?
20: Není náhodou, že celá řada politických vězňů či obětí komunistického režimu byly zároveň předtím vězni nacistických koncentračních táborů nebo partizány, protože komunistický režim se těchto lidí až panicky obával. Milada Horáková byla levicová politička, byla známá, že pracuje v sociální oblasti, snažila se o zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců, byla také velmi aktivní v té feministické oblasti, to znamená snažila se o rovnoprávnost žen ve všech oblastech života. To byl typický příklad někoho, koho ti komunisté z duše nesnášeli, protože nemohli říct, že to je vyznavačka nějakého bezduchého kapitalismu, liberalismu, že to je někdo pravicový v uvozovkách. A navíc ještě za ní byla ta minulost v době protektorátu, kde se stala obětí nacistického režimu, zdálo se, že bude opravdu odsouzena k trestu smrti, nakonec strávila celou dobu v nacistickém koncentračním táboře. Tedy tohle byla osoba, která pro ty komunisty byla to, čemu bychom řekli, rudý hadr na býka.
19: Klíčové pro údajné vyšetřování po zatčení v případě Milady Horákové nebyly důkazy, ale sovětští poradci. Právě oni tehdy v Československu působili v rámci státní bezpečnosti a měli své zkušenosti z obdobných procesů v Sovětském svazu. Zásadním tedy bylo, aby získali doznání o něch obviněných osob. A to za jakoukoliv cenu. Karel Klos, člen tehdejší takzvané politické vyšetřovací komise, k tomu řekl.
0: Státní bezpečnost při vyšetřování použila metod, které se znamenitě osvědčily. Obvinění, kteří zpočátku důsledně zapírali, byli trpělivými diskuzemi orgánů státní bezpečnosti přivedeni k tomu, aby doznali úplnou pravdu o své činnosti.
19: S Miladou Horákovou to ale estébáci jednoduché neměli. Dokazuje to také archivní dokument ze 27. května roku 1950, nazvaný Zpráva o chování JUDr. Milady Horákové.
21: Jmenovaná od začátku svého zatčení tvrdošíně zapírala trestní činnost. Jen stálým usvědčováním a dokazováním skutečností podařilo se její činnost prokázat. Připravuje se velmi pečlivě na přelíčení tím, že se snaží zjistit veškeré podrobnosti o průběhu procesu. Velmi ráda by svým jednáním při přelíčení ovlivnila soud ve svůj prospěch. Bude vypovídat jenom pod tíhou důkazů. Prozatím je rozhodnuta setrvat u soudu ve svém dosavadním doznání.
20: Komunisté tvrdili, že doktorka Milada Horáková se ke své vině přiznala. Pravda to ale nebyla a doktorka Milada Horáková vinu, která jí byla kladena ze strany komunistického režimu, nikdy nepřiznala.
19: A tak měli přirozeně nejen estébáci obavy z toho, jak se soudní proces bude vyvíjet. Potvrzuje to další citace z daného archivního dokumentu.
21: Je možné, že při přelíčení bude svým vystupováním chtít morálně posílit k odporu ostatní spoluobčany, protože podobné pokyny činila při konfrontování. Konfrontace měla však na ní opačný účinek, takže její jednání v tomto směru bylo celkem paralyzováno. Během jejího výslechu je třeba dbát na to, aby nemohla dlouho hovořit, protože při dlouhé řeči začne používat nejasných výrazů a právnických kliček. Při volném jednání snaží se vypovídat příliš obsáhle a tím její výpověď pozbývá ráznosti a konkrétnosti a stává se rozvláčnou. Je-li však vedena pevně a ostře, tento způsob nepraktikuje. Je možné očekávat, že se bude při přelíčení snažit tohoto způsobu použít.
19: Co znamenalo, že výslech má být veden pevně a ostře a má být zajištěno, aby Milada Horáková nemohla hovořit dlouho?
20: Pevně a ostře vést výslech znamenalo v hantýrce, že na ní má být vyvíjen různý tlak fyzický i psychický. Že má být vedena k tomu, aby přiznala to, co jí kladeno za vinu a snažila se nebránit.
19: Byl to i jistý návod pro například Josefa Urválka, jakým způsobem se má chovat jako prokurátor?
20: Nepochybně, protože Josef Urválek také dobře věděl, že Milada Horáková je právnička, zná právo, zná to, jak probíhají procesy. Tedy i pro něj to byl návod, že u ní se musí velmi ostře, velmi důrazně

0: Nechci dělat mučedníka. Nesnažím se za každou cenu umřít, to je jasné. Ale musím taky vědět, kde končí důstojnost a hranice. Té trestnosti jsem si vědoma. Já jsem to dělala s plnou odpovědností. Vycházela jsem ovšem ze svého přesvědčení. A já se domnívám, že to mé přesvědčení je správné.
1: Řekla Milada Horáková nedlouho před začátkem soudního líčení v rozhovoru se svým obhájcem. Jakou trestnost v úvozovkách měla či mohla mít na mysli?
2: Doktorka Milada Horáková hovoří o situaci po únoru 1948, kdy jsou přijímány nové zákony komunistického režimu, jako byl například zákon 231/1948 sbírky. Tyto zákony zavádí komunistický režim k tomu, aby zlikvidoval své odpůrce, aby zlikvidoval ty, kteří se mu nehodí. Přestože nejsou úplně v souladu s ústavou, přestože nejsou v souladu s mezinárodními závazky Československa. Milada Horáková naplňovala svoje základní lidská práva, naplňovala to, co jí ústava dovolovala, ale to samé, co prováděla, mohlo být v očích zákona 231 a dalších zákonů komunistického režimu trestné.
1: Jaká vůbec byla role tehdejší justice?
2: Československá justice po roce 1948 se totálně proměnila z doby předúnorové justice, která byla ještě víceméně nezávislá na státní moci. Stala se z ní vyloženě převodní páka komunistického režimu, byla plně podřízena komunistické straně, která ji řídila jak napřímo, tak i prostřednictvím státní bezpečnosti, která sledovala soudce, prokurátory a další příslušníky justice, jakým způsobem fungují. Komunistická justice plnila všechny příkazy komunistické strany a procesy té doby, a tady pozor, nejenom trestní procesy, ale veškeré procesy té doby, byly pod plnou kontrolou komunistické strany. Byly připravovány, byly vyhodnocovány, takže tam byla jak ta předběžná kontrola, tak i ta následná kontrola. A právě na politických procesech toho trestního charakteru, jako byl případ doktorky Milady Horákové a spol., se dají tyto věci velice dobře ilustrovat.
1: Po bezmála 9 měsících, které Milada Horáková strávila ve vyšetřovací vazbě, včetně krutých výslechů, včetně psychického násilí, stanula 8. června roku 1950 před soudem. Prokurátorem, tedy žalobcem, byl Josef Urválek a ten v úvodu procesu vystoupil a řekl tato slova.
3: Jaký to řetěz otřásajících zločinů? Avšak přes rafinované spiklenectví a záškodnictví, přes lstivou obojetnost a hanebnost svých prostředků, nedosáhli svých cílů.
2: Ty procesy, které v 50. letech probíhaly, byly opravdu doslovně divadelní. Stejně tak scénář toho procesu byl velmi pečlivě připraven, aby i obžalovaní neporušili to, co měli říkat. Dokonce i advokáti byli zapojeni do tohodle krvavého, odpudivého divadla, které nemělo nic společného s klasickým trestním procesem.
1: V celém procesu, nazvaném Milada Horáková a spol., byl jedním z obžalovaných, později také odsouzených na doživotí, spisovatel a národohospodář Jiří Hejda. Taková je jeho vzpomínka.
4: Při procesu, když jsem se vracel z pódia na své místo po skončeném výslechu, Horáková si demonstrativně stiskla obě dlaně, jako by mi gratulovala a zároveň děkovala. Udělala to tak okatě, že ji vedle sedící dozorce napomenul. Těšilo mne to. Po mně byla vyslýchaná Zemínová a Horákové se udělalo špatně a předseda musel přerušit přelíčení, aby mohla být odvedena a aby jí byla poskytnuta lékařská pomoc.
1: Osobnosti Milady Horákové a souvisejícímu politicky vykonstruovanému soudnímu procesu se věnuje také v publikaci Mám klid ve svém svědomí historik Jan Sinek.
5: Na to, jakému psychickému i fyzickému vypětí Milada Horáková čelila posledních 8 měsíců, působila před soudem obdivuhodně vyrovnaně. Vypovídala s klidem, doznávala sice téměř bez výhrad skutkový stav, snažila se však vzdorovat posouvání významů a dezinterpretacím. Zjevně nepodléhala ani demagogickým závěrům, ani nátlaku prokurátorů. Například na dotaz, zda by dělníci s nadšením přijali dřívějšího továrníka svědomím, že bude jejich práci dále vykořisťovat, uvedla pouze, že má k této věci odchylné stanovisko a proto se dostala do této činnosti. Podobně také chvíli předtím na opakovaný důrazný dotaz prokurátora Josefa Urválka, zda byl jejich program proti lidu, vyhýbavě odpověděla, že to byl program proti bezvýjimečnému uplatnění socialistické linie. Na otázku, zda byla únorem 48 nějak poškozena, uvedla: ne, nebyla jsem poškozena, ale s únorem a jeho provedením jsem nesouhlasila a postavila jsem se proti němu záporně.
1: Milada Horáková a s ní další tři obžalovaní v daném soudním vykonstruovaném procesu byli odsouzeni k trestu smrti. Justiční vražda, která znamená, že Milada Horáková byla popravena, se konala 27. června roku 1950.

0: V úvodním textu našeho pořadu, kdy prokurátor Josef Urválek odpovídal redaktorovi na otázku, zda cítí nějakou vinu, tak řekl, že nebude skákat z Petřímské věže, neb žádnou vinu necítí. Vyšetřovalo se to tehdy v roce 1968 a s jakým výsledkem případně?
1: Vyšetřování proběhlo, nebylo ale řádně ukončeno, protože je přetnula okupace Československa v roce 1968, 21. srpna. Ale podařilo se zveřejnit i v médiích konkrétní podrobnosti o procesu Milada Horáková a spol., včetně toho, jak bylo používáno mučení, jakým způsobem byli obžalovaní deprimováni, jak celý proces byl vykonstruován.
0: Byl to šok pro tehdejší veřejnost?
1: Byl to šok pro lidi, kteří nechtěli vědět, že ty procesy jsou vykonstruovány, protože kdo se nějakým způsobem podílel na těch procesech, věděl velmi dobře, že ty procesy jsou divadelní, že to je všechno předjednané, že to je všechno domluvené a že to rozhodnutí padlo dávno předtím, než proběhl nějaký soud. A ta skupina těch lidí, soudci, prokurátoři, příslušníci bezpečnostních složek, ale i obhájci, velmi dobře věděli, jak ty procesy probíhají. Veřejnost byla informována samozřejmě propagandisticky, nesprávně, ale celá řada lidí znala někoho, kdo prošel buď to tím peklem komunistických procesů, nebo třeba jeho příbuzní se stali obětí komunistického režimu. Takže ty informace celá řada lidí opravdu měla.
0: Na dalších několik let, či chceme-li přinejmenším více než dvě dekády, byl případ justiční vraždy Milady Horákové a dalších odsouzených uložen ad acta. Toto se mění poté, kdy končí komunistický totalitní režim v listopadu roku 1989. Co se začalo dít okolo Milady Horákové?
1: Musíme si uvědomit, že se nejednalo pouze o tento proces, kde bylo 13 obžalovaných, ale opravdu těch obžalovaných byly stovky. Byly následné procesy, kde také byly popravováni lidé, byly odsuzováni na doživotí a dlouhá léta výkonu trestu. Po roce 89 jsou rehabilitováni, někteří velmi problematicky, protože díky právní kontinuitě ta rehabilitace neprobíhá úplně kompletně, takže dostávají někteří z nich takzvané zbytkové tresty za ty trestné činy rehabilitací nedotčené, ale v případě Milady Horákové a jejich druhů je ta rehabilitace naprosto jednoznačná.
0: Nebylo tedy zjevné, že mají být označeni viníci těchto vykonstruovaných a ve svém důsledku justičních vražd?
1: Nepochybně měli být potrestáni ti, kteří nesli plnou odpovědnost, ať již politickou, nebo přímo tu trestní. Měli být potrestáni, ale nebyli.
0: Proč?
1: Kontinuita práva a taková ta snaha, nejsme jako oni, po roce 1989 vedla k tomu, že v podstatě nikdo z viníků těchto justičních vražd, těchto krvavých divadel odsouzen nebyl.
0: To znamená, že to, co se dělo během čtyř dekád komunistického režimu, bylo v souladu s právním pořádkem?
1: V žádném případě, ale nedošlo k té právní diskontinuitě po roce 89. Protože pokud by k ní došlo, jako v některých zemích šli touto cestou, třeba v baltských státech, tak neměli problém s aplikací práva platného v době rozhodování. Musíme si představit, že v době, kdy byla souzena doktorka Milada Horáková, tak si komunisté vytvářeli zákony ve svůj prospěch. Zákony, které byly třídně rasistické, zákony, které byly naprosto nepřijatelné z pohledu lidských práv a svobod. A podle těchto zákonů posuzovat viníky, pachatele, zločinů, kteří je páchali podle těchto zákonů, je naprosto nesmyslné a nesprávné.
0: Co Josef Urválek byl také alespoň náznakem povolán před spravedlnost, aby se zpovídal ze svých činů?
1: Josef Urválek se nedožil roku 1989 jako výzkumník výzkumného ústavu kriminalistického při generální prokuratuře zemřel již v roce 1979.
0: A tak by se mohlo zdát, že už se jeho konkrétními činy nikdo nezabýval, ale bylo tomu jinak. Josef Urválek jako bývalý prokurátor státní prokuratury v Praze byl centrem zkoumání, prověřování, podezření ze spáchání trestného činu vraždy. A v lednu roku 2026 Úřad pro vyšetřování zločinu komunismu v usnesení svého vrchního komisaře vydal toto usnesení.
2: Podezřelý se v roce 1950 podílel na zastupování obžaloby v hlavním líčení před státním soudem v Praze proti takzvanému direktoriu Československého odboje. Z provedeného prověřování vyplynulo, že si byl vědom skutečnosti, že o vině a trestu obžalovaných bylo rozhodnuto již předem a nezávisle na průběhu soudního řízení mimo soudními orgány tehdejšího režimu. Samotné líčení tak mělo pouze vytvořit zdání zákonnosti procesu, jehož skutečným cílem byla fyzická likvidace obžalovaných.
0: A v daném usnesení vrchního komisaře Úřadu pro vyšetřování zločinů komunismu se také můžeme dočíst.
2: Navzdory těmto obtížím se podařilo shromáždit dostatečné množství ucelených důkazů, svědčících o tom, že doktor práv Urválek se na nezákonném odsouzení a následné popravě poškozených podílel vědomně a aktivně, a to formou nepřímé účasti. Vyšetřovatel proto dospěl k závěru, že jeho jednání naplňovalo znaky zločinu vraždy podle paragrafu 134 citovaného zákona.
0: Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je, prokurátor Urválek se vědomně nepodílel na vraždě Milady Horákové, a stejná otázka pro hosta pořadu, právního historika, doktora Kamila Nedvědického.
1: Podílel a nález vyšetřovatelů z roku 2026 to jednoznačně prokazuje.
0: V té době už byl Josef Urválek téměř půl století po smrti. Měl vůbec takový výsledek, dané usnesení, tedy ještě nějaký smysl?
1: Obrovský smysl, zvláště pro budoucnost. Protože nové generace se ptají, proč nikdo nebyl potrestán za strašlivé zločiny komunistického režimu, proč nikdo nebyl postaven před soud a proč nebyla konstatována vina. Právě v případě Josefa Urválka se poprvé podařilo i u člověka, který již nemůže být odsouzen, prokázat, že se dopustil úmyslného trestného činu, tedy vraždy podle paragrafu 134 v tom nepřímém úmyslu. A je to velmi důležité právě z toho důvodu, že ta vina byla jasně konstatována, že ty důkazy byly shromážděny a že nikdo nemůže tvrdit, že Josef Urválek nebyl uznán vinným za činy, které spáchal úmyslně a prokazatelně nejenom v procesu s Miladou Horákovou.
0: A tak máme jistou naději, že například Karel Váš či další také stanou před pomyslným soudem a jejich viny budou prokázány a pojmenovány. A tím končí dnešní vydání pořadu Jak to bylo doopravdy. Mistrem zvuku byl Jan Brauner, hudebně spolupracoval Jiří Pochvalovský a režii pořadu měl Michal Budeš. Ze studia vás, milí posluchači, zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Nejen tento díl z programové řady Jak to bylo doopravdy si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, v podcastové aplikaci Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích.

0: Nejen co, ale taky proč. Ve společnosti, politice, biznisu, vědě, historii, umění. Jdeme dál než ostatní. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus.
1: Radiožurnál bylo 8:30.
0: Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Jsou tu zprávy s Anou Horáčkovou. Během letošních prázdnin na silnicích v Česku zemřelo 99 lidí. Jde o nejtragičtější léto od roku 2021. Vyplývá to z policejních statistik. Srpen je v počtu mrtvých při dopravních nehodách nejhorším měsícem celého roku. K dnešku policie eviduje za tento měsíc 57 obětí. Meziročně je to o 3 víc. Od ledna do posud zemřelo na českých silnicích 276 lidí. Cena ropy po obnovených útocích Iránu a Spojených států stoupá. Dnes ráno se obchodovala o více než 2,5% výš. Cena severomorské ropy Brent se tak teď pohybuje kolem 90 amerických dolarů za barel. Spojené státy dnes zaútočily na Irán poprvé od konce července. Irán pak v odvetě udařil na americké základny v Jordánsku a taky na Spojené arabské emiráty. Počet potvrzených případů eboly v Kongu přesáhl hranici 6000. Dnes o tom informovala tamní vláda. Současná epidemie tak překonala i tu dosud největší z let 2018 až 2020. Na ebolu zatím v Kongu zemřelo přes 2900 lidí. Zároveň platí, že víc než 1360 pacientů se z nemoci uzdravilo. Aktuální epidemie eboly způsobila varianta viru Bundibugyo, proti které zatím neexistuje schválená vakcína ani specifická léčba. Minulý týden Kongo se dostalo 1000 dávek vakcíny Rvebo a začalo s očkováním. Vakcína je ale vyvinutá pro jinou variantu nemoci a není zatím zřejmé, jestli bude účinná. A pražská MHD se po prázdninách vrací do plného provozu. Většina tramvajových linek ve špičkách jezdí každých 8 minut místo dosavadních 10. Častěji už jezdí taky metro ve špičkách každé 2 až 3 minuty. A zítra už začnou znovu jezdit taky školní autobusové linky. České volejbalistky hrají o postup do čtvrtfinále mistrovství Evropy. Před vlastními fanoušky v Brně nastoupily proti Švédkám. První dvě sady zápasu ale prohrály. Další podrobnosti teď přidá reportér David Nekvinda.
2: České volejbalistky jsou teď bohužel kousek od toho, aby skončili v turnaji, protože ve třetím setu prohrávají se Švédkami 21-23. Dlouho ta sada byla vyrovnaná, ale teď se tedy Švédky přiblížily tomu, aby vyhrály i třetí set. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
1: A ještě tenis. Dalibor Svrčina usiluje o postup do druhého kola US Open. Český reprezentant nastoupil v New Yorku proti Francouzovi Roayerovi a je u toho reportér David Prouza.
3: Svého francouzského soupeře Svrčina už dvakrát porazil, aktuálně začal první set, je to 1-1, oba tenisté už se stihli sebrat servis, za maličkou chvíli Francouz Royer bude servírovat. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
4: Překážka na D5 u Žebráku a kolona na D2 na příjezdu do Brna. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Zdice počítejte s omezením. Na 33,5 kilometru hořelo osobní vozidlo. To je již uhašeno. Na místě šipka silničářů projíždí se jedním pruhem, zdržíte se do 5 minut. Silnější provoz na příjezdu do Brna už je na D2 z Bratislavy. Kolona kamionu začíná na 3. kilometru, popojíždět budete do 10 minut. Osobní vozidla projedou bez výraznějšího zdržení. A na silnici 50 z Uherského Hradiště do Brna zpomalte v Buchlovských kopcích. U odbočky na hrad Buchlov hlásíte práci údržby.
5: Jak je odbočka na hrad Buchlov, tak v těch Buchlovských kopcích, tak momentálně tam cestáři kosí trávu. Jsou tam dva stroje pracovné za sebou směrem na Brno. Ale nech vodiči dajú pozor, lebo za tak krutokého sa objavuje, lebo oni strašne pomalí tam.
4: Pozor je to za zatáčkou 1 a projíždí se Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Zítra bude zpočátku slunečno, během dne přechodně oblačno a hlavně na horách výjimečně s přeháňkami. Teploty v úterý většinou 20 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 27 stupňů. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Je pondělí 31. srpna a s ním je tu nový reparát. O škole a školství jinak a lépe. U poslechu vás vítá Daniela Vrbová.
7: Hledání správného učitele je jako hledání polodrohoka. Často musíte otočit spoustu kamenů, než najdete ten svůj poklad.
8: Člověk musí opravdu počítat s tím, že nevyučuje jenom ten svůj předmět, ale zároveň se věnuje chování těch dětí a tak a i nějaké výchově.
9: Ten člověk dokáže k tomuhle studiu motivovat a to je asi to, co Česká republika dlouhodobě potřebuje a po čem dlouhodobě volají ty kapitáni průmyslu.
10: Vytvářím těm dětem příležitosti pro to, aby oni se naučili sami. Je to za mě přemýšlení, které je vede ke zodpovědnosti za vlastní učení.
6: Poslední srpnové týdny ve školách se nesou ve znamení nových začátků. Upravené nástěnky už čekají na zvídavé děti, učitelé si chystají výukové materiály a představují si ruch, který brzy vypukne. Často se na poslední chvíli řeší ale také i zásadní věci, jako jsou výpadky v pedagogickém sboru. Je to mimo jiné šance pro nové učitele, včetně těch, kteří o takovém povolání původně vůbec neuvažovali. Jak právě oni vnímají tuto novou profesní dráhu a čím můžou díky svým odlišným zkušenostem obohatit školní prostředí. Jakub Jungwirth původně vystudoval chemii a věnoval se výzkumu v oblasti přírodních věd. Pak se ale rozhodl změnit kariéru a začal vyučovat na druhém stupni základní školy a na gymnáziu. A víc už Jakub Jungwirth sám. Vítejte ve studiu.
8: Dobrý den.
11: Co vás přimělo zkusit učit?
8: Já jsem se po střední škole chtěl stát vědcem, ale zároveň mě k té vědecké práci lákalo i to, že člověk je zároveň často vysokoškolským pedagogem. Obě tyto stránky mě lákaly a na konci doktorátu jsem usoudil, že jsem si možná vzal příliš velké sousto a že být vědcem i pedagogem jsou dvě náročná povolání a usoudil jsem, že bych si měl vybrat jedno to povolání a snad se stát aspoň dobrým pedagogem než dvěma věcmi zároveň.
11: To je ale docela rozdíl přednášet vysokoškolským studentům, kteří udělali přijímací zkoušky na obor, který je zajímá, anebo potom tedy přednášet matematiku a fyziku dětem na druhém stupni, ne?
8: Je to velký rozdíl, ale zároveň si doufám i říct, že k té výuce na těch nižších stupních člověk dostane větší průpravu k tomu nějaké vzdělání, zatímco na té vysoké škole člověk většinou učí bez jakékoliv přípravy.
11: Hrály tam roli i finance? Já znám lidi, kteří raději jdou učit na střední školy, že ten plat je vlastně lepší než nějaké úvazky neplné na vysoké škole.
8: V té vědě jsou ty platy velmi různé, záleží na tom, jak je člověk úspěšný v grantových soutěžích a člověk může mít srovnatelné peníze jako středoškolský učitel, může mít i vyšší peníze než středoškolský učitel, takže tam já jsem vlastně u té vědecké práce jsem nevěděl úplně přesně, jaké finanční hodnocení bych měl v tom školství, jsem to věděl.
11: Vy jste si vybral program Učitel naživo, abyste tedy získal tu průpravu a to pedagogické vzdělání, abyste mohl vyučovat na základní a střední škole. Jak to celé probíhalo? Co ten program všechno obnáší?
8: Já bych na tom programu rád vyzdvihl především dvě věci. První věc je vysoká kvalita vzdělavatelů a těch výukových bloků, kdy se rozhodně nejednalo o klasické přednášky, kde bychom jako studenti poslouchali, zapisovali si, a naopak to bylo vedeno poznatky z kognitivní psychologie, kdy vždycky jsme se naučili nějaký nový krok v tom našem vzdělání. Okamžitě potom následovala kontrola porozumění, kdy vzdělavatel ověřovali, že jsme danou věc pochopili a hned jsme danou věc aplikovali. A nešlo to, že by se třeba přihlásili jeden, dva lidi, ale opravdu ty naši vzdělavatelé nás zapojovali, všechny studenty, všech 30 nás, což bylo nesmírně přínosné ve dvou věcech. Za prvé, že jsme se toho opravdu odnesli hodně z toho programu, a zároveň, že nám i nastavili to zrcadlo, ten model, jak by ta dobrá pedagogika měla vypadat. A druhá věc, kterou bych na tom programu rád vyzdvihl, je velký důraz na praxe. My jsme v prvním ročníku měli každý týden 2 hodiny praxe a nebylo to jenom tak, že bychom si ty hodiny otučili, ale každé hodině předcházela důkladná příprava, museli jsme mít jasně stanovené, čeho chceme v té hodině dosáhnout, jak toho chceme dosáhnout. A po té hodině následovala reflexe, kde jsme si vyhodnocovali, co se v té hodině povedlo, co se v té hodině nepovedlo. A nebyli jsme na to rozhodně sami, na každé té otučené hodině jsme byli 2 spolužáci, kteří jsme tu hodinu připravovali a učili spolu. A zároveň s námi tam byl ještě 1 nebo 2 zkušení pedagogové, kteří nás provázeli jak tou přípravou, tak potom především tou reflexí po té hodině a pomáhali nám nacházet, co se dařilo, co by se naopak dalo udělat lépe.
11: A chybělo vám v tom programu něco? Ukázala ta praxe, že byste ještě potřeboval lepší přípravu v nějakém směru?
8: Mně asi jenom ten program bude chybět jako celé, když jsem ho teď dokončil, takže to během toho studia nic nechybělo. Případně teda ještě čas se tomu věnovat více.
11: No a potom přišel ten první den před tabulí a třídou dětí. Jaké to bylo? Vzpomenete si na ty první okamžiky?
8: Vzpomenu si na svůj první den před těmi žáky a bylo to dokonce ještě rok předtím, než jsem začal studovat v programu Učitel naživo. První den nebyl tak špatný, protože první den jsem si připravil kvíz pro celou třídu, tak to docela fungovalo. Ale od druhé hodiny dál to nebylo tak snadné. Hledal jsem způsoby, jak učit. Nejprve jsem se snažil dělat poutavé přednášky a poutavé vyprávět. A tam jsem si moc zájem a pozornost nezískal. Kolegové mi radili, že nemám pracovat já, mají pracovat i žáci. Takže jsem se snažil vymýšlet různé takové aktivity. Můžete si představit třeba, že do člověče nezlob se schováte, chemické názvosloví a tak. To taky velmi úspěch nebylo, utápil jsem se časem v těch přípravách a vlastně ty výsledky byly velmi kolísavé.
11: To znamená, tohle třeba byla ta chyba, která vám dala tu pověstnou lekci. Chyba samozřejmě v uvozovkách, že jste pracoval více, než by měli pracovat potom vaši žáci a studenti v hodinách.
8: Určitě, ale jedna věc je vědět, že člověk dělá tu chybu a druhá věc je potom vědět, jak tu chybu napravit. A tam si myslím, že mi ohromným způsobem pomohl ten program Učitel naživo vlastně vědět ne, co dělám špatně, ale jak bych to měl dělat.
11: Takže jak byste teď popsal svůj vyučující styl?
8: Je velmi důležité zapojit všechny žáky. Z začátku svého učení jsem si myslel, že si získám pozornost žáků tím, že ten výklad bude poutavý a pokud já budu říkat zajímavé věci, tak žáci se budou poslouchat, budou pracovat a budou se věnovat té práci. Přesně opak je pravdou. Člověk si musí nejprve získat tu pozornost a nejprve získat ty žáky, aby v té třídě byl klid, aby se všichni mohli soustředit na tu práci a teprve potom může tu práci dobrou dělat. A já se snažím v hodinách docílit především tomu, aby se tam žáci cítili bezpečně, to znamená, aby všichni žáci věděli, že se tam nesetkají s ponižováním jako svých spolužáků, tak ode mě, aby se tam cítili bezpečně. A druhá věc, druhý pilíř, který pro mě klíčový, je, že využíváme všechen čas pro smysluplnou práci. To znamená, před zvoněním já už jsem ve třídě a s první minutou už každá hodina začíná nějakým pětiminutovým opakováním. Potom se hned půjčíme do práce společně, například čteme nějaký text, potom žáci dostaví otázky, které vypracovávají, potom o nich diskutujeme a hodina vždycky končí poslední dvě minuty nějakým krátkým kvízem, který shrnuje hlavní otázky, které si měli z hodiny odnést.
11: Co je teď vaše přidaná hodnota učitele tím, že máte původně vystudovaný jiný obor?
8: Myslím si, že ta hlavní přednost je, že jsem mnoho let využíval poznatky matematiky, fyziky ve své vědecké práci a tudíž znám tu jejich důležitost v té praxi a dokážu žákům dát ten příklad z té praxe.
11: Nestýská se vám někdy po klidu vědecké práce?
8: Příliš ne. Jeden velký rozdíl mezi vědeckou prací a učením je, že ten čas, za který člověk dostane tu zpětnou vazbu, ve vědě člověk často se vydá nějakým směrem a třeba trvá měsíc bádá a potom měsíci zjistí, že narazil na slepou ulici. A to pro mě bylo velmi frustrující. A naopak v té pedagogice člověk dostane tu zpětnou vazbu okamžitě. A pokud člověk ztratí ty žáky, ať už je to nudné nebo nesrozumitelné, tak ta reakce je okamžitá. Člověk okamžitě ví, že něco dělá špatně, že musí něco změnit.
11: A naopak nevýhody učitelství?
8: Tak asi ten klid, jak jste říkala. Člověk je vlastně jako v nějakém neustáleném napětí, v nějakém, dalo by se říct, i stresu, i když to se dá vnímat i pozitivně.
11: A pokud nás teď poslouchá někdo, kdo koketuje s myšlenkou, že by zkusil jít učit, na co byste ho upozornil předtím, než třeba zkusí ten program Učitele naživo? Co rozhodně tedy musí mít vyřešené, s čím musí počítat?
8: V první řadě bych řekl, že člověk musí opravdu počítat s tím, že nevyučuje jenom ten svůj předmět, ale zároveň se věnuje tomu chování těch dětí a tak a i nějaké výchově, že to k tomu neodmyslitelně patří, to je něco, co jsem si já nepřipouštěl, když jsem do té profese vstupoval. Potom si uvědomit, že ta příprava té hodiny opravdu zabere spoustu úsilí, spoustu času. Já jsem si to například, když jsem byl na střední škole, přemýšlel o tom, že bych učil vůbec nedovedl představit, že by učitelé nějak trávili čas přípravou, myslel jsem si, že vyjdu z kabinetu a spustí. Ale myslím, že to úsilí za to stojí. Člověk v té škole zažívá krásné chvíle, když ty žáci, studenti něco pochopí, ocení to. Takže to úsilí za to rozhodně stojí.
11: Tak to byl Jakub Jungwirth, výzkumník v přírodních vědách, nyní učitel matematiky a fyziky, který

0: 3000 lidí. Je to méně, než kolik volných míst školy celkově potřebují obsadit. Tím spíš, že z mezinárodní studie z loňského roku vyšlo, že mladí absolventi učitelství váhají, zda se této práci vůbec věnovat. A třetině všech stávajících pedagogů je více než 55 let. Do 10 let by tak v Česku mohlo podle ministerstva chybět dalších až 10 000 učitelů. Do školství přivádí nové lidi i třeba program Začni učit. A od září 2027 se chystá otevření nového programu organizace Teach for Czech. Více už s jejím zakladatelem Michalem Novákem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Co to je Teach for Czech, nebo ta světová iniciativa Teach for All?
1: To je iniciativa, která existuje 37 let v 63 zemích světa, kterou prošlo už 114 tisíc lídrů, mladých lidí, absolventů vysokých škol, kteří jejich všechny spojuje to, že chtějí změnit to, jakým způsobem vypadají ty jejich dané země, a to tak, že po tom absolvování té vysoké školy jdou na 2 roky učit. I když nemají pedagogické vzdělání, tak ta iniciativa Teach for All vlastně je doučí ty techniky toho vzdělávání, a oni následně po tom leadershipovém programu po těch 2 letech jdou různými směry. Někdo jde do biznisu, někdo jde do státní správy, někdo jde do nezisku, někdo zůstává ve školství a snaží se změnit to, jakým způsobem vlastně se vzdělávají mladí lidé, žáci, studenti, aby jsme se dostali k tomu, že je rovnost ve vzdělávání, že všichni ti žáci mají stejný přístup ke vzdělávání, ať jste odkudkoliv.
0: Vy jste zakladatel toho programu v Česku, nicméně první absolventi do něj budou moct vstoupit až příští rok, 2027. Proč to tedy v Česku vlastně ještě není?
1: To je dobrá otázka, sám se na to ptám sám sebe, protože na Slovensku to existuje ten program přes 10 let, v Rakousku přes 15, existuje to v Německu, v Polsku a v dalších mnoha zemích světa, a vlastně v České republice se o to ještě nikdo nepokusil. Vlastně přivést sem tento program, i když jinde je opravdu funguje už dlouho, je ověřen praxí a má řadu a mnoho úspěšných, velmi úspěšných absolventů.
0: A co vám na to říkají ty jednotlivé instituce, s kterými tady v Česku jednáte, aby ten program umožnili, ať už to jsou tedy školy, anebo ti zaměstnavatele, kteří potom výsledně budou uznávat tuhle tu zkušenost jako nějakou položku v životopise daných uchazečů?
1: Já jsem působil 20 let v HR oblasti, vlastně měl jsem na starosti ty leadershipové programy, takže když se bavím se zaměstnavateli, tak je o ty budoucí absolventy tohoto programu už dneska obrovský zájem, protože ten náš směr je vlastně nabrat ty úplně nejlepší vysokoškoláky technického přírodovědného vzdělání a vlastně dát je do těch lokalit, které jsou dneska znevýhodněné, tak aby ti nejlepší učili ty, kde to je nejvíce potřeba. A to je něco, co zaměstnavatelé sami oceňují, že prostě někdo investuje do společnosti, do vzdělání té další generace svoje 2 roky a následně, a to je potvrzeno ze zahraničí, ti lidé obrovským způsobem rostou, protože nepřicházejí na ten pracovní trh pouze s akademickým vzděláním, ale už se 2 roky full-time práce vlastně se skupinou mladších lidí, které museli něco naučit.
0: Já si dokážu představit, že to má potenciál třeba pro ty děti nebo pro ty školy, ale co tohle dává samotným absolventům, co by je mělo přesvědčit, že mají, teď řeknu to slovo, možná to zní trošku divně, ale obětovat 2 roky svého života, když chtějí třeba jednou dělat biznis, ale proč by měli udělat ten 2letý úkrok stranou a jít učit například do nějakých sociálně znevýhodněných míst?
1: Jeden ten benefit je, že určitě to není pro každého, musíte mít nějakou tu část, jakoby, že chcete, jak to říct, udělat něco pro společnost. Není to pro někoho, kdo chce vydělávat jenom finance a nikdy nepřemýšlel nad ničím, tak to pro takového člověka není, ale dost často, a to máme příklady z těch nejlepších univerzit na světě, Harvardu, Oxfordu, Cambridge, Princetonu, že tam vlastně ta organizace dokáže přemluvit i ty lidi, kteří dneska jsou na té škole, jsou to premianti, červené diplomy, vedou sportovní týmy, staví studentské formule a oni nikdy nepřemýšleli o tom, že by do toho programu šli. Ale my je v rámci toho programu obecně všude ve světě se snažíme přemluvit a daří se to. A vlastně tihleti lidé už za tu dobu, za těch 37 let, udělali takovou komunitu lidí, kde když máte takovouhle zkušenost Teach for All v jakékoliv zemi, tak vlastně máte vstupenku kamkoliv.
0: Teď se pořád bavíme o těch absolventech. Jsou to lidé, kteří nestudovali pedagogiku, tak dostanou takzvanou nějakou nalejvárnu nebo nějaký intenzivní trénink, jak předstoupit před tu třídu a učit je to, v čem jsou možná dobří, ale nemusí mít ty nástroje, ty dovednosti, jak to předat mladším dětem.

0: Je to tak, vlastně oni už jsou dobří, ti absolventi těch vysokých škol, už na té své škole, už něco prokázali, už prokázali část toho leadershipu. V rámci toho programu vlastně dostanou tu nalivárnu v podobě letní školy, která začíná vlastně o prázdninách, 6 týdnů strávíte intenzivní prací na tom, aby vy jste mohl v tom září předstoupit před tu třídu těch malých dravců a vlastně byli schopni něco naučit. A pak samozřejmě během těch 2 let vy máte jednoho z mentorů, máte vlastně toho pedagogického lídra, který vám pomáhá, konzultuje s vámi všechno to, co v té třídě děláte. A samozřejmě po těch 2 letech ten výsledek je, že ty děcka jsou úplně někde jinde, než byly na začátku. Když se na to podívám z toho pohledu, kde, a to asi budeme mít každý nějakou svoji vlastní zkušenost, že když vás učí neinspirativní učitel, který na vás akorát ve škole křičí, oproti tomu, když vás učí jakoby ten borec z té vejšky, tak vlastně je to úplně jiná situace a ty děcka potom nestrácejí zájem o ty technické přírodovědné obory, ale naopak ten člověk je dokáže k tomuhle studiu motivovat a to je asi to, co Česká republika dlouhodobě potřebuje a po čem dlouhodobě volají ty kapitáni průmyslu, že tady nám chybí to technické vzdělání a ta jeho podpora.
1: V rámci nastavování fungování tohoto programu v Česku jste se právě zaměřil na matematiku a přírodovědné obory. Je to tak? A to jste si mohl vybrat?
0: Každá ta organizace si vlastně tak trochu volí, protože je lokálně řízená. To samozřejmě dodržuje ty celosvětové principy fungování celé té organizace, ale každá země si to může přizpůsobit. Byl jsem se podívat v Kolumbii, tam si vlastně taky vybrali, že jdou tím směrem, že učí děti, žáky a studenty ve školách těm STEM oborům, protože v tom vidí ta země budoucnost.
1: A to znamená, to jsou ty přírodovědy, přesně matematika, ano, vlastně technické předměty.
0: Ano, přesně tak. A to samé severské státy, Švédsko, Dánsko, tak ti vlastně jdou úplně tím stejným směrem. A zároveň jsem se 14 dní zpátky vrátil ze Slovenska, tam taky vlastně je ten největší zájem o učitele, kteří vlastně nejvíc chybí na těch školách, a to jsou ti, kteří vystudovali matiku, fyziku, chemii, přírodní vědy a tak dále.
1: Jaký další potenciál má tenhle program Teach for All pro školy? Kromě toho, že tam tedy přivádí lidi na třeba nedostatkové učitelské obory v předmětech, jako je fyzika nebo matematika, ale řekněme na ten rozvoj těch měkkých dovedností nebo na jiné přemýšlení o vzdělávání.
0: Součástí toho programu ti absolventi realizují různé projekty, programy vlastně na to, aby sami se rozvinuli v těch soft skills dovednostech, ale zároveň, aby rozvinuli ty žáky. My to máme odzkoušeno historicky na našich projektech, které jsme dělali historicky se systémem absolventi.cz a to je něco vlastně, co ten každý z těch absolventů dostane k dispozici a na tom vidíme, tak jak ten program absolventi.cz už existují 26 let, jak fungujeme na těch školách a jak fungují ti žáci, takže během pár let se člověk, který je ve druháku na střední škole, dostane na úroveň vysokoškoláka po 5. ročníku, když těmi programy projde. A to je něco, co bychom chtěli dál rozvíjet, aby se vlastně k tomu tomuhle systému dostali nejenom žáci, prostě, kteří jsou na těch vybraných exkluzivních typech škol, ale zároveň právě i v těch znevýhodněných lokalitách.
1: Je tenhle program i pro lidi, kteří uvažují o kariérní změně? To znamená, už je to pár let, co mají nějakou prestižní univerzitu za sebou, ale teď si říkají, že by rádi vstoupili do toho školství a nějak spíše zúročili a předali zkušenosti, které už nabyli ve svém oboru v praxi.
0: V České republice v Teach for Czech chceme startovat právě s těmi absolventy, ale na Slovensku jsem se potkal a mluvil jsem s řadou lidí, kteří například založili u své společnosti IT firma, majitel IT firmy, kterému je 40 let, říká, že už tu společnost vedou za něj někdo jiný a on vlastně chce udělat ten hlubší smysl, chce zanechat nějakou stopu ve společnosti a vlastně účastní se tohohle programu taky a vlastně připravuje se na tu práci učitele, kam nastoupí teďka vlastně od září. A v těch dalších zemích, kde ten program existuje taky řadu let, tak už jsou taky zapojené tyhle ty možnosti pro kariérní změnu a že ten člověk se zkušeností jde učit do toho prostředí.
1: Když právě jste mluvil s těmi jednotlivými institucemi, zaměstnavateli, narazil jste přitom i na nějaké nepochopení nebo na nějaké překážky, protože si dokážu představit, že to potřebuje i nějak změnit to společenské uvažování. Ano, 2 roky se budu věnovat tady dětem, abych dal něco společnosti zpátky nebo abych se podílel na jejím rozvoji. Je na tohle česká společnost dostatečně připravená, nastavená?
0: Zatím nevím, zatím jsem se nesetkal s žádnou reakcí, která by mi tohle říkala, kromě jedné, a to bylo u zakladatelky, která je absolventka Princetonu.
1: Zakladatelky čeho?
0: Zakladatelky celé vlastně sítě Teach for All, Wendy Kopp, a to je jedna z 50 nejvlivnějších lidí na světě. A ta mi říkala, když jsem se jí zeptal na tuhle osobní otázku, jak na to reagovali její rodiče, tak ona říkala, že její otec se s ní hrozně dlouho nebavil, než viděl ten dopad té její práce. Ona měla ten směr původně, že půjde po absolvování Princetonu do nějaké investiční banky, ale vlastně šla dělat a založit tenhle ten program na podporu vlastně znevýhodněných žáků, studentů té další generace, tak říkala mi, že ten otec, dokud neviděl ten výsledek, takže se s ní nebavil.
1: Tak na závěr ještě pár praktických věcí, pokud nás teď někdo poslouchá a zaujalo ho to, kdy se tedy může přihlásit a ten program, jak jsme řekli, začíná v září 2027.
0: Na stránkách teachforcheck.cz máme informace, máme tam formulář, kam se může člověk se zájmem přihlásit. Uvítáme každého, kdo chce posunout Česko na trošku lepší úroveň.
1: To říká Michal Novák, zakladatel programu Teach for Czech. Děkuji, že jste si udělal čas na reparát a přišel do studia.
0: Děkuji vám za pozvání.
2: Během rozhovoru několikrát padla zmínka o slovenské zkušenosti s programem Teach for All. Víc nám ho teď na základě vlastní zkušenosti přiblíží Petr Šulák, který slovenský program Teach absolvoval v roce 2024 a dnes pracuje na slovenském ministerstvu školství. Dobrý den.
3: Dobrý den, prajem.
1: Jak vy jste se k tomuhle programu dostal, nebo co vás na něm zaujalo, že jste se do něj rozhodl vstoupit?
3: Tak ja som sa dozvedel o programe skrz reklamu na internete a nakoľko som končil svoju futbalovú kariéru, tak som mal v pláne učiť na nejakej škole a tento program ma zaujal svojou myšlienkou, keďže sa tam pracuje aj s školami, kde sú aj romské deti, aj kde sú iné problémy, takže ma to zaujalo, že učiť a učiť aj na nejakej takejto škole, takže bola to pre mňa výzva a preto som sa rozhodol zapojiť.
1: A kde jste nakonec skončil, kde jste učil?
3: Ano, já jsem učil na základné škole v Rokycanoch, to je taká malá dedinka pri Prešove, malá škola s 70 žiakmi, čiže já jsem mal na starosti prvý rok čtvrtákov a druhý rok jsem mal na starosti piatákov.
1: A ta škola byla v nějaké vyloučené lokalitě nebo měla nějaké problémy, nebo proč zrovna tahle ta škola?
3: Ano, ona byla vo vyloučené komunitě, keďže tam chodili děti iba z osady Rokycany. Takže byla to čisto romská.
1: Máte dojem, že jste tam přinesl nějakou novou metodu nebo něco, na co jste hrdý, co předtím na té škole nebylo a myslíte si, že je to vaše zásluha, že se tam pak změnilo?
3: Tak asi taky největší přínos, já bych povedal, co jsem tam přinesl, bylo zapojení dětí do sportu. Dovtedy na nějaké sportové soutěže, které se konají či už o futbale alebo stolní tenis jsme byli, tak se ani chodilo. A já jsem to viděl potenciál, nakoliko jsem bývalý sportovec, tak jsem se zapřasoval do rôznych súťaží medzi školami a mali možnosť deti odísť z Rokycian do Prešova, čo je síce 10 km, ale veľa z nich tam nebolo dostedy, takže sme boli na iných školách sa pozrieť, videli veľké školy, mohli si zasúťažiť s rovesníkmi z iných škôl, takže asi taký najväčší prínos bol v tomto.
1: Co byste doporučil, nebo na co byste upozornil zájemce o program Teach nebo Teach for Czech, kteří o tom uvažují, tak na co se mají připravit? Co byste jim řekl?
3: Tak hlavně nech se připravit na intenzivné 2 roky v škole, že nie je to len ten čas za katedrou, ale je to veľa príprav na ty hodiny. Teach ponúka aj školenia 3-4 do roka, kde sú víkendy, čo je tiež pre učiteľa náročné ten týždeň, keď stráví škola, potom ešte sa má vzdelávať, ale myslím, že je to dobrá skúsenosť do života. A hej, je to náročné, ale stojí to za to celé tie 2 roky.
1: Dokážete si predstaviť, že sa ešte do školy vrátite a budete zase učiť?
3: Áno, ja som si tento rok dorobil ešte rozširujúce štúdium na predmet telesná výchova, takže ja plánujem po projekte, keď skončím na ministerstve, ešte sa vrátiť do školy a pokračovať v učiteľskej práci, lebo ma to bavilo a verím, že tak to budem môcť vrátiť.
1: Tak děkujeme, to byl Petr Šulák, absolvent programu Teach, dnes tedy pracovník slovenského ministerstva školství. Zdravím vás.
3: Děkujeme, já. Majte se.
2: A pro reparát jsme mluvili i se současnou účastnicí slovenského programu Teach, Anou Palkych-Novotnou, která taktéž vyučuje na škole ve vyloučené lokalitě. Ta nám řekla, že díky němu roste nejen jako učitelka, ale i jako člověk. Svým žákům se snaží předat nejen jiné zkušenosti, ale hlavně přesvědčení, že každý má potenciál dokázat víc, než si teď o sobě myslí. Sága Česko hledá učitele bude podle propočtů pokračovat i v příštích letech. Jak se ale ukazuje, jejich cesty do tříd a před tabuli mohou být i naprosto nečekané a obohacující pro ně jejich svěřence a celou společnost. Jako vždy budeme rádi za vaše postřehy k tomuto tématu. Už odvysílané díly našeho pořadu najdete na adrese plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách. Daniela Vrbová se loučí, těším se na slyšenou opět za týden.
4: Děkujeme, že posloucháte Český rozhlas Plus.

0: 21 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Platy učitelů by měly podle ministra Plagy od ledna vzrůst zhruba o 6%. Na Ukrajinu se znovu chystají američtí vyslanci, chtějí tam jednat o míru. České volejbalistky podlehly Švédkám a na mistrovství Evropy končí v osmifinále. A počasí, úterý bude nejdřív slunečné, později přibude oblačnosti, teploměry ukážou až 27 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Stát by měl v příštím roce hospodařit se schodkem 389 miliard korun. Návrh dnes představila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Nejvíc peněz půjde do kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí přes bilion korun. Druhá největší je kapitola Ministerstva školství, které bude hospodařit s výdaji skoro 288 miliard. Podle šéfa rezortu Roberta Plagy za ANO, tak od 1. ledna porostou platy učitelů a dalších pedagogických pracovníků, jak řekl Radiožurnálu.
2: Ten nárůst toho objemu by tam měl být zhruba 6% a předpokládám, že o tom, jak se to konkrétně promítne do té tarifní tabulky, tak v tom září stejně jako každý rok povedeme debatu s odboráři.
1: Američtí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner se chystají na další diplomatické hovory na Ukrajině. Řekl to prezident Volodymyr Zelenský s tím, že Američany telefonicky informoval o vývoji na bojišti i o možnostech jednání s Ruskem.
3: Mluvili jsme o tom, jak Rusko přimět k ukončení války. V Moskvě musí panovat správné smýšlení. U Putina musí převládat odhodlání válku ukončit, nikoli v ní pokračovat. Bohužel zatím všechny zpravodajské informace, jak naše, tak i našich partnerů, a všechny signály z Ruska naznačují, že ruský vůdce osobně chce, aby válka pokračovala.
1: Rusko chce na mírové hovory přistoupit jen v případě, že ovládne celý ukrajinský Donbas, a to včetně částí, které kontroluje Kyjev. Ukrajina, ale i Spojené státy to odmítají. Policie prošetřuje nebezpečný incident v železniční stanici Zadní Třebáně na Beronsku. Rodina se třemi dětmi a psem tam přebíhala přes koleje. Jedno z malých dětí zakoplo a upadlo přímo do jízdní dráhy rychle přijíždějícího vlaku, který na rodinu houkal. Ve stanici je přitom bezpečný podchod. Video v sobotu na sociálních sítích sdílel strojvedoucí lokomotivy, která stála ve stanici. Policie teď po pětičlenné rodině pátrá, říká její mluvčí Michaela Richterová.
4: V tuto chvíli neznáme totožnost osob, proto se obracíme na širokou veřejnost s žádostí o spolupráci. Pokud osoby na videu poznáváte, ozvěte se nám na linku 158. Výzva platí i pro samotné aktéry, kteří se můžou přihlásit i na jakékoliv policejní služebně.
5: České volejbalistky do čtvrtfinále mistrovství Evropy nepostoupily. V osmifinále před vlastními fanoušky v Brně podlehly Švédkám 0-3 na sety a na turnaji skončili. Tenista Dalibor Svrčina hraje svůj úvodní zápas na letošním US Open. Duel českého reprezentanta s Francouzem Roayerem sleduje v New Yorku reportér David Prouza.
6: Už po druhé Svrčina sebral Royerovi servis, vede aktuálně 5-4 v první sadě, ale při svém podání také ztrácí 0-40, takže je dost možné, že ta první sada se ještě protáhne. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
7: Silnější provoz na D2 u Brna a omezení na D11 u Poděbrad. Silnější provoz na příjezdu do Brna po D2 z Bratislavy. Kolona kamionů začíná na druhém kilometru, po pojíždí 10 minut. Osobní vozidla projedou bez zdržení. Na D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Poděbrady vás pomalí práce na silnici. Mezi 35. a 25. kilometrem pracují silničáři na novém dálničním povrchu, projíždí se plynule. Následně za sjezdem na Sadskou další omezení mezi 19.5. a 18. kilometrem noční práce v pravém pruhu. I zde se projíždí bez výraznějšího zdržení. Na silnici 38 na výjezdu z Havlíčkova Brodu do Čáslavy pracují silničáři na několika místech. Projíždí se Kyvadlově a zdržení je vždy do 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: V noci bude většinou polojasno až skoro jasno, na jihovýchodě a taky severozápadě čekejte i oblačno. Ochladí se většinou na 15 až 11 stupňů Celsia, zítra bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno a hlavně na horách výjimečně s přeháňkami. Teploty v úterý 20 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy čekejte až 27 stupňů. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Devadesátkové léto na Plusu.
8: Používejte demokracii, nebo o ní přijdete, říkal americký hudebník, skladatel a kytarista Frank Zappa. Jaké to bylo, když na samém začátku 90. let navštívil Prahu? Více řekne v repríze Portrétů Petr Doruška už za chvíli. Ještě předtím ale dostane slovo Petra Tanclová, která v Archivu Plus připomene Rádio Mama, legendární rozhlasovou zábavu začátku 90. let.
9: V 90. letech pracoval v Českém rozhlase tým s názvem Rádio Mama, který začal připravovat nové, dosud neslýchané formáty rozhlasových pořadů. V následujícím pořadu se na celé rozhlasové působení takzvaných mamáků zaměříme. Dopomohou nám k tomu i odpovědi jejich tehdejšího dramaturga a vedoucího skupiny Dušana Všelichy i tehdejšího šéfredaktora stanice Praha Libora Vacka. Příjemný poslech vám přeje Petra Tanclová.
0: Archiv Plus.
9: Rádio Mama působilo v Českém rozhlase od začátku 90. let, od roku 1994 na stanici Praha. Tehdejší šéfredaktor Prahy, Libor Vacek, totiž chtěl na jejich tvorbě založit nový koncept programu. Na základě průzkumu se vědělo, že mladí posluchači odcházejí ve velkém k soukromým stanicím a taková inovace měla odliv zastavit. Mamáci byli uskupením herců a jiných umělců, kteří svou tvorbu založili na improvizaci, ironii a legraci. Styl humoru bychom mohli přirovnat k české sodě, která se ve stejné době vysílala v České televizi. Rádio Mama vymýšlelo úplně nové rozhlasové formáty, vycházející z dramatické tvorby. I přes střeštěnost relací mamáků se vždy dbalo na uměleckou kvalitu, což dokazují mnohá ocenění, která získali jak v Česku, tak zahraničí. Jedním z jejich pořadů byl například ten s názvem Kamenná školka. Připravovala ho skupina studentů kolem Jaroslava Duška z konzervatoře Jaroslava Ješka. Jeho hlavní účinkující a autorkou byla Ester Kočičková, která rozehrávala improvizační scénky na předem vymyšlené téma. Začněme s ukázkou z epizody s podtitulem O těle, která se odvysílala na podzim roku 1994.
10: Naše téma je dneska o našem těle, orgánech, které všichni máme, ale málo kdy je vnímáme. Tak a teď následuje krátký, ale svižný dialog, ve kterém hrají hlavní postavy hlava, ledvina, játra, krev a srdce. Přeji vám příjemnou zábavu.
11: Hej, ledvino, jak daleko vidíš?
12: Pro krev a moč nic nevidím.
11: A co vy, má milá játra?
13: Krev je smutná a temná, nelze ji prohlédnout.
11: Co s tebou krvi je?
14: Jsem už stará a vetchá. Jak mám k sobě vábit kyslík v takové ratejně, jako jsou tyhle zahleněné plíce? Také srdce už mě nedokáže rozvířit do strhujícího tance, v kterém se mi každá, i ta nejmenší částečka vzduchu odevzdá na milost a nemilost.
9: Dušane Všelicho, vy jako tehdejší dramaturg mamáků, popsal byste tu tvorbu Rádia Mama jako alternativní? Protože při poslechu se může zdát, že pro tehdejší posluchačstvo to muselo být něco naprosto unikátního.
15: Děkuju, to je hezké slovo, unikátní. Alternativní to asi bylo a já řeknu drsnou příhodu, nebo dneska je to naopak drsnější než tehdy, že přišel k nám do redakce slavný herec, který já jsem si hrozně vážil, Eduard Cupák, a on měl úžasný přednes, ale úžasný, a řekl: dobrý den, hledám dramaturga Všelichu. To jsem já, dobrý den, pane Cupáku, vy jste dramaturg pořadu Kamenná školka, zasloužil byste naplít do ksichtu. A možná měl pravdu, ale to Rádio Mama vzniklo na začátku 90. let, kdy jsme všichni cítili, že se změnilo něco, čas oponou trhnul a že máme hledat ty nové hranice. Co znamená ta svoboda? To bylo téma tehdy, mnohem větší než dneska by bylo. A jak jsme schopni na to reagovat a hlavně, co dokážeme tomu dát svojí imaginací, jak dokážeme my i posluchači otevřít ty hlavy. A jasně, že to někdy nebylo bezbolestné, teda to já vím.
16: Do té doby mi přišlo to rozhlasové vysílání hodně konzervativní a vlastně i v rámci toho rozhlasu, i když jste tady působili, tak se většinou ty pořady držely hodně při zdi. Vy jste byli asi jediný, který opravdu dělali až takovýhle trošku jiný.
17: Zareaguju.
16: Libor Vacek.
17: Máte pravdu v tom, že ta setrvačnost forem a vizáže toho rozhlasového vysílání, což je zvláštní slovo vizáž teda u rozhlasového vysílání, ale zrovna mě jiné nenapadlo, skutečně bylo velmi tradiční, takzvaně konzervativní a hlavně velmi setrvačné. A svým způsobem, i když to bylo v době, kdy startovali soukromá rádia v České republice, tak ani oni nepřicházeli s ničím zásadně jiným z hlediska práce s tím zvukem a s tou komunikací s posluchačem, vlastně jenom recyklovali ty staré známé formy. Takže to byl i jeden z důvodů, proč my jsme se pokoušeli tento prostor vytvořit právě proto, že vlastně jsme byli pod tlakem té nově vznikající konkurence, která samozřejmě byla pro posluchače atraktivní tím, že byla nová, ale vlastně nic jiného nového jim nepřinášela. A tohle byla jakási snaha hledání, co se s tím rozhlasovým výrazem a s tou komunikací s posluchačem dá dělat, když nás nesvazují nějaké hloupé ideologické bariéry a co vlastně jako nějakým způsobem může i reflektovat to, jak ta doba se poměrně velmi dramaticky vyvíjí, proměňuje. Najednou jsou lidi konfrontováni se spoustou věcí, se kterými neměli vůbec žádné zkušenosti a tak dále. Takže to byl takový jako někde v tom základu důvod, proč vlastně tohle všechno jsme se pokoušeli dělat, snažili jsme se proto vytvořit nějaký prostor v tom vysílání, byť to vyvolávalo poměrně značné kontroverze.
16: K těm reakcím posluchačů se ještě dostaneme. Vy jste si prý dávali v rámci mamáků nějaké přezdívky.
15: Ano, to vlastně nešlo jinak, když chcete lidem, posluchačům ukázat, jaká může být síla fantazie a probudit v nich tu fantazii. Takže Jirka Macháček se jmenoval doktor Vinetů, Renata Pařezová později si začala říkat Ester Kočičková, Jarda Dušek se jednu dobu jmenoval Růžový Bůvol, a taky se jmenoval jednou dobu Jarda Raketa, Lenka Vychodilová byla Lemura Lepa, Lumír Tuček, jak se jmenoval tehdy, nevím, ale později si začal říkat Lucián Krutomluv a to už mu zůstalo vlastně. Já jsem tehdy byl Dušan Dušánek a pak, když jsem trochu přibral, tak jsem si začal říkat Ovar Šerif. A prostě ty přezdívky, to byla už nějaká důležitá barva, aby lidi věděli, jak to mají přijímat.
16: Ale hodně pořadů bylo založeno na improvizaci.
15: Ano, ale bylo to tak, že někdy ta improvizace byla opravdu od nuly až nahoru a někdy to byly prostě nějaká schémata, na tom jsme nějak pracovali, anebo byla ta improvizace založená na reakci na něco, co se děje, co se k tomu stane. A to zase si myslím, že byl takový vklad toho Rádio Mama, ani nemyslím pro rádio jako takové, ale prostě pro lidi jako pro posluchače, že se nemáme bát toho, co se děje kolem nás, že se s ním dá výborně zacházet a že si to vlastně můžeme užít.
16: Posuňme se dál. Speciální noční relaci s názvem Držíte nám palce vysílalo jako jednu z mála Rádio Mama živě. Autoři vymysleli téma a začali improvizovat. V pořadu se střídaly hrané scénky s dialogem mezi účinkujícími. Nyní uslyšíme kousek dílu s podtitulem Svatba, opět z roku 1994, jehož hlavním účinkujícím byl Jaroslav Dušek a který byl odvysílán k svatbě Marie Třešňákové.
18: Jak slyšíte, vážení posluchači? A zítra?
19: Zítra je den otevřených dveří památek, takže všechny památky mají zítra narozeniny.
18: A je jim 1000 let.
20: No. Nebo... A já už jsem taky památka.
18: Taky no, památka.
21: Taky.
18: A je nás tady, vážení posluchači, ve studiu
20: Može.
18: Asi 18 až 23, podle toho, kolik lidí se zrovna míhá otevřenými dveřmi, jak jste slyšeli, je zde také živá hudba. Máme zde klavíristu, flétnistku, houslistku a mnoho zpěváků. Takže dnešní vysílání bude velice živé a velice pestré. A já bych poprosil novomanžele Kalubovi, Jste připraveni přijít sem k mikrofonu?
2: No a už máme přijít?
18: No já nevím, tak pojďte sem, Tomáši, Marie.
20: Už přišli.
18: Pomalu se sem sunou. Tomáš Kaluba přichází v krásných černých šatech, má kobaltově modrý pásek, kobaltově modrého motýlka a kobaltově modré oči. A Marie Třešňáková, ode dneška Kalubová, má na sobě, Lenko, jak bys to popsala?
20: No krása. No,
2: krása.
20: Krása. Tam... Není slov. Je to slavný den a přeju vám opravdu, abyste byli šťastní.
21: Nepamatujete si, co to bylo za toho starého pána?
15: Já si myslím, že to byl duchovní, který je odával, protože odpoledne proběhla ta svatba v pátek a tam pak už byla i ta slavnost a pak se jelo prostě na živé vysílání a jel s námi například ten duchovní a spousta jiných hostů. A na tom bych chtěl jenom ukázat, že na jedné věci jsme si také rádi zakládali, že jsme se snažili to živé vysílání otevřít veřejnosti. A tehdy byli ve vrátnici, to ještě nebyla ta doba těch teroristických útoků a tam byly takový fajn strejdové s proměnutím a já jsem jim řekl, hele pánové, oni sem budou nějaký lidi za náma chodit do trojky, to bylo takhle z té vrátnice, jenom lehce po schodech, no a oni je tam pouštěli a tam prostě byli lidi, se účastnili toho a koukali, že je to možný a to bylo dobře, že to je vlastně možná to důležitý slovo, že je to možný, že to bylo možný.
21: A jak bude znát z následující ukázky, tak vy jste hodně pracovali se zvukovostí. Vlastně v době magnetofonových pásků. Jak jste to dělali?
15: No na tom jsme si strašně zakládali. Taky jsme spolupracovali s nejlepšími zvukaři, co tady v tom rozhlase byli. Protože to byli tvořiví lidi a ty to bavilo hned, jak se taková věc dělá, tak už se na nás sami nabalovali. A různě jsme švindlovali třeba ty různé smyčky. Dneska už je to elektronicky, tak dřív se to dělalo tak, že jste ty pásky musela tak poslepovat a někde takhle přes nějakou třeba stojan na mikrofon se to takhle tahlo kolem do toho magnetofonu zpátky. Pětimetrová smyčka běhala a dělalo to nějaký zvuky. Trojce bylo k dispozici, myslím, že 5 magnetofonů pomocných a ty vlastně celou dobu pořád na nich něco bylo a jelo a tam v té režii jsme teda kmitali, aby jsme měli z toho pocit, že jsme opravdu tomu dali to maximum pro ten výraz.
21: Uvedeme si tedy zvukomalebný pořad Za mozkem s podtitulem Vysílání řízené počítačem a nečekaný experiment Českého rozhlasu, který opět provázel Jaroslav Dušek. Za mozkem mělo být vlastně parodii na rozhlasové vysílání. Střídala se parodie na publicistické pořady, pak na rozhlasovou anketu či dramata. Uslyšíme ukázku z 23. listopadu 1993.
18: Dobrý den, vitální posluchači. Vítám vás na pravidelné vlně vašeho drátěného rozhlasu. A jak se již stalo vhodným návykem, následující půlhodinka poslouží k provětrání našich zvětralých...
22: Mozek!
18: Ano, našich zvětralých mozků, které dostanou pěkně rozhlasem po drátě.
22: Mozek je lepší!
18: Dobrá zpráva, vibrační sluchači. Od minula se mrzce podařilo opravit narušený počítač, na němž závisí zdárný průlet našeho vysílení.
23: Zdravím. Už jsem zdravý. Zdravím. Buď zdrav.
18: Ano, slyšíte splna ucha, že už je zase v té své staré, dobré, zatrachtilé kondici. Že je opět připraven změřit s vámi své síly, případně vám i jinak navařit.
23: Ještě zbývá akorát 28 minut přesně.
18: Ano, ano, mluví jako když času ukrajuje. Tváří se jako by nic, ale když to nejméně čekáte, udeří a ohlásí konec pořadu.
21: Věděl jste, Libore Vacku, jakým způsobem probíhá živé vysílání Rádio Mama?
17: No v podstatě věděl, ale samozřejmě, abych byl informován zcela detailně, tak bych u toho musel být neustále. Tady musím podotknout, že jsem v té době měl velmi malé děti, takže představa, že bych byl na všech vysílání.
15: Tak ještě by... na tom předpůlnočním.
17: A ještě na tom předpůlnočním, tak to by asi moje rodina brzy skončila. Takže samozřejmě, že jsem přítomen u toho u všeho nebyl, jenom občas pro vlastní potěšení jsem se šel podívat. Ale v zásadě s tím nebyl nějaký problém. Byla to doba, což možná dneska už zní neuvěřitelně, kdy vlastně nějaké nebezpečí nehrozilo reálně.
21: Ne všichni posluchači reagovali pozitivně. na to vysílání Rádia Mama. Vy jste ho prý musel obhajovat i u vedení.
17: To je pravda. Já jsem trošku to schytával ze dvou stran jako šéfredaktor. Jednak se ke mně dostávaly ty negativní reakce některých posluchačů, pro které to bylo příliš nové a příliš jiné, než na co byli celý svůj dosavadní život zvyklí. A tady nutno podotknout, že opravdu mezi těmi negativními reakcemi převažovaly reakce posluchačů, kteří tu stanici poslouchali dlouhá desetiletí, většinu svého života. Na druhou stranu někdy to docházelo až do takových jako paradoxů, protože zrovna to živé improvizované vysílání, které se vysílalo před půlnocí, tak my jsme pak z některé té korespondence zjistili, že někteří ti nespokojení posluchači si dokonce dávali budíka, aby se vzbudili na začátek toho vysílání a mohli se patřičně rozčílit. A samozřejmě, že některé negativní reakce, kterých zase nebylo nějak dramaticky mnoho, tak to samozřejmě se nějakým způsobem odráželo i na občasných postojích nejvyššího vedení Českého rozhlasu vůči nám, případně Rady Českého rozhlasu, kam jsem tehdy chodíval poměrně pravidelně vysvětlovat některé věci, které se odehrály ve vysílání. Tam také se stala taková paradoxní věc, dokonce opakovaně, že nejvíce mi bylo vyčítáno to, co jsme nikdy neodvysílali, ale nějakou cestou nějakých šuškant nebo drbů se z toho vytvořila jakási chiméra, která vypadala hrůzostrašně, a to odrážení těch útoků spočívalo v tom, že jsem vysvětloval, že ale nic takového jsme opravdu nevysílali.
21: Na Rádio Mama jsem se už v Archivu Plus v únoru 2024 zaměřila. A to konkrétně na populární pořad Přepadení, který můžeme popsat jako telefonní mystifikaci. Jiří Macháček a s ním jeho tvůrčí kolegové zavolali s vymyšleným absurdním dotazem na nějakou instituci a telefonát zaznamenali. Vlastně si z lidí stříleli po telefonu. Za nejkontroverznější díl se pokládá ten z 22. září 1994, kde si Macháček a Petr Knotek hrál na zástupce vymyšlené firmy Baby Free, která prodává české děti do ciziny. Volal řidiči společnosti, která pronajímá autobusy, a ptal se, jestli by nebyl ochotný děti převést. A k úžasu tvůrců řidič souhlasil.
3: Tady by šlo spíš o takovou periodickou akci. Naše firma distribuuje děti po celé Evropě.
4: Ano.
3: Jestli byste jako byl ochoten ty děti vozit do Mnichova.
4: A kolik jim roku těm dětem?
3: Různě, jo, okolo prostě třeba 4 let nebo 3
4: no,
3: let.
4: No, tak to asi prosím vás ne, protože my jezdíme noci kvůli provozu, takže my jedeme ve 2 hodiny v noci.
3: To by nebyl problém vůbec.
5: Tady je 5-6, jo. Já jsem sekretář firmy a oni ty děti většinou spí.
3: Myslíte teda, že bychom se mohli předem domluvit?
4: To neslibuju nic, jo.
3: Tak 5000 marek za jedno to dítě.
4: Je to lákavý, no.
3: Takže tak za ty 3 neděle bychom mohli začít.
4: Jsou to nějaký obrovský peníze.
3: Je to prostě lukrativní služba, která je lukrativně placená, že jo? Tam jde o to prostě, abyste dostal ty děti přes hranice.
4: Neslibuju vůbec nic, jo. Neslibuju vůbec nic, takže ten telefon na vás si vezmu.
21: Slyšela jsem, že jste kvůli téhle epizodě Přepadení měli problémy i s policií.
15: To se nedá říct problémy, to je naopak velmi pozitivní zpráva o policii. Po nějakém čase po vysílání tohoto pořadu najednou mi volali z vrátnice někdo, že tady chce od policie. Přijdu tam, dobrý den, jsem major Dvořáček, docela ostrý chlápek takový. Říkal, prosím vás, co vám říká Baby Free? Já říkám, no to byl takový srandovní pořad, co jsme dělali. Aha, pořad srandovní. Máte nahrávku? Já říkám, jo, tak přineste. Tak jsem mu přinesl nahrávku. To byl teda tón, který mu vy neumíte říct ne, jo. A ani nikdo jiný na světě. Tak jsem mu to dal, on děkuju a odešel. Přišel za týden, už byl míň odměřený, nabídnul mi žvejkačku a říkal, hele chlape, teda to vám musím říct, jo. Ono se stalo, že při vysílání tohoto pořadu nějaký chlápek jel autem a někde v zatáčce, jak byly první mobily v autech, měl pocit, že se mu to prolnulo do toho mobilu a že se napojil na rozhovor firmy Baby Free, a naštěstí major Dvořáček si matně pamatoval, že mu říkali děti, že to slyšeli, že to byla strašná sranda v rádiu Baby Free. Tak si to ověřil, pustili to tomu řidiči, co řekl, no to je to, co jsem slyšel. Oni zastavili pátrání po firmě Baby Free a došlo k uklidnění, že nevyvážíme české děti do Německa.
21: Libore Vacku, taky vzpomínáte na Přepadení?
17: Zcela určitě, protože já jsem si s Přepadením ledacos užil právě v té souvislosti s vedením a s Radou Českého rozhlasu. Několikrát jsem tam byl vysvětlovat, cože jsme to vlastně vysílali. Například jeden z mého pohledu vůbec nejpovedenějších dílů tohohle pořadu, který se jmenoval Na židovské svatbě a který byl velmi pozitivní a vlastně hrozně laskavý, kde toho pitomce ze sebe dělal akorát macháček, jinak všichni oslovení, kterým bylo voláno, vlastně se zachovali naprosto jako skvěle. Jenomže kolem toho pořadu se nesla taková jako velmi kontroverzní pověst a já jsem kvůli tomu teda musel na radu a tam se ukázalo, že nikdo z těch lidí to neslyšel, že jenom o tom slyšeli, že to bylo nějaký špatný. Takže když jsme si vysvětlili věci, že vlastně se tam nic zlého nestalo a nikoho jsme neponížili, neurazili a tak, tak vlastně se to nějak smetlo ze stolu. A pak poslední, ještě jsem musel takhle zodpovídat, byl díl, který vlastně vůbec nevznikl, který byl natáčen na základě nějakých telefonátů, tuším do IKEMu tehdy a jednalo se o nějaké transplantace orgánů. A když se nám ozvalo vedení IKEMu následně, protože všichni ti volaní byli následně vždycky informováni o tom, že to byla telefonní mystifikace a že z toho je záznam a tak dále, čili bylo to velmi korektní. A mě volal nějaký primář z IKEMu a říkal, že víte, oni nám před chvílí volali od vás a dávali nám takový divný otázky a tak. A my jsme o tom přemýšleli a my vlastně nechceme, aby se to vysílalo. Já jsem říkal, fajn, v pořádku, bereme na vědomí. A dál už se vlastně ten pořad nevyráběl, ani nevznikl nikdy. Přesto ale vznikla fáma o tom, že jsme vysílali nějaký šílený pořad o transplantacích orgánů. No.
15: Libore, ale ještě taky musíme říct, že jsme opakovaně zažili ty věci, že to vedení takhle rozhodlo a zatlo to a pak volal a říkal, se nahraj mi ten pořád, my jsme si to pustili, jako, on je to prej sranda. A to se nám dokonce ale stalo s jedním příspěvkem Ivana Mládka, jo, kdy jsme ho požádali na Silvestra, když se dělila republika, aby vytvořil novou českou hymnu a on to udělal a celý vedení si to nechalo nahrát a všichni, to je strašná sranda, ten Mládek, to je ďábel. A pak teda na posledních mi říkali, nevysílejte to.
21: Nakonec to vyvrcholilo tím, že Rádio Mama odešlo v roce 1996 z rozhlasu. Myslíte si, Libore, že by nějaké relace podobné mamákům mohly vzniknout i v dnešní době?
17: V současné době už nějakým způsobem znovu oživit tento koncept není možné. Z důvodů jak negativních, tak pozitivních. Jednak nevkročíš dvakrát do stejné řeky a oživovat něco, co vycházelo a bylo spontánní do značné míry a přirozenou reakcí na nějaký dobový kontext, tak prostě oživovat po několika desítkách let nedává smysl. Muselo by se reagovat na současné věci nějak jinak. A další věc je, že přece jenom ten současný svět, a vlastně jsme se toho už dotkli v průběhu tohoto pořadu několikrát, současný svět je v něčem obecně mnohem svázanější, sevřenější, vlastně jsme mnohem opatrnější a teď nemyslím z nějaké zbabělosti, ale z čirého půdu sebezáchovy. A vůbec nemluvím o žádné politice teďka, mluvím prostě o obecných lidských věcech. Takže taková jakoby uvolněná hravost, která byla výraznou charakteristikou těchto pořadů, by v současné době v této podobě asi vzniknout nemohla, ale to neznamená, že by nemohlo vzniknout něco jiného, co by naopak zase reflektovalo tu současnou dobu a klidně s takovýmhle jakoby nadhledem, odstupem, s nějakým sarkazmem, ironií, to bych si dovedl představit.
21: A to už je z dnešního Archivu Plus všechno. Já moc děkuji Dušanovi Všelichovi, tehdejšímu dramaturgovi Rádia Mama.
15: Já děkuji moc za pozvání a řeknu vám jenom dvě věci. Ať žije mozek a ať žije rozhlas.
21: A Liborovi Vackovi moc děkuji, tehdejšímu šéfredaktorovi stanice Praha.
17: Moc mě těšilo.
21: Technicky spolupracovala Lenka Čurdová, dramaturgem byl David Hertl a příště naslyšenou se těší Petra Tanclová.
0: Posloucháte devadesátkové léto na Plusu. Návraty časem do doby, kdy se měnila politika, ekonomika, společnost i zločin. Všechny pořady najdete na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
1: Jeho hudba bořila hranice mezi žánry a propojovala složité kompozice s rockovou energií. Jeho texty ostře kritizovaly americké maloměšťáctví, politiku, konvence a lidskou hloupost. Takový byl Frank Zappa. V roce 1990 navštívil Prahu, kde se setkal se svým velkým fanouškem, prezidentem Václavem Havlem. U toho všeho byl Petr Doruška. Nejsem náboženský fanatik, neberu drogy, nejsem republikán ani demokrat a jsem relativně normální, řekl o sobě člověk, kterému je věnován následující pořad. Pro někoho byl géniem, pro jiné podivínem, sám o sobě říkal, že je jen chlápek s velkým nosem a legračními vlasy, který je schopný čehokoliv. Americký kytarista, zpěvák a skladatel Frank Zappa. A to jsem možná neřekl ani všechno. Už před mnoha lety napsal větu, která platí dodnes. Používejte demokracii, nebo o ní přijdete. O hudbě a o politice dnes s hudebním publicistou Petrem Trůškou a inspirativní poslech přeje také David Hertl.
0: Portréty.
1: Petra Dorušku, vítám, hezký den.
6: Já vám přeju taky dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Víte, zaujalo mě, když jsem si četl o Franku Zappovi, že jeho rodiče měli francouzské, sicilské, řecké, snad i arabské předky. Je to všechno vůbec pravda takhle?
6: Já myslím, že když je někdo ze Sicílie, tak se tam určitě kus těch arabských předků taky vejde a odtamtud pochází jeho otec. A oni pak v tom jeho rodném městečku po Zappovi pojmenovali jednu ulici, Via Frank Zappa, což jenom dosvědčuje, jak vlastně hluboko se ta jeho tvorba odrazila v těch kulturních kořenech, v té historii, což by neodpovídalo vlastně těm jeho pozicím v žebříčkách popularity, protože tam on se tolik neobjevoval.
1: Jak to bylo s tou jeho cestou k hudbě? Bylo to od malička už nějak jasné, že to bude jednou muzikant?
6: On tvrdí, že jeho prvním nástrojem byly bicí, že ho hudba vždycky zajímala, zajímal ho rytmus a zajímala ho taková ta hudba, která jde svojí cestou, čili mimo ten mainstream a včetně tedy soudobé vážné hudby, jak se tomu někdy říká experimentálně, což není úplně to správné slovo. A jeho oblíbencem byl tehdy původem francouzský skladatel Edgar Varese, který se usadil ve Spojených státech a on, když dostal jednou k narozeninám od maminky, myslím, $5.
1: Frank Zappa.
6: Ano.
1: Ano.
6: Tak mu zatelefonoval.
1: Opravdu?
6: Ano, protože ho tak zajímalo s ním mluvit a pak se s ním nakonec jednou viděl a jeho hudbu taky propagoval a jeho fascinoval ten jeho přístup, protože Varese tvrdil, já nejsem experimentální skladatel, já neexperimentuju, je to na posluchači, aby experimentoval. A ta jeho cesta z Evropy do Spojených států, ta byla motivována tím, že on se chtěl zbavit těch předsudků, vazby na ty tradice, na tonalitu a tvrdil, že to všechno je nutno opustit. A třeba v těch jeho skladbách, které jsou velmi fascinující i dnes, tak používal jednak jako rytmus, perkusivní nástroje, ale i takové, které vlastně do tehdy se nikdy na pódiu neobjevovaly. Třeba kovadlina nebo siréna.
1: Což mi tedy připomíná, vy jste zmínil jméno Edgar Varese. Potkali se ti dva vůbec někdy?
6: Jemu se nepodařilo ho zastihnout, ale potom ten dopis, když si začali psát, tak on si ho nechal zarámovat, dopis od slavného skladatele.
1: Měl ho doma na zdi?
6: Ano.
1: Nádhera. Vybral jste první hudební ukázku jakou? Co to bude za hudbu?
6: Ty z období těch počátečních letech, kdy ta hudba byla hodně proměnlivá, v tou chvíli změna taktu, změna melodie a samozřejmě taky velmi provokativní texty a vůbec to podání, to, jakým způsobem to na posluchače působilo, to nebylo pro každého. A ty první desky vycházely pod jménem Mothers of Invention, to byla jeho skupina a poté on vydal první svoji solovou desku, která se jmenovala Hot Rats, to byla převážně instrumentální, hráli na ní někteří velmi renomovaní jazzmeni a vlastně tím aranžerským a skladatelským stylem najednou se Zappa dostal hodně na ty vyšší laťky, tam, kde by ho nečekali posluchači či kritika, kteří předtím poslouchali tu jeho hodně provokativní hudbu.
1: A z téhle desky si hrajeme?

0: Nakonec jsme na jméno skladby zapomněli, co to bylo.
1: Jmenovalo se to Peaches and Regalia a já myslím, že tu skladbu najdete na YouTube v různých dalších verzích, protože to je takový průbířský kámen. Mimochodem hrála se i u nás, orchestr Agony hrál a hrají třeba studenti hudební školy v Berkeley. Konkrétně ten záznam existuje na YouTube a je to velmi zajímavé to slyšet najednou v podání muzikantů o několik generací mladších.
0: Vůbec si myslím, že tohle je asi muzika na koncerty, čili asi i Frank Zappa to hodně hrál, je to tak?
1: On to samozřejmě hrál a ty jeho koncerty, to je kapitola sama pro sebe, protože nebyla to taková akce, jakože přehrává, interpretuje to, co má na diskách. Ale všechno najednou je jinak. Všechno se dá rozdělit na prvočinitele, navzájem pospojovat znova. A on k tomuhle účelu měl signály. Signály, které dával rukama, které znamenaly třeba najednou všichni zahrajou tón, který dozní a pak sledují, kudy má asi mohlo zmizet. Nebo třeba zaštěkají, nebo udělají nějaký zvláštní pohyb. A ty jeho koncerty, on si všude sebobral mobilní studio a všechno nahrával, aby z toho později z těch archivních záznamů sestavil takový seriál alb, nahrávek, které pak vyšly pod názvem You Can't Do That On Stage Anymore. Tohle byste si na pódiu už dovolit nemohli. A třeba zajímavý je jeho koncert z Helsinek, protože on se snažil vždycky v každém místě vyhmátnout, co tam třeba může být zajímavé pro ty místní posluchače. Ve Finsku je jedním z hlavních národních nástrojů akordeon. A ten souvisí s finským tangem, které se liší od toho jihoamerického. A on teda se rozhodl, že tam jednu z těch skladeb, které tam každý zná, Satuma se jmenuje, že tam zahraje pro finské publikum. A zachycuje to nahrávka, kde on v úvodu žádá osvětlovače, nechte rozsvíceno, my tu hudbu čteme z listu. Nikdy předtím jsme ji nehráli. Takže to je odpověď třeba, kdyby se mě ptal, čím on se lišil od Beatles nebo Rolling Stones, protože oni tohle by si nikdy dovolit nemohli. Ani by to nechtěli.
0: Mimochodem, když jsme ten pořad připravovali, tak jste tak s trochou nadsázky, nebo nenadsázky jste říkal, že Zappa na rozdíl od Beatles znal noty.
1: No, samozřejmě, že znal noty. Tím bych nějak nechtěl snižovat muzikanty, kteří noty neznají, protože jejich přístup vede jinými cestičkami, ale zapomněl tu výhodu, že se dokázal pohybovat i ve světě soudobé hudby. We have now a special request. Now you better leave the lights on stage because we have to read this music. We've never played it before.

0: Zmínili jsme vzdělání Franka Zappy, tedy teď mám na mysli to hudební. 60. léta, doba, kdy on tedy začíná úspěšně koncertovat, to je ale také přece doba, řekl bych, velkého varu společenského. Vyjadřoval se Frank Zappa i nějak k tomu, co se děje kolem něj?
1: Oni se vlastně vyjadřovali všichni důležití muzikanti té éry, kam patřili už i Rolling Stones, Beatles, jak jsem se zmiňoval, především Bob Dylan, ale Zappa to dělal nejostřej, protože to byla období hippies, období volné lásky, éra války ve Vietnamu, čili ty velké sociální konflikty, ty měly i hodně takovou někdy až krutou rovinu, což byla ta válka. A na to samozřejmě byla napojená vláda, způsob, korupce, pokrytectví mezi politiky, snaha vlastně ten populismus komunikovat s jednou částí voličů a ty druhé nechat ve štychu. A tohle to přesně bylo, kam se Zappa slefoval. On byl velmi ostrý kritik a samozřejmě ta kritika, to jiskření, ten jeho humor, s jakým to podával, to se odráželo i v té hudbě. Čili člověk nemusel nevyhnutelně umět anglicky, když ho třeba poslouchal tady v Česku, a jako tušil, že se tam řeší nějaký problém, že se tam strefuje do těch autorit. Protože vlastně to pohrdání autoritou, když to přeložíte do hudby, tak vlastně je to pohrdání těmi zvyklostmi, tím, co dělá jiný, co dělá ten střední proud, a Zappa to dělá po svém a boří to. A součást jeho stylu, ta zarezonovala u publika v těch tehdejších východoevropských zemích. Posluchači v Československu moc dobře věděli, že tam je protest a spojili si to s protestem proti těm zdejším autoritám, což byla komunistická vláda nebo komunističtí funkcionáři a všichni vlastně, kdo je utlačovali, myslím, myšlenkově, kulturně a samozřejmě i fyzicky taky, a kteří jim tu hudbu zakazovali, protože hudba ze západu, i když třeba to byly jenom Beatles nebo Rolling Stones, tak tady oficiálně nebyla podporovaná.
0: Když se dívám na název té další skladby, kterou jste vybral, Plastic People, má mi to něco naznačovat?
1: No, určitě, protože toho poslouchalo nejen publikum, ale muzikanti. A tady v té době, v 60. letech, byl velmi aktivní hudební underground kapely, které hrály převzaté skladby těch západních skladeb, a jedna z nich si, protože cítila tam tu spřízněnost podle té skladby Plastic People, z druhého alba Franka Zappy, si vzala svůj název. A pak vlastně to byl jeden z vůdčích hlasů zdejšího hudebního undergroundu Plastic People.

0: marching feet down Sunset Boulevard to Crescent Heights, and there at Pandora's Box, we are confronted with a vast quantity of plastic people.
1: Petr Doruška, který je hostem dnešních portrétů a povídá nám o Franku Zappovi, tak je také autorem knížky Šuplík plný Zappy, která vyšla v několika různých vydáních. A v téhle knížce se mimo jiné hovoří o vztahu Franka Zappy k politice.
2: Velmi otevřeně vysvětlil Frank Zappa své politické názory v knize The Real Frank Zappa Book, která je jeho první autorizovanou biografií. Poprvé vyšla roku 1989, tedy 7 let po jeho setkání s českými fanoušky žijícími v exilu ve Vídni. Došlo k němu na koncertu v Linci. Zappa tehdy jejich prostřednictvím poslal svým příznivcům do Československa ručně psaný vzkaz na kousku papíru Komunismus nefunguje. Proč detailně vysvětluje právě v této knize? Komunismus nefunguje, lidé chtějí věci vlastnit, píše Zappa, což se podle něj poprvé projeví už v raném dětství. První slovo, které každé dítě vysloví, je máma a brzy poté moje. Velkou pozornost Zappa v knize věnuje funkčnosti a dysfunkčnosti demokracie. Používejte demokracii, nebo o ní přijdete, píše Zappa, což je ale podle něj spojené s určitým nepohodlím. Občané by měli nejen chodit k volbám, ale také důrazně kontrolovat své politiky. Téma se mnohokrát vynořilo i během návštěvy v Československu v lednu 1990, kdy se Zappa setkal s prezidentem Havlem.
1: K téhle návštěvě se ještě dostaneme. Vy jste mě upozorňoval na to, že Frank Zappa v Americe kritizoval cenzorské zásahy do textů rockových písniček. To se musím přiznat, že mě úplně překvapilo. Opravdu někdo v Americe cenzuroval texty písní?
3: To bylo v 80. letech a ta příčina asi nebyla jenom v tom, že ty texty byly hodně otevřené, protože to byla úžasná komunikační platforma, rocková hudba. Ale možná, že se ty aktivistky, což většinou byly manželky amerických politiků, snažily třeba sami taky zviditelnit, získat hlasy třeba pro svoje politické strany nebo manžele. Takže jim šlo o to profiltrovat tu hudbu. Především třeba v metalu se objevovaly dost často takové narážky, které by se daly považovat za, že by se měly cenzurovat. A mělo se zavést povinné rozlišování alb, něco jako mládeži přístupnou, nepřístupnou od 18 let, což by samozřejmě postihlo muzikanty. Jako postihlo by to jejich schopnost, jejich možnosti dělat něco nového, experimentovat. A tím pádem ta rocková tvorba, která velmi už se komunikovala s mladým publikem, tak by se vlastně dostala trošku po takovou pokličku a možná by nakonec třeba to probíhalo podobně jako v těch socialistických a komunistických zemích. Takže on proti tomu bojoval, psal dopis prezidentu Reaganovi, vypovídal na zasedání amerického senátu, upozorňoval, jak je to vlastně absurdní, protože ty problémy jsou i ve všech dalších hudebních stylech, včetně country.
1: Zmínili jsme tady, koho

0: komentoval, že i Zapa v té Americe může a přesto a to ty estébáci, že jo, strašně na straně začali říkat, my vám toho Zapu vyženem z hlavy, takže jsem zjevně nebyl první, který se tam zmínil o Zapovi, no.
1: Takže ho už znali.
0: To znali.
1: Jo, mimochodem.
0: Jestli znali desky, to nevím, ale to jméno je strašně sralo.
2: A ještě jedno jméno padlo na téhle tiskovce. Frank Zappa tam hovořil o člověku jménem Les Paul.
3: No question. I think that you could almost say that Les Paul, the inventor of the electric guitar, is a real revolutionary hero.
1: Jednalo se o to, že elektrická kytara, rocková muzika, celá ta hudební revoluce pomohla svrhnout, rozpárat železnou oponu. A to proto, že ta hudba přinášela svobodu, podobně jako třeba jazz o generaci předtím, který byl také v nemilosti tehdejších vládnoucích komunistických kádrů. A ta teorie, že elektrická kytara pomohla ten režim svrhnout, ta se zakládá skutečně na pravdivých domněnkách a Zapad vysvětluje Les Paul, což byl jeden z těch hlavních konstruktérů elektrických kytar, který si zasloužil o jejich šíření. Takže je skutečně revoluční hrdina.
2: Petře, Franka Zappu v Praze na letišti v tom lednu 1990 vítalo 2,5 tisíce lidí. To je prostě skvělá věc, myslím, na tehdejší dobu. O čem to svědčí?
1: Šok to byl hlavně pro Zappu, protože pro nás, co jsme tady Zappu poslouchali, tak vlastně to bylo zcela normální. Zappa přijede, musíme se tam jít podívat. A že nás bylo 2,5 tisíce, to svědčí o tom, kolik lidí tady Zappa oslovil právě díky té protestní rovině svojí hudby, která překračovala jazykové bariéry.
2: Vy jste ho doprovázel během té návštěvy. To setkání s Václavem Havlem, to byla asi jenom jedna z řady položek. Co tam bylo ještě takového zajímavého?
1: Bylo tam setkání s tehdejším ministrem kultury, byla tam tisková konference pro hudební komunitu zdejší, kde právě byl třeba Mikuláš Chadima, jehož jsme už slyšeli. Byl to potom koncert, což organizoval Magor, Heroes, kde Zappa hrál, myslím, s půlnocí, což byla kapela vlastně, která vznikla jako následní formace po Plastic People. A oni ho pozvali do Lorety, aby si vyzkoušel hru na zvonkohru. Pozvali ho do barandovských ateliérů. Takže těch setkání byla celá řada během 3 dnů.
2: O návštěvě Franka Zappy u prezidenta Václava Havla samozřejmě referoval tehdy i Československý rozhlas. Tady Frank Zappa odpovídá na otázku, jaké dojmy si ze setkání s prezidentem odnáší.
4: Mr. Zappa, can we ask you about your impressions from this meeting?
3: Recent events have been so spectacular that the US news media has been forced to...
5: Začnu ze široka, odpověděl. Nedávný vývoj, nedávné změny u vás mají na Spojené státy podle mě takový dopad, že my už prostě nemůžeme ignorovat, co se tu děje. Musíme naopak přehodnotit zbrojní závody, rozpočet na obranu země, pozůstatky studené války. Nejsem pochopitelně expert na politiku této oblasti, chtěl bych o ní mnohem víc vědět, ale má určitě velký vliv na Spojené státy, to opakuji.
4: Co myslíte, pane Zappo, jestli pak se ještě někdy setkáte s prezidentem, který bude znát vaši dávnou kapelu Mothers of Invention, který bude znát vaše disky?
5: Asi ne, u nás by bylo navíc naprosto nemyslitelné, abych vkráčel do pracovny prezidenta Busha na rozhovor. Nemožné, nemyslitelné.
3: And talk to George Bush. Impossible.
2: Petře, v souvislosti s touhle návštěvou se často zmiňuje ta, řekněme, epizoda Zappa, kulturní velvyslanec. Odehrálo se v téhle věci skutečně něco takového? Byla učiněna taková nabídka?
1: To byl plán.
2: Plán Václava Havla?
1: Ano, nebo z české strany. Já nevím, jestli to přímo bylo od Václava Havla nebo jeho spolupracovníků. A Zappa ho vyslyšel, ale upozornil Havla, že vláda Spojených států ho nemá vůbec v lásce, z důvodu, které už jsme probrali.
2: On tady asi naznačoval, že je nemožné, aby nakráčel do pracovní
1: životě. Ano. Takže by to asi nefungovalo. A potom skutečně, když přijížděli státníci ze Spojených států, my zahraniční myslím, tak Havla upozornili, musíte si vybrat, buď to budete jedat s námi, s vládou, anebo s Frankem Zappou. Že ne s obojím najednou.
2: Frank Zappa se potom tady objevil ještě v roce 1991. On tehdy vystupoval s Pražským výběrem?
1: Ano, to bylo tehdy Michal Kocáb. Jemu se podařil ten husarský kousek, který ho teď, myslím si, všichni ještě dvojnásob váží, odsunout okupační vojska. A když to skončilo, tak byl koncert Franka Zappy s pražským výběrem. Zappa už vlastně byl na konci svého života, byl těžce nemocen, takže nebyl vůbec při své síle, ale byl to takový symbolický závěr jeho vztahu.

0: vztahu s českým publikem a s českými muzikanty.
1: No a když jsme u toho závěru, my jsme vlastně i na konci našeho pořadu. Co jste vybral za skladbu?
0: Tak on na skonku svého života se věnoval orchestrální hudbě, to znamená svým skladbám, které by mohly zaznít na koncertech vážné hudby. On je komponoval pro evropský ansámbl Modern, což byli špičkoví hráči z oblasti soudobé hudby. A bylo to ve Frankfurtu, nad Mohanem tedy, kde byla série koncertů. Internetové prameny píší, že publikum tehdy odměnilo 20-minutovým potleskem, což je způsob jako astronomická cifra. I kdyby to byly 2 minuty, tak je to velká poklona ze strany muzikantů z vážné hudby, člověku, který se proslavil jako rocková osobnost.
1: Ale která skladba to bude, to jsme neřekli?
0: Ano, bude to skladba Bebop Tango, hraje ansámbl Modern a vyšlo to i na CDčku z koncertních nahrávek z toho Frankfurtu nad Mohanem.

0: Frank Zappa zemřel 4. prosince 1993 na rakovinu prostaty, byl o 52 let. A to už je poslední informace z dnešních portrétů, ve kterých hostem byl hudební publicista Petr Doruška. Děkuji, že jste přišel.
1: Já moc děkuji za pozvání.
0: Ukázku přečetl David Schneider, technicky spolupracovali Iva Darebná a Jitka Procházková. A loučí se i David Hertl s přáním dobrého poslechu dalších pořadů, které jsou pro vás na Plusu už teď připraveny.
2: Posloucháte devadesátkové léto na Plusu. Návraty časem do doby, kdy se měnila politika, ekonomika, společnost i zločin. Všechny pořady najdete na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
0: Když byl 1. února 92 uveden do film český film Kouř, stal se z něj rychle téměř propadák. Až odstupem mnoha let se ukázalo, že tenhle snímek předběhl dobu absurdním humorem a přesným zachycením křeče pozdního komunismu. Stal se tak jedinečnou generační výpovědí o přelomu 80. a 90. let. Film teď připomene Milena Štráfeldová.
3: Máte to tady opravdu moc hezký. Nebo Arnoštek je prostě boží. Slavné hlášky z filmu Kouř režiséra Tomáše Vodla nás vracejí na začátek roku 1991, kdy měl tento rytmikál totalitního věku premiéru.

0: zpíval každou středu a pátek boží DJ Arnoštek a mládež pozdních osmdesátek se bavila. Je to přece fajn. Zakouřené tovární město, kam ve filmu Kouř přichází mladý inženýr Mirek bojovat s emisemi, přitom ve sklepácké nadsázce představuje celou tehdejší společnost. Marasmus pozdního socialismu, kterému vládnou straníci. První podoba filmu podle Tomáše Vorla vznikla už na FAMU.
1: V pátém ročníku jsem měl udělat nějaký absolventský film, no tak jsem s Lumírem Tučkem vymyslel takový příběh inženýra, že by to bylo celý zpívaný a recitovaný a nazvali jsme to Ink, o tom, jak mladý inženýr bojuje s aparátem úředníků. Bylo to takový mírný, bezubý, jo, byla to spíš taková parodie. No a tenhle film viděl pan dramaturg Gogola z filmového studia Gottwaldov a ten za mnou přišel a říkal, hele, nechceš natočit ve Zlíně celovečerní film? Teď by byla šance. Já jsem říkal, no jasně, to touha všech režisérů natočit celovečerní film.
0: Jenže od prvního nápadu k premiéře filmu vedla dlouhá cesta. Jen scénář vznikal 5 let. A když už se začalo natáčet, podepsal Vorel několik vět. Ředitel zlínských filmových ateliérů proto další výrobu filmu ihned zakázal.
1: Ale pan Gogola to přenes na Barrandov a Barrandov už byl takovej perestrojkovej, tam už byli jako takový otevřený víc, tak se to tam prosadilo, že to teda můžem točit. Naopak Gogola mě hecoval, abych to udělal co nejostřejší, protože to bylo ve vzduchu. My jsme to cítili všichni, že se něco fakt děje zásadního, jo.
0: Sametová revoluce vypukla doslova během natáčení. Dopoledne herci z divadla Sklep rozváželi letáky a večer šli všichni demonstrovat na Václavák.
1: A najednou se režim změnil. Najednou se prezidentem stal Havel, můj kamarád. A my jsme vlastně ten scénář ještě během té revoluce a po revoluci předělali. A my jsme natáčeli v roce 90 v lednu, jo, což bylo vlastně měsíc po revoluci. Jo. Takže v tom filmu Kouř je zachycená vlastně celá ta doba, i ty dramatické změny. My jsme to točili v Ostravě, kde v tom lednu, když jsme tam točili, tak tam ještě byl normálně komunismus. Tam byly demonstrace komunistů, s Marholem jsme stáli na náměstí uprostřed rozvášněho davu milicionářů a komunistů. Těch bylo, já nevím, 10 000 a tam prostě se chystali, že to není možné, že půjdou do Prahy a že svrhnou Havla do Vltavy. Jo. Já jsem tam dokonce dal roli panu Havlovi, jo. On tam měl hrát toho vrátního v té ubytovně, jak tam křič na inženýra, nekuřte tady, nekuřte tady. No ale Havel, zrovna když jsme točili, tak byl inaugurovaný jako prezident, jo, takže tu roli nemohl zahrát.
0: Film měl premiéru 1. února 1991 a režisér Vorel se těšil na divácký ohlas. Před listopadem by se z takto kritického filmu stal doslova trhák. Jenže doba se změnila a diváci chodili spíš na americké nebo trezorové filmy, které tehdy přicházely do kin. Počátkem 90. let vidělo Kouř jen něco málo přes 50 000 diváků a ani kritika ho příliš nezaznamenala. Ironický styl filmu se podle Tomáše Vorla minul účinkem.
1: Musel jsem si počkat 20-30 let a za tu dobu se ten Kouř prostě rozšířil mezi diváky, mezi lidi, až se stal z toho takovej kult, takže dneska to zná každý a i kritika ten film pochopila.
0: Kouř se jako druhý nejlepší český film zařadil hned po Koljovi Jana Svěráka a podle filmových historiků se dostal do první desítky nejlepších filmů celé československé kinematografie. V roce 2020 proběhla také jeho digitalizace.
1: To je neuvěřitelná satisfakce pro ten Kouř.
0: Uzavírá po 30 letech od premiéry Tomáš Vorel a loučí se s vámi Milena Štráfeldová.
2: Vraťte se do 90. s Českým rozhlasem Plus. To, co jste zažili i nezažili, co si pamatujete i nepamatujete, to připomene 90. léto na Plusu, na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. A na mail plus@rozhlas.cz nám můžete napsat, co si z 90. pamatujete vy. Hovory. Nejprve vystudoval medicínu, pomáhal v nemocnici, ale místo lékařské kariéry si postupně vybral hudbu. Zpívá, skládá a produkuje, vydal dvě alba, získal cenu fanoušků Cen Anděl a další možná trochu nečekané publikum mu přinesla reality show Zrádci. Mým hostem bude Marcel Procházka alias zpěvák Marcel.
3: Hovory Michaela Rosypala dnes po 10. hodině večer na Plusu. Interview Plus.
4: Počet nezvěstných po masivních záplavách, které před týdnem zasáhly Nepál, podstatně stoupl. Dostanou se záchranáři včas k zaměstnancům hydroelektráren, kteří se zřejmě skrývají v nepřístupných tunelech? Také na to se Pavlína Nečásková zeptá šéfa nepálské mise společnosti Člověk v tísni Simona Di Vicenze.
3: Interview Plus zítra po 11:30 dopoledne na Plusu.

0: 22 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Schodek státního rozpočtu se má příští rok zvýšit na 389 miliard, počítá s tím ministerstvo financí. Počet obětí ničivých povodní v Nepálu vystoupil už na 950. České volejbalistky podlehly Švédkám a na mistrovství Evropy končí v osmifinále. A počasí zítra bude nejdřív slunečno, během dne až oblačno, teploty většinou do 25 stupňů, na jihu Moravy až 27.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Česko by mělo příští rok hospodařit se schodkem 389 miliard korun. To je o skoro 80 miliard víc než v letošním roce. Návrh dnes představila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Podle ní by Česku bez prohloubení schodku hrozila ekonomická stagnace. Nejrychlejší nárůst výdajů očekávají ministerstva obrany a taky průmyslu a obchodu. Jeho šéf Karel Havlíček z ANO přibližuje, na co chce jeho rezort peníze využít.
2: Navyšujeme zdroje na výzkum, který je základem pro budoucí přidanou hodnotu jiným slovy pro kvalitní hospodářský růst. Naopak snižujeme takzvanou zelenou daň, respektive držíme ji tak, že solární tunel neplatí podnikatele a neplatí spotřebitele.
1: Vláda ještě může parametry rozpočtu měnit. Konečný návrh musí odeslat sněmovně do konce září. Opozice zvýšení schodku ostře kritizuje, považuje ho za nebezpečně vysoký. Bleskové povodně v Nepálu nepřežilo nejméně 950 lidí. Po dalších skoro 5 000 pohřešovaných záchranáři stále pátrají. Mezi nimi je i skoro tisícovka pracovníků vodních elektráren, které bahno a trosky uvěznily v tunelech hluboko pod povrchem.
3: Záchranáři odkopali přístupy do tunelu elektráren na řece Trišulí. Po koleno v bahně nebo po břiše se snaží dostat hluboko dovnitř. Vrtáním a pomocí výbušnin vytvořili do tunelu také 4 díry, kterými se mohou spustit záchranáři a pouštět dovnitř kyslík. Nepálské úřady nestíhají identifikovat oběti. Těla musí pohřbívat do mělkých hrobů a slíbili, že se k identifikaci pomocí DNA vrátí později, aby je pozůstalí mohli řádně pohřbít v souladu s hinduistickou vírou. Jiří Chábera, Radiožurnál.
1: Víc než 100 let stará Sokolovna v Krnově se znovu otevírá sportovcům. Město po 3 letech dokončilo její rekonstrukci. Práce provázely komplikace spojené se stářím budovy i s povodněmi v roce 2024. Budova má novou fasádu, vybavení i kompletně opravený vnitřek. Tělocvičnu postavil významný architekt Leopold Bauer ve 30. letech minulého století. A kdo bude zrekonstruované prostory teď využívat, říká mluvčí krnovské radnice Dita Círová.
4: Do velké tělocvičny se od září vracejí oddíly sportovní gymnastiky, tenisu nebo volejbalu. Malá tělocvična pak bude patřit individuálním sportům, jako jsou box, sebeobrana nebo stolní tenis. Novinkou je zapojení organizace, která nabízí pohybové programy pro děti.
1: Tenistky Karolína Muchová a Maria Bousková postoupily do 2. kola US Open. Obě vyhrály ve 2 sadách. Muchová zdolala Rakušanku Krauzovou, Bousková francouzskou Jacquemotovou. Naopak vypadla Sára Bejlek, a to po 3-setové porážce se Španělkou Bukšovou. Teď na posledním Grand Slamu sezóny hraje Dalibor Svrčina. Zápas českého kvalifikanta s Francouzem Roayerem sleduje přímo v New Yorku David Prouza.
5: Dalibor Svrčina vyhrál první 2 sety 6-4 a 6-3, následně se Francouz odebral do šatny, byl tam asi 8 minut, ale vrátil se plně zkoncentrovaný, sebral Svrčinovi servis a tak vede 1-0 na začátku 3. sady a podává aktuálně skóre 30-30. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
6: Nehoda na D5 u Rudné a omezení na D48 u Hnojníku. Na plzeňské dálnici z Prahy do Plzně za Rudnou čekejte zdržení. Na 6. kilometru dojedete do pomalu jedoucí kolony, ve které budete popojíždět cirka 10 minut na 7. kilometr, kde záchranáři zasahují u nehody auta a motorky. Místo je označeno šipkou, projíždí se levým pruhem. Na dálnici D48 z Českého Těšína do Frýdku místku za sjezdem na Hnojník počítejte s omezením. Na 62. kilometru stojí na krajnici porouchaný autobus. A na D8 z Prahy do Ústí nad Labem za exitem 45 Litoměřice dejte pozor na 45. a 5. kilometru odstavené nepojízdné vozidlo na krajnici. Nákladní vozidla mohou vybočovat. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Zítra bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno a hlavně na horách výjimečně s přeháňkami. Teploty v úterý 20 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy bude víc až 27 stupňů, na horách se ta maxima zastaví kolem 16 a foukat má jen mírný západní až severozápadní vítr. Tolik zprávy.
0: Posloucháte Český rozhlas Plus.
7: Můj dnešní host sice vystudoval medicínu a během covidu pomáhal v nemocnici, ale místo lékařské kariéry si postupně vybral hudbu. Zpívá, skládá, produkuje, vydal dvě alba, získal cenu fanoušku Anděl a další, možná trochu nečekané publikum mu přinesla reality show Zrádci. Mým dnešním hostem je Marcel Procházka, alias zpěvák a hudebník. Marcel, vítám tě, ahoj.
8: Ahoj Michale, děkuji za krásné představení.
7: Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
0: Hovory.
7: Jenom pro posluchače, protože si tykáme v civilním životě, tak si budeme tykat i v rozhovoru. Mimochodem, ty si poděkoval za krásné představení, ale přitom mě napadlo, neštve tě to tvoje spojování i s tou lékařskou drahou a s tím studiem medicíny?
8: A neštve, já si myslím, že to je takový můj neoddělitelný příběh a vlastně myslím si, že i dost v těch textech těch svých písniček a obecně se k tomu akorát a často vracím a je to prostě, abych řekl, takový asi pro mě ikonický spojení. Samozřejmě, že asi tuším, kam tím míříš, může to mít takový dvě roviny, že prostě když se řekne zpívající lékař, tak to zní přece jenom trošku zvláštně, ale na druhou stranu všichni věřím, co mě poslouchají, co mě znají, tak ví, jak to mám. Takže naopak je pro mě dobře, když třeba mám prostor jako dneska u tebe to trošku dovysvětlit.
7: Tak ono i jedno celé album Duše, která opustila tento svět, váží 21 gramů, se věnuje tomu tématu otřázení. K tomu se možná dostaneme, nebo budu rád, když se k tomu dostaneme. Ale když jsem začal právě tou kombinací lékař a zpěvák, tak mě zaujala jedna tvoje citace. Ty jsi v jednom rozhovoru řekl: A Rush of Blood to the Head od Coldplay, album, ti změnilo život. Dneska to už tak můžu říct, poslouchal jsem ho pořád dokola. Řekl jsi, už jsi někomu změnil život ty?
8: To je samozřejmě hustá otázka hnedka na začátek. Já jsem měl jednou šanci, to bylo ve druháku na medicíně, zachránit jednomu pánovi život první pomocí, takže myslím, že tomu jsem změnil život, protože otázka by byla, kdyby tam ta záchranka přijela o těch 10 minut později, jak by to dopadlo, asi vlastně tuším, jak by to dopadlo, takže myslím, že tomuhle pánovi jsem změnil život a podle toho, co mi říkala, tak jsem změnil život jedné ukrajinské posluchačce, která žije v České republice, která tvrdí, že se díky mým textům a díky mému albu Hovory domů naučila česky. Takže to jsou dva takové příběhy, které mě takhle úplně napadly jako první, ale podívej, já vlastně si myslím, že když má interpret nebo vlastně autor, člověk, co zpívá, to štěstí, že ho lidi poslouchají, tak a poslouchají ho poměrně dost, tak si myslím, že pak těmi texty a tím, co jim přináší do života, logicky nějakým způsobem ten jejich život jako mění. Ale já jsem byl naprostý blázen do muziky a myslím, že to, jak změnili Coldplay život mě, tak to bylo asi trošku extrémní.
7: To je ale krásné, že se dá měnit život nejenom tou pomocí lékařskou, ale i tou pomocí duševní a duchovní. Já jsem rád, že jsi zmínil to album od Coldplay, protože já ho mám taky rád, ale vlastně jsem si říkal, jestli už třeba za tebou přišel nějaký mladý kluk, mladá slečna a řekli ti, Marceli, kvůli tobě nebo díky tobě jsem vzal do rukou kytaru nebo jsem začal hrát na piano. Stalo se to a pokud ne, přál bys si, aby se to někdy stalo?
8: Stalo se to, vlastně ta situace byla poměrně vtipná, protože za mnou přišla jedna malá holčička na Václaváku o Vánocích a říkala, že mě prostě hrozně poslouchá a prostě, že by si přála naučit se hrát na kytaru a ta maminka i tu kytaru, teda Ježíšek jí donesl tu kytaru samozřejmě pod stromeček. A ona teďka za mnou přišla na filmovém festivalu v Karlových Varech a říkala, že nedělá nic jiného, než posledního půl roku trénuje a že to je teda čistě kvůli mě a maminka mi pouštěla nějaký videa a je úžasný vlastně, jak lidi v mladém věku dokážou, jak se vlastně dokážou věci rychle učit a jaký pokrok za toho půl roku udělala. A takže jeden takový konkrétní případ mám, ale občas mi posílají lidi vlastně Instagram a TikTok je skvělý v tom, že se k tobě můžou dostat různý verze tvých písniček a jsou mezi nimi spoustu mladých muzikantů, který vlastně já si fakt myslím, že to, co těchto muzikant, že to jako pořád platí, který jsou schopni dělat jako úplně super verze těch věcí takže věřím, že tady v tomhle smyslu se to možná taky odehrává.
7: To je mimochodem úžasný příběh a doufám, že za několik let nebo za pár let, že si třeba spolu zahrajete v Outu Aréně.
8: Přiznám se, že mě to taky napadlo.
7: Napadlo
8: že?
7: Tě to?
8: No jasně, tak samozřejmě, že potom opět ten Instagram je dneska takový v tom, že člověk pak dostane nějaký video, je s tím fanouškem nebo může s ním jít jako daleko víc ve spojení a taková linka potom samozřejmě může daleko s nás pokračovat.
7: Mě by vlastně trochu zajímalo rozplést ten tvůj příběh, protože já jsem tě zaznamenal těch posledních letech, tvoji mm-hmm. tvorbu a když jsi začal vstupovat ve známost v širší publikum, samozřejmě ještě před Zráci a před tím, když jsi vstoupil do této reality show, ale zajímá mě, protože já jsem se dočetl, a to jsem nevěděl, že jsi původně psal písně pro Davida Kollera, Evu Farnou, Lucii Bílou, Miráje. Mm-hmm. Na základě čeho tě takovéhle hvězdy oslovili jako... Promiň, teď to nemyslím zle, jako mladého, relativně neznámého týpka, který prostě psal muziku. Jak se o tobě dozvědí David Koller nebo Lucie Bíla?
8: Ten můj příběh je takový, že já jsem do 18-19 let normálně v Olomouci hrál fotbal a pak jsem z ničeho nic přestal hrát, protože jsem začal připravovat na medicínu, jenomže... Mám poruchu pozornosti a je u nás známo u lidí, co mají ADHD, že jenom nevydržíme tak sedět v vozovkách na zadku, takže prostě mi to nedalo a založil jsem kapelu, nebo založili jsme s klukama kapelu No Distance Paradise a já jsem měl strašný štěstí, protože jsme tam jednak byli super parta, ale taky tam byl vlastně ti zakládající členové, kteří, se kterými jsme jezoru náho teďka měli minulý týden koncert, jsou strašně šikovní, jeden z nich je ředitel v Suprafonu Martin Kudla a druhý je jeden z nejlepších produčních dneska, dalo by se říct, Jan Mišák, takže nás to takhle tři kamoše z Gimplu svedlo dohromady a ten Martin Kudla byl taky fantastický muzikant, hrál úplně totálně skvěle na klavír a na kytaru se jenom tak by the way učil, ale prostě na něm byl fantastický a to byla taková ta éra Strokes, Cooks, Kaiser Chiefs a tady těch jako rockových, indie rockových kapel. Strokes byly takový jako asi pro nás úplně nejvíc a my jsme tady v tom, řekněme, duchu začali teda taky hrát a hrozně rychle se nám podařilo v nějakým tom, řekněme, alternativnějším světě nebo na té alternativnější scéně v České republice, bych řekl, jako tak nějak jako získat si pozornost a měli jsme štěstí rád na všech festivalech, typu Rock for People, Klaroza Ostrava, Grave několikrát a hráli jsme, dělali jsme skupině Sunshine tehdy před kapelou skoro 2 roky a díky tomu samozřejmě jsem se dostal do povědomí lidem, kteří potom hodně ovlivňují ten hudební show business nebo vlastně to jsou jako lidi jako A&R, což jsou vlastně manažeři, artisané, repertoár manažeři a producenti a jedním z nich byl vlastně Dušan Neuwirth, což je člen skupiny Tata Boys a taky producent vlastně nás No Distance Paradise a další byl Jirka Kouba, což je dneska kreativní ředitel na Universal Music a ti o mě věděli.
7: A ti tě doporučili?
8: A ti mě doporučili, a ti mě doporučili zpěvačce Debbie a já jsem vlastně jí napsal asi 5 písniček na její album a to album ona za něho získala vlastně Anděla a mě tím odstartovala úplně jako raketově kariéru songwritera a producenta a od té doby už to šlo vlastně strašně rychle.
7: Takže první tvůj Anděl byl vlastně takový nepřímý anděl.
8: Dalo by se to tak říct, no, ale tím, že vlastně to je ten interpret nebo interpretka získají toho anděla pouze tehdy, pokud vydají album, takže vlastně si myslím, že samozřejmě je to anděl pro Debbie, ale myslím, nás tam bylo těch autorů víc a Dušan to krásně zprodukoval a celý ten tým, co stál zatím, si myslím, že se nám podařilo udělat muzickou desku.
7: A to potom funguje jako dobrá reklama v tom hudebním světě, že se to rozkrikne. Je tady nějaký Marcel z Olomouce a prostě píše dobré songy.
8: Oni už hodně v tom hudebním světě věděli, že existuje ta skupina No Distance Paradise, která prostě v ten určitý okamžik byla pro ty ostatní lidi cool a která byla vlastně taková, většinou to funguje tak, že prostě Justin Timberlake vybere nějakýho prostě no name, nebo dneska už ne no name, ale řekněme alternativnějšího producenta, třeba Dua Lipa, té produkuje nahrávky a Kevin Parker, což je zpěvák Tame Impala a vlastně takhle to v tom hudebním světě funguje, ten dělal prostě strašné spoustě, no to by mohli bychom takhle pokračovat a myslím, že by to asi nebylo tolik pro posluchače záživný, ale je to vlastně docela normální, že umělci, muzikanti z trošku alternativnější scény mají potom docela velký přesah do té popové scény a v podstatě ten pop utváří.
7: No, při vší úctě k Debbie, a teď to nemyslím vůbec zle, ale přece jenom jako ta jména Lucie Bílá, Eva Farná, Miraj, David Koller, to je ještě vyšší liga než Debbie, to je opravdu ta top liga české pop music. Kdo první se ozval tady z těch opravdu top jmén?
8: První byla Leny, první byla vlastně po Debbie, to hnedka byla potom Leny a vlastně možná ještě před ní to byla Lucka Bílá, ale to byla taky zhoda náhod, že já jsem tehdy skládal hudbu do filmu pro Petra Kulečka, do filmu Přes prsty a jenom tak jsem ho pustil. Poslední písničku, kterou jsem měl jako v šuplíku, protože pořádali titulní píseň. A to byla moje píseň v češtině, kterou jsem napsal a já jsem vlastně pro sebe tehdy jako nepsal v češtině. Já jsem měl jenom tu skupinu No Distance Paradise a sám jsem jako nespíval nebo se neprezentoval jako nějak jako aktivní zpěvák a nerozvíjel jsem nějak tu kariéru, ale pustil jsem tehdy Petrovi a Danovi Strejcovi tady tu písničku, oni říkali, že to je hrozný hit a že by bylo super, kdybych to s někým naspíval a já jsem zrovna tou dobou psal písničku pro Lucku Bílou na její album, na který mě oslovili z toho Suprafonu ten Martin Kudla, což byl vlastně ten kytarista tehdy v té mojí kapele No Distance Paradise. Myslím, že si začínáš dávat dohromady ten obrázek, že vlastně pak je to taky asi hodně štěstí, když člověk prostě potkává na té cestě ty správný lidi, tak se potom může dostat možná právě až sem, a nebo pro mě to byla rozhodně tehdy splněný sen. A takže vlastně potom jsme s Luckou naspívali písničku Tvůj svět do filmu Přes prsty, a to mi taky hodně pomohlo. A pak vlastně bych řekl, že ty spolupráce a ta šance skládat pro ostatní přicházela jedna za druhou, a ta poslední písnička pro toho Davida Kollera, kterou jsem napsal, tak původně měla být pro mě, a za to zase mohl trošku Jenda Vávra, který má songwriting camp, a Jenda Vávra je vlastně člověk, který teďka hodně pomáhá Evě Farný, vlastně napsal pro ní velkou spoustu písniček.
7: Je to už potom efekt sněhové koule?
8: Je trošku,
7: že,
8: jo.
7: Že
8: trošku,
7: už se to potom nabaluje a už
8: to si píše, trošku je, to si píše, trošku je. A v určitý okamžik, ale já jsem to v podstatě zaříznul a řekl jsem si, že je to hrozně krásný psát pro ostatní, ale že mi chybí vlastně psát písničky, nebo neměl jsem ani čas psát písničky pro sebe.
7: To jsem se chtěl ptát, kolik písní si takto za rok skládal nebo musel skládat, a kde potom člověk už bere inspiraci, když má svoji vlastní tvorbu, ale ještě skládat pro ostatní interprety. A jak to potom funguje? Máš opravdu jako třeba silný motiv nebo dobrou melodii a říkáš si, tohle si nechám pro sebe, tohle nikomu nedám, a nebo naopak, dám to Davidovi Kollerovi, protože to je prostě David Koller.
8: Mm-hmm. U mě vlastně to strašně pomáhá, když mám nacítěnýho toho interpreta, když se s ním znám osobně, když vím, kdo to je. A třeba vzpomínám si, že pro toho, nebo takhle pro tu Lenny, když už jsem ji třeba měl hodně v podstatě nacítěnou, nebo když jsem věděl, co dělá, tak to vlastně šlo jednodušeji. Stejně tak to bylo vlastně i s tou Debbie. S Evou Farnou jsme naopak byli na tom songwriting campu, kdy vás v podstatě dají do jedné místnosti a máte jako jeden den, dva dny, potom samozřejmě ta písnička se může, nebo vždycky se dlouho dodělává, to nezní tak, že dobrý popový song se udělá za den, naopak to můžou být i klidně týdny. Ale pro mě je důležitý, abych, a zase znal jsem ji, pro mě je důležitý, abych tu interpreta znal, abych měl nějakým způsobem navnímaný to, jak to, co poslouchá, to, kam chce jít, to, o čem chce zpívat, to prostě, jakým je zrovna rozpoložení, a věřím, že to vždycky byla taková moje nějaká taková prostě nějaká ta empatie. Obecně si myslím, že jsem empatický člověk, a věřím, že i empatie v té hudební produkci nebo v tom songwritingu, takže bylo něco, co potom rozhodlo, že ty lidi se mnou chtěli pracovat a chtěli třeba pracovat dlouhodobě, protože jim se mnou bylo příjemně i v tom studiu, protože pořád je to spolupráce, a to znamená, že s někým fakt trávíš hodně času, a je to taková hodně niterní, intimní spolupráce, někoho vlastně vpouští do toho svého světa a vlastně pak ty jeho písničky, pak ty jeho slova, pak ten jeho text prezentuješ hrozně dlouhou dobu, třeba celou kariéru, takže to musí být rozhodně někdo vlastně, s kým si rozumíš.
7: A nakolik může být stejná empatie v hudbě a v medicíně, o tom se budeme bavit za chviličku s muzikantem, zpěvákem, ale také vystudovaným lékařem, zpěvákem Marcelem.
0: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Zase se pokusím doplnit si nějaké kamínky do té mozaiky toho tvého příběhu. A když jsem se snažil si dát dohromady tu časovou osu, tak dočetl jsem se, že tvůj debut vyšel v roce 2022. Ale že ještě v roce 2023 si pracoval v nemocnici jako lékař. Nebo nevím, jestli přímo jako lékař nebo jako dobrovolník. To budu rád, když mi vysvětlíš. Kdy se to přehouplo, že jsi řekl, teď už to bude 100% hudba a medicínu a lékařství vyšším na hřebík?
8: Ještě před rokem jsem pracoval jako praktický lékař. Ještě před rokem jsem jeden, dva dny v týdnu vlastně chodil dělat praktického lékaře, a to je obrovský dilema v mém životě samozřejmě, protože vystudovat medicínu stojí extrémně moc sil, energie, prostě všeho, a to rozhodnutí, které jsem udělal teďka, že jsem se rozhodl vlastně věnovat se tomu, co v životě miluju nejvíc, což je hudba, k tomu vlastně pomohli Zrádci, což asi by možná nikdo nečekal, ale já jsem si tak nějak uvědomil, já jsem tam, já nevím, jak moc to třeba posluchači to finále těch Zrádců, kterého jsem se dostal nebo nedostal, jak moc ho viděli nebo neviděli, ale já jsem vlastně i přesto, že jsem byl o něčem přesvědčený, že jsem měl nějaký podezření na tu vítězku té soutěže, na tu Miu, tak jsem stejně tak nějak opět možná až příliš empaticky a ohledně ohleduplně a si za tím rozhodnutím jako nešel a pro mě vlastně, já si trošku myslím, že člověk se ponaučí víc z vlastních chyb než z nějakých úspěchů, protože aspoň já to tak mám, ten úspěch mě vždycky spíš tak opět vším.
7: Byla to chyba? Protože já jsem to nesledoval, ale moje okolí, moje partnerka i kamarádi to sledovali a vlastně říkali, že ty jsi z toho vyšel z těch zráců velmi pozitivně, protože si přihrál velmi slušně, chytře a že si měl intuici, že mohl odhalit tu zrádkyni, ale že jsi to vlastně neudělal v tom finále a že jsi z toho vlastně vyšel jako kladěs, jako good guy.
8: Tak já doufám, že jsem z toho, nebo já takhle si vždycky věřím tomu, že vlastně i ta televize a všechno tohle člověka nakonec vykreslí takovýho, jaký doopravdy je. Samozřejmě tohle je game show, to je trošku, to není reality show, to je vlastně tam si člověk vytváří nějaký obraz, který jako chce, aby ho samozřejmě jak v týře se chce představit, ale pro mě, ať už to lidi vnímají jakkoliv, to nechám vlastně možná na nich, pro mě mě to pomohlo v tom, že jsem začal trošku nad tím rozhodnutím přemýšlet a trošku jsem jako sám pro sebe, mě to samozřejmě mrzelo, že jsem třeba za tím rozhodnutím víc nešel a trošku mě to tak dovedlo k mému životnímu dilematu, proto se k tomu zpětně dostávám, je jak moc vlastně chci. To, že jsem třeba v 18 letech udělal nějaké rozhodnutí, to, že jsem to teďka tehdy nějak cítil a teďka to cítím zase nějak a vlastně přišlo mi, že jsem té hudbě nikdy nedal těch 100%, že jsem ji vlastně vždycky tak nějakým takým způsobem držel jako na nějaký úzdě. Nejdřív jsem psal písničky pro ostatní, pak jsem nějak tak jako chodil do ordinace, nechodil do ordinace, zpíval, nespíval. Na druhou stranu jsem začal cítit, že to asi není úplně ani fér vůči těm pacientům, protože té práce prostě v té hudbě začalo být strašně moc a nestíhám to upřímně teď, ale na druhou stranu ono, je to zase efekt, znovu ten efekt té sněhové koule. Já si prostě myslím, že když se člověk pro něco rozhodne, když si zatím jde, tak a když na tom fakt maká, to je vlastně to nejdůležitější říct, že fakt poctivý a je pro něho to řemeslo, ať je to cokoliv si vybere, to nejdůležitější, tak fakt věřím tomu, že potom ty věci si můžou začít dít a takhle to bylo i teda s tím rozhodnutím.
7: To mi ještě vysvětli, jak teda ta tvoje účast ve zrácích a třeba i to finále, teda jaké potom bylo to dilema, nebo na základě čeho bylo to rozhodnutí, skončím s medicínou a začnu opravdu se 100% věnovat hudbě?
8: Já jsem vlastně přemýšlel, já jsem opět znovu přemýšlel tak, že bral jsem trošku tak, že vlastně ustupuji nějakému svýmu snu a nějakému svýmu rozhodnutí ve smyslu toho, když přece víš uvnitř, jako když jsi přece přesvědčený o tom, že vlastně tu muziku dělat chceš, tak prostě proč to prostě a jednoduše jenom jednou, proč nezariskuješ, proč prostě jednou jako neskusíš a samozřejmě, že prostě riskuju tím, že opouštím prostě trošku nějakou bezpečnou zónu a myslím si, že pokud člověk v medicíně neudělá nějakou velkou chybu, tak je to jedno z nejistějších a bych řekl nejkrásnějších povolání, kterýmu, když člověk to, co mu dá, tak je to samozřejmě strašně náročný a respektuju všechny svoje spolužáky a kolegy, kteří to dokážou dělat tak, jak to dělají, ale na druhou stranu myslím si, že člověk pak sbírá to ovoce postupně za ty roky a že se mu to vrací a že ta veškerá píle se potom vrací v to, jak ho ta společnost respektuje a v jaký si vlastně vytvoří to místo v rámci toho lékařského světa, takže myslím si, že je to vlastně strašně krásná práce, která s časem nabývá ještě větší hodnotu versus to, že se tady rozhodnu ve 37, že se stanu čistě profesionálním jako zpěvákem, tak samozřejmě, že to je riskantní rozhodnutí.
7: No je to.
8: Takže vlastně já jsem v těch zrácích rozhodl se tehdy s tím svým týmem, rozhodl jsem se, ten tým těch věrných se mi tam nepovedlo přesvědčit, dalo by se říct, když to podezření jsem fakt měl jako velmi výrazný, ale tady jsem v uvozovkách musel možná přesvědčit sebe, zeptat se mojí manželky, jestli s tím bude tak v pořádku, když zrovna přichází na svět náš syn, ale tam mě podporovala vždycky ve všem, takže samozřejmě řekla, a říkala už mi to teda další dobu, takže ona spíš byla ráda, že jsem poslechl svůj vnitřní hlas a šel jsem prostě za tím, co nejvíc cítím.
7: Ty jsi v roce 2023 na Vejvu řekl, rád bych se aspoň dvakrát, třikrát týdně znovu začal objevovat opět v ordinaci, nerad bych to všechno, co jsem se naučil, zapomněl. Medicína je hrozně progresivní obor a je potřeba v něm nějakým způsobem zůstat. Tak to už teda od loňska neplatí.
8: Je to pravda.
7: A to teď nemyslím vůbec zlé, jenom spíš mě zajímá, jak člověk uvažuje postupem času a že obdivuju vlastně to rozhodnutí a tu odvahu prostě říci, teď jdu jinou cestou.
8: Myslím, že jsem to tehdy na Vejvu řekl tak, jak to vlastně pořád cítím a je proto možná ta slova o tom, že docela risku, a taky ta slova o tom, co jsem říkal před chvilkou, že to jistým způsobem pak přestává být i fér vůči těm pacientům, protože jestli něco potřebuje tvou pozornost, tak je to medicína. A nemyslím si, že potom, kdyby se k té medicíně chtěl vrátit, takže existuje spousta věcí třeba okolo ní a spousta sfér, ve kterých se člověk může objevovat, aniž by třeba musel být v tom bílém plášti, kde třeba nějak okolo medicíny může působit. Takže spíš jsem se třeba i smířil s tím, že kdyby nějaký ten návrat probíhal, tak by třeba probíhal v trošku jiný pozici pro mě. No.
7: Zase je výhoda, že asi sobě nebo svému okolí dokážeš poradit. To, když máš malé dítě, tak nemusíš volat do ordinace s každou banalitou.
8: Ale volám zase svým spolužákům, protože takhle samozřejmě z nás se z každého stává trošku tak jako lékař specialista díky AI a všem aplikacím, který dneska všichni máme stažený v počítači, v telefonu, a je to prostě třeba i pro mě jako úžasný jako sledovat, jaký diagnostický rozvaz já jsem schopný vlastně se s tou umělou inteligencí dneska dostat, takže ale nejčastěji teda volám pár svým spolužákům, kterým za to moc děkuju, a je to spíš pro mě, já doufám, že to také nevyzní nějak zvláštně, ale ať už samozřejmě cokoliv se stane mému synovi, tak je to pro mě i hrozně takový to hloubání, takový to ověřování si, že pořád ještě třeba tuším, co by to mohlo být, a potvrzování si těch diagnóz je pro mě takový jako vždycky hrozně příjemný jako osvěžení a vracení se do toho, do něčeho, co jsem jako tak trošku opustil, takže vlastně tohle si užívám a jsem z velké rodiny a pořád je potřeba vlastně do toho světa čas od času takhle vstoupit, a v tomhle je to hrozně praktický a dobrý. A
7: lékař asi nemůže úplně léčit nebo operovat to nejbližší příbuzné, protože by tam
8: ale
7: měl
8: opět,
7: ten odstup.
8: Opět, naštěstí, já jsem studoval lékařskou fakultu v Olomouci a celá moje rodina žije v Olomouci, takže je to super, že tam pořád ty kamarády, kolegy, spolužáky mám a mám s nimi hrozně hezký vztah a oni chodí na moje koncerty a potkáváme se různě tak přes rok a je to hrozně hezká komunita. Tam.
7: Když jsi, Marceli, zmínil tu empatii i v té hudbě, i v tom nahrávání, i v té medicíně, byla pro tebe ta empatie někdy vlastně překážkou třeba v té medicíně, že člověk, pokud je až moc empatický, tak se ho přece musí dotýkat ty příběhy pacientů, jejich trápení, jejich bolesti, případně i odcházení. Narážím na to, že jedna deska prostě odcházení z tohoto světa se věnuje. Tak jestli ta empatie, přílišná empatie, může být vlastně v té medicíně na škodu?
8: No, tak samozřejmě teďka si udeřil podle mě na super téma Pro mě to rozhodně velký téma bylo a já jsem v šestňáku na medicíně pracoval na hematoonkologii a tam jsem se s tím odcházením setkával a to víš, že jsem si to odnášel domů, to víš, že to byly pro mě silný příběhy a to víš, že jsem za těma příběhama viděl ty jednotlivý lidi, ale myslím si, že pokud chce být člověk lékař a dobrý lékař, tak si tohle v sobě musí dokázat vyřešit. A mě hodně pomohl ten šesták na té hematoonkologii a věděl jsem, že třeba tohle by pro mě bylo těžký. Samozřejmě ty obory té medicíny jsou různý. Já jsem hrozně dlouho chtěl být kardiolog. Myslím si, že to by mě strašně moc bavilo. Myslím, že ten praktický lékař by mi vlastně docela seděl, ale některé prostě obory jsou fakt v extrémním, ale pod extrémním tlakem s tím, že člověk fakt o ty pacienty přichází. A ti lidi za to mají ode mě velký respekt, že dokážou mít nastavenou hlavu tak, že ráno vstanou a jdou znovu do té práce a tuhle tíhu nesou na rameno. Co si budeme povídat, je to ta nejtěžší věc asi na celé medicíně.
7: K tomu se připoju a určitě obdivuhodná ta schopnost empatie, ale na druhou stranu i prostě odříznutí se od toho a prostě braní to jako práce a poslání.
8: Přesně tak, teďka si to řekl, ono je totiž strašně důležitý najít si i v té medicíně tu svoji roli, najít si vlastně to, kde se budeš cítit dobře, vyzkoušet si prostě a v tomhle všechny kolečka a specializace a to vlastně, čím člověk musí projít, aby mohl potom se stát tím odborníkem v tom daném oboru, tak si myslím, že tomu hrozně pomáhají a že pak máš jako šanci prostě vidět, kde ti dobře je.
7: Máme poslední minutu. Pomáhá ta zkušenost z medicíny právě v té hudbě, v tom, že když jsi na koncertě, na pódiu, máš prostě stovky, tisíce fanoušků pod pódiem, že si potom říkáš, no tak jdu udělat to nejlepší, ale pokud se něco pokazí, tak nejde o život, jde, víme o co.
8: Děkuji vlastně možná za návod, protože bych si to asi říkat měl a tohle bohužel neumím. Přiznám se, že když mám něco rád, tak mi na tom většinou strašně moc záleží a už jsem se naučil si koncerty užívat, ale třeba když jsem zpíval hymnu před utkáním české fotbalové reprezentace, když jsme hráli proti Chorvatsku, byl to hrozně důležitý zápas minulý rok na podzim a bylo to před celým Edenem a pak ještě před dalším zhruba milionem lidí doma u televizních obrazovek, tak asi si nepamatuju, kde jsem víc v životě nervózní, takže děkuji za tip a možná si, Michale, teďka na to pódium příště půjdu.
7: Takže si vždycky vzpomíní na zážitky z ordinace a na to, že tam se dějou fatálnější věci, ale to neznamená, že by člověk poctivě nepřistupoval.
8: To je fakt u konce ten náš rozhovor.
7: Je to tak.
8: Já tomu nemůžu věřit.
7: Ale to neznamená, že by člověk nepřistupoval zodpovědně i k tomu, i kdyby hrál třeba pro 10 lidí v nějakém malém klubíku, protože všichni chceme ze sebe dostat to nejlepší a já doufám, že jsme to ze sebe v těch uplynulých 24 minutách dostali my dva tady ve studiu a jsem moc rád, že mým hostem v hovorech byl zpěvák a muzikant a lékař stále ještě Marcel. Marceli, děkuju.
8: Děkuju moc za pozvání.
7: Od mikrofonu se loučí Michal Rosypal.
0: Ex Libris. Co má společného matematika s literaturou? Možná víc, než by se na první pohled mohlo zdát.
9: K dobré matematice, stejně jako k dobrému psaní, neoddělitelně patří schopnost ocenit strukturu, rytmus a vzor.
0: Jak to dopadne, když se na literaturu díváte očima matematika? Dozvíte se z knihy Za devatero nulami, kterou napsala matematička Sarah Hart.
10: Ex Libris. Zítra po 20. hodině na Plusu.
11: Český rozhlas Plus. Zprávy v angličtině.
12: Czech Radio. News in English.
13: The Czech government plans to run a budget deficit of 389 billion crowns next year. Finance Minister Alena Schillerová said on Monday after a cabinet meeting the proposed deficit would be the second highest in the country's history after the 419.7 billion crown deficit recorded in 2021 during the COVID-19 pandemic. The High Court in Prague has upheld a 3-year suspended sentence for MEP Jana Nagyová in the Stork's Nest subsidy fraud case involving Prime Minister Andrej Babiš. She was also fined 500,000 crowns and given 5 years probation. The ruling is final with only an extraordinary appeal to the Supreme Court possible. The Czech government on Monday approved an amendment to the Labour Code introducing EU pay transparency rules and a bill regulating platform work. Under the new pay rules, unjustified gender pay gaps of 5% or more will have to be corrected within 6 months. And Prague has applied for a building permit for the planned Vltava Philharmonic Concert Hall, the project spokesperson said on Monday. The city expects to receive the permit in the first quarter of next year, with construction planned to begin in 2028.
14: Weather.
13: Tuesday will be mostly clear to partly cloudy with occasional showers and temperatures ranging between 20 and 25 degrees Celsius. For 5 days, Shtetlfest brought Jewish culture, history and contemporary debates to Brno and the surrounding region. War in Gaza has contributed to growing tensions around Jewish life elsewhere in Europe. But, as director of the Herzl Center for Israel Studies Irena Kalhousová told Vít Pohanka, Czechia remains something of a unicorn in this respect.
15: I think the Czech Republic is still really kind of a special case or a unicorn.
16: Are we still? Yeah.
15: I think we are, and we have data. We see that when it comes to public opinion, the Czechs are still have a positive look at Israel, which is very, very unique. And also we don't see massive pro-Palestinian movement in the country, which would contribute to some kind of a paralyzation of debates about Israel, and which would make certain events like, for example, Shtetlfest in Brno impossible to organize. So
16: to what do you attribute this kind of Czech generally pro-Jewish feeling, which seems to be kind of permanent?
15: Yeah, I would really make difference between Jews and Israel and Jews and Israelis. But I think when it comes to the Jewish part of the question, I think simply, in our collective memory as Czechs, we kind of see the Jewish influence and Jewish presence as something positive, as, people simply consider Jewish artists, for example, writers, as simply Czechs, right? Including, for example, Franz Kafka, right? The guy who wrote in German and was Jewish, and still we Czechs see him as one of the most important Czech authors. And I think it's very telling, and it's really, really, really interesting. And so the Czech Jews, they were always, they have been always very integrated, and they really, they themselves felt to be part of the Czech society. And also, we don't talk, except for a small group of historians, we don't want to talk about Czech responsibility for the Holocaust, for example. So we didn't go through the same very turbulent period and debates, like, for example, Poland or even Hungary to some extent, about historical responsibility of us Czechs for what happened to the Jews during World War II. We simply don't want to talk about it, and it kind of helps to sustain the myth that the Czech-Jewish relations were always positive. Of course, it's not true, but in some way, this myth, you know, keeps this positive relations between Czechs and Jews alive and basically unquestioned.
13: Irena Kalhosová talking there to my colleague Vít Pohanka, and that's all for now from Radio Prague International.
11: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
17: Odbory i zaměstnavatelé v zásadě souhlasí s vládním návrhem na změnu platových tabulek ve veřejné sféře. Zdá se ale, že ďábel se skrývá v detailech a ty ještě nejsou úplně známé. Jisté je, že nejnižší tarify by od ledna měly začínat na minimální mzdě. Opravdu si státní zaměstnanci polepší nebo půjde spíš o papírovou změnu? Bude mít vláda z čeho nové platové tabulky financovat? A jaký bude mít reforma vliv na soukromou sféru?
11: Pro a proti Lukáše Matošky.
17: Našimi hosty po linkách k tomuto tématu jsou prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, kandidát v komunálních volbách v Táboře na kandidátce Společně pro Tábor, Jiří Horecký, dobrý den.
18: Hezké ráno.
17: A předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Dobrý den i vám.
19: Hezké ráno vám i vašim posluchačům.
17: A začněme od vás. Tu chystanou reformu platových tabulek jste už dřív označil za revoluci. Je to revoluce, která jde podle odboru správným směrem?
19: Ten směr je rozhodně správný, pokud vezmeme v potaz to, že dosud, a musím říct, že to je tak dvě dekády, platové tabulky u veřejné správy nezodpovídaly její první stupeň, to znamená nejnižší stupeň odměňování pro zaměstnance s tou nejzákladnější prací, nezodpovídaly minimální mzdě. A postupně se tak platové tabulky propadávaly do situace, kdy příští rok hrozilo, že by více než 85% všech tarifů ve veřejné správě bylo pod úrovni minimální mzdy a zaručených platů. A to je samozřejmě zcela neakceptovatelné. Je to věc, která je protisměrná a tady v tomto se shodujeme dlouhodobě se zaměstnavateli a musím to také ocenit, protože pokud má být platový systém něčím motivační, tak rozhodně ne tím, že se doplácí do minimální mzdy a do minimálního zaručeného platového tarifu, ale že je to skutečně motivační a má smysl ve veřejné správě pracovat a neohýbá se tento systém nějakým způsobem jenom proto, aby se naplnila litera zákona.
17: Pane Horecký, vy za zaměstnavatele jste tu chystanou reformu označil za odvážnou. Je tedy podle vás taky zapotřebí, nemáte vůči ní zásadnějších výhrad?
18: Nemáme proti ní zásadnější výhrady. Je potřeba také říct, že většinu té reformy jsme za zaměstnavatele kraje, města, obce a tajemníky městských úřadů odpracovali, protože jsme chodili poslední rok a půl na Ministerstvo práce a sociálních věcí, posléze na Ministerstvo financí a představovali jsme a diskutovali, jak tento problém, který vlastně odevřel pan předseda Středula, opravit, jak změnit to nastavení odměňování v těch platových třídách a stupních a v těch jednotlivých takzvaných tabulkách. tabulkách, tak aby vlastně nebyla většina z těch tarifů zbytečná a zaměstnavatel to nějakým způsobem nemusel pravidelně dorovnávat právě do té minimální mzdy nebo zaručeného platu. Ten poslední návrh, který byl předložen, je trochu jiný, ale parametricky jiný než ten, na kterém jsme se domlouvali. To znamená, že v zásadě nebo zvětšinou z toho, co bylo představeno, jsme vyslovili souhlas, a to nejenom my jako zaměstnavatele, ale i zřizovatele.
17: V zásadě tedy ta reforma platových tabulek, pánové, podle vás obou jde správným směrem. Zaměřme se teď víc na detail, protože předpokládám, že tam se můžete v určitých věcech lišit. Ono, už jsme na to narazili, doposavat to často je tak, že když je plat v nejnižší skupině pod úrovní minimální mzdy, tak se pak, aby to bylo podle zákona, doplácí zaměstnanci to, co chybí přes osobní hodnocení nebo přes prémie. Nemáte, pane předsedo Středulo, obavu, že ta reforma dopadne tak, že tabulkově platy sice stoupnou, ale o tolik míň budou zaměstnanci dostávat na tom osobním hodnocení nebo na prémiích?
19: My máme obavy ze všeho. Já řeknu, jak by měl vypadat ideální stav, abychom si uvědomili, jak velký rozdíl to zatím je. Ideální stav je takový, že vláda v rámci návrhu státního rozpočtu do platových prostředků dá nemalý objem finančních prostředků, který právě vyřeší celý ten problém toho odměňování a toho, co jste pojmenoval, že se to potom řeší buď to osobním příplatkem nebo nějakou jinou formou. A to bude záležet na tom, co dnes paní ministryně financí předloží vládě a co bude obsahem. Na tom celém je vlastně velmi nebezpečné několik věcí. Za prvé, my vůbec neznáme objem. Paní ministryně financí ani ministr práce nám nesdělili při jednání minulý týden jedinou částku, ze které bychom mohli vypozorovat, či si vypočítat, do jaké míry je to míněno seriózně nebo dochází pouze k matematickému posunu. Věřím tomu, že ty finanční prostředky tam budou, a tudíž to nebude pouze matematická hra s čísly a vymazání nějaké hodnoty, která dosud zaměstnanci přináležela. Za další jsme upozorili.
17: Promiňte, že vás přerušu, ale ministr práce Juchelka už se vyjádřil v tom smyslu, že změna tarifu automaticky neznamená, že všichni dostanou přidáno. Tedy podle vašich představ, podle představy odboru to asi nebude.
19: Bude záležet opravdu na tom, jak to bude konkrétně vypadat. Dnešní den bude pro mnohé z tohoto zlomový, a to proto, protože se nejenom dozvíme, zda vláda podpoří změnu zákoníku práce tak, jak byla dohodnuta, ale taky to, kolik finančních prostředků tam bude. Protože udělat z takovéto zásadní změny zcela jalovou změnu, tak k tomu bohužel směřovaly všechny vlády předtím, kdy vlastně se k tomu vůbec neodhodlali. A tady, když se to odhodlání již ze strany vlády stává realitou, tak v tom případě tam musí být doloženy finanční prostředky. A já na jaro letošního roku, když se jednalo o přidání pro rok 2027, tak jsem zmínil, že případné vyrovnání by mohlo stát, pokud je uděláno seriózně, tak 20 až 25 miliard korun. Takže uvidíme po dnešním jednání vlády, pokud obdržíme státní rozpočet i včetně rozpočtový kapitol, tak se na to samozřejmě soustředíme.
17: Pane prezidente Horecký, předpokládám, že vy už určitý odhad toho, jakým směrem se to dnešní jednání vlády ubírat bude, máte, protože jste před pár dny řekl, že po schválení té reformy platových tabulek bude možné jednorázově po dobu jednoho roku snížit ten osobní příplatek bez souhlasu zaměstnance, tedy přesunout ten osobní příplatek do základního tarifu, jak se toho, jak jsme slyšeli, obávají odbory. Máte potvrzeno, že to takhle opravdu dopadne?
18: To byla podmínka nejenom naše, ale i ministerstva financí, protože byť nemáme ty dopady, tak máme ty dopady těch jednotlivých návrhů, o kterých jsme jednali, a ten návrh, který vlastně znemožňoval použití toho osobního příplatku, tak vycházel někde okolo 100 miliard korun, což by byla reforma odměňování, která vzhledem ke stavu veřejných financí by byla nemyslitelná. Ten nárůst těch jednotlivých platů při započtení toho osobního příplatku a samozřejmě to, kolik započte nebo využije to odečtení zaměstnavatel, bude záležet na každém zaměstnavateli, bude to posuzovat podle toho, kolik bude mít zdrojů, a také samozřejmě ta data, která máme, vycházejí z průměrných osobních příplatků, to znamená po započtení ten nárůst může být nižší, ale ještě tady nezaznělo, že ten nárůst se bude pohybovat mezi 0 až 9 tisíc korun. Tyhle hodnoty jsou extrémní, to znamená velmi málo zaměstnanců tam je v té horní nebo v té nulové hodnotě. Průměrně to navýšení bude u většiny těch zaměstnanců, kterých se bude týkat 4 až 6 tisíc korun zhruba, a ty průměrné osobní příplatky jsou třeba 2 až 3 tisíce korun.
20: Počkejte, promiňte, já se vás taky doptám, aby to bylo úplně jasné. Znamená to tedy, že si většina zaměstnanců ve veřejné sféře od ledna polepší, nebo ne?
18: Ano, drtivá většina zaměstnanců si ve veřejné sféře polepší.
20: A promiňte, nejenom papírově, ale reálně. Opravdu si polepší, ano, budou mít víc peněz. Ano.
18: Přesně tak. Mým odhadem to bude určitě víc než 3/4, když znám nastavení těch jednotlivých osobních příplatků a zvyšování těch základních platových tarifů. Ale když si vezmeme příklad, když k někomu by to vycházelo, například v sociálních službách pečovatelce nárůst meziroční o nějakých 4-5 třeba tisíc korun, ta pečovatelka měla osobní příplatek 2, tak ten daný zaměstnavatel, pokud na to nebude mít zdroje, tak může ten jeden rok 2027 ten osobní příplatek v uvozovkách vzít a přesunout do toho základu, ale i taky tam třeba v tomto případě navýšení těch 2-3 tisíce korun meziroční, což je nějakých 9-10%.
20: Pane předsedo Středulo, to by vám jako odborům dostačovalo, kdyby si polepšili 3/4 zaměstnanců ve veřejné sféře?
19: Otázka zní, proč navýšení nedostanou ti ostatní? Protože jestliže osobní příplatek byl z významné části věnován na doplatek, tak neznamená, že on k tomu je určen. On totiž je určen výkonnostně a my budeme hlídat, a to byla jedna z našich velmi

0: tady zmiňoval a který mi potvrdil pan Horecký, že je i něčím, co zaměstnavatelé požadovali, že tedy bude možné jednorázově jeden rok snížit osobní příplatek bez souhlasu zaměstnance. S tím máte potíž taky?
1: Ale jen do výše toho doplatku do minimální mzdy, respektive minimálního platového tarifu. Pokud by to bylo nad, není proto důvod. Takže nesouhlasíme se s celým odebráním tam, kde to je vyšší částka, než je ta výše doplatku, protože osobní příplatek je určen k jiným účelům, ne pouze a jen k doplatku do minimálního platového tarifu.
0: Pane Horecký, nebude ta dojednaná změna i vámi dojednaná snadno zneužitelná?
2: Já si myslím, že ne, protože tam je ta pojistka toho, že ten zaměstnavatel nesmí snížit osobní ohodnocení více, než došlo k navýšení. To znamená nejenom k dorovnání v rámci zaručeného platu, který vlastně touto změnou i zaniká, a minimální mzdy, ale když si to představíte, tak to, co se stává, je, že ten nejnižší plat se stanoví ve výši minimální mzdy 24 900 a podle toho pak vláda vlastně upraví úplně všechny ty platy tarify až do těch nejvyšších tříd, protože musí mít mezi sebou nějaké rozdíly 4 až 6% třídní a v rámci stupňů třeba 3%. Takže vlastně to zvýšení se bude týkat i těch zaměstnanců, kteří teď nejsou dopláceni do minimální mzdy nebo zaručeného platu. A jestliže někde to navýšení je 9 tisíc a ten zaměstnanec má osobně příplatek 5, tak ano, ten zaměstnavatel může na těch 5 si sáhnout, ale znovu říkám, víme, jaké jsou průměrné osobní příplatky, víme, jaké bude to navýšení a v významné většiny zaměstnanců dojde k navýšení. U těch, kteří tam budou mít mohou mít tu nulovou částku, tak to je opravdu velmi malý zlomek těch zaměstnanců.
0: Tahle odpověď, pane Středulo, vás uklidňuje?
1: Ne, nikoli, protože ta právní je rozdíl mezi tím, co vláda v tom materiálu říkala v teoretické rovině, a něco jiného je napsáno v tom právním textu. A ten právní text umožňuje odebrat celý. A to nám samozřejmě, to jsme samozřejmě jako naši připomínku okamžitě vznesli vládě pro to dnešní jednání a věříme, že to bude zohledněno. Ale není to bohužel jediná brána, ještě jedna, a ta se týká snižování počtu let, respektive počtu těch tříd podle věku nebo délky praxe, kterou zaměstnanec má, odpracoval pro veřejnou správu. A tam my požadujeme, zejména u těch, kteří nastupují do veřejné správy, aby ta doba nebyla až po 5 letech, kdy se automaticky navyšuje, ale rozdělila se na první 2 roky a potom 3 roky. Je to důležité proto, aby byla motivace pro práci veřejné správy. Pokud tomu tak nebude, tak to znamená velkou úsporu na straně státu, ale nevýhodu pro zaměstnance a v tomto případě snížení ty motivační složky, kterou zaměstnanec veřejné správy má.
0: Pane Horecký, kdybyste se na to díval očima státu, nedává tato změna, kterou navrhují odbory, smysl? Nepřilákala by do státní správy víc lidí, protože by posílila princip motivace v celém systému odměňování zaměstnanců?
2: Já se domluvím ještě jednu větu k tomu předchozí tématu. Samozřejmě pokud by byla navrhována jakákoliv pojistka, aby ten zaměstnavatel nemohl snížit ten osobní příplatek nad ten růst, aby to tak nezneužil, tak to samozřejmě se tomu nebráníme, ať je to tam jakkoliv napsáno, protože to není náš záměr. A to ještě k tomu. Co se týká toho věkového automatu...
0: Zareagoval i na to, prosím, teď k té mojí otázce.
2: Děkuju. Co se týká toho věkového automatu, tam my dlouhodobě ho vnímáme jako problematický a máme tam na něj jiný názor než odbory. On předpokládá, byl tenkrát nastaven někdy v těch 90. let, že čím déle někdo pracuje, tak tím kvalitnější ta práce je a měl by mít vyšší úroveň toho platu. Už došlo částečně k přehodnocení, že se může to navýšit u těch méně odborných a kvalifikovaných profesí nebo v oblasti kultury tady, a to tady také nezaznělo, se ještě navrhuje, že od 11. platové třídy ten zaměstnavatel, pokud je to nějaká odborná činnost, tak může vlastně dát úplně nejvyšší ten platový stupeň, a to znamená i nabídnout vyšší plat v těch veřejných službách a v té sféře. A my se dovíváme, že to snížení z těch 12 na 8 a to je 5letý interval, že je dostatečný, protože opravdu jsou profese, a není jich málo, kdy v doba strávená na tom pracovišti a v té práci neodpovídá, nereflektuje to, jestli člověk dělá tu práci lépe, kvalitněji a nebo ne, a těch profesí profesí bude přibývat.
0: Pane Středulo, tak nebude ten pozměň

0: Měný systém, pokud skutečně projde tato reforma, o které tady dnes diskutujeme, dostatečně motivační pro všechny?
1: Ne, nebude. Právě ta úspora, která je cílem toho snížení, nebude mít dobrý efekt, právě proto, že to první navýšení bude až po 5 letech. Pokud bychom spekulovali nad tím, že někdo dodělá delší dobu pro veřejnou správu a veřejné služby, tak je nekvalitní, tak na to má zaměstnavatel jiné nástroje, aby to vyřešil a na to. A jinak v případě, když je ten zaměstnanec kvalitní a tu práci ovládá, tak v tom případě není důvod, aby nepovýšil dalšího stupně. Je tam ale ještě jedna věc, která je plusová rozhodně, a to je záležitost, kdy po dosud to bylo tak, že kdo pracoval pro stát do 32 let, tak potom po těch 32 letech už nedostal žádné navýšení. A jsem rád, že se tady ta hranice prolomila a že to bude ještě v 35 nebo po absolvování 35 let, což si myslíme, že je velmi dobrá zpráva. Ale to snížení těch stupňů v tomto případě znamená jednoznačnou úsporu a není důvod, aby se právě v té prvních 5 letech nerozdělala ta část ještě na první 2 roky. A potom na 3 roky a potom už po 5 letech.
0: Pane Horecký, vaše reakce? Nedává to smysl?
2: Ono je potřeba také říct, že to zúžení z těch třeba 1 roku, 2 roků a na těch 5 je tam v té vyšší hladině a úrovni. To znamená, to, co by ten zaměstnanec měl po těch 5 letech, tak ta částka se neorientuje podle té nižší. Ono je to složité vysvětlit, když by někdo neviděl ty tabulky a řekněme tu změnu. Takže to navýšení tam je, ten zaměstnanec si ten první rok, dva bude čekat trošku déle, ale nepřijde o ty peníze, protože pak ten skok bude v té vyšší hladině.
0: Než budeme pokračovat a než se posuneme, tak připomenu, že našimi hosty zůstávají prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Jiří Horecký a předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.
3: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Vy, pane předsedo Středulo, za odbory celkem pochopitelně tady mluvíte v tom smyslu, že ta reforma by měla být ještě vstřícnější vůči zaměstnancům ve veřejné sféře. Je ovšem jasno, z čeho se to, o čem tady dnes hovoříme, zaplatí? Začíná se to vyjasňovat?
1: Vyjasňovat, já myslím, že je zřejmé, že v tomto případě z veřejných rozpočtů.
0: To je jisté, to asi někdo, ani jiná možnost není, ale kde se ty peníze vezmou?
1: Jestliže někdo chce zaměstnance, chce agendu, chce, aby ta agenda byla zvládnutá, chce, aby pracovali hasiči, aby pracovali sociální služby, tak jim musí zaplatit. Jestli toho není schopen, tak si musí přehodnotit v tomto případě stát, zejména daňovou politiku. A jestliže jsme teď svědky obrovských deficitů a dnes se dozvíme obrovskou částku deficitu, tak v tomto případě za to může politik, že je tak obrovský deficit a že je špatná skladba daní oproti jiným zemím. Takže v tomto případě my rozhodně nebudeme zastát hledat, kde toto zaplatí, protože jestliže chce, aby pro stát byly odváděny služby a my jako občané chceme, aby tyto služby byly poskytovány, tak ty finanční prostředky nalézt musí.
0: Pane Horecký, ani vy za zaměstnavatele nepovažujete za svoji povinnost hledat za stát, kde by měl najít tyto prostředky na reformu tabulek platu ve veřejné sféře?
2: Je potřeba zmínit dvě docela důležité věci. Ta první je, že my tady nejsme předtím, jestli se něco navýší nebo nenavýší. Protože i kdyby tato reforma neprošla nebo jsme ji neudělali, tak se poměrně zásadně zvýší zaručený plat a dorovnání do té minimální mzdy, protože minimální mzda poroste od 1. ledna 2,5 tisíce korun a prostě to bude mít dopady na veřejné rozpočty.
0: 900 korun, tedy jak už tady zaznělo, připomínám ještě jedno.
2: Za doplnění.
0: A vaše představa o tom, kde na to stát vezme, protože vy jste u těch jednání byl taky stejně jako pan Středula?
2: A ty dopady budou na 3 zdroje, jednak na státní rozpočet, pak na samosprávné rozpočty, to znamená něco a dokonce trochu větší část zaplatí a samosprávy, kraje, města, obce a pak je to fond veřejného zdravotního pojištění, protože on se to netýká jenom úředníků, ale zaměstnanců v kultuře, ve školství, ve zdravotnictví a v dalších sociálních službách a v dalších sektorech, takže to nejsou jenom ty úředníci. To, že by vláda stejně navýšila nějakým způsobem platy, protože mzdy porostou 6-7%, takže k tomu bude chtít tak, aby i to veřejné služby, nejenom ta správa, ale ty služby byly konkurenceschopné, to je jasné. Hmm. S nějakým dopadem by musela počítat, počítá se s ním třeba i v tom fondu veřejného zdravotního pojištění a tady bude ten dopad trochu vyšší, než se předpokládá.
0: Když, pane Horecký, hovoříte o rozložení těch nákladů, nedopadne to tak, že stát část těchto nákladů hodí, abych tak řekl, na samosprávy?
2: To ale je každý rok, když se zvyšují platové tarify, tak někde je to kompenzováno těmi zdroji, například ve školství téměř 100%. Teď je to trochu jinak u nepedagogických pracovníků a u těch dalších, třeba v kultuře, je to pak minimálně, a protože ty státní zdroje kofinancují kulturu z nějakých 4-5%. To znamená, to je každoročně, že vlastně všechny ty veřejné rozpočty se na jakémkoliv navýšení nějakým způsobem podílí. To, že v tom není úplně systém, a to, že to se o tom v minulosti ne zcela jako třeba debatovalo s těmi zřizovateli, to je pravda.
0: Pane předsedo Středulo, vy, když jste tady před chviličkou narážel na výši deficitu státního rozpočtu, přesto si myslíte, že bude prosaditelné, aby všichni zaměstnanci ve veřejné sféře dostali od ledna přidáno, jak vy jakožto odbory požadujete?
1: Já si myslím, že o tom by neměla být navíc ani žádná debata, protože to jsou zaměstnanci, kteří tu rozpočtovou situaci, kterou teď máme, v žádném případě nezpůsobili. Ta je způsobená politickým rozhodnutím politiků, nikoli zaměstnanci jako takovými, a oni mají zcela jednoznačně právo požadovat navýšení, obzvláště když v letech 2022 až 2023 přišli o významnou část svých příjmů, co se týká jejich kupní síly, díky zcela nezvládnuté inflaci, díky právě špatnému rozhodování státu, v tomto případě vlády České republiky. Takže tady hledat viníka, tak ten sedí buď to poslanecké sněmovně nebo ve Strakově akademii, a teď bez ohledu na to, jak se ta vláda jmenuje a kdo byl jejím šéfem. Takže z tohoto pohledu my v žádném případě nehodláme za politickou reprezentaci tuto situaci řešit tím, že budeme hledat. My už jsme to totiž udělali. Udělali jsme to v době, kdy vládla vláda Petra Fialy. Navrhli jsme přibližně 150 miliard korun, které je možno na stranu příjmu státního rozpočtu získat. Nikdo neslyšel, takže nevidíme důvod, proč se dále zabývat
0: hledáním
1: zdrojů. Tato vláda pokračuje v tom stejném, to znamená prohlubování schodku díky dalším snižování daní, nikoli na straně zaměstnanců, těm se zvyšují daně, ale na straně firem, a to považujeme za zcela špatné a systémově zcela mimo.
0: Pane Horecký, nebylo by fér zvýšit platy ve veřejné sféře plošně, už jenom proto, aby se dorovnal ten propad reálných příjmů z inflačních let? Poprosím o odpověď v jedné stručné větě, protože končíme.
2: My jsme dostali na tom jednání, kde jsme byli společně s panem předsedou Středulou, informaci, že až se dohodneme na této změně, takže vláda přijde s dalším jednáním o tom, jak a o kolik by případně po této změně ještě plošně navýšila platy, a samozřejmě důležité jsou pro nás i ty dopady, nejenom kolik to bude stát, ale kde se na to veme a jestli ty peníze doputují k těm jednotlivým zaměstnavatelům, aby mohli navýšit.
0: Tolik prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Jiří Horecký diskutoval s předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů Josefem Středulou. Pánové, oběma vám děkuju.
2: Díky za pozvání, naslyšenou.
0: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
3: Zblízka, z dálky a ze všech stran nasvítí problémy dneška reportážní pořad Zaostřeno. Analyzuje události politické, ekologické i sociální a vysvětluje, proč se odehrávají tak, jak se odehrávají. Pokud nerozumíte klimatické změně, rozhodnutím Evropské unie, dění v americké politice nebo nastavení sociálního systému, tak právě pro vás připravujeme Zaostřeno. Každou středu po 8 hodině večer na Plusu a pak na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Platy učitelů by příští rok měly vzrůst o 6%. Za uprchlickou vlnou do Ceuty stály podle španělského premiéra i dezinformace z Ruska a Izraele. Wimbledonská šampionka Nosková hraje úvodní utkání tenisového US Open a bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno, teploty do 25 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Stát by měl v příštím roce hospodařit se schodkem 389 miliard korun. Návrh dnes představila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Nejvíc peněz půjde do kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí, a to přes bilion korun. Druhá největší je kapitola Ministerstva školství, které bude hospodařit s výdaji skoro 288 miliard korun. Podle šéfa rezortu Roberta Plagy za ANO tak od 1. ledna porostou platy učitelů i dalších pedagogických pracovníků. Řekl to Radiožurnálu.
5: Ten nárůst toho objemu by tam měl být zhruba 6% a předpokládám, že o tom, jak se to konkrétně promítne do té tarifní tabulky, tak v tom září stejně jako každý rok povedeme debatu s odboráři.
4: Barbora Macková ke 2. září skončí ve funkci hlavní hygieničky, informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. Macková odchází na vlastní žádost, dál ale zůstane ředitelkou Státního zdravotního ústavu. Obě funkce vykonávala od června 2024. Svůj odchod zdůvodnila tím, že minulá vláda nepokročila ve slibované reformě systému ochrany veřejného zdraví a současné vedení ministerstva má o její podobě jiné představy. Hlavním hygienikem bude dočasně ředitel odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva Matyáš Fošum. Španělské tajné služby podle premiéra Pedra Sancheze nezjistili, že by Maroko spolu organizovalo červencovou uprchlickou vlnu do španělské Seuty. Sanchez španělskému rádiu Cadena Ser ale řekl, že 10 000 migrantů k překročení hranic motivovali dezinformace cizích států.
6: Šíření falešných zpráv a dezinformací došlo prostřednictvím sociálních sítí. Jednalo se o účty spojené jak s Ruskem, tak s Izraelem a s mezinárodním ultrapravicovým hnutím, které vždy využívá migraci nejen k útokům na Španělsko, ale i na Evropu a k jejímu rozdělování.
4: Dezinformace podle Sancheze na Španělsko cílily kvůli geopolitickým postojům jeho vlády, která kritizuje ruskou invazi na Ukrajinu. Podobně jako OSN taky označuje izraelské útoky v pásmu Gazy za genocidu. Izrael i Rusko premiérovo prohlášení odmítli. Pražští radní schválili finální názvy stanic budované linky metra D. Ta s pracovním názvem Náměstí bratří synků se bude jmenovat Nusle. Stanice Olbrachtova se nově jmenuje Ryšánka. Podle náměstka primátora Jaromíra Beránka z Pirátů se v těchto případech řídili doporučeními místopisné komise.
7: A naopak jsme neakceptovali návrh, že dosavadní pracovní název Nové dvory by se měl změnit na název stanice Tempo a stanice Písnice na sídliště Písnice.
4: A na své jméno zatím dál čeká konečná stanice u Depa v Písnici. Tenistka Linda Nosková bojuje v úvodním zápase US Open. Na jejím utkání je taky David Prouza.
8: Velká bitva probíhá na druhém největším kurtu v areálu na aréně Louise Armstronga. 5-5 mezi Noskovou Volinecovou. Češka servíruje, Volinecová má breakball, Dalibor Svrčina s Francouzem Royerem hraje zatím 2-1 na sety, vede 1-0 ve čtvrtém, také 15-0, ale aktuálně na kurtu není, protože prší. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
4: A české volejbalistky skončily v osmifinále mistrovství Evropy. V Brně podlehly Švédkám 0-3 na sety.
9: Nehoda na D1 u Bělotína a u Humpolce. Na D1 z Ostravy do Brna u exitu 311 Bělotín z Bystřete. Policie tam šetří střed osobního vozidla s předmětem. Obě auta stojí v odstavném pruhu, projíždí se bez omezení. A na dálnici z Brna do Prahy za sjezdem na Větrný Jeníkov pozor na nehodu. Na 95. kilometru šetří policie v odstavném pruhu nehodu dodávky do svodidel. Místo označeno šipkou silničářů, přesto se projíždí levým pruhem. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně za exitem 5 Rudná pozor. Na 7. kilometru probíhá v odstavném pruhu úklid po nehodě. Místo je označeno světelnou šipkou. A v Praze upozorňujeme na uzavřený Strahovský tunel ve směru na Barandovský most. Probíhá pravidelná údržba. Ta by měla trvat do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Zítra bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno a hlavně na horách výjimečně s přeháňkami. Teploty v úterý 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27, na horách kolem 16. Tolik zprávy.
3: Posloucháte Český rozhlas Plus. Nový rozpočet se blíží. Školní rok začíná. Reformy má dělat vláda, ale vždy až ta příští. Premiér a prezident spolu začnou mluvit. Putinův výnos proti dronům a závody robotů. To jsou témata názorů a argumentů, při jejichž poslechu vás zdraví Jan Fingerland.
4: Názory a argumenty.
3: €389 miliard. Takový schodek by měl mít příští státní rozpočet, který předložila ministryně financí Alena Schillerová. Letos by měl stát hospodařit s deficitem €310 miliard. Vláda ještě může při projednávání parametry rozpočtu měnit. Konečný návrh musí odeslat sněmovně do konce září. Ve studiu je se mnou kolega Petr Hartmann. Dobrý den.
10: Dobrý den.
3: Petře, rozpočet má tady deficit, jak to vláda vysvětluje?
10: Když se podíváme na tu výši 389 miliard, tak dlouhou dobu se nevědělo, jaká bude skutečně, protože představitelé vlády, především premiér a také ministryně financí, hovořili o tom, že bude hluboko pod 400 miliardami korun, tak nakonec moc hluboko není, protože 389 to asi je spíše mělčina než hlubina. Pochopitelně vláda politicky si to zdůvodní si to, jak v souvislosti s tím, že tvrdí, že předchozí vláda nechala de facto veřejné finance a různé věci v katastrofálním stavu a že pokud by rozpočet neměl takovou tu podobu, nevydávala vláda peníze více na dopravní infrastrukturu, na zdravotnictví a tak dále, tak by nic de facto pořádně nefungovalo. Je to samozřejmě věc sporná z hlediska poslanecké sněmovny, nepochybně ten návrh rozpočtu vláda prosadí, tam má pohodlnou většinu. Z hlediska ekonomů se poukazuje na to, že je to druhý nejvyšší deficit v historii České republiky a ten první byl v době, kdy Česká republika čelila zcela nečekané, nepředvídatelné okolnosti, což byla covidová krize, kdy se zastavil život v této zemi, kdy se de facto zastavila ekonomika. Tak tam to bylo pochopitelné. Nyní žijeme v době, která samozřejmě není úplně ideální. Je zde velké mezinárodní bezpečnostní napětí, rizika a tak dále, ale přesto nežijeme v době mimořádné, která by vyžadovala takto dramatické nárůst deficitu státního rozpočtu. Vláda má pravdu v tom, že těžko by se dostávala na 150 miliard, jak předpokládal původní zákon o rozpočtové odpovědnosti, ale zároveň to neznamená, že zde byl nějaký pádný důvod pro to, aby z 310 miliard deficitu, který je schválen na letošní rok, se skočilo takto vysoko nahoru i v roce příštím. Na tom je zajímavé také to, že ten rozpočet na letošní rok vláda odůvodňovala tím, že je to de facto ještě rozpočet té minulé vlády, ale že až ona bude hospodařit a bude mít šanci sestavit svůj rozpočet, tak ta čísla budou daleko lepší. Tak dá se říci, že vláda spíše jde za tím tou pohodlnější cestou, to znamená vyhovět různým požadavkům na zvyšování výdajů a raději neškrtat žádné mandatorní výdaje, neupravovat zákony a tak dále, byť k tomu už má prostor i potřebnou sílu ve sněmovně.
3: Mluvíš o blízké budoucnosti, i vláda hovoří o tom, že ty příští rozpočty by byly úspornější. Je to pravděpodobné?
10: Nedá se tomu úplně věřit, pokud nedojde k něčemu mimořádnému, že by třeba česká ekonomika začala růst daleko vyšším tempem, než je předpokládáno. Zároveň si musíme uvědomit, že čím více se budou blížit sněmovní volby, tak tím méně pravděpodobné, že by vláda měla chuť dělat nějaké razantní změny, které by se promítly pozitivně do podoby státního rozpočtu. Musela by, dejme tomu, výrazně zvyšovat různé daně, a nebo naopak snižovat různé výdaje, v uvozovkách řečeno zjednodušeně brát lidem peníze, a to asi před volbami těžko dělat bude.
3: Říká Petr Hartmann, kterému tímto děkuji. Naslyšenou.
10: Naslyšenou.
3: Tušky jsou ořezány, pera naplněna, nůžky nabroušeny, přezuvky připraveny. Už jen hodiny zbývají do začátku školního roku. Co je dobré před jeho vypuknutím vědět? Slovo má Petr Šabata, šéfredaktor Práva.
11: Nejdůležitější události nového školního roku budou, děti a vyučující prominou, říjnové komunální volby. Z nich totiž vzejdou zastupitelé a radní, kteří zásadně ovlivní chod mateřských a základních škol, protože obce jsou jejich zřizovateli. U středních plní tuto roli kraje. Tam se za nimi hrabe ministr Robert Plaga. Obce mají větší vliv na kvalitu výuky a příjemné prostředí v jejich mateřských a základních školách než ministr. I když ano, i na Plagovi záleží. Jestli má škola dobré výsledky v hodnocení žáků a její absolventi se dostávají na střední školy, které si přáli, jestli děti chodí do tříd rády nebo s obavou, jestli se dovede postarat také o chlapce a dívky z méně podnětného prostředí, na to vše a na dalších tisíc věcí mají vliv především ředitelky, ředitelé a vyučující. A o tom, kdo povede školu, rozhoduje obec. A má samozřejmě možnost pomáhat řediteli ve výběru učitelů a vytváření podmínek pro ně se zaváděním novin a samozřejmě také finančně. Od ledna přešlo na obce i placení nepedagogických pracovníků, jako jsou kuchařky, školníci a další důležité profese. Dostali na to víc peněz z daní, ale ne všude to bylo dost. Na zřizovatelích a vedení škol také hodně záleží, jak zvládnou novinky letošního školního roku. Do prvních tříd teď nastoupí i děti, které by dříve získaly odklad povinné školní docházky. Ty se ale zpřísňují. Pro podporu učitelů by proto měl být v každé první třídě s více než 15 žáky asistent pedagoga. Je to dobré řešení a pomoci s ním je i úkol pro obec. Stejně tak s využitím takzvaného indexového financování. Díky němu mohou školy získat peníze na podporu dětí se sociálním znevýhodněním. Dají se využít na školní pomůcky pro ně, na placení sociálního pedagoga. Je to krok správným směrem, vždyť Česko patří k zemím, kde školní úspěšnost dětí nejvíc záleží na rodinném zázemí. A speciální a zásadně důležitý úkol mají obce samotné. Dostali přesné zadání, jak postupně od roku 2028 školy slučovat. V Česku totiž zřizuje základní školy 2635 obcí, což je drahé, neefektivní a snižující kvalitu. S odkazem na domácí i zahraniční studie to detailně popsal sociolog Daniel Prokop v knize Spravedlivý růst. Pro příklad, každá škola má ředitele, který ale tráví 30 hodin v týdnu ne pedagogickým vedením, ale úřadováním. Nejvíc ve srovnání s kolegy v Evropě. Přitom čtvrtina vlivu na učení a jeho kvalitu závisí právě na řediteli. Jenže ten český řeší papíry. Už jen kdyby se administrativní úkoly přenesly nad úroveň dnešních zřizovatelských obcí, školám by to pomohlo, a tedy i lepšímu vzdělávání dětí. Z říjnových voleb vzejdou zastupitelé a radní, kteří by mohli školství významně zlepšovat. Samozřejmě, že úkoly má také ministr Plaga. S výší rozpočtu na rok 2027, například na platy učitelů, to pro něj a školství moc dobře nedopadlo. Zatím dostali jen sliby na další roky. Ale měl by včas, přesně a srozumitelně informovat nová vedení obcí o svých vzdělávacích záměrech do konce funkčního období vlády. A pak se jich předvídatelně držet, neměnit je každý měsíc a odvracet nápady vycucané z prstu. A na prázdniny nesahat.
12: Soudí Petr Šabata. Vlády jsou jako děti. Raději by svačili bombóny, vařenou mrkev, ať jí někdo jiný. O tom, proč a jak politici odkládají nepříjemné věci a přesouvají je na své nástupce, hovoří Julie Hrstková, ekonomická analytička Hospodářských novin.
13: Další vláda, a to jakákoliv, bude muset podle prezidenta Petra Pavla v uvozovkách, cituji, vypít kalich hořkosti a přijít s reformami, které budou řadu lidí možná bolet. Podle něj se budou těžko prosazovat, vysvětlovat, ale nepůjde to bez nich. Zpětný pohled na historii českých vlád a jejich reformních kroků bohužel člověka nutí k jisté skepsi. Nejde o to, že se nenašly vlády, které dokázaly přinést zásadní změny. Jde o to, co z těchto změn zůstalo a k čemu vedly. Za prvé je dobré upozornit, že většinu reformních kroků přijaly vlády pod vlivem krizí. O první komplexní reformu se pokusil kabinet Vladimíra Špidly ještě před vstupem Česka do Evropské unie. Šlo o reakci na růst zadlužení. Jedním z výsledků byl konec vnitrostranické podpory premiéra, jeho následná rezignace a jmenování nové vlády. Další reforma přišla po světové finanční krizi a reagovala na dlouhodobou fiskální nerovnováhu, evropskou dluhovou krizi a domácí rozpočtové problémy. Šlápla do toho vláda Petra Nečase, která kromě úsporných opatření zavedla také druhý pilíř důchodového pojištění a prosadila postupné nekonečné navyšování věku odchodu do důchodu. I tato vláda skončila demisí premiéra v roce 2013. A konečně poslední vláda, která reagovala na krizi úspornými opatřeními, byl poslední kabinet Petra Fialy, který stabilizoval veřejné finance, opět prosadil navýšení věku odchodu do důchodu a byl za to náležitě potrestán voliči. Na rozdíl od svých reformních předchůdců Fialova vláda skončila po volbách. Opomenout nelze premiéra Mirka Topolánka. Jeho druhá vláda v letech 2007 až 2009 přinesla hluboké reformy, jako byla snaha o zavedení rovné daně, zavedení poplatků u lékaře, snížení firemní daně či zpřísnění sociálních dávek, aniž by v první fázi reagovala na jakoukoliv krizi. Jeho konec ale přišel v průběhu světové finanční krize a jeho vláda se stala první v historii České republiky, která padla po hlasování o nedůvěře. I z tohoto stručného shrnutí je zjevné, že v posledním čtvrtstoletí, kdy se u moci vystřídalo 14 vlád, nebylo mnoho premiérů, kteří by chtěli oslnit voliče pomocí rozpočtových škrtů, strukturálních změn v oblasti daní či sociálně a zdravotní politiky a vůbec bojem za zachování zdravých veřejných financí. O to tragičtější je pohled na výsledky provedených reforem. Část z nich zmizela úplně a stala se varovným mementem pro všechny budoucí vlády. Výstražný červený kříž visí nad poplatky u lékaře. Zakázanou oblastí se staly penze. Druhý pilíř je zapomenutý, prodlužování věku odchodu do důchodu se vrací jak bumerang. A stejně tak je politiky tento krok odhazován a oddalován. Ještě zajímavější je pohled na daňovou politiku. Hlavní daňovou reformu provedla v roce 2008 druhá vláda Mirka Topolánka. Ideologie nízké rovné daně ale narazila na realitu rozpočtu a tak v rámci reformy hned na začátku vznikla takzvaná superhrubá mzda, což bylo v podstatě skryté zvýšení původní rovné 15% daně. Namísto toho, aby jakákoliv další vláda provedla novou rozpočtově racionálnější daňovou reformu, přikročila vláda Andreje Babiše v roce 2020 ke zrušení superhrubé mzdy. K tomu se s radostí mimo jiné přidala i ODS. Veřejné finance se dodnes výpadku zhruba 100 miliard ročně nevzpamatovaly. Zpětně za to se v české politice objevila spousta nápadů, které mohly dlouhodobě konsolidovat veřejné finance. Přinést udržitelný penzijní systém či robustní zdravotnictví připravené na stárnutí populace. Namísto toho ping-pong s veřejnými financemi vede k postupnému prohlubování deficitů v kombinaci s nepřipraveností na demografickou změnu. Vedlejším efektem je postupné zhoršování kvality veřejných služeb a rostoucí přitažlivost populistické politiky, která se jeví přijatelnější než ideologické války. Současná vláda nemá mnoho limitů ve veřejné rozpočtové politice, kterými by se musela nutně řídit. Navíc platí, že celkové zadlužení země patří v rámci EU k podprůměrným, takže než přijde skutečný dluhový náraz, prostor pro nezodpovědnou vládní politiku tu stále je. Nicméně prezident Pavel má pravdu, že jednou bude muset nějaká vláda přijít s konsolidací a celou řadou reform a výsledek bude bolet. Historie ovšem naznačuje, že konsolidační úsilí v české politice nepřežije ani jedny volby.
12: Uzavírá Julie Hrstková.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
12: Situace na bojišti se mění každým okamžikem, dokonce i na tom politickém českém. O náhlém obratu od konfliktu ke komunikaci mezi dvěma nejvyššími ústavními činiteli uvažuje Ondřej Konrád.
14: Pan prezident mě požádal o schůzku, tak jsem mu samozřejmě vyhověl. Takovouhle větu od premiéra, a to nikoli v odpovědi během briefingu, ale o vlastní vůli vyřknutou v týdenním videu na sociálních sítích pro své voliče, bychom ještě nedávno těžko slyšeli, protože už před summitem NATO v Ankaře, jakoby Andrej Babiš zcela souzněl s ministrem zahraničí a zároveň předsedou motoristů Petrem Macinkou, který už na přelomu roku prakticky vyhlásil Petru Pavlovi válku kvůli tomu, že odmítl jmenovat jakýmkoliv ministrem poslance Turka. Vůči němuž cítí motoristé vděk za vstup do sněmovny a tedy i do vlády. To mohlo být Babišovi jedno a o Turka v kabinetu ministrů viditelně nestál, ale snad postupně získal pocit, že mu ostré vyhranění vůči Pavlovi nějak prospěje. A tvářil se pak na něho ještě odmítavěji hned po rokování v Turecku, kde se snad premiér necítil dost komfortně. Politologové prorokovali celé roky vztahů pod bodem mrazu. Ale teď Babiš náhle vzkazuje médiím, aby si, cituji, změnila komunikační kartu, protože, opět cituji, tady není žádný boj s panem prezidentem, se samozřejmě budeme scházet podle potřeby. A opět užil ono za pozornost stojící slovo samozřejmě. O překvapení jistě jde, ale zase nikoli pro každého, protože přece muselo být otázkou času, kdy premiér nahlédne, že je vůči stále podle průzkumu velmi populárnímu a důvěryhodnému Pavlovi rozpoutaný džihád, jak by řekl jeden populární podcaster, ve skutečnosti kontraproduktivní. Nejen kvůli nutnosti se vzájemně domlouvat ku příkladu na jménech diplomatů a podobně, ale i proto, že mnozí voliči ANO nechápou, proč by měl být Babiš nepřátelsky naladěný k Pavlovi, jehož vnímají celkem pozitivně, zatímco trolící motoristé jsou jim spíš protivní a považují za přehnané, když vládní strany mluví o Pavlovi jako lídrovi opozice. Nicméně nevíme, co přesně nebo co všechno způsobilo jiný úhel, aspoň tedy momentální, Babišova pohledu směrem k Hradu, který, když už bychom mohli čekat spíš až po komunálních a senátních volbách, případně po verdiktu Ústavního soudu ohledně prezidentských kompetencí, ale nastal překvapivě už nyní. A vidíme také vstřícnost z druhé strany. Prezident nejprve prohlásí v týdeníku Reflex, že Babiše nevnímá jako protivníka a doufá, že to premiér časem pochopí, načež v rozhovoru pro CNN Prima News potvrdí, že jedna schůzka s Babišem už po rokování bezpečnostní Rady státu proběhla a věří v začátek změny. Rozuměj tedy v návrat ke korektním vztahům, jaké oba politikové dávali najevo bezprostředně po sněmovních volbách, kdy věcně komunikovali a široká veřejnost to uspokojeně kvitovala. Dodejme, že Pavlovi jde hlavně o koordinaci zahraniční politiky a pokud v tomto směru nalezne i přes názorové odlišnosti s Babišem v zásadě společnou řeč, nějak se s tím bude muset vyrovnat i ministr Macinka. S nímž se prezident usmiřovat nemíní, ale rokování se nebrání. A Macinkovi mnohačetné výpady proti sobě bere jako folklor, oslovující ostatně zřejmě pouze motoristické příznivce.
12: Všímá si Ondřej Konrád. V Rusku začíná být horko a řeč není o klimatické změně. Prezident Vladimír Putin podepsal výnos, na jehož základě může stát uplatnit správu nad podniky kritické infrastruktury. Počínaje palivo-energetickou soustavou a konče logistikou. To vše v případě, pokud se nedokáží účinně bránit ukrajinským především dronovým útokům. Spekuluje se o tom, zda se nejedná o novou metodu přerozdělování majetku. Hovoří Libor Dvořák.
15: V preambuli příslušného dokumentu o patřičném bezpečnostním zajištění firem se praví, že přichází v souvislosti s rostoucími bezpečnostními hrozbami, které se objevily v průběhu speciální vojenské operace na Ukrajině a zasahují ruskou kritickou infrastrukturu. Pokud vlastníci takovýchto objektů nedokáží zajistit jejich bezpečnost nebo tak činí neefektivně, pak může vláda rozhodnout o jejich vnější správě, praví se expresí sverbí ve výnosu. Dokument vysvětluje, že ke kritickým objektům infrastruktury patří především ropné rafinérie a další energetická zařízení, včetně jaderných, dopravní síť a jiné objekty, obzvláště významné pro zajištění národní bezpečnosti, ekonomické stability Ruské federace a životních podmínek jejího obyvatelstva. A jak se to tedy konkrétně má udělat? Faktem je, že poté, co ukrajinské útoky na ruský Týl získaly na intenzitě, ruský stát učinil až do té doby bezprecedentní opatření. Bezpečnostní opatření podniků už se nemusí omezovat na lehké zbraně v rukou běžné ostrahy, ale je možné opatřit si i zbraně velkorážné, počínaje těžkými kulomety a konče protileteckými kanóny. Přitom se předpokládá, že výzbroj tohoto typu bude svěřena do rukou mobilních palebných skupin, což je nový typ paramilitárních jednotek, které spatřily světlo světa právě letos. Asi vás napadne, že podobnou obranu důležitých objektů by měl primárně zajišťovat stát, protože v podobných případech je to přece jedna z jeho základních povinností. Tady je odpověď. Jde především o to, aby veškeré náklady za svou ochranu nesl ruský biznis. No a když to neudělá, stát si veškerý jeho majetek jednoduše zbaví. Stát tedy říká, koukejte si poradit sami, vážení, protože když to neuděláte, tak vám všechno seberem. Shrnuje lapidárně celý problém advokát Andrej Grivcov. Známý nezávislý ruský politolog Abbas Galyamov k tomu dodává, že zatímco dřív se nad podnikateli vznášela jen hrozba ze strany ukrajinských dronů, dnes k tomu přibylo nebezpečí, že pokud vás vybombardují, přijde ještě stát, obviní vás, že jste nedokázali svá aktiva před útokem ochránit a tak vám je pro jistotu sebere. Galyamov tomu velmi výstižně říká, hybridní znárodnění.
12: Konstatuje Libor Dvořák. Kdo jiný než Nestor české sci-fi by měl komentovat nástup robotů do ringu a na závodní okruhy? Slovo má spisovatel Ondřej Neff.
16: Je to přesně 5 týdnů, co jsem tu povídal o bojovém turnaji robotů. Konal se v čínském Shenzhenu. Šlo o sérii zápasů typu MMA, kdy do sebe 2 soupeři buší hlava nehlava v drátěné kleci, dokud jeden nepadne. Dnes to bude zase o robotech a taky o Číně. Když roboti, tak Čína, dneska je to prostě tak. V Pekingu se konal už 2. ročník světových her humanoidních robotů. Hry skončily minulou středu. Dodám ještě, že to nebyla jen čistě čínská záležitost, tak smutné to přece jen není. Přes 600 týmů ze 16 zemí tu předvedlo přes 2000 robotů. Závodili v rozmanitých sportovních i nesportovních disciplínách. Možná jste je zahledli ve zprávách. Jestli mi uvěříte, že mě roboti mimořádně zajímají, takže zájem médií mě potěšil. Všiml jsem si, že ve zpravodajství hodně často se objevovala videa, na kterých robot upadl, narazil do zdi, spadl z bedny a museli ho odnášet na nosítkách. Kdepak nebudu se nad tím pohoršovat, není to nic nového. Že robot běžel rychleji než Usain Bolt? To je pěkné, ale že si natloukl kokos, to budí největší zájem. Vzpomněl jsem si přitom na Cité de l'Automobile. To je automobilové muzeum v alsaském městě Milhouse. Zřejmě nejlepší sbírka na světě, musíte vidět. Zaujala mě tam maličkost. Měli tam v koutku obrazovku a na ní pořád dokola promítali záběry ze starých automobilových závodů. Jenom bouračky. Auto jede a bum, vyletí do vzduchu. Auto jede a bum, narazí do stromu. Jede a začne dělat kotrmelce. Lidi na to koukali a řezali se smíchy. Mně přitom tuhla krev v žilách. Představoval jsem si ty lidi za volantem, jaké to asi bylo, vysekat se v autě bez střechy, o nějakých pásech ani pomyšlení, za zády bandasku s 20 litry benzínu. A lidi se smáli a smáli. Zpátky k těm robotům. Robot běží a boum narazí do zdi nebo spadne z bedny. Vypadá to komicky a právě kvůli tomu to editoři dávají do zpravodajství. Taky se tomu nedokážu smát, jako jsem se nesmál v tom muzeu automobilů. Oni ti roboti padali, ale hlavně, že běhali a skákali a dělali to docela sami, nikdo je neřídil. V roce 1942 americký spisovatel Isaac Asimov vymyslel tři zákony robotiky a ten první, nejdůležitější, zněl: robot nesmí ublížit člověku nebo svou nečinností dopustit, aby mu bylo ublíženo. Kdybych se inženýrů z těch robotických týmů zeptal, jestli má některý z těch 2000 robotů v sobě zakódované Asimovovy zákony robotiky, smáli by se. Asi tak, jako se lidi smějí autu v kotrmelcích nebo robotovi s natlučeným kokosem. Smáli by se mé naivní otázce.
12: Uzavírá Ondřej Neff nejen své robotí zamyšlení, ale celé toto vydání názorů a argumentů. Za zvukovým pultem byla Markéta Bidžovská, za všechny kolegy se od mikrofonu loučí Jan Fingerland.
3: Pro a proti.
4: Poslanci vládní koalice se pokusí přehlasovat další senátní veto. Tentokrát se týká návrhu, který ruší právo prezidenta pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací a převádí ho do gesce ministra zahraničních věcí. Je to logický krok, když za zahraniční politiku odpovídá vláda, nebo jde o zbytečnou a možná protiústavní změnu? Zeptám se senátorky ODS Miroslavy Němcové a poslance hnutí ANO Radka Vondráčka.
3: Pro a proti Lukáše Matošky. Zítra po 9:30 na Plusu. O penězích jasně, srozumitelně a v souvislostech. Takové jsou ekonomické pořady Českého rozhlasu Plus. Fundované analýzy, atraktivní hosté, úspěšní podnikatelé, vlivní politici, prestižní ekonomové. V úterý po 11:00 dopoledne Peníze a vliv Jany Klímové a Nic osobního, prostě biznis. A ve čtvrtek Řečí peněz. K poslechu vás zvou autoři Jana Klímová, Petr Šimůnek a Václav Pešička. Všechny pořady najdete na webu Plusu, v audioportálu Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích. S Českým rozhlasem Plus budete penězům rozumět.

Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.

0: Hana Strnadová, Převaděč mezi dvěma světy. Díl první. Začalo to v dubnu 48, kdy si pro něj přišli horliví SMBáci až domů. Kdyby se to nestalo, pokračoval by jeho život v klidu. Do práce, domů za Selmou, jít si zatancovat, někdy návštěva kina. Všední život, jaký tady prožívají všichni. Nemělo význam zatím utíkat. Na chomutovské policejní stanici zůstal s neskušeným mlaďochem. Štěpána zadrželi kvůli pestré minulosti.
1: Pomáhal jste převádět neodsunuté Němce?
0: Začal strážmistr zpříma. Musel být hodně snaživý. Vytřískat nějakou hodnost chtěl u SMB každý.
1: Kdo si vymyslel takovou lež?
0: Štěpán Gavenda se mu díval drze do očí.
1: Byl u vás viděn Josef Tauchman. To nemůžete popřít. Před týdnem zmizel v Německu a teď se vrátil.
0: Hlas vyšetřujícího se zvýšil. Argument mu dodal na sebevědomí. Gavenda mlčel, nemusel odpovídat. Myslel ještě na Slaměnu. Ukrýval ho u sebe. Přišel za ním a celou noc ho přemlouval, aby ho převedl přes hranice.
1: Pracuji u stavební firmy, nepotřebuji hledat štěstí v Německu. Navíc jsem zasnoubený se Selmou Hartanovou. Vyhýbám se každému problému.
0: Odrážel nepravdivé obvinění.
2: Ale, pan Čistý, my víme, s kým máme tu čest.
0: Ironie v strážmistrově hlase se nedala zastřít. Vytáhl ze stolu modrou složku.
2: Máte tu zaznamenané nějaké krádeže jako mladiství. Také jste si dokonce odpikával 6-týdenní trest a skončil jste na rok v polepšovně. Takový jako vy rádi lžou. S tím už máme zkušenosti. Nechcete přiznat, že vás Tauchman navštívil? My vám to připomeneme.
3: Máme očitého svědka, který ho viděl od vás odcházet.
0: Mácech Darebáka, ale to všechno si už odčinil. Pracoval v zemědělství u sedláků, později v továrně u Bati a nikde na něho nebyly stížnosti. V Gavendovi stoupala zlost.
1: Co to bylo za práskače?
0: Přemýšlel naštvaně.
2: Kam šel?
0: Štěkl na něho strážmistr nečekaně. Zdálo se, že mu dochází trpělivost. Nevydržel napětí, hlučně vstal od stolu, udělal dva kroky k oknu a zpět. Znovu se posadil. Vzal nervózně do ruky tušku a začal si s ní pohrávat.
1: Kam šel, to nevím,
0: odpověděl pomalu Gavenda.
1: Mně se nesvěřil. Víte, je tady plno lidí, kteří jsou schopní udávat.
0: Díval se mu posměšně do očí.
2: Oni vás ty srandičky přejdou.
0: Odhodil strážmistr vztekle tušku. Byl v koncích. Další otázka, kterou by Štěpána usvědčil, ho nenapadla.
2: Pojďte.
0: Stal prudce od stolu. Zamkl za sebou vyšetřovnu, v předsíni na chvíli zaváhal.
2: Tady na mě počkáte, jdu pro kolegu.
0: Mladý strážmistr, takové vytáhlé pískle, pospíšil ke dveřím a z druhé strany je zavřel dvakrát na západku. Zadní okno vedlo na dvůr. Štěpánovi se chvíli nedařilo otočit zarezlou klikou, nakonec však povolila. Rozhlédl se, zleva ani zprava se nikdo neobjevil. Vyskočil. Z okna k zemi to bylo něco přes metr. Chvíli zůstal přikrčený, nic se však nedělo. Opatrně za sebou přivřel okno a zadem se vydal spěšně k domovu.
1: Slaměno!
0: Zavolal tiše v kuchyni a když se nikdo neozval, zesílil hlas. Z komory zaslechl skřípavé otevírání dveří.
1: Honem, spěcháme, než si pro mě zase přijdou.
0: Vybafl na něho a rychle si balil nezbytné věci do batohu.
1: Kam?
0: Slaměnův hlas zněl váhavě.
1: Mlč a pojď,
0: popoháněl ho. Na kraji Jirkova se rozdělili.
1: Půjdeš několik kroků za mnou, ať nejsme nápadní.
0: Zamířil ke starému protileteckému krytu. Nemusel spěchat. Do setmění zbývalo dost času. Počkal na Slaměnu, rozhlédl se, jestli je někdo nesleduje. Zmizeli uvnitř. V odpoledních hodinách jsem zabloudil málo kdo. Spíš k večeru tady vyhledávali samotu milenci. Museli tady zůstat, než všechno přikryje tma.
1: Teď nemůžeme ven, po mně je určitě skáňka. Taky bych měl vyhledat Tauchmana, byl strachy úplně vyřízený a moje zadržení mu určitě nepřidalo.
0: Hodil batoh na zem, posadil se na něj. Hlavu sevřel mezi ruce. Zapeklitá situace. A on ji bude muset vyřešit sám. Kdyby se ho někdo zeptal, proč to dělá, neuměl by mu odpovědět. Kousek před prvním domem se Štěpán srazil se známým.
2: Tebe pustili?
0: Ozval se překvapeně. Viděl policajtu, jak Gavendu odváděli.
1: Tauchmana dnes zavřeli do městské věznice,
0: sdělil mu rychle. Štěpán prošel krátkými uličkami, k vazební cele se vracel z druhé strany. Takhle pozdě vypadala opuštěně. Musel věřit, že uvnitř nikdo nehlídá odsouzené. Rozbil okno vedlejšího neobydleného domu. Dubové dveře do věznice i cely byly zavřené. Sáhl do kapsy. Nejdříve použil nožík, potom kousek drátu, který u sebe nosil. Dnes poprvé se mu jeho drobné nářadí hodilo.
1: Vy tady nejste sám.
0: Pozastavil se, když viděl Tauchmana ve společnosti dvou žen, jeho přítelkyně s matkou.
1: Půjdeme ještě dnes. Zvládnete to?
0: Horlivé přikyvování trojice očekával. Kdyby odmítli, nechal by je a zmizel se slaměnou zahranicí. Noční vlak je přiblížil na dosah k hranicím. Nikdo si jich nevšímal. Průvodčí unaveně zkontroloval jízdenky a vrátil se do kabiny za strojvedoucím. Vystoupili na konečné. Byli poslední pasažéři. Vydali se přes louku k lesnímu porostu. Kus cesty šli lesem, část se prodírali hustým křovím. Postupovali ve skupině, čím víc se však blížili k hranicím, rozestupovali se. Šlo se jim těžce. Větve nízko u země jim občas podrazily nohy, ty vyšší museli odhrnovat, aby je nepoškrábali ve tváři a nezasáhli oči. Štěpán se neohlížel na nikoho, nasadil rychlé tempo. Nebral ohled na obě ženy. Žádná se však neodvážila protestovat. Dvakrát jim dovolil krátký odpočinek, když objevili skácený strom. K hraničnímu pásu dorazili brzy ráno. Výstražná cedule upozorňující na státní hranice je zastavila.
1: Vyrazíme, až dám signál, poručil Gavenda. Absolutní klid. Žádné šeptání,
0: obrátil se výhružně na mladou dvojici. Několikrát je cestou napomínal, aby si špitání nechali na později. Počkali, až přejde dvojice esembáků. Ještě se chvíli zdrželi kvůli další hlídce, aby určili časový interval mezi strážci hranic. Esembáci procházeli potichu. Zaměřili se na zoraný pás mezi oběma stranami a obezřetně se rozhlíželi, jako by je tušili. Krčili se v křoví kus od sebe, jak jim Gavenda přikázal. Sám seděl nejblíž. V houští se ozval šustot.
1: Který blbec, zaklal v duchu Štěpán.
0: Esembák strhl pušku a vystřelil do místa, odkud zvuk vycházel. Kousek od Gavendy proletěla kulka. Z křoví vyběhl ježek a pelášil opačným směrem. Esembáci ještě chvíli postáli, pak se v tichosti vzdálili. V napjatém tichu pořád tušili vetřelce. Gavenda si stíral z čela pot, neodvážil se ani polknout. Z podřepu sklouzl na kolena. Cítil, jak mu mokrá tráva promáčela kalhoty a přesto mu bylo horko. Čekal, co udělá hlídka. Jejich chvilkové zastavení mohlo být nebezpečné. Soustředěně se zaposlouchali do raního šera. Kdyby někdo v houští zakašlal nebo kýchl, rozstříleli by je všechny. Chvíli po přechodu druhé hlídky dal pokyn k běhu na druhou stranu. Srdce mu bušilo. Klouklo mu ve spáncích jako bubeníček na buben v té dětské písničce. Zvládli to. Padl k zemi. Stočil se do klubíčka a vydýchával se. Teprve když se sklidnil, dal signál k dalšímu přesunu. Přes horu svaté Kateřiny se dostali do sovětské okupační zóny v Německu. Nikomu nebylo do řeči. Štěpán myslel na Selmu. Tauchman se pro svou dívku vrátil. On nechal snoubenku v Československu. Najednou to pocítil jako křivdu a dostal zlost na oba společníky. Poničené Německo vůbec nezlepšovalo jeho náladu. Na hranice britské okupační zóny v Göttingenu se však dostali bez problému. Odsud se pak už nemuseli skrývat a bez úhony dorazili do amerického pásma. V Kaslu byli podrobeni výslechu. Tauchmanovu přítelkyni odmítli přijmout. Němci neměli v táboře co pohledávat. Její matka je už během cesty opustila. Odjela do Lipska k příbuzným. Mladá, zamilovaná dvojice pak zmizela neznámo kam.
1: Nikdy jsme se nesetkali, neznáte mě.
0: Loučil se s nimi Štěpán. Jeho se slaměnou poslali po výslechu do tábora v Dýburgu. Na trhacím kalendáři na stole uviděl datum 9. dubna 1948. Nepřipadalo mu, že se tak dlouho skrývali. Ve dne pospávali na chráněných místech, kryti tmou noci spěchali ke svému cíli. Štěpán pořád nevěřil tomu, že je na druhé straně. Poprvé provedl něco, co vůbec neplánoval. Výslech proběhl hladce jako rozhovor. Zjišťovali si jeho jméno, příjmení, povolání, zaměstnání, jestli už pracoval pro nějakou ilegální skupinu. Ubytovali je, vyfasovali lůžkoviny, příbor, stravovací lístky. Úžasle si uvědomil, kde skončil. Nevyléčitelný útěkář. Přemýšlel, pokolikáté už prožíval podobné dobrodružství.
1: Jsi rád, že jsme tady spolu?
0: Snažil se ho dostat na jiné myšlenky Slaměna.
1: Já mám ty útěky snad v krvi. Pracoval jsem u sedláka Kučery, byl to hodný a přímý chlap. Ten mi potom pomohl k práci u Bati. Jenže nevydržím dlouho na stejném místě. Asi to bude tím špatným dětstvím, ale o tom teď nechci mluvit. V roce 42 jsem už měl dost Němců. Chtěl jsem k zahraniční armádě. Na slovensko-polských hranicích mě chytili slovenští vojáci, ale z transportu jsem jim zmizel.
0: Nevymýšlíš si, obrátil se na něho podezíravě Slaměna.
1: Ne, musíš číhat na jejich chvilkovou nepozornost. Určitě neměli přehled, kolik nás tehdy vezli. Plné auto a mně se zdálo, že to doprovodu bylo jedno. Zavinila to válka. Všechno vždycky záleží na horlivosti jedince. Ztratil jsem se jim, ale stejně mě někde v Horním Lidči chytil.

0: Selma sebou při každém cvaknutí hodin trhla. Zaposlouchala se do ticha, jestli neuslyší zavírání dveří. Napínala sluch. Už nevydržela bdít. Chvílemi se propadala do mikrospánku, ale hned se probírala, sáhla na polštář. Nikdo tam však neležel. Třeba se Štěpán někde opozdil. Napadlo jí, že možná odjel k příbuzným. Moc tomu však nevěřila, mluvil o nich jen jednou. Sáhla si na břicho, kde se probouzel nový život. Bylo jí do pláče. Vybavovala si společné hovory. Nikdy jí nenaznačil, že by chtěl odcestovat. Ať přemýšlela, jak chtěla, ani náznak, že by měl přední tajnosti. Muselo se mu něco stát. Zítra se zastaví v hospodě, jestli chlapi něco nevědí. K policajtům se bála. Vrátila se do postele, položila hlavu na Štěpánův polštář, vdechovala jeho vůni. Rozbrečela se. Nikdy nebyla tak přecitlivělá. To bude tím těhotenstvím. Ve středu jí volali na pracoviště ze stavební firmy, že Štěpán nepřišel už druhý den do práce a potom se objevila v nemocnici STB. Prohledali její skříňku, odvezli ji domů, rozházeli obě místnosti. Zuřivě se snažili něco najít. Jejich drsné nadávky ji rozbrečely. Nebyla schopna odpovědět ani na jednu jejich zákeřnou otázku. Tak nic, slečno Hartanová. Vy jste Němka, že? Je nám to jasné. Bude lepší, když přijdete zítra na služebnu. Nespala celou noc. Kruhy pod očima se prohloubily. Schválně ji nechali čekat, aby zápasila se strachem. Začal výslech. Jeden, ten tlustý, si ji dlouze prohlížel a lascivně se usmíval. Druhý, kterého v duchu nazvala Suchar, nehnul ve tváři ani brvou. Stejné otázky jako předchozí den. Zpočátku začal dobrosrdečný strejda. Vyptával se na rodinné poměry, jak dlouho se znala se Štěpánem, kde se seznámili, postupně přešel ke známostem a návštěvám a nečekaně na ní vybafl, s kým ze zahraničí udržuje kontakt. Lekla se, ale nemohla mu udělat radost. Na poslední otázku odpověděla záporně. To už Suchar nevydržel. Výbuch, s jakým vstoupil do vyšetřování, vylekal nejen Selmu, ale i zapisovatelku.
1: Vy nic nevíte, vy nevíte, kde je Gavenda. Tak já vám to povím. V Německu. Vy jste taky Němka, že? A teď se chystáte pomalu za ním. Nikam se nechystám, mám tady práci. Opravdu nic nevím, sama jsem ho hledala. Lžete!
0: Zařval jí u ucha. Vyskočil a přisunul si ji i se židlí blíž.
1: Mluvte pravdu, nebo vám to vysvětlím ručně. Nevysvětlíte, jsem těhotná.
0: Sama se lekla, co to z ní vypadlo. Její slova zastavila ťukání psacího stroje. Zapisovatelka poposedla. Dobrácký strejda vykulil oči. Suchar lapal po dechu.
1: Tak dítě, výborně. Víte, jak se rodí ve vězení? Pokud ho matka vůbec porodí zdravé, už se s ním nesetká. To se může stát i vám.
0: Začal skřípavě tichým hlasem a přecházel do hřmícího basu. Dál už Selma neslyšela nic. Sesula se na židli. Probudila se na chodbě. Stála u ní zapisovatelka a podávala jí sklenici s vodou. Napijte se. Buďte ráda, že už vás dnes nezavolají. Až se vám udělá lépe, můžete jít. Žádný soucit v jejím hlase neslyšela. Byl stejně chladný jako ponurá chodba s tvrdou dřevěnou lavicí. Konečně měla jistotu, že je Štěpán v Německu. Naštvání na něho nezmenšilo její cit. Naopak. Nedostupná vzdálenost ho zesílila. Přála si, aby se vrátil aspoň na chvíli. Před usnutím objela polštář, na kterém spával. Vůně jeho vlasů vyprchávala. Vracela si pěkné chvilky s ním. Bylo jich tak málo. Nedovedla si vysvětlit, co bylo pro Štěpána silnější než jejich vztah. Dítě v jejím břiše se pohnulo. Rozplakalo jí to. Až se narodíš, nebudu na ten nevydařený život sama, řekla nahlas a představa opuštěné matky s kodrcajícím kočárkem ji rozlítostnila ještě víc.

Ranní rozbřesk se tlačil do místnosti zaroseným oknem. Štěpán zažil už hodně situací, kdy se dostatečně nenajedl, ale tady trpěl permanentním hladem. Ani u sedláka Troubelíka, kde musel pracovat po propuštění, se neměl tak špatně. Ke Kučerovi se tehdy nemohl vrátit. S odstupem času to viděl jinak, ale tehdy v roce 43 ho poslali pracovat do továrny Heinkel ve Vídni. Říkalo se tomu totální nasazení. Tam trpěl nejvíc hladem. Jakoby se ocitl v koncentráku a práce 10 hodin denně. Třásly se mu nohy od stání u stroje. V kapse kousek chleba na celý den. Pořád na něj myslel. Naučil se, že ho nemůže sníst naráz. Když už byl hlad nesnesitelný, ulomil si kousek a převaloval ho dlouze v puse. První dovolenou dostal až po roce. Nechtěl se vrátit, jenže chleba se nedal tak snadno sehnat. Myslel na tátu. Vydal se za ním vlakem, bez jízdenky. Dům, ve kterém otec žil, byl ponořený do tmy. Zatemnění za války nepropustilo světlo. Zabouchal na dveře, nic. Zkusil to znovu. Postavil se pod kuchyňské okno a zaťukal. Teprve po chvíli uslyšel hlas hospodyně. Té, která na něho u otce se svým synem často nasazovala, a otec si to s ním vyřizoval výpraskem. Tehdy mu bylo 16. Po 7 letech prošel horším obdobím, polepšovna, kriminál, na rány od otce by měl zapomenout. A přesto se v něm ozvala nespravedlnost a zlost na tuto ženu. Stála ve dveřích jako personifikovaná zloba. Tmavé šaty zakrývaly obtloustlou postavu, přes ramena si přehodila široký vlněný šátek. Dávala mu jasně najevo, že ho nerada vidí. Jdu za tátou. To jsi vzpomněl brzy. Dřív to nešlo. Pracuju v továrně ve Vídni, byl jsem nasazený. Tak se tam brať. Tady pro tebe není místo. Chtěla mu zabouchnout dveře, ale nastavil nohu. Chci mluvit s tátou, vy za něj nemůžete rozhodovat. Za zády se objevil její syn, podsaditý mladý muž, který však výškou nepřesahoval matku. To musíš na hřbitov. Před 4 rokem umřel. Zasmál se syn neomaleně a čekal, jak zareaguje příchozí, kterého celé své dětství nesnášel. Štěpán se zmohl na jediné slovo. Nelžete. Jeho vztah k otci nebyl příliš hřejivý. Nemyslel si, že ho jejich drsná zpráva tak zasáhne. Oba si ho měřili nepřátelským pohledem. Zeptej se u sousedů, když nám nevěříš. Z jejich slov byla slyšet radost, že se jim ještě naposledy podařilo mu ublížit. Všechno bylo špatně. Teď je svobodný, může se rozhodnout pro co chce. Jen kvůli silně cítil výčitku. Vybavila se mu v bílé zástěře a naškrobeném čepečku zdravotní sestry. Taková čistá. Pořád nemohl uvěřit, že se mu ji podařilo získat a že je s ní zasnoubený. A teď momentálně na jakémsi nelogickém útěku, který neplánoval. Co nespíš? Ozval se slaměna. Už zase myslíš na tu svoji krasavici? Nech si ty keci a mysli na svoji rodinu. Nikoho nemám. Žena mi už dávno utekla a rodiče umřeli. Jsem volný? Tady je jiný život, neboj, zvykneš si. Můžeš myslet na rodiče v dobrém. Taky už je nemám. Odjak živa nevydržím na stejném místě. Pořád za něčím spěchám a přemýšlím teprve, až něco provedu. Hele, nenuť mě vzpomínat. Vstávej, už jsou všichni nachystaní na snídani. Zase nás čeká kousek chleba, trocha margarínu a marmeláda z nějaké řepy. Nezůstanu tady. Budu pendlovat do Čech. Jako pašerák si přijdu na peníze. Co říkáš? Slaměna zavrtěl hlavou. Já ne. Už se tam nikdy nevrátím. To, o čem mluvíš, je hodně nebezpečné. Jsem zbabělec. Ani jsem se ti nepřiznal, že jsem odchod sem málem vzdal, ale ty jsi spěchal a já neměl odvahu ti to říct. Jsem rád, že jsem to neudělal. Vidíš, a mě to naopak mrzí. Nevím, co hledám ve vybombardovaném Německu. Chlapi, nebuďte lakomci, české koruny jsou vám tady na nic. Přivezu z Čech cigarety, je to zboží, který jde v americké zóně na dračku. Vrátím je i s úroky. Své našetřené peníze nechal Selmě. Žili už spolu několik měsíců. Ráno ji poslal do práce, večer ho už neviděla. Uspěl až u Karla Surého a Jana Nevoli.
Půjčili mu 5 000, ale vrátit se s ním do Československa odmítli. Nebojíš se, že tě chytí? Už tolikrát se mi podařilo jim utéct. Ve 44. při náletu na Vídeň, pokračoval, jsem znovu utekl. Sedlák Kučera byl největší jistotou a taky mi nabídl největší krajíc chleba. Ukryl mě. Na statku bývá vždycky dost jídla, ale musíte se odvděčit. Byl jsem dobrý pracant. Měl mě rád. Teď se chvíli zasnil. Pořád si vybavuju, když mi kručí nejvíc v břiše, jaká to byla v neděli nádhera. Úplný koncert. Talíř husté nudlové polévky a potom vepřoknedlo zelo. To se směl dobře až do konce války, ozvalo se nepřejícně. Kdepak, dal jsem se k partizánu, myslí vám něco říká skupina Kovařík. Bojoval jsem proti Němcům v okolí Zlína. Potom jsme se stáhli do Bílých Karpat a v prosinci 44 mi nějakej nácek v lese za Malenovicemi udělal díru do nohy. Čekali jsme na schoz zbraní, když na nás Němci pálili. Tím moje partizánština skončila. Možná to bylo moje štěstí. Mrzli jsme tam, nebylo co jíst. Odtáhli mě do vesnice někde u Zlína. Schovávali mě staří lidé, nechtěl jsem znát jejich jméno, kdyby mě potom chytili. Starali se o mě dobře. Žádné hody jako dřív, neměl jsem na jídlo ani pomyšlení, noha se špatně hojila. Léčili mi to jen bylinkami a občas dezinfikovali slivovicí. Vyhrnul nohavici a ukázal jizvu. Mírně vystupovala. Byla lesklá a pořád ještě růžovější než kůže kolem. Rozhlédl se kolem a řekl rázně. Kdo se mnou půjde do Čech? Rozpačité ticho přerušil až Karel Tyc. Já se k tobě přidám. Konečně měl kamaráda do nebezpečí. Ještě musel prodat boty, aby měl peníze na cestu. Jedny mu stačily. Karel to uměl s chlapama líp. Neměl tak rázné vystupování jako Štěpán. Byl přátelštější. Podařilo se mu ho trumfnout. Od spolubydlících vybral 20 000. Z knihy Anny Strnadové Převaděč mezi dvěma světy připravila Nikol Nováková. Dramaturgie Alena Blažejovská. V režii Radima Nejedlého četl Martin Siničák. Zvuková spolupráce Jana Meluzinová.

0: dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz. Nejširší výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií, jaký na českých rozhlasových vlnách můžete slyšet. To je Svět ve 20 minutách. Jedinečný pohled na stránky zahraničního tisku. V sobotu po 1 hodině odpoledne a v neděli po 7 hodině večer na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Nejen události, ale i komentáře, plus rozhovory, plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus. Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Začíná nový školní rok, některé školy mají víc peněz na podporu znevýhodněných žáků. Záchranné práce po povodních v Nepálu a Tibetu komplikuje déšť a zničená infrastruktura. Wimbledonská šampionka Nosková postoupila do druhého kola tenisového US Open a dnešek bude nejdřív skoro jasný, přechodně oblačný, výjimečně s přeháňkami. Teploty většinou do 25 stupňů, na jihu Moravy až 27. Je úterý 1. září a začínají hlavní zprávy s Markem Sedláčkem.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Dnes začíná nový školní rok. Změny přináší hlavně v prvních třídách. Kvůli zpřísnění podmínek pro odklady školní docházky totiž letos nastoupí i děti, které by dřív zůstaly ve školce o rok déle. Znamená to i víc asistentů.
2: Školy musí nově kvůli přísnějším odkladům zajistit v každé první třídě s alespoň 15 žáky asistenta pedagoga, pokračuje Tomáš Augustín z Asociace ředitelů základních škol.
3: Třeba ta práce bude opravdu náročnější a bude se muset výrazně ubrat z toho tempa, z těch požadavků, které tam jsou.
2: Do prvních tříd nastupuje podle odhadu ministerstva školství 115 000 dětí. Školy s větším počtem žáků, kteří potřebují podporu, mají nově peníze navíc. Na co je můžou využít, vysvětluje mluvčí ministerstva Ondřej Macura.
4: Například na školní vybavení, vzdělávací nebo zdravotní pomůcky, náklady na dopravu do školy, podporu účasti na školních akcích.
2: 520 základních škol si mezi sebou rozdělí zhruba 220 milionů korun. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
1: Rezort financí zveřejnil návrh státního rozpočtu na příští rok. Nejvíc si pohorší ministerstvo pro místní rozvoj. Oproti letošku má dostat o 10 miliard korun míň. Letos hospodaří zhruba se 30 miliardami.
5: Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO je rozpočet rezortu nižší, třeba kvůli přesunu agent pod rezort průmyslu a obchodu.
6: Je to dílem i, že končí programovací období a nejsou tam vlastně evropské peníze.
5: O zhruba 700 milionů méně dostane rezort životního prostředí a s větším objemem peněz původně počítal ministr školství Robert Plaga za ANO. Rozpočet se mu meziročně zvýší, ale méně než původně předpokládal.
7: U té největší položky, a to je nárůst platů, tam je nárůst menší než jsem předpokládal, ale zároveň se změnil za příslib těch vyšších nárůstů v letech 28-29.
5: Státní rozpočet má mít podle návrhu příští rok schodek 389 miliard. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: Opozice navyšování schodku státního rozpočtu ostře kritizuje. V době ekonomického růstu to považuje za neobhajitelné.
8: Tenhle rozpočet míří proti podnikatelům, míří proti tomu, aby se česká ekonomika mohla dobře rozvíjet.
9: Říká předseda občanských demokratů Martin Kupka. Vláda podle něj vědomě zadlužuje zemi na účet těch, kteří ještě nemůžou hlasovat, ale budou za to platit. Místopředseda Starostů Lukáš Vlček zkritizoval, že schodek má být druhý nejvyšší v historii Česka, přestože ekonomice se teď daří.
10: Je navíc další vládní lží, že by šlo o investice. Celkový deficit se totiž zhoršuje o 79 miliard, zatímco nárůst národních výdajů na investice ani ne o 48 miliard.
9: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO opozičním politikům vzkázala, že lepí díry, které způsobili oni v minulém volebním období. Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
1: Vrchní soud v Praze potvrdil europoslankyni Janě Naďové z hnutí ANO tříletou podmínku a peněžitý trest 500 000 korun. Zamítli její odvolání v kauze Čapí hnízdo, ve které byla obžalovaná z dotačního podvodu a poškození zájmu Evropské unie.
11: Rozsudek je pravomocný. Nesouhlasí s ním advokát Naďové Josef Bartončík, který chce podat dovolání k nejvyššímu soudu.
12: Jménem klientky konstatuji, že tato se cítí stále nevinná a podle mého názoru její vina nebyla prokázána.
11: S rozhodnutím odvolacího soudu se ztotožnil státní zástupce Mojmír Frček.
13: Když jej máme za zákonné a především formální i materiálně zcela správné.
11: Obžalobě v kauze čelí i premiér Andrej Babiš z ANO. Jeho stíhání je ale pozastavené kvůli poslanecké imunitě. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
1: Po tragických povodních v Tibetu evidují nepálské a čínské úřady už nejméně 950 obětí. Pohřešuje se asi 5000 lidí. Záchranné práce i zásobování humanitární pomocí komplikuje zničená infrastruktura. Nepál do pomoci ve velkém zapojuje letectvo.
14: Začínají být čím dál tím větší problémy s doručováním humanitární pomoci z těch níže položených údolí směrem na sever Nepálu, protože ta silnice jedna jediná, která je pořád ještě průjezdná, je podemletá, je tam spousta půdních sesuvů a všechno to brzdí to zásobování. Ze severního Nepálu David Jakš, Radiožurnál.
1: Američtí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner se chystají na další diplomatické hovory na Ukrajině. Řekl to prezident Volodymyr Zelenský s tím, že Američany telefonicky informoval o vývoji na bojišti i o možnostech jednání s Ruskem.
15: Mluvili jsme o tom, jak Rusko přimět k ukončení války. V Moskvě musí panovat správné smýšlení. U Putina musí převládat odhodlání válku ukončit, nikoli v ní pokračovat. Bohužel zatím všechny zpravodajské informace, jak naše, tak i našich partnerů, a všechny signály z Ruska naznačují, že ruský vůdce osobně chce, aby válka pokračovala.
1: Rusko na mírové hovory přistoupí jenom v případě, že ovládne celý ukrajinský Donbas, a to včetně částí, které kontroluje Kyjev. Ukrajina i Spojené státy toto odmítají. Šéf odboru IG Metall v německém Dolním Sasku varoval před konfliktem mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci v automobilovém koncernu Volkswagen. Ten by se podle něj mohl vyhrotit, pokud vedení bude špatně komunikovat tvrdá úsporná opatření. O těch má v pátek jednat dozorčí rada automobilového koncernu.
16: Současné spory a debaty o úsporách nebo přímo o zavírání továren nevysílají dobré signály směrem k zákazníkům. Šéf dolnosaské pobočky odboru IG Metall Thorsten Greger to řekl deníku Neue Osnabrücker Zeitung. O nutnosti úspor přesvědčuje zaměstnance Volkswagenu poslední týden přímo šéf představenstva Oliver Blume. Okružní jízdu po německých továrnách zakončil dnes v Hanoveru. I tamnímu závodu hrozí uzavření. Blume už dříve řekl, že je to nejzazší a taky nejdražší řešení, ale že provozovat tento závod zaměstnávající asi 11 000 lidí nebude mít v příštím desetiletí ekonomický smysl. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Nástroj umělé inteligence ChatGPT od společnosti OpenAI bude v Evropské unii spadat pod přísnější dohled. Oznámila to Evropská komise. Ve státech 27 už totiž ChatGPT daleko překročil hranici 45 milionů uživatelů za měsíc a řadí se tak do skupiny mimořádně velkých internetových platform, na které se vztahuje unijní nařízení o digitálních službách.
17: Přísnější pravidla budou nově platit také pro internetové diskuzní fórum Reddit a platformu Roblox, na níž mohou uživatelé hrát a vytvářet vlastní hry a virtuální světy. Všechny tři platformy musí nově důsledněji bojovat proti šíření nelegálního obsahu či ohrožování základních práv, jako je svoboda projevu. V opačném případě jim hrozí vysoké pokuty. Přísná unijní pravidla na základě nařízení o digitálních službách už platí celkem pro 28 platform, včetně společností Apple, Google či Amazon. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Tenistka Linda Nosková vyhrála v úvodním kole US Open nad Američankou Volinecovou. V New Yorku je u toho David Prouza.
18: A aktuálně v akci Dalibor Svrčina souboj s Francouzem Royerem dospěl už do páté sady. V ní vede Dalibor Svrčina 2-0 a 15-0 při svém vlastním servisu. Ve druhém kole už jsou Karolína Muchová, Marie Bousková a také už zmiňovaná Linda Nosková. Naopak končí Sára Bejlek. Na své zápasy čekají Kateřina Siniaková a Jakub Menčík. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
1: České volejbalistky na domácím mistrovství Evropy v Brně končí v osmifinále, které prohrály se Švédskem 0-3. Nejproduktivnější hra turnaje švédská univerzálka Isabel Háková v zápase nazbírala 31 bodů a podle kapitánky Michaely Mlejnkové bylo složité jí bránit.
19: To utkání jsme nastoupili dobře, ale prostě Izabela měla dneska svůj den, nedokázali jsme ji vůbec zastavit. Myslím si, že ten recept jsme na ní našli až v tom třetím setu, kde jsme bohužel plus udělali nějaký chyby napřímo na servisu i v útoku a pak není možný vyhrát ten set. A ona prostě fakt na co šáhla, to měla jako bod, takže bylo fakt nesmírně těžký ji zastavit a jenom klobouk dolů před ní.
20: Omezení na D1 u Humpolce a na 38 u Havlíčkova Brodu. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Větrný Jeníkov zvyšte pozornost. Na 95. kilometru čeká dodávka v odstavném pruhu na odtah, označena je světelnou šipkou. Na silnici 38 mezi Havlíčkovým Brodem a Habry pracují silničáři na několika místech na opravě vozovky. Projíždí se kyvadlově a zdržení je vždy do 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Dnešek má být polojasný až skoro jasný, během dne přechodně oblačný a hlavně na horách výjimečně s přeháňkami. Teploty v úterý 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27, na horách kolem 16 stupňů. Tolik hlavní zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
21: Vláda ohlásila schodek státního rozpočtu v příštím roce ve výši 389 miliard korun. Je ekonomicky obhajitelný. Co přinese rozvolnění rozpočtových pravidel? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je někdejší vicepremiér a ministr financí Pavel Mertlík z katedry ekonomie a managementu Unicorn Vysoké školy. Dobrý den.
22: Dobré odpoledne.
21: Miroslav Kalousek byl podobně jako vy ministrem financí na síti X odpoledne napsal, že příští rok budeme podle navrhovaného rozpočtu projídat budoucnost dvakrát rychleji než letos. Souhlasíte s ním, že takový schodek by odpovídal hluboké hospodářské krizi nebo covidové pandemii?
22: Jednoznačně, navíc ta čísla, když je čteme, tak se obávám, že jsou ještě horší, než jak to bylo ministerstvem financí dneska prezentováno. A
21: nevychází vám to?
22: No, nevychází mi to, protože plánovaný schodek, který je 389 miliard, jak jste řekl, když se podíváte do srpnové makroekonomické predikce ministerstva financí, čili aktuální platné predikce, která prostě ani ne měsíc stará, pár týdnů stará, tak tam je nominální HDP odhadován na 9 bilionů 531 miliard. No a když teda vydělím těch 389 9531, tak mi vyjde 4,1, respektive to je zaokrouhlené, méně zaokrouhleno 4,8% HDP, čili více než 4%, což si myslím, že pokud to není odůvodněno skutečně masivním investičním programem, a já bych řekl, že v této době především do bezpečnosti země a její infrastruktury, včetně infrastruktury kritické, tak to je skutečně neobhajitelné. Samozřejmě to, co říkám, tohleto číslo, těch 4,1, se týká státního rozpočtu úzkém, že jo, samotného státního rozpočtu. Vedle toho máme státní fondy, máme další veřejné instituce, které jsou součástí veřejných financí jako celku, v praxi tedy zejména obce a města, kraje plus zdravotní pojišťovny, ale vzhledem k jejich dosavadnímu vývoji i vývoji jejich rozpočtů mám na mysli, tak si nemyslím, že to může ten obrázek nějakým zásadním způsobem změnit. Jo.
21: To je docela zajímavé, že vlastně levicoví sociální demokraty, si to tak mohu říci, se shodne s pravicovým rozpočtovým střábem Kalouskem. To znamená, že rozpočet je prostě špatně navržen?
22: Myslím si, že tak, jak jste to přesně řekl, naprosto neodpovídá naší makroekonomické situaci, která sice není nějak mimořádně růžová. Tempo růstu odhadované opět tedy ve stejné predikci ministerstva financí, a záměrně používám oficiální čísla, na příští rok 2,4%, si myslím, že jako asi odpovídá v současnému potenciálu české ekonomiky, ale co si budeme nalhávat, ten potenciál je nízký a měl by být vyšší, mělo by to být někde mezi 3-4% HDP meziročního růstu, tak jak tomu bylo, řekněme, před covidem. A prostě dlouhodobě to je takové čísla směřují spíš jako k zaostávání v globálním měřítku a nehledě na to, že tedy i v předchozích letech to bylo ještě nižší. Není dobré utěšovat se s tím, že v rámci Evropy to je velmi dobré číslo.
2: Vláda chce využít.
22: Kdybych to tak jenom
2: shrnul. Ano, promiňte.
22: Nic, jenom závěrečná věta k tomu prostě. Přesto, že ten růst je menší, než by měl být, tak prostě celkově ta situace je relativně dobrá. Jsme v situaci nějakého pozvolného růstu, stále nízkou nezaměstnaností, do jisté míry rostoucí inflací, ale pořád prostě to není tak, že by se muselo utrácet způsobem, jakým se k tomu vláda rozhodla.
2: Chtěl jsem říct, že vláda tady chce využít takzvanou evropskou únikovou doložku pro zvýšení výdajů na obranu, ale a taky zároveň uvolňuje ta rozpočtová pravidla, k tomu se ještě dostaneme. Jak vysoký může být nakonec podle vašeho odhadu ten skutečný schodek?
22: Tak ten skutečný schodek může být vyšší nebo nižší podle toho, jak se bude dařit ekonomice a samozřejmě případně, jaké budou úpravy toho rozpočtu během roku, ale ty za normálních okolností nebývají nějak mimořádně velké. Já bych se nicméně vyjádřil k tomu, jak si nezapočítávání těch vojenských nebo dalších bezpečnostních výdajů do deficitu, tak to prostě není. Tam se to započítává. Nezapočítává se to do aktuálních výdajů pro ten konkrétní rok, kdy je nějaký ten strop, který bychom neměli překročit a jak si otevřeli jsme si cestu k jeho překračování, nebo my, vláda nám otevřela, bohužel, tu cestu. Ale do výkazu hospodaření veřejných rozpočtů jako celku, tak jak se reportuje prostě, jak její reportuje Eurostat, tak tam se všechny výdaje započítávají, včetně těch vojenských a dalších, takže prostě to je jenom taková obezlička.
2: A jak se díváte na logiku, kterou vyznává vláda, že vyšší zadlužení rozhýbe ekonomiku a tím se zvýší příjmy rozpočtu?
22: To je částečně pravda, nebo to může být pravda, ale velmi záleží na směřování těch výdajů. A pokud rozhodující část těch výdajů, jak se zdá, půjde do oblasti spotřeby, tak to prostě tenhle efekt taky má, taky, ale velmi malý, až skoro zanedbatelný. Na rozdíl od třeba těch výdajů investičních, které se multiplikují.
2: Že vláda argumentuje tím, že přes 100 miliard, jestli se nepletu, jde právě na ty investiční výdaje.
22: To je sice pravda, ale meziroční navýšení tam není tak velké. Navíc je tam jim pouze vykompenzován pokles příjmů, očekávaný pokles příjmů použitých na investice z fondů Evropské unie, takže prostě částečně české peníze nahradí ty evropské, ale to není více peněz. Jo? Takže to ono tam navýšení je, ale není nějak zásadní, ale popravdě řečeno, v situaci, kdy se staví na české poměry dálnice tempem, jaký tady několik let nebyl, celá řada dalších investičních projektů běží a nové nejsou připraveny, tak ty možnosti nejsou až tak velké. No a když si vedle toho podíváme na podivuhodné plány typu jaksi zestátnění části ČES a proti tomu privatizaci jeho další části a podobně, které nemá racionální ekonomické vysvětlení a je to velmi podivná operace, která ale zatíží veřejné rozpočty, tak jako je to celé velmi podivné. Já bych ale velmi rád upozornil ještě na jednu věc, na kterou nesmíme zapomínat, a to je cena toho zadlužení. To, co za to platíme. My dnes úroky z veřejného dluhu, nebo přesně ekonomicky řečeno výnosy z dluhopisů, máme někde kolem 5% jejich hodnoty. To není opravdu málo. 5% úrok. Každý, kdo má hypotéku a má povinnosti splácet, tak ví, jaký je to nárůst z dob, kdy to bylo 2 až 3%. No a když se podíváte na nominální objem těch výdajů na úroky, které musíme platit věřitelům České republiky, včetně českých domácností samozřejmě, tak třeba za rok 2025, kdy je známá poslední statistika, kterou jsem alespoň dokázal nalézt, tak tehdy to bylo 112 miliard korun. Nominální HDP byl tehdy 8 bilionů 556 miliard korun. Zase, když tahle dvě čísla vydělíte, tak ten objem těch úroků představuje 1,3% HDP. Jinými slovy, z těch zhruba 4% deficitů víc než čtvrtinu, a pomalu se to může blížit třetině, sežerou jenom úroky, které platíme. a bude to čím dál horší.
21: No, ministerstvo financí očekává, že státní dluh v roce 2028 překročí hranici 4,4 bilionu korun, že náklady na jeho obsluhu se vyšplhají až na 139 miliard, přičemž v tom roce 2025 to bylo 98 miliard. Čili je tohle to ještě udržitelné?
22: No, já si myslím, že to dlouhodobě udržitelné není určitě. Z krátkodobého pohledu to udržitelné je, ale zbytečně nás to zatěžuje. A v okamžiku, kdybychom museli skutečně výrazně zvýšit třeba obranné výdaje, a já si myslím, že tenhle okamžik se docela blíží, bohužel, tak prostě ta zátěž bude o to horší. Další věc, která s tím souvisí, je prostě důvěra finančních trhů v schopnost České republiky splácet. Prostě úroky rostou ve světě všeobecně a nemá smysl utěšovat se tím, že náš veřejný dluh prostě je hluboko zatím pod těmi 60% toho maastrichtského kritéria, které sice není úplně jaksi bezdůvodně zvolené, ale přece jenom je to trošičku arbitrární údaj. Máte země na světě, které se ekonomicky nehroutí, nebo já bych řekl stále nehroutí, jako třeba Japonsko, které má velké hospodářské problémy, ale prostě dokáže ufinancovat dluh ve výši přesahující 200% HDP. A vedle toho máte země po světě, které zkrachovaly s dluhem hluboko pod tou naší úrovní. Nejen ten vykřičený příklad Argentiny, ale i řada dalších. Jinými slovy, může se velmi lehce stát, že prostě ze dne na den ty výnosy začnou růst z těch dnešních 5% někam směrem k 10, no a pak už je zbývá zavolat do Mezinárodního měnového fondu.
21: Hostem 20 minut Radiožurnálu je ekonom Pavel Mertlík. Jak jsem pochopil z vašich slov, asi rozumíte důvodům, proč prezident vetoval novelu rozpočtových zákonů připravenou vládou?
22: Tak je to velmi jednoduché. Prostě máme nějaká pravidla a když se nám ta pravidla nehodí, tak je odstraníme nebo nahradíme pravidly mnohem volnějšími. Jinými slovy, nehodláme ta pravidla respektovat. Protože si myslím, že to je závažná věc, která prostě umožní této vládě více, ale bohužel nerozumně utrácet a způsobí problémy do budoucna, tak s tomu, jak si rozumím velmi dobře, stejně jako kritice vlastně všech ostatních mimo vládu, nezávislých expertů, Národní rozpočtové rady a tak dále a tak dále.
21: Podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba vidí opozice porušení dělby moci v tom, že vláda bude mít po prosazení změn rozpočtových pravidel možnost bez souhlasu sněmovny přesouvat až 10% rozpočtu. To je velká benevolence, ne?
22: Je to velká benevolence. Ono takové přesuny samozřejmě mohou být potřebné, ale pokud je země jen trošku politicky konsolidovaná, tak se prostě souhlas v parlamentu k takovým operacím, jsou-li skutečně nutné, zpravidla najde. Ale tím jsem možná se to dotkl další věci. Prostě tyhle problémy kolem státního rozpočtu, o kterých hovoříme, jsou do jisté míry jenom symptomem toho, jak se prostě hroutí liberální demokratický řád, v kterém jsme 30 let operovali. Je to prostě součást kupících se problémů v celkovém fungování naší společnosti, který se projevuje v politice, ve volbách a posléze tedy v státním rozpočtu. Nevidíme to jenom v České republice, bohužel to velmi podobně vidíme ve Spojených státech, v některých dalších zemích Evropy. Možná jich po letošních volbách v příštím roce bude ještě více, uvidíme. Prostě nejsou to pěkné perspektivy.
21: Vláda podle opozice taky dostane možnost šikanovat instituce, které jí nepůjdou na ruku zkracováním rozpočtu. Připouštíte takové riziko?
22: Tak ta možnost je vždycky, když by vláda tuhle pravomoc neměla, prostě jistě si dokážeme najít historické případy, kdy vlády prostě z roku na rok zkrátily rozpočet jednotlivým institucím, protože ty instituce se nechovaly vždycky podle jejich představ. Prostě dát prezidentské kanceláři menší rozpočet, na to nemusela být podobná změna.
21: A umíte odhadnout, jak v té věci může rozhodnout ústavní soud?
22: To si netroufám, už protože nejsem ústavní právník, ale jako předpokládám, že se ústavní soud bude snažit interpretovat ústavu tak, jak je napsaná i jak jaký je očekávaný její obsah, kterému se říká duch zákona, duch ústavy. A je dost možné, že něco z toho, co vláda v této oblasti prosazuje, narazí. Ale na straně druhé ne nutně všechno. A další věc také je prostě vykonatelnost rozhodnutí ústavního soudu. My dosud žijeme v blahé situaci, kdy rozhodnutí ústavního soudu jsou v zásadě respektována, ale ústavní soud nemá ani armádu, ani policii, žádné donucovací prostředky. A pokud se dostaneme do situace, kterou vidíme ve Spojených státech, kdy prostě prezident ignoruje rozhodnutí soudní soustavy, včetně nejvyššího soudu, respektive vždycky najde nějakou cestu, jak ho obejít, tak nám potom prostě ani dobře fungující ústavní soud nemusí být mnohoplatný, což nakonec najdete takováto vysvětlení i třeba v rozhovorech s Pavlem Rychetským. Prostě to není žádná mimořádná moudrost. My máme velké štěstí z hlediska celkové konstrukce naší ústavnosti, že za prvé máme dvoukomorový parlament a za druhé máme ústavní soud. Nebýt toho, byli bychom mnohem blíže než Slovensku a Maďarsku, možná bychom byli dál než oni.
21: Ten zákon obsahuje nový způsob financování výstavby jaderných zdrojů. Stát by je mohl platit pomocí půjček poskytovaných z mimo rozpočtových účtů. Co by to fakticky znamenalo?
22: No tak, já to řeknu takhle. Veřejné finance nejsou tvořeny jenom státním rozpočtem a jenom rozpočty měst a obcí, čili těch místních entit státu, abych tak řekl. Vedle toho jsou tam několik málo mimo rozpočtových fondů a vedle toho fondu dopravní infrastruktury, fondu bydlení, jsou to zejména u nás zdravotní pojišťovny, které nejsou součástí státního rozpočtu, aspoň ne bezprostředně, jsou na něj napojeny, ale mají také vlastní příjmy a tak dále. V průběhu 90. let takových mimorozpočtových institucí tady byla celá řada. Vládě to tehdy umožňovalo hospodařit z pořadu let s nulovým deficitem státního rozpočtu. A pak se ukázalo tedy, když se provedla konsolidace veřejných rozpočtů v dobách někdy kolem roku 1998, 97, 98, že prostě v řadě těch roků ty deficity byly běžně 2-3%, v jednom konkrétním případě 12% HDP, dosud neopakovaných, byť to je specifický případ. Tam se započítávala jedna velká privatizační akce, která snižuje majetek státu. Takže je to do jisté míry účetnictví. Ale ta základní věc je, že když čím máte více mimo rozpočtových fondů a čím rozsáhlejší je rozsah jejich operací, no tak tím menší je přehlednost té soustavy veřejných rozpočtů jako celku a tím lépe se prostě skrývají různé výdaje, které prostě není úplně pro vládu jaksi žádoucí, aby na ně veřejnost příliš dobře viděla.
21: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu. Naším hostem je docent Pavel Mertlík. Prezident Petr Pavel řekl, že neočekává od současné koaliční vlády Andreje Babiše, že by přišla s reformami povinných výdajů rozpočtu. Na tom se asi shodnete.
22: Také to neočekává.
21: Souhlasíte s tím, že to budou, nebo že ty změny mandatorních výdajů, že budou zřejmě v budoucnu nezbytné?
22: No tak ona, vláda je, abych zase byl jaksi poctivý, v nějaké míře dělá i teď v některých vybraných segmentech vys rovněž dnešní nebo včerejší informace o snížení podpory v nezaměstnanosti, respektive úpravy té křivky vyplácení podpory v nezaměstnanosti, čili nějaké úpravy se tam dějí, ale nejsou zásadní. Na straně druhé já nevěřím na to, že je možné mandatorní výdaje nějakým podstatným způsobem osekat, aniž by to vedlo prostě k zásadním problémům ve fungování naší společnosti. Náš základní problém není jenom na příjmové straně rozpočtu a já bych řekl, že donedávna nebyl především na příjmové, ale na výdajové.
21: Obráceně.
22: A já jsem to řekl obráceně, ano. Není na výdajové straně rozpočtu, i když rychle se k tomu posouváme také, jak už jsem o tom vlastně mluvíme celou dobu, ale na té příjmové straně rozpočtu. Tam prostě je společný jaksi hřích prvotní ODS, ano, a také SPD, ale zejména jde o ty dvě velké strany, kdy v roce 2020 zrušili takzvanou superhrubou mzdu, což nebyla zrovna šťastná konstrukce. Já osobně bych byl plně pro, že byla zrušena, ale nebyla kompenzována ničím jiným.
21: Čili ne jí vracet, ale
22: udělat komplexní reformu příjmové strany veřejných financí, to znamená zejména daní a také sociálního pojištění a zdravotního pojištění.
21: Třeba Vít Rakušan mluví přímo o daňové reformě. S tím souhlasíte?
22: Rozhodně. Rozhodně a máme na celou řadu výborných textů na tohle téma. Stačí se podívat třeba na různá doporučení expertů kolem třeba pana Prokopa, tak dále. Výborné texty na tohle téma měla paní kolegyně Nerudová. Prostě ten náš daňový systém vždycky vykazoval různé nedostatky, ale tak, jak se v zásadě nemění spoustu let, tak se ta situace zhoršovala, protože se prostě mění ekonomika, mění se společnost. A součástí našeho problému není jenom nízká úroveň výběru daní. Jsme dlouhodobě někde kolem 35% HDP, což podle mého hlubokého přesvědčení neodpovídá potřebám naší ekonomiky. Ale také máme velmi nešťastně, řekl bych docela brutálně dneska rozložené to daňové břemeno, kdy prostě ty daně v zásadě platí pracující a například daně z kapitálové se blíží kriticky nule. Jo, to je prostě situace, která je absolutně neudržitelná dlouhodobě. Odporuje situaci, jaká je běžná nejenom v západní Evropě, ale i ve Spojených státech a v dalších vyspělých zemích. A bohužel žádná z předchozích vlád s tímhle nic neudělala. Respektive ne tak významného. A mimochodem minulá vláda Petra Fialy, která takovou opatrnou reformu ve smyslu zdanění kapitálu zavedla s platností od tuším loňského roku, tak po několika měsících to bylo opět zrušeno. Tehdy to prošlo, byl to návrh Pirátské strany a ODS posléze se rozhodlo hlasovat jinak. Takže to neplatilo ani celý rok. Jo? Čili ta nechuť prostě zdanit kapitál je u nás dlouhodobá. A bohužel má závažné makroekonomické a potažmo následně společenské dopady.
21: Ministryně financí Schillerová připustila, že by mohlo dojít ke zvýšení majetkových daní, jak nám tedy doporučuje Evropská komise a Mezinárodní měnový fond, protože máme relativně malé.
22: Ne relativně malé, máme malé. Absolutně nejmenší v Evropě.
21: No a takže je to správná cesta.
22: To je určitě jedna z dílčích věcí, které je třeba udělat. Nemůžeme zase žít v představě, že daně z nemovitosti nám tu situaci vytrhnou. Ale dneska jsou někde u 0,1% HDP. Hluboko pod 20%, no a kdyby se přiblížili postupnými kroky, to podtrhuji, postupnými kroky, to je vždycky u daní potřeba postupně, byť může jít o radikální reformu, tak někam k těm 3%, které jsou obvyklé v Evropské unii jako celku, tak to samozřejmě do té mozaiky těch příjmů pomůže. Já si nemyslím, že Česká republika by měla mít daně na úrovni někde kolem 50% jako skandinávské země, 50% HDP nebo taky. Nám by bohatě stačilo, kdybychom se z těch našich 35% zhruba posunuli někam na úroveň 38-39, prostě směrem k 40%, ale podně. A celá řada věcí by pak fungovala úplně jinak. Ale není dobré prostě tohle dosáhnout úpravou jedné daně. Tam je potřeba celou řadu z nich upravit a to oběma směry. Prostě už mluvil jsem o zaměstnancích především. Velká část z nich má prostě disproporcionálně vysoké daně v porovnání k tomu, jaký mají příjem v srovnání s jinými skupinami obyvatelstva a tak dále.
21: Koaliční vláda v programovém prohlášení slibovala konsolidaci veřejných financí, zatím prohlubuje schodek státního rozpočtu. Věříte, že s tou konsolidací začne v roce 2028, jak teď slibuje?
22: Nevěřím z řady důvodů, ale jeden z nich je také to, že pokud nebudou předčasné volby do té doby, tak prostě nebývá to tak v důsledku politického cyklu, že by konsolidaci veřejných financí vlády, a to i ty, které mají za sebou podporu, řekněme, voličů, kteří proti ní nejsou v principu, prováděli krátce před koncem volebního období. Takže tohle si myslím, že opravdu nehrozí.
21: Ministryně Schillerová připouští, že ještě dojde k nějakým úpravám. Jak velkým odhadujete? Teď se ptám samozřejmě na státní rozpočet, na ten návrh, který jsme se dnes dozvěděli.
22: Rozumím. Moc si nedovedu představit, že by se už nějak dále hýbalo s tím celkovým číslem. Je možné, že třeba ministerstvo financí přijde s novým odhady HDP a promítne je tam, ale to by neměly být velké rozdíly. Spíš bude asi docházet k přesunu mezi kapitolami, což je folklor každoroční.
21: Uvidíme. To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s bývalým ministrem financí, dnes docentem na katedře ekonomie a managementu Unicorn Vysoké školy Pavlem Mertlíkem. Děkuji, nashledanou.
22: Děkuji za pozvání.
0: Finanční svět jasně a srozumitelně vám vysvětlí ekonomické pořady Českého rozhlasu Plus. Peníze a vliv. Nic osobního, prostě biznis. A řečí peněz. Všechny pořady najdete na webu Plusu, v audioportálu Můj rozhlas a také tam, kde posloucháte své oblíbené podcasty. Posloucháte Český rozhlas Plus.
3: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
4: Nejbližší poradkyně amerického prezidenta se ocitla v centru pozornosti.
6: Her name is Natalie Harp.
23: Je přesvědčená, že jí Donald Trump zachránil život.
4: Doprovázela Donalda Trumpa dva víkendy po sobě do jeho golfového klubu v New Jersey.
24: Měla pracovat v Bílém domě rok bez prověrky.
23: Její vliv na prezidenta bude ale zřejmě ještě posilovat.
3: Oddaná, nápomocná, loajální, extrémně pracovitá a dosud skoro neviditelná Natalie Harpová. Proč se o Trumpově asistentce teď tolik mluví? Kde se vzala? A co všechno má na starosti? Ptám se amerikanisty Jana Beneše z Ostravské univerzity. Dnes je pondělí 31. srpna. Dobrý den, díky, že jste si udělal po nějaké době čas na Vinohradskou 12.
25: Díky za pozvání k tak výživnému příběhu.
3: Kdy jste poprvé slyšel mimochodem o Natalie Harpové?
25: Já se trošku poklepu po ramenou. Já jsem o ní četl už v listopadu 2024, kdy v New York Times o ní konkrétně vznikl článek, který ukazoval na to, že ona bude jedním z těch lidí, které si Donald Trump vezme do toho svého blízkého okolí, do toho nejbližšího kruhu, do Bílého domu, až se stane podruhé americkým prezidentem.
3: Tak amerikanisti ti se vyznají, nicméně k širší veřejnosti i ke mně se tohle jméno dostalo teprve v posledních dnech. Ve Spojených státech budí velký rozruch, může za to teda zejména demokratický senátor John Ossoff, který se o Natalie Harpové zmínil. Proč vůbec na ní narazil?
25: John Ossoff je senátor z Georgie. V Atlantě měl velký předvolební meeting, protože na podzim nás čekají volby do kongresu, tedy i do senátu, kde on obhajuje svoji pozici za velmi jako červený republikánský stát. A v momentě, kdyby vyhrál ty volby nebo obhájil ten svůj post, tak má poměrně zajímavou šanci potom v těch primárních volbách v rámci demokratické strany na kandidaturu do Bílého domu. A samozřejmě on si vybral ten nejjednodušší terč, který mohl, to znamená Donalda Trumpa, jeho trable s ekonomikou, to, že se vlastně pořádně jako nevěnuje stavu ekonomiky nebo ji dokonce zhoršuje. A také se věnoval tomu, že Donald Trump utíkal z Ankary z jednání NATO, ze summitu NATO jiným letadlem, než do kterého původně nastoupil. V tom letadle, které mělo být tady bezpečné a který nakonec odletěl, tak do toho si vzal jenom vybrané lidi, jako třeba Pete Hexeta, ministra války, a právě Natalie Harp, člověka, který je veřejnosti prakticky neznámý. A naopak v tom nebezpečném letadle, na který údajně mohli zaútočit iránští špioni nebo iránští teroristi, tak tam nechal dost význačné lidi ze své vlády, včetně ministra zahraničí Marka Rubia, nebo právě i mluvčí Caroline Levitt, která mu je taky docela blízko. Takže John Ossoff na tom meetingu tak nějak zvýraznil, že Donald Trump se místo toho, aby se věnoval opravdu stavu země, zlepšoval ekonomiku a hlavně spravil zahraniční politiku a přestal válčit s Iránem. Tak místo toho by nejraději cestoval s Natalie Harp a stavěl nový taneční sál.
3: Je to tak, on se do něj docela pustil, on řekl. Prezident Trump spí na schůzkách, hraje golf, jen obchoduje s akciemi, prezidentem být vlastně nechce. Rád by si, jak sám říkáte, postavil ten taneční sál, jakože ho staví v jednom z těch křídel Bílého domu a cestoval s Natalie Natalii v letadle, které mu dal katarský emír. A pak se strhl teda velký humbuk. Všichni na to začali reagovat, všichni začali zjišťovat, kdo je Natalii. Takže Amerika taky nevěděla, kdo je tak prezidentovi na blízku.
25: Nevěděla. Věděli o tom novináři. To je zajímavá věc. Novináři se samozřejmě všímají toho, že Natalie Harp je skoro 24 hodin denně poblíž Donalda Trumpa v Bílém domě v obálné pracovně konstantně. Ne po jeho boku, ale nedaleko od něj. Mm-hmm. I na význačných mítincích. A faktem je, že ten humbuk se strhl i kvůli tomu, že prostě šlo o kopnutí do prezidenta, šlo o kopnutí do, nebo rýpnutí do někoho, kdo je mu nesmírně blízko. Ta vaše citace vlastně ukazuje, že to mělo i nějaký sexuální podtext, takové jakési mrknutí na voliče, že tam se možná děje něco nepřístojného, že Donald Trump možná má vedle sebe mladou, blondětou, poměrně atraktivní ženu, se kterou možná tam se děje něco nekalého. Na to je Amerika už vlastně částečně zvykla, ale samozřejmě vystaly najednou otázky, jak to, že se může v okolí Donalda Trumpa pohybovat někdo, koho vlastně veřejnost vůbec nezná, nic o ní pořádně neví a novináři se toho velmi rychle chytli.
3: 35-letá Natalie Harpová, teda jedna z nejbližších poradkyň Donalda Trumpa, jak to tak vypadá, jeho tajemnice, důvěrnice, editorka sociálních sítí, tak jak jsem se dočetl. Odkud pochází, jaký má background?
25: Má background kalifornský. My Kalifornii většinou spojujeme samozřejmě s nějakým liberalismem v opozici právě vůči těm červeným státům, jako je Texas, Florida nebo právě Georgie. Ale ona tam vyrůstala v dost silně konzervativní, silně náboženské evangelikálské rodině jižanských baptistů. Její otec je vystudovaný teolog, no byl vystudovaný teolog a pastor. A ona byla dokonce vzdělávaná doma, chodila do státní školy. To většinou, když to rodiče v Americe tuhle volbu udělají, tak tím chtějí ochránit to svoje dítě často, netvrdím, že vždy, často před tou sekularizací, ze které obvinují vlastně státní školy. A to se pak ukázalo i tak, že ona šla studovat na Liberty University ve Virginii, na jihu Spojených států, do jedné z největších vůbec křesťanských univerzit na světě, která je spojená jak s hnutím MAGA, tak vůbec tím širším evangelikálským a silně konzervativním náboženským hnutím v USA.
3: Vy jste říkal, že jste poprvé zaznamenal její jméno v roce 2024 v jednom z těch článků v amerických médiích, kdy teda potom přecházela do Trumpova týmu. A co dělala předtím?
25: Co dělala předtím je, že se léčila s rakovinou. V roce 2015 byla diagnostikovaná s rakovinou kosti. A v roce 2019 vystoupila na Fox News, oblíbeném kanálu, i když jakdy, Donalda Trumpa, velmi konzervativním kanálu, se svým příběhem o tom, jak kroky Donalda Trumpa ve vztahu ke zdravotnictví, konkrétně zákon z roku 2018, Right to Try Act, který umožňuje vlastně využití experimentální léčby, takže ji údajně zachránil život. Ono to sice úplně asi není pravda, protože ten zákon Donald Trump podepsal několik měsíců poté, co ona tu léčbu experimentální získala, která jí opravdu pomohla, ale to jí nebránilo nic v tom, aby vzývala Donalda Trumpa jako člověka, který vlastně zachránil život. She talked about how they were preparing her for death. And because of Right to Try, she's now living and I think Donald Trump toho využil a v roce 2020 ji dokonce pozval na předvolební sjezd republikánské strany, kde vystoupila vlastně s tím stejným příběhem. And without you, I'd have died waiting for them to be approved. No a potom, a to si myslím, že je velmi zajímavé, v roce 2020 vlastně dostane roli moderátorky One America Network. Because of Biden's administration is doing this poorly now, how much worse is it going to get? Což je velmi silně pro MAGA, pro trumpovská televizní stanice. A tam funguje asi dva roky. A mezi tím například v lednu 2021, 6. ledna konkrétně, kdy se ve Washingtonu dějí dost divoké věci, tak ona postuje podle CNN asi 120 postů na Twitter, dnes už tedy X, kde podporuje prezidenta, kde podporuje vlastně to tvrzení, že volby v roce 2020 na podzim neproběhly jako férově. A postupně vlastně ona se stává jedním z mála lidí, kteří chtějí být s Donaldem Trumpem v momentě, kdy ho část republikánské strany a část americké veřejnosti vlastně odvrhne po dění toho 6. ledna 2021. A postupně se dostává do jeho bližšího okruhu, stává se součástí toho jeho týmu, který se připravuje znovu převzít vládu v Bílém domě, až se vlastně dostává přímo do, na začátku roku 2025, do oválné pracovny.
3: Takže to zní, že je velmi oddaná a toho si asi taky Donald Trump velmi váží, loajálních lidí, kteří s ním zůstávají i v momentě, kdy s ostatními má při.
25: Realita je taková, že můžeme nahlížet na Natalie Harp jako člověka, který představuje naprosto tu ideální MAGA ženu. Ženu, která je vzdělaná v té silně konzervativní větvi toho protestantského křesťanství v USA a je hlavně velmi oddaná tomu vůdci. A ta oddanost je hlavně Donaldu Trumpovi. Není to oddanost republice, není to oddanost vládě, ale přímo konkrétně té osobě, vůdce Donalda Trumpa.
3: Prý mu taky psala nějaké dopisy, to je pravda. Já jsem zaznamenal, že o Trumpovi mluví jako o svém strážci, o svém ochránci a že mu nechává dopisy.
25: V těch dopisech, které zveřejnili americká média, zaznívá například, že mu chce vždy přinášet jenom radost Donaldu Trumpovi. Chce pro něj vždycky vypadat hezky, to tam zmiňuje také, a říká, že se vlastně slibuje, že se o sebe bude lépe starat, aby lépe vypadala. A jsou to opravdu jako intimní dopisy a dokonce v ní říká, že má právo jí vždycky vynadat, protože on je jediný, kdo ji zná a nikdo jiný ji nerozumí tolik jako on.
5: Jste to jediné, na čem mi záleží. Nechci vás nikdy zklamat. Děkuji vám za to, že jste v tomto životě můj strážce a ochránce.
25: Takže je to opravdu jako intimní a srdcerivné. V jednom momentě dokonce cituje z Pýchy a předsudků, což už samo o sobě, myslím, ukazuje, jaký ten vztah vlastně, nechci říct, že je romanticky založený, ale opravdu jako idealistický, naivní z její strany je.
3: Ty dopisy prý zalarmovaly i Trumpovu ochranku. Z jakého důvodu?
25: Těch důvodů je víc. Ona obecně asi rok se vyhýbala tomu, aby získala bezpečnostní prověrku. To si myslím, že je dostatečně alarmující. Ale faktem je, že ona opravdu je blízko Donalda Trumpa prakticky konstantně. A takže mu ty dopisy nechávala na místech, kde se z toho trošičku agenti vylekali. Protože má přístup prostě do místností, ke kterým běžný smrtelník přístup nemá, nechává mu tam dopisy, no tak je musí nejdřív někdo zkontrolovat.
3: No a kromě toho, že mu teda píše dopisy, že mu je na blízku, že mu je možná v některých těžkých situacích i oporou, že spolu s ním létá letadlem ze summitu na to, když členové vlády nebo jemu blízcí lidé letí tím, které může být potenciálním terčem nějakého útoku iránského, tak jak se domnívaly tajné služby, tak kromě tohohle všeho a píše teda na sociální sítě, na Truth Social, těma verzálkama předpokládám, všechny ty zprávy, které má na mysli Donald Trump, aby se dostaly k široké veřejnosti, tak co všechno teda ještě dělá?
25: No na těch sociálních sítích ona ukazuje vlastně Donaldu Trumpovi, ona je mu tak nablízku z toho důvodu, aby kdykoliv, kdy on si ji zavolá, tak aby ona mu ukázala vlastně pozitivní zprávy ze světa online, ze světa zpráv a sociálních médií, mu ukázala memy, videa, obrázky.
3: A to přiběhne s iPhonem nebo se Samsungem a ukáže mu to na obrazovce?
25: Ona má teda notebook, to je jedna věc, ale druhá věc je, že se jí říká, vlastně ostatní lidé v Bílém domě ji už nějakou dobu označují jako takzvaný human printer, tedy lidská tiskárna. Aha. Ona to sama vlastně v těch dopisech i používá, tady tu přezdívku.
3: Fakt?
25: No a jde o to, že ona zhruba od roku 2023 opravdu, a jsou z toho i videa, pobíhá vlastně za Donaldem Trumpem s takovou malou tiskárnou, ze které kdykoliv na jeho zavolání vlastně vytiskne to, co on chce vidět. On, Donald Trump je velmi vizuální tvor, takže ona mu vytiskne prostě tweety, vytiskne mu články, vytiskne mu ty memy a on na ně potom reaguje, to, jak jste zmiňoval, vlastně reaguje na ně na sociální síti Truth Social, často ty posty nejspíš za něho tedy opravdu píše ona, ale myslím si, že je potřeba ještě dodat jednu věc. Není to jenom zprávu sociálních sítí, což ní tak jaksi nevině. Ale ona vlastně už dneska tím, jak má k němu blízko,

0: kdokoliv okolí Donalda Trumpa, Stephen Miller teď aktuálně, nebo třeba jeho mluvčí právě Caroline Leavitt, o které vy už jste se zmiňoval?
1: Myslím si, že je potřeba říct, že pro Donalda Trumpa je toto téměř standardní modus operandi. On ještě, když nebyl v Bílém domě, tak se vědělo, že v Trump Tower je obklopen takzvanými the girls, tedy dívkami, které tam byly k tomu, aby mu přinesli právě nějaké občerstvení nebo pozitivní zprávy, aby se na ně krásně dívalo, aby on byl v dobré náladě. A to vlastně si nějakým způsobem přenáší jak do té první svojí administrativy, kde je obklopený různými mladými dívkami, například Hope Hicks nebo dalšími ženami, které mu dělají sekretářky nebo jakési tiskové mluvčí a tak dále, jsou v různých pozicích, konstantně se to mění. Tak potom si to přenáší právě v podobě Natalie Harp, částečně Caroline Leavitt, do té druhé administrativy. Nicméně podle amerických novinářů a částečně historiků nikdo nikdy nefungoval takovým způsobem, neměl k americkému prezidentovi tak intimní přístup a vlastně mu předkládal tak nefiltrované, no, naopak vlastně velmi filtrované informace a totálně ho vlastně odříznul od reality světa a od toho, jaké dopady jeho rozhodnutí mají na život lidí. Jako Natalie Harp. Nikdo takový vlastně, co víme, v americké prezidentské historii neexistoval v Bílém domě.
0: No tak není to vlastně hezké, že má s někým tak velmi blízký vztah, že se na někoho může spolehnout, že někdo tu pro něj vždycky je, že má svoji asistentku, tak to bývá asi u většiny lídrů, nebo?
1: Donald Trump tvrdí, že Natalie Harp ho miluje stejně jako jeho děti a jeho manželka. A vlastně vyčítá ostatním, co má ve svém okolí, kteří nejsou jeho rodina, a Jared Kushner, jeho zeť, tak jim říká, že ona jediná ho vlastně neopustí, zatímco oni ostatní prostě odejdou a budou pak pracovat někde jinde, využijí té blízkosti k Donaldu Trumpovi, aby pak získali lepší nějakou pozici někde, tak ona ho nikdy neopustí.
0: No a to zbylé okolí Donalda Trumpa, co na ní teda říká, když ví ty informace teď z médií, kdy CNN třeba připomíná, že už v roce 2023 s Donaldem Trumpem Natalie Harpová chtěla tak moc být, že k jednomu soudu v New Yorku s ním dokonce jela v kufru auta, protože nikam jinam by se v té koloně nevešla. Plus s ním teda letěla v tom letadle z Ankary letos ze summitu NATO a to si skutečně do toho letadla vybral jenom hrstku nejbližších.
1: No vlastně tím, jak má blízko k Donaldu Trumpovi, Natalie Harp, je s ním konstantně, vlastně nikdo k němu nemá takhle blízký přístup každý den jako ona, kromě teda jeho blízké rodiny, tak to z ní vlastně dělá skoro jedno jako z nejvlivnějších lidí v USA. A logicky tím pádem to vyvolává i nějakou žárlivost, závist ze strany těch ostatních lidí, kteří se snaží tak, jak Donaldu Trumpovi dostat, snaží se ovlivnit jeho názory. Tam samozřejmě víme z kuloárů, že tam probíhá jakýsi souboj o moc a vlastně o vyjádření loajality, té největší oddanosti Donaldu Trumpovi mezi těmi různými kruhy, které kolem sebe Donald Trump schromáždil. A takže není náhoda, že se vlastně tolik informací o Natalie Harp dostalo velmi rychle do amerických médií, jak novina, tak lidé z Trumpova okolí, kteří úplně nemusí, se chtěli rozhodně k ní vyjádřit.
0: A když se ptám na to okolí jako takové, a aniž bych chtěl být teda bulvární, tak se na to zeptat musím, Melanie na to nějak už reagovala, nebo ta blízkost Natalie Harpové nevadí? Já vím, že se k tomu vyjadřoval například bratr Harpové na CNN, který tvrdil, že kromě té práce jako takové, tak Harpová hledá i náhradního otce a našla ho právě v Donaldu Trumpovi.
1: Aniž bych to chtěl nějak bulvarizovat, tak samozřejmě americká média si všimla, že když se v ulicích Washingtonu pořádal automobilový závod Freedom 250, vlastně k poctě nebo k té oslavě 250 let od vyhlášení dne nezávislosti a nezávislosti Spojených států, tak manželka, no první žena Spojených států byla vidět po dlouhé době po boku prezidenta Trumpa a vlastně se ukazuje, že snad i tým sociálních sítí, který spravuje sociální sítě Bílého domu, tak se snažil na fotkách Natalie Harp tak nějak neukazovat, byť byla opět velmi blízko Donaldu Trumpovi.
0: Bílý dům, když se vrátím k těm poznámkám Johna Ossoffa, senátora demokratického, který vnesl jméno Natalie Harpové do povědomí široké veřejnosti, tak Bílý dům na ně reagoval skutečně zuřivě. MAGA je velmi naštvaná, rozzuřená, jak jsem se dočetl v The Atlantic. Schytal to Ossoff potom? Obrátila se zase pozornost k němu?
1: Schytal. Schytal, protože ta poznámka byla naprosto cíleně sexistická, misogynní, byla... Takhle, to, že se pustil do prezidenta, dává nějaký smysl. To, že do toho zapojil ženu, která mu prostě oddaně slouží a má nějakou smlouvu pracovní a je tedy úředníkem oficiálním, to, že poukazoval na to, nebo naznačoval, že by tam mohlo být něco sexuálního, samozřejmě není OK.
0: Chtěl udělat taky, pardon, to PR, ne? Vzhledem k tomu, že se o něm, a vy už jste to taky říkal, že se o něm mluví jako o potenciálním kandidátovi do Bílého domu, psali to teďka i Wall Street Journal, že je to jedna z možností, že jo?
1: To je veřejné tajemství. Samozřejmě, pokud jste senátor z Georgie, tak potřebujete, aby

0: Je to vaše jméno znali lidé i v Kalifornii a v dalších částech, no v New Yorku a v dalších těch významných částech Spojených států, abyste měl vůbec šanci, že by vás mohli podpořit potom v těch primárkách. Takže jednoznačně tohle je součást jeho kampaně, jak do těch senátorských voleb, tak samozřejmě i do těch potenciálních primárek na prezidentský post.
1: A když říkáte, že to schytal, tak jak moc? Protože když se naštve Bílý dům, tak umí být... No, je to občas tornádo. I plnost prostých slov občas létá vzduchem.
0: Ano, těch urážek a těch různých men, kterými ho častovali jak Donald Trump, tak lidé z jeho okolí, to se v tom americkém ekosystému, jak na tom mediálním ekosystému, na té pravicové straně i obecně v mainstreamových médiích, tak opravdu John Ossoff to několik dní schytával, protože se samozřejmě, jak jsme se o tom tady bavili, to okolí Donalda Trumpa se chtělo ukázat jako lidé, kteří jsou loajální prezidentovi, budou obhajovat i jimi částečně nenáviděnou osobu a chtěli obhajovat prezidenta, kterého vlastně John Ossoff tak nějak vykreslil i nejenom jakože někoho, kdo by mohl chtít vztah s velmi mladou ženou, ale zároveň někoho, kdo vlastně už tak stárne a už tak kašle na tu práci, že prostě jenom lítá letadlama různě, tráví čas s tou mladou ženou a nestará se pořádně o stav země. A vlastně ta pracovní morálka jaksi upadá. Hmm. Takže tohle všechno chtěli ti lidé vyzdvihnout, že to není fér takhle k prezidentovi a k té mladé ženě chovat. A samozřejmě John Ossoff si tím, byla to velmi riskantní strategie, ale je fascinující, jak dobře mu to vyšlo.
1: A ta pobouřená vendeta od MAGA a od Donalda Trumpa a celého toho jeho okolí, ta ukazuje na jednotu toho hnutí jako takového, nebo spíš na určitou možná i zranitelnost. Protože skutečně řada těch komentátorů ve Spojených státech teď zmiňuje, že ta reakce je nebývalá i na standardy hnutí MAGA.
0: Myslím si, že Donald Trump je naštvaný, že tolik informací o Natalie Harp se vlastně najednou dostalo do toho éteru a tím pádem tam to ukazuje na nějakou neloajalitu, nějaké části toho spektra lidí, které se kolem něj pohybuje. O to intenzivnější si myslím, že ta reakce tím pádem byla, o to větší útoky na Johna Ossoffa a ne jakože úplně obrana Natalie Harp, ale spíše útoky na Ossoffa. Takže ano, může to ukazovat snahu těch lidí ukázat tu loajalitu, sešikovanost za Donaldem Trumpem, ale ukazuje to i samozřejmě nějaké trhliny v tom hnutí. Samozřejmě ty trhliny se můžou ještě rozšířit v momentě, kdy republikánská strana prohraje nějakým výrazným způsobem volby na podzim tohoto roku.
1: To, že lidská tiskárna vystoupila z anonymity, zkomplikuje jí to její práci teďka?
0: Samozřejmě ten tlak na Donalda Trumpa, aby se jí zbavil nebo jí, aby možná změnil tu její roli, aby nebyla tak moc vidět, ten tam asi bude. Přeci jenom je to nevolená osoba, která má přístup k těm nejtajnějším informacím, k těm nejdůležitějším setkáním i se zahraničními lídry. Takže umím si představit, že ten tlak tam bude, ale samozřejmě to rozhodnutí, jestli se Natalie Harp zbavit nebo ne, to je pouze a jenom na Donaldu Trumpovi.
1: A to je možné, že by k něčemu takovému došlo?
0: Představit si to umím, konec konců těch girls, jak jsem zmiňoval, už kolem Donalda Trumpa bylo v minulosti hodně.
1: No dobrá, fascinující příběh, tak díky, že jste si na něj našel chvíli.
0: Taky děkuju, ještě jednou děkuju za pozvání.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska amerikanista Jan Beneš z Ostravské univerzity. Odvyprávěl velmi zajímavý příběh Trumpovy asistentky Natalie Harpové. V téhle epizodě jsme se zmínili i o současné mluvčí Bílého domu Caroline Levitové. Ta teď u Trumpa končí. Bude určitě zajímavé sledovat, kdo všechno se nadále bude pohybovat v těsné blízkosti nejmocnějšího muže světa. Naslyšenou zítra.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus. Portréty.
3: Legendární komik Charlie Chaplin, geniální fyzik a nositel Nobelovy ceny Albert Einstein, první dáma Spojených států Eleanor Rooseveltová nebo třeba fenomenální dirigent a hudební skladatel Leonard Bernstein. Všechny tyto osoby a stovky dalších spojuje jedna věc. V 50. letech, v době vrcholného McCarthyismu, FBI tyto osobnosti podezírala z příliš levicových názorů, nedostatečného vlastenectví, sklonu ke komunismu a některé i ze špionáže ve prospěch Moskvy, hovoří historik Jan Adamec.
4: Problém vlastně s tím, jak FBI sledovala tenhle typ lidí, bylo, že většinou šlo o jejich veřejné projevy nebo to, jakým způsobem je FBI vnímala jako potenciální hrozbu pro americký systém. V případě Chaplina to byly vlastně jeho údajně levicové názory, to, že v některých svých filmech kritizoval soudobý kapitalistický systém, že v moderní době. Jedna věc byli ti umělci, jedna věc byli ti intelektuálové, kteří se pohybovali v těch levicových kruzích, nebo tam ty kontakty byly velmi časté, takže jestli se někdo sešel s někým, kdo byl třeba členem americké komunistické strany nebo zahlásil levicové názory, to bylo velmi časté.
3: Vystudovaný právník James Edgar Hoover pracoval v čele FBI od roku 1924. Vytvořil z ní moderní instituci zabývající se trestnou činností překračující hranice jednotlivých států. S jeho jménem je ale spojeno právě i rozsáhlé sledování a zasahování do soukromí občanů, a to v řádu desítek let. Po údajných komunistech z 50. let se FBI v 60. letech zaměřila na odpůrce války ve Vietnamu, na příznivce hnutí za lidská práva a také na osobnosti boje proti rasové segregaci. Vznikaly stovky dalších svazků, plných často i nesmyslných drbů nebo detailů z osobního života, o lidech jako John Lennon, Martin Luther King, Bob Dylan, Jane Fondová, Elvis Presley nebo Malcolm X. Za vším stál opět velký šéf FBI Edgar Hoover.
4: Rozvinul široký tajný program, který vlastně kombinoval ten sběr informací s takovou byrokratickou, respektive policejní drobnou šikanou, která měla za cíl ty údajně nepřátelské skupiny rozložit, šikanovat, otrávit jim život. Nebyl to úplně asi jako brutální teror, ale byla to v podstatě využívání všech možných prostředků, jak jim život znepříjemnit, od dehonestačních kampaní přes dezinformace až po prostě drobnou šikanu spojenou s excesivním využíváním přestupkového řízení, řekli bychom, a tak dále. Ale často to opravdu byla velmi špinavá kampaň proti nejrůznějším skupinám, tak jak on je vnímal.
3: Šéf FBI Hoover byl po dobu vlády 8 prezidentů jedním z nejmocnějších mužů ve Spojených státech. O jeho odvolání podle některých pramenů uvažovali Truman nebo Kennedy, ale ani oni se neodvážili. Prý proto, že Hoover měl ve svém trezoru složky i na ně.
4: To je těžké říci. To jsou metody, které patří do jejich standardního repertoáru. A když se dneska bavíme o aféře spojené s Jeffrey Epsteinem ve Spojených státech, tak vlastně vidíme, že tahle kompromitace lidí prostřednictvím jejich jako slabostí, jejich intimní sféry je něco, co vlastně slouží k mocenskému ovládání, ať už jste tajná služba nebo prostě nějaký jiný aktér. Ta FBI tak vlastně byla velmi efektivní a výkonnou složkou. To Hooverovi se nedalo upřít a každý prezident musel zvažovat, jestli má nějakou dostatečnou náhradu, jestli mu to stojí za to, tenhle výkonný stroj nějak jako narušit.
3: Říká historik Jan Adamec, který řadu dalších zajímavostí o velmi zvláštním životě Edgara Hoovera a jeho téměř 50-letém působení v čele FBI řekne ve speciálu Portrétu s názvem McCarthyismus.
2: Všechny historické pořady Českého rozhlasu Plus najdete na webu plus.rozhlas.cz.
5: Český Rambo, tak historici v nadsázce přezdívají Štěpána Gavendu, jednoho z největších hrdinů třetího odboje. Za války partizán, za komunismu převaděč a agent americké CIC, který zachránil a přes hranice převedl minimálně 60 lidí. Komunisté ho dvakrát odsoudili k smrti a třikrát utekl z vězení. Anna Strnadová o něm napsala knihu Převaděč mezi dvěma světy.
2: Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy. Po ničivých povodních v Nepálu narůstá počet pohřešovaných. Vláda odložila projednávání nové státní kulturní politiky. Tenisti Svrčina, Nosková, Bousková a Muchová jsou ve druhém kole US Open a dnes bude polojasno až skoro jasno. Během dne přechodně oblačno, teploty do 25 stupňů. Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč. Záchranáři v Nepálu posílili pátrání po stovkách lidí uvězněných v síti tunelů poničených vodních elektráren. Ničivá záplavová vlna po odtržení části himalajského ledovce, kromě hydroelektráren a mostů, zasáhla taky vesnice v okolí řeky Trišulí. Potvrzených obětí neštěstí je nejméně 950. Záchranné týmy teď na obou stranách nepálsko-tibetské hranice celkově pohřešují bezmála 5000 lidí. Podle ředitele právní a konzulární sekce Českého ministerstva zahraničí Pavla Peška souvisí rychlý nárůst pohřešovaných s postupným obnovováním připojení.
6: Obnovuje se elektřina, obnovuje se internetové spojení a fakticky teď do hlavního města Kathmandu začínají proudit ta aktualizovaná čísla z těch zasažených oblastí. Čili není to nějaký prudký nárůst, jenom ta informace o těch skutečných počtech se až teď dostává do hlavního města.
7: Vláda neprobrala na pondělním zasedání nový návrh státní kulturní politiky. Jednání bylo podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO odloženo z časových důvodů. Upravený dokument šéfa rezortu kultury Ota Klempíře za motoristy popisuje priority, kterými by se měl stát v příštích 4 letech zabývat.
8: Klempířův návrh kritizovali už dříve pracovníci z kulturního sektoru. Těm vadilo, že dokument vznikl netransparentně bez diskuze s odborníky, dodává prezident Kulturní a kreativní federace Jakuba Kule.
9: Pan premiér skrze úřad vlády nabídl setkání se zástupci sektoru, tak budeme čekat na to, kdy a jak proběhne. Jsme za to rádi a doufáme, že od toho se odrazíme, tak aby se naplňovalo i jejich programové prohlášení a aby se naplňovalo i to, co ta kultura zásadně potřebuje.
8: Rezort kultury dostane příští rok podle návrhu státního rozpočtu o necelou 1 miliardu korun více než letos. Český rozhlas požádal o vyjádření i Ministerstvo kultury. To ale nereagovalo. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
7: Města po celém Česku zavádějí takzvané školní ulice. Ty mají zajistit bezpečnější cestu dětí do škol. Při ranní špičce proto radnice některých měst zakazují vjezd aut do ulic u základních škol. Omezení dopravy se od nového školního roku bude týkat nově třeba základní školy Hovorčovická v Praze 8. Pokračuje radní pro dopravu tamní městské části Martin Jedlička z TOP 09.
10: Jde o to, že tam opravdu přes ty dvě křižovatky přechází stovky dětí ráno, jo? Takže je to kvůli tomu prostě, že se tam trochu sklidní ten provoz, ale opravdu jenom před tou 8 hodinou a pak tam po zbytek dne vlastně funguje normální dopravní režim.
7: Tenistka Karolína Muchová první ostré singlové utkání od wimbledonského finále zvládla. V prvním kole US Open deklasovala v New Yorku Rakušanku Krauzovou 6-3 a 6-0. Postoupili i Svrčina a šampionka Wimbledonu Nosková. Dále jde taky Marie Bousková. Ta si ve dvou setech poradila s francouzskou Jacques Motovou. Česká tenistka, pro kterou není úplně typická agresivní hra, zahrála v zápase 25 vítězných balonů.
11: Jo, to je docela vysoký, to jsem ani nečekala, tak samozřejmě on je takový typ hráčky, který hodně toho vrátí a zároveň není úplně agresivní, takže samozřejmě toho já jsem se snažila využít a chodit si i občas na tu síť. Přece jenom je to první kolo Grand Slamu, všichni tady máme takový víc nervy nebo prostě motýly v břiše, takže já jsem se hlavně snažila soustředit na sebe od začátku.
7: S turnajem se naopak loučí Sára Bejlek. 28. nasazená tenistka prohrála se Španělkou Bukšaovou ve 3 setech.
12: Omezení na D11 u Bříství a na D1 u Humpolce. Na dálnici D11 Hradce Králové do Prahy opatrně za sjezdem na Sackou. Na 20. kilometru hlášený předmět v jízdním pruhu. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Větrný Jeníkov zvyšte pozornost. Na 95. kilometru čeká v odstavném pruhu dodávka po nehodě na odtah. Označena je světelnou šipkou. Dejte pozor, kamiony mohou vybočovat do levého pruhu a v místě prší. Na východní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a sjezdem na D10 opatrně za nájezdem z D11. Na 60. kilometru stojí v odstavném pruhu na neoznačené nákladní vozidlo. A v Praze připomínáme noční uzavírku Strahovského tunelu z Davic na Smíchov. Probíhá pravidelná údržba, končit by měla v 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Dnešek má být polojasný až skoro jasný, během dne přechodně oblačný a hlavně na horách výjimečně s přeháňkami. Teploty v úterý 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27, na horách kolem 16. Tolik zprávy.
2: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině.
13: Czech Radio, news in English.
14: The Czech government plans to run a budget deficit of 389 billion crowns next year. Finance Minister Alena Schillerová said on Monday after a cabinet meeting the proposed deficit would be the second highest in the country's history after the 419.7 billion crown deficit recorded in 2021 during the COVID-19 pandemic. The High Court in Prague has upheld a three-year suspended sentence for MEP Jana Nagyová in the Stork's Nest subsidy fraud case involving Prime Minister Andrej Babiš. She was also fined 500,000 crowns and given 5 years probation. The ruling is final, with only an extraordinary appeal to the Supreme Court possible. The Czech government on Monday approved an amendment to the Labour Code introducing EU pay transparency rules and a bill regulating platform work. Under the new pay rules, unjustified gender pay gaps of 5% or more will have to be corrected within 6 months. And Prague has applied for a building permit for the planned Vltava Philharmonic Concert Hall, the project spokesperson said on Monday. The city expects to receive the permit in the first quarter of next year, with construction planned to begin in 2028. Weather. Tuesday will be mostly clear to partly cloudy, with occasional showers and temperatures ranging between 20 and 25 degrees Celsius. For 5 days, Shtetlfest brought Jewish culture, history and contemporary debates to Brno and the surrounding region. War in Gaza has contributed to growing tensions around Jewish life elsewhere in Europe, but as director of the Herzl Center for Israel Studies Irena Kalhousová told Vít Pohanka, Czechia remains something of a unicorn in this respect.
15: I think the Czech Republic is still really kind of a special case or a unicorn.
16: Are we still? Yeah.
15: I think we are, and we have data. We see that when it comes to public opinion, the Czechs are still have a positive look at Israel, which is very, very unique. And also we don't see massive pro-Palestinian movement in the country, which would, contribute to some kind of a paralyzation of debates about Israel, and which would make, certain events like, for example, Shtetlfest in Brno impossible to organize. So,
16: what do you attribute, this kind of Czech generally pro-Jewish feeling, which seems to be kind of permanent?
15: Yeah. I would really make difference between Jews and Israel and Jews and Israelis. I think when it comes to the Jewish part of the question, I think simply, in our collective memory as Czechs, we kind of see the Jewish influence and Jewish presence as something positive, as, people simply consider Jewish artists, for example, or writers, as simply Czechs, right? Including, for example, Franz Kafka, right? The guy who wrote in German and was Jewish, and still we Czechs see him as one of the most important Czech authors. And I think it's very telling, and it's really, really, really interesting. And so the Czech Jews, they have been always very integrated, and they themselves felt to be part of the Czech society. And also, we don't talk, except for a small group of historians, we don't want to talk about Czech responsibility for the Holocaust, for example. So we didn't go through the same very turbulent period and debates like, for example, Poland or even Hungary to some extent about historical responsibility of us Czechs for what happened to the Jews during World War II. We simply don't want to talk about it, and it kind of helps to sustain the myth that the Czech-Jewish relations were always positive. Of course, it's not true, but in some way this myth, keeps this positive relations between Czechs and Jews alive and basically unquestioned.
14: Irena Kalhousová talking there to my colleague Vít Pohanka. And that's all for now from Radio Prague International.
17: Dobrý den a celý nový týden. Až do pátku vám opět nabídnu rozhovory se zajímavými hostmi na aktuální témata. V následujících minutách dostane prostor Vladimíra Dvořáková, politoložka, ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT. Buďte vítána. Dobrý den.
18: Dobrý den.
17: Pozornost zaměříme zejména na ohlášený restart vztahů mezi premiérem a prezidentem, schopnost státu rychle reagovat na zahraniční dezinformační operace a okomentujeme také volební model agentury Kantaru, který zaznamenal pokles preferenci vládních subjektů a posílení opozičních starostů. Zita Senková přeje nerušený poslech.
2: Jak to vidí?
17: Po dlouhých měsících sporů mezi vládou a Hradem se prezident Petr Pavel i premiér Andrej Babiš domluvili na společných schůzkách. Kompetenční žalobu nicméně hlava státu stáhnout nehodlá, nevnímá ji jako útok na vládu. Byla ta eskalace vztahu paní Dvořáková mezi nejvyššími ústavními činiteli nezbytná? Co jsme si z toho odnesli?
18: Já si myslím, že nezbytná nebyla. Tam to chtělo trošku zdravého rozumu, slušnosti a prostě základní komunikace, která je vždycky potřeba mezi nejvyššími ústavními činiteli. K tomu nedošlo, byl tam samozřejmě ten základní problém, který se dotkl zejména tedy motoristů, a to byla otázka pana Filipa Turka, rozhodnutí pana prezidenta, že ho jmenovat nebude. To potom vyvolalo, myslím, ty následné kroky, které byly právě zejména ze strany ministra zahraničí, což je zrovna tedy ten rezort, kde se ty určité pravomoci, které nejsou úplně přesně definovány, stýkají v té oblasti zahraniční politiky, kdy prezident reprezentuje zemi navenek a zároveň vláda nese odpovědnost za nastavení zahraniční politiky. A toto je podle mě poměrně dost důležité, aby ta komunikace probíhala. Doufejme, byť ta komunikace teďko s panem premiérem, nikoli s panem ministrem zahraničí, ale doufejme, že v těch základních otázkách prostě k té dohodě dojde a budeme se zabývat těmi otázkami a nikoliv tím, tedy kdo kde seděl při jednání, nebo jestli tam měl jet, nebo neměl jet.
17: Usmíří se prezident i s ministrem zahraničí. Petr Pavel doufá, že Petr Macinka je, cituji jeho slova, pragmatický a uvědomí si, že na konfliktech se nic stavět nedá. Podle hlavy státu rozdílnost názorů neznamená nepřátelství. Tak jak odhadujete ten celkový restart vztahu?
18: Já si myslím, že tady to bude spíš dlouhodobější problém, protože si myslím, že vlastně motoristé hodně na tomto konfliktu stavěli způsob, jak oslovují svoje voliče. Oni vlastně nemají žádné základní téma, které by je oslovili ve své podstatě to, s čím vystupovali, třeba otázka rozpočtu, tak nyní souhlasili s tím rozvolněním těch rozpočtových pravidel, což bylo výrazně vlastně proti jejich programu a proti jejich jako celkovému názoru na to, jak by měl rozpočet vypadat, respektive jak by měl stát hospodařit. Takže ono jim moc těch témat vlastně nezůstalo a ten konflikt s prezidentem byl vlastně něčím, čím jako udržovali, řekněme, tu rétoriku nebo měli o čem hovořit. Jako ta jiná témata se příliš neprojevovala. Jinak ještě je tam podstatná ta žaloba k ústavnímu soudu, kompetenční žaloba. Já osobně jsem velmi ráda, že je podána, protože myslím si, že měla být podána už v několika jiných případech dříve, když docházelo k těm nejasnostem ohledně jmenování nebo odvolání ministra. Víme, že to bylo velice časté třeba u pana prezidenta Zemana. Já si myslím, že ta nastavení těch prezidentských pravomocí, vlastně když se měnila volba prezidenta na přímou volbu, tak experti říkali, že je potřeba upřesnit některé věci. A ono k těm zásahům vlastně skoro nedošlo, obě hlavní strany vlastně odmítly do toho vstoupit. A myslím si, že to upřesnění, které tady bude třeba i z rozhodnutí ústavního soudu, jak tyto věci interpretovat, tentokrát teda jde, půjde pouze o zahraniční cesty, protože co se týče pana jmenování tedy ministra, tak to by musel kompetenční žalobu podat vlastně pan premiér. Takže mně to přijde, že tohleto rozhodnutí může být jako důležité, že to vyčistí tu hru, vyčistí toto politické pole a bude se říkat ano, v tomto směru se můžeme pohybovat, v tomto směru už se nemůžeme pohybovat.
17: Premiér a prezident se minulý čtvrtek sešli po mimořádném zasedání Bezpečnostní rady státu, jednali
19: nejenom o, vy jste zmínila teď zahraniční cesty, také o rozpočtových zákonech a rovněž o kybernetické bezpečnosti. Premiér Babiš vytknul zpravodajcům, že se o dezinformacích, o údajně polských územních nárocích vůči Česku nedozvěděl od nich, nýbrž z médií, což bývalý šéf naší diplomacie Jan Lipavský okomentoval slovy, že cituji, Babiš se o dezinformační kampani dozvěděl z médií proto, že vláda zrušila svůj odbor strategické komunikace jako nepotřebný. Tak jak to vidíte vy, paní Dvořáková?
18: Já nedokážu říct, jestli prostě tam ten odbor měl být nebo neměl být a co měl za úkol, to opravdu ty moje znalosti v tomhle směru nejsou tak hluboké. Já si osobně myslím, že by v takovémto případě na tu dezinformační kampaně měly tajné služby pozornit premiéra, případně další členy vlády, prostě jako věc, která může vyvolávat silné napětí a vlastně ta dezinformační kampaň je z toho důvodu, aby to napětí vyvolávala. V tomhle směru bych tu kritiku, že se nedostali k němu ty informace včas, považuji za poměrně oprávněnou. Je otázkou, jak dalece ty dezinformační kampaně byly silné, média teda se k ním dostala, oni se objevovaly na sociálních sítích. Prostě toto je věc asi, na které by se měly potom tajné služby vědět a pravidelně monitorovat a případně teda vyhodnotit, že by o tom měl premiér vědět. Může to být nebezpečné, protože každopádně všechny ty vztahy, které jsou mezi členskými zeměmi NATO, jsou citlivé, mají mnoho historických konsekvencí, může se navázat na řadu historicky prošlých konfliktů a my si musíme uvědomit, že to může být otázka, všichni jsou členové NATO, Polska, Slovenska, Maďarska, to jsou věci, které jsou důležité a je vždycky důležité, aby to prostě vlády mezi sebou případně řešily nebo jasně vyjádřili svůj distanc.
2: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
19: Se svým pohledem na svět a zejména na českou politickou scénu se s námi dělí politoložka Vladimíra Dvořáková. Voliči se podle nejnovějšího volebního modelu agentury Kantar pro Českou televizi částečně odklánějí od vládního hnutí ANO. Volilo by ho 30,5% voličů, tedy o 4% body méně, než byl zisk hnutí ANO v loňských volbách. Na druhé místo poskočili Starostové se 17%, třetí se umístila ODS, získala by 15,5%, následovali by Piráti s 8,5%. Nad 5% hranici se dostalo také hnutí SPD a Motoristé, kteří by získali 6,5% respektive 5% hlasů. I těmto dvěma vládním subjektům klesly preference podle agentury Kantar. Do sněmovny by se naopak neprobojovali KDU ČSL, Naše Česko ani TOP 09. Tak jak je váš pohled na tento volební model, co z toho lze vyvodit? Sledujeme tady nějaké přelivy od vládních stran směrem k opozici?
18: Já jsem vždycky opatrná, když sleduji ten jednorázový výzkum, nebo nedívala jsem se na to, jestli existují další řady, srovnáváme to s výsledky volebními, ty jsou vždycky trošku ovlivněny tím posledním momentem před těmi volbami. Já bych příliš nedramatizovala ten pokles o ty 4% u hnutí ANO. Pro mě je to informace spíše toho druhu, že vládní strana ANO neroste. Ona může ještě v tom průběhu prvního roku bývá tradice, že ty strany jako spíše rostou, ty vládní, není to stoprocentně, ale pokud prostě začnou plnit své sliby, že mohou růst a potom k tomu poklesu dostává se vlastně až v těch dalších letech. Takže tady bych řekla, že hnutí ANO víceméně je na svém. Myslím, že ta agentura Kantar upozorňovala, že pokud teda někdo, protože oni zřejmě zjišťovali, koho jste volili a kdo je teďko vaše preference, aspoň tak z té interpretace to vyznělo. Takže to hnutí ANO vidí, že tam odcházejí někteří jejich voliči ke Starostům, případně k ODS. To znamená, vždycky je část nerozhodnutých voličů, kteří v jedné volbě v jedných volbách volí toho a v druhých jako jiný. Takže to je jistý náznak, ale pořád ty 4% v momentě, kdy je to přes 30%, tak nejsou takovým velkým výsledkem, a my se dalo na tom počítat, jak na tom ta vládní koalice je. Co je problém, je, myslím si, že u motoristů, kteří jsou na té 5% hranici, to je vždycky nepříjemné, protože ten volič pak přemýšlí, jestli ty hlasy má dát nebo nemá dát, jestli by se případně neztratili, ale máme 3 roky do parlamentních voleb. TOP 09 KDU ČSL je to vlastně totéž, jako když se vždycky dělaly analýzy i před volbami, jako samostatně tyto strany, které se pohybují pod tou 5% hranicí. Hnutí Naše Česko, uvidíme, jestli se posune dopředu po, řekněme, nějaké volební kampani. Je to teď před volbami, ale ty komunální v jižních Čechách určitě jako bude úspěšné, ale v některých krajích nemá vlastně, nebo v některých těch větších městech nemá vlastní kandidátky, někde je to společné. Tam uvidíme, jestli toto, jako ta předvolební kampaň, bude využita k tomu, aby ta strana se jako jakýmsi způsobem profilovala, a samozřejmě především znamená ohrožení pro výsledky ODS.
19: A čím si vysvětlujete, paní Dvořáková, že opoziční STAN jako jediná strana té bývalé vládní koalice od loňských voleb posílila? Alespoň teda držíme se pořád toho konkrétního volebního modelu agentury Kantar.
18: Každopádně my vidíme, že z té opozice STAN je na tom lépe než ODS. To je, myslím, pro mě třeba ta důležitá informace, protože tam vždycky to bylo takové jakoby souběžné, někdy byla první ODS, někdy STAN. Takže tady to vypadá, že STAN je na tom výrazně lépe a roste, zase nepřeháněla bych to nějak, ale jde o to, že STAN není tak ideologicky vyhraněný. STAN je vlastně strana, která když něco prezentuje, tak to hodně prezentuje v těch pragmatických souvislostech. Více než třeba ODS, která je výrazně ideologizovaná, a více než současná třeba vládní koalice, kde to vnímáme také jako prostě jakoby jasně definovanou pozici. To možná řadu voličů přitahuje, protože oni nemusí říkat, jestli ta nebo ona strana, ale spíše zajímá prostě, jak se přistupuje ke konkrétním otázkám, a v tomto momentě STAN nabízí vlastně i otázky, které jinde v těch stranách nebyly akcentovány nebo nejsou akcentovány z minulého volebního období. Třeba zmiňme otázku násilí, domácího násilí a tyto věci, které jsou samozřejmě pro společnost důležité a mnohem možná pochopitelnější, než když se začne hovořit o těch obrovských miliardách a bilionech a lidé se ztrácí, protože už to ztrácí vlastně jejich tu představivost. Člověk teda o takovýchhle částkách příliš jakoby nemá. Tak myslím si, že to může být tímhle tím, že STAN není čistě ideologizovaný, ale klade takové ty otázky, které možná jsou pro společnost důležité.
19: Prezident Petr Pavel včera v rozhovoru pro CNN Prima News mimo jiné řekl, že není lídrem opozice, jak mu podsouvá strany vládní koalice, a že opozice je podle něj nevýrazná. Tak jak vy byste ji ohodnotila, jak si vede?
18: Já si myslím, že je opravdu nevýrazná. S tím lídrem opozice je to opravdu legrační, protože lídr je vždycky někdo, kdo vytváří strategie, základní koncepce a podobně, a to skutečně, ať člověk zkoumá pana prezidenta jakkoliv, tak to opravdu není. A navíc bych řekla, že byl ve vztahu k vládnutí a vetování zákonů podstatně mírnější, než byli jeho předchůdci. A zabýval se, nebo to veto se objevilo u zákonu, jako to poslední, který můžou mít dlouhodobý dopad na Českou republiku. Že to může být jako dlouhodobě, není to vládnu teďko a teď se rozhodnu, že bude to vypadat tak a tak a udělám třeba ETE, nebo prostě něco takového. Ale něco, co může prostě ovlivnit dlouhodobý vývoj, tak tam k tomu vetu přistoupil. Takže lídr opozice je opravdu legrační, je to prostě klišé, zase někdo na PR si vymyslel, že toto bude znít dobře, takže se bude říkat, je to lídr opozice a nikdo o tom nemusí přemýšlet, a máme to takhle označený. Že je opozice nevýrazná, to má naprostou pravdu, protože opozice není schopná přijít třeba s alternativama, které by byly pochopitelné, které by jo, kritizuji vládu za něco, tak to vyznívá často pro běžného diváka, že to je jenom prostě vláda něco řekne a opozice řekne B. Ale neřekne už C. My bychom to udělali tímhle tím způsobem. No. My si myslíme, že by takovéhle věci měly mít význam. A to je ten problém politiky, já jsem o tom nedávno mluvila někde, že už jako to vystupování těch politiků, už se na to vlastně nedá dívat, protože dopředu vy víte, jaký budou ty základní kliše, který mají teda od těch PRistů jako nadiktovaný. Tam není žádný dialog, maximálně se prostě překřikují. Hrozně málo kdy to jde k nějakým konkrétním věcem nebo k nějakému přemýšlení. Je to prostě jenom tak, ty budeš říkat teďko tohle je 5 bodů, které budeš neustále říkat. Budeš říkat, že zadlužujeme naše děti a podobně. My je možná zadlužujeme. Ale jestli to slyšíte a sledujete trochu tyto debaty a slyšíte to prostě po 10. v daném týdnu nebo po 20. nebo kamkoliv se podíváte, tak už chcete třeba vědět, proč a s jakými dopady a co se s tím dá dělat, jako jakým způsobem třeba umořovat. A tohle už tam není. To jsou prostě jenom ta hesla, prodeje, marketing, vysloveně jakoby reklamní hesla, který ztrácí obsah. V předvolebních kampaních se toto dělá, ale my jsme rok po parlamentních volbách. Tam by to chtělo něco jiného.
19: Mimochodem, paní Dvořáková, jak se vám líbí nový formát České televize, když jste zmínila debaty, konkrétně nedělní debata v České televizi?
18: Já si myslím, že je to do značné míry zajímavé, že se to bude muset sednout prostě i z hlediska tedy, řekněme, těch množství těch informací. Politici bych řekla, že nesklamali, takže si opět skákali do řeči a opakovali ty svoje fráze ve většině případů. Osobně bych doporučila moderátory být tvrdší ve vztahu k těm politikům. Prostě je trochu více zdisciplinovaný. Není to jednoduché, když člověk to moderuje poprvé a má tyto lídry před sebou. Jít možná i do netradičních otázek. Jako my pořád mluvíme o stejných okruhu problémů a možná si tam najít něco, co je trochu jakoby překvapí a začnou přemýšlet o tom, na co nebude se hodit ta fráze. Protože ty otázky jsou hodně předvídatelné a ty fráze jsou předem připraveny.
19: Tak schválně, paní Dvořáková, na co vy byste se třeba zeptala?
18: Já bych možná dávala třeba i více příkladů, co bylo minule, když teďko se kritizuje, tak jako myslím, že někde to tam zaznělo, ale že prostě politici se hlásili v době, kdy plnili jinou roli, jako úplně k jiným kolům, ale možná k tomu, jak udělat to řešení, jakým způsobem přistupovat k řešení těch konkrétních problémů. Tam samozřejmě to sestavování rozpočtu je hrozně těžké a moje téma teda to není, abych já si odvážila k těmhle těm věcem hovořit, ale třeba opravdu k té zahraniční politice v té rovině tam zaznívaly věci, které si myslím, že úplně neodpovídaly tomu, jaké skutečné postavení toho prezidenta, odpovědnost vlády, to tam zaznělo, ale zase je reprezentant a myslím si, že třeba se vůbec nechápe, jaký význam má ten prezident. Nikdo z těch politiků nechápe, že právě třeba to, že ten prezident nerozhoduje těch běžných věcí, prezident nemůže za to, že se zdražilo pivo. Když to řeknu takovou tu slavnou historku, u nás padne vláda, která zdraží pivo, což neplatí už dávno. Ale ten prezident právě tím, že nenese tu každodenní odpovědnost, přináší klid toho systému, stabilizuje ten systém, vytváří ten stát, v tomhletom směru posiluje stát.
19: Konstatuje Vladimíra Dvořáková, politoložka. Děkuji za váš čas, mějte se hezky.
18: Krásný podzim, který zítra začne.
19: Příjemný další poslech pořadu Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
2: Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Generální ředitelkou Českých drah je od dneška Lenka Hamplová. V čele státního dopravce nahradila Michala Krapince, který po dohodě ve funkci po 4 letech skončil. Bývalý šéf Českých drah nedávno vrátil svou bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné. Zdůvodnil to tím, že ji pro výkon funkce nepotřebuje. Lenka Hamplová je bývalou vrchní ředitelkou ekonomické a infrastrukturní sekce na ministerstvu dopravy. Dozorčí rada Českých drah ji jmenovala bez výběrového řízení. Hamplová bude první ženou v čele státních drah od vzniku Československa v roce 1918. Švédsko koupí švédské francouzské regaty v přepočtu za zhruba 104 miliard korun. Oznámil to francouzský prezident Emmanuel Macron a švédský premiér Ulf Kristersson po jednání ve Stockholmu. Podle Macrona to posílí bezpečnost Evropy i Severoatlantické aliance. První francouzskou fregatu by mělo Švédsko převzít v roce 2030. Podle výrobce je loď navržená k boji a zároveň je schopná čelit povrchovým, vzdušným, podmořským nebo kybernetickým útokům. V Pardubicích dnes otevřou provizorní most přes Labe vedle mostu kapitána Bartoše. Nové 90 metrů dlouhé přemostění bude sloužit automobilům, pěším i cyklistům a na svou původní trasu se díky němu vrátí i linky městské hromadné dopravy. Stavbařům se tak uvolní prostor pro demolici stávajícího mostu a následnou výstavbu nového. A v Praze dnes začíná 11. ročník festivalu Antická štvanice. Na ostrově v centru města uvede současnou adaptaci Euripidovy tragédie Askletis od Matěje Samce. Příběh vypráví o královně, která se rozhodne zemřít místo svého manžela. Inscenace tak otevírá otázky sebeobětování, lásky, smrti i toho, zda je Alkestín čin skutečně hrdinský. Režie a dramaturgie se ujali Ivo Kristián Kubák a Marie Nováková. Tenisti Nosková, Bousková, Muchová a Svrčina jsou ve druhém kole US Open. Tam chce i Kateřina Siňaková. Její utkání vidí v New Yorku David Prouza.
20: A Kateřina Siňaková má ten zápas výborně rozehraný. 6-3 a 3-1 vede nad Italkou Kočaretovou. Svůj zápas rozehrál taky Jakub Menšík. Jeho souboj s Japoncem Mochizukim je ve svých začátcích. Menšík v prvním setu vede 2-0 a 30-15. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
12: Překážka na D1 u Humpolce a u Chocrad. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za exitem 104 větrný jeníkov zvyšte opatrnost. Na 95. kilometru dodávka v odstavném pruhu po nehodě. Označena je šipkou silničářů. Projíždějící vozidla vybočují do levého pruhu. A na D1 z Brna do Prahy opatrně i za sjezdem na Chocerady. Na 28. kilometru kamion v odstavném pruhu. Nákladní vozidla mohou vybočovat. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy spozorněte za sjezdem na Sadskou. Mezi 19.5. a 18. kilometrem probíhá noční práce v pravém pruhu. V Praze upozorňujeme na uzavřený strahovský tunel z Dejvic na Smíchov. Probíhá pravidelná údržba, ta by měla trvat do 5 hodin. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Dnešek bude polojasný až skoro jasný, během dne přechodně oblačný a hlavně na horách výjimečně s přeháňkami. Teploty v úterý 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27, na horách kolem 16. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
21: Za Zemana veřejně obhajoval jeho zbližování s Čínou a stavěl se skepticky k účinnosti protiruských sankcí. Dneska sám říká, že spolupráce s Čínou v technologiích 5G je primárně bezpečnostní problém a že, cituji, pro mě je agresor ten, kdo překročí sousedovy hranice. Bývalý poradce Miloše Zemana, ještě donedávna také poradce Andreje Babiše pro národní bezpečnost, teď míří do New Yorku jako vyslanec při OSN a má Česku pomoci vybojovat místo v Radě bezpečnosti. Hynek Kmoníček, dnešním hostem Osobnosti Plus. Vítejte, dobrý den.
22: Dobrý den.
21: Hezký den z Plusu přeje Barbora Techecí.
2: Osobnost Plus.
21: Tak, pane Kmoníčku, u Andreje Babiše jste pobyl 7 měsíců, spočítala jsem to dobře, 8, doufám.
22: Necelých osm.
21: A to, že už takhle brzo odcházíte, asi na posterý vás bude bavit víc, já nevím, ale má to nějaký jiný důvod?
22: Má to ten důvod, že v New Yorku teď budu potřebnější.
21: A Andrej Babiš vás tam poslal absolutně bez problémů?
22: No, absolutně bez problémů, protože tady se bude prostě nějak přerovnávat bezpečnostní aranžma všech prvků v rámci bezpečnostní struktury a prostě tam v dané chvíli jsem nebyl potřeba ve funkci Národního bezpečnostního poradce.
21: A víte, jak se bude přestavovat?
22: Já myslím, že to teprve vzniká. To záleží na tom, jak budou personální posuny a to troufal bych si říct, že to bude krok za krokem a výsledek uvidíme tak do roka.
21: Jasně, a post poradce premiéra pro národní bezpečnost zmizí?
22: Ani to není jasné. V této chvíli nezmizel, pouze má kancelář, je prázdná, takže všechny možnosti jsou otevřeny.
21: Můžete z hlavy uvést jednu bezpečnostní radu, kterou jste dával premiérovi a on ji poslechl a neposlechl?
22: Mohl bych, ale za A, ty bezpečnostní rady jsou minimálně tajné a za B, když odcházíte z pozice Národního bezpečnostního poradce, tak je to jako v Hollywoodu, že podepíšete ten non-disclosure agreement, že o tom nebudete mluvit.
21: Jasně, ale
22: takže můžete, mohu, nemohu.
21: Jasně, ale můžete mi říct aspoň, jestli víc bylo těch, které Andrej Babiš poslechl nebo neposlechl?
22: Každou z nich vyslechl a každou z nich si poměřil tím, jak to vyhovuje nějakému plánu, co ví on samozřejmě.
21: Jasně, že si je vyslechl, nám mnoho neřekne. Já to zkusím jinak, jo. Když za vás současná vláda zrušila odbor strategické komunikace, později i samotného koordinátora strategické komunikace, Babiš říkal, že stratkom vláda nepotřebuje. Zdá se vám to v této době, víme, jak tahle doba vypadá, zdá se vám to jako chytré?
22: Zdá se mi to jako pragmatické a já nevím, jak moc fungoval odbor strategické komunikace na vládě, ale mohli soudit z toho, jak krásně fungoval na ministerstvu zahraničí, kde byl za ministra Lipavského největším odborem a měl něco přes 30 zaměstnanců. Mimochodem na ambasády na jednom kontinentu ten jeden odbor má takových, řekněme, 8, 9, 10 lidí. Takže to bylo jako 3 teritoriální odbory a výsledek byl tak prediktabilní, že bych ho zrušil taky, takže se nedivím takovému kroku, že se to vlastně rušilo napříč státní správou.
21: Mě se hrozně mě zaujalo to vaše slovo pragmatické, protože za to slovo, tím slovem jakoby vysvětluje současná vláda spoustu věcí. Prostě takhle je to pragmatické, tohle nebylo pragmatické, ale jenom selský rozum nám říká, že když jsme nikdy v historii nebyli v takovém náporu, pokud jde o dezinformace a tak dále, prostě takový ten soft boj ze strany Ruska, takže to nevypadá úplně promyšleně.
22: No jo, bych tomu té hybridní válce, jak teďka to všichni jsou na to najednou specialisti, čelil asi tak, jak je potřeba, to znamená pomocí zpravodajských služeb. Rozhodně bych tam nezaváděl velké týmy mediálních expertů, kteří si budou hrát své války proti jiným mediálním expertům a budeme tomu říkat válka.
21: Ne, mě to nedá, teď se mi nahrál, když mluvíte o tom využití tajných služeb, to jsou ty služby, které prezident Zeman, u kterého jste také radil, neměl vůbec rád, je to tak?
22: On neměl rád jednu z těch třech služeb, abychom byli přesní.
21: Tak jenom připomeňme, kterou, BISKu, že?
22: Říkáte vy? Já říkám,
21: já
22: že jednu.
21: Ptám.
22: Já říkám, ano, tak on byl v tomhletom docela otevřený, ano. A to je mimochodem jako normální, že čeští politici mají takový zvláštní vztah ke službám. Málo kdo ho má standardně harmonický, abych tak řekl. Vesměs se dělí na ty, kteří se tím obsesivně zabývají a ty, kteří je totálně ignorují. Obojí je blbě.
21: Mimochodem v Evropě, ta Amerika je zvláštní kapitola v tomhle jistě zvláštní s Trumpem, ale v Evropě není úplně běžné, že prezident země vypráví dokola, že jsou to čučkaři a tak dále. Všechno to, co řekl.
22: No, když půjdeme do historie, tak bych musel říct, že v té době v Evropě také nebylo běžné, aby domácí zpravodajská služba hodlala zasahovat do školních osnov na základce.
21: Aha. Připomeňte ten příběh, prosím, co je, čím tam zasahovala?
22: Ale tak to jsme strašně daleko historicky dozadu, já bych to opravdu nerad znovu otevíral.
21: Jasně,
22: no.
21: ale víte, takhle...
22: Jako, ta Zemanová, takhle budeme vytahovat z různých částí historie různé kousky a dohromady nebudou dávat smysl. To je, když si rýpnu já, jako ten váš úvod, jako kdybych já byl ten, kdo se zbližoval s Čínou, zejména v oblasti 5G. Kdybychom tenkrát šli do historie, tak bychom zjistili, že se to týkalo všeho možného, to nastavení nových vztahů s Čínou. Ne,
21: ale já 5G. Jsem neřekla, já
22: no,
21: jsem...
22: Byl to ten úvod. Dal ne. se tak interpretovat. Říkejte.
21: Poslouchejte no? mě, pane Kmoníčku. Dnes sám říká, že spolupráce s Čínou v technologiích 5G je primárně bezpečnostní ano, problém. Pojďte, a neříkáte pojďte, to? Neříkáte to?
22: Ano, a pojďte tak dvě věty před říkáte. Tím.
21: Za Zemana veřejně obhajoval jeho zbližování s Čínou. Ale to jste to, dělal.
22: Ano, ale to není zbližování. To je totéž, co se bude dít teď v budoucnosti. To je návrat do normálního stavu, normálního evropského státu s první nebo druhou největší ekonomikou světa. Dobře, to není zbližování.
21: Ne, jestli je tohle zbližování... jako fajn zrovna v době, kdy opět ty naše tajné služby zpravodajské říkají, že odtamtud plyne nebezpečí, že je to pro nás riziková, že mě to taky zdánlivě a nedává smysl, aby řeknete, že to pragmatické, že?
22: Ne, já řeknu, že to dává smysl, protože každý velký stát má národní zájmy a ty se mohou křížit s naším národním zájmem. Ale to neznamená, že se s ním máme 10 let ignorovat, abychom o něm nevěděli nic. To znamená pravý opak. Dokonce i s potenciálním nepřátelem musíte mít poměrně živé kontakty, abyste tušila, jestli vůbec je nepřítel.
21: Ano.
22: Vy to víte dnes o Číně? Který Číňan vám to řekl?
21: Já nevím nic. No? Já vím to, co mě řekl ve svých reportech tajné služby. A ty
22: jestli
21: mě
22: se k vám dostanou,
21: prostě.
22: Tak to je chyba.
21: Ne, to, já to byly zveřejněné dokonce.
22: Ano, ne, tak jako je jasné, že Čína bude velká výzva do budoucnosti, vždycky byla. A taky je jasné, že není žádný důvod pro to, aby z celé Evropy neměly turistická víza do Číny jenom Litva a Česká republika. To je jako sorry.
21: Pane Kmoníčku, Andrej Babiš letos vysvětloval, že válku a Ukrajinu měla v programu předchozí vláda a jeho programem je každodenní život Čechů.
22: Je to jeho priorita.
21: Tak. A vy jste ovšem naopak při svém nástupu řekl, že ty hrozby zůstávají stejné. Myslím, hrozby zvenku zůstávají stejné. Tak... Shodli jste se tady v tom, že ne, možná dnešní každodenní život Čechů je...
22: Hledáte rozpory tam, ne. kde rozpory nejsou. Já vám to jednoduše vysvětlím. V bezpečnostní oblasti je samozřejmě největší výzvou Rusko. Je bezpečnostní oblast jedinou oblastí, kterou má řešit česká vláda?
21: Já si myslím, že... Pardon, já tady nesmím říkat, co si myslím, ale dávám v šanc otázku. Není obrana to nejdůležitější, co každá země musí řešit?
22: Ano, a já vám teď z toho udělám tu krásnou smyčku. Abych mohl řešit obranu, musím na to mít peníze. Abych na to měl peníze, musím si je vydělat. Abych si je vydělal, musím mít prodejné výrobky. Abych měl prodejné výrobky, musím mít správnou cenu energií, která nebude prostě zlomkem ceny americké a evropské. Takže to nejvíc, co můžu udělat pro obranu, je v primárně co? Změnit stupní ceny energií.
21: Nebo o obraně budu jenom hovořit. Počkejte, nezlobte se. Já, když říkáte na obranu, především musím mít dost peněz. Ale vždyť
22: a utrácet je rozumně.
21: Přesně, ale vždyť ta vláda rozhoduje, jaké peníze z toho rozpočtu dá kam. Zdá se vám to dnešní rozhodování, kdy my se batolíme pomalu k těm 2%, ale ve většině ostatních zemí už jako diskutují o mnohem vyšších částkách, jo? Tak zdá se vám to jako pragmatické?
22: Ano, zdá se mi to jako pragmatické, protože tato vláda bude první vládou, která to dostane nad 2% a snaží, jo, opravdu,
21: ne, ale
22: žádná
21: tohle
22: jiná
21: přece,
22: to nebylo.
21: Ale tohle přece není argument v okamžiku, kdy,
22: rozumíte
21: mi, prostě když jiné státy dávají víc, jak vysvětlíte německému, holandskému daňovému poplatníkovi, že on dává mnohem víc na obranu, než dáváme my. A přitom všichni jsme jeden celek v NATO, že?
22: Helejte, to nemá smysl říkat, že tohle je jednoduché vysvětlování. To se prostě zanedbalo, je to záležitost několika posledních vlád, žádná z nich to nedostala na 2%. Můžeme se bavit, proč, dostaneme se domácí politické diskuze, která velvyslancům nepřísluší, ale principiálně máte pravdu v jedné věci. Ano, je potřeba se na to konečně zaměřit a je potřeba na to mít konečně peníze. A to se tato vláda snaží udělat. Mimochodem, já vždycky jako nejraději porovnávám ministerstvo zahraničí s ministerstvem obrany, protože teď znám oba. Tak třeba celý rozpočet ministerstva zahraničí, jako všechno, včetně platby za školky pro děti diplomatů, dá dohromady možná dva tanky. Ani jeden z nich nebude velitelský. O takovýchhle penězích mluvíme. Ta obrana, kterou jako by se dalo z toho vyvodit, že na ní jako tak kašleme, tak v této chvíli bude mít 16x vyšší rozpočet než celý ministerstvo zahraničí. Zkuste to obhajovat diplomatům.
21: Ne, ne.

0: Ale to rádio si ještě na financování vzala ta vláda na sebe, což mně přijde zvlášť absurdní. Rozumím.
1: Domácí politická věc. Ano, chápu logiku, kudy na to jdete, a já vám říkám, že v téhleté chvíli já nebudu nadužívat slovo pragmatický, protože pro mě je to úplně to samé jako zdravý selský rozum. S těmi penězi, co v kasičce zbyly, nakládá podle zdravého selského rozumu, postupně upravuje priority a já myslím, že je upravuje správně.
0: Dobře, tak já se zdravím
1: selským rozumem.
0: Teď zeptám, jestli si myslíte, že nebo jak dlouho je pro malý stát, jako je Česko, únosné, že nectíme to pravidlo solidarity, které ctí ty drtivá většina ostatních zemí, že nepřispíváme na muniční iniciativu, že nejsme v tom balistickém programu a tak dále. Nakolik je to výsledek zdravého rozumu pro nás jako malou zemi?
1: Tak, já to vemu postupně. Muniční iniciativa je důležitá, proto ji vláda zachovala a zachovala ji v takovém tvaru, jak ji zachovat mohla vzhledem k vládní koalici. To oba přece pochopíme. Vždycky hrajete s takovými kartami, jaké máte.
0: Ne, ale ona se do téhle party jakoby dostala Andrej Babiš sám. Čili dneska je...
1: Ano, je v koalici ochotných, nedostal se tam sám, pokračuje v naší účasti v koalici ochotných, ano. A mimochodem, ono totiž tohle, to jsou tak krásně zaváděcí debaty. Tak jako jeden z nejvyšších procent HDP utrácí třeba Estonsko. Jo, ale ono je velký jako Praha a nemá žádný letectvo. Takže kdo je proto na to asi v konci
0: ale
1: důležitější?
0: Ale prosím vás, podívejme si jako na Německo a ne Estonsko.
1: Ale my se nemůžeme srovnávat s nejsilnější ekonomikou Evropy.
0: Tak se podívejte na Británii, podívejte se na Holandsko, to je ideál. Podívejte se na Holandsko.
1: Máte Holandsko za ideál?
0: Jaký ideál? Já se ptám, prostě všechny tyhle země dávají na tu obranu relativně
1: víc než my, a my to budeme muset dohnat z peněz, které máme, protože jinak bychom si na to půjčili a zadlužili.
0: Ne, vy to říkáte s takovým úsměvem, jako byste vážně nevěděl, že prostě na co máme a nemáme je věc priorit té vlády. To není jako...
1: Ano, ale vy se usmíváte, když říkáte, že priorita je vždycky ta, co jste si právě vybrala. Obrana. Ne, priorita je všechno další také a musíte to vážit jedno mezi druhým. A úkolem premiéra je to vyvažovat.
0: Vyvažuje to dobře podle vás?
1: Já myslím, že to vyvažuje v rámci možností, které podědil nejlíp, jak může. Nedokážu si tam představit v této chvíli jiného vyvažovače.
0: A dobře, a řekněte mi jenom, v momentu, kdy tady zachováme tu muniční iniciativu...
1: To už jsme zachovali.
0: Ano, a zároveň tam nedáváme, nebo nechceme dát vůbec žádné peníze, tak není to trochu model prostě prestiž si necháme účet, ať zaplatí?
1: Tak ono to do velké míry tak bylo i od samého počátku muniční iniciativy, která prostě dává to hlavní, co má, to je české know-how, a hledá pro donory za spolupráce Ukrajinců, co bychom pro ně kde nakoupili levněji, než by to dokázal někdo jiný. A v tom je české know-how. Takže to se děje dál?
0: Ne, já chápu, ale mluvím o muniční iniciativě.
1: Já taky.
0: Do té muniční iniciativy prostě nedáváme peníze.
1: No a předtím jsme tam dávali o několik milionů navíc, které teď nedáváme, a to je celý rozdíl. Pocítí to Ukrajinci? Ne.
0: Ale už kvůli té prestiži. Já se ptám, já jsem amatér. Prostě když to bylo tak málo peněz podle vás, co jsme tam dávali, tak... Proč nedává ten Andrej Babiš a tahle vláda dál?
1: Je to prostě daň tomu, jak se koalice dohodla. A dohodla se tak, jak se dohodnout mohla, pánbu za to zaplať.
0: Ale řekněte mi jenom, jako co si z tohohle kroku, podle vašeho názoru, má vzít Kyjev a co Moskva?
1: O, Kyjev si z toho vzal to, že radostně zatleskal, protože žádný další tlak nebo nedostatky z tohoto důvodu necítil. Co si z toho veme Moskva? No, to se budeme muset zeptat v Moskvě. Asi
0: ne, odhad,
1: se podívat.
0: Váš odhad.

0: Náš odhad je, tak se nám to zase nepodařilo zaškrtit.
1: Tak Moskva zatleskala, ale ne, když od toho odpadlo Česko.
0: No jak Moskva musela zatleskat, ale jakože by radovali a stavěli slavou bránu za to, že muniční iniciativa pokračuje, to zcela jistě ne.
1: Nepřipadá vám v momentu toho percentuálního plnění HDP na tu obranu, že my jako bychom chtěli ten 5% podíl prostě, nebo takhle, článek 5 chceme 100%, 5% podíl má být o mnoho let později. My chceme 100% jakoby záruky, čekáme je od toho, od té Severoatlantické aliance, ale v podstatě tak nadšeně ten rozpočet jako sytit nechceme.
0: A myslím, že ten rozpočet nadšeně sytit nechce nikdo, ale všichni si uvědomujeme, že to prostě bude potřeba, jenom se tam každý dostaneme svou vlastní cestou.
1: A my to prostě odkládáme, to je naše cesta, že budeme
0: Ne, my to neodkládáme, my se dostaneme konečně nad 2%. Po všech vládách, které se bušily v prsou, nic jiného nedělali, a když to tak vidím na ministerstvu zahraničí. A víte, pro mě je krásné, když ještě před rokem na ministerstvu zahraničí byla jasnou prioritou obrana, takže jsme nebyli na 2% a Ukrajina, takže tam dodnes nemáme ani budovu, jsme v nájmu u Slováku a není tam ani šifra. Geniální.
1: Víte, pojďme se bavit o té vládě, kterou máme teď.
0: No já nechci utíkat k té předtím, ale každá vláda něco podědí a my se musíme dívat na to, co s tím dělá.
1: Ne, vy říkáte, že se jako už několikrát jste zmínil tady, že bude tahle vláda první, která překročí 2%. Ale to je v době, kdy už je dávno od loňského Hágu. Prostě jako v prostoru požadavek mnohem vyšší. Takže teď se chlubí tím, že jsme udělali něco, takhle, co jsme měli udělat řadu let předtím.
0: Já bych se tím nechlubil, ani bych z toho zas všechny ty minulé vlády nevinil, ale prostě popisují realisticky situaci. Není to tak, že by nastoupila tato vláda a začala kašlat na bezpečnost a poklesla bezpečnost občanů. Pravý opak.
1: Ministr Mačinka českým velvyslancům, mezi které patříte a byl jste tam na ten jeho projev, řekl, že česká diplomacie má být pragmatická, proto jsem se tak smála,
0: už jsme tam zase,
1: ano. Pragmatická, nikoli cynická, spojenecká, nikoli přitakávací.
0: Aktivní, nikoli aktivistická.
1: A teď mi řekněte jenom, vážně, je prostě pragmatické z vašeho pohledu, jako tak málo plnit, to není jenom příspěvek jakoby na armádu kvůli NATO, to je o tom, že se třeba rozjel ten projekt integrované protibalistické obrany, kterého se neúčastníme. A víte, že těch případů je celá řada. Tak je to pragmatické?
0: Z našeho pohledu nebo z pohledu lidí, kteří ještě nepochopili, že do takových věcí logicky patříme a při síle našeho zbrojního průmyslu tam stejně budeme?
1: Taky jenom nebudeme teď a budeme za 5 let třeba?
0: No to může být klidně za týden, za 14 dní, za 3 měsíce, to nikdo neví. To jsou prostě věci, které se v této chvíli dojednávají. A to, že se někde něco vyhlásí a pak se o tom začne diskutovat, vůbec neznamená, v jakém časovém horizontu a v jakém formátu to vznikne.
1: Ne, víte, samozřejmě to máte obecně pravdu, ale když ministr Mačinka chce ten pragmatický jakoby přístup, ano, tak nevím, jestli tady vlastně existuje ta úplně zásadní shoda v tom, co je pro každodenní život českého občana pragmatické. Protože jestliže český občan v tuhle chvíli je prostě mnohem jak bych to řekla kulantně, mnohem méně chráněn proti vnějšímu nebezpečí, než, počkejte, nechte mi to doříct, jo, než kdybychom prostě už dávno do obrany dávali víc a byli jsme prostě součástí integrované protibalistické obrany. Tak,
0: žádná integrovaná protibalistická ochrana v této chvíli neexistuje, takže jsme nemohli být její součástí. Jestli do budoucna bude, já si myslím, že vývoj na frontě přesně ukazuje, co jsou ty výzvy do budoucna. Nebyli jste vy všichni ti, kteří se strašně smáli Zemanovi, když pořád mluvil o dronech, jaký je to nesmysl? No vidíte, kde je dneska vojenská technologie a jak všichni mluvíme o dronech. Ale to byla taková jenom jako vedlejší poznámka. Čili já si myslím, že není pravda, že bychom byli méně chránění v této chvíli. Jsme součástí všeho toho, co Evropa je schopna v této chvíli dát dohromady. A ono to nestačí, protože to nestačí bez Spojených států a tak to bylo vždycky. Zúčastňujeme se všech jednání, která o tom jsou. Máme jeden z nejsilnějších zbrojních průmyslů v Evropě, ne-li na světě, takže nemůžete říct, že bychom prostě nebyli součástí tohodle. To je holý nesmysl.
1: Tak je... Prostě všechny informace veřejné, které o tom projektu vyšly, je, že Česko se ho neúčastní.
0: V této chvíli.
1: V této chvíli. A nevíme, v jaké jiné chvíli to začne.
0: No tak otázka je, jaký ten projekt bude, protože oni ho chtěli Ukrajinci. Ukrajinci potom začali kličkovat. Mezitím se vlastně to ukázalo jako francouzsko-anglický projekt. Náš pan premiér říkal, že by podobný projekt měl být celoevropský, jako je třeba Airbus, což si myslím, že nakonec to tak dopadne.
1: Český velvyslanec při OSN Hynek Monček byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Děkuju za to.
0: To jsme té diplomacii moc nedali, protože jsme se k ní vůbec nedostali.
1: Ale dělali jsme různé jiné důležité témata, je to tak?
0: No já jsem rád, že jsem třeba aspoň některé z nich vysvětlil, i když, to jako co vy víte.
1: Děkuju vám za účast. Tak a hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
2: Nejen události, ale i komentáře, plus rozhovory, plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus. Dvě hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Platy ve veřejném sektoru už by neměly klesnout pod minimální mzdu, schválila to vláda. Norský král dnes složí před parlamentem přísahu. Pětice českých tenistů si druhý hrací den US Open zajistila postup do druhého kola a bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno, teploty do 25 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Platy ve veřejném sektoru by se měly příští rok zvýšit o 5 až 9%, oznámil to ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO. Přidání by se podle něj mělo lišit podle profesí. Kabinet zároveň schválil změnu platových tabulek. Žádný z tarifů by už neměl od ledna klesnout pod minimální mzdu nebo zaručený plat, vysvětluje Juchelka.
4: Což tuto chvíli byla zhruba 1/3 všech zaměstnanců a od roku 2027, pokud by se k tomuto systémovému kroku nepřistoupilo, tak by to byla více než 1/2 všech zaměstnanců státu.
3: Tanker v Hormuzském průlivu zasáhly 3 střely. Na sociální síti X o tom informovala britská námořní služba. Zasažená byla při plavbě Hormuzským průlivem ven z Perského zálivu východně od ománského poloostrova Musandam. Nejsou hlášené žádné oběti. Iránská média krátce předtím informovala o zastavení saudsko-arabského ropného tankeru v Hormuzském průlivu. Saudská Arábie ani Omán se k incidentu zatím nevyjádřili. Nový norský král Håkon VIII. Dnes v parlamentu složí slavnostní slib, tím se zavazuje vládnout zemi v souladu s norskou ústavou. Ceremoniál nahrazuje korunovaci.
5: Král Håkon předstoupí před poslance v 1 hodinu odpoledne, nejprve složí svůj slib a poté bude mít k členům parlamentu krátký projev, jehož součástí bude i vzpomínka na zesnulého krále Haralda V. Od jeho úmrtí v pátek platí v zemi státní smutek, a to až do pohřbu, který bude 9. září. Na něj Norsko pozvalo státníky z většiny zemí světa, podle policie půjde o jednu z největších akcí v dějinách země. Ze severní Evropy, Jakub Lucký, Radiožurnál.
3: Policie prověřuje nebezpečný incident na železniční stanici Zadní Třebaň na Berounsku.